0: Se zesnulým hercem Jiřím Štěpničkou se lidé budou moct rozloučit příští úterý 20. října v Národním divadle a pohřeb začne v 11 hodin. Položit květiny k rakvi bude možné od 10:30. Informoval o tom mluvčí divadla Tomáš Staněk. Štěpnička zemřel v neděli. Členem činohry Národního divadla byl od roku 1975. Byl držitelem ceny Thálie a svůj hlas propůjčil mimo jiné Harrisonu Fordovi nebo Michaelu Douglasovi. Sport. Fotbalový klub z Českých Budějovic se proti neudělení profesionální licence, která je potřebná pro start v druhé nejvyšší soutěži, odvolal k arbitrážnímu soudu pro sport v Lausanne. Soudka se podle svého webu začal spor mezi třetiligovým Dynamem a Fotbalovou asociací České republiky řešit. Sportovní střelec Jiří Přívratský vyhrál závod světového poháru v Káhiře v disciplíně vzduchová puška. Ovládl ji podruhé v kariéře. Napodobil svůj loňský triumf v Granadě. Přívratský přiznal, že byl ve finále nervózní.
1: Bylo to opravdu hodně napínavé a věděl jsem, že jedna rána mě může vyřadit. Bylo to trošku teda neštěstím konkurenta Markuse Metzena, který střílel proti mně, protože ten tam střelil devítku, mně se podařily desítky, takže to nakonec rozhodlo, ale jinak do té doby to bylo velice vyrovnané.
0: Pro Přívratského to bylo celkově 8. vítězství ve světovém poháru, 6. jich vybojoval v třípolohové střelbě z malorážky.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Porouchané vozidlo na D8 u Velemína a kluská vozovka na D1 u Průhonic. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy dejte pozor za tunelem Prackovice. Na 52. a půltém kilometru stojí porouchané vozidlo v odstavném pruhu. Provoz je plynulý. Na D1 z Prahy do Brna opatrně za sjezdem na Šeberov. Na 6. kilometru je kluská vozovka kvůli úniku nebezpečných látek. V Praze došlo k uzavření Zlíchovského tunelu ve směru na Barrandov. Z důvodu mytí bude zavřený západní tubus A až do 5. hodiny ranní. V opačném směru projedete bez omezení. Na D1 ve směru z Prahy do Brna za sjezdem na Benešov pracují na silnici. Mezi 22. a 25. kilometrem je proto uzavřený levý pruh. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Noc je teď jasná nebo skoro jasná, postupně s mlhami nebo nízkou oblačností. Ochladilo se až k nule, při bezvětří ojediněle až na minus 3 stupně Celsia. A přes den pak čekáme jasno až polojasno, ráno a dopoledne mlhy nebo nízkou oblačnost. Odpoledne začne od západu přibývat další oblačnosti a nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů. Tolik zprávy. Dále s vámi noční radiožurnál a Petr Zajíček.
4: A máme po druhé hodině v noci a po dalších zprávách. Už za pár okamžiků po písničce tady bude naše pravidelná soutěž.
5: Noční radiožurnál
2: a Petr Zajíček.

0: No.
1: Radiožurnál pro vás má audioknihu Foucaultovo kivadlo.
2: Nač by člověk žil, kdyby bylo všechno opravdu tak, jak se to jeví.
1: Poslechněte si hvězdně obsazenou dramatizaci slavného románu Umberta Eka.
3: Popuste uzdu fantazii, Kazabunde. Popuste uzdu fantazii.
1: Audioknihu Foucaultovo kivadlo na Radiokartě dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
4: Ano, a ta chvíle je tady, takže telefonní čísla připomínám jako vždy 221 552 155 nebo 255 na konci. 221 552 155 nebo 255. Tak zkusíme prvního volajícího. Noční radiožurnál, tady je Petr Zajíček, halo, kdo pak se dovolal?
5: Dobré ráno, tady Honza.
4: Honza, tak Honzo, já vás zdravím a mám na vás soutěžní otázku. Dneska máme úterý 13. října a právě dneska oslaví neskutečné 85. narozeniny slavný legendární zpěvák a skladatel Paul Simon. A já se vás, Honzo, zeptám, jestli pak byste věděl, jak se jmenoval jeho parťák, se kterým už v 60. letech tvořili uměleckou dvojici. Tak budete potřebovat nápovědu?
5: No, radši asi jo.
4: Takže
5: jako neříká.
4: Fajn, Paul Simon byl jeden a ten druhý se jmenoval buď to Lionel Richie, nebo Gordon Jackson, anebo Art Garfunkel.
5: Tak já si myslím, že asi za zlatou střední dám Bčku.
4: Myslíte si Gordon Jackson? Tak bohužel, Honzo, tak to není správná odpověď,
5: tak
4: mi líto.
5: To nevyšlo.
4: Tak snad příště, mějte se.
5: Jasně, díky, naschle.
4: Naschle. Takže jak se jmenoval parťák slavného legendárního Paula Simona, který dneska slaví už 85. narozeniny? Zkusíme dalšího volajícího. Noční radiožurnál, tady je Petr Zajíček, halo, kdo pak se dovolal teď?
6: Dobrý den, tady je Radka od Prahy a je to třetí Garfunkel.
4: Samozřejmě, ano, máte pravdu. Simon a Garfunkel. Já si myslím, že slavná dvojice, nejenom ze 60. let, ale dodnes se jejich vynikající muzika hraje. Máte pravdu, takže to je ta správná odpověď. Vy s námi vyhráváte v noční soutěži Radiožurnálu, tak nám vydržte na telefonu. Ano, blahopřeju.
6: Děkuji, děkuji.
7: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Fotbalisty Slávie čeká v Lize mistrů nováček této prestižní soutěže. V azerbajdžánském Baku nastoupí dnes večer proti Sabahu, který vznikl teprve před 9 lety. Oba týmy jdou do souboje zatím bez bodů v tabulce Ligy mistrů.
1: Baku se přezdívá také město větru a slavisté doufají, že místní Sabah neodfoukne jejich naděje na výhru.
2: Na videu se mi vlastně potvrdilo, že to je velice kvalitní tým, hrajou hezký fotbal a proto je to taky dostalo do Ligy mistrů. Takže samozřejmě papírově nejslabší soupeř, ale neočekáváme tady žádný jednoduchý zápas.
1: Stoper Tomáš Vlček mluvil o teoreticky nejslabším protivníkovi, se kterým se Slavia potká. A z několika důvodů by měla být favoritem.
3: Když se prostě podíváme na ten los, podíváme se na ty týmy, které nás vlastně čekají ještě, tak i ty naše zkušenosti v Evropě, i to, jaký ambice máme, tak samozřejmě nás do té role směřujou.
1: I trenér Slávie Jindřich Trpišovský ale ví, jak jsou předpoklady někdy zrádné. Stačí si vzpomenout na minulou sezónu a prohru s Pafosem na Kypru. Herní styl Sabahu připodobnil v některých aspektech k jednomu z velikánů klubového fotbalu.
3: Ohledně postavení hráčů nebo stylu hry hodně podobný Barceloně, tým, který se snaží mít hodně míč pod kontrolou, tým, který prostě má rád postupný útok zjednodušeně. Určitě to tým, který má tu ofenzivní stránku silnější než defenzivní.
1: A toho budou chtít slávisté od 18:45 večer v Azerbajdžánu využít. Utkání Ligy mistrů se Sabahem uslyšíte na této stanici v přímém přenosu. Z Baku, Mirko Vasič, Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I po celou noc.

0: potíže v dopravních omezeních může občas technická chyba.
1: Špatně se řízeny semafory, teď je to tady zablokované a čekáme na policii.
2: Častěji ale provoz komplikují někteří řidiči.
0: Nezapomínejme na pravidla zipování.
2: Auta v obou pruzích nejdřív srovnají rychlost
0: a krátce před zúžením se řadí střídavě.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Pomozte respektem a ohleduplností i ostatním řidičům k lepší cestě.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
3: Zdraví vás Stanislav Motl. Představuji druhý díl své knihy Stopy, fakta, tajemství. Vydáte se po stopách novodobého Indiana Jonesa. Objevíte zámečníka, který se stal předobrazem Foglarova Jana Tleskače, a zjistíte, jak dokázal Reinhard Heydrich zabíjet i po své smrti. 30 kapitol, 30 příběhů, neuvěřitelných a přesto pravdivých. Stopy fakta tajemství 2 dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
4: Radiožurnál je půl třetí. Zprávy a Martin Matějka.
5: Soudy budou muset při rozvodech víc zohledňovat bezpečí a názor dítěte a počítá s tím vládní novela, kterou schválila vláda. V případě domácího násilí budou soudy mít možnost jednomu z rodičů odebrat právo rozhodovat o životě dítěte a ponechat mu jen vyživovací povinnost. Novela také poprvé jasně vymezuje, co jsou zájmy dítěte. Jednotná definice totiž v zákoně dosud chyběla. Z krajských měst už jsou domluvené koalice v Plzni, v Liberci a v Karlových Varech. V Ústí nad Labem bude s pohodlnou většinou vládnout Jedno Ústí. V Praze v pondělí jednali zástupci vítězného hnutí STAN s koalicí Spolu. Znovu se sejdou ve čtvrtek a pátek, aby řešili programové priority. V Rakousku stávkují soudci a státní zástupci. Při týdenním protestu nebudou žádná soudní jednání a nebudou vydávat rozsudky. Informuje o tom veřejnoprávní televize ORF. Soudci a státní zástupci chtějí upozornit na vysoké pracovní vytížení a málo justičních pracovníků. Uvádí, že chybí přes 250 soudců a asi 70 státních zástupců. A sucho v Česku trvá a vypouštění vody z Vltavské kaskády bude pokračovat nejspíš až do jara. A po druhém zasedání Národní koalice pro boj se suchem, to řekl ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD. Podle něj je srážkový deficit v jednotlivých částech Česka mezi 30 a 40%.
2: Sport.
5: Fotbalisté Newcastle s Lukášem Horníčkem v brance prohráli v anglické lize na hřišti nováčka Coventry 1-4. Reprezentační gólman se podepsal pod první branku zápasu, když zavinil penaltu. A Coventry uspělo po 4 porážkách v řadě. Newcastle nevyužil možnosti vyhrát poprvé v této sezóně Premier League 2 zápasy za sebou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Porouchané vozidlo na D8 u Velemína a práce na D10 u Mladé Boleslavy. Na dálnici D8 s Ústí nad Labem do Prahy dejte pozor za tunelem Prackovice. Na 52,5 kilometru stojí porouchané vozidlo v odstavném pruhu, provoz je plynulý. Na D10 ve směru z Trutnova do Prahy za sjezdem na Bakov nad Jizerou pracují silničáři. Mezi 46. a 44. kilometrem staví dopravní značení. Omezení bude trvat do dnešních 5 hodin ráno. V Praze je uzavřený Zlíchovský tunel směrem na Barrandov. Z důvodu mytí je zavřený západní tubus A až do brzkých ranních hodin. V opačném směru projedete bez problému. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Benešov pracují na silnici. Mezi 22. a 25. kilometrem je proto uzavřený levý pruh. Kolony se i vzhledem k nočním hodinám netvoří. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Noc je teď jasná nebo skoro jasná, postupně s mlhami nebo nízkou oblačností. Ochladilo se až k nule, při bezvětří ojediněle až na -3 stupně Celsia. A přes den pak čekáme jasno až polojasno, ráno a dopoledne mlhy nebo nízkou oblačnost. Odpoledne začne od západu přibývat další oblačnost a v Čechách může večer i pršet. Nejvyšší úterní teploty 12 až 16 stupňů, při déle trvající mlze nebo nízké oblačnosti naměří kolem 9, na horách jen 6 a na Šumavě bude kolem 10 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
4: Co všechno o nás prozradí místa, kam se vracíme, a lidé, kteří už dávno nežijí. Spisovatel Jaroslav Rudiš přivezl na frankfurtský knižní veletrh nový román Kde mluví mrtví, ve kterém se vydává po stopách minulosti napříč střední Evropou. No a právě Jaroslav Rudiš bude dnes hostem Radiožurnálu po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

Revmatologů je málo a třetina z nich je navíc v důchodovém věku. Na problém upozorňují sami lékaři, pacientské organizace a potvrzují to i čerstvá data Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Více k tomu řekneme už po písničce.

0: Česku chybí podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky revmatologové. Na první vyšetření pacienti čekají někdy i půl roku. U zánětlivých onemocnění přitom může pozdní diagnóza znamenat nevratné poškození kloubů, ale i dalších orgánů.
1: Dojíždím z Kolína, protože moje paní doktorka šla do důchodu.
2: Říká šedesátnice Romana, která přijela na vyšetření do revmatologického ústavu v Praze. S revmatoidní artritidou se léčí 40 let.
3: Tak jak to vypadá?
2: Ptá se jí ředitel revmatologického ústavu a předseda České revmatologické společnosti Ladislav Šenolt, ke kterému chodí poslední rok. Před měsícem jí po 10 letech změnil typ biologické léčby.
1: Jak jsem se píchla tu léčbu, já jsem vůbec o ničem nevěděla. Jako dobrý. Dokázala jsem se učesat, už to nebolí tolik.
3: Je to trochu vidět na té laboratoři. Ano. Tam došlo k významnému poklesu zánětlivých ukazatelů. Já se podívám teď na ty klouby. A rameno bolí?
1: Ne.
3: Loket?
1: Loket bolí.
3: Ano, on je hodně změněný. Vidíš, že tam není nikde aktivní zánět. A ten tlak tohle cítíte bolestivé?
1: Ne.
3: Teď vůbec. To už úplně přestalo.
2: Ujišťuje se lékař, že se pacientce daří lépe. S revmatoidní artritidou se léčí v Česku přes 100 000 pacientů. Podobný počet lidí má Bechterevovu nemoc. Další 10 000 se léčí s psoriatickou artritidou, která postihuje lidi s lupénkou. Revmatologických onemocnění je ale mnohem více. Revmatologové se tak starají o 100 000 pacientů.
3: V České republice máme celkem 316 specialistů v oboru revmatologie. Celkově ale těch úvazků revmatologických je 220. Potřebovali bychom, aby to číslo bylo minimálně dvojnásobné.
2: Znamená to, že při přepočtu na 100 000 obyvatel jsou u nás přibližně dva revmatologové, říká David Kříž z pacientské organizace Revmaliga Česká republika.
4: Například v Pardubickém kraji, Královéhradeckém kraji, nebo třeba na Vysočině anebo v Ústeckém kraji evidujeme přibližně jeden úvazek na 100 000 obyvatel. V těchto krajích je ta revmatologická péče poddimenzována a bude potřeba jí do budoucna výrazně posílit.
2: Kvůli nedostatku lékařů tak pacienti na vyšetření u revmatologa čekají.
4: Pokud třeba pacient má štěstí, získá třeba termín za 3-4 měsíce. Na druhou stranu průměru ta čekací doba je přibližně půl roku na první vyšetření u revmatologa.
2: Z dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky také vyplývá, že revmatologičtí pacienti patří k těm, kteří musí za vyšetřením nejčastěji dojíždět.
4: Pacient je třeba ve vysoké aktivitě onemocnění. Už jenom nastoupit, případně vystoupit třeba z automobilu je bolestivé, nepříjemné. Proto vlastně bychom byli velmi rádi, kdyby to rozložení těch revmatologů v České republice bylo napříč těmi kraji.
2: Dalším problémem je to, že asi třetina revmatologů je v důchodovém věku, připomíná za revmatology Ladislav Šenolt.
3: Nad 60 roků máme 40% lékařů. Když se podíváme na to opačné spektrum, tak do 40 let máme 8% revmatologů specializovaných.
2: I proto revmatologická společnost spolu s Ministerstvem zdravotnictví i pacientskou organizací pracují na nové koncepci revmatologické péče u nás.
3: Ta by měla ukazovat na to, kterou tu péči by měl poskytovat specialista, kterou péči může poskytovat obvodní lékař, kdy může převzít stabilizovaného pacienta. Důležité je také nastínit roli super specializovaných pracovišť.
2: Větší roli by v budoucnu měla hrát i rehabilitace a fyzioterapie. Část péče by mohly převzít i vyškolené revmatologické sestry.
3: Vykonáváme kontroly relativně časně po 3 měsících i u stabilizovaných pacientů. Bylo by fajn, kdybychom mohli využívat nejenom edukované sestry, mohli bychom také využívat distanční péči, něco, co nemáme možnost využít a řada našich pacientů by to ocenila.
2: Ministerstvo zdravotnictví podle vyjádření pro Český rozhlas řeší i nedostatek lékařů. Změny se ale prý vzhledem k délce specializačního vzdělávání lékařů neprojeví okamžitě. Kdy tak pacienti budou čekat méně, ministerstvo konkrétně neví. Andrea Skalická, Radiožurnál.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: radiožurnálu.
1: Rozhovory, které jinde neuslyšíte.
0: Atraktivní a zajímavé povídání.
1: Každý všední den od 9 hodin ráno.
0: A repríza po zprávách ve 22 hodin.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 3 hodiny. Zprávy a Martin Matějka.
1: Sněmovní rozpočtový výbor doporučil poslancům schválit návrh státního rozpočtu na příští rok. Americký prezident Donald Trump připustil možnou schůzku se severokorejským vůdcem Kim Jong-unem. Tenisté Lehečka i Svrčina končí na turnaji Masters v Šanghaji. Dnes čekáme jasno až polojasno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti, teploty do 16 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Rozpočtový výbor doporučil sněmovně schválit základní parametry návrhu státního rozpočtu na příští rok. Debata zabrala zhruba 2 hodiny.
3: Kabinet navrhl rozpočet se schodkem 386 miliard korun. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO je návrh realistický. Postupné snižování deficitu přijde v dalších letech díky legislativním změnám.
4: Je to mix, který já mám připravený. Budou to jak úspory na výdajové straně, tak to budou samozřejmě i některé úpravy na příjmové straně, ale bez toho se nepohneme.
3: Podle předsedy Národní rozpočtové rady Mojmíra Hampla je ale plán, o kolik chce vláda postupně schodek snižovat, velmi ambiciózní.
5: By se schodky měly snížit o nějakých 130 miliard korun mezi rokem 2027 a 2029. I takovýto plán vyžaduje velké konsolidační úsilí.
3: První čtení rozpočtu čeká poslance příští středu, tedy 21. října. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
1: Americký prezident Donald Trump by se mohl setkat se severokorejským vůdcem Kim Jong-unem, že v Bílého domu připustil, že se to může stát během jeho plánované cesty do Asie. A v listopadu poletí na summit Asijsko-pacifického hospodářského společenství v čínském Shenzhenu. Trump dodal, že si s Kimem rozumí a že by takové setkání bylo vzrušující. Řekl to potom, co Severní Korea otestovala balistickou raketu. Severokorejská agentura upřesnila, že test potvrdil úspěšnou technickou modernizaci klíčové části. Střely. Více než 500 supermarketů ve Francii muselo po kybernetických útocích vyhodit tuny zkaženého jídla. Hackři v obchodech na dálku zvýšili teplotu v chladících a mrazících systémech. V některých supermarketech teploty dosáhly až 80 stupňů. Útok vyšetřuje státní agentura pro kybernetickou bezpečnost.
6: Hackři v ledničkách, mrazácích a skladech nastavili vysoké teploty a prodloužili dobu odmrazování. Zkažené jsou maso, mléčné výrobky nebo hotová jídla za zřejmě desítky milionů eur. Ředitel společnosti Musketer Thierry Cotillard, která vlastní síť napadených supermarketů Intermarché, v televizi BFM řekl, že motivací hackerů mohla být politická destabilizace. Hackři cílili na systémy dánské společnosti Danfoss, která dodává chladicí systémy do napadených francouzských supermarketů. Podle ní byly systémy zastaralé. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
1: Děti a dospívající z poradní skupiny dětského ombudsmana v Brně diskutovali o zákazu mobilních telefonů na školách. Návrh novely školského zákona, který počítá s plošným zákazem používání mobilů na základních školách a nižších stupních víceletých gymnáziích i o přestávkách, teď v prvním čtení projednává poslanecká sněmovna. Podle dětí by se mobily měly ve vyučování rozumně používat, tlumočí jejich názor dětský ombudsman Martin Beneš.
7: Protože digitální technologie jsou i klíčem ke vzdělávání a může být docela zvláštní ve škole tento nástroj nepoužívat a nepracovat s ním.
1: Sport. Český tenista Jiří Lehečka vypadl na turnaji série Masters v Šanghaji ve třetím kole a s Chodarem ze Španělska prohrál ve třech setech.
8: Jiří Lehečka, který si minulý týden zahrál finále v Tokiu, měl v rozhodujícím třetím setu za stavu 1-0 3 breakboly, ale ani jeden nevyužil. Sám pak přišel o servis při skóre 4-4 a 20-letý Chodar hned v další hře utkání ukončil. Do osmifinále neprošel ani Dalibor Svrčina, který podlehl 2-6 a 3-6 Medveděvovi z Ruska. 24-letý tenista s bývalou světovou jedničkou prohrál za hodinu a 15 minut. V Šanghaji tak už z českých tenistů zbyl pouze Jakub Menčík, který se v úterý utká s Francouzem Gem. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
1: Před ranním zápasem Menčíka nastoupí ještě v čínském Wuhanu Kateřina Siniaková, tu čeká Ruska Samsonovová a později čeká Nikolu Bartuňkovou Rakušanka Tagerová.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Porouchané vozidlo na D8 u Velemína a práce na D10 u Mladé Boleslavy. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy dejte pozor za Prackovickým tunelem. Na 52. a půltém kilometru stojí porouchané auto v odstavném pruhu. Provoz je plynulý. Na D10 ve směru Strutnova do Prahy za sjezdem na Bakov nad Jizerou pracují silničáři. Mezi 46. a 44. kilometrem staví dopravní značení a je neprůjezdný levý pruh. V Praze je uzavřený Zlíchovský tunel směrem na Barrandov. Z důvodu mytí je zavřený západní tubus A až do 5. hodiny ranní. V opačném směru projedete bez problému. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Benešov pracují na silnici. Mezi 22. a 25. kilometrem je proto uzavřený levý pruh. Kolony se i vzhledem k nočním hodinám netvoří. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Přes den čekáme jasno až polojasno, ráno a dopoledne mlhy nebo nízkou oblačnost. Odpoledne začne od západu přibývat další oblačnost a v Čechách může večer i pršet. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů, na horách naměří kolem 6 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Je s vámi noční radiožurnál a Petr Zajíček.
10: 11 let práce, desítky tisíc kusů nalezené a odstraněné výbušniny. V Bořím lese na Břeclavsku včera skončilo odstraňování nevybuchlé munice z druhé světové války. Tu tam rozmetal výbuch muniční továrny na konci války. Les je teď zase bezpečný a více o tom v reportáži už za chvíli.
11: Noční radiožurnál
2: a Petr Zajíček.

0: Výbuch muniční továrny na konci druhé světové války rozmetal do Bořího lesa u Břeclavy desítky tisíc kusů nevybuchlé munice. Policejní pyrotechnici je tam posledních 11 let hledali a likvidovali. Včerejškem jejich práce skončila. Les je od munice čistý a lidé tam mohou bez obav chodit.
1: V podstatě slyšíte zapnutý detektor, který se pomalinku ozývá při prvních třepinách. Tak, ještě půjdem kousek. Tak, teď se ozval silnější signál, znamená, že máme něco většího.
2: Prochází s detektorem kovů pyrotechnik Pavel Kupec pár metry čtverečními lesa posledními neprozkoumanými.
1: Takže máme lokalizované místo, kde se z největší pravděpodobností nachází granát, tak se hodem pokusit vyhrabat, obnažit.
2: Odkládá detektor a jde opatrně zahrabat do země.
1: Tak jsme měli pravdu, je tam 75 mm protipancéřový granát.
2: Tento granát pak pyrotechnici jdou odborně odpálit v odpalové jámě. My jsme se přesunuli asi 300 metrů daleko do bezpečné vzdálenosti a chystá se odstřel.
3: Takže budeme pálit. 3, 2, 1, pálím.
4: Jednou z těch nejvíc nebezpečných věcí představuje britská munice, takže to byl třeba jeden z důvodů, kdy vždycky při nálezu britské munice jsme věděli, že na 100% ji budeme muset odpálit přímo tady v prostoru Bořího lesa na trhací jámě.
2: Podle Radka Žemličky tu z asi 70 tisíc nalezených kusů munice museli odborně zlikvidovat asi 10 tisíc.
5: Tady byla munice britská, francouzská, maďarská, zkrátka spousta typů munice, jak dělostřelecké, tak pumy, letecké i rakety, zkrátka munice všeho druhu a samozřejmě malorážní munice.
2: Doplňuje ředitel lesního závodu Židlochovice Miroslav Svoboda. V Bořím lese prohledali pyrotechnici 480 hektarů lesa. Z Břeclavy Anežka Hlávková, Radiožurnál.
6: Radiožurnál. Každý den s vámi. One.

0: Lodní dopravu v Česku nepříznivě ovlivňují vysoké ceny nafty. Provozovatelům se jejich biznis prodražuje o miliony korun a někteří kvůli tomu odkládají údržbu lodí. Problémy se přenášejí také na zákazníky, kteří musí počítat i s omezením kvůli nízkým stavům vody. Tlačné remorkery dopravují třeba písek z Litoměřicka přes Mělník až do Prahy.
1: Na Mělník, tam to přeložej.
2: Vcházíme do kormidelny po pár schodech. Tady je obrovské kormidlo. Tato loď je tedy tlačná, jste říkal.
3: Tlačná, ano.
2: Co vozíte?
3: Písek.
2: Vůdce plavidla Pavel Korobčuk. A to jste plně naložený?
3: No, na 180, to má maximální ponor.
2: Strojník pan Míra. Pane Míro, tady je takový deklík, to je co?
4: Tam my čerpáme pohonné hmoty. Natankujeme zhruba třeba 4000 litrů.
2: To je objem nádrží, které máte?
4: Ne, máme dvě nádrže a ty jsou dvakrát po 6000. Takže máme 12 000 místo.
2: Tankování lodě se tak prodraží oproti například letošnímu březnu, než začaly ceny stoupat, až o 40%. Pokračuje Jan Winkler, jednatel společnosti Konakl, které loď patří.
5: Ukrojuje to nemalýma částkama samozřejmě náš zisk.
2: Problém způsobuje podle Jana Winklera také to, že jsou smlouvy podepsané ještě před zdražením nafty.
5: Ty lodě většinou mají pětiletý technický. Dělají se tady nějaký odložený platby, který se dají udělat někdy v budoucnu a tím pádem samozřejmě nás to poškozuje tím, že nemůžeme držet setrvalý stav samozřejmě v obnově těch lodí.
2: Objemné výrobky si nechává dopravovat loděmi po Labi třeba firma Chart Ferox, nedávno zásobníky na skapalněný plyn. Senior projekt manažer společnosti Jiří Zeman říká, že na ceny paliva už reagují ale i rejdaři.
6: Určitě minimálně o 20%, ale spíš dokonce přes 30%.
2: Problémem pro firmu je podle Zemana ale i další významná věc.
6: Ve finále je zásadní ta nesplavnost Labe, já nechci říct ani splavnost, já mluvím o nesplavnosti.
2: Firma může pro dopravu svých rozměrných výrobků využít automobilovou dopravu jen částečně. Radek Duchoň, Radiožurnál.
7: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: obce na komunální úrovni si Češi zvolili.
1: Teď se začíná hrát o to, kdo města další 4 roky povede.
0: Jak se změní priority velkých měst?
1: Kde už je o nové koalici jasno?
0: A kde se naopak čekají dlouhá vyjednávání?
1: A nakolik se do vyjednávání promítnou vztahy stran na celostátní úrovni?
0: Česko po volbách.
1: Seriál Radiožurnálu, který vás zorientuje v politické situaci v zemi.
0: Česko po volbách.
1: Živé shrnutí od našich reportérů.
0: Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Je 15:30. Zprávy připravil Martin Matějka.
3: České ministerstvo zahraničí doporučilo omezit cesty do Saúdské Arábie, varovalo taky před návštěvami oblastí, které sousedí s Jemenem. Česká diplomacie tak reaguje na dva víkendové útoky na letiště v saúdsko-arabském hlavním městě Riádu, které nepřežilo nejméně 14 lidí. Mezinárodní letiště v Riádu kvůli ostřelování zrušilo stovky letů. Ukrajina hlásí po ruských útocích nejméně 6 obětí. Při ostřelování obce Čerkaské v Doněcké oblasti zemřeli 3 lidé, informuje o tom regionální vojenská zpráva. Nejméně 2 oběti má taky večerní útok na Kyjev, kde ruský dron zasáhl bytový dům a ve městě Lozova v Charkovské oblasti zabil bezpilotní letoun jednu ženu. Naopak Rusko informuje o jednom mrtvém a 2 raněných po útocích ukrajinských dronů v Belgorodské oblasti na západě země. Ministerstvo kultury vypsalo přes 40 dotačních výzev na příští rok. Rezort o tom informoval na svém Facebooku s tím, že výzvy zveřejnilo později, než původně plánovalo. Někteří umělci přitom kritizovali, že kulturní organizace stále nevědí, s jakou finanční podporou můžou počítat. Ministerstvo slibuje, že kvůli zpoždění budou mít žadatelé dost času na podání žádostí. A koaliční strany se stále nedohodly na finální podobě novely školského zákona. A spor se týká hlavně inkluze, kterou chtějí motoristé zásadně změnit a třeba zavést speciální třídy. Ministr školství Robert Plaga za ANO ale tvrdí, že jeho návrh už obsahuje koaliční kompromisy a pro další změny nevidí prostor. A koaliční rada proto bude o novele jednat ještě jednou. Novelu podporují třeba i opoziční Piráti a ODS.
0: Sport.
3: Florbalisté mistrovské Mladé Boleslavy porazili v Superlize Vary Bohemians 11-6 a natáhli svou rekordní vítěznou sérii v nejvyšší soutěži už na 70 utkání. Středočeši přesto nejsou v tabulce první, 6 výher za plný počet bodů totiž má pražský tým Tatran Střešovice. A Boleslav v předposledním utkání ztratila bod za prodloužení, navíc odehrála o jeden zápas méně než Tatran.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Porouchané vozidlo na D8 u Velemína a práce na D10 u Mladé Boleslavy. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy dejte pozor za Prackovickým tunelem. Na 52. a 0,5 kilometru stojí porouchané auto v odstavném pruhu. Provoz je plynulý. Na D10 ve směru z Trutnova do Prahy za sjezdem na Bakov nad Jezerou pracují silničáři. Mezi 46. a 44. kilometrem staví dopravní značení a je neprůjezdný levý pruh. V Praze je uzavřený Zlíchovský tunel směrem na Barrandov. Z důvodu mytí je zavřený západní tubus A až do 5. hodiny ranní. V opačném směru projedete bez problému. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Benešov pracují na silnici. Mezi 22. a 25. kilometrem je proto uzavřený levý pruh. Kolony se vzhledem ke slabému provozu netvoří. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme jasno až polojasno, ráno a dopoledne mlhy nebo nízkou oblačnost. Odpoledne začne od západu přibývat další oblačnost a v Čechách může večer i pršet. Nejvyšší úterní teploty 12 až 16 stupňů při déle trvající mlze nebo nízké oblačnosti naměří kolem 9, na horách jen 6 a na Šumavě 10 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď uslyšíte dnešní díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
5: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
6: Americký prezident Donald Trump oznámil, že se Rusko a Ukrajina dohodly na energetickém příměří.
7: Navzdory tomu však Rusko v útocích na energetický sektor pokračuje.
8: Ukrajinský prezident prohlásil, že o příměří nic neví a že ho to překvapilo.
9: Spojené státy umožní Rusku prodat ropu na světových trzích.
10: Kyjev novou americko-ruskou dohodu ostře kritizuje s tím, že jen umožní financovat ruskou invazi.
5: Jeden telefonát, dohoda o naftě a příměří, o kterém nikdo moc nevěděl. Zákulisí vyjednávání mezi Trumpem a Putinem o Ukrajině. Co na to Zelenský? Zase si vjeli s americkým prezidentem do vlasů? Ptám se na to Adama Sibery, českého novináře působícího v Kyjevě. Dnes je úterý 13. října. Dobrý den, Adame, zdravíme vás do Kyjeva.
11: Dobrý den, děkuji za pozvání.
5: Rusko podle Ukrajiny útočilo na energetická zařízení v Kyjevě a Charkově poté, co Trump oznámil nové příměří mezi Zelenským a Putinem. Podle našeho zpravodaje Martina Dorazína hlásila útoky na energetické objekty v pondělí i Žitomírská oblast. Tak co přesně ruské rakety na těchto místech zasáhly? Teplárny, elektrárny, rozvodny?
11: Rusko vlastně už téměř, už více než měsíc pokračuje v systematické kampani proti ukrajinské energetické i dopravní infrastruktuře a v těch posledních útocích, které se týkají vlastně celého toho humbuku kolem příměří, tak byl zasažen charkovský komplex teplárenský, což je vlastně důležité zařízení pro výrobu elektřiny a tepla. A v Kyjevě byly hlášeny zásahy energetických zařízení a vedení vysokého napětí, které vlastně narušuje celou tu ukrajinskou elektrickou síť a plynárenskou infrastrukturu, což vedlo k dost rozsáhlým výpadkům proudu po celém Kyjevě.
5: Já jsem mluvil o tom, že ty útoky následují po té, co americký prezident oznámil nové příměří mezi Zelenským a Putinem, ale zdálo se mi, že ani jeden o něm nevěděl, tak jak se to stalo?
11: Já bych byl opatrný s tím, co prohlašuje Donald Trump a co se skutečně děje mezi Ukrajinou a Ruskem. Kdybychom se měli bavit o hovorech o příměřích, tak si musíme uvědomit, že Ukrajina už dokonce k 5 různým scénářům příměří, včetně bezpodmínečného, souhlasila minulý rok. Rusko naopak celý rok prohlašuje, že žádný mír nebude, dokud nebudou naplněny cíle takzvané speciální vojenské operace. A o motivech Donalda Trumpa se můžeme bavit ve více vrstvách. Jedním z nich je ta past, do které se sám dostal tím, že opakovaně prohlásil, že mír mezi Ukrajinou a Ruskem on sám zavede za jediný den, pak v příštím jednání za rok. A teď už vlastně se zase blíží midterms v Americe a Donald Trump.
5: Půlka období, tak.
11: Přesně tak. A Donald Trump opět se vrací k tomuhle talking point, který má, kde on je ten, který vlastně jedním telefonátem dokáže zařídit věci. Teď do toho ještě právě míchá tím, jak se Amerika a celý světový trh vlastně potýká s vysokými ceny ropy, tak on se chce trošku prezentovat, jakože zase někam zavolá a ceny ropy půjdou dolů, ale to se bohužel míjí reality.
5: Mm-hmm. No já se teď bavím hlavně o tom energetickém příměří, protože mi skutečně přišlo i podle té reakce Volodymyra Zelenského, že se o tom dozvěděli, vlastně celý svět dozvěděl ze sociálních sítí.
12: S okamžitou platností je vyhlášené energetické příměří ve válce mezi Ruskem a Ukrajinou. Obě strany s tím souhlasily. Neporušujte ho. Děkuji za pozornost, kterou této záležitosti věnujete. Prezident Donald J. Trump.
5: Pak Volodymyr Zelenský oznamoval ve videu, že to je dobrá zpráva, že to vítá, že podporuje skutečně jakoukoliv formu příměří.
13: Ukrajina podporuje vše reálné a nadějné formáty propojení vohně.
5: Ale že ukrajinské nebe je zase zaplavené ruskými drony.
13: Na žal, protěhom všeho dňa, сьогодні у небі були російські шахеди, зараз теж шахеди в небі.
5: Tak se jenom ptám, jestli o tomhle konkrétním příměří, o kterém potom Zelenský jednal s kanadským premiérem, finským prezidentem a tak dále, jestli Trump to vyjednával dopředu, jestli to někomu sdělil.
11: Nedokážu říct s jistotou, ale podle těch reakcí, co vidíme, i jak správně říkáte, vlastně za poslední 48 hodin bylo zaznamenáno více než 200 dronových útoků na logistickou i energetickou infrastrukturu Ukrajiny, tak pakliže o tom Rusko vědělo, tak se s tím moc nelámalo hlavu a pokračovalo dál ve svých útocích a Ukrajina podle slov pana prezidenta Zelenského o tom nevěděla a k tomu bych se i přiklánil, protože vidíme, že ty hovory o příměřích vždycky končí tím, že je tlak na Ukrajinu a ústupky Rusku a Ukrajina s tím vlastně i teď ten její vyjednávací tým odjel.
14: Server Axios s odvoláním na jednoho z ukrajinských představitelů píše, že navrhované příměří má obsahovat pouze bod o rafinériích, to znamená, že by Ukrajina neútočila na ruské rafinérie a na oplátku by Rusko neútočilo na ty ukrajinské. Jenže, jak píše server Axios, Ukrajina má teď údajně pouze jednu rafinérii a ještě ne plně funkční, ty suroviny dováží. Takže byste dohody těžili pouze Rusové, chápu to správně?
11: Přesně tak. A zároveň tam vidíme, co Rusko bolí nejvíc a to jsou jeho největší požadavky. To znamená, respektive vidíme, že ta ukrajinská kampaň drony vlastní výroby je nutné říct, který mu točí i 2000 kilometrů od hranice, respektive od frontové linie do hloubky Ruska a podle některých odhadů bylo zasaženo už více než 50% všech ropných rafinérií v Rusku. Tak podle i těch reakcí a dění na tom geopolitickém kolbišti vidíme, že Ukrajina v tomto slaví úspěchy.
14: Vy jste mluvil o tom, nebo zmínil jste se velmi krátce o tom jednání, které se teďka vedlo v Miami, na Floridě, kam odjel ukrajinský vyjednávací tým. Pak zase rychle odjel po to, co došlo teda k tomu poslednímu dění, totiž, že Donald Trump si volal s Vladimírem Putinem. Podle informací, které jsem zaznamenal, přejatých z Interfaxu ruského, tak to měla být asi hodina a půl. Myslím, že o tom mluvil poradce ruského prezidenta Jurij Ušakov. A Putin se s Donaldem Trumpem měl v tom telefonátu dohodnout na dodávkách ropy z Ruska. Má jít o 100 000 tun nafty, které mají směřovat do Ameriky právě před těmi listopadovými midterms, což, jak jste říkal, tak to píše i třeba BBC, že si tím má zlepšit obraz Donald Trump před těmi volbami. Nicméně, na jak dlouho by těch 100 000 tun nafty mělo stačit?
11: No, je ještě velká otázka, co Rusko dokáže doručit, ale to bychom předvídali, nebo respektive typovali, já osobně nejsem úplný odborník na trh s ropou, ale podle tohohle množství, tak by to stačilo na provoz, řekněme třeba Houstonu na několik dní, takže to žádné velké dodávky nejsou.
14: Takže to je symbolické.
11: No, já bych se spíš koukal na to, co je mezi řádky, protože když se podíváme, jak se tam mluví třeba o Lukoilu, tak ten je pod americkými sankcemi i pod evropskými sankcemi a ty výrazně snižují hodnotu vlastně těchto energetických aktiv a zejména komplikují jejich prodej. A když se podíváme na podnikatelské kruhy Jareda Kushnera i Steva Witkoffa, tak vlastně s jejimi partnery z Affinity Partners, což je jejich skupina, která získávala významné investice od různých subjektů z Blízkého východu. A někteří investoři z těchto kruhů jsou právě zapojeni i do plánovaného převzetí Lukoilu. Takže vidíme, že kdyby se zvedly ty sankce, tak je mnohem lukrativnější tyto aktiva kupovat. A vlastně, i když se podíváme na historii Trumpovy diplomacie, nebo jak se říká Kushnerová dolarová diplomacie, tak často vidíme, že americký zájem je vlastně termín, který oni používají pro zájem těch nejbližších kruhů Trumpovy rodiny a podnikatelů, respektive partnerů z podnikatelského prostředí. Vidíme to třeba i v kryptoměnách, že? A nebo v jiném jako spekulativním podnikání, tak Trump vlastně dává některé věci na Truth Social a jsou to vlastně takové jako indicie, kdy se bude pokračovat trh. Tak tady u toho rozhodnutí zvednout sankce, tak to rozvazuje ruce v prodeji právě nebo v nakupování aktiv Lukoilu a to je podle mě pro Trumpa a jeho okolí osobně mnohem zajímavější a s tím, že může pak říct, že vlastně za vysoké ceny ropy může Ukrajina a já se to s Ruskem snažím vyřešit, to už jsou pro ně vlastně jenom takový jako plusový body.
14: Já jenom na vysvětlenou, když říkáte zvednout sankce, tak tím myslíte skutečně je přerušit nebo je
11: ano,
14: odpustit
11: ano,
14: na nějakou
11: sankce.
14: Dobu. Tak, protože Donald Trump mluví o tom, že by ty dodávky, když teďka to vztáhnu přímo k té ropě, tak měly samozřejmě bezsankčně mířit do Ameriky a ty sankce by zmizely až do dubna roku 2027. A když jste zmínil ten Lukoil, tak to jsou informace z New York Times, které mluví o tom, že nejenom jde o dodávky ropy, ale skutečně za nějaké širší příměří měl Washington nabídnout Rusku i rozpuštění zmražených aktiv na západě, částečné rozpuštění, mluví se o stovce miliard dolarů, taky revizi sankcí na potaž z Běloruska a nebo právě prodej části gigantu Lukoil v zahraničí, který podléhá, nebo ty části podléhají sankcím. Takže to jsou mnohem širší dohody, které nakonec mohou být v tom vyjednávání z posledních týdnů, o kterých se postupně dozvídáme.
11: Přesně tak. Je to, já vždycky, když tady na to koukám, tak je to až jako skoro děsivý. Zase na jednu stranu vidíme, jak málo Trumpova administrativa nebo zejména jak poradci s okolí hnutí MAGA rozumí tomu, co se v Ukrajině děje. Oni si často svět malují tak, že mocní muži rozhodují na základě výhodného nebo nevýhodného dealu, ale ta realita v Ukrajině je mnohem komplikovanější. A i vlastně teď, když vidíme tweety Elona Muska, že Zelenský už překročil všechny čáry a tak, tak ono vlastně vidíte, že oni můžou vytvářet tlak ve formě vyhrožování, přerušení zpravodajských informací nebo ekonomický tlak, ale vidíte, že trošku panikaří, že oni začínají chápat, že to, co se děje v Ukrajině, není obchodní deal a že vlastně Zelenský je pouze reprezentant státu, ale o vůli té země se bránit skutečně nerozhoduje. To rozhoduje Ukrajinci, ukrajinská armáda, ukrajinské politické instituce a celý vlastně ten státní komplex, který nazýváme Ukrajina. A oni na to koukají vlastně, jako, když to řeknu hloupě, jako na handel na tržišti. A ta realita skutečně nemůže být vzdálenější.
14: No tohle to všechno, co říkáte, o tom psali teďka Financial Times, že dokonce Trumpova administrativa skutečně hrozí zastavením systému nákupu zbraní pro Ukrajinu a taky přerušením té spolupráce na úrovni tajných služeb. Měli to ventilovat a sdělovat podle Axiosu právě Steve Witkoff jako vyslanec pro řešení těchto záležitostí a Jared Kushner jako Trumpův zeť a zvláštní vyslanec pro mír v Miami při tom vyjednávání, tak to jsou věci, kterými Trumpova administrativa hrozí kvůli tomu, že jí tak strašně štve, že Ukrajina dál ostřeluje ruské rafinérie. Oni skutečně Ukrajinci působí takové škody Rusku, že to pak může zvedat ceny ropy na světovém trhu a to pak rozčiluje Donalda Trumpa?
11: Světové ceny ropy se zvedají zejména kvůli Trumpovu a americkému dobrodružství v Hormuzu. Na to si myslím, že zase budu se opakovat, nejsem úplně onboarding na trh s ropou. Ale podle mě důvěrodných zdrojů, ať už jsou to vámi zmiňovaný Financial Times nebo jiné platformy, tak ty všichni se na tom prakticky shodují. I když se podíváte na cenu ropy, kdy začala válka v Ukrajině a kdy raketově vystřelila, tak to všechno koresponduje spíš s tím, co dělal Trump, než s tím, co dělá Ukrajina. Ale to, že Ukrajina Rusku škody způsobuje, vidíme vlastně u té křeči, která vede z Ruska, že takovéhle podmínky o dalším jednání vůbec Americe předkládá. Kdyby na tom neměla zájem, tak Rusko jako ono opakuje, že do nekonečna, že bude ve válce pokračovat, dokud nebudou naplněny jejich vojenské cíle. To znamená, že ono nemá zájem o jednání. A jakmile vlastně Donald Trump musí volat s Putinem, je i docela jedno, kdo ten telefonát inicioval, ale jak pokud je hlavní předmět toho telefonátu, ať Ukrajina neútočí na ruské ropné rafinérie a výsledek je zvednutí sankcí, které jsou uvaleny na ruskou ropu a vytvoření většího tlaku na Ukrajinu než na Rusko, tak vidíme, že to je téma, které Rusko zajímá a i to, co máme vlastně potvrzeno ze satelitních snímků i z ukrajinských zdrojů a Ukrajinci mají systém, že svoje útoky, pokud jsou úspěšné, tak samozřejmě je tam nějaká úroveň utajení, ale potvrzené zásahy oni zveřejňují a byly by ve finále sami proti sobě, kdyby o tom lhali. Takže vidíme, že se ty ukrajinské operace skutečně nemíjí s účinkem a Rusko je cítí.
14: No, jenom za poslední týden jich mělo být nejméně 5 podle CNN a jsou to velmi vzdálené lokality. Samara, Omsk, tisíce kilometrů daleko od hranic. Ruská federace taky letos v létě zatrhla export 100 000 barelů ropy denně právě po dronových útocích hranicích Kyjeva. To znamená, že to vypadá, že to Rusko bolí. A Zelenský je připravený ty údery na rafinerie prý pozastavit, pokud Vladimír Putin nebude pokračovat ve svých útocích na energetickou infrastrukturu Ukrajiny. Naopak, jak závažné potíže Ukrajincům ty údery z Ruska způsobují? Vy žijete v Kyjevě, vy ty útoky asi znáte na denní bázi.
11: Ano, opravdu teď poslední měsíc, už je něco více než měsíc, probíhají dronové útoky, jak říkáte, na denní bázi. S tím, že Rusko i upravuje některé své bojové hlavice na ty nejnovější druhy dronů, které jsou speciálně navržené, aby vlastně ničili stožáry vysokého napětí a mosty, takže oni skutečně se snaží Ukrajinu ochromit logisticky i energeticky. Vrátili se teď minulý týden poprvé za několik měsíců výpadky proudu. Vlastně i díky těm útokům tak nejede, když je dronový poplach tedy, tak nejede metro na levý břeh, což tam žije polovina Kyjeva, takže to zase výrazně omezuje způsob života v Kyjevě, ale na druhou stranu Ukrajinci jsou, nechci říkat, že na to, ono je na to strašně složitý se připravit na tyhle ty reálie, ale žít pod mě, tak každý už má nějaký svůj způsob, jak se s ním vypořádat. Lidé mají generátory, tak funguje vlastně ta základní ekonomika na ulicích, že restaurace nebo kavárny fungují na generátory. Doma máme baterie, které nám na několik hodin vlastně ten proud nahradí. Větší problém, kterého se všichni obávají, tak až pokud bude tak tvrdá zima jako minulý rok, tak to bude mnohem větší problém kvůli vytápění domů. Ale teď je stále kolem vlastně mezi 15 a 20 stupni a jestli je 6 hodin tma, tak to samozřejmě je komplikace a velmi nepříjemné, ale nikdo se kvůli tomu Rusku vzdávat nebude.
14: Zpátky k diesel dealu, jak se přezdívá teď té naftové dohodě mezi Trumpem a Vladimírem Putinem. Zelenský to označil za dárek pro Putina.
15: Because it gives Putin money and he spends money. Only on this war.
14: Trump s tím přichází mimochodem pár týdnů poté, co sám podepsal zákon, který mu umožňuje uvalit vysoké sankce na odběratele ruské ropy, včetně třeba Číny. A teď tedy tohleto.
16: Zelensky could have settled this war many times, many, many times, and he chooses not to.
14: Vypadá to, že se teď významně zhoršují vztahy Trumpa a Zelenského, třeba na úroveň toho, jak jsme poznali to ochlazení vztahu po tom dění v oválné pracovně.
16: And you know what I suggest? I suggest they get a new leader who can make a deal.
11: Já si myslím, že ano, když odpovím jednoduše, ale zároveň si myslím, že už dávno vztahy mezi Zelenským a Trumpem nejsou nějak buchví jak upřímné. Trump si hraje, když to řeknu jako jednoduše, takové svoje divadýlka a Zelenský potřebuje udržet obranu zemi v chodu. Zároveň jedna tady z těch vlastně vrstev je nemít, když už teda Trump nechce podporovat, tak ať aspoň vyloženě neškodí. On Zelenský chodí vlastně po laně, že jo, hledá balans, kde řekněme, já nechci říct jako slovo provokovat, ale Donald Trump je, všichni víme, jak je to egoista, jak je vznětlivý a jestli ho něco irituje, tak že Zelenský vlastně jeho rozhodnutí jednak vždycky, když se postaví Donaldu Trumpovi, když to řeknu takhle, tak katapultují jeho preference v Ukrajině. A zároveň Donald Trump velmi často kouká na svět jako člověk, kde zase nechci to úplně takhle zjednodušovat, ale kde si prostě před Amerikou lidi sednou na zadek. A vidíme, že Ukrajina už víceméně rok od té schůzky v oválné pracovně, nejen, že se jí situace, samozřejmě těžká situace ozvlášť na Donbase, ale na některých úsecích dokázala převzít iniciativu, likviduje ropný trh v Rusku. Vidím, jako to není oběť, která potřebuje prostě za každou cenu podporu a když nám ji nedáte, tak se tady všechno složí. Samozřejmě obzvlášť zpravodajská informace by byla strašně výrazná komplikace. Každá zbraň, která je nedodaná, stojí ukrajinské životy, ať už na frontě nebo v týlu. A proto Zelenský musí hrát i jako různé hry, po kterých tyhle ty scénáře nebudou, se nestanou realitou. Ale zároveň vidíme, že ukrajinská ekonomika funguje, samozřejmě s podporou evropských spojenců, podniká útočné akce, má svoji vlastní vzdušnou kampaň a to jako samo o sobě je velký úspěch, když se podíváme, že vlastně nemá letectvo, které by se vyrovnalo Rusku, ale způsobuje tak výrazné škody, že Rusko musí vyjednávat s Amerikou o tlaku na Ukrajinu.
14: Mluvil jste o těch hrách. Trump je teď skutečně rozlícený, nebo aspoň na oko to tak vypadá, když říká, že Ukrajina by

0: volbách. Myslím si, že ono za těch 8, no pomalu už 8 let to bude, tak toho má sám dost a zároveň...
1: Pardon, říkal jste, že nemá ambice pokračovat dál po těch volbách?
0: Já myslím si, že pokud půjde do dalšího volebního klání, já si myslím, že nepůjde, protože podívejte se na to z jednoduchých důvodů. Zelenský, když uhájil ukrajinskou státnost, neutekl a co by musel dokázat v příštím volebním období v hypotetické představě, že je po válce, vyhrát další válku. Rozumíte, on vlastně tady tím by odešel na vrcholu. Třeba se mýlím, ale nemyslím si, že Volodymyr Zelenský má ambice být prezidentem Ukrajiny do konce života.
1: Ukrajina bez Volodymyra Zelenského se dokáže ubránit Vladimíru Putinovi?
0: V jedné větě Ukrajina nepadá a nestojí s jedním mužem. Ukrajina je armáda, Ukrajina je občanská společnost, Ukrajina je celý politický komplex, který Volodymyr Zelenský reprezentuje na nejvyšší úrovni, ale nestojí a nepadá s Volodymyrem Zelenským a myslím si, že i bez Volodymyra Zelenského Ukrajina dokáže úspěšně bránit svoji suverenitu.
1: Dobrá, tak moc díky, Adame, za váš čas, za vaše postřehy.
0: Já děkuji za pozvání, hezký den.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Adam Sibera, novinář působící přímo v Kyjevě. Já jsem se ho ptal na naftovou dohodu Trumpa s Putinem, taky na jejich telefonát i na aktuální situaci na Ukrajině. Naslyšenou zítra.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: hostem?
1: Nebo si chcete pustit některý z našich exkluzivních seriálů celý?
0: Klikněte na radiožurnal.cz.
1: Stránky s nejrychlejším a ověřeným zpravodajstvím.
0: Pohledy do studií i playlisty Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Nikdo z nás nechce přemýšlet o odcházení, ale potkat se s ním může každá rodina.
3: Táta chtěl zůstat doma. Nevěděla jsem, jestli to zvládneme. Pak k nám začala jezdit doktorka a sestřička z mobilního hospicu. Mohli jsme jim kdykoliv zavolat.
2: Mobilní hospice zajistí zdravotní péči o vaše blízké a jsou oporou vám, pečujícím. Když vám blízcí odcházejí, jsme s vámi. Více na dožitdoma.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
4: Radiožurnál 4 hodiny. Zprávy a Martin Matějka.
5: Soud v Lucembursku zablokoval tamní majetek ČEZu kvůli kauze Diag Human a blízkovýchodní aerolinky ruší spoje kvůli útokům Husijů na Saudskou Arábii. Fotbalisté Slávie zabojují na hřišti azerbajdžánského Sabahu o první body v lize mistrů. A dnes čekáme jasno až polojasno. Odpoledne od západu přibývání oblačnosti, teploty do 16 stupňů.
1: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
5: Soud v Lucembursku zablokoval část majetku energetické společnosti ČEZ a konkrétně jde o podíly v tamních firmách, přes které ČEZ vlastní českého distributora plynu Gasnet. ČEZ to oznámil na svém webu. Důvodem je dlouholetý spor českého státu se společností Diag Human. Ta po Česku požaduje asi 17 miliard korun jako odškodnění za zmařený obchod s krevní plazmou. Lucemburský soud už dřív rozhodl, že firma může nechat obstavit český majetek v zemi. ČEZ nejnovější rozhodnutí označuje za nezákonné a tvrdí, že s celým sporem nemá nic společného. Policisté, hasiči nebo třeba celníci dostanou od příštího roku přidáno. Základní tarif se jim zvýší o 2400 korun. Odboráři bezpečnostních sborů se na tom dohodli s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO.
6: Dalších 500 korun půjde třeba na přesčasy nebo pohotovosti, dodal ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO.
7: Protože to je, abychom byli schopni to ufinancovat ty platy, to je to maximum možného.
6: Unie bezpečnostních složek sice původně požadovala vyšší růst platů, její předseda Aleš Lehký ale nakonec dohodu označil za přijatelný kompromis.
8: Nebylo to jednoduché, ale premiér nakonec rozhodl a řekl, že to je dobrá volba.
6: O dalším navyšování chtějí odboráři jednat hned od začátku příštího roku. Rezort chce, aby do 3 let měli příslušníci sborů po základní přípravě 50 tisíc korun. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
5: Aerolinky Etihad a Qatar Airways ruší lety kvůli útokům jemenských Husijů na Saudskou Arábii, informovala o tom agentura Reuters. Letecké společnosti ruší třeba spoje mezi Abu Dhabi ve Spojených arabských emirátech a Riádem a Džidou v Saudské Arábii. Husijové útočí na Saudskou Arábii, protože je Riád hlavním vojenským a finančním podporovatelem jemenské mezinárodně uznávané vlády, se kterou Husijové vedou dlouholetou občanskou válku o moce nad celým Jemenem. Husie podporuje regionální rival Saudské Arábie. Irán. Nově vysazené stromky v lesích města Brna letos výrazně poškodilo sucho. Nepřežilo asi 60% sazenic vysazených od jara, u buků až 90%. Deště bylo v oblasti méně než polovina obvyklého množství. Lesníci proto zvažují novou výsadbu už letos na podzim, závisí ale na počasí. Výhody podzimní sadby vysvětluje mluvčí lesů města Brna Monika Neschebová.
9: Musíme počkat, až se uvede do takovéhoto vegetačního klidu a zasadí se. No a ona by mohla přes tu zimu se tam nějak jakoby uchytit lépe, než když ji dáme na jaře do absolutně suchý hlíny a vlastně měla by začít rašit.
1: Sport.
5: Fotbalisté Slávie večer nastoupí v lize mistrů v Baku proti Sabahu. Ani jeden z týmů v úvodním utkání nebodoval. Azerbajdžánský celek je navíc nováčkem prestižní soutěže. Pokračuje slávistický stoper Tomáš Vlček.
10: Na videu se mi vlastně potvrdilo, že to je velice kvalitní tým. Hrajou hezký fotbal a proto je to taky dostalo do ligy mistrů. Takže samozřejmě papírově nejslabší soupeř, ale neočekáváme tady žádný jednoduchý zápas.
5: Utkání Ligy mistrů Sabak Slavia začne v Baku v 18:45, stejně jako přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Italský cyklista Giulio Ciccone skončil po 8 letech v týmu Lidl Trek, kde byl kolegou českého šampiona Matyja Sebacka. Na příští 3 sezóny podepsal smlouvu se stájí Pinarello Q36,5, jejíž dres bude nově oblékat český sprinter Pavel Bittner. Švýcarský tým to oznámil na svém webu.
11: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Nehoda na D1 u Bohumína a práce na D10 u Mladé Boleslavy. Na dálnici D1 ve směru z Polska do Ostravy došlo za sjezdem na Bohumín k nehodě. Na 371. kilometru srazilo osobní auto divočáka. Kolony se netvoří. Na D10 ve směru z Trutnova do Prahy za sjezdem na Bakov nad Jezerou pracují silničáři. Mezi 46. a 44. kilometrem staví dopravní značení a je neprůjezdný levý pruh. V Praze je uzavřený Zlíchovský tunel směrem na Barrandov. Z důvodu mytí je zavřený západní tubus A až do 5. hodiny ranní. V opačném směru projedete bez problému. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Benešov pracují na silnici. Mezi 22. a 25. kilometrem je proto uzavřený levý pruh. Projíždí se plynule. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
11: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Přes den čekáme jasno až polojasno, ráno a dopoledne mlhy nebo nízkou oblačnost. Odpoledne začne od západu přibývat další oblačnosti, v Čechách může večer i pršet. Nejvyšší úterní teploty 12 až 16 stupňů, při déle trvající mlze nebo nízké oblačnosti naměří kolem 9. Na horách jen 6 a na Šumavě bude většinou 10 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Je s vámi Radiožurnál a Petr Zajíček.
13: Polovina českých firem se obává nedostatku vody. Ukázal to průzkum Svazu průmyslu a dopravy, kterého se na přelomu srpna a září zúčastnilo přes 100 podniků. Jak se snaží firmy investovat do úspor vody a co by potřebovali od státu? Vše řekneme už za chvíli.
0: Noční Radiožurnál
11: a Petr Zajíček.

0: Běžná spotřeba, chlazení, ale také třeba čištění. Vodu využívají firmy k různým účelům a proto mají problém, pokud výrazně zdraží a nebo jí není dost. Jak ukázal průzkum Svazu průmyslu a dopravy, polovina českých firm se obává, že v budoucnu nebude mít dostatek vody. Průzkumu se na přelomu srpna a září zúčastnilo přes 100 společností, zejména ze strojírenství a zpracovatelského průmyslu.
1: Za posledních 20 let byly některé roky, kdy byl opravdu nedostatek vody a byli jsme na hranici, kde už hrozilo, že by třeba odběry byly omezeny.
2: Popisuje Roman Mamula z Asociace českého papírenského průmyslu. Podle průzkumu Svazu průmyslu a dopravy sice nedostatek vody zaznamenalo jen 5% firem, zejména z povodí Odry a Moravy, zároveň ale výrazně víc se jich obává tohoto rizika do budoucna, říká za svaz Pavlína Žáková.
3: Polovina firem se bojí, že by vody mohl být v budoucnu nedostatek, ale zároveň ten hlavní dopad toho nedostatku vody očekávají v podobě tedy zvyšování ceny vody.
2: Polovině firem už náklady na vodu za posledních 5 let vzrostly. Vodné a stočné podle Českého statistického úřadu naposledy v srpnu meziročně zdražilo o skoro 4%. Podle dat nadace Pravda o vodě, která vychází z ceníku vodárenských společností, je teď průměrná cena vodného a stočného 100 až 160 korun za metr krychlový. Podle Pavlíny Žákové je sice samotný odběr vody v celku zanedbatelným nákladem pro firmy. Podle ní je ale potřeba započítat i její další využití.
3: Na úpravu čerpání vody, ohřev vody, její chlazení, čištění odpadních vod a tak dále. Takže i u té vody se můžete dostat v případě konkrétních podniků na 5 až 10% provozních nákladů, podobně jako u energie.
2: Čtvrtina firm podle průzkumu nemůže bez vody udržet provoz. Zásadní je hlavně pro energetiku, hutnictví, ale taky pro chemický průmysl nebo potravinářství. I proto firmy investují do úspor. Podle Žákové je dnes běžné monitorování spotřeby, recyklace nebo zachytávání dešťové vody. Na tato opatření můžou získat podporu od Ministerstva průmyslu a obchodu. Rezort takto od roku 2022 vyčlenil skoro 1 miliardu korun a víc než třetinu projektů už proplatil, říká mluvčí ministerstva Tadeáš Provazník.
4: Podpořené projekty pocházejí z různých odvětví, nejčastěji z průmyslu a výroby a provozů s významnou spotřebou vody. Zastoupeny jsou například potravinářství, nápojový průmysl, textilní, chemický a kovozpracující průmysl, papírenství, výroba stavebních materiálů nebo strojírenství.
2: Kromě těchto opatření firmy od státu očekávají taky budování a propojování vodárenských soustav. Ministerstvo zemědělství například v letech 2016 až 2025 podpořilo výstavbu 103 rybníků a bude v tom pokračovat. Zároveň jsou v plánu nové vodní nádrže. První mají být hotové na konci roku 2033 Nové Heřminovy v Moravskoslezském kraji. Vít Andrle, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: Některé sportovní areály na Jesenicku nejsou ani po dvou letech od povodní úplně opravené. Třeba fotbalisté Písečné se kvůli tomu museli odhlásit ze soutěže. Teď se ale klubu podařilo získat dotace na opravy a fotbal by se tak mohl do vesnice vrátit už příští rok. Podobná je situace i v nedalekých Mikulovicích.
1: Tady se řešou výpomoci sousedské, domlouvají se tady kšefty, tady je to zdroj toho dění v dědině. No.
2: Říká mi na stále neopraveném fotbalovém hřišti v Písečné předseda tělovýchovné jednoty Ladislava Cula.
1: Teď je tady mrtvo a prostě lidem to chybí.
2: Na opravu hřiště za necelých 11 milionů korun se čeká od povodní. Jedním z důvodů jsou i dotace.
1: Minulý rok byla první výzva z Národní sportovní agentury, jenomže tam byly podmínky, které byly prostě, nedalo se prostě to udělat.
2: Podle předsedy Národní sportovní agentury Karla Kováře se podmínky podařilo změnit.
3: Po jednání, jak se zástupci kraje, dotčených obcí, ministerstvem pro místní rozvoj vyjednalo lepší podmínky, protože ty podmínky, které vlastně byly vyhrášené v té první vlně výzev, nebyly výhodné nebo nebyly vhodné pro ty žadatele.
2: Písečná tak z druhé výzvy dotaci získala. S opravou hřiště by se mělo začít v následujících týdnech. Fotbalisté by se tak do soutěže mohli vrátit v příštím roce. Dotaci ve druhé výzvě získal i fotbalový klub v nedalekých Mikulovicích. Pokračuje jeho předseda Jiří Zlatník.
4: Je na částku 9 milionů, z toho se budou opravovat budovy, vlastně obě dvě, protože na ty se od toho více mě nesáhlo. Bude se dělat nové osvětlení na umělé trávě, veškeré technické zařízení kolem hlavně hrací plochy.
2: Na tyto opravy v současné době probíhá výběrové řízení.
4: Doufáme, že za měsíc, nejpozději za dva, by mohli začít ty opravy těch budov. Ty se dají dělat i v zimě.
2: Ve druhé výzvě, která potrvá do konce listopadu, bylo podle Kováře alokováno 257 milionů korun.
3: Máme předložené projekty zhruba za 200 milionů, takže vypadá to, že ta výzva bude úspěšná.
2: Na schválení dotace na opravu tří sportovišť ještě čekají v Lipové Lázních. Z Jesenicka Sabina Millerová, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I po celou noc.

0: Uber a Grajs v galaxii na jižáku.
1: Uber a Grajs.
0: Každé představení je premiéra.
1: Hrají si?
0: Šíma.
1: Lu.
0: Slovák.
1: Nikl.
0: Uber a Grajs.
2: Uber a Grajs uvádí Minor od 18. října. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
3: Radiožurnál je půl páté. Jsou tady zprávy a Martin Matějka. Český statistický úřad dnes oznámí hodnotu inflace za září. Podle odhadů mohla meziročně stoupnout na 2,5%. Oproti srpnu by tak vzrostla o 6 desetin procentního bodu. Na růst spotřebitelských cen měly vliv vysoké ceny pohonných hmot a energií. Meziročně zdražovaly i alkoholické nápoje, tabák nebo služby. Růst inflace zrychluje od června, kdy byla na úrovni 1,5%. V Itálii začíná každoroční vojenské cvičení Severoatlantické aliance. Potrvá 10 dnů a zúčastní se ho 17 aliančních zemí. Cílem je takzvané jaderné odstrašení. Do manévrů se zapojí letadla i pozemní jednotky. Papež Leo 14. dnes hospitalizují v Gamaliejově poliklinice v Římě. Čeká ho operace plice. Lékaři mu odoperují útvar, který objevili při nedávném vyšetření. Papež by měl zůstat v nemocnici zhruba týden. Zrušil proto všechny audience i účast na mši na svatopetrském náměstí ve Vatikánu. A osobní vlak na trati mezi Českými Budějovicemi a Novou Vsí najel večer na kameny položené na kolejích. Cestující vyvázli bez zranění. Policisté teď zjišťují, kdo překážku na trať uvidoval. Umístil. A případ prověřují jako možné obecné ohrožení. Jak doplnil policejní mluvčí Jiří Macner, a pomoct můžou svědci, kteří v pondělí po 6. večer zaznamenali v okolí trati podezřelý pohyb nebo odstavené vozidlo.
4: Sport.
3: Hokejový útočník Radim Zohorna podepsal novou dvouletou smlouvu s týmem Färjestad. 30-letý český reprezentant hraje za švédský klub druhou sezónu. V té minulé měl 10 gólů a 20 asistencí. Teď se odchovanec Havlíčkova Brodu dělí o čtvrté místo v kanadském budování soutěže a díky němu Färjestad vede tabulku.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na D1 u Bohumína a u výjezdu z Brna. Na dálnici D1 ve směru z Polska do Ostravy došlo za sjezdem na Bohumín k nehodě. Na 371. kilometru srazilo osobní auto divočáka. Kolony se netvoří. Znovu D1, tentokrát z Brna do Prahy. Na 195. kilometru za sjezdem na Brno centrum narazilo osobní auto do svodidel. Aktuálně v odstavném pruhu. Na dálnici D10 ve směru z Trutnova do Prahy za sjezdem na Bakov nad Jezerou pracují silničáři. Mezi 46. a 44. kilometrem staví dopravní značení a je neprůjezdný levý pruh. V Praze je uzavřený Zlíchovský tunel směrem na Barrandov. Z důvodu mytí je zavřený západní tubus A až do 5. hodiny ranní. V opačném směru projedete bez problému. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Přes den čekáme jasno až polojasno, ráno a dopoledne mlhy nebo nízkou oblačnost. Odpoledne začne od západu přibývat další a v Čechách může večer i pršet. Nejvyšší odpolední teploty 12 až 16 stupňů. Při déle trvající mlze nebo nízké oblačnosti naměří kolem 9, na horách jen 6 a na Šumavě 10 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A na Radiožurnálu je s vámi Petr Zajíček.
6: Ano, a prozradí, kdo nám bude zpříjemňovat chvíle do 5. hodiny raní, tak budou tady třeba Ivan Král, Miles Smith a právě teď Leanne Rimes.
4: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

Letět v letadle, kterému se najednou přestane točit vrtule, může být i zábava, a to hlavně pro akrobatické piloty. Jak ale za chvilku uslyšíte i pro našeho reportéra, vypravíme se přímo do kokpitu stovky metrů nad letištěm v Jaroměři.

0: Tak to byl Ivan Král v nočním radiožurnálu. Vysoké přetížení zažívají piloti při akrobatickém létání. Stroje létající rychlostí přes 300 km v hodině mají výhodu také třeba v tom, že se do nich vejdou dva lidé. A tak i náš reporter zažil na letišti v Jaroměři, jaké to je letět hlavou dolů nebo padat ve chvíli, kdy je vypnutá vrtule. Vyzkoušel si to, co běžně trénuje čtyřčlenná parta leteckých akrobatů s novým názvem Red Bull Aerobatic Team.
1: Pasažer sedí vpředu, bude tam i padák, to už jste všichni viděli, padák má vlevo madlo. Když bychom museli z nějakého, nedej bože, důvodu vyskakovat z letadla, já odevřu kabinu, ona odpadne, odpoutáte se tam, ještě ukážu, jak se odpoutat od postroje, vyskočí se z letadla a venku z letadla se chytne za madlo, vytrhne se, zahodí se a padák vás nese na zem.
2: Jmenuji se Stanislav Čejka, jsem pilot skupiny Red Bull Aerobatic Team, kde lítám od roku 2013 a současně jsem, mojí profesí je lítání v armádě, takže současně jsem pilot v armádě.
3: Tak já doufám, že vám to neskazím, protože mám takový pocit, že nohama dosáhnu na jakési pedály.
2: To jsou pedály, které jsou spojené s mými pedály, s kterými řídím, ale určitě ne, věřím, že se nebudem přetlačovat o ně.
3: Dobře, děkuju.
4: Jsme nad hangárem, teď jsme asi ve 100 metrech. Tak, kde uděláme nějaký 2G přetížení.
5: A doprava.
4: A jak to jde zatím?
6: Já jsem v pohodě úplně.
4: Jo, super.
6: Dobrý.
5: Já půjdu vrchem, takže bravo rozchod.
3: Jste teda, jestli jsem to dobře pochopil, rozpustil skupinu.
4: Tak, teď jsme se rozešli, přesně tak. Máme rozdělený prostor, sever, jih, východ, západ.
5: Můžete pokračovat, my jsme ještě daleko.
4: Můžeme nějakou akrobací ještě?
6: No určitě.
4: Super.
6: Mám se nechat překvapit.
4: Trošku se rozjedeme. Nějakou rychlost kolem těch 300, něco přes 300, kde jsme ve vertikále, zastavíme, uděláme si výkruc tady a zůstaneme na zádech viset a můžeme si prohlídnout zemi. Teď nás drží vrtule jenom, letadlo se celý klepe a my se v podstatě propadáme dolů teďka. Asi byť máme čumák nahoru, takhle letadlo vlastně s náma se odobu klesá. Minimální rychlosti se nás zkusit i vývrtka, takže kdybyste chtěl možná zkusit vývrtku.
6: Vývrtku?
4: Tak, to je vlastně pád. Takže vývrtka je, že my letíme jakoby vrtáme dolů.
6: Teď jenom padáme.
4: Teď jenom padáme, přesně
6: tak. Se.
4: Točíme se, to musíme zastavit. Jak to snášíte?
6: No úplně výborně.
4: Jo, super.
6: Mě to strašně baví.
4: Tak a půjdeme už pomalu zpátky zase na letiště. Přistání se nelekněte, to bude trošku skákat. Je to tráva, náš podvozek nemá žádný tlumič. Takže jakýkoliv hrbol, který na trávě je, tak nás při dostatečné rychlosti ještě vystřelí do vzduchu.
6: Přistáváme se Stanislavem Čejkou. Prý to bouchne.
4: No, bude to trošku skákat,
6: tak asi skáče, no, dobře.
4: Skáče to, no. Takže plus 6, minus 2G jsme měli.
6: Jo. A je to.
4: Výborně.
6: Tak moc díky.
4: Ano, rádo se stalo.
6: Letiště v Jaroměři, ještě uvnitř kokpitu letadla Stanislava Čejky, František Kuna, Radiožurnál.
7: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Bruselské chlebíčky.
1: Průvodce kuchyní evropské politiky a jejím zákulisím.
0: Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání?
1: Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonu?
0: Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky.
1: Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas.cz.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnály 5 hodin. Zprávy Tereza Tomášková.
1: Lucemburský soud zablokoval podíly ČEZu v tamních firmách kvůli kauze Diag Human. Upouštění Vltavské kaskády má podle Národní koalice pro boj se suchem pokračovat do jara. Fotbalisté Slavie budou večer bojovat o první vítězství v Lize mistrů. A bude slunečno, ráno místy mlhy, později přibývání oblačnosti a večer v Čechách místy déšť. Teploty do 16 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Soud v Lucembursku zablokoval kvůli kauze Diag Human majetek české polostátní společnosti ČEZ v tamních firmách. Jde o podíly, přes které energetická skupina vlastní distributora plynu Gaznet. ČEZ označil rozhodnutí za nezákonné, protože s kauzou neměl nic společného. Chce se bránit žalobou. Blokace podle mluvčího společnosti Romana Gazdíka neovlivní fungování Gaznetu v Česku.
3: Fungování skupiny Gaznet v České republice není nějak dotčeno, nějak se tam týká zákazníků, nějak se týká našich obchodních partnerů a ta omezení se týkají pouze Lucemburska.
1: Podnikatel Josef Šťáva se v kauze společnosti Diag Human soudí s Českem od 90. let. Za zmařený obchod s krevní plazmou chce od státu 17 miliard korun. Lucemburský soud už dřív rozhodl, že firma může požadovat blokaci českého majetku v zemi. Ukrajina hlásí po pondělních ruských útocích nejméně 6 obětí. Při ostřelování obce Čerkaské v Doněcké oblasti zemřeli 3 lidé. Informuje o tom regionální vojenská zpráva. Nejméně 2 oběti má taky večerní útok na Kyjev, kde ruský dron zasáhl 25-patrový bytový dům. A ve městě Lozova v Charkovské oblasti zabil bezpilotní letoun jednu ženu. Naopak Rusko informuje o jednom mrtvém a dvou raněných po útocích ukrajinských dronů v Bělgorodské oblasti na západě země. Sucho v Česku trvá a povodí Vltavy bude pokračovat s upouštěním Vltavské kaskády. Po zasedání Národní koalice pro boj se suchem, to řekl její zástupci. Meteorologové taky vydají mapu tisíce nejohroženějších obcí v Česku.
4: Koalice pro boj se suchem se sešla podruhé, aby vyhodnotila zavedená opatření. Upouštění vody z nádrží bude podle ministra zemědělství Martina Šebestiána za SPD pokračovat.
5: Máme dostatek vody, aby jsme tento stav nadlepšování minimálně do příštího roku, řekněme, duben až pololetí udržovali v tomto stavu.
4: Koalice taky zopakovala priority. Zadržovat vodu v krajině nebo propojovat vodohospodářské soustavy. Podle bývalého ministra životního prostředí Petra Hladíka z KDU-ČSL jsou ale kroky nedostatečné.
6: Já nevidím ani zásadní vlastně jako podklady toho, co by se mělo dít.
4: Ministerstva teď podle premiéra Andreje Babiše z ANO připravují konkrétní projekty nebo taky zákon na rychlejší výstavbu nádrží. Jakub Vik, Radiožurnál.
2: Sport.
1: Fotbalovou Slávii čeká druhé utkání v sezóně Ligy mistrů. V 18:45 nastoupí v azerbajdžánském Baku proti Sabahu. Oba týmy budou usilovat o první výhru v Lize mistrů v klubové historii. Zápas odvysílá v přímém přenosu Radiožurnál i Radiožurnál Sport. Střelec Jiří Přívratský vyhrál závod ve vzduchové pušce na světovém poháru v Káhiře. Je to pro něj celkově 8. vítězství v seriálu, ale vůbec první v této sezóně.
7: Nevím, jestli se mi přímo ulevilo, ale moc mě to potěšilo, protože ten letošní rok byl trošku nešťastný pro mě. Na prvním svěťáku v Granadě jsem skončil 9., tedy první, který nepostupuje do finále. Potom v Mnichově na 4. místě, v Číně jsem skončil znovu na 4. místě, takže teďka to zlato. Myslím, že jsem se na něho počkal dost dlouho a že bylo docela zasloužené.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na D1 u Bohumína a u výjezdu z Brna. Na dálnici D1 ve směru z Polska do Ostravy došlo za sjezdem na Bohumín k nehodě. Na 371. kilometru srazilo osobní auto divočáka. Kolony se netvoří. Znovu D1, tentokrát z Brna do Prahy. Na 195. kilometru za sjezdem na Brno centrum najelo osobní auto do svodidel. Aktuálně je v odstavném pruhu. Na dálnici D10 ve směru z Trutnova do Prahy za sjezdem na Bakov nad Jezerou pracují silničáři. Mezi 46. a 44. kilometrem staví dopravní značení a je neprůjezdný levý pruh. V Praze je uzavřený Zlíchovský tunel směrem na Barrandov. Z důvodu mytí je zavřený západní tubus A a měl by se otevírat znovu kolem 5. hodiny raní. V opačném směru projedete bez problému. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude slunečno, ráno a dopoledne místy mlhy nebo nízká oblačnost. Odpoledne začne v Čechách od západu přibývat oblačnost, večer pak i na Moravě a ve Slezsku. Později večer může v Čechách místy pršet. Teploty je 12 až 16 stupňů, při nízké oblačnosti kolem 9, na horách 6 a na Šumavě až 10. Foukat má slabý proměnlivý vítr a nebo bude klidno. Tolik zprávy. A začíná ranní radiožurnál s Petrem Králem.
0: Úterý, mlhy, teploty lezně blíž k nule než k desíce. I takový je v tuto chvíli krátce po páté 13. říjen. Tak se pojďme podívat na to, co přinese.

0: 5 hodin 9 minut, ranní radiožurnál je s vámi i dnes v úterý. No a začínáme v Tišinově. Děti z tamní základní školy na náměstí 28. října teď tráví i v tomto počasí více hodin tělocviku venku. Jednu ze dvou tělocvičen totiž nesmí využívat, a to kvůli prasklinám, které se objevily ve zdi. O dalším postupu na opravách rozhodne vedení školy, a to spolu s městem na základě odborných posudků. Praskliny se objevují také na dalších místech okolí.
1: Zatímco v jedné z tělocvičen školy v centru Tišnova se ozývá křik a dupot, tu druhou nechala ředitelka Radmila Zhořová zavřít a zvenčí obehnat červeno-bílou páskou. Na její zdi se rýsují praskliny a jedno okno zůstává pootevřené.
2: Kolegové školníci chtěli zavřít okna, nepodařilo se jim to. Když se potom rozhlídli kolem sebe, objevili praskliny. Šli se podívat zvenku a objevili i praskliny vlastně dole na zdi.
1: Vedení školy situaci řeší s městským úřadem v Tišnově, potvrzuje jeho mluvčí Kateřina Šikulová.
3: Byl i hned teda zavolán odborný statik, který konstatoval, že nehrozí bezprostřední ohrožení stability. Specialisté zjišťují příčiny poruchy budovy tělocvičny, no a musíme počkat na odborný posudek.
1: Praskliny na zdech si všimla i spolumajitelka rodinného domu naproti základní škole Zuzana Brzobohatá.
4: Právě nás překvapilo, jak to bylo velice rychle, protože na konci července byla nově vymalovaná lékárna, najednou se objevily praskliny a bylo to během měsíce. Tam jsme během týdne to opravili a zamalovali. Ty venkovní praskliny jsme nechali, abychom je dál mohli pozorovat. Nicméně podle mého takového laického názoru dochází ještě k dalším novým a novým prasklinkám.
1: Dům nechá rodina prohlédnout statikem. Jiní vlastníci zase objevili na zahradě domu nedaleko školy posuny půdy, které poškodily sklep. Místní i mluvčí radnice Kateřina Šikulová připouští, že na praskliny na domech jsou v Tišnově zvyklí.
3: Tušíme o tom, že někde nějaké domy jsou popraskané, nicméně obecně se dá říct, že Tišnov je na jílovém podloží, které nějakým způsobem pracuje.
1: Hromadně se lidé na úřad kvůli popraskaným fasádám nebo zdím neobracejí. Z Tišnova Alena Hesová, Radiožurnál.

0: Radiožurnál 5.15. Co nás čeká? Dnes čekáme i na oznámení výše inflace za září, zveřejní Český statistický úřad. Podle odhadů stoupla meziročně o 2,5%. Růst spotřebitelských cen ovlivňuje hlavně zvyšující se cena ropy, která tlačí nahoru ceny energií a také paliv. V Itálii právě dnes začíná každoroční vojenské cvičení Severoatlantické aliance. Trvá 10 dnů a zúčastní se o 17 aliančních zemí. Cílem je takzvané jaderné odstrašení. Do manévrů se zapojí letadla i pozemní jednotky.
1: Dnes nás čeká zpočátku slunečné počasí, které ale na mnoha místech budou kazit ranní mlhy, později bude mraku a nakonec i deště přibývat. Nebe tedy bude jasné až polojasné a ráno a dopoledne s mlhami a nízkou oblačností. Odpoledne začne v Čechách, večer i na Moravě a ve Slezsku od západu přibývat oblačnosti. Později večer se pak bude místy v Čechách vyskytovat déšť. Teploty odpoledne vyšplhají k 12 až 16 stupňům. V místech, kde se déle udrží mlha, pak na měříte jen kolem 9 stupňů. Na horách bude 6, na Šumavě až 10 stupňů. Krásné ráno.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Malinový sirup, Mira, jedna letní píseň v době, kdy už se pomalu, ale jistě začíná i v Česku zasněžovat. Ano, i to se děje v západních Krkonoších a také i ve středních Čechách. To nás ještě čeká, tohle téma, ale teď k našemu zdraví. Od lékařů bychom se v budoucnu mohli dozvědět o srdečním selhání dřív, než nastane. Ukazuje to výzkum vědkyně z Ústavu přístrojové techniky Akademie věd Zuzany Koščové. Ta zkoumá, jak z běžného EKG včas rozpoznat varovné signály, které vydává právě srdce. Za svoji práci získala první místo v mezinárodní soutěži mladých výzkumníků a kardiologii.
1: Máme tu zariadenie, ktoré ukazuje elektrickú aktivitu srdca, ako sa šíri sieňami a komorami, takzvané EKG.
2: Zuzana Koščová z Ústavu přístrojové techniky Akademie věd v Brně zkoumá, jak z běžného EKG včas rozpoznat varovné známky srdečního selhání. Jak výzkum funguje, přibližuje vedoucí její výzkumné skupiny Filip Plešinger.
3: Cílem je rozpoznat u lidí, kteří mají srdeční selhání, zhoršení stavu.
4: My teď jsme u vás v laboratoři, pozorujeme tři vlnovky pod sebou, které ukazují srdeční aktivitu.
1: Zároveň se pozeráme na mapu vysokofrekvenčného EKG, která ukazuje, ako ľavá a pravá komora fungují spolu, protože pacienti, kteří mají srdcové zlyhanie, mají většinou dysynchronné komory.
2: Za svůj výzkum získala Zuzana Koščová první místo v mezinárodní soutěži mladých kardiologických výzkumníků Rosana Degani Young Investigator Award v Madridu. Její metoda nespoléhá na jediné měření, ale sleduje, jak se EKG konkrétního pacienta mění v čase. Data pak pomáhá zpracovat jí navržená neuronová síť, tedy umělá inteligence.
1: Používáme takzvanou longitudální analýzu, kdy pacient přijde několikrát za jisté období ku kardiologovi, po případě je hospitalizovaný po infarktě myokardu alebo chodí ku svojmu praktikovi. My jsme schopni extrahovat EKG a pozrieť se, či nastává nějaké zhoršení u toho pacienta.
2: Metoda je zatím ve fázi výzkumu. Do budoucna by ale mohla pomoct nejen včas odhalit riziko srdečních selhání, ale také mu předcházet, vysvětluje Filip Plešinger.
3: V momentě, kdyby praktik takovýhle nástroj měl, tak když mi ukáže, že mám vyšší riziko srdečního selhání v horizontu 5 let, pokud já se jako pacient rozhodnu takovou informaci přijmout a zařídit se podle rad praktika, tak si dovedu představit, že to může mít velice pozitivní efekt potom na populaci.
2: Výzkumná skupina už dříve vyvinula například supercitlivé EKG, které dokáže odhalit i změny, které běžné přístroje nezachytí. Výzkum Zuzany Koščové má ale jinou výhodu. Stačí mu data z dlouhodobého měření běžného EKG, které mají k dispozici i praktičtí lékaři. Z Brna Marek Hensel, Radiožurnál.

0: máme radiožurnál. Kopřivnická Tatra se zúčastnila armádního veletrhu ve Washingtonu, a to proto, že armáda Spojených států hledá nové nákladní vozy. Jaké má šance, tak i k tomu se dnes dostaneme ve vysílání radiožurnálu po 8 hodině. No a další zprávy ty nabídneme už za pár vteřin.
1: Aby vaše auto nepoškodila srážka se zvěří.
2: Pobíhá divočák, přímo po dálnici přeskakoval z vodidla i z pruhu do pruhu.
3: Abyste nebrzdili nouzově před překážkou.
4: Někomu ulítla madrace, je tam uprostřed dálnice a je to nebezpečný.
1: Aby vás nezaskočila neobvyklá hrozba.
5: Po silnici první třídy jede vozíčkář na 400 jinou lidí. A je tady fakt mnoha.
3: Poslouchejte na cestách zelenou vlnu radiožurnálu.
1: Nebo sami varujte před nástrahami ostatní řidiče.
3: Volejte 800 553 550.
1: Zelená vlna radiožurnálu.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
6: Festival Pri Bohemia Radio vás zve do Červeného kostela v Olomouci 18. října od 16 hodin. Tajemství rozhlasového herectví odhalí moderátor Vasil Fridrich se svými hosty Lucí Polišenskou a Alešem Vrzákem v pořadu Neviditelný herec Olmerka. Vstupenky můžete zakoupit na recepci Českého rozhlasu Olomouc. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
0: Dobré ráno, je 5.30. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
7: Mezinárodní měnový fond zhoršil výhled české ekonomiky za letošní i příští rok. Hrubý domácí produkt se letos podle nové prognózy zvýší o 1,8%. V příštím roce pak má jeho růst mírně zrychlit na 1,9%. V jarní prognóze přitom Mezinárodní měnový fond předpokládal, že tempo hospodářského růstu bude v obou letech na úrovni 2,2%. Francouzská státní agentura pro kybernetickou bezpečnost vyšetřuje kyberútoky na stovky supermarketů. Hackři na dálku zvýšili teplotu v chladících a mrazících systémech. Obchody kvůli tomu museli zlikvidovat tuny masa, mléčných výrobků a hotových jídel za desítky milionů eur. Přes 20 milionů korun už získal nadační fond Spolu s odvahou v elektronické dražbě obrazů. Peníze využije na podporu dětí s vážnými onemocněními. Fyzická aukce bude dnes večer v Kunsthalle v Praze. V nabídce je například kresba Williama Kentridge nebo obrazy Lubomíra Typlta a Adély Matasové i díla českých designérů. Výtěžek půjde například na zážitkové terapie nebo rodinné tábory.
6: Sport.
7: Hokejisté Pardubic přivítají v závěrečném 6. kole základní části Ligy mistrů švédské Växjö. Zápas začne v Pardubicích v 18 hodin. Oba týmy už mají jistý postup. Stejně tak i Plzeň, která uzavře první fázi soutěže zítra. Poslední český zástupce Liberec nastoupí v Lize mistrů taky zítra. O postup do play-off ale ještě bude bojovat.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážky na D2 u Podivína a nehoda na 43 v Lipůvce. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy opatrně za sjezdem na Hustopeče. Na 35. a půltém kilometru stojí dvě auta, jsou v odstavném pruhu, místo je označené šipkou. Na D2 směrem do Bratislavy se pohybuje teď i nadměrný náklad. Je už u Břeclavy v okolí 48. kilometru. Je to konvoj dvou nákladů plus dalších doprovodných vozidel. Nedají se předjet. Jede se pomaleji v krátké koloně. Místy se také jede v mlze, nezapomínejte na mlhovky. Na silnici 43 ze Svitav do Brna zpomalíte za Lažany. Na příjezdu do Lipůvky řeší nehodu, srazila se dvě auta, zdržení kolem 5 minut. Na silnici 44 na výjezdu z Mohelnice do Šumperku za odbočkou na Moravskou Třebovou se střetla dvě auta, čekejte omezený průjezd. A na silnici 35 z Mohelnice do Moravské Třebové v Mohelnickém kopci čekejte dopravní omezení před Studenou Loučkou. Začínají se tvořit kolony v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
9: Aktuálně je nad Českem jasno až polojasno, místy ale pozor na mlhy nebo nízkou oblačnost. Teploty se nejčastěji drží mezi +4 a -2 stupni. Tepleji ale zůstalo například v Děčíně na meteorologické stanici Chuchelná. Tam je +6. Na opačné straně jsou tradiční mrazové lokality na Šumavě, -9 na Kvildě Perle, také na Březníku. Z těch níže položených stanic je nejchladněji na Karlovarsku, konkrétně v obci Obora Šindelová. Tam teplota poklesla k minus 3 stupňům. Přes den teploty vyšplhají ke 12 až 16 stupňům. Chladněji jen kolem 9 bude v místech s déle trvající mlhou nebo nízkou oblačností. Na horách naměříte kolem 6, na Šumavě ale až kolem 10 stupňů. A nebe bude nejprve slunečné, postupně se ale bude od západu zatahovat a smraky budou na naše území přicházet i dešťové kapky. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
0: Dobré ráno. Marcela Halová, počasí 5.34. Jak vypadá Rusko očima člověka, který v něm prožil celý svůj život, no a pak z něj odešel? Režisér Andrej Zjagincev na to hledá odpověď ve svém filmu Minotaur, který Francie vyslala do Oscarového klání. Ten snímek uvádí i česká kina a my vás na něj za chvíli pozveme.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Roman Gajaleskovec, jedna z písniček pro Světlušku z jednoho z minulých koncertů. Pokud čekáte na ten aktuální, tak se dočkáte, protože Světlo pro Světlušku 2026 se odehraje ve středu 4. listopadu od 21 hodin a 10 minut. Teď ale k jinému tématu, pojďme z koncertu do kina. Budeme mluvit o muži, který odešel z Ruska na tamní poměry, ale rozhodně nezapomněl. Režisér Andrej Zjagincev v dramatu Minotaur ukazuje současné Rusko a také dilemata, která jeho obyvatele řeší v době ruské agrese na Ukrajině. Film, který Francie vysílá do Oscarového klání, vstupuje tento týden také do českých kin.
1: Je úspěšný podnikatel, má obrovský dům, ženu, pubertálního syna. Na krku má ale hlavní představitel filmu Gleb nůž. Kvůli částečné mobilizaci v Rusku musí poslat některé své zaměstnance na frontu. Doma navíc začíná mít pochybnosti, jestli ho nepodvádí manželka. Filmové drama režiséra Andreje Zvjaginceva ukazuje, jak ruská agrese na Ukrajině zasáhla do každodenního života jedné rodiny.
2: Je to film o rodinném dramatu, o situaci, kdy se v rodině objeví trhlina, nebo řekněme, kdy vztahy vychladnou a mění se pouto mezi manželi. To nějak doléhá na oba a tady právě příběh začíná. Všechno, co nazýváte válkou, zní jako kanonáda, kde si daleko za hranicemi filmového prostoru. Nikdy se neocitáme na frontě a v příběhu se o tom prakticky nemluví, kromě jedné krátké epizody.
1: Jinak rozvážný podnikatel Gleb, který má i politické konexe, ale v příběhu postupně dospěje k nečekanému radikálnímu rozhodnutí.
3: Já prožil v Rusii tolko mnoho.
2: V Rusku jsem žil dlouho, prakticky celý život. Vlastně ne prakticky, doslova. Je mi 63. Před 4 lety jsem odjel, bylo mi asi 59. Události září 2022 se podle mě nějak radikálně neliší od mých dojmů z ruského způsobu života, ze vztahů ve výrobě, v rodině, s kancelářskými kolegy a zaměstnanci. Nic se nezměnilo, všechno zůstalo stejné. Ale říkám to s jistotou proto, že jsem viděl reakci ruské části publika na film na festivalu v Cannes. Lidé, kteří tam žijí, říkali, že je atmosféra podána přesně. A z toho jsme vlastně vycházeli.
1: Snímek Minotaur získal už velkou cenu na filmovém festivalu v Cannes. Za Francii, kde režisér aktuálně žije, usiluje drama také o prestižního Oscara. První čeští diváci uvidí film Minotaur v kinech od 15. října. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.

0: S vámi Radiožurnál. Venku náznak zimy, některé ské areály v západních Krkonoších a také ve středních Čechách už začaly zasněžovat sněžovky technickým sněhem. Tak třeba v Krkonošském Harachově a Rokytnici nad Jizerou se tak děje a přidává se třeba i ještě, kam se vydáme ještě před 6 hodinou v ranním Radiožurnálu. Dobré ráno ve 6:45. Soud v Lucembursku zablokoval majetek české polostátní společnosti ČES v tamních firmách, a to kvůli kauze Diag Human. Jde o podíly, přes které skupina vlastní distributora plynu Gaznet. ČES označil rozhodnutí za nezákonné, protože s kauzou neměl vůbec nic společného. Chce se bránit žalobu a my chystáme do vysílání krátce po 6. hodině. Kompletní operní dílo skladatel Leoš Janáčka nabídne 10. ročník festivalu Janáček Brno. Začíná právě dnes v tamním Janáčkově divadle a otevře ji večer derniéra brněnské inscenace Osud v režii Roberta Carsena.
1: Překážky na D2 u Podivína a nehoda na 43 v Lipůvce. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy spozorněte za sjezdem na Hustopeče. Na 35. a 5. kilometru stojí dvě auta, jsou v odstavném pruhu, místo je označené šipkou. Na D2 dál směrem do Bratislavy ještě opatrně za sjezdem na Břeclav přišla informace o čerstvé nehodě na 50. kilometru. Začíná se tvořit kolona, opatrně dojíždějte, brzdí se teď na 49. a 5. Na silnici 43 ze Svitav do Brna se popojíždí už z Milonic. Na příjezdu do Lipůvky řeší kolizi dvou aut, zpoždění už teď téměř 20 minut. Na silnici 35 z Mohelnice do Moravské Třebové postává kolona před Studenou Loučkou. Jsou tam silničáři, zpoždění čtvrt hodiny a narůstá. A v Praze ve Kbelské směrem na D8 je omezení a také uzavřený sjezd do Letňan. Je tam kratší fronta od sjezdu na Prosek. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: Včera na Sněžce celý den mrzlo, teplota se tam držela 0,1 stupně pod nulou a podobné to může být i dnes. V tuto chvíli naše nejvyšší hora hlásí -2 stupně, mlhavo a skoro zatažené nebe. Pod nulu ale klesly teploty i v nízkých a středních polohách. Přes den pak vyšplhají ke 12 až 16 stupňům. To bude v místech, kde si budeme užívat docela slunečné počasí, ale tam, kde bude mlhavo, se připravte na teplotu jen kolem 9 stupňů. Na horách se pak budou teploty držet kolem 6. Na Šumavě kolem 10 stupňů. A jasné až polojasné nebe se bude postupně odpoledne a večer od západu zatahovat a počítat musíme i s deštěm. Krásné ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 10 minut před 6. Teploty klesly a na horách také poprvé nasněžilo. Na některé lyžařské areály se pojďme podívat právě teď, a to už proto, že začaly vyrábět technický sníh. Hlavně ty se speciální technologií, díky které vydrží sníh i při teplotách nad nulou. A tak hromady sněhu už se teď tvoří například na Ještědu.
1: Obrovský výrobník už vyrábí sněhové krystalky, posílá je nahoru na kopec, kde se hromadí. Podle ředitele ski areálu Radka Chalupy bude Rolba tento sníh rozmisťovat na dojezdu sjezdovky.
2: Co se týče spuštění sezóny tento rok, tak počítáme, že bychom brány areálu otevřeli 12. prosince.
1: V České republice je hodně velké sucho. Máte vody dostatek? Odkud jí berete?
2: Pro účely umělého zasněžování tak využíváme naší akumulační nádrž. Máme tam k dispozici tuším 12 000 kubíků.
1: K tomuto tématu včera zasedala Národní koalice pro boj se suchem. Ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD na zasedání řekl, že Česko se musí proti suchu aktivně zapojit. Například zadržováním vody v krajině, ale také investicemi do vodohospodářské infrastruktury a třeba i čistíren odpadních vod.
2: Když voda dojde, tak nějak způsobem třeba omezíme produkci nebo se s tím popereme nějak jinak.
1: Jaké máte letos novinky?
2: Nějakým způsobem jsme přebudovali obě dvě stanice.
1: Půjdeme se podívat.
2: Takže instalovali jsme v podstatě i nové oplůdky. Tak a co se týče vlastně toho nastupování a vystupování. Jo, Peťo. Tak jsem primárně zmiňoval vlastně tuhletu zámkovou dlažbu, která byla v minulosti příliš vysoká.
1: Sjezdovku začaly zasněžovat také ski areály v Harachově, Rokytnici nad Jizerou a třeba Monínec. Z Ještědu Johana Tománková, Radiožurnál.

0: první pohled překvapivý, ale jinak velmi intenzivně dobře fungující cíl si vybrali hackři ve Francii. Zaútočili totiž na mrazáky v tamních hypermarketech. Co se přesně stalo, zjišťují naši reportéři, přineseme o tom další informace a také sledujeme vyjednávání, povolební vyjednávání ve městech. Bude o tom řeč.
1: Podpořte své oblíbené rozhlasové podcasty v posluchačské anketě festivalu Pri Bohemia Radio. Vyberte ty nejlepší ze shortlistu a hlasujte do 22. října na webových stránkách pribohemia.rozhlas.cz. Děkujeme za vaši podporu.
0: Radiožurnál 6 hodin. Tereza Tomášková a zprávy.
2: Poslanci v úvodním kole projednají možné zavedení speciální daně na rafinérie. Města a obce pokračují v povolebním vyjednávání. Jasno už je třeba v Karlových Varech, naopak Prahu čekají další schůzky. Fotbalisté Slavie nastoupí v lize mistrů v Baku proti Sabahu. Nehoda zpomaluje provoz na dálnici D2 na 50. kilometru směrem do Bratislavy. A bude slunečno, ráno místy mlhy, později přibývání oblačnosti a večer.

0: Večer v Čechách místy déšť. Teploty do 16 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
0: Možné zavedení speciální daně na rafinérie dnes v úvodním kole projednají poslanci. Jde o jedno z opatření, které kabinet schválil v boji proti vysokým cenám pohonných hmot. Výnos daně by měl kompenzovat právě kroky, které zatěžují státní rozpočet, tedy zastropování cen paliv a snížení spotřební daně z nafty. Místopředseda lidovců Benjamin Činčila zpětné zavedení daně kritizuje.
2: Pro předvídatelné podnikatelské prostředí není správně, aby jsme zaváděli daň, která bude zpětně za ten rok 26. To považuji za velmi nebezpečné, protože jakmile tohle jakákoliv vláda udělá, tak už v tom budou šahat i jiné vlády a prostě podnikatelé nebudou mít předvídatelné prostředí v České republice a to není správné.
0: Podle vlády by měla daň z příjmů rafinérií kompenzovat náklady státu spojené se zastropováním cen a snížením spotřební daně na naftu. O možné povolební koalici v Praze budou dál jednat zástupci hnutí STAN a Spolu pro Prahu. Shodli se na tom na pondělním úvodním setkání. Oproti původním plánům ale nezačali řešit rozdělení oblastí v radě hlavního města. Znovu se chtějí sejít ve čtvrtek. Dnes budou starostové jednat o možné spolupráci s Prahou sobě, odpoledne se pak sejdou s Piráty. O koalici už je jasno třeba v Karlových Varech, naopak v Pardubicích budou schůzky pokračovat. Povolební vyjednávání bude tématem radního Radiožurnálu i po 6:30. Ruský prezident Vladimír Putin má podle šéfa Bílého domu Donalda Trumpa větší zájem se dohodnout než ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Trump zároveň řekl, že energetické příměří porušují Rusové i Ukrajinci. Příměří oznámil v neděli s tím, že to odsouhlasili obě válčící strany a platí okamžitě. Rusko ale v zápětí zaútočilo na ukrajinské elektrárny. Uzavírka Pisáreckého tunelu v Brně od pondělí komplikuje dopravu. Řidičům by mělo na objízdných trasách nově pomoct přenastavení semaforů. 40-denní oprava začala včera a způsobila problémy hlavně v dopravní špičce. Auta najížděla do křižovatek, které pak kvůli špatné průjezdnosti blokovala. Jak to bude nově, vysvětluje policejní mluvčí Pavel Šváb.
3: Policisté navrhli pracovníkům z brněcích komunikací drobnější úpravy v signálním plánu koncových křižovatek, které by tu situaci mohly částečně vylepšit. Nicméně bohužel ta kapacita těch okolních silnic je přehlcená a nelze očekávat, že ten provoz se vrátí k úplnému normálu.
0: I proto policie doporučuje, aby lidé během oprav využívali radši městskou hromadnou dopravu, anebo se lokalitě úplně vyhnuli.
4: Sport. Fotbalisty Slávie čeká v této sezóně Ligy mistrů první utkání na hřišti soupeře. V Azerbajdžánu nastoupí proti Sabahu Baku. O stylu soupeře mluví slavistický trenér Jindřich Trpišovský.
5: Kdybych je přirovnal, tak ohledně postavení hráčů nebo stylu hry hodně podobný Barceloně. Tým, který se snaží mít hodně míč pod kontrolou, tým, který prostě má rád postupný útok zjednodušeně. Určitě to tým, který má tu ofenzivní stránku silnější než defenzivní.
4: Utkání Sabah Baku Slavia Praha začne v 18 hodin a 45 minut v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. A české fotbalistky nastoupí k odvetě semifinále v baráži o mistrovství světa. Ve Skotsku nastoupí ve 20 hodin a 15 minut z úvodního domácího zápasu, mají reprezentantky dvoubrankovou ztrátu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na D2 u Břeclavy a zdržení na 35 u Studené Loučky. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy za sjezdem na Břeclav se na 50. kilometru srazil kamion a osobní auto jede se krokem odstavným pruhem. Je tam kilometrová kolona hlavně kamionů. Na silnici 43 ze Svitav do Brna pojedete krokem z Milonic. V Lipůvce řešili nehodu, kolona ovšem zůstala, provoz sílí, zpoždění téměř 20 minut. Na silnici 50 z Uherského Hradiště do Brna je silný provoz kolem Slavkova, brzdí se už za odbočkou do Hodějic, čekejte 15 minut navíc. Na silnici 35 za Mohelnicí směrem do Moravské Třebové počítejte s kolonou, před Studenou Loučkou je dopravní omezení kvůli opravě inženýrských sítí. Zdržíte se přes 20 minut, ve směru do Mohelnice je fronta o něco kratší. A v Praze Vekbelské směrem na D8 je omezení a také uzavřený sjezd do Letňan, pomalu pojedete od nájezdu z Novopatské. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Bude slunečno, ráno a dopoledne místy mlhy nebo nízká oblačnost. Odpoledne od západu přibývání mraků a večer v Čechách místy déšť. Teploty 12 až 16 stupňů, při nízké oblačnosti kolem 9. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
7: Hezké úterý přejeme s Martinem Charvátem.
8: Dobré ráno vám všem.
7: Tak dneska další zápas fotbalistů Slávie v Lize mistrů.
8: No jej, Sabah Baku, tým, který vznikl nedávno vlastně, je to velmi mladý soupeř, mnohem mladší než Slávia, ale už v této době velmi kvalitní.
7: Je pravda, že kdyby člověk počítal pokusy Slávie v boji o Ligu mistrů a pokusy Sabahu, tak to je hodně neporovnatelné. Sabah se tam dostal vlastně po jednom tom mistrovském titulu. Slávisté jsou vlastně tam po druhé za sebou a to díky českému koeficientu, takže azerbajdžánský soupeř má za sebou spoustu zápasů už této sezóně. Jsem zvědavý, no, jak se budou dneska svěřenci pana Trpišovského měřit.
8: Možná trochu vystrašil Jindřich Trpišovský fanoušky Slávie, protože když kohokoliv přirovnáš k Barceloně, tak to působí nesmírně složitě a jako velmi vyzrálý soupeř, ale možná už slávisté po tom, co jim utekla ta možná teoretická, už hodně blízká výhra nad Racingem Lens a nakonec slávisté tedy prohráli 1-2, tak už si hodně dávají pozor.
7: No, máme reportéra Mirka Vasiče, který pro vás dneska v 18.45 bude komentovat živě na Radiožurnálu Sporto ráno. Probereme s mnohými lidmi, ale těch témat myslím, že bude spousta, tak se máte na co těšit.
8: Budeme se věnovat i třeba odvetě baráže českých fotbalistek na mistrovství světa. To bude po 9:30.
7: Ano. Hezké ráno přejeme, ostatně azerbajdžansky Sabah znamená prý ráno.
8: Tak hezké ráno.
1: Radiožurnál Sport.
9: Jan Pěruška a Martin Charvát.

0: 6.11, posloucháte Radiožurnál Sport, hezké ráno přejeme. Budeme dneska řešit taky hokejovou ligu mistrů. Pardubice uzavřou tu základní část zápasem z Veche ze Švédska. Ovšem teď nás zajímají aktuální výsledky z hokejové NHL.
1: Tomáš Hertl, jedna asistence u gólu Vegas Golden Knights, ale Vegas prohráli v Minnesotě 2-4. Tomáš Hertl přihrával na branku, kterou ostatní jeho tým ve druhé třetině snižoval na 1-3, protože dostal 3 góly za úvodních 17 minut zápasu a s tím se i v NHL hraje poměrně dost složitě. Stejně tak prohrálo také New Jersey Devils, ale tentokrát na svém ledě 1-4 s Ottawou.
0: A pak se střetli dva čeští hráči už vlastně i českého času přijatelném včerejším večeru, ale bylo to samozřejmě i v rámci toho nočního programu. Buffalo porazilo Floridu 5-3. A dva Češi si tam tedy utkali, jestli máš před sebou, Martine?
1: Mám ty dva Čechy před sebou, tím jedním na straně Buffalo je Jiří Kulich, který ale bohužel v tomto utkání nebodoval a podobně na tom je i Radko Gudos. Buffalo 5 gólů, Florida 3 góly a čeští brahráči. Co se týče minimálně těch gólových statistik, tak u toho úplně nebyly, přestože Gudas se do utkání zapsal v úzovkách minimálně 2 trestnými minutami.
0: NHL nabídla ty zápasy před několika desítkami minut. Aktuálně už se hrají také některé tenisové zápasy a zajímá nás, Kateřina Siniaková, tak za chvilku ji probereme.

0: 6 hodin 17 minut, přejeme dobré ráno. Němci slaví novou světovou jedničku, které se dočkají nejdřív 2. listopadu. Alexander Zverev usedne na trůn. To mě překvapilo, Martine, vlastně teprve druhý Němec v historii po Beckerovi. Možná jsem čekal, že budou mít přece jenom historii nějakého úspěšného tenistu, který už to dokázal taky, jiný než tyhle dva.
1: No teď přemýšlím, kdo by to vlastně dokázat mohl.
0: Si pamatuju Tommyho Haase, ale ten byl podle mě třeba v desíce, ale na jedničce teda nebyl.
1: No ten ještě vlastně v současnosti, nevím jestli úplně přesně v těchto měsících, ale ještě minulý rok hrál v Německu ligu a německá liga je jako velmi kvalitní soutěž, kam si jezdí tenisté zpravidla vydělávat.
0: Ročník 78, no.
1: No.
0: Tak ale na světovou jedničku to dotáhl až teď Zverev. Nicméně to je téma třeba do dalších vstupů. Nás zajímá teď aktuálně, jak si vede Kateřina Siniaková při vstupu do obřího turnaje ve Wuhanu.
1: Světová deblová jednička Kateřina Siniaková je v tuhle chvíli bohužel 4 míčky od konce s ruskou Samsonovovou. Prohrála první sadu 1-6, v té druhé prohrává 4-5 a Samsonová půjde na podání. Doufejme, že minimálně někomu z rodiny se dnes bude dařit, protože vlastně dnes se představí její bratr, který je ale až v 6. stovce světového žebříčku a bude hrát výrazně nižší turnaj Challenger v italské Katánii, jeho soupeřem Ital Caniato, ale zatím bratr Daniel Siniaков nedosahuje kvalit své sestry.
0: Dobře, tak budeme sledovat tuhle sourozeneckou dvojici, budeme držet palce taky Nikole Bartuňkové, která nastoupí proti Rakušance Dagerová a pak myslím, že taky by měl hrát jako Benčík proti Francouzi Žiovi. To je ale turnaj v Šanghaji, tak uvidíme. Mimochodem našel jsem to, Tommy Haas byl nejvýš na žebříčku druhý. Takže to zas nebylo tak daleko od té světové jedničky, ale přeci jenom něco mu chybělo.
1: No, kousíček.

0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Jak jsme říkali, fotbalisty Slávie dnes čeká v Lize mistrů nováček téhle prestižní soutěže.
3: V azerbajdžánském Baku nastoupí večer proti Sabahu, který vznikl teprve před 9 lety. Oba týmy jdou do souboje zatím bez bodů v tabulce Ligy mistrů.
4: Baku se přezdívá také město větru a slavisté doufají, že místní Sabah neodfoukne jejich naděje na výhru.
5: Na videu se mi vlastně potvrdilo, že to je velice kvalitní tým, hrajou hezký fotbal a proto je to taky dostalo do Ligy mistrů. Takže samozřejmě papírově nejslabší soupeř, ale neočekáváme tady žádný jednoduchý zápas.
4: Stoper Tomáš Vlček mluvil o teoreticky nejslabším protivníkovi, se kterým se Slavia potká. A z několika důvodů by měla být favoritem.
6: Když se prostě podíváme na ten los, podíváme se na ty týmy, které nás vlastně čekají ještě, tak i ty naše zkušenosti v Evropě, i to, jaký ambice máme, tak samozřejmě nás do té role směřujou.
4: I trenér Slavie Jindřich Trpišovský ale ví, jak jsou předpoklady někdy zrádné. Stačí si vzpomenout na minulou sezónu a prohru s Pafosem na Kypru. Herní styl Sabahu připodobnil v některých aspektech k jednomu z velikánů klubového fotbalu.
6: Ohledně postavení hráčů nebo stylu hry hodně podobný v Barceloně, tým, který se snaží mít hodně míč pod kontrolou, tým, který prostě má rád postupný útok zjednodušeně. Určitě to tým, který má tu ofenzivní stránku silnější než defenzivní.
4: A toho budou chtít slávisté od 6:45 večer v Azerbajdžánu využít. Utkání Ligy mistrů se Sabahem uslyšíte na této stanici v přímém přenosu. Z Baku, Mirko Vasič, Radiožurnál.
0: Fotbalová Liga mistrů je tady znovu i s českým týmem v hlavní fázi soutěže.
1: Naposledy to pražské Slavii úplně nevyšlo.
0: Z 8 zápasů uhrála jen 3 remízy, vítězství nepřidala žádné.
6: V tom druhém poločase bylo snad všechno špatně, tam se chyběla ještě penalta, aby jsme udělali penaltu, jinak ty pocity jsou prostě hodně špatný.
1: Cíl ve fotbalové Lize mistrů zůstává pro trenéra Jindřicha Trpišovského stejný jako v minulé sezóně. Vyhrát utkání v prestižní soutěži a třeba i po konci ligové fáze postoupit dál.
0: Všechny zápasy fotbalové Slávie v Lize mistrů nabídneme na Radiožurnálu Sport v přímém přenosu.
1: A sledovat budeme i výkony evropských gigantů.
0: Vyhraje Ligu mistrů po třetí za sebou Paris Saint-Germain?
1: Jak se zadaří anglickému šampionovi Arsenálu?
0: Zamíchá kartami Real Madrid nebo Barcelona?
1: Odpovědi najdete na jediném sportovním rádiu v Česku.
0: Fanděte Slávii ve fotbalové Lize mistrů na Radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Festival Pri Bohemia Rádio a Radiožurnál vás zvou na živé natáčení hosta Radiožurnálu. Moderátoři Libor Bouček a Jan Pokorný si v olomouckém kině Metropol budou povídat s rozhlasovými kolegy. Například fotbalovým expertem Radiožurnálu Sport Pavlem Horvátem a režisérem Alešem Vrzákem. Spolu divákům názorně předvedou, jak se dělá rádio. V neděli 18. října od 17 hodin. Více informací na pribohemia.rozhlas.cz. Festival Pri Bohemia Rádio pořádá Český rozhlas.
1: Radiožurnál je půl sedmé. Další zprávy Tereza Tomášková.
2: Krajský soud v Hradci Králové dnes rozhodne v restituční kauze rodu Walderode. V odvolacím řízení posuzuje verdikt Semilského okresního soudu, podle kterého má vdova po Karlovi de Fur Walderode Johana Kamerlanderová získat pozemek v Turnově Daliměřicích. Nároky na dalších 60 pozemků Semilský soud zamítl. O rodový majetek v hodnotě miliard korun, včetně zámku Hrubý Rohozec, usiluje šlechtický rod už víc než 30 let. Aerolinky Etihad a Qatar Airways ruší lety kvůli útokům jemenských husijů na Saudskou Arábii, informovala o tom agentura Reuters. Letecké společnosti nevypravily například spoje mezi Abu Dhabi ve Spojených arabských emirátech a Riádem a Džidou v Saudské Arábii. S hercem Jiřím Štěpničkou se lidé budou moct rozloučit příští úterý 20. října v Národním divadle v Praze. Obřad začne v 11 hodin, informoval o tom mluvčí divadla Tomáš Staněk. Štěpnička zemřel v neděli. Členem činohry Národního divadla byl od roku 1975. V roce 2011 získal cenu Thálie.
3: Sport.
2: Fotbalisté Dukly v dohrávce 10. kola druhé ligy porazili doma rezervu Baníku Ostrava 3-2. Pražané využili zaváhání Ústí nad Labem, které v pátek podlehlo Opavě a posunuli se na druhé místo tabulky o bod za Karvinou. Baník je 12.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Neprůjezdná D2 u Břeclavy a zdržení na 35C u Mohelnice. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy za sjezdem na Břeclav a na 53. kilometru odklízejí následky nehody. Srazil se kamion a osobní auto, teď se nedá projet, dálnice je uzavřená. Dá se jet z exitu 48 po silnici 55 a přes Hodonín na Slovensko. Pozor, na souběžné silnici je za Lanžhotem uzavřený most pro veškerou dopravu. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna zpomalíte za sjezdem na Židlochovice na 6. kilometru, táhne se to k dálnici D1, stojí hlavně kamiony v pravém pruhu. Na D1 z Vyškova do Brna tradičně sílí provoz před Rohlenkou, teď se zpomaluje za sjezdem na Rousínov na 212. kilometru, zpoždění 10 až 15 minut. Na silnici 35 za Mohelnicí směrem do Moravské Třebové počítejte s kolonou před Studenou Loučkou, je omezení, stojí se v Mohelnickém kopci teď už 3/4 hodiny, a směrem do Mohelnice je fronta zhruba poloviční. A v Praze ve Kbelské směrem na D8 se popojíždí už téměř v celé délce kvůli omezení v Letňanech a uzavřenému sjezdu do Veselské se jede pomalu. Stojí hlavně pravý pruh plný kamionů, plní se kvůli tomu i Novopatská před Kbelskou. Další zelená vlna nejpozději za 1/4 hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Počasí v Česku bude po většinu tohoto týdne ovlivňovat tlaková výše, která se nachází nad střední Evropou, a nás kvůli tomu čeká typický podzim. Při jasných nocích budou teploty tak jako dnes klesat i docela nízko, dokonce i pod nulu. A také se tak jako dnes budou tvořit i mlhy a nízká oblačnost. Mlhy by se měly zpravidla během dopoledne rozpouštět, ale na některých místech by mohly vydržet až dopoledne. Na tom, jak rychle zmizí, budou pak závislé i odpolední teploty. Zítra ráno bude mlh méně. Čtvrteční i páteční ráno se do nich ale opět zahalí. Na konci pracovního týdne budou sice ranní teploty klesat k nule. Přes den se ale můžeme těšit na slunečno s teplotami, které vystoupají až k 18 stupňům. O víkendu se ale počasí pokazí, vrátí se k nám více deště a také teploty opět klesnou spíše k 10 stupňům. To byly zprávy.
3: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: Tohle bylo Robbie Williams v našem vysílání v 6.37 v úterý 13. října. Přejeme krásné ráno všem posluchačům a zvláště těm, které zajímá tenis, protože Kateřina Siniaková bojuje ve Wuhanu.
1: A nevzdává se, byla 4 míčky od vyřazení, v jednu chvíli dokonce 2, ale teď těch balonků bude muset její soupeřka Ruska Samsonová uhrát podstatně víc, protože Siniakové se podařilo otočit vývoj ve druhém setu, vyhrála ho 7-5 a tak je to teď 1-1 na sety a za chvíli začne sadat třetí.
0: Samsonová má teď štěstí na české hráčky, v Pekingu porazila Lindu Fruvirtovou, vypadla s Karolínou Muchovou, tak doufáme, že teď to bude tedy také vypadnutí s Kateřinou Siniakovou. Každopádně o tenise budeme dneska mluvit hodně, protože zápasy čekají ještě Nikolu Bartuňkovou anebo třeba Jakuba Menčíka na těch asijských turnajích.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
1: Trenér vyhozen po vítězství 13-0. I takové titulky se objevily na francouzských sportovních webech a nejen na ty se teď vydáme spolu s Jakubem Kantou, také tobě přejeme dobré ráno.
3: Hezké ráno. Tím trenérem bez práce je Pierre Blois, který do pondělka vedl francouzský fotbalový celek Valenciennes ve třetí nejvyšší tamní soutěži. Přesto se Bloisův příběh dostal na stránky třeba cnews.fr nebo lefigaro.fr. Pro kontext, Valenciennes totiž vyhrálo v domácím poháru 13-0 na týmem CS Abark, který ale patří až na úroveň 9. francouzské ligy. Možná i proto byla oficiální kontumace Valenciennes velmi strohá. Pierre Blois byl zbaven odpovědnosti za A tým s účinností od pondělí 12. října. Dále to bylo bez detailního vysvětlení. Francouzská média ale shodně uvádějí, že rozhodnutí souvisí s ligovým propadem, kde tým vyhrál jen 2 zápasy z 9 a je tak jen bod od sestupových míst. Přitom, jak píše La Voix du Nord, ještě v létě klub výrazně stál o udržení trenéra Bloise. A ještě o jedné zajímavosti se ve Francii píše, vítězství 13-0 je totiž rekordním v historii Valenciennes, které ještě před 12 lety hrálo Ligue 1.
0: Z českých ligových trávníků známe, že odvolávat trenéra po nějakém úspěchu nebo v úspěšné situaci není úplně ideální. Třeba před, teď to je vlastně 10 let od té sezony, kdy to udělala Viktorka Plzeň, z prvního místa odvolávala Romana Pivarníka, tehdy nakonec k titulu došla Slavia, byť právě v době odvolání Plzeň byla na prvním příčce.
1: Tak vlastně to zná i Sparta z doby, kdy byla úspěšná, tuším, že v Lize mistrů. Ale nebyla úspěšná v Lize mistrů, ale dařilo se jí v Lize vlastně. Tehdy byl, tuším, že Vítězslav Lavička.
0: To byl František Straka.
1: František Straka, ano. Promiň. Tak z prvního místa. Já jsem věděl, že ty budeš vědět.
0: My jsme teď trošku si tady taky zaspomínali na fousaté historky.
1: Pojďme z Francie a českých fotbalových trávníků na Slovensko, kde se těší na návrat lyžařky Petry Vlhové zpět do plnohodnotné sezóny.
0: Ano. Ta startovala, nebo olympijská šampionka ve slalomu startovala v plnohodnoté sezóně naposledy v roce 23, to už je 3 roky.
1: Ano, rok později si v lednu vážně poranila koleno na domácím světovém poháru v Jasné a téměř 2 roky se Jakube nepostavila do ostrého závodu.
3: Možná i proto píše Sport.sk o ambicích Vlhové docela pokorně, cituju, zaměří se na technické disciplíny a vrcholem jejího programu bude lednový domácí závod právě v Jasné a únorové mistrovství světa ve švýcarské Crans-Montagne. Konec citace. Vlhová vstupuje do sezóny s novým koučem, povede ji Mario Rafecedr, který dřív pracoval s britskou a finskou reprezentací. Poprvé by měli svou práci předvést za týden a půl v rakouském Zeldnu, kde začíná sezóna světového poháru alpských lyžařů obřím slalomem a bude u toho Martin Charvát?
1: Nebude u toho Martin Charvát. Nicméně, co se týče Petry Vlhové, tak i podle trenéra, který se hůře vyslovuje a není úplně známým jménem, je poznat, že možná uvažování koučů o tom, jak na tom Petra Vlhová v současnosti je, už není tak silné. Ostatně ukázalo to i na olympijských hrách, kde si řekněme upřímně, že na její kvality odjela 2 vlastně velmi průměrné závody a to se možná ještě hodně schovývají k jejím olympijským výkonům. Ale tam se to dalo čekat, byla to zkrátka dlouhá přestávka.
0: No tak jsme zvědaví, jak se takhle slavná reprezentantka slovenská dokáže třeba popasovat s konkurencí po tom zranění, už to je nějakou dobu, ale Je to těžké, ty návraty.
1: Bylo to poznat, no, ale na ten světový pohár v Jasné, který bude až vlastně v roce 27, ale stále v zimě, tak se určitě hodně těší, protože to je vlastně jen kousek od jejího bydliště v Liptovském Mikuláši. Hmm.
0: No, zajímavé věci se řeší v zahraničí a děkujeme Jakubu Kantovi, že o tom mluvil v našem vysílání.
3: Není za co, naslyšenou.

0: Legendární Rolling Stones v našem vysílání po 7:15 v úterý 13. října, kdy v 18:45, to znamená přesně za 12 hodin, vstoupí do druhého zápasu Ligy mistrů fotbalisti Slavie, ale v 18:45 startuje i jiný duel, asi pro ty dané aktéry bohužel méně sledovaný. Ale je to logické.
1: Vždyť se v Česku představí Benfica. Portugalská Benfica. Pravda, nejde o fotbal, což je důležité dodat, jde o házenou. Benfica bude hrát v Karviné třetí utkání Evropské ligy, samozřejmě třetí utkání také pro karvinské hráče. Zatím je to duel dvou zklamaných v té skupinové fázi.
0: No jo, dva zápasy, oba dvě prohry a vlastně zajímavě složené podle skóre, protože dánský soupeř Holstebro porazil Karvinu o 10 gólů, Benfica s ním podlehla pouze o jeden, nebo mu podlehla. No ale španělské Torrella Veze podlehli karvinští o jeden gól na rozdíl od Benfiky, která zaspadla o 7. Takže těžko podle toho to předjímat, kdo je favoritem dnešního duelu.
1: Benfica třetí tým uplynulé sezony, nebo té minulé sezony portugalské nejvyšší soutěže. Tak zatím v této sezóně v portugalské nejvyšší soutěži také na třetím místě průběžně už má na svém kontě dvě porážky. Třeba by dneska mohla přidat Karviná v součtu jistou Evropskou ligu porážku pátou pro Benfiku, ale bude to hodně těžký soupeř Benfica jasným favoritem tohoto utkání. Nicméně potom se Karviná také vydá do Portugalska právě na Benfiku, ale tenhle ten odvetný duel, ta odvetná fáze začne pro Karvinou až v listopadu.
0: Ano, držíme palce karvinským házenkářům, vám posíláme vypsanou fixu.

0: Druhý hrací týden má před sebou fotbalová Liga mistrů, o které jsme před chvilku mluvili, ale teď je trošku konkrétně k těm duelům, které se netýkají slavistů, kteří nastoupí v Baku v 18.45.
1: V 21 hodin začne podle mě plejáda velmi zajímavých střetnutí. Osobně vybírám Atletico Madrid versus Manchester United, což je střetnutí, které bychom možná ani v té předchozí kvalifikaci nebo v tom předchozím uspořádání Ligy mistrů ani v základní části nečekali, ale stává se Atletico versus Manchester United. Stejně tak třaskavý by mohl být souboj Barcelony na Galatasaray Istanbul, byť Barcelona vzhledem k tomu, jak rozehrála španělskou ligu, kde to je v úzovkách takzvaně na klapzubovu jedenáctku, tak bude pro istanbulský celek nejspíš velkým postrachem.
0: Jsem zvědavý na výlet Bayernu do Stavangeru, protože Viking to je vlastně jeden z těch nováčků Ligy mistrů, v 21 hodin přivítá tenhle slovutný bavorský klub a no, Bayern umí.
1: Myslím si, že to také Viking Stavanger pozná, ale špatný nemusí být v úzovkách ani souboj mezi Villarealem nebo Neapolí a případně velmi zajímavý duel by měl být i v Lipsku, kde se představí nizozemské PSV.
0: No a vlastně duel bývalých týmů Vládi Šmicera a Pavla Horváta, Racing Lens, Sporting Lisabon, ten je na programu už taky velmi brzy.
1: Doplňme, utkání v 21 hodin začne také mezi Arsenálem a Lille, francouzským týmem, a italsko-belgický souboj mezi Interem Milan a Brugami, je to ten klub Brugy, který se v tomto případě představí.
2: Fotbalová Liga mistrů na Radiožurnálu Sport.
3: Po měsíci opět čeká fotbalisty Slávie utkání Ligy mistrů. Hrát budou v Azerbajdžánu se Sabahem, klubem, který vznikl před 9 lety a premiérově hraje nejprestižnější evropskou pohárovou soutěž. Slávia by ráda v Baku ukončila po 19 letech období bez výhry v Lize mistrů. Sahla po ní už minule na úvod ročníku s francouzským Lens, jenže v posledních minutách ztratila vedení a prohrála.
4: Nesmíte mít slabý místo a pokud to, tak jste potrestaný.
3: Jak se bude dařit fotbalistům Slávie v Baku proti Sabahu, uslyšíte v přímém přenosu Radiožurnálu Sport, který začne v úterý stejně jako zápas ve 18:45 večer.
5: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: Basketbalistky USK Praha čeká další sezona v Eurolize.
1: Jako první nastoupí ve středu večer proti francouzskému klubu Basket Bourges. Pražský celek přitom prošel oproti minulé sezóně výraznou obměnou.
6: Z kádru USK Praha ubylo oproti minulé sezóně celkem 8 hráček. Mezi nimi například podkošové opory Briona Jonesová nebo MS Hofová. Hlavní trenér Martin Bašta tak musel sestavit téměř kompletně nový tým.
7: Gabča Andělová, Kačka Kalna a z naší juniorky Karolína Taušová se nám podařilo podepsat Frídu Biener, Brian Fraser, Míňu Ture, KS Prosper, Aminátu Gejí. Týhle z té sestavě jsme měli už poměrně brzy být kompletní.
6: I kvůli výrazným změnám v sestavě podle trenéra Bašty ještě chvíli potrvá, než se tým dokonale sehraje.
7: Nechci nikoho podceňovat, protože v Eurolize nejde podcenit žádný tým, takže v tuhle tu chvíli krok po kroku, samozřejmě jsme na začátku, ještě to není úplně ideální, ta naše souhra.
6: Prvním soupeřem Pražanek bude francouzský Basket Bourges. Na stejný celek narazili v úvodu sezóny taky loni. Sílu soupeře popisuje rozehrávačka Mariana Přibilová.
8: Ten tým se samozřejmě taky trošku změnil, ale furt je to silovej, dravej tým, který určitě přijede s velkýma ambicema a my musíme využít domácího prostředí.
6: V základní skupině narazí basketbalistky USK Praha ještě na polský Lublin a Emlak Konut. Právě turecký celek překvapil jednu z opor Pražanek, Gabrielu Andělovou.
9: Já jsem se totiž koukala na tu kvalifikaci ty Žirony proti tomu Emlaku, no a moc se nevědělo, co se od nich čekat, ale myslím si, že hráli fakt dobře, mají tam dobrý rozehrávačky, ale moc ty hráče jakoby neznáme z toho tureckého týmu. Myslím si, že Bourges, tak tam už je to taká stálice, ale očekávám asi nejhorší zápas s tím Bourges.
6: Tři nejlepší týmy základní části postoupí do nové šestičlenné skupiny, po které přijdou na řadu vyřazovací boje. Final Six se pak bude konat ve španělské Zaragoze. Právě závěrečný turnaj pro šest nejlepších klubů je podle generálního manažera Marka Kučery pro Pražanky cílem. Chtěli by totiž navázat na titul z roku 2024, který získali právě v Zaragoze. Veronika Šlajzová, Radiožurnál.

0: hokejová Tipsport Extraliga na Radiožurnálu Sport.
1: Ahoj, tady Roman Červenka. Extraliga je zpátky a s ní hokej na Radiožurnálu Sport. Ať si kdekoliv, zapni si poslech a dostaneš se přímo na led. Každý hrací den, všechny zápasy po celou sezónu. Navíc každé pondělí magazín Extraligy. Prostě když hokej, tak na Radiožurnálu Sport.
2: Poslouchej Sport.
0: Poslouchej extraligový hokej na Radiožurnálu Sport.
3: Radiožurnál je 7 hodin. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
4: Lucemburský soud zablokoval podíly ČEZu v tamních firmách kvůli kauze Diag Human. Rusko večer masivně útočilo na Kyjev a Charkov. Fotbalisté Slavie večer nastoupí v lize mistrů v Baku proti Sabahu. Dlouhá kolona je na silnici 35 z Mohelnice směrem do Moravské Třebové. A bude slunečno, ráno místy mlhy, později přibývání oblačnosti a večer v Čechách místy déšť. Teploty do 16 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Soud v Lucembursku zablokoval kvůli kauze Diag Human majetek české polostátní společnosti ČEZ v tamních firmách. Jde o podíly, přes které energetická skupina vlastní distributora plynu Gaznet. ČEZ označil rozhodnutí za nezákonné, protože s kauzou neměl nic společného. Chce se bránit žalobou. Blokace podle mluvčího společnosti Romana Gazdíka neovlivní fungování Gaznetu v Česku.
5: Fungování skupiny Gaznet v České republice není nějak dotčeno, nějak se tam týká zákazníků, nějak se týká našich obchodních partnerů a ta omezení se týkají pouze Lucembursku.

0: Podnikatel Josef Šťáva se v kauze Diag Human soudí s Českem od 90. let za zmařený obchod s krevní plazmou, chce od státu 17 miliard korun. Lucemburský soud už dřív rozhodl, že firma může požadovat blokaci českého majetku v zemi. Při ruském raketovém útoku na Kyjev zemřeli nejméně dva lidé, dalších 11 je zraněných. Rusové udeřili taky v Charkově. Drony tam zasáhly bytový dům. Charkovské úřady hlásí 3 mrtvé a 10 zraněných.
1: Rusko podle předběžných údajů vystřelilo na Kyjev 6 až 8 raket S-400. Zasáhly 25 podlažní bytový dům a dopravní infrastrukturu, informoval starosta Kyjeva Vitalij Kličko na sociálních sítích. První 3 exploze se ozvaly ještě před vyhlášením poplachu. V Charkově Rusko opakovaně udeřilo na bytové domy. Celý jeden vchod se zřítil a v troskách mohou být lidé, upozornil starosta Charkova Ihor Terechov. Záchranné práce jak v Charkově, tak v Kyjevě komplikoval pokračující ruský vzdušný útok. Proudové drony Rusko vyslalo také na Oděsu a oblast. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
0: Povodí Moravy pokračuje v opravách škod, které před 2 lety v 5 obcích na Přerovsku způsobily povodně. Podnik na opravy počítá s částkou 70 milionů korun. V Hradčanech teď dělníci těží z koryta řeky na plaveniny a zpevňují břehy.
2: Dochází vlastně k opravě koryta, dosypání nádrží břehu po celém toku a kompletní opravě kamenných opevnění, včetně záhozu, rovnatin dlažby a spárování kameniva.
3: Na břehu potoka Šišemka stojím s nezávislou starostkou Hradčan Marií Galetovou.
2: Pracuje se tady o víkendech, pracují opravdu od rána do večera, ta práce je vidět po celé té délce a určitě to nějakých dalších desítek let nám to tady vydrží určitě ve vesnici.
3: Povodí Moravy chce práce tady v Hradčanech ukončit v polovině prosince. V sousedním Oldřichově, Hlinsku a především Šišmě budou ale ještě pracovat i v příštím roce. Z Předovska Lenka Kratochvílová, Radiožurnál.
4: Sport. Po porážce Slánc nastoupí fotbalisté Slávie ke druhému utkání v této sezóně Ligy mistrů proti Sabahu. A v Baku se pokusí ukončit 19-letou sérii bez výhry v prestižní soutěži. Slavistický odchovanec Tomáš Vlček k prodlužujícímu se čekání říká.
5: Nepovídáme si o tom, aby jsme se nedostavili nějak zbytečně pod tlak. Samozřejmě všichni to vnímáme, už je to dlouho a je to asi papírově nejslabší soupeř.
4: Utkání Ligy mistrů Sabah Slavia začne v Baku v 18.45, stejně jako přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Tomáš Hertl po třetí v tomto ročníku hokejové NHL asistoval Vegas, ale s Minnesotou prohráli 2-4. Buffalo s Jiřím Kulichem zvítězilo 5-3 nad Floridou, za kterou nebodoval Radko Gudas.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Překážka na D4 u Mirotic a nehoda na D2 u Břeclavi. Na D4 z Prahy do Strakonic dejte pozor za sjezdem na Mirotice. Na 76,5 kilometru leží trámek, zhruba metr dlouhý, je uprostřed mezi pruhy. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy za sjezdem na Břeclav na 53. kilometru odklízejí následky nehody, jede se pomalu odstavným pruhem. Fronta hlavně kamionů začíná na 48. kilometru, ovšem podle záběrů z kamer chvílemi zastavují provoz. Na D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Sadskou nehoda v omezení.
8: Auto v tom zúžení narazilo do svodidel, vzhledem pruhu, už tam najížděli policajti.
7: Na místě jsou už také hasiči, jede se pomalu, je tam půlkilometrová kolona. Na silnici 35 za Mohelnicí směrem do Moravské Třebové stojí dlouhá kolona až téměř před Studenou loučku, je tam dopravní omezení, zdržíte se zhruba hodinu. Ve směru do Mohelnice je kolona poloviční. A v Praze ranní špička i dnes plný sever a východ města z Novopatské téměř z konce dálnice D10 a dál celou Kubelskou je kolona kvůli omezení před Cínoveckou. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Bude slunečno, ráno a dopoledne místy mlhy nebo nízká oblačnost. Odpoledne začne v Čechách od západu přibývat další oblačnost a večer pak i na Moravě a ve Slezsku. Později večer může v Čechách místy pršet. Teploty 12 až 16 stupňů, při nízké oblačnosti kolem 9, na horách 6 a na Šumavě až 10. Tolik zprávy.
9: Krásné ráno, milí posluchači, Radiožurnál Sport pro vás vysílá i 13. října, tak snad ta 13. pro vás bude úspěšná.
10: Dobré ráno, už se skoro rozednívá.
9: Ano, máme tady samozřejmě i možná některé historické souvislosti s těmi aktuálními dny. Protože už vlastně včera jsme si mohli připomenout 58 let od startu olympijských her v Mexiku. Bylo to opravdu takhle ve druhé polovině října. Ty olympijské hry se zapsaly do československé a české historie především těmi čtyřmi zlatými, legendární Věry Čáslavské, která k tomu ještě na těch různých gymnastických disciplínách přidala dvě stříbra. A vzpomínáme i na to její gesto, protože po srpnové okupaci spojenými těmi vojsky Varšavské smlouvy ona nějakým způsobem dala najevo, že s tím nesouhlasí.
10: Stejně tak je dnes výročí prvního rozhlasového vysílání z Velké Pardubické. Tu současnou už máme za sebou a k Velké Pardubické se v této půl hodině ještě vrátíme. Každopádně je to 97 let od chvíle, co tehdy v československém rozhlase jste mohli slyšet o tomto nejtěžším překážkovém dostihu v kontinentální Evropě.
9: No a pochopitelně doufáme, že třeba dnešní výkony českých sportovců se zapíšou tak, abychom o nich mluvili alespoň zítra, nebo třeba za týden. Ale třeba o fotbalové slávě si myslím, že pokud vyhraje v Baku, tak budeme mluvit i za pár let.
10: No, pokud, ale.
9: Ano. No tak v roce 2007 vyhráli nad Sťavou a mluvíme o tom do dnes.
10: No, právě, ale to kvůli tomu, že v úzovkách není čím to nahradit.
9: Ano. Doufejme, že to dneska vyjde, my probereme slávy v Lize mistrů už za chviličku s naším reportérem, který je přímo v Baku. Ať se vám dobře vstává.
10: Hezký den.
6: Radiožurnál Sport.
11: Jan Pěruška a Martin Charvát.

0: Přejeme krásné ráno všem posluchačům, pokud bychom to říkali azerbajdžánsky, tak sabah, ale nevím, jak se říká dobré, protože sabah prý znamená ráno, tak snad to není úplně vedle.
1: Bude se hrát večer, 18 hodin 45 minut českého času, Sabah Baku začne svůj druhý zápas v Lize mistrů proti Slavii Praha, pro ní pochopitelně také druhý zápas v Baku v Azerbajdžánu. Máme našeho reportéra Mirka Vasiče, dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne.
1: Co říkáš ty na to přirovnání, které použil Jindřich Trpišovský? Sabah Baku hraje prý jako Barcelona.
2: No, je to asi trochu nadnesené. Všichni víme, jak to probíhá na tiskových konferencích před zápasem. Proti soupeři prakticky nikdy nic neřeknete, pokud nejste nějakým extravagantním typem, ale třeba ani Mourinho před zápasem se Sláví, co si pamatuju, tak nepronášel nic ani jízlivého a podobně. Každopádně Jindřich Trpišovský tím asi myslel rozestavení a nebo určitě rozestavení a nějaký systém hry, přepínání do nějakého defenzivního bloku a podobně, tím, že se hodně snaží hrát přes křídla a tlačit to nahoru, kde mají opravdu dva, řekněme, na tuhle úroveň a v týmu Sabahu docela velké hvězdy, jako je Velko Simič a nebo Joelens Mikkels, ty se starají o naprostou většinu gólů. Takže Jindřich Trpišovský to myslel spíš takovou snahou přiblížit se tomu systému, který hraje Barcelona, samozřejmě s tím, že nemáte asi tak vyspělé hráče, ale prostě je to trošku nadnesené, ale je to zároveň pochvala pro Sabah a trenéra Valdase Dambrauskase.
0: K tomu hned dojdeme, jenom jsem chtěl podotknout, že pro realizační tým Slavie mnozí by namítli, že třeba nemají tolik studijního materiálu, když tenhle tým hraje od roku 2018 nejvyšší azerbajdžánskou soutěž, ale Sabah letos v létě vyřadil 4 soupeře, včetně třeba dánského Aarhusu nebo Hapoelu Beerševa. Při cestě do Ligy mistrů a na úvod prohrál na Old Trafford s Manchester United 0-4 a může tak asi tušit realizák, co čekat. Ale myslím, že je zaujala taky samotná ta cesta tebou zmíněného litevského trenéra i samotného klubu, veď Mirko?
2: No je to tak, mluvili o tom, jak Tomáš Vlček, tak Jindřich Trpišovský. Začnu tím klubem, ano, říká se to pořád dokola, ale prostě je to zajímavé, když klub, který vznikne v září 2017, tak najednou za nějakých 9 let hraje Ligu mistrů, do toho v Azerbajdžánu získal titul a dvakrát pohár. Ono se to někdy, řekněme, v těchto zemích, kde je třeba docela dost peněz od určitých podnikatelů, stává, že vznikne klub a ten nějak rychle vyletí, ale potom třeba časem zmizí. U Sabahu to vypadá, že ta cesta je postupná a stoper Tomáš Vlček mluvil o tom, že to je krásný příběh a že má rád takovéhle věci, stejně jako třeba trenér Jindřich Trpišovský. Oba prostě navazovali na to, že to je skoro až neskutečné. Jindřich Trpišovský mluvil vlastně o tom, že je krásné, že můžete něco vybudovat, že být u začátku toho klubu, začít nějakou třeba velkolepou historii z pohledu Sabahu, takže příběh je to nesmírně zajímavý. No a Valdas Dambrauskas, o tom už se napsalo a napovídalo hodně, on byl součástí litevského milionáře, potom se vydal do Anglie, tam si udělal kurzy, trénoval mládežnické týmy, no a pak začal obrážet celou Evropu a teď je tedy v Sabahu.
1: Slavia se snaží už ze sebe setřást to, že zkrátka je týmem, který nevítězí v Lize mistrů proti Racingu Lens, to bylo blízko, nakonec porážka 1-2 a teď Sabah, to je ten druhý tým z toho posledního koše vlastně v Lize mistrů pro tuto sezónu, kterého Slavia dostala. Papírově vlastně teď bude mít Slavia po tomto utkání za sebou ty dva opravdu papírově nejslabší celky, které měla dostat. Myslíš si, že to Slavisté také berou tím způsobem, že vlastně kdyby měli vyhrát, tak kde jinde už než právě v Baku?
2: No, je to určitě tak. Samozřejmě každý si dá svých 5 dohromady, aby věděl, že Sabah rozhodně nedosahuje takových výšin, jako je třeba Bayern Mnichov, Arsenal a podobně, takže tady ta šance je papírově teoreticky asi největší a Slavisté to vnímají. Jindřich Trpišovský, když dostal otázku na to, kdo je vlastně favoritem nebo jestli se oni cítí jako favorit, teď myslím Slávy, tak mluvil o tom, že vzhledem k nějakým zkušenostem a podobným věcem je Slavia trochu jako pasovaná do téhle role, ale zároveň zase na druhou stranu opět jsme u těch předzápasových tiskových konferencí upozorňuje na to, že Sabah to rozhodně není žádný tým, kde přijedete na jeho hřiště, dáte mu pětku a jedete zase domů. Oni mají naopak sami velkou motivaci. Takže ano, z nějakého dlouhodobého pohledu by Slavia asi měla být favoritem, měla by se blížit k té výhře, na kterou opravdu čeká dlouho, tedy od toho zmíněného roku 2007, ale jak říká náš expert Pavel Horvát, pravda leží na hřišti.
0: Ano, to je věc, kterou jsem slýchával teď v poslední době i od jiných fotbalistů, kteří se Pavlem evidentně inspirovali. Jinak doplním bilance Jindřicha Trpišovského v hlavní fázi Ligy mistrů z 15 duelů, 5 remíz a 10 porážek. Má možná teď tu nejčerstvější zkušenost s nedobré porážky z ledna, kdy na závěr té minulé Ligy mistrů prohráli na Pafosu 1-4. Jinak co se týče Baku, tak český fotbal a spojitost s tím možná ne úplně pozitivní. 21 čtvrtfinále mistrovství Evropy, prohra s Dány. 2019 skončil tam kariéru Petr Čech ve finále Evropské ligy. Arsenal podlehl Chelsea 1-4. Takže Jindřich Trpišovský, Mirko, možná před 10 lety, když tam s Libercem remizoval 2-2 tehdy v Evropské lize, tak dopadl nejlépe. Zaspomínal třeba on na některou z těch zkušeností, já nevím, jestli na Pafos nebo 10 let zpátky s Libercem?
2: No, o Pafosu se úplně nemluvilo, ale místní zajímalo, jestli si vůbec pamatuje, že tam před 10 lety nastoupil s Libercem proti Karabachu, tak, nebo tady vlastně z mého pohledu. Samo ano, pamatuje. Protože to byl nezapomenutelný zápas i tím, že tam Jan Cikora dal gól v čase, a teď snad to neřeknu správně, neřeknu špatně, 10,69 sekundy a dodnes je to nejrychlejší gól Evropské ligy. Byl to rychlý úvod, kdo si to pamatuje, Baroš takovým možná trochu nechtěným způsobem přiklepl míč Cikorovi a ten prostřel golmana, takže tohle si určitě pamatuje si to Jindřich Trpišovský a mluvil i o tom, jak se tady vlastně mění to samotné město Baku, že se to rozrůstá, je to vlastně čím dál tím modernější, tady potkáte velké stavby na každém kroku, pak je tu i staré město, ale každopádně, že prostě Baku roste i jako město, Jindřich Trpišovský si to pamatoval a on si všímá i těhle věcí mimo fotbal.
1: Říká Mirko Vasič, ale jak tak povídal, bylo těžké si vybavit to, že vlastně Milan Baroš hrál za Slovan Liberec. Hmm. To mě na tom vlastně v těch vzpomínkách překvapilo nejvíc, ale je to tak.
0: No, no Mirko, tak doufejme, že po dnešku teda budeme připomínat opravdu další slavistické vítězství v Lize mistrů, protože jak si naznačil 19. září 2007, to je zatím v hlavní fázi ten jediný triumf sešívaných nad Sťavou Bukurešť. My na něj zapomínáme zhruba za půl hodiny s Erichem Brabcem. A připomenu, že slavisté po té úvodní prohře s Racingem Lens 2-3, tedy dneska vstoupí do druhého duelu Ligy mistrů v 18:45 i s komentářem Mirko Vasiče, který byl teď s námi ve vysílání. Mirko, moc děkujeme a přejeme ti dobrý den do Baku.
2: A vám hezký den do Česka.

0: 7.21, teď krátce o tenise, nepotěšíme fanoušky českých tenistek a zvláště Kateřiny Siniakové.
1: Druhý set zvládla zvrátit, ten třetí ale ne, brzo v něm Kateřina Siniaková proti Rusce Samsonové prohrávala 0-4, nakonec končí na turnaji ve Wuhanu po celkové porážce 1-2 na sety, ty sety byly 1-6, 7-5 a 2-6 z pohledu Kateřiny Siniakové.
0: Zhruba za hodinu a půl nastoupí do prvního kola turnaje ve Wuhanu Nikola Bartuňková proti Rakušance Tagerové, takže i v ranním vysílání se o tom budeme bavit a zhruba za možná 10-20 minut rozhraje svůj zápas v Šanghaji, a to už v osmifinále Jakub Menčík, tak držíme palce tenistům.
1: Nicméně to závisí na tom, jak skončí ten duel před ním, kde je aktuálně Alex de Minaur blízko vítězství, dva gemy od vítězství nad Rusem Khachanovem, vede nad ním 6-3 a 4-3.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: Máme tu rubriku Stalo se dnes a nevracíme se v ní daleko, ale pouze o dva roky zpátky.
1: 13. říjen se totiž zapsal do historie Velké Pardubické. Dostih totiž měl dva vítěze.
0: Dostihová komise po přezkoumání dostupných záběrů rozhodla, že oba koně doběhly současně.
1: Jaroslav Miška tak získal své první vítězství ve Velké Pardubické a Jan Faltejsek slavil už sedmý triumf.
0: Dlouho nebylo jasné, jaké rozhodnutí nakonec padne. Jasno přímo po doběhu neměli ani komentátoři přenosu na naší stanici Jakub Marek s Tomášem Petrem, tak si je poslechněte.
3: Pojďme dopředu, tam je Sexy Lord Godfrey a Dilkar de Sivola. Sexy Lord s Jaroslavem Miškou, za ním Godfrey a Jan Faltejsek. Obrovský souboj o vítězství ve Velké Pardubické. Godfrey má vynikající závěr. Je to hlava, tak kdo to bude? No já nevím.
4: Tak tohle bylo opravdu tak těsné, že těžko soudit, kdo se stal vítězem 134. ročníku Velké Pardubické. To byl milimetrový finish.
3: Sexy Lord nebo Godfrey? Godfrey měl obrovské zrychlení v těch posledních metrech.
1: Bezprostředně po doběhu nebylo tedy vůbec jasné, kdo zvítězil. Rozhodčí zkoumali dostupné záběry, no a ukázalo se, že cílová kamera nepořídila rozhodující cílový snímek.
0: Obsluha omylem stiskla nesprávné tlačítko při nastavování přístroje a cílová fotografie tak tehdy vůbec nevznikla.
1: Napětí panovalo nejen mezi diváky a příznivci dostihového sportu, ale také mezi samotnými jezdci.
0: Konečný verdikt byl mrtvý doběh. Dostihová komise vyhodnotila ostatní dostupné kamerové záběhy, ale nedokázala určit, který kuň protnul cílovou rovinu dříve. Proto oficiálně uznala oba koně za vítěze.
1: A takový byl doběh Velké Pardubické 13. října roku 2024.
0: No jo, tak si pak řekl Michael Donohue, že to musí vzít do svých rukou a dvakrát za sebou tedy vyhrál ty dva poslední ročníky Velké Pardubické, tenhle zahraniční žokej z Irska, a teď tedy čekáme na dalšího českého vítěze.
1: A zvládlo to poměrně jednoznačně, takže žádná cílová fotografie nebyla nutná, ale ostatně i v Pardubicích vím, že oni vlastně po tom, co se nám tohle stalo, tak se přizpůsobili situaci tak, aby se nic podobného už neopakovalo, no, protože ono velmi pravděpodobně nějakým způsobem to rozklíčovat šlo. Vždyť si vezměme například nedávné mistrovství Evropy v cyklistice, kde se dokázalo rozklíčovat, že Remco Evenepoel byl o milimetry asi lepší než Giulio Ciccone, a tady by to nejspíš také nějakým způsobem šlo, ale raději uznali dva vítěze.
0: No jo, jestli o Galusku nebo o Nozdru, to je rozdíl.

0: Žurnál Sport i na sociálních sítích.
1: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
0: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
1: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: České radiokomunikace. Infrastruktura pro digitální Česko. Propojujeme datová centra, konektivitu, umělou inteligenci i svět televizního a rozhlasového vysílání. České radiokomunikace. Partner Prý Bohemia Radio 2026.
3: Je půl osmé. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
4: Možné zpětné zavedení speciální daně na rafinérie dnes v úvodním kole projednají poslanci. Jde o jedno z opatření, které kabinet schválil v boji proti vysokým cenám pohonných hmot. Výnos daně by měl kompenzovat právě kroky, které zatěžují státní rozpočet, tedy zastropování cen paliv a snížení spotřební daně z nafty. Opozice ale zpětné zavedení daně kritizuje s tím, že podnikatelé nebudou mít předvídatelné podmínky. Panamu zasáhlo další silné zemětřesení o síle přes 6 stupňů. Zatím není jasné, jestli jsou na místě zranění. Před týdnem Panamu postihly ještě o něco silnější otřesy. Následovalo po nich víc než 200 dalších. 30 lidí se zranilo. Tentokrát bylo epicentrum 40 kilometrů jihozápadně od města Soná, asi 300 kilometrů od hlavního města. Otřesy vycházely z hloubky 10 kilometrů. Policie hledá pachatele, který položil kameny na koleje na trati mezi Českými Budějovicemi a Novou Vsí u Vidova. Vlak do překážky narazil včera večer, nikomu se nic nestalo. Policisté případ prověřují jako možné obecné ohrožení. Hledají případné svědky, kteří v pondělí po 6. hodině večer zaznamenali v okolí trati podezřelý pohyb nebo viděli odstavené vozidlo.
1: Sport.
4: Fotbalisté Newcastle s Lukášem Horníčkem v brance prohráli v anglické lize na hřišti nováčka Coventry 1-4. Coventry uspělo po 4 prohrách za sebou. Newcastle nevyužil možnost vyhrát poprvé v této sezóně Premier League 2 zápasy za sebou.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolona na D1 u Rousínova a nehoda na D11 u Sacké. Na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Rousínov z kilometru 214 straní kolona za Rohlenku na 20 minut. Na D2 z Bratislavy do Brna za sjezdem na Židlochovi cestují kamiony.
6: Kolona, kamiony se začínají štosovat od 10. kilometru.
5: V Brně pokračuje uzavírka tunelů Hlinky a Pisáreckého. Opakuje se situace ze včera. Pisárky plné, stojí příjezdy k Antroposu ze všech stran. Plný je také příjezd z Bystrce do Komína k Níničskou a potíže hlásíte i jinde.
7: Královopolský tunel ve směru do Žabovřesk je uzavřen.
5: Je tam hlášená kluská vozovka. Na D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Sadskou na 25. a půltém kilometru řeší nehodu v levém pruhu, projíždí se pomalu pravým, zdržení necelých 15 minut. A v Praze velmi silný provoz, zhoršuje se nadále situace na východě a severu města, plný je východní okruh od dálnice D10 až k Průmyslové, v opačném směru popojíždí celá Novopatská až na konec k Belské ulice, kde je dopravní omezení, je to na desítky minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Aktuálně je nad Českem jasno až polojasno, místy ale pozor na mlhy nebo nízkou oblačnost. Teploty se nejčastěji drží mezi plus 5 a minus 3 stupni Celsia. Tepleji ale zůstalo například v Děčíně na meteorologické stanici Chuchelná. Tam je plus 6. Na opačné straně jsou tradiční mrazové lokality na Šumavě. Minus 10 na Kvildě Perle a také na Březníku. Z těch níže položených stanic je nejchladněji na Karlovarsku, konkrétně v obci Obora Šindelová. Tam teplota poklesla k minus 3 stupňům. Přes den teploty vyšplhají ke 12 až 16 stupňům. Chladněji jen kolem 9 bude v místech s déle trvající mlhou nebo nízkou oblačností. Na horách naměříte kolem 6, na Šumavě ale až kolem 10 stupňů. A nebe bude nejprve slunečné, postupně se ale bude od západu zatahovat a smraky budou na naše území přicházet i dešťové kapky. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: 7.37, krásné ráno přejeme všem posluchačům Radiožurnálu Sport i těm, kteří se teď asi lopotí tedy v zácpách v Brně, protože to je zpráva včerejška, dneška a budoucích asi 38 dnů, co jsem slyšel. Šílená věc ve druhém největším městě republiky, tak hodně trpělivosti při těch zácpách, ale chceme popřát taky všechno nejlepší k narozeninám Tomáši Macháčovi, který dneska slaví 26. a snad je oslaví v Číně vítězstvím při vstupu do turnaje menší kategorie, nižší kategorie proti Francouzi Millerovi. My s Martinem Charvátem míříme taky do Číny, ale ne kvůli tenisu nebo přání Tomáši Macháčovi živě, kvůli cyklistice.
1: Ona tam totiž zítra začne mistrovství světa v dráhové cyklistice, které se bude konat až do neděle. A je to už taková menší připomínka, že blíží se olympijské hry v roce 2028, protože dráhoví cyklisté právě v Číně začnou sbírat body do rankingu na olympijské hry. No a Češi pošlou do boje celkem 12 reprezentantů, ať už v těch sprinterských, anebo vytrvalostních disciplínách, počítáno je těch 12 dohromady. Největší naději vypadá to, že by mohl být nejspíš David Peterka, který letos získal na mistrovství Evropy v Turecku bronz na kilometru s pevným startem.
0: Jinak tam jsou pochopitelně taky reprezentanti ve vytrvalostních závodech, na těch distancích se budou zaměřovat na Benezen a Omnium, celkem 12 cyklistů. Tedy bude bojovat o body a možná těm sprinterům pomůže i aktuální takový nesoulad v britské reprezentaci, viď?
1: No, je to zajímavá situace, kdy britský dráhový cyklista Matthew Richardson byl vyřazený z nominace na mistrovství světa. Krátce před začátkem šampionátu to oznámil britský národní svaz, ale žádný důvod oficiálně vlastně ta reprezentace nedala. Nicméně, podle listu The Times, čelí Richardson vyšetřování kvůli obvinění z diskriminačního chování a připomeňme, že Matthew Richardson není žádný nováček, on je to majitel dvou stříbel a bronzu z olympijských her v Paříži a má kompletní 7 medailí z mistrovství světa, takže on je to známé jméno. No a podle The Times tedy koho si diskriminoval, velmi pravděpodobně v rámci britského týmu a kvůli tomu na šampionát nepojede, nebo na šampionátu startovat nebude, protože on na něj původně odcestoval.
0: Mistrovství světa na dráze začíná 14. října v Šanghaji a budeme ho sledovat i na Radiožurnálu Sport.

0: Podle papírových předpokladů by dnes mohlo skončit 19-leté čekání fotbalistů Slavie na vysněnou výhru v Lize mistrů, Martine.
1: Zajímavá to situace a doufejme, že se to dnes po 18. hodině 45. minutě stane.
0: No, podle těch různých i předpokladů i kurzů sázkových kanceláří dneska Slavia narazí na svého nejschudnějšího soupeře právě v ligové fázi. No a podrobnější na úvod sportovního přehledu může být Jakub Kanta, kterého vítáme opět ve studiu. Dobrý den.
2: Hezké ráno. Fotbalisté pražské Slavie se pokusí vybojovat první body v této sezóně Ligy mistrů. Po domácí porážce Slán je čeká v Baku utkání se Sabahem. Hrát se bude od 18:45 v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Azerbajdžánský tým je v prestižní soutěži premiérově. O roli favorita slavistický trenér Jindřich Trpišovský říká:
3: "Když se prostě podíváme na ten los a podíváme se na ty týmy, které nás vlastně čekají ještě, tak i ty naše zkušenosti v Evropě, i to, jaký ambice máme, tak samozřejmě nás do té role směřujou."
2: Dnes se ve fotbalové Lize mistrů můžete těšit také mimo jiné na souboje Atletika Madrid s Manchesterem United, Arsenalu s Lille, Galatasaray s Barcelonou nebo Villarrealu s Neapolí.
1: České fotbalistky čeká odvetné utkání v baráži o mistrovství světa. Ve 20:15 nastoupí v Paisley nedaleko Glasgow proti domácímu Skotsku. Z úvodního duelu si ale přiváží dvougólové manko. Trenérku národního týmu Jitku Klimkovou zároveň mrzí červená karta, kterou dostala Tereza Krejčiříková.
4: "Jsme oslabené, což určitě jako do odvety není dobrá zpráva. Domnívám se, že to byla prostě zbytečná červená karta, to se nám nesmí stávat v zápasech. Abychom udělali takovouhle školáckou chybu a nechali se vyloučit."
2: Hokejový útočník Tomáš Hertl přihrál v zámořské NHL v dresu Vegas na gól, ale Golden Knights prohráli v Minnesotě 2-4. New Jersey podlehlo Otavě 1-4 a souboj Jiřího Kulicha s Radkem Gudasem skončil lépe pro prvního jmenovaného. Buffalo si totiž před svými fanoušky poradilo s Floridou 5-3.
0: Hokejisti Pardubic zakončí základní fázi Ligy mistrů. V šestém kole se už s jistotou postupu do vyřazovacích bojů utkají se švédským Vechje od 18:00 a o průběhu utkání budeme u nás informovat.
1: Střelec Jiří Příbratský vyhrál závod ve vzduchové pušce na světovém poháru v Káhiře. V dramatickém finále triumfoval před Švédem Madsenem a Francouzem Ditanadasem. Pro Příbratského je to celkově 8. vítězství v seriálu, ale vůbec první v této sezóně.
5: "Nevím, jestli se mi přímo ulevilo, ale moc mě to potěšilo, protože ten letošní rok byl trošku nešťastný pro mě. Na prvním svěťáku v Granadě jsem skončil 9., tedy první, který nepostupuje do finále. Potom v Mnichově na 4. místě, v Číně jsem skončil znovu na 4. místě, takže teďka to zlato, myslím, že jsem se na něho počkal dost dlouho a že bylo docela zasloužené."
2: Český tenista Jiří Lehečka vypadl na turnaj série Masters v Šanghaji ve třetím kole. S Chodarem ze Španělska prohrál po téměř 3hodinové bitvě po setech 6-4, 6-7 a 4-6.
6: Jiří Lehečka, který si minulý týden zahrál finále v Tokiu, měl v rozhodujícím třetím setu za stavu 1-0 3 breakboly, ale ani jeden nevyužil. Sám pak přišel o servis při skóre 4-4 a 20-letý Chodar hned v další hře utkání ukončil. Do osmifinále neprošel ani Dalibor Svrčina, který podlehl 2-6 a 3-6 Medveděvovi z Ruska. 24-letý tenista s bývalou světovou jedničkou prohrál za 1:15. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
1: Na podniku v Šanghaji zbyl z českých tenistů už jen Jakub Menčík. Jeho soupeřem bude v souboji o postup do osmifinále Francouz Žia. V čínském Wuhanu dohrála hned v prvním kole Kateřina Siňaková. Rusce Samsonovové podlehla po setech 1-6, 7-5 a 2-6. Dnes se tam představí ještě Nikola Barduňková, kterou čeká Rakušanka Tagerová.
2: Florbalisté Mladé Boleslavy zvítězili v Superlize nad týmem Vary Bohemians 11-6 a z druhé příčky tabulky ztrácí na Tatran Střešovice 4 body, ale mají zápas k dobru. Pro Středočechy obhajující titul to byla rekordní 70. výhra v řadě. Obránce Patrik Suchánek ní přispěl 5 kanadskými body a říká, co za tak úspěšnou sérii stojí.
7: "Tak je to nastavení a prostě ta pracovitost toho týmu, no. Je to takové skloubení všeho dohromady a je to těžké udržet. Ty týmy už se připravou. Každým rokem se nám taky jako nějak odměňuje ta sestava i ostatním týmům, takže je to teďka těžší a těžší jako tu sérii udržet, takže doufám, že se nám to podaří co nejdůležitě."
2: Basketbalista Vít Krejčí byl druhým nejvytíženějším hráčem Portlandu při výhře v přípravném utkání na nový ročník NBA proti London Lions, a to 119-66. Za skoro 21 minut na hřišti stihl český reprezentant jako střídající hráč nastřílet 10 bodů a přidal 5 doskoků, 2 asistence a 3 zisky.
0: Kdy začíná NBA, víme, Jakube?
2: Někdy kolem 20. října, už to není za dlouho.
0: Budeme se těšit, zítra začíná Euroliga žen z USK Praha a těšíme se taky.
2: Je to tak.
0: Děkujeme Jakubu Kantovi za sportovní přehled.
2: Zatím naslyšenou.

0: 7.50, krásně nám svítá, sluníčko už tady ozářilo Vinohradské střechy, tak je to třeba naděje na nějaký úspěšný den pro vás, pokud jste fanoušky třeba Pražské Slávie, tak na úspěšný den i pro fotbalisty, kteří dneska nastoupí k velkému zápasu, Martine.
1: Bude to v 18 hodin a 45 minut, kdy se představí ve druhém utkání v novém ročníku Ligy mistrů na olympijském stadionu v Baku proti Sabahu. Zkusí urvat druhou výhru v hlavní fázi nejprestižnější evropské soutěže klubu, myšleno tedy samozřejmě s tou druhou výhrou po poměrně dost dlouhé době.
0: No jediný triumf Slávie připsal tedy tým Karla Jarolíma v září 2007 a u vítězství nad Steaua Bukurešť byl tehdy i Erich Brabec, který je s námi ve spojení. Erichu, krásné ráno přejeme.
2: Krásné ráno.
0: Můžeme se trošku na to zaměřit, tehdy šlo vůbec o premiéru Slávie v té základní skupině Ligy mistrů, na Strahově bylo přes 15 000 lidí, vy jste vyhráli 2-1, tak ještě na něco, Erichu, můžeme vzpomenout?
2: No já to mám spojený s tím, že jsem se zranil, střídal jsem těsně před poločasem za stavu 1-1 a vlastně ty vyhlídky, že zasáhnu ještě do nějakých zápasů Ligy mistrů, nebyly příjemný. Nakonec teda jsem se dal dokupy a ještě jsem odehrál 3 zápasy, ale přišel jsem o zápasy na Arsenalu a v Sevě. Každopádně to první vítězství, první zápas Slávie v Lize mistrů, hned výhra, tak to se hodnotí jenom pozitivně.
1: Následovala potom utkání nějaká v uvozovkách speciální oslava. Chápu, že ve vaší situaci to nebylo zrovna jednoduché, ale v tu chvíli jste asi nemohli tušit, že je to vlastně první a zatím poslední vítězství Slávie v hlavní fázi Ligy mistrů.
2: No to jsme opravdu nemohli tušit, protože jsme vstupovali do soutěže a po té, co jsme vyřadili Ajax, měli jsme dle našeho názoru těžkou skupinu, což se nakonec ukázalo, pak už jsme jenom remizovali v Bukurešti a doma s Arsenalem, kdy Arsenal už měl jistý postup a postoupili jsme do jarní fáze evropského poháru. Každopádně to, že Slávia bude čekat tak dlouho na další výhru, jsem si nedovedl představit a asi ani mnozí fanoušci.
0: Erich Brabec, který je s námi ve vysílání, tak byl letos na konci ledna hostem pořadu Desítka Pavla Horváta. No a bylo to den poté, co slávisté zakončili ten minulý ročník Ligy mistrů prohrou na Pafosu 1-4. Dneska budou Erichu hrát na půdě dalšího papírového outsidera Sabahu Baku. Vnímáte nebo jste si vědom obtížnosti podobného duelu?
2: Já bych vůbec nechtěl říct, že to je outsider té skupiny nebo těch soupeřů, proti kterým Slávia nastupuje. Týmy, které se dostanou do Ligy mistrů, tak mají svou kvalitu, mají svoji obrovskou kvalitu. A dneska určitě Sabah tý prokáže i proti Slávii. A já věřím, že Slávia má na to, aby v těchto dvou zápasech, ať už dnešním nebo v tom dalším v Istanbulu, urvala to vítězství a tím vlastně odšpuntovala to, co jí možná i svazuje ty nohy.
1: Erich Brabec s námi ve spojení na Radiožurnálu Sport. Trenér Jindřich Trpišovský na včerejší tiskové konferenci srovnával Sabah Baku s Barcelonou. Vy to srovnání, které tedy se mělo vázat spíše k rozestavení, ale vůbec přirovnání nějakým způsobem Sabahu k Barceloně chápete, nebo je to trochu nadnesené?
2: A tak, aby byl upřímný, tak nejsem úplně seznámen s hrou Sabahu do detailu, abych věděl, jak se prezentují. Samozřejmě tenhle výrok jsem zaznamenal a každopádně uvidíme až dneska, jak se ten zápas bude vyvíjet, jestli budou dominantní v držení míče. Myslím si, že v dnešní době už jak trenér Sabahu, tak Jindra Trpišovský mají nazbíráno tolik dat, že tam už nebude čím se překvapit a bude rozhodovat každý detail toho zápasu a já věřím tomu, že Slávie bude lepší jak ve svém boxu, tak i v tom soupeřově a že ten zápas zvládne.
0: Slávie dnes čeká druhý zápas v aktuálním ročníku Ligy mistrů, nastoupí v 18.45 v Baku proti tamnímu mistrovi Azerbajdžánu. Samozřejmě neznáme do detailu to, jak hrají oba soupeři, ale přece jenom ty výkony Slávie v české lize jsou dost dominantní. Když to porovnáme, Erichu, vlastně i se zkušenostmi, které jste udělal jak ve Slávii, tak později ve Spartě, jak se pak liší zážitek z toho zápasu, když člověk prostě není najednou tak dominantní jako v domácí lize? Neříkám, že to dneska třeba Slávii nevyjde, ale může to být i třeba dneska jiné.
2: Tak jiné to může být, ale samozřejmě jde o to, s jakou taktikou Slávie do toho zápasu půjde. Jestli si bude věnovat síly Sabahu v domácím prostředí, jejich kombinačních schopností a bude chtít hrát na breaky, na což má i hráče, tak potom si myslím, že hráči se s tím stotožní a budou prostě bude potřeba to odpracovat a spolíhat na to, že některý z rychlonových hráčů vepředu uteče a promění se s nějakou ze svých příležitostí, ale nedomnívám se, že by to mělo nějak poznamenat psychiku hráčů, pokud nebudou mít držení míče takové, na jaké jsou zvyklí z České ligy.
1: Říká Erik Brabec ve vysílání Radiožurnálu Sport. Mockrát děkujeme, že jste si na nás udělal čas.
2: Krásné ráno, děkuju.
1: Slávisté dnes nastoupí v 18.45 na hřišti Sebahu Baku. Uslyšíte u nás přímý přenos, který bude komentovat Mirko Vasič a pochopitelně budeme mluvit za nějakých 15 minut taky s dalším mužem, který o lize mistrů dost ví.
3: S Pavlem Horvátem.

0: Festival Prý Bohemia Rádio a jediné sportovní rádio u nás, stanice Radiožurnál Sport, vás zvou na fotbalovou talkshow Desítka Pavla Horváta. Nenechte si ujít večer s bývalým českým reprezentantem a fotbalovým expertem Radiožurnálu Sport Pavlem Horvátem, legendárním fotbalistou Antonínem Panenkou a bývalým českým profesionálním fotbalistou Romanem Hubníkem. Moderuje Jan Pěruška. Pondělí 19. října od 18 hodin v Gestibet klubu v Olomouci. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Prý Bohemia Rádio pořádá Český rozhlas.
1: S dalšími zprávami je tu Tereza Tomášková.
2: Poslanci v úvodním kole projednají možné zavedení speciální daně na rafinerie. V Izraeli zbývají 2 týdny do parlamentních voleb. Průzkumy ukazují nerozhodný výsledek. Fotbalisté Slavie nastoupí v lize mistrů v Azerbajdžánu proti Sabahu. Po nehodě čekejte zdržení na dálnici D11 u Sadské směrem do Hradce Králové. A bude slunečno, později přibývání oblačnosti a večer v Čechách místy déšť. Teploty do 16 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Možné zpětné zavedení speciální daně na rafinérie dnes v úvodním kole projednají poslanci. Jde o jedno z opatření, které kabinet schválil v boji proti vysokým cenám pohonných hmot. Výnos daně by měl kompenzovat právě kroky, které zatěžují státní rozpočet, tedy zastropování cen paliv a snížení spotřební daně z nafty. Opozice zpětné zavedení daně kritizuje. Víc chystáme v ranním Radiožurnálu hned po těchto zprávách. Vyjednávání o budoucí vládě v Praze dnes budou pokračovat. Vítězné hnutí STAN se dnes sejde s Prahou sobě, odpoledne pak s Piráty. O možné koalici budou starostové dál jednat taky se Spolu pro Prahu. Jasno už je v Karlových Varech. Tam se na koalici domluvili vítězné ANO s hnutím Karlovaráci a ODS. Podrobnosti koaliční smlouvy chtějí dojednat během příštího týdne, jak potvrdila primátorka Andrea Pfeffer-Ferklová z hnutí ANO.
4: My jsme podepsali memorandum o další spolupráci a o tom, že končíme vyjednávání s ostatními stranami a hnutí ANO, Karlovaráci a ODS se domluvila na tom, že v rámci zastupitelstva města Karlovy Vary budeme mít většinu, tedy 18 mandátů a takto bychom měli vést kroky k tomu, abychom doladili ještě koaliční smlouvu.

0: smlouvu a také programové prohlášení.
1: Jak pokračuje vyjednávání v Českých Budějovicích a v Pardubicích, to řekneme v ranním radiožurnálu před 9:00. V Izraeli zbývají 2 týdny do parlamentních voleb. Tamní televize i rozhlas ode dneška vysílají předvolební spoty. Větší prostor dostanou strany, které byly v parlamentu už v minulém období.
2: Předvolební stánek jedné z náboženských stran v centru Jeruzaléma jednou z mála připomínek blížících se voleb. Politici tu na voliče nejčastěji shlíží z výlepů na městských autobusech. Nejnovější předvolební průzkumy ukazují těsný souboj o vítězství mezi vládním Likudem Benjamina Netanyahu a novou stranou Yashar, kterou vede bývalý náčelník generálního štábu Gadi Eisenkot. Vládní blok ani opozice by teď ale v parlamentu nezískali většinu bez podpory arabských stran. Z Izraele Jana Karasová, Radiožurnál.
1: Do mise Zero G se po žácích můžou ode dneška zapojit taky učitelé. Registrace jsou na webu České cesty do vesmíru. Mise je součástí kampaně před cestou českého astronauta Aleše Svobody do kosmu. 26 vybraných kadetů si spolu se 2 učiteli příští rok při speciálním letu vyzkouší simulovaný stav bez tíže. Přihlásit se můžou pedagogové základních i středních škol, říká vedoucí výběru posádky Zero G Jan Spratek.
3: Nemusí se jednat to nutně o fyzikáře, chemik, učitele IT nebo zeměpisu, ale může se jednat i o učitele, kteří neučí tento tvrdě takzvaně STEM předmět spojený s vesmírem. Takže my opravdu chceme vidět, jakou kreativitu dokáže ten učitel použití vesmíru do výuky vnést.
4: Sport. Fotbalisté Slávie mají další možnost přerušit 19-leté čekání na výhru v Lize mistrů. V Baku budou hrát s nováčkem soutěže Sabahem. Klub vznikl teprve v roce 2017 a v minulé sezóně získal premiérový azerbajdžánský titul. V létě pak zvládl 4 kola kvalifikace Ligy mistrů. Rychlý rozvoj Sabahu ocenil trenér Slávie Jindřich Trpišovský.
5: To je na tom fotbale krásný, že každý má svoje různý příběhy a někdy máte možnost vybudovávat něco od začátku, takže za A to dělají určitě skvěle a za B si to musí užívat, protože vytváří vlastně základy a dějiny toho klubu a to, že hrajou Champions League takhle brzo, tak je pro ně skvělý vysvědčení.
4: Utkání Ligy mistrů Sabah Slavia začne v Baku v 18:45, stejně jako přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na D11 Tusacké a překážka ve Strahovském tunelu. Na D11 z Prahy do Jaroměře za sjezdem na Bříství na 22. kilometru kolona. V omezení na 25. a pultem za sjezdem na Sadskou se po nehodě jede krokem pravým pruhem. Zpoždění přes 30 minut. V Praze velmi silný provoz, plný sever, východ města, stojí se kolem Ohrady nebo Jarova. Ve Strahovském tunelu směrem na Troju stojí auto bez paliva, kolony z Lahoviček, Barandova a jižní spojky od sjezdu na Krč až k Mrázovce kvůli regulaci provozu na 10 minut. Na D1 z Vyškova do Brna od sjezdu na Rousínov z 216. kilometru za Rohlenku osobními auty 20 minut. Na D1 v Brně do Ostravy na kilometru 196 stojí v omezení auto po defektu. Kolona z kilometru 193 je teď na 25 minut. V Brně i dnes ucpané pisárky kvůli uzavírce tunelů na okruhu stojí se v dlouhých frontách. K Antroposu ze všech stran také 10 minut. A i dnes kolabuje provoz na trase z Tišnova do Kuřimi, navíc se hlásí stojící vozidlo.
8: Na příjezdu od Tišnova přes Kuřím pod zámkem zatáčce na Blikačí cisterna porouchaná. Je to zasekaný život Kuřimi komplet. Pouštíme to tady. Nějaký vadlově, nikdo to neřídí.
7: A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude slunečno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti a večer v Čechách místy déšť, teploty většinou 12 až 16 stupňů, při nízké oblačnosti kolem 9. Tolik zprávy.
9: Hezký den, milí posluchači, máte zapnutý Radiožurnál Sport. 13. října jsme tu společně s Martinem Charvátem.
10: Dobré ráno vám všem, dobré ráno Janu Pěruškovi.
9: A děkuji za to. Budeme pokračovat samozřejmě v tom, že i vás chystáme na dnešní večerní zápas Slavie v Lize mistrů, fotbalové Slavie pochopitelně, ale můžete se aktivně zapojit v této hodince, jak jste zvyklí, v 8.50 soutěž.
10: Ano, přesně tak, soutěž, která dnes bude snad jednodušší, ale o to možná zajímavější pro vás, co jste třeba dlouhou dobu nevyhráli. Připomínám, že do té soutěže může zavolat jenom ten, kdo nezvítězil v posledních 2 měsících na Radiožurnálu Sport, a vzhledem k tomu, že vám dáváme poměrně hodně možností soutěžit, tak tím pádem už poměrně hodně z vás je v uvozovkách vyřazeno z dnešní soutěže dopředu. Kdo jste zvítězil v posledních dvou měsících, tak prosím ani nevolejte.
9: Martin vás teda exkluzivně pozval na tu soutěž, ale samozřejmě, když řeknu, co je vlastně v té soutěží za ceny, tak myslím, že vstupenky na Evropskou ligu fotbalisti Sparty ve čtvrtek vyzvou Lillestrøm, tak by mohly třeba stát i tyhle vstupenky za vaši pozornost. Ale to je až 8.50, za chviličku další témata na Radiožurnálu Sport. Poslouchejte, bavte se, ať se vám dobře žije.
10: Hezký den.
6: Radiožurnál Sport.
2: Jan Pěruška a Martin Charvát.

0: Krásné ráno přejeme všem posluchačům Radiožurnálu Sport. No a je 13. října, tohle datum by mohlo být zapsané i třeba do historie sešívaného fotbalu, respektive klubu z Edenu. Slávia dneska nastoupí v Lize mistrů v boji o druhou výhru v základní nebo hlavní fázi této prestižní soutěže.
1: Ale ta výhra první už dost vousatá, i plnovou si myslím, že už by byl naprosto kompletní, protože je to vlastně 19 let od té doby, co se to Slávii povedlo. No, na poprvé to v tomto ročníku nevyšlo, proti Racingu Lens dnes v 18 hodin a 45 minut Slávia se představí na hřišti Sabahu Baku. My jsme ve spojení s naším fotbalovým expertem Pavlem Horvátem. Dobré ráno, Pavle.
2: Dobré ráno.
0: Pavle, ty taky pamatuješ z Viktorky Plzeň, že přeci jenom to urvat vítězství v základní skupině není snadné a navíc možná na ně čekat, protože připomenutí ten úvodní ročník 2011 z Bate Borisov tedy výhra až v tom odvetném utkání a stejně tak i v roce 2013 proti CSKA Moskva, tak možná tam nějaký tlak jste cítili, ne?
2: Jo, bylo to na poslední chvíli, já si myslím, že nám vlastně šlo ve obou těch zápasech o postup do dalších fází těch pohárů a to se povedlo, no, v Borisově, nebo s Borisovem venku, já myslím, že se to hrálo v Minsku, protože oni nemohli hrát doma, takže jsme byli někde na nějaký neutrální půdě a myslím si, že tam jsme vyhráli jako zaslouženě, jsme byli lepší, no a doma s CSKA Moskva. To byl zápas, který si myslím, že je jeden z těch historických, protože opravdu se nám to podařilo otočit a vyhráli jsme ten zápas doma. Myslím si, že Tomáš Wagner dával gól na jako vítěznej a byla to velká euforie, no.
1: Dnes Slavia v Baku na hřišti Sabahu. Přitom, když se podíváme na českou nejvyšší soutěž, tak tu Slavia válcuje, ať už bychom vzali minulý ročník nebo ten aktuálně hraný, kdy je jednoznačně v čele tabulky po 10 odehraných kolech. Ale v Evropě to na té nejvyšší úrovni Lize mistrů zkrátka výsledkově nejde. Je to opravdu tak velký rozdíl i proti takto v uvozovkám k těm jakoby papírově nejslabším celkům mezi Slaví a například Sabahem?
2: Tak já si myslím, že Slávě to několikrát uteklo na poslední chvíli. Minulý ročník s Bode Glimt, tam si myslím, že to bylo opravdu o kousek. Teďka samozřejmě smolný vyloučení i bych řekl. Já si myslím, že je to vždycky o tom, v jaký formě jsou, hlavně ty hráči. Samozřejmě v Lize mistrů nenarazíš na slabého soupeře. Zase může se stát, že ty okolnosti třeba budou pro Slávy, že třeba půjde soupeř do deseti. Já věřím tomu, že Slávisti prostě letos v tomhle ročníku Ligy mistrů jsou schopní to zvládnout, ale není to jednoduchý, protože ty soupeři fakt jsou silní.
0: Ještě věc, která se týká podobné otázky, ale souvisí s herním stylem, když seš zvyklý na to dominovat v té domácí soutěži a pak najednou třeba hraješ častěji bez balonu, jak tohle je těžké psychicky zvládnout?
2: No, tak je to jiný zápas, samozřejmě ty hráči, jak jsi to řekl správně, seš na něco zvyklej, vlastně hraješ každý zápas stejně, chceš ty soupeře tlačit nebo dostávat do nepříjemných situací, což se Slávy v Čechách samozřejmě víceméně daří, ale pak přijde velká kvalita a ty hráči se z některých těch situací dostávají samozřejmě jinak než ty naši hráči v České lize a malinko na to musíš koukat, na tu kvalitu toho soupeře, protože samozřejmě Slávy hraje nějakým stylem a tam, když propadneš, tak už pak to není kde zachránit, ale já si nemyslím, že tohle je úplně ten největší rozdíl. Samozřejmě, kdyby se Slávie potkávala, nebo kterýkoliv český tým potkávala s touhle kvalitou, kterou potkáváš v Lize mistrů, no tak logicky každým tím dalším zápasem získáváš zkušenosti a máš větší šanci někoho porazit.
1: Myslíš si, že to podobně bude vypadat i dneska, že Slávia zkrátka by znovu hrála i na hřišti Sabahu bez míče?
2: No, tak já si myslím, že Slavia bude držet svůj styl, já nevím, nebo neznám momentální sílu soupeře, protože samozřejmě úplně to není můj šálek kávy, jak bych řekl, takže uvidíme, necháme se překvapit, ale samozřejmě to, co jsem měl možnost vnímat i včera od Miro Vasiče, tak domácí samozřejmě jsou taky jako v tom rozpoložení, že vlastně Slavia by měla být nejlehčím soupeřem, tak uvidíme, jak to vypadá na hřišti.
0: Ještě věc, která se týká té tiskovky, když tam včera mluvili i o příběhu Sabahu Baku nebo litevského trenéra Valdase Dambrauskase, který vede Sabah, a o jeho příběhu, kdy vlastně on vyhrál nějakou tu televizní soutěž, pak přes Anglii, kde trénoval mládež, vystudoval ještě vysokou školu, tak se dostal teprve k profi fotbalu, vystřídal x klubů, hlavně na východě a na jeho východě Evropy. Mimochodem v Ludogorci Razgrad byl op trenérem po Pavlu Vrbovi před nějakými 5 lety. Co ty říkáš na tyhle fotbalové příběhy, jsi to příznivce, nebo říkáš, je to klasika, nehne to se mnou tolik?
2: Tak tenhle příběh určitě není klasický, ale samozřejmě tak my si myslím, Honzo, že v desíce každý týden slyšíme nějaký příběh, který má nějaký překážky a který nebyl úplně hladký, takže není to úplně výjimečný, ale samozřejmě i to není úplně obvyklý postup těch trenérů, ale stejně tak, když si vezmeš, myslím si, z obou kádru, kdyby si vybral 5 a 5 hráčů, tak najdeš skvělý příběhy, takže já si myslím, že je to sport a je to fotbal.
0: Těšíme se, že ten fotbal dneska přinese radost českému fotbalu a koeficientu, že slavisté uspějí na říči se Bahubaku, ten zápas začíná v 18.45 a o druhém utkání Slavie v Lize mistrů jsme si povídali s Pavlem Horvátem. Posíláme kabáty, Pavle, krásné ráno.
2: Hezký den.

0: Jdeme na cyklistické téma, protože možná i vás se včera potkala informace a velmi zajímavá zpráva o tom, že Václav Ježek míří do stáje Tadeje Pogačara.
1: Český talent přestoupil do jakéhosi v úzovkách mládežnického celku nejbohatší stáje světa, tedy UAE Emirates Gen Z, jak se ta stáj oficiálně jmenuje.
0: Ježek se výrazně zlepšil tím, že se dostal do projektu Czech Cycling Academy. No a to je projekt, který existuje rok a za kterým stojí velké jméno české cyklistické historie.
1: Tedy Zdeněk Štybar. A právě Zdeněk Štybar je teď s námi ve vysílání radiožurnálu Sport. Přejeme vám dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne.
1: Jaký to je pocit vychovávat závodníka pro nejmocnější stáj současnosti?
2: Samozřejmě skvělý, ale především tak já bych řekl, že mám obrovskou radost, že se tam dostal. Dostal se tam hlavně svojí bílí a tím, že měl tu obrovskou motivaci na sobě pracovat a pořád ještě hodně na sobě pracovat bude muset. Takže samozřejmě my jsme mu jako Czech Cycling Academy, tak jsme mu pomohli. Myslím si, že jsme mu trošku upravili tréninky a vlastně pomohli v nějakém tom, řekněme, tréninkovém systému, což udělal vlastně Peter Timmermans, který byl vlastně můj trenér, můj bývalý trenér, tak se o něj začal starat přibližně před rokem a já jsem rád, že se vás tady bych takhle posunul dál a že...
0: Tak Zdeňkovi Štybarovi se teď podle mě vyplo spojení, které měl přes sluchátka. Dáme si krátkou pauzu a technicky to dořešíme.
3: Naladili jste si jediné sportovní rádio v Česku,
4: které vás během chvíle vezme na všechny důležité sportovní akce po celém světě.
5: Z šatny Bostonu, z Tokio Dómu, z Delray Beach,
6: z Herrenfénu, radiožurnál.
3: Žádná rozhlasová stanice u nás nemá tak široké pokrytí významných zahraničních šampionátů i dlouhodobých domácích soutěží jako radiožurnál Sport.
7: Korý se rozbíjá, Sorokčík padá, ale nemá šanci. Je to gól, Slavia vyrovnává na 1-1.
4: Paletu přímých přenosů doplňují pořady sportovních osobností, soutěže o zajímavé ceny, aktuality nebo listování sportovní encyklopedii.
3: Pro milovníky sportu je tak jasnou volbou
4: poslouchat Sport.
3: Radiožurnál Sport.
0: Jsme ve spojení se Zdeňkem Štybarem a mluvíme také s výrazným jménem české cyklistické historie o jiném výrazném jménu, které teď zase v nějaké formě i následovníkem třeba i slavného otce. Držíme mu palce, Václavu Ježkovi.
1: Znovu otázka na Zdeňka Štybara. Vy vlastně tímto způsobem, tím, že jste dokázali najít Václava Ježka, poslat ho do naprosto exkluzivní stáje, tak plníte sen všech akademií v různých sportech. Každý by vlastně chtěl najít talent, zlepšit ho a poslat do exkluzivního týmu, ať už je to fotbalista, hokejista nebo cyklista, tak jaký je recept, jak se vám povedlo najít Václava Ježka mezi cyklokrosaři vlastně a zjistit, že je to velký talent a dostat ho k tomu velkému týmu?
2: Takhle, hlavně ten velký kredit tak patří jeho rodičům. Já si myslím, že ty udělali nejvíc práce a vlastně s jeho taťkou tak pracovali doopravdy hodně tvrdě, aby se posouvali každý rok. Myslím si, že měli k tomu hodně zdravý přístup, že neměli hned to nejlepší vybavení, že nejezdili hned na vysokohorské soustředění a že to dělali postupnýma kručkama. A i vlastně mi přišlo, že Václav Ježek, že je teprve pořád ještě v tom rozvoji, vývoji, že má ještě pořád co přidávat. A to je to, co si myslím, že zaujalo i právě tým UAE, že pořád má obrovskou marži k tomu, aby se zlepšoval. Myslím si, že doopravdy tam má ještě několik procent, o který se může zlepšit, proto po něm šáhli. Samozřejmě najít takovýhleho talenta není jednoduchý a spíš to bylo tím, že se známe, že tím, že já jsem pocházel z cyklokrosu vlastně s jeho taťkou, tak jsme spolu závodili, takže ta spojka nebyla až zas tak složitá. Já jsem rád hlavně, že se to povedlo a že je tam, kde by si každý mladý závodník přál být.
0: Zdeněk Štybar, trojnásobný mistr světa mezi elitou v cyklokrosu, přecházel také ve své kariéře na silnici, ale troufám si říct, že úplně, abyste se jenom soustředili na silnici, jako to bylo později, tak to nebylo v 21 letech, jako je teď Václavu Ježkovi, vidíte.
2: Ne, bylo to trošku díl, ale já jsem byl asi trošku v jiný pozici, tím, že jsem jezdil už za belgický cyklokrosový tým FIDEA, nebo potom Telenet FIDEA. Tak jsem samozřejmě chtěl dál pokračovat v cyklokrosu, měl jsem tam velký cíle, dařilo se mi a ten přestup na silnici jsem udělal potom až díl, a když mi bylo, myslím, 25. Takže jsem to udělal až díl, ale určitě toho nelituju, protože cyklokros mi dal taky spousty zkušeností a do budoucna i na tu silniční cyklistiku.
0: Ano, ale právě jsem chtěl navázat na to, že i na silnici jste se pak tedy hodně výborně prosadil. Vzpomínáme na vítězství na Tour de France v etapě nebo na výkony třeba i v reprezentačním dresu na mistrovství světa. Nicméně právě k tomu směřuje ta otázka, zda si myslíte, že teď třeba čistě ta specializace na silnici může Václava Ježka posunout opravdu třeba i do takhle velkých výšin a k těmhle velkým úspěchům?
2: Určitě jo, já si myslím, že to má správně nastaven, že určitě všechno dostatečně diskutoval právě s týmem UAE a chce se věnovat jenom silnici momentálně. Takže to si myslím, že je správný krok, je to pro něj životní šance, nemusí se to už opakovat, takže si myslím, že to dělá správně a má to v hlavě dobře nastaven, že do toho chce dát absolutní maximum, aby se prosadil právě na silnici, protože momentálně není lepší tým než UAE, takže pokud doopravdy se bude prosazovat, což já tomu věřím, a už to ukázal na silnici, ale teďka dostane ještě úplně jiný zázemí, tak doopravdy se může posouvat. Myslím si, že to je i skvělá zpráva právě pro všechny mladý závodníky, jak v cyklistice, anebo i v jiných sportech, že doopravdy tou pílí, dřinou a tím, že si to ten sportovec dobře nastaví v hlavě i v rodině, tak rozumně bych řekl, takže se dá, řekněme, z jakýchkoliv podmínek dostat do světového sportu.
1: Zdeněk Štybar ve vysílání Radiožurnálu Sport. Ještě k tomu projektu Czech Cycling Academy. Vypadá to, že by se vám tam rýsovali další a další závodníci pro, nechci říct ten nejlepší tým, jakým Spojené arabské emiráty jsou, ale třeba i další stáje, které jsou etablované v té vysoké cyklistice.
2: Já doufám, že jo. Samozřejmě to je pro nás obrovský cíl, aby jsme děti posouvali dál, nebo říkám jim děti, ale už to zase takový děti nejsou, ale určitě to je naší motivací, aby se dostávali dál, aby to motivovalo i ostatní závodníky, který třeba jsou, který se rozvíjí později, který do té formy se dostávají prostě v těch pozdních letech, nebo v těch juniorech, nebo klidně až po juniorech v těch kategoriích do 23 let. A to je jako i pro mě osobně obrovská motivace doručit co nejvíc mladých závodníků do světové cyklistiky, protože si myslím, nebo i vidím, že těch talentů máme strašně moc, ale bohužel už tam nemají ten mezikrok a chybí jim možná trošku to know-how k tomu, aby se mohli posunout dál do té světové cyklistiky, a doufám, že tohle se nám povede a že jich doručíme co nejvíc, ale bude záležet hlavně na těch závodnících samotných.
0: Říká bývalý skvělý český profesionál a aktuálně sportovní ředitel Czech Cycling Academy Zdeněk Štybar. Z jeho stáje teď míří do mládežnického týmu UAE Emirates Václav Ježek, kterému držíme palce. Vám, Zdeňku, moc děkujeme za rozhovor a taky držíme palce, ať se daří o ty mladé talenty co nejlépe pečovat.
2: Moc děkuju.

0: Radiožurnál půl deváté. Zprávy pro nás má Tereza Tomášková.
1: Dvě obchodní lodě u pobřeží Bulharska v noci zasáhly drony. Jedno plavidlo se potopilo, oznámil to bulharský premiér Rumen Radev. Útok se stal podle něj v Černém moři asi 24 kilometrů od pobřeží. Neupřesnil, co lodě vezly ani kam mířily a neuvedl ani to, čí drony mohly plavidla zasáhnout. Na místě potopené lodi zasahuje pátrací tým. Krajský soud v Hradci Králové dnes rozhodne v restituční kauze rodu Walderode. V odvolacím řízení posuzuje verdikt Semilského okresního soudu, podle kterého má vdova po Karlovi de Fur Walderode Johana Kamerlanderová získat pozemek v Turnově Daliměřicích. Nároky na dalších 60 pozemků Semilský soud zamítl. O rodový majetek v hodnotě miliard korun, včetně zámku Hrubý Rohozec, usiluje šlechtický rod už víc než 30 let. Přes 20 milionů korun už získal nadační fond Spolu s odvahou v letošní elektronické dražbě obrazů. Peníze využije na podporu rodin s vážně nemocnými dětmi. Fyzická aukce bude dnes večer v Kunsthalle v Praze. V nabídce je například kresba Williama Kentridge nebo obrazy Lubomíra Tiplta a Adély Matasové i díla českých designérů. Výtěžek půjde například na zážitkové terapie nebo rodinné tábory. Sport. Tenistka Kateřina Siňaková končí na turnaji v čínském Wuhanu v prvním kole. Loňská čtvrtfinalistka podlehla Rusce Samsonovové po setech 1-6, 7-5 a 2-6. Po životním semifinále na předchozím turnaji v Pekingu se ve Wuhanu představí ještě Nikola Bartuňková. Začne v prvním kole proti překvapivé vítězce letošního Prague Open Rakušance Tagerové. V Šanghaji v tuto chvíli bojuje o postup do čtvrtfinále Jakub Menšík. Jeho soupeřem je Francouz Gea.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolona na D1 u Veselky a nehoda na D11 u Sacké. Na D1 z Prahy do Ostravy na průjezdu Brnem pojedete pomalu, teď už z kilometru 187 za omezení na kilometr 196,5. Tam stálo auto s defektem, podle záběru z kamer se teď už jede rychleji, ovšem potrvá, než se to celé rozjede, zatím je to na 40 minut. Na D11 z Prahy do Jaroměře za sjezdem na Bříství na 20. kilometru zpomalíte, v omezení za sjezdem na Sackou na 25. a půltém řeší nehodu, jede se stále krokem pravým pruhem a je to na téměř 50 minut. Na silnici 35 z Moravské Třebové do Mohelnice se stojí v dlouhých kolonách před Studenou Loučkou. V obou směrech postojíte hodinu. Je tam kvůli opravě uzavřený pruh. Osobními auty se dá jet přes městečko Trnávka. V Praze špička nepolevuje, plný sever, východ města. Kvůli opravě trati se ideálně také vyhněte ohradě, stojí se v širokém okolí. Ve Strahovském tunelu směrem na Břevnov stále stojí auto bez paliva, čeká se na odtah, stojí se v dlouhé koloně už z jižní spojky od magistrály. Výrazně regulují provoz na vjezdu do Mrázovky. A silnice 38 Znojmo-Jihlava je za Znojmem po nehodě neprůjezdná. Náhradní trasa přes Citonice. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Počasí v Česku bude po většinu tohoto týdne ovlivňovat tlaková výše, která se nachází nad střední Evropou a nás kvůli tomu čeká typický podzim. Při jasných nocích budou teploty, tak jako dnes, klesat docela nízko, dokonce pod nulu a také se, tak jako dnes, budou tvořit i mlhy a nízká oblačnost. Mlhy by se měly zpravidla během dopoledne rozpouštět, ale na některých místech by mohly vydržet i během poledne. Na tom, jak rychle zmizí, budou závislé i odpolední teploty. Zítra ráno bude mlh méně. Čtvrteční i páteční ráno se do nich ale opět zahalí. Na konci pracovního týdne budou sice ranní teploty klesat k nule, přes den se ale můžeme těšit na slunečno s teplotami, které vystoupají až k 18 stupňům. O víkendu se ale počasí pokazí, vrátí se k nám více deště, no a také teploty opět klesnou spíše k 10 stupňům. To byly zprávy.
2: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Krásné ráno přejeme všem posluchačům Radio Žundalu. Sport je 13. října. No a už před několika dny, tedy v neděli, napadl v Česku první sníh. Včera začala první střediska zasněžovat, ale zároveň na dvou hlavních vodních tocích v Česku platí stav nedostatku vody. Otázkou je, zda to ovlivní nějak start zimní sezony a zasněžování. Je to naše dnešní téma, které připravuje shodou okolností Martin Charvat, který může prozradit, kolik je na zasněžování potřeba vody.
1: No hodně a málo zároveň. Moderní sněžná díla spotřebují i 55 litrů vody za sekundu a ve výsledku můžou vyrobit až 60 metrů krychlových sněhu za hodinu. Asociace horských středisek v roce 2024 uvedla, že ročně jsou ve všech areálech v Česku na zasněžování spotřebovány velmi hrubým odhadem 3 miliardy litrů vody. Jen pro představu, to je plus minus roční spotřeba vody lidí ve městě velikosti Zlína nebo Pardubic. Ale ti samozřejmě vyžadují vodu pitnou, což u zasněžování potřeba není. Jenom to číslo uvádím pro představu, kolik to tak zhruba je a co to číslo znamená.
0: No, nevím, jestli to někomu přijde jako malé, mně to teda přijde jako hodně velké číslo, kolik je potřeba vody.
1: No to proto, že je to vlastně povrchová voda, takže z jistého pohledu to číslo je velmi malé, protože v tomto případě jde o to, jaká je vlastně její spotřeba napříč všemi odvětvími v České republice. A tam je spotřebovávání té vody na zasněžování vlastně v desetinách procenta té celkové roční spotřeby povrchové vody v Česku. Je to vlastně velmi malé číslo a navíc ta voda se nikde nestratí, jen se do přírody vrátí o několik měsíců později, až roztaje.
0: Teď je ale voda v některých oblastech, jak jsme říkali, velmi důležitá i v menším množství. Krajská komise pro sucho rozhodla minulý týden o vyhlášení stavu nedostatku vody na Labi ve středních Čechách a Vltavě. Jeho český kraj vyhlásil stav sucha. Když si to rozebereme, tak Labe ve středních Čechách lyžaře úplně netrápí, tam je nížina, ale Vltava v jižních Čechách na Šumavě několik areálů zásobuje.
1: Třeba v Lipenské vodní nádrži poklesla hladina o více než 3 metry. Někteří místní tu situaci berou velmi vážně. Teď o víkendu je rozezlilo, že měl být například krumlovský vodácký maraton, který potřeboval zvýšit průtok z 6 metrů krychlových na 20, ale povodí Vltavy nakonec rozhodlo, že se průtok kvůli zhoršené hydrologické situaci navyšovat nebude. Nicméně právě na Lipně je hojně navštěvovaný ski areál a o něm včera na tiskové konferenci Národní koalice pro boj se suchem mluvil ředitel povodí Vltavy Petr Kubala.
2: Jsme s nimi v kontaktu, zejména s tím ski areálem Lipno a tak dál, a řekl bych, že oni jsou si vědomi toho, že může dojít k nějakému určitému omezení, kdyby ta situace byla ještě horší, a snaží se dělat své vlastní akumulace k tomu, tak jak už tam mají teďka nějaké ty rybníky nebo jezírka, takže využívají třeba těch srážek, které byly teďka během toho víkendu, takže jdou tomu naproti.
1: Náš reportér Kamil Jáša se ale vydal i přímo do zmíněného areálu. Tady je úryvek rozhovoru s majitelem ski areálu Lipno Milošem Kratochvílem.
3: Já se předpokládám, že Lipno ještě výrazně zaklesne, že pokud nebudou srážky nějaký extrémní.
4: Už teď, když je na historickém minimu.
3: Ještě si myslím, že pokud určitě nebude nějaká epizoda, která bude téměř povodňová, tak si myslím, že Lipno bude ještě dál klesat. A z toho důvodu si myslím, že třeba typický příklad v přístavu voda nebude určitě, jako ani v Lipenském přístavu voda nebude. Takže myslím si, že to bude extrémní situace zatím, kterou jsme zatím neznali, ale pro nás, protože ty odběry pro případné zasněžování jsou úplný zlomky, to jsou nějaký mikro objemy toho Lipna, tak to není problém, ale bude to technický problém, jak tu vodu z jezera na ty zjezdovky dostat, ale věřím tomu, že i to zvládneme a že letošní sezónu budeme zasněžovat standardně.
1: Říkal Miloš Kratochvíl v rozhovoru s Kamilem Jášou. Celý rozhovor uslyšíte odpoledne.
0: Dobře, nejde pouze o areál na Lipně, když se bavíme s Martinem Charvatem o tom, že začalo se zasněžovat, tak i na severu Čech, na Ještědu, odkud pro vás máme reportáž a v ní dneska v průběhu dne uslyšíte, že je prý klíčový zásobník vody.
1: Ano, ten si vytváří řada ski areálů, aby měla odkud čerpat a ty zásobníky jsou povětšinou v současnosti plné, ale pokud jsou někde závislí na horských tocích, tak musí doufat ve změnu aktuální situace. Ta je na zmíněné Šumavě výrazně horší než třeba v Krkonoších. Hydrolog Tomáš Frič z Českého hydrometeorologického ústavu mluví o tom, že situaci nejde paušalizovat.
5: Nejenom, že záleží na rozložení srážek v rámci České republiky, ale zrovna tak záleží na samotné technologii zasněžování a hlavně pak na tom, jestli se voda odebírá přímo z vodního toku nebo zda se dlouhodobě ukládá ve speciálních retenčních nádržích. Do startu hlavní zasněžovací sezóny zbývá ještě více jak jeden měsíc a do té doby se ještě může situace na vodních tocích výrazně zlepšit.
1: K tomu, aby se v horských potocích, které častokrát napájí ski areály, zvýšily průtoky, podle něj ale budou potřeba 3 až 4 větší deště za týden a podle současné předpovědi ČMU to nevypadá na větší a častější deště minimálně do začátku listopadu. Na tohle téma o zasněžování v době sucha navážeme po 11:30 s předsedou Asociace horských středisek Liborem Knotem.
0: Téma dne připravuje dneska Martin Charvát a myslím, že je velmi případné aktuální, tak držíme palce i samozřejmě, aby pršelo a i aby se dařilo připravovat všechny svahy, protože zimní sezona se blíží.
1: No, hned na 3 místech v současnosti se začalo zasněžovat, včerejškem počínaje.

0: Krásný den přejeme všem posluchačům a teď zvláště těm soutěživějším, protože tady máme dva lístky na fotbal, na Evropskou ligu. Sparta bude hrát ve čtvrtek proti Lillestrømu a vy tam můžete být taky.
1: Přesně tak. Navíc tomu, kdo bude úspěšný, dáme knihu Fotbalovník. Hrajíme o lístky na fotbalovou Spartu, tak tomu přizpůsobíme i otázku. Pořád tady zmiňujeme, že Slavia čeká 19 let na výhru v Lize mistrů, ale kdy naposledy vyhrála Sparta v Lize mistrů? Soutěžní otázka, aby to bylo přesné, zní, koho naposledy Sparta v Lize mistrů porazila? Fotbalová Sparta, fotbalová Liga mistrů. Číslo dostuje, je ne?
0: 221-552-222, tak nám zavolejte.
2: Sportovní encyklopedie.
0: Tohle není sportovní encyklopedie, pustil jsem si takový bubláček, ale je tam fantastická ta otázka na konci.
2: Nevíte?
0: Já doufám, že víte. Tak nám zavolejte a máme tady lidi, kteří vědí, Martine.
1: Nebo si to myslí, kdo ví. Kdo je na druhé straně? Dobrý den.
3: Dobrý den, Honza z Lesnice.
0: Ano.
1: Dobrý den, Honzo. Odkud že jste?
3: Z Lesnice, to je u Zábřeha na Moravě.
0: Dobře, Lesnice. Já jsem se bál, že z Lednice, aby vám nebyla zima. Ne, omlouvám se za nevyžádaný for.
1: Ale stejně tak na Moravě, vy chcete do Prahy na Spartu?
3: Na Spartu, tak tam určitě jenom, když tam hraje reprezentace na druhou stranu, mám pár kamarádů, kteří jsou postižení náklonnosti ke Spartě, tak bych určitě ten listek věnoval a ti by rádi vyrazili.
1: To jste hodný, že takhle pečujete o své kamarády. Otázkou je, jestli o ně budete pečovat dobře, protože teď se musíte prokázat znalostmi o fotbalové Spartě. Tak koho naposledy Sparta v Lize mistrů porazila?
3: Na rovinu dneska si nejsem jistý, vždycky, když se volal, tak jsem byl, ale dneska vůbec, ale zkusím Salzburg.
0: Bravo, výborně.
3: Fakt?
0: No jasně.
3: Cihogo, tak to je vlastně, no tak super.
0: To bylo bohužel tak pro Spartany takové to první vyhrání z kapsy vyhání.
3: Jo, myslím si, že jo, no, oni pak ještě hráli jenom potom bod, ne, měli 4 body v té Lize mistrů tenkrát.
1: No. No, ano, ale první vyhrání bylo před 2 lety, Slavia čeká let 19.
0: No, tak my jsme to dali trošku teďkon do kontrastu, ale slávisté hrají dneska Ligu mistrů, abychom to nezamluvili. Honzo,
3: ke sledování utkání.
0: Dobře, zveme vás taky, abyste v 18.45 naladil náš přímý přenos, tak aspoň vás potěší ta knížka, jak se říká, Martin, že se jmenuje?
1: Fotbalovník.
0: No vidíte, slyšíte teda.
1: No ale
3: určitě, těším.
1: Zjevně vás kamarádi naočkovali nějakou tou znalostí o fotbalové Spartě, tak gratulujeme.
3: Chodím s nima sledovat Spartu, samozřejmě vždycky, když prohrávají, tak oni blednou a já se směju, ale samozřejmě to vrátí nějaké legrace a v pohárech samozřejmě fandíme i Spartě. No.
0: Dobře, no tak jo, gratulujeme, zdravíme na Moravu, krásný den.
3: Dobře, děkuju.

0: 9 hodin. Radiožurnál a zprávy s Terezou Tomáškovou.
1: Dvě obchodní lodě u pobřeží Bulharska v noci zasáhly drony. Poslanci začnou projednávat návrh na zavedení speciální daně pro rafinérie. Fotbalisté Slavie nastoupí v Lize mistrů v Baku proti Sabahu. Dlouhé kolony jsou na silnici 35 před Studenou Loučkou v obou směrech. A bude slunečno, později přibývání oblačnosti a večer v Čechách místy déšť. Teploty do 16 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Dvě obchodní lodě u pobřeží Bulharska v noci zasáhly drony. Jedno plavidlo se potopilo. Oznámil to bulharský premiér Rumen Radev. Útok se stal podle něj v Černém moři asi 24 kilometrů od pobřeží. Neupřesnil, co lodě vezly ani kam mířily. A neuvedl ani to, čí drony mohly plavidla zasáhnout. Na místě potopené lodi zasahuje pátrací tým. Kvůli válce na Ukrajině se situace v Černém moři dlouhodobě komplikuje. Podobný incident se stal u pobřeží Bulharska před týdnem a předtím i u Rumunska. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský z útoků viní Rusko. To se k incidentům nevyjádřilo. Poslanci začnou odpoledne projednávat návrh na zavedení speciální daně pro rafinérie. Jde o jedno z opatření, které vláda představila kvůli drahým pohonným hmotám. Platit by pak mělo zpětně od začátku letošního roku. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO doufá, že zákon projde co nejdřív. Bez zrychleném řízení ho ale projednávat nechce. Říká, že důvodem pro zavedení daně je i to, že snížení spotřební daně a zastropování cen paliv zatěžuje státní rozpočet.
3: Ty rafinérie skutečně mají nebývalé zisky. Na jaře ta opatření stála státní rozpočet 3,7 miliardy. Teď, pokud to bude jenom v říjnu, tak to bude další, dejme tomu 1,1. A my ty peníze chceme zpět.
1: Se zpětným zavedením nesouhlasí opozice ani společnost Orlen Unipetrol. Podle ní to může být protiústavní. S tím ministerstvo financí nesouhlasí. Uzavírka Pisáreckého tunelu v Brně od pondělí komplikuje dopravu. Řidičům by mělo na objízdných trasách nově pomoct přenastavení semaforů. 40-denní oprava začala včera a hlavně ve špičkách se tvořily dlouhé kolony. I po úpravě režimu světelných křižovatek policisté doporučují, aby lidé během oprav využívali městskou hromadnou dopravu nebo se lokalitě úplně vyhnuli.

0: Americkému zpěvákovi Paulu Simonovi je dnes 85 let. Umělec, kterého proslavilo spojení s Artem Garfunklem, ještě letos v dubnu koncertoval v pražském kongresovém centru. V Česku byl poprvé v roce 1990, kdy ho pozval tehdejší prezident Václav Havel.
1: Dovolte mi, abych uvedl svého přítele Paul Simon.
2: Simon zpíval na zaplněném staroměstském náměstí. Musel si půjčit kytaru. Její majitelce, písničkářce Dagmar Voňkové, ale zapomněl vrátit kapodastr. K hudebnici se dostal až letos, na Simonově koncertu v Praze. Známé duo Paul Simon založil s dalším americkým zpěvákem Artem Garfunklem v polovině 60. let. Spolu vydali desítky známých hitů jako Mrs. Robinson nebo The Sound of Silence. Jiří Chábera, Radiožurnál.
3: Sport. Hokejisté Vegas v NHL prohráli na ledě Minnesota 2-4. Útočník Tomáš Hertl při porážce zaznamenal třetí asistenci v sezóně. New Jersey podlehlo Otavě 1-4 a souboj Jiřího Kulicha s Radkem Gudasem skončil lépe pro prvního jmenovaného. Buffalo si totiž před svými fanoušky poradilo s Floridou 5-3. Slavistické fotbalisty čeká druhé vystoupení v tomto ročníku Ligy mistrů. Od 18.45 budou hrát v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport v Baku proti Sabah. To české fotbalistky budou bojovat o postup na mistrovství světa. Ve 20:15 nastoupí v Paisley nedaleko Glasgow k odvetnému utkání proti domácímu Skotsku. První duel prohráli Češky 0-2, ale záložnice Fanny Černá říká.
4: Na jednu stranu si skoro někdy myslím, že je to lepší, než tam jet s tím, že třeba byla remíza nebo výhra, protože si skoro pak myslíš, že už to máš. Takhle víme, že prostě musíme udělat všechno pro to, aby jsme to ještě zvládli a to nastavení si myslím, že je někdy skoro i lepší.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Kolona na D11 Tusacké a také na 35C před Studenou Loučkou. Na D11 z Prahy do Jaroměře za sjezdem na Bříství z 19,5 kilometru popojíždí kolona, rozjíždí se po nehodě Usacké.
7: Teď on tě auta naložili, odvezli, takže už je to v půlizní, nicméně kola se bude dlouho rozjíždět.
6: Na silnici 35 Mohelnice Moravská Třebová stojí před Studenou Loučkou kolony kvůli dopravnímu omezení, zpoždění v obou směrech více než půl hodiny. V Praze stále velmi silný provoz komplikovaný omezeními ve Kbelské nebo na Ohradě. Ve Strahovském tunelu směrem na Břevnov nakládali na odtah auto, které tam stálo více než hodinu. Už se jede dvěma pruhy, ovšem kvůli regulaci provozu stále čekejte dlouhé šňůry aut. Z Lahoviček a z jižní spojky od magistrály kolony se spojily a v koloně se jede mimo jiné už z Brněnské od Průhonic. Teď k Brnu na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice z kilometru 193 silný provoz ke sjezdu na Výstaviště, zpoždění 15 minut. V Brně stále fronty v Pisárkách před Antroposem ze všech stran kvůli uzavírce tunelů. A na silnici 385 z Tišnova stojí hodinová kolona od Čebína před Kuřimí kvůli stojící cisterně. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Bude slunečno, odpoledne přibývání oblačnosti a večer v Čechách místy déšť. Teploty 12 až 16 stupňů, při nízké oblačnosti kolem 9. Tolik zprávy.
8: Hezké ráno vám přejeme společně s Martinem Charvátem.
9: Hezký den.
8: My míříme teď k tenisovým aktualitám, protože jsme už mluvili dneska ráno o tom, že Kateřina Siňáková vypadla v prvním kole turnaje WTA ve Wuhanu se Samsonovou po třech setech, ale můžeme doufat, že se bude dařit lépe jiným českým tenistům?
9: Můžeme zatím doufat u Jakuba Menšíka, byť se mu bohužel pro něj zatím moc dobře nedaří. S Francouzem Geou prohrál úvodní set v tiebreaku 4-7. Ve druhém setu měl teď Menšík při stavu 2-1 ze svého pohledu breakball při servisu Francouze, ale nevyužil ho a teď má naopak Francouz možnost svým gamblem dorovnat na 2-2 ve druhé sadě.
8: No, držíme palce, ať to vyjde, protože včera už se s turnajem rozloučili Lehečka i Svrčina. Také Carlos Alcaraz, Martine, to mě docela překvapilo. A tím pádem, i vzhledem k vypadnutí Bena Sheltona, už máme jistou tu jedničku, která bude tady spoza Humen.
9: Z Německa Alexander Zverev se dostane na první místo světového žebříčku, což bude pro něj premiérlové po té, co Alcaraz prohrál s Belgičanem Bergsem ve dvou setech 5-7 a 6-7.
8: O tenise si myslím budeme ještě povídat, protože budeme aktualizovat výsledek Jakuba Menšíka, ale za chviličku to bude hokejové téma s naším kolegou expertem Martinem Procházkou, tak poslouchejte, bavte se, hezký den.
9: Krásný den.
5: Radiožurnál Sport.
10: Jan Pěruška a Martin Charvát.

0: Ten krásný den vám přeje i kapela YouTube svojí písničkou 9.11 na Pražský Vinohradek svítí sluníčko, takže to máme docela dopříjemna a věřme, že takhle vydrží ta nálada i při výsledcích českých sportovců v 13. říjnu. Budeme sledovat fotbalisty Slavie v lize mistrů, Martine?
1: Budeme sledovat i hokejisty Pardubic v lize mistrů, kteří jsou ale v úplně jiné situaci, než změní fotbalisté z Prahy, protože Pardubice už mají jistotu postupu do vyřazovacích bojů. No a Dynamo může potvrdit tu vynikající formu, ať už v české extralize, a nebo v lize mistrů v dnešním soubojem s Vechje. Více už teď s Martinem Procházkou, olympijským vítězem a mistrem světa, naším expertem právě teď ve studiu. Vítáme tě.
2: Dobré dopoledne.
1: Mrzí tě, že jsi z Ligu mistrů ty osobně nezahrál první ročník až v roce 2014-15, to už si nehrál?
2: To už jsem nehrál, ale mrzí mě to, přiznám se, že ano, protože si myslím, a velmi často to tvrdím vždy před sezónou, že to je pro naše kluby, kteří mají tu možnost si zahrát Ligu mistrů, tak je to skvělý. Je to z toho důvodu, zaprvé máte výborné přípravné zápasy proti výborným klubům z Evropy, určité porovnání, ano, je to na začátku sezóny, ale pořád máte velmi kvalitní zápasy. A potom, když se vám to povede, jako teďka v případě samozřejmě Plzně, která vede tabulku Ligy mistrů, Plzně, Pardubic, tak to je další vlastně nějaký takový nádech k tomu, že opravdu ta konkurence těch klubů v Evropě je velká a můžou si ty kluci zahrát proti takovéhle úrovni, proti takové kvalitě, a za mě to je prostě skvělý. A mrzí mě to, že jsem to nemohl zahrát, protože já jsem měl tu možnost teda v podstatě na té klubové úrovni se hrát akorát Špenglerův pohár v Davosu, kde jsme měli možnost teda si zahrát 2-3 zápasy, ale to je všechno a tady ty kluci mají možnost opravdu každý rok to v podstatě hrát jako přípravu.
0: A měl jsi zkušenost tam možná taky působit za zahraničí v těch klubech, ale v rámci toho mezinárodního měření hůř. Můžeme rovnou porovnat třeba ty soupeře, které Pardubice už potkali, ať už z Finska, tam vlastně ta jediná porážka ve Finsku, z Polska, to byly Tychy, a minulý týden z Francie Bordeaux, vlastně už potkali ze Švédska Regle, teď Vechje, tak jaký ten styl, z jaké té země podle tebe je třeba nejsnazší pro českého zástupce a jaký je takový jako nejsložitější?
2: To nedokážu, Honzo, úplně takhle asi teďka úplně říct, jako který je nejtěžší.
0: Nebo ty pamatuješ třeba, když to porovnáš jako Finy, Švédy,
2: ano,
0: výborně.
2: Finské kluby většinou, prostě když my jsme hráli třeba ve Stockholmu, jsem hráli k Stockholmu, hráli jsme přípravu hodně proti finským klubům a vždy to bylo to, že Finové jsou velmi dobře vždycky nabruslení. Skvělý pohyb, skvělé bruslení, nevím, jestli úplně taková ta týmová, potom týmový výkon není úplně třeba takový, ale individuálně skvěle vybavení hráči. Samozřejmě, myslím si, že třeba německá liga, kde tam jsou zástupci, kde jsou švýcarská liga, kde jsou zástupci, tak tam je spousta cizinců vlastně z celého světa. Takže těžko hodnotit nějaký přímo ten styl toho nějaké té země, toho týmu. Ale za mě to je podle mě jakoby velmi dobrá zkušenost pro ty kluky a musí ty týmy na to i reagovat, že jo? Máte proti sobě, už jsi to zmiňoval, polský tým, ale pak máte proti sobě třeba hvězdný tým Mannheim nebo prostě já nevím, prostě extrémní, excelentní týmy, který velmi často vyhrávají švédské týmy, vyhrávají Ligu mistrů, takže je tam to porovnání výborný.
1: Pardubice dnes mají možnost prodloužit trochu zvláštní bilanci. Ono, když se podíváme ať už na Plzeň, ať už na Liberec nebo změněné Pardubice, tak český tým v tomto ročníku Ligy mistrů doma všechno vyhrál. Vždycky ty české týmy zvítězily. Může to být třeba tím, že vlastně ať už pro francouzské nebo i ty švédské týmy vlastně není běžné létat ty vzdálenosti, že vlastně ty celky jako jsou zvyklé na svoji soutěž a porovnání s někým jiným přijet tady do Česka, tak pro ně může být takové jako zajímavé wow a nepředvedou tu tolik, byť to jsou třeba ty velké jako švédské celky?
2: No úplně to takhle bych asi neviděl, ani bych to tak neřekl, může to být možná nějaká souhra nějakých okolností, že ano, se jim třeba možná nedaří tolik na takových zápasech venku, ale také to může být tím, velmi často vidíme podle toho vývoje té skupiny nebo vývoje toho vlastně, jak hrají ty týmy, jestli třeba nasadí úplně všechny hvězdy toho týmu, jestli opravdu přijedou ty hvězdy třeba ze Švédska. Opačně to vidíme, teď jsme třeba viděli, že Roman Červenka nejel do toho Bordeaux, nejel hrát ten zápas, byl na odpočinkovým nějakým listu. Takže si myslím, že ne vždy třeba ty týmy jsou úplně vybavení všema těma hvězdama, takže to možná bude tím, že ty zápasy venku se velmi často třeba nepovedou.
0: Hmm. No a když se podíváme ještě vlastně s Martinem Procházkou v tomhle stupu, jinak připomínám, že Čistá hra začíná v 10.05 a tam se Pardubicím obšírněji budeme věnovat. Když se zaměříme na to, že vlastně z českých klubů dosud pouze Sparta a Hradec byli ve finále, nikdo tu trofej nemá. Víme, jak ambiciozní jsou v Pardubicích, tak si říkám, jestli tohle není ještě větší lákadlo než extraligový titul, Martin.
2: No, to bych asi úplně takhle neviděl, neřekl bych to, nemyslím si, že by to bylo pro Pardubice ještě více, který teďka 3 roky usilovali o to, aby ten mistrovský titul konečně udělali, co se jim povedlo v loňské sezóně. Ale je to určitá nějaká známka toho, že prostě ten tým máte velmi kvalitní. Myslím si, že když se to povede vyhrát Ligu mistrů, tak je tam pořád zase už nějaké měřítko, že ten tým je dobře poskladný, že tam prostě porazíte ty nejlepší týmy, protože potom, já si myslím, že ano, některý týmy to berou jako přípravu do sezóny, na začátku té letní sezóny, ale potom už, když se dostanete dál, tak už tam máte ten cíl třeba prostě uspět a pokud možno vyhrát. Víme, jak loni, myslím, že to bylo loni Vítkovice, kterým se nedařilo vůbec v extralize, ale Ligu mistrů pořád vyhrávali, šli vysoko, šli vejš a pak se jim to vlastně vrátilo v té extralize, takže je tam určitá nějaké takovýto měřítko tam je.
1: Myslíš si, že je možné, že Pardubice promíchají sestavu a vlastně svým způsobem dají možnost být lídrem těm hráčům, kteří by v jiných týmech asi těmi lídry byli, ale oni hrají v Pardubicích a ty jsou zvláště v těch útočných formacích vyloženě nabité hvězdami?
2: Řekl bych, že v tom dnešním utkání ano, protože Pardubice už mají jistotu toho postupu, tak si myslím, že není asi úplně důvod, aby všichni ti hráči, ty přesně, který si zmiňoval, že třeba dneska by měli nastupovat, možná právě proto dostanou někteří větší kluci, teda větší prostor na ledě dostanou kluci, o kterých si právě mluvil. A bylo to i v případě třeba v tom zápase v tom Bordeaux, kde nastupovali, možná tam budou i některý kluci třeba z Pardubického Bčka.
0: Martin Procházka s námi o Lize mistrů, kterou dneska v rámci té základní fáze dohrají Pardubičtí, ale jistotu KO systému, tedy playoff mají. Tak Martine, probereme to ještě v Čisté hře společně s Františkem Kunou a našimi kolegy. Moc se těším a děkujeme zatím.
2: Já taky děkuju.

0: Legendární kapela Toto v našem vysílání, tohle byla Afrika a teď si dáme jiné téma, které probereme společně s Františkem Kunou. Vítej.
1: Dobré ráno.
0: Tak to téma se týká toho, kolik dáte za hokej jinde než v Česku. Jenom pro tak představu, tady v Česku několik stovek třeba na
1: několik stovek, playoff i to jde do tisíců, samozřejmě jsou i různé VIP sektory a tak dále, ale taková ta základní stupenka se dá sehnat třeba i na stání na nějaký stadion za 250 korun. Když už chcete lepší místa, jste na 500. V některých městech a místech třeba na Spartě i víc, ale v zahraničí to dosahuje samozřejmě vyšších částek, pokud to budeme jen čistě přepočítávat na české peníze, ale do toho nejsem schopen zahrnout úplně všechno, jako třeba hrubý domácí produkt a průměrnou mzdu a tak dále.
0: Hmm. No když se tedy podíváme na evropskou konkurenci, tak jak to vypadá, pojďme tedy možná třeba přímo do Švédska, protože Vechje, které dnes nastoupí ve Pardubicích, je právě švédský klub.
1: To je zrovna jedna z levnějších destinací napříč Švédskem. Vstupenky ale jde sehnat třeba přímo v hlavním městě ve Stockholmu do haly Huvet, kde hraje Djurgården, tak i za 95 švédských korun. Švédskou korunu násobíme zhruba číslem 2,2, takže se dostáváme lehce přes 200 na české poměry, což je místo velmi hezké s historickým nádechem. Je hned vedle haly, kterou má tak rád Martin Procházka, hala Globen, která už se jmenuje Avicii Arena. To červené divadlo už není červené, ale je černé a hned vedle dá se tam projít v podstatě i podzemí takovou chodbou do haly Huvet, kde českoslovenští hokejisté vyhráli v roce 1969 dokonce dvakrát nad Sovětským svazem. Je z toho takový ten záběr, Václav Nedomanský lomcuje s brankou, do které dali Čechoslováci tehdy gól. Tak do téhle haly se můžete podívat i za 95 švédských korun, tedy zhruba za 200 na zápas Djurgårdenu. Co ale ve Stockholmu chybí a na co by se rozhodně dobře prodávaly vstupenky, to je derby s tamním AIK Stockholm, kde Martin Procházka, náš expert, dřív také hrál, ale jinak, protože AIK nehraje nejvyšší soutěž, jinak se nejde dostat napříč Švédskem pod 200 švédských korun, spíš tedy 250 švédských korun, takže nějakých 500-600 korun. Někdy i za lepší místa dáte 450 švédů, jak se někdy říká, což je tisícovka, třeba Frölunda patří s 250 švédskými korunami k nižšímu průměru a dnešní soupeř Pardubic, tedy Vechje, to je tým, kde se ženete ty vstupenky napříč Švédskem, tedy řekněme relativně i v českých cenách.
0: Věřím, že čeští fanoušci někteří a naši posluchači byli i na mistrovství světa, které se hrálo relativně nedávno vlastně v těch obou zemích, o kterých teď mluvíme, skandinávských, Švédsko a teď můžeme o Finsku. A říkalo se, že prostě ta drahota tam byla, možná i proto to bylo docela často v Tampere prázdnější, tak jak to je ve finské soutěži?
1: Tam už se můžeme bavit v eurech, což bude možná pro někoho lépe přepočítatelné, přeci jen euro je nám známější. Fanoušci mohou kupovat vstupenky třeba na derby IFK Helsinki, Jokerit Helsinki, což je něco jako před lety, když tady hrála Slavia se Spartou, než Slavia spadla. Na druhou stranu tyto dva týmy jsou takzvaně historicky, řekněme, zavedenější než Slavia, která nehrála dlouhodobě nejvyšší soutěž, ale pojďme ke vstupenkám do Finska. Tam už se bude znovu hrát v Hartwall aréně, která už nemá ruské majitele, změnila název na Veikkaus Arena a třeba za branku, to jsou ty levnější vstupenky nahoru až vlastně pod strop haly, tak jsme pod stovkou eur, 95 euro, což už je 2,5 tisíce korun za vstupenku, která je z těch levnějších. Ve spodním prstenci zaplatíte v Hartwall aréně bývalé tedy, ale ono je to zavedené, tak já to budu používat i třeba 150 euro. Kdybyste vyrazili na sever Finska, ne tedy úplně na sever, ale hodně na sever, což je třeba Oulu, kde hrávali také čeští hokejisté a hrají doposud, třeba Jiří Ticháček tam působí, tak tam plus minus 40 euro. Tisíc korun za vstupenku. A kdybyste se vydali a tam se jezdí ne úplně z důvodu hokeje, ale přes 200 kilometrů na sever, ještě od Oulu, tam se jezdí za polární září, do Rovaniemi, za psími přeženími, ale hraje se tam také druhá nejvyšší finská soutěž a tam vstupenky začínají na sympatických 23 eurech, takže ale zase se dost prodraží vyrazit takhle daleko za polární kruh, ale když už, tak proč ne i na hokej.
0: To je pravda, musíte mít akorát výkonné psy, pokud byste chtěli ušetřit.
1: Z Oulu 200 kilometrů, já nevím, kolik může v průměru běžet pes.
0: No, a kolik to sežere přitom, to dostane do peněz.
1: Se prodraží těžká vstupenky.
0: Těžká představa. No ale můžeme si porovnat tady těch sympatických, jak si říkal, 23 euro s tím, co platí naši bývalí federální partneři Slováci, protože taky mají už euro.
1: To je podobné, řekněme, jako v Česku, možná i lehce levnější v přepočtu na české koruny, tak jsem vybral pár stadionů. V Žilině můžete jít na hokej za 12 euro, čili zhruba za 300, Trenčín 10 až 15 euro a pokud vyrazíte pod Tatry, tak v Popradu mezi 8 a 12 eury, takže to je zhruba 200 až 300 korun v přepočtu na české peníze.
0: Tak to už je taky asi příjemnější a vlastně v kontextu se Slovenskem nejen z hlediska ceny, ale z hlediska vzdálenosti.
1: Dá se tam dojet velmi příjemně, třeba do Popradu vlakem.
0: Výborné, velmi zajímavá encyklopedie a taky příspěvek Františka Kuny i v kontextu toho dnešního duelu v Lize mistrů, kdy Pardubice hostí švédské Vechje. A jak František naznačil, tak není to drahota jako ve Finsku, ale zároveň to není úplně tak laciné, jako jsme třeba zvyklí u nás nebo na Slovensku. Františku, no tak ti děkuju a věřím, že podobně zajímavě bude mluvit i v čisté hře, protože témata máme i jiná než pouze pardubickou účast Lize mistrů.
1: Naslyšenou, díky.
2: Fotbalová Liga mistrů na Radiožurnálu Sport.
3: Po měsíci opět čeká fotbalisty Slávie utkání Ligy mistrů. Hrát budou v Azerbajdžánu se Sabahem, klubem, který vznikl před 9 lety a premiérově hraje nejprestižnější evropskou pohárovou soutěž. Slávia by ráda v Baku ukončila po 19 letech období bez výhry v Lize mistrů. Sahla po ní už minule na úvod ročníku s francouzským Lens, jenže v posledních minutách ztratila vedení a prohrála.
4: Nesmíte mít slabý místo, pokud to, tak jste potrestaný.
3: Jak se bude dařit fotbalistům Slávie v Baku proti Sabahu, uslyšíte v přímém přenosu Radiožurnálu Sport, který začne v úterý stejně jako zápas ve 18:45 večer.
5: Poslouchej Sport, Radiožurnál Sport.
0: Za chvilku 9:30 pokračujeme i po ní, ale Martin Charvát může zatím říct, jak si vede Kubenčík na turnaji v
6: V Šanghaji. Hraje tam osmifinále proti Francouzi Geovi, který je výborný v tomto zápase, především na servisu. Nad Menšíkem vede 7-6 a 5-4 ve druhé setě a teď Gea půjde na podání a bude moci doservírovat celý ten zápas k vítězství 7-6 a 6-4. Už dal v tomto zápase 10S, což mu samozřejmě velmi dobře vytváří jeho současnou pozici.
0: No držíme palce, ať to ještě jako Menšík odvrátí, ale bojím se, abychom po zprávách neříkali konečný výsledek toho duelu.
6: Budeme
0: tady,
6: stát.
0: Budeme tady s Martinem Charvátem do 10. Příjemné ráno přejeme.
7: Radiožurnál je 9:30. A jsou tady zprávy Radiožurnálu. Inflace v Česku zrychlila. V září vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 2,5%. To je o 0,6% bodu víc než v srpnu. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Nárůst způsobilo hlavně zdražení pohonných hmot. V meziměsíčním porovnání celková úroveň spotřebitelských cen zůstala v září stejná jako v srpnu. V Písku vzniká koalice ANO, Naše Česko, Hlas Písku a Starostové a nezávislí. Jejich zástupci podepsali memorandum o spolupráci. Dnes to potvrdil starosta Písku a lídr vítězného ANO Michal Čapek. Koalice bude mít 15 zastupitelů z celkových 27. Ze současné koalice v té nové nebudou Piráti. Ti letos získali jen jeden mandát. Aerolinky Etihad a Qatar Airways ruší lety kvůli útokům jemenských Husijů na Saúdskou Arábii. Informovala o tom agentura Reuters. Letecké společnosti nevypravily například spoje mezi Abu Dhabi ve Spojených arabských emirátech a Riádem a Džidou v Saúdské Arábii. Papež Leo XIV. Dnes přijmou na klinice v Římě, kde ho čeká operace plic. Lékaři mu odoperují útvar, který objevili při nedávném vyšetření. Papež by měl zůstat v nemocnici přibližně týden. Zrušil v té době všechny audience i účast na mši na svatopetrském náměstí ve Vatikánu.
2: Sport.
7: Basketbalista Vít Krejčí byl druhým nejvytíženějším hráčem Portlandu v přípravném utkání na nový ročník NBA. Jeho tým vyhrál nad London Lions 119-66. Za 21 minut na palubovce stihl český reprezentant jako střídající hráč nastřílet 10 bodů a přidal 5 doskoků, 2 asistence a 3 zisky.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Kolony na D1 u Holubic a na Pražském okruhu. Na D1 z Vyškova do Brna od sjezdu na Slavkov z kilometru 211 je silný provoz. Osobními auty do zúžení v Brně je to na zhruba 20 minut. Na Pražském okruhu směrem na letiště se poprvé brzdí už ve sjezdech z dálnice D1. Regulují provoz v tunelech osobními auty půl hodina navíc k Ořechu. Ještě opatrně za Lochkovským tunelem stojí dva kamiony a jeden zasahuje do pravého pruhu na 15. kilometru. V Praze stále silný provoz na východní části okruhu se teď jede pomalu od dálnice D10 k Průmyslové, je to na 35 minut. Ve Kvelské směrem na D8 je dopravní omezení, kvůli tomu se táhnou kamiony už ze Štěrboholské spojky. Na silnici 35 z Mohelnice do Moravské Třebové i opačně čekejte kolony, ovšem zkracují se, co zpomaluje provoz, poví náš zpravodaj.
9: Nahoře usilné loučky frézovaly přes tou šířku pruhu, ale už je to vyfrézované, je to dílka 40 metrů, akorát je tam projíždí tím vyfrézovaným, tak se projíždí pomalu.
8: A na silnici 385 z Tišnova do Kuřimy postojíte od Čebína, provoz brzdí stojící cisterna v Kuřimi, je to stále na desítky minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Bude slunečno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti a večer v Čechách místy déšť. Teploty 12 až 16 stupňů, při nízké oblačnosti kolem 9, na horách 6 a na Šumavě až 10. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport. Ča!

0: České fotbalistky dnes večer nastoupí k odvetě prvního kola baráže o mistrovství světa.
1: Ve Skotsku se pokusí obrátit manko 0-2 z domácího zápasu. Více už s bývalou reprezentantkou Blankou Pěničkou. Přejeme vám dobré dopoledne.
2: Hezké ráno.
1: Vybavíte si vaši osobní zkušenost s tím ostrovním fotbalem? Antonín Panenka, který letos jezdí s desítkou Pavla Horváta, Jan Pěruška to moderuje, tak často vzpomíná právě na Skoty jako na nesmírně sveřepé, tvrdé soupeře, tak jestli to platí i mezi fotbalistkami?
2: Já si myslím, že ano. Obecně asi ta povaha je vlastně podobná. Samozřejmě jsou to takové urputné hráčky, ale musím říct, že v současné době ten tým je velmi, velmi silný. Spousta hráček hraje v zahraničích, ne ve skotské soutěži a opravdu ta kvalita jejich je velká, takže nečeká naše fotbalistky žádný lehký úkol.
0: No navíc, když potřebují vstřelit minimálně 2 góly k tomu, aby vůbec měli naději úvodní baráž zvrátit třeba v prodloužení nebo v penaltovém rozstřelu. Co proti Skotsku musí udělat teď svěřenkyně Jitky Klinkové jinak než minulý týden v Pardubicích?
2: No, tak především samozřejmě je to klišé střelit gól, no. Samozřejmě pokud by se jim podařilo ten gól střelit někde v úvodu nebo v první polovině utkání, tak je ta šance na to výsledek zvrátit samozřejmě větší. Na konci toho minulého utkání tam nějaké šance byly, takže rozhodně to není nemožné a díky tomu gólu by se rychle vrátili do hry, takže samozřejmě s tím je to hodně spojené.
1: Blanka Pěničková s námi ve vysílání Radiožurnálu Sport. Jak moc podle vás bude chybět vyloučená Tereza Krejčiříková?
2: Myslím si, že chybět bude, protože z té trojice je ta, která dokáže vidět tu hru, dokáže vymyslet nějakou předfinální přihrávku, ale samozřejmě ten tým má na lavičce kvalitní hráčky, takže samozřejmě věřím, že ji zastoupí, ale přesto si myslím, že i do toho způsobu hry, kterým Jitka Klimková chce hrát a jak tu sestavu skládala, takže jí tam chybět bude.
0: Říká Blanka Pěničková, bývalá česká reprezentantka. Když se bavíme teď o prvním kole baráže Češek, tak oni už vlastně v té základní fázi kvalifikace o mistrovství světa 27 v červnu prohráli na ostrovech. Bylo to s Velsem a to v boji o první místo v kvalifikační skupině. Píše se, a samozřejmě asi to fotbalistky vidí nejlépe, že se připravili o určitou schudnější cestu na šampionát. Myslíte, Blanko, že to zanechalo na týmu nějaké ty psychologické stopy?
2: No, samozřejmě není to příjemné, když víte, že ta cesta je pro vás někde snažší, ale zároveň musím říct, že my jsme se vlastně v posledních letech dostali vždycky do nějakého barážového utkání, kde jsme bojovali opravdu do poslední chvíle o to dostat se na ten šampionát, takže a ten tým to vlastně vesměs celý tým to jako zažil, takže si myslím, že zase pro ty hráčky, které v dnešní době tam tvoří osu, základ toho té sestavy, tak to nic nového není.
1: Jak složité podle vás je se soustředit na ten zápas s tím, že víte, že doma jste prohráli, hrajete proti favoritovi, ještě tam jsou pořád Švédky, které by případně velmi pravděpodobně byly soupeřkami toho týmu, který postoupí už jenom kvůli tomu, že ten první duel vyhráli 5-0 nad Litvou, ale to se tak nějak čekalo. Prostě, že těch kamenů, které se staví do té cesty, je vlastně velká řada, velká spousta.
2: To určitě máte pravdu, samozřejmě ta cesta, která před vámi je, je dost trnitá, ale musím říct, nebo myslím si, že asi jako, mám to řekne, spousta trenérů z jiných sportů, že nám možná trošku, nebo té naší povaze vyhovuje ten statut toho trošku podceňovaného soupeře a s tím, že můžeme překvapit, takže v tom si dokážu říct, že dokážeme být silní, že se dokážeme semknout v té chvíli, kdy je to potřeba a naděje umírá jako poslední, jak říkám. Ty šance v tom prvním utkání holky měly a pokud se jim v tom, které čeká dneska, dokáží nějakým způsobem se dostat do toho zápasu co nejdříve, tak tu šanci určitě máme.
0: Věříme také, že by se mohlo povést přes skotky přejít, ale manko je tedy 0-2 z pohledu českých fotbalistek, které nastoupí dneska v Paisley ve Skotsku ve 20 hodin a 15 minut. Na Radiožurnálu Sport uslyšíte, jak to dopadne. Mluvili jsme o tom duelu s Blankou Peníčkovou, bývalou českou reprezentantkou. Moc vám děkujeme a přejeme krásný den.
2: Rádo se stalo, hezký den.

Dohrávají Red Hot Chili Peppers ve vysílání radiožurnálu Sport 9 hodin 45 minut tenisové informace. Bohužel nepříznivé z dnešního rána. Kateřina Siniaková sice dokázala ve druhém setu utkání s ruskou Samsonovou se dostat ze situace, kdy Samsonová podávala na vítězství v zápase. Nakonec Siniaková druhý set vyhrála v tiebreaku, tedy pardon, 7-5 ho vyhrála, ale ve třetí sadě podlehla své soupeřce 2-6, takže 1-2 Kateřina Siniaková končí na turnaji v čínském Wuhanu. No a v Číně, ale v Šanghaji končí také Jakub Menšík, který prohrál s Francouzem Geou 6-7 a 4-6, přestože v tom druhém setu za stavu 4-5 při podání Francouze měl breakball, nevyužil a Gea nakonec dovedl utkání k vítězství 2-0 na sety. Před malou chvílí začalo utkání Nikoly Bartuňkové proti Rakušance Tagerové, to se znovu vracíme do Wuhanu aktuálně. Bartuňková podává za schody a stavu 5-6 ze svého pohledu, tedy doufá, že za malou chvíli dotáhne to utkání také do tiebreaku v úvodní sadě.

0: Dohrávají Scorpions ve vysílání radiožurnálu Sport. Je úterý 13. října a máme tady další díl našeho seriálu o Martině Navrátilové. Tenisové legendě bude v neděli 18. října 70 let. A tak to máme na tento týden 7 různých příběhů a období z kariéry jedné z nejlepších hráček historie. Byli jsme v Řevnicích u prvních krůčků mimořádně nadané sportovkyně, která ještě v dětském věku porážela nejlepší ženy v tehdejším Československu. Už jako školačka hrála i trénovala ve velkých pražských klubech a potkávala i slavné Davis Cupové reprezentanty nebo šampiony té doby, například grandslamového vítěze ze začátku 70. let Jana Kodeše.
1: Jako první vzpomínku, to jsem ji potkal na Klamovce na schodech, když jsem šel trénovat a ona přicházela s Jirkou Parmou, to byl její trenér a bylo jí 10.
2: Vzpomínal před časem Jan Kodeš.
1: Jirka Parma jedenkrát říkal, hele Honzo, to je Martina, to já teďko trénuju, to bude vynikající, to bude výborná hráčka. Tenisová vzpomínka, to jsem byl na Spartě už, to znamená, do Sparty jsem přišel jako mistr republiky, to bylo v roce 66 na podzim a ona přišla, bych řekl, asi tak 2-3 roky později, to znamená, mohlo být 68, no tak, když přišel Mirek Navrátil, otec její, a říkal, hele, pojď se pojď na Martinu, pojď se pojď na Martinu, který hraje s Tomanovou, pojď se na to podívat, jak jsem se přišel podívat, jak hraje Martina, no a pak uběhly ty roky a bylo i 15 a šli jsme do rozhodujícího mixa mezi Spartou a NHKG Ostrava a porazili jsme obávanou dvojici, Nečas Lendlová, no a Sparta vyhrála, no to jí bylo 15.
3: Jo, no a jsem byla nejlepší debreska, to bylo jasné. Já jsem už v tom 71. jsem se dostal do finále s Jašou Bedáněm, jsme se dostali do finále českého mistrovství, prohráli jsme v finále, mě bylo 14 let. Jo, jsme se dostali do finále, tak já toho debatecky uměla. To jsem vždycky měla radši než single.
4: Do soutěže žen zasáhla i Navrátilová a hladce si vybojovala postup.
2: Tenisový talent Martiny Navrátilové, tak ten byl mimořádný. Vždyť už 15. jako historicky nejmladší vítězka vyhrála mistrovství Československa v Ostravě a článek v deníku Nová svoboda z 31. července roku 1972 zdobil titulek Mistrině není plnoletá. Jenom týden na to, v pondělí 7. srpna roku 1972, psal tehdejší československý sport o dvojnásobném triumfu Martiny Navrátilové na pardubické juniorce na nejprestižnějším mládežnickém turnaji u nás.
5: Nejvýraznější postavou letošního finále byla bezesporu Martina Navrátilová. Do Pardubic přijela přímo z dějiště mistrovství republiky v Ostravě se zlatou medailí v kapse. Tam se hrála 6 utkání, v Pardubicích dalších 15. Tento maraton zdolala celkem bez potíží, ale v závěrečném mixu se přece jen projevila únava a také slabší výkon jejího partnera Musila způsobil, že si neodnesla ještě 3. titul. Po svém vítězném utkání nám řekla, když jsem přijela do Pardubic, řekla jsem si, holka musíš, byla by to smůla, kdyby se to nepovedlo podruhé, no a vyšlo to. A tak jsem šťastná.
2: Citoval tehdy československý sport Martinu Navrátilovou, která tenkrát jako hráčka VŠ Praha ovládla dívčí single a společně s Hanou Hieblerovou z Dukly i debl. Jistě značně unavená, pak hned v dalším týdnu startovala Navrátilová i na tenisovém mistrovství Evropy v Budapešti. A i z novinových titulků můžeme poznat, jak sledovanou sportovkyní už v té době byla. Navrátilové nevyšel nástup, psalo se na úvodní straně československého sportu ve čtvrtek 10. srpna roku 1972 v narážce na to, že talentovaná levačka podlehla Italce Vidové a po velmi náročném programu vypadla už v prvním kole.
5: Naše výprava dorazila do Budapešti v úterý ráno značně nevyspalá. Rychlík měl 2 hodiny zpoždění již v Bratislavě.
2: Mimochodem na konci evropského šampionátu už redaktoři československého sportu tak velkorysí nebyli a svým čtenářům naservírovali kritickou připomínku.
5: Naši v celkové klasifikaci skončili zásluhou Koželuhové na 4. místě z 16 zúčastněných národů. Příště však budeme muset uvážit, zda máme či nemáme obsazovat mistrovství Evropy stejně silně jako sovětští a maďarští tenisté.
2: Ale mistrovství Evropy silně obsazené výpravami Sovětského svazu či Maďarska nebylo ani v budoucnu tím nejprestižnějším tenisovým turnajem. Největšími podniky byly i v té době grandslamy a první takový čekal už brzy i Martinu Navrátilovou. Ale o tom už zase příště. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
6: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

0: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
1: Jak sehnat pro sport víc peněz? Jak vychovávat úspěšné reprezentanty? A jak to funguje ve sportovním zákulisí?
0: Nejen na to se ptá moderátor Tomáš Pancíř v pořadu Na rovinu.
2: Ukazuje to sílu, nebo naopak malou sílu české sportovní diplomacie, nebo třeba to, že Ester Ledecká zkrátka není taková světová celebrita, aby kvůli ní se přistoupilo k takové změně?
3: Doufáte, že ten postup na šampionát tu kauzu překryje, anebo naopak doufáte, že ji nepřekryje?
4: To znamená, že jste neměl nikdy pocit, že Dukla třeba není tak chtěná v nejvyšší soutěži, nebo že Baník je víc chtěný než Dukla?
1: Na otázky Tomáše Pancíře odpovídají politici, sportovní funkcionáři i sami sportovci.
5: Tak jak jste říkal, je to 9 milionů jsou odměny, 1,5 milionů jsou náklady.
6: Asi by byl jinačí přístup, kdyby šlo o sportovce, který je z Ameriky, než z malé země, jako je Česko.
7: Já se ptám, proč nenechal tu situaci dohrát a pak se nepodíval na VAR, což běžně dělají u každé ruky, u každé penalty, kterou pískli proti nám ve všech ligových kolech.
1: Pořad Na rovinu s Tomášem Pancířem pro vás máme každé pondělí po 13. hodině.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
8: Radiožurnál 10 hodin. Bereza Tomášková a zprávy.
9: Poslanci v úvodním kole projednají možné zavedení speciální daně na rafinerie. V Itálii začíná vojenské cvičení jaderných sil NATO. Fotbalisté Slavie nastoupí v lize mistrů na hřišti azerbajdžánského Sabahu. Po nehodě jsou kolony na silnici 7 u Třebíze, nedaleko Slaného. A bude slunečno, později přibývání oblačnosti a večer v Čechách místy déšť. Teploty do 16 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
9: Možné zpětné zavedení speciální daně na rafinerie dnes v úvodním kole projednají poslanci. Jde o jedno z opatření, které kabinet schválil v boji proti vysokým cenám pohonných hmot. Výnos daně by měl kompenzovat právě kroky, které zatěžují státní rozpočet, tedy zastropování cen paliv a snížení spotřební daně z nafty. Místopředseda lidovců Benjamin Činčila zpětné zavedení daně kritizuje.
10: Pro předvídatelné podnikatelské prostředí není správně, aby jsme zaváděli daň, která bude zpětně za ten rok 26. To považuji za velmi nebezpečné, protože jakmile tohle jakákoliv vláda udělá, tak už v tom budou šahat i jiné vlády a prostě podnikatelé nebudou mít předvídatelné prostředí v České republice a to není správné.
9: Podle vlády by měla daň z příjmů rafinérií kompenzovat náklady státu spojené se zastropováním cen a snížením spotřební daně na naftu. V Itálii začíná vojenské cvičení jaderných sil Severoatlantické aliance. Potrvá 10 dnů a zapojí se do něj 17 zemí. NATO ještě před začátkem manévru uvedlo, že cvičení nesouvisí s aktuálním děním ve světě a není namířené proti žádné zemi.
11: Do cvičení s názvem Steadfast Dune se zapojí pozemní jednotky i bojové letouny. Minulý rok do vzduchu zlétly například americké stíhačky F-35. Alianční země se chtějí připravit na různé scénáře, včetně poplachu nebo leteckých manévrů. Nebudou ale používat skutečné jaderné zbraně. Vojska NATO v srpnu cvičila nedaleko ruské exklávy Kaliningradské oblasti. Moskva potom pohrozila jaderným úderem na členské země aliance v případě, že by se pokusili o blokádu této ruské exklávy. Martin Balucha, Radiožurnál.
9: Rozpočet státní agentury CzechTourism se zřejmě výrazně sníží. Příští rok by měla dostat 70 milionů korun místo současných 400 milionů. Uvedla to Asociace cestovních kanceláří. Agentura od listopadu přechází pod Ministerstvo průmyslu a obchodu. Ředitelka CzechTourismu Tereza Hofmanová částku nepotvrdila. Výrazné škrty by ale podle ní znamenaly, že agentura omezí své zahraniční zastoupení i další aktivity.
12: Jak už se bavíme o veletrzích, workshopech a tak dále. Takže dovedu si představit, že pokud by ty škrty byly nějaké dramatické, tak tyhle aktivity budeme muset hodně omezovat. A samozřejmě v neposlední řadě jsou to naše marketingové kampaně na zahraničních trzích.
9: Ministerstvo průmyslu a obchodu škrty v rozpočtu na příští rok potvrdilo. Neupřesnilo ale, jak budou vysoké. Počítá i s propouštěním v agentuře.
0: Sport.
13: Fotbalisté pražské Slavie večer nastoupí v lize mistrů v Baku proti Sabahu, tedy nováčkovi v prestižní soutěži s Azerbajdžánu. Ani jeden z

0: týmů v úvodním utkání nebodoval, pokračuje slavistický stoper Tomáš Vlček.
1: Na videu se mi vlastně potvrdilo, že to je velice kvalitní tým, hrajou hezký fotbal a proto je to taky dostalo do Ligy mistrů. Takže samozřejmě papírově nejslabší soupeř, ale neočekáváme tady žádný jednoduchý zápas.
0: Utkání fotbalové Ligy mistrů Sabah Slavia začne v Baku v 18.45, stejně jako přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Tenisový turnaj v Šanghaji už bude pokračovat bez české účasti. Jakub Menšík totiž nestačil v osmifinále na Francouze Geu, kterému podlehl 6-7 a 4-6. V prvním kole ve Wuhanu končí Kateřina Siniaková po porážce s ruskou Samsonovovou 1-2. A teď tam bojuje o postup Nikula Bartuňková proti Rakušance Tagerové. V koncovce první sady se hraje tiebreak.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolona na D2 u Židlochovic a nehoda na silnici 7 u Třebíze. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna před sjezdem na Židlochovice opatrně z 12. kilometru popojíždějí kamiony v pravém pruhu a pokračují až k dálnici D1 do Brna. Osobními auty projedete téměř plynule. Na D4 ze Strakonic do Prahy za sjezdem na Voznici na 24. kilometru počítejte s kolonou kvůli omezení na necelých 10 minut. Na silnici 7 z Prahy do Chomutova za obcí Lotouš u Třebíze na 31. kilometru havarovalo osobní auto. Narazilo do svodidel, zpoždění 10 minut, ve směru do Prahy je zdržení o něco kratší. Na silnici 33 z Hradce Králové do Polska i opačně stojí dlouhé kolony před i v náchodě jsou na desítky minut. Na pražském okruhu směrem na letiště panuje stále silný provoz, brzdí se už ve sjezdech z dálnice D1 osobními auty téměř půl hodina navíc za sjezd na Ořech. Stále regulují provoz v tunelech směrem na letiště. A v Praze ve Gbelské ulici zpomaluje provoz omezení a uzavírka do Letňan, jede se tam jedním pruhem a kolona se táhne už ze Štěrboholské spojky a celou Novopatskou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Bude slunečno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti a večer v Čechách místy déšť. Teploty 12 až 16 stupňů, při nízké oblačnosti kolem 9 a na horách 6, na Šumavě až 10 stupňů. Tolik zprávy.
5: Čistá hra Martina Procházky.
6: Hezký den, Čistá hra Martina Procházky vhodila první bule. Je tu Martin Procházka, dobrý den.
7: Dobrý den.
6: Taky František Kuna.
7: Buly.
6: Buly, já vím, já jsem to zkoušel češtinářsky, takhle může se říkat, samozřejmě hlavně buly v našem vysílání, ale co se týče našich témat, Martin Procházka byl vynikajícím útočníkem, kterého rádi posloucháte i na Radiožurnálu Sport, za což jsme rádi, můžete mu volat dneska, pochopitelně číslo je otevřené 221 552 222. Ale Martin určitě tím pádem došel do spousty soubojů s brankáři a na brankáře bych se chtěl zeptat nějaký, který tě opravdu neštimoval, jak si říká, nechutnal. Pamatuješ si nějakého?
7: Pamatuji, přiznám se, že jeden z těch brankářů, který byl takovým zvláštním postojem v brance s vůbec zákrokama, byl Roman Čechmánek ve Vsetíně, který dělal takový připokleknutí, když se na něho jel, i ty střely, on vlastně jako by chytal takovým netypickým brankářským postojem. Velmi často používal hokejku takovým tím vypichováním, kolikrát se rozjeli proti hráči, že mu skočil pod nohy. Byl hodně nevyspytatelný a byl hlavně hodně emotivní, takže i dokázal vás tam v tom brankovém prostoru párkrát, jakoby, jak se říká, pošťouknout, klidně se s váma něco chtěl vyříkat, chtěl vás rozhodit. Takže to byl takový ten nepříjemný brankář, na který si pamatuju.
8: V amatérské soutěži jedné, ona už neexistuje ve středních Čechách, v jednom týmu byl golman, který byl Čechmánkovi podobný, byl podobně velký a když na něj člověk jel, tak on třeba upadl a nebo si lehnul na bok a potom vystupoval v diskuzích na internetu, kde měl přezdívku Čeman.
7: Tak to odpovídá, přesně to si říkám, přesně říkáš, to prostě Čeman byl v tomhletom takový zvláštní, nevyspětlený, když jste nevěděli, vyjížděl se třeba z rohu a přesně mu udělal takovýhle nějaký úplně jako nečekaný zákrok, klidně se do toho lehnul do toho a čekal, že to vy vlastně nepostřehnete a tím pádem zakročil.
6: No tak bavili jsme se o Romanu Čechmánkovi, to není kdo ví, jaký nějaký takový ten bezejmený, jak se říká, vomáčka, ale na druhou stranu teď jeden vomáčka taky je docela důležitý pro extra střelce Martina Růžičku, protože byl v tom duelu, ve kterém Martin Růžička skóroval při utkání Třince s Hradcem s tým golmanem, kterého on překonal v extralize. To je docela slušné číslo, Františku.
8: No, to je... Vemte si, že každý rok nebo v každé sezóně překonáte jednoho golmana nového, no tak to máte na mnoho let, no, 14 týdnů, to je nějakých 8 sezon. To by si ti golmani museli točit, přitom častokrát golmanské jedničky zůstávají poměrně dlouho.
6: Hmm. No vlastně pouze Viktor Hybl, ten má 104 brankářů, Ondřej Kratěna 106, dokonce překonaných v extralize, se dostali přes tu stovku. Teď Martin Růžička, který podpořil tu páteční výhru Třince nad Hradcem, 5-2 jeho 372. gól. Naposledy, jako první překonal Petra Fraňka ze Slávy před 20 lety, tak to už je, když říká jméno Petr Franěk, docela historie. Dobře, tak Martina se ptát nebudu, kolik brankářů překonal, ale...
7: Nedokážu vůbec říct, ale určitě tyhle těch hráči, který si zmiňoval, tak musíte mít minimálně přes 1000 zápasů odehraných. Já si myslím, že to právě jak Viktor Hybl, tak Ondra Kartěna mají přes 1000 zápasů. Nevím, jak na tom přesně teďka statisticky Martin Růžička, jestli má taky okolo tisícovky, nebo dokonce možná už přes 1000, nevím.
8: Tak je mu 40, no, je to ročník 1985.
7: No, takže si myslím, takže tomu bude určitě blížit nějaké takové metě.
6: Hmm. Myslím, že 1.40 mu bude 15. prosince, takže už se k tomu blíží. No a my jsme se přiblížili k dalšímu momentu, který jsem řešil v čisté hře, protože Martin Růžička v téhle sezóně má 3 góly, 10 asistencí. Že pookřál po tom loňsku, kdy měl za 1,70 zápasu 24 bodů, ale přeci jenom teď poslední zápas Tipsport Extraligy nebodoval.
5: Čistá hra Martina Procházky.
6: K tomu zápasu, který byl šlágrem 10. kola, se váže i náš video moment. Vlastně, pánové, pojďte ho představit posluchačům, prosím.
8: Prodloužení za stavu 4-4. Připomenu, že Pardubice vyrovnali 15 sekund gólem Čerešňáka na 4-4 a tím Třinec poprvé v sezóně nebral všechny body v prodloužení. Jel mandát v podstatě přes dvě třetiny hřiště od vlastní modré, jeden na jednoho na obránce Adámka, což v prodloužení, když se hraje 3-3, není úplně netradiční situace. Přijel k němu tak blízko, že se dostal na kontakt, otočil se k němu zády k brance, vypálil backendem do horní poloviny branky a rozhodl ten zápas. V angličtině to má výraz spin orama, používá se to už několik desítek let, je to výraz z komentáře tehdejšího Dannyho Gallivana, který komentoval zápasy Montreal Canadiens, tak se to tak nějak vžilo, takže prostě představte si, že jedete proti hráči, naznačíte, mandát je levák, takže se točíte za levou rukou a pořád dokola, udláte obrat o 360 stupňů a ve chvíli, kdy máte ten puk na backendu, což ho máte celou dobu na backendu, tak to tam švihnete a nikdo to nečeká.
6: Hmm. A překvapilo to hlavně brankáře? Koho to překvapilo víc v té situaci?
8: Já myslím, že nejvíc mandáta. Protože jako to, tohle, jasně vy jako víte, kam střílíte, ale plus minus, jako že tohle vyjde, je podle mě největší překvapení pro mandáta.
7: Určitě, překvapení, ale já myslím, že on moc dobře dopředu věděl, že to bude dělat. Protože když jsem se na to díval, na ten moment, nebo jsme se na to dívali spolu, tak on už si dopředu podle mě navedl Adámka, obránce Třineckého, kde to udělal tak, že on vlastně jako jak je pravák Adámek, tak on se ho navedl právě přesně tady do toho momentu, že on ho vlastně obouma rukama jakoby odstrkával a tím pádem mu uvolnil tu levou stranu, kam se on otočil tím backhandem, jak si zmiňoval. Takže on už dopředu bylo vidět, jak si najel na tu osu, přesně jako ten střed toho hřiště, tam si přímo jakoby tam k němu jakoby si říká, pojď, já si tě tady nalákám. A pak v té otočce, přesně jak to uděláš, tak se otočil, švihnul to tam, ale tohle to už je potom v tom pohybu, v tom švihnutí, to musí být trošku jeho štěstí, protože tam už nemířil, tam nebylo vidět, že by mířil, on to prostě vzal v tom pohybu, k té rotaci, švihnul to do toho vlastně a vyšlo to, že to trefil právě, jakoby, jak se říká, do té podvíko.
6: No, koho to nejvíc překvapilo, říkal František Kuna, možná jeho, tak si ho poslechněme. Jan Mandát rozhodl šlágr Tipsport Extraligy mezi Pardubicemi a Třincem.
9: Opravdu já to občas zkouším na tréninku, když děláme jeden na jednoho. Naši beci už to vědějí, že to dělám, takže mi to vždycky vypíchnou. Ale když jsem ten puk dostal vlastně u nás v obraném pásmu, tak jsem viděl, že ten obránce byl hrozně daleko ode mě. Takže jsem věděl, že když se rozjedu a našlápnu, tak budu mít chvilku čas na nějaký manévr. Když to dělám, tak prostě to je střela backendem jako směrem brána. Není to jako, že bych mířil na určitou část brány. Je to prostě jenom hozený na bránu, zaplať pánu, jsem propadl.
6: Jan Mandát, takhle mluví Martine.
7: Potvrdil, myslím si, že naše slova.
8: A to Martin Procházka ten zvuk před naším vysíláním neslyšel.
7: Já jsem ho neslyšel, ale přesně takhle bych to nějak tak viděl, protože udělal to perfektně, tam bylo krásně vidět, jak on se ho tam navedl do té situace. Viděl, že to je pravák, takže se to otevřel na té levé straně, udělal to výborně, pak to tam hodil.
6: Výborně. Mluvíme o videomomentu čisté hry, ovšem možná to byl moment i celého týdne vzhledem k tomu šlágru Pardubice Třinec. Voláte nám, za to jsme rádi, tak vítáme prvního z posluchačů. Dobrý den.
10: Dobrý den, tady Robert. Všechno vás tam zdravím. Já bych chtěl říct, že smekám jednak před tím, kam se dostal mandát a z čeho se dostal, jednak před tím, že Pardubice měli tu odvahu prostě to s ním zkusit nebo dát mu tu druhou šanci. Z toho celého zápasu vlastně dva momenty. Jednak ten mandát a jeho gól v prodloužení, jednak Smejkal a jeho divadelní představení. Bohužel teda tohle se nám asi nějak trošku víc rozmohlo, protože tuším, že Gernát udělal úplně to samý, ale nikdo si toho pořádně nevšim. Koukal jsem na to vlastně třikrát, jsem si to pouštěl takhle za sebou a bylo to úplně stejný, jo, akorát, že rozhodčí mu to sežral a nikdo si toho pořádně nevšim. A potom, myslím, že to byl brankář Kváča, kde před ním předjel hráč a on byl najednou mrtvej, jo. Sekundu potom, co tam předjel, tak najednou cuknul s hlavou a spadl do brankoviště a jakože nemůže ani se hejbat. Takže se přerušila hra, která byla docela až na branku skoro, jako jo, taková gólová šance docela. No, tak chtěl jsem se za vás zeptat, jestli už to konečně velmi představení nedat nějak na tu disciplinárku zápasy minus, jo?
6: Myslím, pane posluchači, že Jiří Smejkal dostal za páteční nafilmovaný pát ve Vítkovicích pokutu od Radima Byčánka, jestli jste to nechytil.
10: To je 10%, ale co to je, to není nic kort v pardubických platech, jo. To je prostě úplně směšný. Jo, já si myslím, že kdyby dostali dva zápasy v topku, tak se vůbec nic neděje, jo. Ale za každý filmování, jo, těch 10%, ty hráči, to je, víte co, vynutíte si přesilovku, když dáte gol, super, jo, všichni vás pochválí, možná tím rozhodnete zápas. Prostě takhle to je, no.
6: Rozumíme vám, Roberte, asi nejste tedy příznivcem hraných filmů, ale spíše dokumentárních. Ne, já si dělám legraci. Moc vám děkujeme za zavolání, za vaše názory. Do čisté hry, mějte se hezky.
10: Ale vypadáte, že Daniel se docela poučil. Už to není takový strašný, jo. Na druhou stránku Hudáček, co předved, to taky nebylo nic hezkýho. Tak jo, děkuju.
6: Tak jo, mějte se fajn. Jenom, když jsme teda byli u toho Radima Byčánka, který trestal Františku, tak proti Třinci v tom šlágru nemohl hrát jeden Pardubičák, Janko Šťálek, je to tak, kvůli trestu?
8: Kvůli trestu za napadení rozhodčího, což bylo dost evidentní, tam se chystal souboj nebo začínající možná rvačka, potyčka u střídaček, Košťálek odstrčil soupeře, pak tam přijel rozhodčí a nakonec Košťálek ještě strčil do rozhodčího, ale velmi evidentně, bylo to prostě jako až nápadné, takže a vlastně se všichni, jako nikdo se nemohl dívat jinam, to bylo úplně jako ve středu zájmu v tu dobu.
6: Martine, co strkání do rozhodčího, to si prosím tě si nikdy nedovolil, ne?
11: Ale
6: taky si strčil. Na Facebooku to šťouchnutí, jak bylo dřív.
11: No, ale to, dřív to bylo takový, že rozhodčíš tam třeba přijel a začal tam jakoby samozřejmě nějakým způsobem reagovat na ty hráče, tak tam třeba došlo taky nějakému takovému menšímu kontaktu, ale nebylo to úplně tak asi jako třeba myšlený, že byste ho chtěl nějakým způsobem zranit nebo to. Já si nemyslím ani tady, že by Košák chtěl zranit rozhodčího, každopádně prostě tam bylo vidět, jak on je frustrovaný z toho souboje předtím, on neměl ani hokejku v ruce, on byl bez hokejky. A rozhodčí mu tam zřejmě asi něco, jak se říká, klasicky řekl, takový toho uklidňovacího, uklidní se nebo něco, no a on v té moci tam prostě do něho vyjel, strčil do něj, takže jasný trest. Já se ještě jenom vrátím k tomu, jak říká pan posluchač, že dostává 10% jakoby pokutu, dostal Jirka Smejkal. Tak ono, já teda nevím, ale to je dost peněz, ne? 10% jako měsíčního platu v Pardubicích, jaké mají platy, tak si myslím, že to třeba není málo.
8: No, ono to málo není, ale já si myslím, že to bylo myšleno tak, že to furt je těch 10% jako z celkové jako velké částky, no, takže...
6: Záleží, jako máš hypotéku, viď? No. Každopádně ještě k tomu napadení, když jsme to teď trošku prolnuli, máme nějaký zvuk, ne, Františku?
8: Ano. Zvuk takový, který nám dá informaci o tom, jak to znělo na stadionu, a od nové sezony rozhodčí používají ty komunikátory a je to slyšet do celé haly, takže tam uslyšíte, jak to znělo právě na zápase ve Vítkovicích.
12: Postující hráč číslo 33, osobní trest do konce utkání za napadení rozhodčího.
6: Dobře.
8: Tak evidentně slyšitelné. Ve Vítkovicích jim to jde s tím komunikátorem, tam bylo tehdy.
6: No to bylo minulý týden.
8: Ano,
6: to...
8: ano, trefený rozhodčí, který upadl na to tlačítko, které pustilo pak do éteru jedno sprosté slovo.
6: Dobře, tak a my můžeme na ten nedělní šlágr.
5: Čistá hra Martina Procházky.
6: A to i s naším kolegou Otou Gutwirtem, kterého vítáme ve vysílání. Oto, vítej.
13: Hezké dopoledne, zdravím vás.
6: V Pardubicích euforie, tuším, po tom, co jako první dokázali obrat Třinec o body.
13: Tak nevím, jestli bych to nazval úplně euforií, hlavně si, myslím, fanoušci ten zápas užili, protože to mělo všechno a čím dál více tady krystalizuje prostě ta rivalita Pardubice Třinec a Pardubice Sparta. Asi už nebude nikdy nic víc, Pardubice a Třinec, týmy, které se strašně mockrát často v poslední době potkali ve vyřazovacích bojích. Pardubice to zvládli až v tom vlastně minulém střetnutí, v tom finále, kdy dokázali vyhrát na Třineckém ledě a získali ten titul, protože předtím jim Třinec několikrát vystavil dost nepříjemnou stopku, takže euforie z toho vítězství asi nemoc velká, ale myslím, že diváci si ten zápas opravdu užili, protože měl zkrátka všechno.
6: Mě zaujalo to, že vlastně ten předchozí vzájemný duel, který byl poslední prohrou Třince a bylo to vlastně v tom posledním finále minulé sezony, tak taky dopadlo 5-4 v prodloužení, ale tehdy to bylo na ledě ocelářů, jako by měl prostě Roman Červenka nebo Jan Mandát, který tedy teď rozhodl nějaký recept, dojď Františku.
8: No, vypadá to tak, že v těchto okamžicích se prosazují velká jména, ať už je to Roman Červenka nebo se svým silným příběhem Jan Mandát.
6: O to Jan Mandát a to jeho zakončení jsme řešili z našeho pohledu. Co ty jako komentátor, jak jsi se ty s tím popasoval? Asi taky pro tebe nečekaná varianta.
13: To já jsem ho samozřejmě chválil, protože takovéhle zakončení, to se jen tak nevidí a myslím si, že zase hodně dlouho ho neuvidím, ale mě spíš potom překvapilo to, že Jan Mandát prostě tohle natrénované má a říkal, že to zkouší, jak to zaznělo i v tom zvuku, takže prostě on si to chtěl zkusit podle mě, když už tam najížděl, když se do té příležitosti dostal, co by se stalo horšího, maximálně by ten gol nedal, bylo by to dál 4-4 a to prodloužení by pokračovalo, ale takhle jako se na ten gol si myslím bude hodně dlouho vzpomíná, protože to byla opravdu povedená akce. On říkal, že neví, kam střílí, tentokrát to šlo přesně na teploměr, jak to říkal potom sám třinecký golman Ondřej Kacetl, že mu Jan Mandát změřil teplotu, tam tudy mu ten puk prošel, Jan Mandát nemířil, trefil se a to zakončení bylo opravdu krásné a efektní.
6: Zápas, kdy se přelevalo skóre na obě strany, samozřejmě 2-0, 0-2 a pak srovnání Martine Čerešňáka takhle pozdě. To je jako doklad asi taky velkého sebevědomí, že prostě do poslední chvíle tlačíš 6-4.
11: Byl tam ten tlak, tam to bylo vidět, že se byl, že ho tam nastoupili ty nejlepší hráči. Samozřejmě zase Roman Červenka to dal v pravou chvíli na modrou čáru, kdy přišla ta nahrávka. Pak samozřejmě tam musí být ten zmatek před tou brankou, tam musí prostě být několik hráčů postavených a musí ta střela projít. Což přesně se povedlo Čerešňáku, že ta střela prostě prošla až do branky, takže se tam musela sejít ta schoda toho všeho, ta střela prostě přesná, nahrávka nejdřív od Červenky, střela prudká, důrazná a muselo to projít, jak říkám, přes několik hráčů, což se povedlo a to, že to bylo 15 před koncem nebo 16, to přesně k tomu takhle sedí.
6: Pardubice v roli obhájců titulu Ota Gutwirth je sleduje dlouhodobě. Dají se nějak porovnat ty dva týmy nebo jedou prostě v tom, co byl nastolený ten z loňska, s čím uspěli o to, nebo teď tam prostě jsou nějaké jiné herní prvky?
13: No já si myslím, že rozdíl tam patrný je a to v jedné věci Pardubice ještě posílili a tu sílu mají rozloženou do mnohem víc hráčů v tom letošním ročníku, alespoň jak nám to ukázal ten úvod té základní části. Protože když si vzpomeneme na playoff a závěr toho minulého ročníku, tak tam to hlavně bylo o dvojici Sedlák Červenka. To byla dvojice, která sbírala ty body a která rozhodovala ty zápasy. Teď je to taky o vynikajícím výkonu Romana Červenky. Samozřejmě Lukáš Sedlák bohužel teď zraněný, uvidíme na jak dlouho, ale bodoval taky. Ale vezměte si, kdo boduje dál. Smejkal rozjel tu sezónu výborně. David Tomáš pravidelně boduje. Boduje i Nosek, boduje Matěj Stránský, Miloš Kelemen, takže ta síla se rozložila v Pardubicích do víc útoků, do víc mužů. Jáchyma Kondelíka jsem zapomněl, takže opravdu teď je ta síla Pardubic podle mě ještě větší, co se týká toho útoku, než to bylo v té minulé sezóně, kdy to bylo v podstatě opravdu jenom o jedné pětce, o dvou hráčích, teďka ta síla je rozložená a v podstatě rozhodnout ten zápas opravdu můžou minimálně tři lajny.
6: Je pravda, že jsme zmiňovali chybějícího Košťálka, který tam byl vinou disciplinárního trestu mimo, ale proti Třinci nehráli už zmiňovaní Sedlák, Sobotka, nehrál ani Lauko, nebo dlouhodobě zraněný Kaut. To Martine, si říkám, jestli ve Vsetíně, když jste takhle válcovali třeba konkurenci, jestli jste to tam taky měli, že ten kádr byl tak natolik nabobtnalý, že ty nehraješ, OK, jsme tady jiní.
11: Já bych neřekl takhle, úplně v té dřívější době to nebylo tak, že by se měl takhle široký kádr. Tam to bylo opravdu poskládaný na ty čtyři liny a dost, takže dobrý, tři liny byly jasný, ty to měli nějak takto a vždycky se té čtvrté se to doplňovalo, když se někdo zranil nebo to, ale Pardubice opravdu ten tým je neuvěřitelně nabitý, jak už to zmínil Ota. Přesně bych potvrdil to, co i říkal, že se to rozložilo letos úplně do těch všech útoků, do těch všech line. Myslím si, že ještě až se uzdraví teďka tyto další čtyři hráči, který jsme zmiňovali, tak najednou bude ještě obrovská konkurence. A ty kluci se budou muset v každém tom tréninku, každém utkání vydat, aby si udělali ten tým, aby udělali to místo si v sestavě. A to si myslím, že bude úplně to důležité pro Pardubice, že tým po Pardubice obrovsky nahoru.
6: Je, možná o to nesouvisí to třeba i s tím, jak vysoko hraje Bčko Pardubic, že mají i tady v tom týmu Bčkovém rezervu?
13: Tak určitě je to dobrá věc, protože Pardubice mají kam sáhnout. Ostatně Jan Stránský nebo Dominik Hrničko vlastně hráli v tom posledním utkání proti Třinci, protože tam ty absence znovu narostly o už zmiňovaného Lukáše Sedláka, potrestaného Jana Košťálka, i když oba dva jsou útočníci, ti zmiňovaní hráči z Bčka. Ale přeci jenom ano, B tým začal tu sezonu dobře, teď už přišla nějaká zakolísání, nějaké to klopítnutí a co si budeme namlouvat, prostě ta kvalita těch top hráčů a mužstva je úplně někde jinde. Je Bčko, ale je to určitě dobrá rezerva, která může Pardubicím v něčem ulevit. Já jsem třeba osobně sám zvědavý, jak to bude vypadat v zápasech Ligy mistrů, kam Pardubice nastoupí, jestli tam dostanou nějací hráči volno nebo podobně, jak to bude.
6: Tak, Pardubice porazili Třinec jako první v téhle sezóně 5-4, to bylo v prodloužení a my samozřejmě nějakým způsobem v čisté hře kroužíme kolem toho rozhodujícího gólu Jana Mandáta, který byl výjimečný tím, že tedy stanovil takhle rozdíl mezi ty dva, dneska můžeme říct, velké rivaly.
8: Je to náš a logicky video moment týdne, můžete se na něj podívat i na našem YouTube kanále, když si dáte pořad Čistá hra Martina Procházky a rozkliknete tu stránku vlevo nahoře. V takovém malém okénku najdete to, jak skóroval Jan Mandát, ale troufnu si říct, že když jsme se bavili o tom, proč se rozhodl pro tohle zakončení, už jsou prostě pryč doby v moderním hokeji, kdy, když jedete jeden na jednoho, abyste překonali toho beka a ještě golmana, to už prostě není jako... když by jel jako David Pastrňák na obránce ze Žďáru nad Sázavou, jo. Když si připůjčím situaci, která se nikdy nestane, ale vy už prostě musíte vymyslet něco tak originálního a tak nečekaného, že toho obránce jako nějakým způsobem dáte pryč, protože beci už jsou prostě jako skvělí a jeden na jednoho někoho překonat je jako v moderním hokeji rozdílová věc pak už.
11: Určitě, minimálně v tom případě, jak říkáš, když je to takhle jednoznačný čistý souboj jeden na jednoho. Jo? Když vidíme třeba situaci, že když jeden hráč jede třeba do dvou obránců, tak se to povede, protože oni se kolikrát špatně zastoupí nebo se nedohodnou ty obránci, tak tam dojde k tomu prohození, že prostě hráč nabere velkou rychlost, prohodí si to, ale ta situace taky musí být mnohem dřív odehraná. To jde částečně hned za modrou čarou, aby hráč potom měl časnou zakončení. Ale v tomhle případě to právě Mandát si udělal tak dobře, že si toho Adámka odvez úplně až vlastně na kruhy a na tom kruhu to udělal to zakončení, o kterém jsme tady celou dobu zmiňovali, který se mu povedlo.
6: Gratulujeme Pardubicím, které tedy díky vítězství stáhli manko na vedoucí Třinec, který je stále tedy v čele, ale tyhle dva kluby jsou od konkurence, zdá se, odskočené. Pardubice můžou samozřejmě snít i o další trofej, která by mohla vzejít z Ligy mistrů a k té se samozřejmě váže i specifická záležitost, které si všimnul František Kuna, protože i před zápasem posledním ve skupině proti Veche se musí nějakým způsobem rozehřát hokejisti.
8: No, já to trochu otočím na Otu, jestli by náhodou nevěděl, protože jsem se schválně podíval, v kolik hodin tak hokejisté jdou na dopolední rozbruslení a to je veřejně dostupná informace, rozpis ledů, to funguje napříč republikou zimními stadiony a když se podíváte na hlavní halu v Pardubicích, tak Dynamo má rozbruslení od 9 do 11.45. Je to vyblokovaný led, já nepředpokládám, že budou 2 a 3/4 hodiny trénovat, ale jenom jestli o to nevíš, jak Pardubice s tímhle časem nakládají v den zápasu.
13: Tak to úplně zmapované nemám, ale určitě souhlasím s tebou, že rozhodně ten trénink nebude takhle dlouhý, ale něco třeba absolvují golmani, něco tam bude na trénink střelby, ale myslím si, že v den zápasu určitě ten pobyt na ledě bude poměrně krátký. U některých hráčů bych si troufl říct, že možná i na bázi dobrovolnosti.
8: Bývá to tak třeba i u reprezentace, ale takhle dlouho na ledě. Prostě asi si myslím, nebo napadá mě, že klub nebo tým chce poskytnout hráčům komfort, že si mohou tak trochu vybrat, kdy půjdou na led, ale jakási společná část by tomu asi neměla chybět.
6: No, pardubičtí pochopitelně potvrzují tu svou vynikající formu od začátku sezony Ligy mistrů, kde nejprve tedy zdolali soupeře z Polska, pak si poradili taky se švédským Regle, prohráli jenom ve Finsku, ale druhý zápas už zvládli v Laperantě, no a minulý týden uspěli v Bordeaux, to znamená, že vlastně bez ohledu na výsledek utkání posledního z Veche mají jistotu playoff. Martine, přeci jenom z Česka zatím dva týmy ve finále, Hradec, Sparta, Pardubice by mohly teoreticky do třetice být ve finále a myslím, že tam mají ambice i na tuhle trofej, co? Co myslíš?
11: No určitě, myslím, že já jsem to říkal dopoledne dneska, že je to určitá výzva, je to určité ohodnocení potom takového toho klubového výkonu a úrovně v Evropě, takže za mě to je nějaký cíl a možná, že Pardubice potom uvidí se, jak budou pokračovat dál, ale určitě v závěru, určitě budou nastupovat třeba v plné sestavě a budou chtít tuhle trofeji získat.
6: No, bylo to na začátku sezony o to, kdy Pardubice vlastně přivítali třeba polské Tychy, kdy vyhráli 6-0 takým tenisovým výsledkem. Cítíš v Pardubicích třeba zvýšený zájem i o Ligu mistrů po tom titulu, nebo to je pořád tak trošku v těch intencích, co jsme zvyklí tady v Česku?
13: No, upřímně si řekněme, že extraliga pořád táhne víc prostě, alespoň v Pardubicích to tak určitě je. Na ty zápasy extraligy byl vyprodaný jeden jediný, to bylo souboj s Hradcem, ale dvakrát už byly zápasy přes 10 000 diváků, to bylo se Spartou a teďka s Třincem, ale na takováto čísla v Lize mistrů jsme se tady zatím nedostali a myslím si, že se jen tak ta čísla tam nedostanou. Třeba ten zápas s polským Tychy hodně doplnili polští fanoušci, kteří mě překvapili po té, co jejich tým tady dostal 6, prohrál 0-6, tak oni snad 5 minut potom skandovali a zpívali mu a ty hráči nemohli odejít z ledu a pardubičtí nemohli jít na svoji klasickou děkovačku, protože museli počkat, až teda polští fanoušci se svými oblíbenci po porážce 0-6 rozloučí a poděkují jim za to, co předvedli na tom ledě. Ale Liga mistrů v Pardubicích určitě netáhne tolik jako extraliga, ale zase na druhou stranu myslím si, že se začíná trošku blízkat na lepší časy, že ta návštěvnost se pomalu zvyšuje.
6: Jsme zvědaví na to, jak se budou české týmy obecně pasovat s mezinárodní konkurencí i jak se bude dařit dál Pardubicím, aktuálně druhému celku Team Sport Extraligy, který po těch 10 kolech, oni mají 11 odehraných zápasů, ztrácí vedoucí Třinec 2 body. Otaku Twirte, náš reportér přímo z východočeského regionu, byl s námi ve vysílání, o to zdravíme a krásný den přejeme.
13: Hezký den na naslyšenou.
5: Čistá hra Martina Procházky.
6: Tak, máme tady soutěž pro vás posluchače. Vy jste dneska zatím trošku pasivní, se mi zdá, do čisté hry se vás vždy dovolalo hodně, tak vás chci vyzvat i k aktivitě, abyste se nám dovolali. Máme totiž soutěž a 2 lístky o utkání nebo lístky na utkání Kladno Kometa. Hraje se 16. října, což už je vlastně v pátek.
8: Ano.
6: Velký zápas na Kladně a otázka se váže i k Martinu Procházkovi, protože on působil na Kladně samozřejmě v úvodu kariéry a co se týče samostatné extraligy, tak Kladno má nejlepší umístění bronz a to bylo v té sezóně 93-94. Tehdy vás, Martine, vedli 2 trenéři. My jsme na ně vzpomínali i minulý rok třeba, když jsme spolu živě jezdili mezi posluchači, 2 trenérská jména, křestní Jan a Zdeněk. A zavolejte nám alespoň s jménem jednoho z těch trenérů, kteří tehdy dovedli Martina Procházku, respektive Kladno, k bronzovým medailím. Tak 221-552-222, to je číslo k nám do studia. Zkoušíme vás, vaší pozornost, zda tušíte, nebo když to vygooglíte, tak samozřejmě my s tím nic neuděláme, ale jde o lístky na Kladno Kometa. Myslím, že to stát asi bude za to, Františku, ten zápas.
8: Mohlo by, na Kladně bývá teď dobrá atmosféra, i když v posledním zápase s Mladou Boleslaví ohlásili návštěvnost 3700 a nějaké drobné, tak to opticky a kulisou vypadalo o poznání optimističtěji.
11: Já jenom teďka říkáš tu návštěvnost. Já jsem se teďka během těch chvilky stačil podívat na Ligu mistrů, kdy hráli Pardubice doma z Regle a jako tak Utvěr říkal, že zatím úplně tolik Liga mistrů netáhne, tak na tom utkání bylo 8500 diváků.
6: Jo,
11: takže si myslím, že zas úplně tak málo není na Ligu mistrů.
6: Tak v Hakitaunu asi mají ne, jako tam, nebo jiná měřítka. Tak stále nám nevoláte, někdo volal, položil to, nebojte se, Martin Procházka mluvil, ale my vám taky dáme prostor 221-552-222, tak si dáme, nedáme krátkou pauzu. Vyzveme posluchače, který se nám dovolal, tak dobrý den, kdo je tam?
14: Dobrý den, Martin.
6: Martine, Kdo to byl tedy jeden z těch trenérů, kteří dovedli Kladno k bronzu v roce 94?
14: Byl to pan Neliba.
6: Výborně, moc vám gratulujeme, tak se těšte na hokej. V pátek se hraje podle mě šlágr Kladno Kometa a vy tam budete.
15: Slyšíte ten potlesk? Ten patří nejen vítězům, ale hlavně lidem, kteří hrají podle pravidel fair play, jak na sportovišti, tak i v životě. Jestli máte kolem sebe takové správňáky, neváhejte je navrhnout na cenu fair play. Stačí poslat e-mail na fairplay@olympic.cz. Za český klub Fair Play Českého olympijského výboru děkuje a zdraví šermíř Jiří Beran. Mediálním partnerem projektu je Radiožurnál.
16: Projekt Fair Play, o kterém slyšíte z vysílání Radiožurnálu, by nebylo možné realizovat bez partnerů, kterými jsou Alpine Pro a Toyota.
5: Čistá hra Martina Procházky.
6: Jan Neliba, Zdeněk Miller. Byli ti dva borci, kteří tam spolu tehdy trénovali, probírali jsme to s Martinem už kolikrát, tak jdeme dál v čisté hře. A Martin, který se nám dovolal do soutěže, se může těšit na ten zápas, ve kterém nastoupí i Kometa. A právě k ní se teď chcem dostat, protože zajímavý duel se hrála Kometa z Plzní o víkendu. Prohra 1-2 v prodloužení. Nejprve rychlá první třetina. Mě na to upozornil jeden z uživatelů Twitteru, Filip Mlčo, který psal, v Brně se hrálo přes 11 minut bez přerušení. A opravdu to byla asi velmi zvláštní věc, protože prý během té první třetiny stihli pouze jednu komerční pauzu. Františku, ty jezdíš na hokej víc než já, tam skoro nejezdím, tak to asi je docela unikátné.
8: Je to výrazný zásah do marketingu hokejové, ty sport extraligy.
6: Nehrajte tak rychle, prosím
8: ale
6: vás.
8: Ale příjemné asi pro hráče, možná i pro fanoušky, kolikrát se stává, že se dlouho nepřerušuje. Jsou pravidla, že komerční přestávka nemůže být po zakázaném uvolnění, nemůže rozkouskovat přesilovou hru a tak dále, tak se to někde nabaluje a pak máte dokonce třetiny 4 minuty a za ty 4 minuty se ty komerční udlají 2 a to je prostě otrava.
11: Je to, jak to říkáš, no, tam je taková pasáž 11 minutová, to je až neuvěřitelný, že se nedojde k tomu přerušení. Přijde mi to až takový trochu směšný, ale stane se to určitě. Nevím, jak přesně ta hra probíhala, jestli tam byly i nějaké šance, nebo to opravdu bylo nějaká pasáž, kde se to hrálo více, jak se říká, vždycky jenom ty nahazované kotouče. Vidíme to často v těch utkáních, že prostě týmy jenom přehazují zleva nebo z jedné strany na druhou stranu a ty kotouče jenom lítají a nedochází k tomu přerušení. Takže to úplně nevím, ale
6: to bylo skvělé zápasu, protože no, si první gol padl díky Hinku z Hornovi ve 14:29. To byl čas tedy v 15. minutě. Předtím bylo jedno vyloučení, to bylo gol v přesilovce. No a do té doby teda si hráli třeba 11 minut v kuse.
11: Jasně, Honzo, ale teď si řekneme 11 minut v kuse. Kolikrát vidíme, že během minuty jedné jsou třeba 4 ty přerušení. Jo, prostě se třeba rozjede bule, hnedka to někdo prostě jede do offsideu, pak tam vystřelí po pohazování a teďka 11 minut bez přerušení je až zvláštní.
6: A ty jsi říkal směšně, ono to může působit i pro hokejistu, jakože jdeš na tu střídačku, říkáš si, jo, tak teď bude pauza, oddychnu si a běž no tam zase, víš?
11: Ty pětky se protočily několikrát, evidentně.
8: No to no, moc krát, no, ale tak jako já si myslím, že to jako hráč úplně tolik jako zase nevnímáš, ne? Protože stejně, ne, to stejně jako jsou kolem tebe další 3 liny a ty máš jako času odpočinout si dost.
11: Určitě, to jako asi se takhle nebere, ani to podle mě ty hráči nevnímají na té stříhejce, ale pak když to najednou takhle, jakoby, jak se říká, nakupí těch minut, tak už je to takový zvláštní a už možná někteří hráči by si řekli, bylo by dobrý, aby už došlo možná přerušení, než aby to pořád takhle rychle plynulo.
8: Na druhou stranu ono to tempo pak máš v podstatě jako jistotu zase za jak dlouho jdeš na led, zatímco když je přerušení, tak to někdy půl minutku dá. A může pomoct, no, tak možná v té druhé fázi nebo končící fázi tohoto dlouhého nepřerušení už hokejisté ocenili, tedy hlavně ti z Brna, že padl gól.
6: No proč nebyly ty komerce, protože tam pak byla ta vyloučení Rubince a vlastně Robertsna a Lejna z Brna. No a pak moment, který se váže k prodloužení a k tomu, jak hokejista vnímá třeba vývoj zápasu. Dal Artur Ilomeky gól po 49 sekundách, Brňané slavili vítězství, ale evidentně si tam všimli soupeři, že ten gol padl neprávem.
8: No, ale bylo to vidět jako v podstatě už, nebo minimálně to bylo podezřelé na první dobrou. My jsme na to koukali s Martinem Procházkou.
11: Určitě, byl tam průjezd vlastně 2-1 po pravé straně. Byl tam Jakub, který tam vlastně jakoby zajížděl do třetiny. Byl tam moment, kdy rozhodčí, vlastně on se mu trošičku zakryl ten výhled. Tam to bylo vidět, že vlastně Kuba Flek projel před ním, takže on možná tam chvilku ztratil ten pojem o tom, jak je daleko Jelomeky vlastně na té druhé straně v té situaci 2-1. No, ale potom tam to bylo prostě prokazatelný, že tam byl, protože Kotouč ještě nebyl ani ve třetině, už byl dávno, měl obě dvě brusle ve třetině, takže naprosto jasné.
8: Možná taková malá medaile by se zasloužila dát Ilomäkimu, že byl v jednu chvíli rychlejší než Jakub Flek, což je věc, ze kterou se nemůže pochlubit moc hráčů hokejové extraligy.
11: Jedinou výhodu, co měl, takže neměl ten puk na hokejce, jak se říká, no, měl volnou jízdu.
8: Ale ještě jako, jak už platí vlastně ten 3D offside, že můžete mít i tu nohu jako zvedlou ve vzduchu, tak někdy hokejisté prostě tu nohu tak nějak jako táhnou za sebou, aby z toho nebyl offside, a to si myslím, že mohla být tahle věc, protože to by ho nějak nezbrzdilo tolik, protože tam šlo opravdu o centimetry.
11: Přesně jak to říkáš, Haničku, tady si myslím, že udělal tu chybičku, že si tu nohu právě mohl klidně jednu z nich, právě pro mě pravou klidně, nebo já nevím, jak přesně to má, ale jednu z nich prostě mohl si nechat delší, mohl si tam tu podržet, si tu prostě v tom by ten Kotouč přešel přes modrou čáru a krásně by to vlastně zakončilo a měli ten bodík navíc.
6: Máme tady k tomu nějaký zvukový doklad, Františku?
8: Můžeš to rovnou pustit.
6: Krásně to zní, ale fanouškům Brna to neznělo tak
8: a
6: dobře.
8: To už bylo vlastně ve chvíli, kdy ten hrozen hráčů vyskáče ze střídačky, jede oslavit gól a pak celé znova.
6: Opakování ceremoniálu.
8: To musí být jako nepříjemné pro ty hráče.
11: No určitě no, tak možná takhle střídačka, většinou si tohle většinou všimne už dopředu. No, někdy, když hráči sledují tu hru, tak si řeknu, aha, to asi bylo offside. Ale i tak tam prostě skočíme, děláme oslavu, ale možná, že by se byli vědomi toho, že se bude pokračovat.
8: Hele, oni si tu výzvu vezmou.
11: Oni si vezmou. Vyjde. Přesně tak.
6: Ale ohlasy z poražený, nebo od poražených jsou takové, že jim to prostě do hlavy se dostalo. Jako Brabenec, útočník Komety, když ho budu citovat, už jsme si mysleli, že skončený zápas a byl to o kousíček offside, bylo těžké přepnout zase zpátky, pak se nám to nepovedlo.
11: Tak evidentně se nedíval na tu situaci, protože si myslím, že pokud by ji viděl, tak měl jasno v tom, že ten offside byl.
6: No, zajímavé věci. Možná na koho volá někdo z posluchačů. Dobrý den.
17: Dobrý den ještě jednou, Robert. On tam dneska někdo nevolá, tak budu volat já. Ne, koukal jsem i na to Kladno, to byl moc pěkný zápas. Jo, na to Brno, to byl moc pěkný zápas. Já teda popravdě stíhám naštěstí víc těch zápasů, když je to takhle rozhozený, což se mi líbí, že zápasy začínají ve 3 a poslední začne v 6:30. Jo. Pro fanouška úplně úžasný, pro naše manželky doma takový méně úžasný. Jo. Naštěstí moje žena se ráda taky dívá na hokej, takže dobrý. U té Komety, tam se hodně spekulovalo i o Kristianu Pospíšilovi ohledně toho, že bude nějaký trade. Nevím, jestli jí tolik chybí teďkom, ale asi chybí. Jo, podle té hry. Je to hráč, který dokáže právě i v takhle vypjatých situacích skórovat a nebo udělat naopak velkou chybu, kdy přihraje soupeři na hokejku, ale ne, myslím si, že Pospíšil teda nikam nepůjde, aspoň takhle, co bylo vyjádření z Komety. A další zápas, co byl velmi zajímavý, tak byl právě Karlovarský, kde se mě dokonce žena i ptala ohledně brankářů, že když chytá Frodo, tak je naprosto bezkonkurenční a vyhraje i Vary. Když chytá Král, tak už je to jiné. Já jsem jí teda říkal, že ono tam by záleží možná i na obraně před brankářem, ale je to takový všelijaký. No,
6: Roberte, nevím. Tuhle domněnku jsem tady možná říkal před minulý týden jsme řešili právě Karlovarskou energii, když je s Frodlem a bez ní. Každopádně teda musím ocenit vaši manželku, když se vás ptá i na hokejová témata, tak to máte doma evidentně všechno dobře pořešené. Moc děkujeme, že jste zavolal, mějte se hezky. Tak, my jsme tady mluvili ještě o tom duelu, tak jenom Adam Něchura, nevím, jestli jste viděli přímo ten gol, on dal teda 2 na Kometě, tak perfektní práce. Soutěžili jste o lístky na Kladno Kometa, tak když jsme byli úkladna, tak tam samozřejmě je ta porážka poslední v Karlových Varech, kdy sice snížili v oslabení, ale pojistku dostali do prázdné brány od Karlových Varů. Ještě bychom měli upozornit taky na jeden debit, když tady byly Karlovy Vary, tak myslím, že Petr Tomek, mladíček, velký talent, se ukázal už v minulém ročníku, nebo před minulém už, Františku?
8: V minulém ročníku, jo. Teď hraje vlastně svoji druhou plnohodnotnou sezonu v extralize a byl skvělý v zápase v tom minulém v neděli proti Kladnu. My jako reportéři Radiožurnálu Sport volíme na každé straně vždy muže zápasu. Na té kladenské to byl Daniel Odet, který dlouhodobě minimálně mě tedy přesvědčuje svým pohybem a přemýšlením, a Tomek svojí dravostí, nebojácností, prostě ten chlapec s mřížkou, s uhry na obličeji, omlouvám se, ale přišel pak na rozhovor, tak on jako poměrně vyspěle mluví na to, kolik mu je, a i podobně se pohybuje mezi elitou a opravdu je to jako takový hubeňour, byť on, nebo on byl levý stroj, já přesně jsem neviděl jeho svaly, ale říkal, že zesílil a je to vidět na ledě a je to opravdu jako, myslím, že super hráč, no, moc hezky se na něj kouká, je to jako fajn kluk na ledě.
6: Hmm. No tak budeme držet palce, ono přece, Martine, ten začátek může být jako velmi slibný, pak přichází další komplikace v té kariéře, ale snad to Tome bude mít. O minulou sezonu taky si zkomplikoval vlastně kvůli zdraví, tam myslím na konci trošku laboroval, ale snad bude v pohodě.
11: Já potvrdím jenom Františky slova Franty, protože on opravdu skvěle roste pod trenérem Pavlem Paterou. Já jsem si, že mu dává velký sebevědomí, že mu dává hodně hlavního prostoru na ledě, využívá ho samozřejmě i na přesilovky, dává ho vedle zkušených hráčů prostě a tím on roste. A ono po té první sezóně, kde se takhle jakoby uchytil, kde se okamžitě jakoby dal ty góly nebo ukázal nám prostě, jak je na tom individuálně, tak v té druhé sezóně už se ho tam možná taky soupeři mnohem víc všímají, takže on to má taky teďka trochu těžší, než to měl v té první sezóně, kde vlastně jakoby úplně vylítnul jako mega hvězda a teď už moc dobře o něm vědí, takže si na něj dávají větší pozor, proto možná třeba letos nemá až tak velkou produktivitu, ale dá se říct, že skoro ob zápas prostě boduje.
8: Tohle přesně říkal, že nebo tím byl konfrontován, jestli to bude mít těžší, právě z tohoto důvodu, že se ukázal a teď už je brán jako někde o pár stupínků výš, ale zase říkal, no víte, tak je začátek sezony, ale potom některé ty týmy také budou unavenější, na druhou stranu nemusí být přesně on od toho, aby jen střílel góly, může je připravovat, má dobrý pohyb, hraje hodně s pukem, nezbavuje se ho, myslím, že jako na to, kolik mu je jako velice vyspělý.
6: Mm, dobře. Volá nám další z posluchačů. Dobrý den.
18: Dobrý den, tady Dan. Zdravím vás tam všechny v radiu. Já bych měl takový dotaz. Nebo dotaz, respektive nejprve se zeptám, protože bohužel neměl jsem možnost poslouchat hnedka od začátku, takže Třinec, Pardubice už jste asi mezi sebou probírali, předpokládám.
6: Ano.
18: Ano, tak tím pádem, v podstatě nevím, jak jste se bavili, co jste se bavili, ale tím pádem se zeptám. Vzhledem k tomu, jak padnul ten vedoucí gól na 3-2 zároveň se sirénou, mě by zajímalo, jestli mají rozhodčí, ne povinnost, ale prostě, jestli je povinnost takovéto góly dávat automaticky na obrazovku, aby lidi nejenom obrazovek, ale i lidi na stadionu viděli, jak se stal. Protože, když to otočím...
6: Jenom, Dane, o jakém momentu mluvíte, prosím?
18: No přece Třinec prohrával 2-0 a ještě to dokázal otočit na 3-2 a ta právě ta branka na 3-2 padla zároveň se sirénou.
6: Rozumíme, děkujeme.
18: Tak, a to mě právě zajímá, protože když to otočím jinak, tak vlastně kdysi, což je světo známe, Voženílek dával, tuším, že to bylo tenkrát se Spartou, srovnával 8-10 před koncem zápasu, že? Tak to tam bylo ukázané, včetně těch desetin, jak se ta časomíra odpočítávala, jo, takže to v podstatě viděli všichni. Když vezmu jináčí příklad, tak v podstatě, když je nějaký takový v vozovkách lízaný gol, že ten puk tak překročí brankovou čaru a rozhodčí to vlastně přiblíží, aby viděli, jestli ten gol překročil tu brankovou čaru nebo ne, když je to prostě hraniční situace, tak to taky dávají na obrazovku, aby prostě lidi viděli, jestli ten gol je platný a ten kotoč překročil celým objemem brankovou čaru nebo ne. Proč tam to na obrazovce nebylo? Jo, protože prostě já teda nevím, jestli to je nebo není povinnost, ale dobře, jo, tak rozhodčí tam být dva, celkem rychle se dohodli, že to gol nebude, jo, oznámili to, OK, ale proč to nedali na obrazovku? Protože podle mě zněla sirena v době, kdy byl puk v bráně, ne v době, kdy ta střela letěla, nebo kdy ten dotyčný tu střelu jakoby vypálil. Jo? O to se tam jedná.
6: Rozumíme.
18: Takže, kdyby to ukázali, tak za mě prostě je po problému.
6: Děkujeme za zavolání s vaším názorem, Martine, prosím.
11: No já samozřejmě asi budu souhlasit víc s panem posluchačem, protože pokud to teda bylo takhle jasně prokazatelný, tak proč to neukázat klidně na tu kostku, stejně jako to bylo příběh předtím Voženílka. A je přesně po jakémkoliv problému a není co řešit. Pokud to tam samozřejmě ukázaný, tak se může stát, že někdo, přesně jak pan posluchač říká, že Kotoč už byl v brance, když se zazněla sirena, ale tam by klidně mohlo být ukázaný, jak ten čas přesně běží a bylo by to bez problému.
8: Já tomu úplně rozumím, protože tohle je věc, jako která nejde zpochybnit. To je tak jasná věc, ale zase neukazují se záběry z jiných situací. Nedovolené bránění golmanovi je prostě na posouzení rozhodčích a tam jako troufnu si říct, že nemusí být jako paušálně pravda jasně daná. Ale když vidíte na časomíře na případu Voženílka 0,8 a puk v brance, tam jako není o čem. No. Ale jsou okamžiky, které se neukazují na kostce nad ledem. Je to pochopitelné, protože pak by to viděli lidi. Ono ještě to taky nevidíte třeba úplně přesně, protože na tu kostka je pro někoho daleko a rozhodčí to mají zblízka na těch tabletech a na obrazovkách, tak jsou prostě momenty, které se neukazují a dává to smysl, ale chápu, že věc, která je jasně daná, stejně jako čas a puk v brance, by na kostce být asi mohly.
6: Dobře, Dane, děkujeme za zavolání, mějte se hezky.
18: No já za mě jenom chci říct, že by na kostce ne byt mohli, ale byt měli. Tohle je chyba. Nevím, jestli to je chyba rozhodčí, že to tam nenařídili dát, nebo chyba nastavení systému. Vy jste v podstatě neodpověděli na tu otázku, jakoby kdo na toto nařizuje, aby to na té obrazovce bylo. Ale chápu, že to asi možná taky nevíte a prosto, a proto jste to neřekli. Ale každopádně...
6: Jenom... ty to víš, ty se hlásíš.
8: To je dáno pravidly, o tom nerozhodují rozhodčí. Ti s tím vůbec nemají co dělat. Je to právě děláno na obranu rozhodčích, aby když se tam promítne nějaký ten sporný zákrok, jakákoliv sporná situace, kterou oni zkoumají, tak by samozřejmě publikum nějakým způsobem reagovalo a oni by mohli být třeba ovlivnitelní nějakým způsobem. Je to proto, je to, jak jste říkal, jestli to je na rozhodčích nebo na systému, je to systém, jsou to pravidla, je to tak dané. Musíte s tímhle na svaz. Respektive na APK.
18: Rozumím. Jenom, že to je úplně stejná situace, jako tenkrát ti Voženíl, kam co jsem připomněl. Protože díky tomu, že Voženíl tenkrát vyhrál, že díky tomu, že to ten Voženíl tenkrát stihnul těch 80 před koncem a tím pádem bylo prodloužení a následně Třinec vyhrál jeden ze svých titulů, jo, tak taky jako tenkrát prostě rozhodčí mohl říct jakoby ne, neukázat to na televizi, aby to nikdo neviděl, mohli se domluvit mezi sebou, jo, a Třinec by měl prostě smůlu, protože by byl prostě konec, že, samozřejmě. Takže prostě tady toto, jak vy říkáte, mělo by to být, bo vy jste říkali, mohli by to být, já za sebe říkám, mělo by to být, tečka. Jo, prostě toto jsou tak přesně ty hrajší situace, kdy se potom mezi sebou lidi hádají, dohadují, včetně nás, fanoušku, já teďka neberu to, jestli prostě byl Třinec lepší, jestli by Pardubice lepší, jo, samozřejmě, že jsme prohráli, zase na druhou stranu mě těší, že jsme aspoň jakoby neprohráli v základní hrací době, že to bylo aspoň prodloužení, jo, a tak nějak to prostě dopadlo muselo, jo, takže dobře, Pardubice tentokrát měli, jak se říká, to štěstička trošičku víc, na druhou stranu ta otočka, díky které jsme prohráli v prodloužení, tak byla nádherná, to i já jako fanoušek Třince prostě musím zatleskat, protože to bylo opravdu nádherné, jo, ale takové situace, prostě říkám to popáté nebo pokolikáte a toto by prostě mělo být na obrazovce, aby všichni věděli, jak říká pan.
8: Já vám rozumím, no, ale...
6: Fratišku, povídej.
8: Na jednu stranu tam zaznělo i to, že by neukázali ten Voženílkův gól a 0,8 sekund před koncem a že by se domluvili a gól neuznali. To si prostě nedovedu v moderním hokeji a době technologií představit. Na druhou stranu ještě možná doplním jednu věc. Ono samozřejmě na tu kostku na led to dává někdo, kdo sedí tam v režii a zmáčne nějaký knoflík a pustí to tam, takže tam se může stát i to, že ve chvíli, kdyby to tam na té kostce nemělo být, tak to tam je a naopak, to samozřejmě může být také jako jakési selhání lidského faktoru a může se to objevit, ale a myslím, že se to někdy i děje, že se člověk říká, proč to ukazují, tohle by neměli a naopak, proč to neukazují, tohle by fanoušci vidět mohli. Ale opakuji, stejně jako pan posluchač pětkrát, že to tam chce, tak já říkám, že na to jsou jasně daná pravidla. Tečka.
6: Tak, děkujeme, mějte se hezky.
18: Děkuji za odpověď. Mějte se, naschledanou.
5: Čistá hra Martina Procházky.
6: Když jsme byli, pánové, v tom Třinci, tak jenom takhle krátce, Marek Domkář v 15 letech a 312 dnech debutoval za Hradec Králové při páteční prohře 2-5. Neuvěřitelná věc, po 20 letech takhle mladý borec a jsme zvědaví na jeho další vývoj. Nicméně přesuneme se k dalšímu tématu, které se týká posledního celku Tip Sport Extraligy, který z 10 zápasů má jednu výhru za 3 body nad Kladnem, jednu výhru za 2 body a 8 porážek bez bodu. Je to Olomouc, kterou bedlivě sleduje po celou sezonu kolega Adam Kodet. Adame, vítej ve vysílání.
19: Hezký den posluchačům i vám do studia z Hané.
6: No v pátek to byla tedy v pátek. V Hradci Králové ty prohrála 1-3 po páté za sebou. Co je tam nejhůř vlastně, nebo co jim jde nejhůř, protože vypadá to, že tam je spousta věcí špatně.
19: Je tam opravdu spousta věcí špatně, to poslední místo v tabulce, jenom řeči čísel je opravdu oprávněné, protože Olomouc dala nejmíň gólů ze všech, nejvíc jich dostala, má nejhorší přesilovku v soutěži, jenom 3x dala první gól, takže v zápasech musí skoro vždycky dotahovat, což je samozřejmě vždycky těžší. Nejvíckrát hráli v oslabení olomoučtí hráči, což taky znamená, že buď v zápase děláte laciné chyby, laciné fauly, anebo vás tím donutí soupeř, což znamená, že jste vždycky pod tlakem a to je spíše ta varianta, která se týká Olomouce. 6% střelecká úspěšnost a brankáři nejsou ani na 90%, to jsou všechno čísla, která prostě opravňují nebo posílají oprávněně Olomouc na poslední místo a na tu hru se opravdu nedívá dobře. Když si vzpomněl ten zápas v Hradci Králové, tak v půlce zápasu Olomouc měla 6 střel na branku. To prostě v některých momentech se mi zdá, že tenhle výkon té letošní Olomouce někdy ani není opravdu hoden té nejvyšší soutěže a to při vším respektu k tomu týmu.
8: Konec konců olomoučtí prohráli nejen v Hradci, ale také v Litvínově a po tom zápase mluvil trenér Petr Fiala.
20: Ty přesilovky nám nejdou a těm asi nepomůžeme a to je základ. Možná čím víc se tomu člověk věnuje, tím méně to funguje někdy. My když neodehrajeme celých 60 minut nějakým způsobem konstantně, co se týče obrany, hry vepředu, a využívání šancí, kdy už některý hráči vypadají, že ani do těch šancí nechtějí, tak nebudeme moc být úspěšní.
6: Takhle mluví tedy aktuální trenér Petr Fiala, nástupce Roberta Petrovického, po kterým se Kohouti minulý rok vyhnuli barážovým starostem, skončili nakonec v 12. místo po základní části a hráli playoff.
8: Mě zaujala ta úplně poslední věta na závěr, že se hráči už ani jako, že to vypadá, že se nechtějí dostat do gólových příležitostí. Martine, co, jako, jak to vypadá? Co to jako, jak si to mám představit? Přece jako nejede někdo a z kruhu nevystřelí do rohu, to neudělá. No, je to jako nějaká bojácnost?
11: No ne, mě to trošku zní jako trošku zvláštně, jo, že by se nechtěli hráči dostat do vyložení, protože to si jde do šancí, že by se nechtěli dostat. Spíš bych viděl to, že ti hráči prostě se bojí něco udělat, jo, bych třeba, kdybych to nějak něco nesledoval. Bát se něco udělat znamená, že když jedete do útočného pásma, tak než něco zkazí, to tam prostě nahodíte a jdete střídat.
8: Je to alibismus?
11: Je to alibismus, přesně tak. Ale že by se báli chodit do šancí? To mi jako přijde zvláštní.
8: Možná je to jinými slovy pojmenované, ano, to, co říkáme my.
11: Ano, to mi přijde trochu zvláštní, protože nechápu, že bych se bál jít do šance. Jo. To, že ji nedám, to stane celkem normálně. To, když nemáte fazonu, nejlepší vám, tak tam goly nepadají, jak se říká, nedáte goly. Ale že bych se bál do ní se dostat ty šance, to mi přijde opravdu, to mi přijde trošku přitažený,
8: to
11: zvláštní.
8: To byla jako velká deka.
11: No, no.
8: Konec konců jeden zajímavý výraz, jak je na tom Olomouc, použil také další z trenérského týmu olomouckých Kohoutů Petr Svoboda.
21: Bohužel jsme trošku ve srabu a ty puky se k nám neodrážejí. Šance jsme tam měli, bohužel jsme je nevyužili. Soupeř tam dostal vteřinu navíc a svoji šanci proměnil, proto ten výsledek je takový, jaký je. Ale kluky jsme za ten výkon pochválili, musíme takhle pracovat dál.
6: No spousta negativ, Adame, nahané teď kolem hokejového týmu. Jak to koušou fanoušci, jak to tam cítíš, tu atmosféru kolem?
19: No, nekoušou to vůbec dobře. Když člověk sleduje sociální sítě, tak tam už se po několikátém zápase objevuje, že fanoušci volají po trenérské změně. Jenom připomenu, že nebo vrátím se k tomu, co jste říkali, že se bojí hráči útočit nebo střílet, dávat góly. Já si myslím, že je to jednoduché. Tam nekvalita prostě toho kádru, protože přišlo 11 nových hráčů, ale jsou to hráči buď jako posily z první ligy, sice elitní hráči první ligy, druhé nejvyšší soutěže, ale prostě první ligy, což jsou Štohanzl, Herčík, Tomeček. Potom přišli hráči, co byli na hraně sestavy v jiných extraligových týmech, což jsou David a Michal Vitouchové, Jakub Kos a pak přišli hráči ze slovenské extraligy, Spodňák a Senešin. To prostě nejsou hráči, kteří vám zvýší tu kvalitu v týmu. Je to spíše jenom na doplnění týmu. Je to samozřejmě dáno i ekonomickými podmínkami v Olomouci. Je jasné, že do Olomouce nepřijde Matěj Bliml nebo Matěj Stránský nebo někdo podobný, ale prostě nepřišla kvalita a v podstatě žádná z těch posil, možná až na obránce Gevízeho a Freiberkse, prostě nevylepšili zatím ten tým. A to je ten největší problém. No a druhý problém může být právě na střídačce, protože Petr Fiala naposledy trénoval v listopadu 2019 a prostě když nemáte tu praxi denodenní, já si myslím, že z toho člověk vypadne. Neříkám samozřejmě, ani bych se nedovolil říct, že je to špatný trenér, ale už v létě při tom oznámení jsme si říkali, že to nemusí dopadnout vůbec dobře. A já mám z Petra Fialy pocit, jako novinář samozřejmě z téhle stránky, že je poměrně otevřený, že dokáže konkrétně odpovědět na konkrétní otázku, což se nedá říct u některých jiných trenérů, ale prostě na mě to působí takhle zvenčí, že to je takový ten hodný strejda, který nikoho moc neštve, kterého možná mají i hráči rádi, ale prostě nedokážu si představit, že třeba někoho seřve, že dokáže tým správně namotivovat, ale opakuje to jenom můj pohled zvenčí. Možná lépe na to může reagovat Martin Procházka, protože Petra Fialu zná jakožto spoluhráče s minulým.
11: Já ho znám samozřejmě jako spoluhráče, ale to už je opravdu, když jsem začínal, to je rok 1990 nakladně, a to je dávno, ale jako trenéra, já si úplně nemyslím, že by neměl úplně nějaký respekt, že by nedokázal hráče seřvat. Já bych to spíš viděl v tom, že jak už se zmiňovalo to, že ta hráčská kvalita, že se to nesedlo do toho týmu, že už příprava Olomouce nebylo to úplně taky ono a postupem přišel základní část, teď vyhrajete jeden zápas, to znamená, že sebevědomí je úplně pryč, ty kluci možná ano, dobře, ale já nejsem zase toho, že by kluci, kteří hrajou druhou ligu, že by museli být úplně špatní na extraligu, ale tam prostě je vidět evidentně teďka ta deka, tam je vidět obrovský problém to, že teda dobře, nedáváme góly a proto ty zápasy prohráváme. Ve čtyřech zápasech dva góly, dvakrát zápas nulou, tak tady bude problém určitě někde jinde, to znamená, že oni potřebují

0: že to je jako hodný hokejový strejda.
1: No, já bych to potvrdil.
2: Adame, tak evidentně na novináře má jiná měřítka, no. Moc ti děkujeme, že se spojil do Čisté hry. Jsme zvědaví na to, jak se bude vyvíjet situace hokejového klubu z Hané. Příští zápas pátek 16. proti Karlovým Varům. Adam Kodet, předpokládám, bude u toho.
3: Budu toho, těším se na to a vy budete na Radiožurnálu Sport samozřejmě moci u toho být taky.
2: Ano, těšíme se, děkujeme za rozhovor. Jinak na Hokej.cz píšou, že předhrávka 11. kola ve čtvrtek 15. října Litvínov Hradec, ale už se hrálo utkání Pardubice Liberec, tak si to prosím opravte, to se předehrávalo teda hodně dávno. Víš jenom terminologie, Františku. Dobře, předehrávka předehrávky to bylo vlastně.
0: Předehrávka předehrávky, ano. Něco jako revizor revizora.
2: Dobře, Františku, na tady byl, moc děkujeme. Kam se chystáš na hokej, půjdeš někam?
0: Pojedu v neděli na Spartu.
2: Dobře, tak jo. A Martina Procházku uslyšíte brzy, tak Martine, děkujeme.
1: Já taky děkuju, naslyšenou.
4: Radiožurnál je 11 hodin. Kateřina Causidisová má zprávy.
5: Sněmovna dnes začne projednávat návrh na zavedení speciální daně na rafinérie. Účastníci summitu Mezinárodního měnového fondu v Bangkoku varují před blokováním Hormuzského průlivu. České fotbalistky budou ve Skotsku bojovat o postup na mistrovství světa. Po nehodě popojíždí kolona na D1 na příjezdu do Prahy. A bude polojasno, později čekáme přibývání oblačnosti a večer v Čechách místy déšť. Teploty do 16 stupňů.
6: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
5: Poslanci dnes začnou projednávat návrh na zavedení speciální daně na rafinérie. Jde o jedno z opatření, které vláda představila kvůli drahým pohonným hmotám. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO doufá, že zákon projde co nejdříve. Ve zrychleném řízení ho ale projednávat nechce. Říká, že důvodem pro zavedení daně i to, že snížení spotřební daně a zastropování cen paliv zatěžuje státní rozpočet.
7: Ty rafinérie skutečně mají nebývalé zisky. Na jaře ta opatření stála státní rozpočet 3,7 miliardy. Teď, pokud to bude jenom v říjnu, tak to bude další, dejme tomu 1,1, a my ty peníze chceme zpět.
5: Ministerstvo také odmítá tvrzení společnosti Orlen Unipetrol, které obě české rafinérie patří. Podle Orlenu může být daň protiústavní, protože ji chce vláda zavést zpětně. Zástupci Mezinárodního měnového fondu na svém zasedání v thajském Bangkoku varují před mimořádně vážnou hospodářskou krizí. Brzy podle nich může zasáhnout světovou ekonomiku. Důvodem je energetický šok vyvolaný konfliktem mezi Spojenými státy a Íránem, kvůli kterému je výrazně omezený provoz v Hormuzském průlivu. Kvůli tomu rostou národní dluhy jednotlivých zemí.
8: Vedení Mezinárodního měnového fondu se bojí hlavně o země s nízkými příjmy, které jsou současně i největšími dovozci teď už velmi drahé ropy. Nemají potřebné finanční rezervy a protože jejich spotřební koš je silně zaměřen na energie a potraviny, budou tyhle komodity skokově zdražovat a obyvatele to uvrhne do velké finanční nouze. Podle prognózy ekonomů naopak vyspělé ekonomiky světa porostou ještě v tomto roce o více než 2%, přičemž země, které jsou lídry ve využití umělé inteligence, například Jižní Korea nebo Tchajvan, budou vykazovat ještě výrazně vyšší růst. Z Asie David Jakš, Radiožurnál.
5: Americkému zpěvákovi Paulu Simonovi je dnes 85 let. Umělec, kterého proslavilo spojení s Artem Garfunklem, ještě letos v dubnu koncertoval v pražském kongresovém centru. V Česku byl v pořadí už po čtvrté. Poprvé v roce 1990 ho pozval tehdejší prezident Václav Havel.
9: Dovolte mi, abych uvedl svého přítele Paul Simon.
10: Simon zpíval na zaplněném staroměstském náměstí. Musel si půjčit kytaru. Její majitelce, písničkářce Dagmar Voňkové, ale zapomněl vrátit kapodastr. K hudebnici se dostal až letos, na Simonově koncertu v Praze. Známé duo Paul Simon založil s dalším americkým zpěvákem Artem Garfunklem v polovině 60. let. Spolu vydali desítky známých hitů jako Mrs. Robinson nebo The Sound of Silence. Jiří Chábera, Radiožurnál.
11: Sport. Tomáš Hertl po třetí v tomto ročníku hokejové NHL asistoval. Hráči Vegas ale s Minnesotou prohráli 2-4. Buffalo s Jiřím Kulichem zvítězilo 5-3 nad Floridou, za kterou nebodoval Radko Gudas. České fotbalistky čeká odvetné utkání v baráži o mistrovství světa. Od 20:15 nastoupí v Paisley nedaleko Glasgow proti domácímu Skotsku. Z úvodního duelu si ale přiváží dvougólové manko. Trenérku národního týmu Jitku Klimkovou zároveň mrzí červená karta, kterou dostala Tereza Krejčiříková.
12: Jsme oslabené, což určitě jako do odvety není dobré.

0: Domnívám se, že to byla prostě zbytečná červená karta, to se nám nesmí stávat v zápasech. Abychom udělali takovouhle školáckou chybu a nechali se vyloučit.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Kolona na D1 u Všechrom a nehoda v Brněnské v Praze. Na D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Benešov ze 17. kilometru čekejte kolonu. Je to fronta hlavně kamionů, ovšem zpomalují kvůli tomu i osobní auta a pokračuje se pomalu na Pražský okruh. Je silný tranzit, regulují provoz v tunelech. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Čestlice ze 7. kilometru stojí další kolona. V Brněnské za sjezdem na Opatov řeší nehodu. Fronta je na 40 minut. Jak to na místě vypadá, poví Jakub Vodička, Motohlídka Zelené vlny.
3: Stále se řeší nehoda dvou kamionů a dodávky. Na místě stále zasahují hasiči. Průjezdní stále pouze levý jízdní pruh.
2: V Praze na jižní spojce směrem na Černý most u sjezdu na Průmyslovou ulici stojí kamion po nehodě v pravém pruhu. Popojíždí se z Lanového mostu, zpoždění 15 minut a narůstá. Ve Kbelské směrem na D8 je dopravní omezení před Cínoveckou a uzavřený sjezd do Letňan. Dlouhá kolona se táhne už ze Štěrboholské spojky. A na silnici 7 z Prahy do Chomutova za obcí Lotouš u Třebíze na 31. kilometru odklízejí následky nehody. Zpoždění 15 minut, ve směru do Prahy je zdržení o něco kratší. Další zelená vlna nejpozději. Děje za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Zatím je skoro jasno, odpoledne čekejte od západu přibývání oblačnosti a večer v Čechách místy déšť. Teploty do 16 stupňů. Tolik zprávy.
5: 11 hodin 5 minut, příjemné úterý 13. října. Jsme moc rádi, že dál posloucháte Radiožurnál Sport. Jakub Menčík bohužel vypadl na turnaji Masters v Šanghaji v osmifinále. 13. nasazený český tenista prohrál s Francouzem Arthurem Žeou 6-7 a 4-6. Vyrovnaný první vzájemný duel 21-letých hráčů rozhodl jediný break ve druhém setu.
1: Radiožurnál Sport a Karel Janů.

0: Dostihová stáj Pegas ze Zhoře na Jihlavsku po třetí za sebou slaví úspěch na stupni vítězů na Velké Pardubické. Valach Gadfri si doběhl pro druhé místo, skončil těsně za koněm z Irska, stal se proto nejlepším českým koněm v závodě. Do stájového boxu ho přišla navštívit naše reportérka s jeho trenérem Daliborem Terekem.
1: Ne, to je nahrávátko, to není mrkev. To ti nedám. Tak, ještě druhou.
2: Ty koně to mají rádi, u nás jsou zvyklí, dostávají občas takovouhle dobrou odměnu.
1: Gadfri se kvůli zranění na Velkou Pardubickou vrátil po 2 letech. Přesto doběhl druhý. Jeho bratr High in the Sky skončil 6. Stáj, ale i tak neodjela bez ceny. Získal ji právě Gadfri, pokračuje trenér Dalibor Terek.
2: Konců letos taky vyhrál nejlépe upraveného koně v pedoku, takže aspoň jedno vítězství z Velký Pardubický máme. A právě Anička, co mu přinesla tu mrkev, tak ta se toho tak hezky připravila a načesala, že byl v pedoku nejkrásnější, nebo aspoň po rotě se nejvíc líbil.
1: A pedok je?
2: Pedok to je ten kruh, kde chodí koně před dostihem nasadání na něj jockeyové.
1: 2 roky zpátky Gadfri byl první, i když se dělal s jiným koněm o to první místo. Loni High in the Sky byl druhý, ale stále nejlepší český kůň toho dostihu. A letos 2. místo Gadfri, ale taky nejlepší český kůň toho závodu. Ale dá se přesto říct, že je to treble vítězství.
2: No, jak sama říkáte, je tam furt nějaký ale. Nechci, aby to vyznělo nějak arrogantně. My jsme sportovci a chceme vyhrávat ty dosti, takže samozřejmě nás to trošku mrzí, to 2. místo, ale jak říkám, sportovně musíme uznat, že nás porazil lepší kůň, takže my jsme spokojení, jsme zdraví a je to pro nás motivace se zase připravovat na příští rok a být lepší a zase si to 1. místo urvat.
1: Letos závodilo málo koní, 10, a hodně z nich byly z ciziny. Je to nějaký trend, že čeští majitelé koní už nemají takový zájem, nebo z vaší zkušenosti, z vašeho pohledu, jako čím si to vysvětlujete?
2: Velká Pardubická v tom evropském globálním měřítku už je dobře finančně ohodnocený dostih, takže já si myslím, že se můžeme v příštích letech dočkat i toho, že přijedou koně z jiných zemí, jako například Francie, která je dostihově velice vyspělá a že vyhrát tu Velkou Pardubickou bude stále těžší a těžší.
1: Jestli bratři Gadfri a High in the Sky opět spolu vyběhnou příští rok na Velké Pardubické, o tom rozhodne kvalifikace. Teď oba koně mají pouze v diáři aktivní odpočinek. Ze Zhoře Veronika Bartes-Vohradlíková, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Mission Impossible, 11 hodin, 15 minut, příjemné dopoledne všem, kteří posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku. Realizační tým fotbalistů Trabzonsporu, kteří se 10. prosince v konferenční lize utkají s Jabloncem, rozšířil mistr světa z roku 2014, Jerome Boateng, bývalý obránce Bayernu Mnichov, se stal asistentem německého trenéra Tomase Reise. 38-letý Boateng kariéru ukončil loni po odchodu z Bayernu, se kterým dvakrát vyhrál Ligu mistrů a 9krát Bundesligu, působil třeba v Lyonu, Salernitáně a naposledy taky v Lasku Linec. Trenérské zkušenosti sbíral už loni na stáži v Bayernu, ale po protestech fanoušků z toho sešlo. Příznivcům mnichovského klubu totiž vadilo, že nejlepší německý fotbalista roku 2016 byl usvědčen z domácího násilí.

0: Úterní radiožurnál Sport je tu s vámi i v 11 hodin a 19 minut. Teniska Kateřina Siňáková prohrála ve Wuhanu v prvním kole s Ludmilou Samsonovou, tím pádem nezopakuje loňské čtvrtfinále. Světová deblová jednička podlehla ruské soupeřce po víc než dvou hodinách. 1-6, 7-5, 2-6. Na stejném turnaji se můžeme podívat, v těchto chvílích stále hraje Nikola Bartuňková, v tuhle chvíli už ve třetím setu s Rakušankou Tagerovou. První sadu Češka dokázala vyhrát ve zkrácené hře 7-4, druhý set brala Rakušanka poměrem 6-2. Teď to ale v tom rozhodujícím třetím setu zatím vypadá lépe pro českou tenistku, která vede 2-0 s breakem a v tuhle chvíli podává a má výhodu tedy na 3-0.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Fotbalová talk show Desítka Pavla Horváta se vrací tam, kde před dvěma lety z výjezdy za posluchači začala.
1: Proč právě tady v Olomouci? Tak to je poměrně jednoduché, protože jde o tradiční sportovní město, jak fotbalové, tak hokejové.
0: V říjnu na Hanou znovu dorazí velmi zajímavá sestava v čele s naším expertem a pětinásobným českým mistrem Pavlem Horvátem. Těšit se tradičně můžete i na historky legendy československého fotbalu Antonína Panenky, mistra Evropy z roku 1976, který si i o 6 let později zahrál na světovém šampionátu.
2: Byl tam jeden hráč, který v té době měl velký problém s alkoholem. Byl vylosovaný na dopingovou kontrolu. Vlastně, aby se mohl vyčůrat z zkumavky, tak je povolený pivo, protože pivo je močopůdný, 1 hodina pryč, nikde. 2 hodina, hráč nikde. Za 2,5 hodiny si odevřeli dveře, vypotáce se, říká, nalítě jako bro. Říká, kucí, 18 piv jsem udělal. A přišel dozadu do autobusu, říkal, a už se mi chtělo při druhým.
0: 19. října se v olomouckém Jazz Tibet klubu představí i speciální host. Někdejší fotbalový reprezentant Roman Hubník, který se k velké kariéře odrazil právě v Sigmě.
3: Musím říct, že jsem rád, že jsem skončil, protože v dnešním videu, co používají pořád rozhodčí, tak už je to nebezpečný, no, protože tehdy jsem udělal skluz, diváci mi zatleskali a akorát právníkář byl naštvaný, protože pak to musel zasypávat.
0: Desítka Pavla Horváta v Olomouci v pondělí 19. října v Jazz Tibet klubu.
4: Podrobnosti najdete na webu radiožurnalsport.cz.

0: Radiožurnál půl dvanácté. Kateřina Causidisová a zprávy.
1: Inflace v Česku zrychlila v září, stouply spotřebitelské ceny meziročně o 2,5%. To je o 0,6% více než srpnu. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Nárůst způsobilo hlavně zdražení pohonných hmot. Meziměsíčním porovnání ale celková úroveň spotřebitelských cen zůstala v září stejná jako v srpnu. Odvolací krajský soud Hradci Králové zrušil rozhodnutí okresního soudu v Semilech v restituční kauze Valderode. Soud vyžaduje identifikaci více než tisícovky pozemků, o které vdova po hraběti Johanna Kamerlanderová žádá. Okresní soud v Semilech totiž loni rozhodl v částečném rozsudku o vydání pozemku v Turnově Daliměřicích. Další zamítl. Podle krajského soudu je restituce důvodná. Do druhého ročníku mise Zero G se po žácích můžou ode dneška zapojit také učitelé. Zaregistrovat se dá na webu České cesty do vesmíru. Mise je součástí kampaně před cestou českého astronauta Aleše Svobody do vesmíru. 26 vybraných lidí si spolu se dvěma učiteli příští rok při speciálním letu vyzkouší simulovaný stav bez tíže. Sport. Francouzský cyklista Paul Manier vyhrál v hromadném sportu první etapu závodu kolem Kuangxi. 22-letý jezdec si tak připsal 14. vítězství v sezóně. Více jich má z elitních závodníků jen hvězdný Slovinec Tadej Pogačar. Ten letos triumfoval 22krát. Pavel Novák dojel v úvodní etapě v Číně na 28. místě ve stejném čase jako vítěz.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda a kolona na D1 u Hlubic a nehoda na Pražském okruhu. Na D1 z Vyškova do Brna stále silný provoz kamionů u Hlubic a kolem Rohlenky mezi kilometry 213 a 196.
4: Kolona kamionů několik kilometrů a chlapi, co jedou s kamionem, tak se tam seknou podle mě tak 30, možná 40 minut, je to fakt několik kilometrů.
3: Na D1 z Brna směrem do Prahy opatrně za sjezdem na Benešov na 17,5 kilometru se dojíždí do kolony, téměř na jím konci ještě řeší kolizi. Pokračuje se různě pomalu až do ucpaného sjezdu na Pražský okruh. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Čestlice ze 7. kilometru stojí další kolona, v Brněnské za sjezdem na Opatov stále vyšetřují nehodu, fronta je na 40 minut, blokovaný je stále pravý i prostřední pruh a odklízení následků ještě nějakou dobu potrvá. Na Pražském okruhu se stojí od dálnice D1 až za Ořech, navíc regulují provoz v tunelech, na souběžné silnici je za Modleticemi také silný provoz a navíc nově také zakázaný tranzit pro vozidla nad 12 tun. A situace se příliš nezlepší na okruhu směrem na letiště, teď i čerstvě nehoda za nájezdem od Barandova. Na 16. kilometru je blokovaný levý pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zatím je většinou polojasno až skoro jasno, odpoledne čekáme od západu přibývání oblačnosti a večer v Čechách místy déšť. Teploty od 12 do 16 stupňů, při nízké oblačnosti kolem 9, na horách dnes většinou kolem 6 stupňů. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Už byla řeč o tom, že když dohrávají Imagine Dragons v úterním vysílání radiožurnálu Sport, Kateřina Siňaková bohužel dnes nezvládla zápas prvního kola v čínském Wuhanu proti Rusce Samsonovové, prohrála ho ve třech setech. Nikola Bartuňková ale právě před několika okamžiky ve třech setech dokázala přejít přes Rakušanku Tagerovou a postupuje tedy do dalšího kola. My ale pojďme na trošku jinou pozvánku. Bývalá reprezentantka v běhu na lyžích Petra Hinčicová má za sebou olympijské hry i triumf na univerziádě. Teď se přesunula do nové role a od září je sportovní ředitelkou úseku běžeckých disciplín. Jaké je být najednou ve vedoucí pozici, co udělat pro popularizaci běžeckého lyžování a jak se české běžecké lyžování vyrovnává s úbytkem sněhu i mladých závodníků? To uslyšíte v naší pravidelné rubrice odpoledních rozhovorů na radiožurnálu Sport po 17. hodině. Tady je krátká upoutávka.
1: Kdybych sem šla s obavami, tak si myslím, že ničeho nedokážu. Ale zase jsem toho zastání, že bychom se měli navzájem respektovat a takový prostředí tady i chci nastolit a myslím si, že tady doteď i bylo. Takže je to o tom, že člověk si musí svoji pozici samozřejmě nějakým stylem vydobít a nejenom přijímacím řízením. Takže věřím tomu, že pokud já ukážu, že něco umím a že si za svými názory stojím, tak že budu respektovaná a bude to směřovat správným směrem.

U fotbalistů Benáte, kteří prohráli úvodních 6 zápasů po návratu do italské ligy, skončil trenér Giovanni Stropa. Vedení nováčka soutěže ho odvolalo po pondělní porážce v Bergamu. 1-3 klub to uvedl v prohlášení. Podle italských médií by Stropu mohli nahradit bývalý kouč Benátek Paolo Zanetti či Davide Nicola, známý jako záchranářský specialista. Benátky ztrácejí na první nesestupovou příčku série A 4 body.

0: George Ezra v úterním radiožurnálu Sport, posloucháte nás v 11 hodin 46 minut. Bývalý kapitán fotbalistů Realu Madrid Dani Carvajal bude v kariéře pokračovat ve španělské metropoli. 34-letý obránce podepsal roční smlouvu s Getafe, kde tedy bude spoluhráčem českého brankáře Jiřího Letáčka.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

Seriál Formule 1 se v příštím desetiletí vrátí poprvé od roku 1993 do Afriky. Závody mistrovství světa bude po roce 2030 hostit 10 let Rwanda. Přesný termín první velké ceny zatím známý není. O dohodě s pořadateli informovali zástupci Formule 1 na webu. Piloti F1 naposledy na africkém kontinentu závodili v roce 1993 na okruhu v Jihoafrické republice. Druhý největší kontinent měl o Grand Prix dlouhodobě zájem. Prezident Rwandy o tom informoval už před 2 lety. Okruh, na kterém by se ve Rwandě mělo závodit, zatím vybudovaný není. Vzniknout by měl v blízkosti mezinárodního letiště nějakých 40 kilometrů od metropole Kigali.

11 hodin 53 minut, krásné úterý, přejeme ze studia Radiožurnálu Sport, ať už nás posloucháte kdekoliv. Hvězdný fotbalista Cristiano Ronaldo skoroval i ve druhém utkání po kontroverzi na srazu portugalské reprezentace a předčasnému návratu do Al-Nassru. 41letý útočník tentokrát pomohl svému týmu gólem k domácí výhře nad Neftči Ferganou z Uzbekistánu. Výkop pondělního utkání asijské ligy mistrů se o hodinu zpozdil kvůli hrozbě dalších raketových útoků na Riad ze strany jemenských husijských povstalců. Ronaldo skoroval i v pátek v zápase saúdsko-arabské ligy proti týmu Diriyah.

0: fotbalová Liga mistrů na Radiožurnálu Sport.
1: Po měsíci opět čeká fotbalisty Slávie utkání Ligy mistrů. Hrát budou v Azerbajdžánu se Sabahem, klubem, který vznikl před 9 lety a premiérově hraje nejprestižnější evropskou pohárovou soutěž. Slávia by ráda v Baku ukončila po 19 letech období bez výhry v Lize mistrů. Sahla po ní už minule na úvod ročníku s francouzským Lens, jenže v posledních minutách ztratila vedení a prohrála.
2: Nesmíte mít slabý místo a pokud to, tak jste potrestaný.
1: Jak se bude dařit fotbalistům Slávie v Baku proti Sabahu, uslyšíte v přímém přenosu Radiožurnálu Sport, který začne v úterý stejně jako zápas ve 6:45 večer.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy.
1: Lucemburský soudní exekutor zablokoval podíly české polostátní firmy ČES. Je to kvůli kauze Diag Human.
2: Budeme se soudně bránit.
1: Drony v noci zasáhly dvě nákladní lodě u Bulharska. Jedna z nich se potopila.
3: Je to absolutně nepřijatelné. Další útok v bezprostřední blízkosti bulharských teritoriálních vod.
1: Fotbalisté Slávie budou hrát v Lize mistrů v azerbajdžánském Baku se Sabahem. Po vážné nehodě je kolona na dálnici D1 na příjezdu do Prahy a bude polojasno, později přibývání oblačnosti a večer v Čechách místy déšť, teploty do 16 stupňů. Je úterý 13. října. Hezké poledne přeje u zpráv Kateřina Causerisová.
4: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Lucemburský soudní exekutor zablokoval kvůli kauze Diag Human podíly české polostátní energetické firmy ČES v tamních firmách. Přes ty ČES vlastní českého distributora plynu Gasnet. Podrobnosti má reportér Jakub Vik.
5: Diag Human a podnikatel Josef Šťáva se s Českem soudí od 90. let. Za zmařený obchod s krevní plazmou chce od státu 17 miliard korun. Podle mluvčího Filipa Běhala je ministerstvo financí účastníkem arbitráže ve Velké Británii, ne v Lucembursku.
6: Financí není účastníkem současného sporu v Lucembursku. V něm Diag Human svůj nárok uplatňuje nově i proti společnosti ČES.
5: ČES podle mluvčího Romana Gazdíka s rozhodnutím lucemburského soudního exekutora nesouhlasí, protože s kauzou nemá nic společného a chce se bránit.
7: Tyto kroky nemají žádný vliv na podnikání ČESu v České republice, na dodávky plynu na zákazníky. My považujeme ty kroky za nesmyslné a šikanozní a budeme se soudně bránit.
5: Společnost Diag Human dnes v reakci uvedla, že její nárok v kauze je potvrzený lucemburským nejvyšším soudem a proto přistoupila k exekučnímu řízení. Jakub Vik, Radiožurnál.
1: U pobřeží Bulharska zasáhly neznámé drony dvě nákladní lodě. Jedno z plavidel Azov Concorde se potopilo zhruba 30 kilometrů od pevniny. Na místě zasahuje pátrací tým. Pohřešovaných je 11 námořníků. Posádku druhé lodi Chelsea 3 se podařilo evakuovat. Kvůli incidentu bulharská diplomacie předvolá ruskou velvyslankyni.
8: Přestože podle Radeva není jasné, kdo za opakovanými útoky stojí, řekl, že vše nasvědčuje tomu, že z nich má prospěch Rusko. Na loď Chelsea 3, která patří ukrajinskému majiteli, zaútočili nejméně 3 drony. Záchranáři už do bezpečí dopravili posádku složenou ze 7 Ukrajinců a 8 Azerbajdžánců. Údery v Černém moři mezi Ruskem a Ukrajinou odsoudila taky šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Generální tajemník NATO Mark Rutte po telefonátu s Radevem řekl, že aliance chce kvůli útokům posílit svou východní hranici. Jiří Kordík, Radiožurnál.
1: Středoškoláci ve Francii stále protestují, od rána blokují asi 200 škol. Na odpoledne studenti chystají další rozsáhlý protest v centru Paříže.
9: Studenti středních škol protestují napříč Francií už čtvrtým týdnem. Vadí jim přeplněné třídy, špatný technický stav škol nebo nedostatek učitelů. Ministerstvo školství proto oznámilo, že školy, kde je situace nejvážnější, zaměstnají 3 000 nových učitelů. Ministr Edouard Geffrey ve vysílání stanice France Inter taky řekl, že vláda předloží další návrhy na zlepšení situace na středních školách. Hnutí studentů je podle něj ale slabší než v předchozích týdnech. Podle středoškolských organizací jsou ministrovy sliby nedostatečné a studenti proto chystají další protesty. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
1: Mezinárodní obchodní řetězec Ahold Delhaize se stále potýká s důsledky kybernetického útoku. Společnost, která sídlí v Nizozemsku, má stále problémy s online obchody i zásobováním. Firma provozuje taky obchody Albert v Česku.
10: Nizozemské pobočky Albert Heijn podle veřejnoprávní televize NOS nedostávají obvyklé zásoby zboží a podle zpravodajů televize chybí hlavně ovoce, zelenina či mléčné výrobky. Příčinou je omezení provozu v distribučních centrech. Nefunkční jsou také online e-shopy, které Ahold Delhaize provozuje v několika zemích, včetně Belgie nebo Spojených států. České pobočky firmy Albert zatím podle mluvčího Jiřího Marečka fungují jen s drobnými omezeními.
11: Naše prodejny Albert zůstávají plně v provozu, zákazníci mohou nakupovat bez omezení, ale má to jednu malou výjimku a to je využívání aplikace Můj Albert, která není v tuhle chvíli funkční.
10: Nefunkčnost mobilní aplikace podle něj souvisí s problémy v Nizozemsku. Jakub Lucký.

0: i Radiožurnál.
1: Radiožurnál. Hlavní zprávy. Víme, co se děje u vás.
2: Skoro třetina lidí v Česku se o svém psychickém stavu radí s umělou inteligencí. Ukázal to průzkum agentury PEC Research. Ministerstvo zdravotnictví ale varuje před možnými riziky. Chystá příručku pro bezpečné používání umělé inteligence.
3: Umělá inteligence dělá chyby, takzvaně halucinuje, to znamená produkuje informace, které nejsou pravdivé, ale působí tak.
4: Říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO. AI podle něj nemůže nahradit péči psychologa nebo psychiatra. Lidem by ale mohla poradit třeba s tím, kdy a kde odborníka vyhledat. Podle bývalého ředitele Národního ústavu duševního zdraví Petra Winklera častější používání AI souvisí i se špatnou dostupností péče.
5: Lidé často nedostanou tu pomoc, kterou chtějí.
4: Podle průzkumu Sdružení ambulantních specialistů z loňského roku se na termín u 80% dětských psychiatrů čeká čtvrt roku nebo i déle. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
2: Také dnes pokračují vyjednávání o tom, kdo po volbách bude vládnout v Praze. V Ostravě se formuje trojkoalice v čele s vítězným ANO. Jeho lídr Richard Vereš má za malou chvíli oznámit, s kým se domluvil. Dopoledne se politici sešli taky v Brně. A podrobnosti má reportér Tomáš Kremr.
6: Pravděpodobný budoucí primátor Jakub Hruška z KDU-ČSL stále vyjednává s kolegy z Hnutí STAN a pak se zástupci ODS, TOP 09, Zelených, Pirátů a Hnutí Zalužánky. Všichni zatím počítají s tím, že obsadí 44 koaličních křesel z 55 a těch zbylých 11 zůstane pro Hnutí ANO. Domlouvají se teď na programu i personálích a funkcích. Pokud se na tomto formátu zhodnou, vznikne na magistrátu skoro stejná koalice jako na centrální městské části Brno-Střed. Tam se chce stát starostou lidovec Filip Chvátal a do opozice poslat ANO s SPD. Z Brna Tomáš Krmr, Radiožurnál.
2: Betonový prach ze staveb by mohly zrecyklovat bakterie. Potvrdil to výzkum českých odborníků, kteří našli vhodné mikroorganismy. Teď betonový prach končí většinou na skládkách, kde tvoří až třetinu stavebního odpadu.
7: Tento jemný drcený beton pochází z dálnice D1 a pomocí našich bakterií jsme vytvořili tuto krásnou cihličku.
8: Vysvětluje Hana Stiborová z Vysoké školy chemicko-technologické, že bakterie funguje jako jakési přírodní lepidlo. Podle Václava Nežerky z fakulty stavební ČVUT teď odborníci pracují na zlepšení vlastností nového stavebního materiálu.
9: Nemusí to být nutně pronosné prvky, můžou to být například příčky, ale i tam potřebujeme dosáhnout homogenity toho vzorku. To znamená, že musí být v celém svém objemu spolehlivě pevný.
8: Odborníky tak čeká ještě hodně testování, než bude možné recyklovat betonový prach pomocí bakterií. Eva Kézrová, Radiožurnál.
10: Sport. Fotbalisté Slavie se pokusí vybojovat první body v této sezóně Ligy mistrů. Po domácí porážce Slans čeká v Baku je utkání se Sabahem. Hrát se bude od 18.45 v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Azerbajdžánský tým je v prestižní soutěži premiérově. O roli favorita slavistický trenér Jindřich Trpišovský říká.
11: Když se prostě podíváme na ten los a podíváme se na ty týmy, který nás vlastně čekají ještě, tak i ty naše zkušenosti v Evropě, i to, jaký ambice máme, tak samozřejmě nás do té role směřujou.
10: Tenista Jakub Menšík si čtvrtfinále v Šanghaji nezahraje. Francouzi Geovi podlehl po setech 6-7 a 4-6. Na jiném čínském turnaji ve Wuhanu postoupila do druhého kola Nikola Bartuňková po výhře nad Rakušankou Tagerovou 7-6, 2-6 a 6-1. Naopak vypadla Kateřina Siniaková, která prohrála na úvod s ruskou Samsonovovou 0-2 na sety.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Kolona na D1 u Všechrom a nehoda v Brněnské. Na D1 z Brna do Prahy od sjezdu na Velké Popovice ze 16. kilometru stojí pravý pruh. Je silný provoz kamionů a pokračují do ucpaného sjezdu na okruh a dál až k nájezdu od Barandova. Tam řeší nehodu v levém pruhu, na okruhu chvílemi je bez pohybu i levý pruh. Na D1 z Brna do Prahy od sjezdu na Čestlice stojí kolona z 8. kilometru. V Brněnské za sjezdem na Opatov na 0,5. kilometru se po nehodě jede pomalu jen levým pruhem, zpoždění 40 minut. Na D1 z Prahy do Brna pomalu za sjezdem na Domašov na kilometru 173 se dojíždí do kratší kolony. V místě oprav svodidel na kilometru 173,5 se srazilo nákladní a osobní auto. Jede se jedním pruhem, zdržíte se krátce. A v Praze na jižní spojce od Spořilova pomalejší provoz u sjezdu na Průmyslovou se po nehodě jede jedním pruhem, zdržení 20 minut, fronta kamionů ovšem pokračuje dál až do Cínovecké. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zatím je většinou polojasno až skoro jasno, odpoledne čekáme od západu přibývání oblačnosti a večer má v Čechách místy i pršet. Teploty dnes od 12 do 16 stupňů a na horách většinou kolem 6. Tolik zprávy.
13: Úterý 13. října posloucháte Radiožurnál Sport přesně ve 12 hodin a 10 minut a my jsme za to moc rádi. Ligová fáze fotbalové ligy mistrů samozřejmě s vrcholem, alespoň pro naše posluchače dnes. V 18 hodin 45 minut Sabah Baku, pražská Slávia v přímém přenosu tady na jediném čistě sportovním rádiu v Česku. Ve stejný čas se rozehraje taky zápas Racingu Lán se Sportingem. No a v 21 hodin, pokud byste fotbalu neměli dost, je tu samozřejmě celá řada dalších duelů, tak si to pojďme alespoň rychle telegraficky říct, taková hezká pozvánka na večer. Arsenal dnes hostí Lille, Atletico Madrid přivítá Manchester United, hráči Galatasaray nastoupí proti Barceloně, Inter bude hrát proti Brugám, RB Lipsko nastoupí proti PSV Eindhoven, Viking Stavanger proti Bayernu a Villarreal proti Neapoli. Tolik dnešní program fotbalové ligy mistrů ode mě, Brian Adams.
1: Radiožurnál Sport
14: a Karel Janů.

0: Fotbalisté pražské Slavie potkávají v Lize mistrů slavné soupeře, teď ale čeká jeden nováček a z pohledu historie se dá říct, že nováčka nejen prestižního evropského poháru. V Baku bude hrát večer pražský tým proti Sabahu.
1: Fotbalovému Sabahu stačilo 9 let, aby se dostal do Ligy mistrů. Od vzniku v září 2017 se postupně zlepšoval a v minulé sezóně vybojoval double. Vyhrál azerbajdžánskou ligu i pohár.
2: Já tyhle příběhy mám rád. Je to, myslím si, pro ně úplně až pohádkový, že tomu v podstatě asi nikdo ani nevěřil, ale o to víc si to asi teďka užívá.
1: Myslí si slavistický odchovanec Tomáš Vlček a trenér Jindřich Trpišovský vnímá ještě jednu okolnost.
3: To je na tom fotbale krásný, že každý má svoje různý příběhy a někdy máte možnost vybudovávat něco od začátku, takže za A to dělají určitě skvěle a za B si to musí užívat, protože vytváří vlastně základy a dějiny toho klubu a to, že hrajou Champions League takhle brzo, tak je pro ně skvělý vysvědčení.
1: Říká Jindřich Trpišovský, který začal trénovat ve Slavii zhruba čtvrt roku potom, co v Azerbajdžánu vznikl Sabah. Hodně mezinárodní společenství hráčů, které od minulé sezóny vede Valdas Dambrauskas, Litevec, který věří v neustálé zlepšování. Dambrauskasův příběh obletěl svět. Doma studoval filozofii a sociální vědy. V roce 2002 uspěl v litevské verzi pořadu Chcete být milionářem. Vydal se do Anglie, kde se živil všemožnými věcmi. A hlavně pracoval na svém snu, stát se fotbalovým trenérem. Podařilo se.
3: Určitě si mě půjdu do vědomostního kvízu, to 100%, maximálně do toho fotbalového.
1: Pousměje se kouč Slavie Jindřich Trpišovský, který chce přechytračit soupeře na hřišti.
3: Rozpoznat toho soupeře svým způsobem je jako dost jednoduchý, protože oni mají ten jeden styl, který jedou furt dokola, takže pro ten tým je to výhoda, že je sehranej, pro toho soupeře, jako by pro nás je zase výhoda se ho rychleji načíst, pokud nás ničím nepřekvapí, co zatím nepoužili v sezóně a v historii, tak ta příprava je prostě jednodušší.
1: Utkání fotbalové ligy mistrů Sabah Slavia začne ve 6:45 večer, stejně jako náš přímý přenos. Z Baku, Mirko Vasič, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

12 hodin 21 minut, příjemné úterý 13. října všem, kteří nás posloucháte. Trenér fotbalistů Dortmundu Niko Kovač po roce znovu podepsal s klubem vylepšenou smlouvu. Chorvatský kouč, který ve čtvrtek oslaví 54. narozeniny, prodloužil kontrakt o další 2 roky, a to tedy až do léta 2029. Kovač převzal mužstvo na začátku roku 2025 a v minulé sezóně ho dovedl ke druhému místu v německé Bundeslize na stejné pozici Dortmund i v úvodu nového ročníku.

0: Liga na Radiožurnálu Sport.
1: Fotbalová Sparta se pokusí potvrdit svou formu tentokrát na evropské scéně. Ve čtvrtek bude hrát proti norskému Lillestrému o 6. vítězství za sebou bez zraněného kapitána Karabce.
2: Neřekl bych, že by se úplně musel měnit ten herní styl, protože si myslím, že tam máme hráče, který třeba nejsou úplně typologicky stejní, ale jsou schopní některé ty věci zastoupit, anebo naopak třeba tam zazdát něco jiného.
1: Zvládne Sparta i druhé utkání v základní části evropské ligy. To se dozvíte ve čtvrtek z našeho přímého přenosu, který začne stejně jako zápas s Pražanou s Lillestrémem v 18 hodin a 45 minut.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál je půl jedné. Zprávy a Kateřina Causidisová.
1: Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová odsoudila dronové útoky na lodě u pobřeží Bulharska. Vyzvala, aby za ně útočníci vyvodili zodpovědnost. O dnešních nočních úderech v Černém moři informoval bulharský premiér Roman Radev. Poškozená je podle něj jedna loď, která patřila Ukrajině. Druhá se po zásahu bezpilotních letounů potopila. O incidentu bude v Bulharsku jednat Bezpečnostní rada státu. Radev taky řekl, že bude mluvit s generálním tajemníkem NATO Markem Rutem. Mezinárodní měnový fond zhoršil výhled české ekonomiky na letošní i příští rok. Hrubý domácí produkt se letos podle nové prognózy zvýší o 1,8%. Na přes rok pak má jeho růst mírně zrychlit na necelá 2%. V jarní prognóze přitom Mezinárodní měnový fond předpokládal, že tempo hospodářského růstu bude v obou letech na úrovni přes 2%. V pražském Goethe institutu se v podvečer sejdou čeští překladatelé, aby převzali ocenění za svou práci v loňském roce. Ceny uděluje obec překladatelů. V nominaci jsou například Ondřej Koupil s novým vydáním Kosmovy kroniky, anebo taky Linda Kaprová, která přeložila knihu Jeřáby táhnou na jih. Udělená bude i cena pro mladého překladatele a do síně slávy vstoupí významná osobnost oboru. Sport. Bývalý kapitán Realu Madrid Dani Carvajal bude ve fotbalové kariéře pokračovat ve španělském hlavním městě, ale v jiném klubu. Obránce podepsal roční smlouvu se 14. celkem španělské ligy z Getafe, kde bude spoluhráčem českého brankáře Jiřího Letáčka.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D1 u Domašova a v Brněnské v Praze. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Domašov na kilometru 173,5 jsou silničáři a v tomtéž místě se srazil navíc kamion a osobní auto. Jede se pravým pruhem, je tam krátká kolona. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Velké Popovice ze 13. kilometru se zastavuje pravý pruh, je stále ucpaný sjezd na Pražský okruh, tam nadále regulují provoz v tunelech, je silný tranzit, navíc za nájezdem od Barandova ještě řeší nehodu v levém pruhu. Na D1 směrem do Prahy je situace ovšem ještě horší, zastavíte se za okruhem na 9. kilometru a více než 40 minut se popojíždí za sjezd na Opatov do Brněnské. Tam stále řeší nehodu, jak to tam teď vypadá, poví Jakub Vodička, motohlídka Zelené vlny.
4: Na místě je stále nabouraná dodávka, také jeden z havarovaných kamionů. Projíždí se stále pouze levým jízdním pruhem a čeká se na příjezd odtahové služby.
3: V Praze na jižní spojce směrem na Černý most zpomalíte znovu za Spořilovem. Přes Lanový most se už popojíždí u sjezdu na Průmyslovou nehoda. Následně silný provoz po okruhu až nakonec k Belské, tam je omezení. A na silnici 33 stojí dlouhé kolony na příjezdech do Náchoda z obou směrů na desítky minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Většinou je zatím polojasno, později odpoledne čekáme od západu přibývání oblačnosti a večer má v Čechách místy pršet. Teploty do 16 stupňů, na horách většinou kolem 6, na Šumavě tepleji i kolem 10 stupňů. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Phil Collins dohrává ve 12 hodin a 38 minut, posloucháte úterní radiožurnál Sport. Babí léto skončilo, máme tu 13. října, no a jakmile klesly teploty, začaly některé ski areály v Česku vyrábět technický sníh, hlavně ty, které mají speciální technologii, díky které vydrží sníh i při teplotách nad nulou. Hromady sněhu už se tvoří třeba na Ještědu.
1: Obrovský výrobník už vyrábí sněhové krystalky, posílá je nahoru na kopec, kde se hromadí. Podle ředitele ski areálu Radka Chalupy bude Rolba tento sníh rozmisťovat na dojezdu sjezdovky.
2: Co se týče spuštění sezóny tento rok, tak počítáme, že bychom brány areálu otevřeli 12. prosince, ale samozřejmě pokud budou dobré podmínky a počasí nám bude přát, tak se to budeme snažit pušovat možná na nejdřívější termín.
1: V České republice je hodně velké sucho. Máte vody dostatek? Odkud jí berete?
2: Pro účely umělého zasněžování tak využíváme naší akumulační nádrž na Bucharce. Máme tam k dispozici tuším 12 000 kubíků, takže to je to, s čím my pracujeme.
1: K tomuto tématu zasedala Národní koalice pro boj se suchem. Ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD na zasedání řekl, že Česko se musí proti suchu aktivně zapojit. Například zadržováním vody v krajině, ale také investicemi do vodohospodářské infrastruktury a třeba i čistíren odpadních vod. Ski areál na Ještědu zatím výrazně nestrádá.
2: Vody není nikdy dost, ale budeme se s tím prostě muset nějak vyrovnat. Když voda dojde, tak nějak způsobem třeba omezíme produkci nebo se s tím popereme nějak jinak.
1: Jaké máte letos v plánu novinky?
2: Nějakým způsobem jsme přebudovali obě dvě stanice, jak tu nástupní, tak tu výstupní na sjezdovce Nová Skalka, které našim klientům umožní snadnější a bezpečnější nastupování a vystupování.
1: Sjezdovku začaly zasněžovat také ski areály v Harachově, Rokytnici nad Jizerou a třeba Monínec. Z Ještědu Johana Tománková, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Manic Street Preachers, 12 hodin 45 minut, úterní radiožurnál Sport je tu dál s vámi a dál pro vás. Bývalý fotbalový kanonýr Jablonce, Sparty nebo české reprezentace David Lafata se po ukončení profesionální kariéry věnuje fotbalistům v Českobudějovickém gymnáziu Česká. Aktuálně si zkouší, jaké to je být na hřišti s florbalkou.
1: Ten nápad vznikl v Pelhřimově.
2: Říká David Lafata, který se prakticky během celého sportovního života pohyboval po fotbalových hřištích. Studenti gymnázia Česká se teď chystají právě pod vedením trenéra Davida Lafaty na zápas, který pomůže dětem s poruchou krvetvorby. Ve středu nastoupí k utkání v Pelhřimově, ne v kopačkách, ale s florbalkou. První myšlenka uspořádat sportovní den se narodila v gymnáziu a obchodní akademii právě v Pelhřimově.
1: Kde vlastně studenti si myslí takový projekt s nějakým charitativním podtextem a oslovili vlastně naší školu, potažmo mě. Nějak slovo dalo slovo a myslím si, že se to rozběhlo.
2: Dokonce tak, že studenti z gymnázia Česká míří do Pelhřimova, kde budou součástí sportovního dne. V jeho programu bude autogramiáda olympioničky v taekwondo Dominiky Medové a fotbalového kanonýra Davida Lafaty. Ten studentům předává hodně věcí. Fotbalové dovednosti, vztah k charitativním projektům, ale také soutěživost. Jan Sekyrka by měl být jednou z opor týmu gymnázia Česká.
3: Nejedem tam prohrát. Tady ty charitativní utkání jsou jako pro dobrou věc, ale tak jako nejdem tam udělat naší škole ostudu.
4: Týmově jako tu chemii si myslím, že tam furt máme.
2: Doplnil další hráč českobudějovického týmu Jiří Král.
5: Krásná myšlenka mě přijde na tom je to, že děti pomáhají dětem.
2: Vysvětluje ředitel gymnázia Česká Antonín Sekyrka.
5: Protože tyhle ty náramečky vyráběly děti ve školkách.
2: Zápas provází prodej speciálních náramků.
5: A vlastně za symbolickou částku 100 korun si tady naši studenti
2: nakoupili. Jeden měl na ruce i David Lafata.
6: Mateřskou školku do toho zapojili, zvláštní školu, vyráběli. Já myslím, že dokonce i nějaký domovým důchodců, jako teďkom vyrábí ty náramky, že to jako...
2: Popsal fotbalový kanonýr aktivitu, která propojila generace. Lafata bude minimálně pro jedno odpoledne florbalovým trenérem, přestože florbalkou nikdy žádný gól nevstřelil.
1: Ne, tak tím jsem úplně nepolíbený. Vlastně jsme řešili, jaký sport, přece jenom my jsme sportovní gymnázium, tak aby to bylo trošku vyrovnaný, máme tady nějaký kmenový sporty, takže florbal u nás kmenový sport není a Pelhřimově se tomu trochu věnují, tak jsme se domluvili na florbal a myslím si, že to bude tak úplně ideální.
2: Lafata má soutěživost v krvi, ani on nebude chtít prohrát, ale v tomto konkrétním utkání půjde úplně o jiné vítězství.
1: Největší kus práce asi odvedli děti s paní učitelkama v Pelhřimově.
3: Komu půjde vítěžek?
1: Na spolek Hajma, který pomáhá rodinám, který mají nemocní děti s poruchou krvetvorby.
2: Dodal bývalý fotbalový reprezentant, člen pedagogického sboru gymnázia Česká David Lafata. Z Českých Budějovic Kamil Jáša, Radiožurnál.
7: Poslouchej Sport.
8: Radiožurnál Sport.

0: Blekín ve 12 hodin a 51 minut posloucháte radiožurnál Sport. Střelkyně Veronika Blažičková vybojovala na světovém poháru v Kahiře stříbrnou medaili v třípolohové malorážce. Nastupně vítězů se prosadila poprvé.
1: Radiožurnál Sport.
2: Jediná sportovní stanice v Česku.

0: Fotbal na radiožurnálu Sport? To jsou přímé přenosy z domácí ligy, evropských soutěží i mezinárodních turnajů.
1: A taky pravidelný pořad našeho experta Pavla Horváta Desítka.
2: Krásný den, milí posluchači, Desítka Pavla Horváta je tady i s Pavlem Horvátem, aby ne, Pavle, vítej.
3: Dobrý den.
1: Každé pondělí glosuje pětinásobný ligový šampion aktuální fotbalové dění.
3: Nedokážu pochopit, že dostal za 4 měsíce 3 červené karty a jedna mu byla odpuštěna. Na druhou stranu, jako sportovně si myslím, že opravdu on na tom hřišti je pro to mužstvo nebo byl pro tu Slávy tak důležitý, že má obrovský podíl na těch 2 titulech a kdo říká, že ne, tak si myslím, že se plete.
0: A vždy ve čtvrtek si zve do studia zajímavé hosty.
1: Současné i bývalé trenéry i hráče, ale taky další osobnosti, které jsou s fotbalem spojené.
4: Chci vám říct, kluci, že je pozorovný, jak se to vyvíjí. Dřív, když Sparta prohrála, tak jsem měl depresi. Když prohrál nároďák, tak jsem měl taky depresi. Já jsem to třeba neuvědomoval, ale nic do mě nebylo. Celý týden jsem byl marnej. Prostě bylo to těžší žít jako na světě.
0: Poslouchejte Desítku Pavla Horváta na radiožurnálu Sport.
1: Každé pondělí a čtvrtek od 10 hodin.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

Festival Pri Bohemia Rádio a Radiožurnál vás zvou na živé natáčení hosta Radiožurnálu. Moderátoři Libor Bouček a Jan Pokorný si v olomouckém kině Metropol budou povídat s rozhlasovými kolegy. Například fotbalovým expertem Radiožurnálu Sport Pavlem Horvátem a režisérem Alešem Vrzákem. Spolu divákům názorně předvedou

0: kamionu u Domašova směrem do Brna. A bude polojasno, později přibývání oblačnosti, večer má v Čechách pršet, teploty do 16 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
0: Mezinárodní obchodní řetězec Ahold Delhaize, který v Česku provozuje obchody Albert, stále řeší důsledky kybernetického útoku. V Nizozemsku mají podle tamní veřejnoprávní stanice NOS problémy se zásobováním. Chybí třeba ovoce a nebo mléčné výrobky. Nefunguje ani objednávání online. V českých prodejnách Albert můžou zákazníci podle mluvčího Jiřího Marečka dál bez problémů nakupovat.
2: Naše prodejny Albert zůstávají plně v provozu, ale má to jednu malou výjimku a to je využívání aplikace Můj Albert, která není v tuhle chvíli funkční. Za komplikace se omlouváme, intenzivně pracujeme na opravě toho systému.
0: Výpadek aplikace podle Marečka souvisí s kybernetickým útokem v Nizozemsku. Rusko útočilo na Kyjev a západní Ukrajinu. Vypálilo rakety, raketodrony a proudové nepilotované letouny. V oblastním centru Rivné dron narazil do školní budovy. Ukrajinské úřady hlásí oběti i zraněné.
3: Náčelník Rivnenské oblastní vojenské správy Oleksandr Koval na svém telegramovém kanálu uvedl, že ruský útok na centrum města zranil nejméně 10 lidí. 4 mrtvé a asi 12 zraněných hlásí úřady v Charkově, na který Rusko zaútočilo raketovými drony typu Banderol. 6 ruských balistických střel Rusko odpálilo na Kyjev a doplnilo je proudovými drony. Jeden z nich v Darnickém městském obvodu zasáhl 5podlažní bytový dům. V Kyjevě zahynuli 2 lidé a jeden člověk zemřel při ruském útoku v kyjevské oblasti. Ruské drony zasáhly i předměstí Lvova, nikoho ale nezranili, informovala místní vojenská správa. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
0: Za vraždu dvouletého syna půjde 26-letý muž na 17 let do vězení. Rozhodl o tom Ústecký krajský soud. Muž na dítě zaútočil v březnu na ubytovně v Drahomyšli na Žatecku. Podle znalců byl opilý, své jednání si ale uvědomoval. Dítě se dostalo do nemocnice s vážnými zraněními. Pokračuje státní zástupce Vladimír Jan. Sport. Tenistka Nikola Bartuňková postoupila na tisícovce ve Wuhanu do druhého kola. Rakušanku Tagerovou porazila 2-1 na sety.
4: Nikola Bartuňková v prvním zápase od semifinálové účasti v Pekingu vybojovala úvodní set v tiebreaku. Druhý v celku hladce získala Tagerová 6-2. V rozhodující sadě už pak dominovala Češka. Soupeřce dvakrát sebrala servis a vyhrála 6-1. Ve virtuálním žebříčku WTA si Bartuňková polepšila na 27. místo. Její další soupeřkou bude Italka Paoliniová. Světová jednička v deblu Kateřina Siniaková ve dvou hře ve Wuhanu čtvrtfinále neobhájí. S ruskou Samsonovovou prohrála 1-2 na sety. Jakub Menčík pak skončil v Šanghaji v osmifinále. Nad jeho síly byl Francouz Gea, který zvítězil ve dvou sadách. David Prouza, Radiožurnál.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Zavřená D1 u Domašova, nehoda v Brněnské v Praze. Dálnice D1 ve směru z Prahy do Brna aktuálně zavřená za sjezdem na Domašov. Na kilometru 169,5 hoří návěs u kamionu. Na místě hasiči a chvíli bude dálnice neprůjezdná. Dá se sjet na Domašov, objet to po silnici 602, zatím bez větších problémů. Na D1 komplikace taky na příjezdu do Prahy z Brna. Už v Brněnské ulici za sjezdem na Chodov odtahují kamion, dodávku a 2 auta po hromadné nehodě. Ze 3 pruhů průjezdný pouze levý a kolona od 13. kilometru dálnice D1 je asi na 45 minut. Pozor, ucpává se i sjezd na Pražský okruh směr Plzeň, tam je omezení u Jesenice. V Praze nehoda překáží taky ve Štěrboholích, přesněji na konci Kutnohorské směrem do centra. Před křižovatkou s Průmyslovou se srazila 2 auta. Teď už by měla být na straně, dlouhé kolony z Měcholup a ze Štěrbohol by se mohly rozjíždět. No a v Praze čekejte kolony, mimo jiné i ve Kbelské ulici ve směru na Ústí nad Labem. Je zavřený sjezd na Letňany, jede se jedním pruhem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Většinou je skoro jasno až polojasno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti a večer v Čechách místy déšť, teploty nejčastěji od 12 do 16 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
6: 13 hodin 5 minut, krásné úterní odpoledne vám všem, kteří posloucháte dál jediné čistě sportovní rádio v Česku, dvojnásobný

0: Mistr světa v časovce Filippo Ganna bude od příští sezony novým kolegou českého šampiona Matyase Vacka. Ve stáji Lidl Trek italský cyklista, který posledních 8 let závodil za britský tým Ineos, se v novém působišti dohodl na 3leté smlouvě. O příchodu posily informoval německý tým.
1: Radiožurnál Sport
2: a Karel Janů.

0: Fotbalisty Slavie čeká v lize mistrů nováček téhle prestižní soutěže v azerbajdžánském Baku. Nastoupí večer proti Sabahu, který vznikl teprve před 9 lety. Zápas nabídneme v přímém přenosu tady na Radiožurnálu Sport. No a oba týmy jdou do souboje zatím bez bodu v tabulce ligy mistrů.
1: Baku se přezdívá také město větru a slavisté doufají, že místní Sabah neodfoukne jejich naděje na výhru.
2: Na videu se mi vlastně potvrdilo, že to je velice kvalitní tým, hrajou hezký fotbal a proto je to taky dostalo do ligy mistrů. Takže samozřejmě papírově nejslabší soupeř, ale neočekáváme tady žádný jednoduchý zápas.
1: Stoper Tomáš Vlček mluvil o teoreticky nejslabším protivníkovi, se kterým se Slavia potká. A z několika důvodů by měla být favoritem.
3: Když se prostě podíváme na ten los, podíváme se na ty týmy, které nás vlastně čekají ještě, tak i ty naše zkušenosti v Evropě, i to, jaký ambice máme, tak samozřejmě nás do té role směřují.
1: I trenér Slavie Jindřich Trpišovský ale ví, jak jsou předpoklady někdy zrádné. Stačí si vzpomenout na minulou sezónu a prohru s Pafosem na Kypru. Herní styl Sabahu připodobnil v některých aspektech k jednomu z velikánů klubového fotbalu.
3: Ohledně postavení hráčů nebo stylu hry hodně podobný v Barceloně, tým, který se snaží mít hodně míč pod kontrolou, tým, který prostě má rád postupný útok zjednodušeně. Určitě to tým, který má tu ofenzivní stránku silnější než defenzivní.
1: A toho budou chtít slávisté od 6:45 večer v Azerbajdžánu využít. Utkání ligy mistrů se Sabahem uslyšíte na této stanici v přímém přenosu. Z Baku, Mirko Vasič, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

Selkyně Veronika Blažíčková vybojovala na světovém poháru v Káhiře stříbrnou medaili v třípolohové malorážce. Na stupně vítězů se v elitním seriálu prosadila poprvé v kariéře. 23-letá česká reprezentantka nestačila jen na úřadující mistryni světa a dvojku světového žebříčku v téhle disciplíně Norku Dustatovou, která až poslední ranou se připravila o možnost překonat světový rekord. Blažíčková, jejímž dosavadním nejlepším výsledkem ve světovém poháru bylo čtvrté místo, za ní zaostala o necelé 4 body.

0: Volejbalistky Sokola Šternberg vstoupily do nového ročníku extraligy dvěma porážkami. Navzdory tomu by ale klub rád navázal na loňský ročník, ve kterém se po letech vyhnul baráži o udržení. A letos by Sokol chtěl ještě výš. Vítěznou mentalitu a bojovného ducha dodal týmu už loni slovenský trenér František Bočkaj.
1: Jsem tu našel tým, který prostě nebyl úplně na tom po mentální stránce nejlepší. A myslím, že jsme vytvorili minulý rok zdravý základ, tento rok jsme ho nějak posilnili. To se prostě snažím, aby jsme se scelili a fungovali. Evidentně ty dva měsíce, které to robíme, bylo asi málo času. Potrebujeme ešte asi pár dní, ale treba hlavne veci hovoriť napriamo a ja som dosť priamy človek. Verím, že to tie hráčky odo mňa vezmu a respektíve teraz to brali, ja beru to aj teraz. Len potrebujem nejakú spätnú väzbu aj v podobe nejakého výsledku a nejakého výkonu. Nie len pritakávanie hlavy, že áno, áno, rozumiem.
2: Shrnul trenér volejbalistek Šternberka František Bočka je aktuální rozpoložení týmu po dvou porážkách na úvod nové extraligové sezóny. Právě jeho osoba a jeho přístup zapříčinili, že drtivá většina hráček v klubu zůstala, ačkoliv Šternberg loni neprošel ani do play-off.
3: Převážně jsem zůstala kvůli trenérovi, protože mi poměrně sedl. Samozřejmě vtipný, je to srdcař, což je na něm vidět. Prožívá jak zápasy, tak vlastně i na tréninku nás umí dobře motivovat. A musím říct, že ty tréninky vlastně mají hlavu i patu, že člověk má třeba 9-10 tréninků v týdnu a kdyby měl furt dělat to samé, tak se z toho zblázní. A on prostě ty tréninky umí sestavit, takže vlastně člověk má pořád chuť trénovat, pořád chuť se jakoby zlepšovat a ty tréninky nás baví. Ale právě mrzí nás, že to pak neumíme ukázat na hřišti.
2: Komentovala za hráčskou kabinu blokařka Michaela Nečasová, která ale popisovala povahové rysy slovenského kouče.
3: On je přirozeně dost pozitivní, někdy možná víc, než by měl. Každopádně, když na tréninku vidí, že by někdo nemakal nebo by dělal něco na půl, tak tu chvíli přepne. Umí na nás zařvat, umí nás dát do latě. To je takovej zdravý balans, no. Že nám to všem vyhovuje, proto si i myslím, že je mezi hráčkami oblíbený.
2: Sám Bočkaj ale dobře ví, že se svými svěřenkyněmi nemá být kamarád, ale musí je hlavně trénovat.
1: Myslím si, že přenášám dost pozitivismu zo seba na ten tým a tak chci, aby se tady prezentovali. Oni ma nemajú mať radi, oni ma majú počúvať a zatiaľ s týmto problém nemám, aby ma nepočúvali, takže evidentne sme tú spoluprácu nastavili dobre. Som na seba náročný, snažím sa byť náročný aj na nich, ale zase keď niečo správne, tak to odo mňa aj dostanú. Nedostávanú odo mňa len tie negatívne veci proste, o tom to je. Nejde o život, nejde o nič, mám dve deti, proste priority sú niekde inde, ale proste keď prídem do roboty, tak sa naozaj snažím sústrediť na 100% a dať sa to najlepšie zo seba proste im.
2: Objasnil svou filozofii trenér, ktorý pred minulou sezónou po 12 letech vyměnil slovenskou extraligu za tu českou. V ní je aktuálně jeho tým ze Šternberka po dvou kolech bodově na nule. Ale nahané věří, že po letech strádání a hájení nejvyšší soutěže v baráži by Sokolky mohly konečně výrazněji promluvit i do vyřazovacích bojů. Adam Kodet, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: rovinu s Tomášem Pancířem.
1: Jak sehnat pro sport víc peněz? Jak vychovávat úspěšné reprezentanty? A jak to funguje ve sportovním zákulisí?
0: Nejen na to se ptá moderátor Tomáš Pancíř v pořadu Na rovinu.
2: Ukazuje to sílu, nebo naopak malou sílu české sportovní diplomacie, nebo třeba to, že Ester Ledecká zkrátka není taková světová celebrita, aby kvůli ní se přistoupilo k takové změně?
3: Doufáte, že ten postup na šampionát tu kauzu překryje, anebo naopak doufáte, že ji nepřekryje?
4: To znamená, že jste neměl nikdy pocit, že Dukla třeba není tak chtěná v nejvyšší soutěži, nebo že Baník je víc chtěný než Dukla?
1: Na otázky Tomáše Pancíře odpovídají politici, sportovní funkcionáři i sami sportovci.
5: Tak jak jste říkal, je to 9 milionů jsou odměny, 1,5 milionu jsou náklady.
6: Asi by byl jinačí přístup, kdyby šlo o sportovce, který je z Ameriky, než z malé země, jako je Česko.
7: Já se ptám, proč nenechal tu situaci dohrát a pak se nepodíval na VAR, což běžně dělají u každé ruky, u každé penalty, kterou pískli proti nám ve všech ligových kolech.
1: Pořad Na rovinu s Tomášem Pancířem pro vás máme každé pondělí po 13. hodině.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Prý Bohemia Rádio a jediné sportovní rádio u nás, stanice Radiožurnál Sport, vás zvou na fotbalovou talk show Desítka Pavla Horváta. Nenechte si ujít večer s bývalým českým reprezentantem a fotbalovým expertem Radiožurnálu Sport Pavlem Horvátem, legendárním fotbalistou Antonínem Panenkou a bývalým českým profesionálním fotbalistou Romanem Hubníkem. Moderuje Jan Pěruška. Pondělí 19. října od 18 hodin v Gestibet klubu v Olomouci. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pribohemia Radio pořádá Český rozhlas.
1: České radiokomunikace. Infrastruktura pro digitální Česko. Propojujeme datová centra, konektivitu, umělou inteligenci i svět televizního a rozhlasového vysílání. České radiokomunikace. Partner Pribohemia Radio 2026.
2: 13 hodin a 30 minut. Kateřina Causidisová má zprávy.
3: Policie obvinila strojvedoucího, který podle vyšetřovatelů loni v listopadu způsobil srážku vlaku u Zlivy na Českobudějovicku. Kvůli obecnému ohrožení z nedbalosti mu hrozí až 8 let vězení. Podle policie muž při řízení rychlíku nezastavil, a to i přes zákaz jízdy, a vjel do cesty proti jedoucímu osobnímu vlaku. Při nehodě se tehdy zranilo 47 lidí. Škoda přesáhla 82 milionů korun. Poslanci se dnes budou zabývat návrhem na zavedení speciální daně na rafinérie. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO doufá, že zákon projde co nejdříve. Jde o jedno z opatření, o kterých vláda rozhodla kvůli rostoucím cenám pohonných hmot. Podle Schillerové ale snížení spotřební daně na naftu a zastropování cen zatěžuje státní rozpočet. Ukrajina podle svého prezidenta Volodymyra Zelenského druhý den v řadě neútočila na ruské ropné rafinérie a energetiku. Řekl to v souvislosti s energetickým příměřím, které ohlásil americký prezident Donald Trump. Moskva ale podle Zelenského navzdory tomu dál útočí na energetická zařízení na Ukrajině. Kreml bez dalších podrobností informoval, že pokračují kontakty se Spojenými státy. A ve Znojmě ode dneška vystavují knihu městských práv ze 16. století. V Jihomoravském muzeu si lidé můžou prohlédnout poprvé po 30 letech. Kniha váží několik desítek kilogramů. Je v ní nejstarší známý dochovaný pohled na Znojmo. Sport. Střelkyně Veronika Blažíčková se dostala poprvé v kariéře na stupně vítězů ve světovém poháru. Na podniku v Káhiře vybojovala stříbrnou medaili v třípolohové malorážce.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Ucpaná D1 u Domašova taky před Prahou. Dálnice D1 ve směru z Prahy do Brna za sjezdem na Domašov opět průjezdná, alespoň částečně. Na kilometru 169,5 hasiči dohašují požár kamionu. Teď už pustili levý jízdní pruh. Kolona od 9 křížů, poslední volný sjezd je tak na Velkou Bíteč na kilometru 162. Na objížďce po silnici 602 pozor už se tvoří kolony v Ostrovačicích. Na D1 stále velké kolony, čekejte na příjezdu do Prahy z Brna. Za sjezdem na Chodov na půltém kilometru uklízejí po hromadné nehodě, zatím stále průjezdný pouze jeden ze tří pruhů a kolona je dlouhá, brzdí se za sjezdem na Velké Popovice, zdržíte se asi 45 minut. Pokud byste to chtěli objet po Pražském okruhu, tak i tam jsou kolony. Ucpaný je už sjezd z D1 na okruh směr Plzeň a rozjedete se až za Jesenicí. Na silnici 3 z Prahy na České Budějovice popojíždějí kolony mezi Boticemi a Miličínem. Teď jsou silničáři za Oldřichovcem, je tam i semafor a zdržíte se hlavně z Prahy asi 15 minut. Dlouhé kolony i na 35 z Mohelnice do Moravské Třebové. Před Studenou Loučkou vyfrezovaná vozovka jede se Kivadlově a zdržíte se až půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Zatím je polojasno, odpoledne od západu čekáme přibývání oblačnosti a večer v Čechách místy déšť, teploty většinou do 16 stupňů. Tolik zprávy.
4: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

To byl Stink ve 13 hodin a 37 minut. Posloucháte úterní radiožurnál Sport. Tenista Jakub Menšík si čtvrtfinále v Šanghaji nezahraje. Francouzi Zhaovi podlehl po setech 6-7 a 4-6. Na jiném čínském turnaji ve Wuhanu postoupila do druhého kola Nikola Bartuňková, která si poradila s Rakušankou Tagerovou ve třech setech 7-6, 2-6 a 6-1. Naopak končí Kateřina Siňaková, která prohrála na úvod turnaje s Ruskou Samsonovou 0-2 na sety.

0: Fotbalová Slavia se znovu pokusí ukončit čekání na historicky první výhru v lize mistrů. O druhém utkání v tomto ročníku ligové fáze, které se bude hrát v Baku, budeme podrobněji mluvit hned na úvod sportovního přehledu s Jakubem Kantou. Hezké odpoledne.
1: Dobrý den. Fotbalisté Slavie se pokusí ukončit 19-letou sérii bez vítězství v prestižní soutěži na hřišti azerbajdžánského Baku, Sabahu. Slavistický odchovanec Tomáš Vlček k prodlužujícímu se čekání říká.
2: Nepovídáme si o tom, aby jsme se nedostavili nějak zbytečně pod tlak. Samozřejmě všichni to vnímáme, už je to dlouho a je to asi papírově nejslabší soupeř.
1: Slavisté budou hrát v Baku s nováčkem soutěže. Sabah vznikl teprve v roce 2017 a v minulé sezóně získal premiérový azerbajdžánský titul. V létě pak zvládl 4 kola kvalifikace ligy mistrů. Rychlý rozvoj klubu ocenil trenér Slavie Jindřich Trpišovský.
3: To je na tom fotbale krásný, že každý má svoje různý příběhy a někdy máte možnost vybudovávat něco od začátku, takže za A to dělají určitě skvěle a za B si to musí užívat, protože vytváří vlastně základy a toho klubu a to, že hrajou Champions League takhle brzo, tak je pro ně skvělý vysvědčení.
1: Utkání ligy mistrů Sabah Slavia začne v 18.45, stejně jako přímý přenos radiožurnálu Sport.
0: České fotbalistky budou bojovat o postup na světový šampionát. Ve 2015 nastoupí v Paisley nedaleko Glasgow k odvetnému utkání proti domácímu Skotsku. První duel prohráli 0-2, ale záložnice Franny Černá říká.
4: Na jednu stranu si skoro někdy myslím, že je to lepší, než tam jet s tím, že třeba byla remíza nebo výhra, protože si skoro pak myslí, že už to máš. Takhle víme, že prostě musíme udělat všechno pro to, aby jsme to ještě zvládli a to nastavení si myslím, že někdy skoro i lepší.
1: Hokejisté Vegas v NHL prohráli na ledě Minnesota 2-4. Útočník Tomáš Hertl při porážce zaznamenal 3. asistenci v sezóně. New Jersey podlehlo Otavě 1-4 a souboj Jiřího Kulicha s Radkem Gudasem skončil lépe pro prvního jmenovaného. Buffalo si totiž před svými fanoušky poradilo s Floridou 5-3.
0: Pardubičtí hokejisté se hrají poslední zápas základní části ligy mistrů. Od 18 hodin nastoupí na svém ledě proti švédskému Vechě.
5: Oba týmy už mají jistý postup do další fáze soutěže. Východočeši z 5 zápasů 4x vyhráli a jsou 3. Vechje je aktuálně na 8. místě. Porazit dokázali Švédové Nitru, Salzburg a Ženevu. Utkání začíná v pardubické Enteria aréně v 18 hodin. Z Pardubic, Otaku Tvěrt, Radiožurnál.
1: Den po triumfu střelce Jiřího Přívratského na světovém poháru v Káhiře tam získala Veronika Blažíčková pro Česko další medaily. V třípolohové malorážce byla 2. Na stupně vítězů se 23-letá reprezentantka probojovala v elitním seriálu vůbec poprvé a nestačila jen na úřadující mistryni světa Norku Deustadovou.
0: Cyklista Václav Ježek bude nově závodit ve stáji, za kterou na úrovni World Tour jezdí i hvězdný Slovinec Tadej Pogačar. Český 21-letý talent podepsal smlouvu s juniorským týmem UAE Emirates Gen Z. Ježek dosud patřil do Czech Cycling Academy, za kterou stojí Zdeněk Štybar, a ten v raním vysílání radiožurnálu Sport mluvil o tom, že mladý český reprezentant je úspěšný mimo jiné díky silnému rodinnému zázemí.
6: Vlastně s jeho taťkou tak pracovali doopravdy hodně tvrdě, aby se posouvali každý rok. Myslím si, že měli k tomu hodně zdravý přístup, že neměli hned to nejlepší vybavení, že nejezdili hned na vysokohorské soustředění a i vlastně mi přišlo, že Václav Ježek, takže je teprve pořád ještě v tom rozvoji, vývoji, že má ještě pořád co přidávat. A to je to, co si myslím, že zaujalo i právě tým UAE, proto po něm šáhli.
1: Jediný český basketbalista v nejlepší soutěži světa zámořské NBA Vít Krejčí pomohl zajímavým výkonem k triumfu Portlandu v přípravě na nový ročník. Před svou 6. sezónou byl český reprezentant tentokrát 2. nejvytíženějším hráčem Trailblazers při výhře nad London Lions 119-66. Za skoro 21 minut na palubovce zapsal Krejčí z lavičky 10 bodů, 5 doskoků, 2 asistence a 3 zisky.
0: Tak končí sportovní přehled, připravil ho Jakub Kanta, díky.
1: Naslyšenou.

0: Joe Cocker v odpoledním radiožurnálu Sport. Je 13 hodin 49 minut. Do vysílání radiožurnálu Sport od úplného počátku patří rubrika Hity sociálních sítí. Na Instagramu naší stanice můžete teď aktuálně najít hned tři ukázky ze čtvrteční desítky Pavla Horváta, kde byl hostem zpěvák Olympiku Petr Janda. Pokud vás zajímá, kterému fotbalovému týmu v mládí fandil, kolik koncertů ročně byla kapela schopná dříve odehrát, nebo kterou veleznámou písničku Janda zpívá nerad, tak zaměřte právě na profil radiožurnálu podtržítko Sport a podívejte se i na naše reely, co najdete a na sítích v zahraničí. O tom teď bude mluvit David Prouza. Hezký den.
1: Krásné odpoledne. Opravdu jen těžko uvěřitelná věc se stala na univerzitní šipkařské soutěži v Birminghamu. Video zveřejnil na síti X účet Matador Darts. V něm mladý muž zkouší zavřít pokusem double 8, nebo zkrátka dvojitou osmičku, chce trefit. První pokus tím se netrefí, druhým také ne. Ani ten třetí nevypadá úplně úspěšně, ale ta třetí šipka se nějakým zázrakem vklíní mezi úvodní dvě. Její hrot se pak následně velmi pomalu snese a klesne přesně do toho správného políčka. No a samozřejmě tady vám nabídneme i reakci komentátoru, protože to stojí za poslech.
0: Tak jestli jste někde za volantem, tak doufám, že jste to přežili ve zdraví, ale Davide, od šipek se pojďme přesunout k hokeji. Adam Jiříček a slovenský útočník Dalibor Dvorský ze St. Louis propagují v NHL českou hudbu. Můžeš být konkrétnější.
1: V týmu Blues mají hráči možnost přispět do playlistu, který hraje během rozbruslení na stadionu. Jiříček s Dvorským si vybrali písně od rapera Kalina. Nejen jejich volby pak St. Louis zveřejnilo v postu na Instagramu, no a toho si pak všiml i samotný interpret a pod fotkou připojil pochvalný komentář. Na něj následně zareagovali i samotní hokejisté a ta jejich interakce nazbírala v komentářích suverénně nejvíc lajků z českých profilů. O tom informoval třeba účet fanoušci českého hokeje.
0: Naše putování po sociálních sítích zakončíme na Facebooku a u florbalu.
1: To je taky lahůdka, vydáme se na profil český florbalový Bizar ultimátně, který ve videu upozorňuje na situaci v zápase nižší soutěže mezi týmy Hypos Žďár nad Sázavou a Orlicko Třebovsko. V něm jeden z celků skoroval tak, že hráč dostal balonek do sítě spoza brankové čáry o tělo golmana. Věc, která není úplně neobvyklá, většinou nebo několikrát za sezonu se stane nejenom ve florbale. Ten míček pak následně brankář vyndal evidentně spoza brankové čáry a rozehrál a pak zápas skončil. Rozhodčí branku neuznal, no a na celé situaci je suverénně nejzajímavější to, že celou dobu kouká úplně jinam a řada komentujících tak trochu zpochybňuje správnost jeho výroku.
0: Sociální sítě pročítal a prohledával David Prouza. Moc děkujeme.
1: Hezký den.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Fotbalová liga mistrů na Radiožurnálu Sport.
1: Po měsíci opět čeká fotbalisty Slávie utkání ligy mistrů. Hrát budou v Azerbajdžánu se Sabahem, klubem, který vznikl před 9 lety a premiérově hraje nejprestižnější evropskou pohárovou soutěž. Slávia by ráda v Baku ukončila po 19 letech období bez výhry v lize mistrů. Sahla po ní už minule na úvod ročníku s francouzským Lens, jenže v posledních minutách ztratila vedení a prohrála.
2: Nesmíte mít slabý místo, pokud to, tak jste potrestaný.
1: Jak se bude dařit fotbalistům Slávie v Baku proti Sabahu, uslyšíte v přímém přenosu Radiožurnálu Sport, který začne v úterý stejně jako zápas ve 6:45 večer.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál je 14 hodin. Zprávy a Kateřina Causidisová.
1: ČES se kvůli kauze Diag Human bude bránit u soudu. Maďarský parlament zrušil část zákona, která omezovala změny pohlaví. Fotbalisty Slávie čeká v Lize mistrů utkání v Baku proti Sabahu. Na příjezdu do Prahy po dálnici D1 brzdí provoz nehody a bude polojasno, později čeká.

0: Společnost Diag Human dnes v reakci uvedla, že její nárok v kauze potvrdil lucemburský nejvyšší soud a proto přistoupila k exekučnímu řízení. Maďarský parlament schválil zmírnění zákona na ochranu dětí, který před 5 lety prosadila tehdejší vláda Viktora Orbána. Novela ruší omezení týkající se zobrazování homosexuality a změny pohlaví. Původní pravidla vyvolala spor s Evropskou unií. Pro změnu hlasovala většina poslanců. Proti byl mimo jiné Orbánův Fidesz.
1: Vláda bývalého premiéra Orbána zákon prosadila s odůvodněním, že chce děti chránit před nevhodným sexuálním obsahem. Zákaz ale vztáhla i na zobrazování homosexuality například ve školách nebo reklamě. To kritici označovali za diskriminaci sexuálních menšin a omezování svobody projevu. Letos v dubnu jim dal zapravdu i Soudní dvůr Evropské unie. Novela tyto zákazy ruší, ale dál omezuje například přístup dětí k pornografii a obsahu se sexuálním násilím. Premiér Péter Maďar tvrdí, že změny ochranu dětí posílí. Hlasování opozice proti novele označil za ostudu. Bára Vránová, Radiožurnál.
0: Uzavírka Pisáreckého tunelu v Brně dál komplikuje dopravu. Policisté dnes už na několika křižovatkách nechali vypnout semafory a dopravu řídili sami, aby mohli lépe reagovat na aktuální situaci. 40-denní oprava tunelu začala včera a problémy způsobuje hlavně v dopravní špičce. Podle policie bylo dnešní ráno o něco klidnější. Podrobnosti k aktuálnímu režimu dodává policejní mluvčí Pavel Šváb.
2: Díky o něco volnějším komunikacím mohly hlídky častěji vstupovat do řízení křižovatek, ať už krátkodobou preferenci volného směru, případně si nechat světelnou signalizaci vypnout a řídit křižovatku pouze ručně. Nejčastěji se tak dělo u křižovatek Poříčí Hašpická, Hlinky Pisárecká a Poříčí Nové Sady.
3: Sport. Fotbalisty Slávie čeká v této sezóně Ligy mistrů první utkání na hřišti soupeře. V azerbajdžánském Baku nastoupí proti Sabahu. Hrát se bude od 18 hodin a 45 minut v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Oba týmy jsou zatím bez bodu. O stylu soupeře mluví slavistický trenér Jindřich Trpišovský.
4: Kdybych je přirovnal, tak ohledně postavení hráčů nebo stylu hry hodně podobný Barceloně. Tým, který se snaží mít hodně míč pod kontrolou, tým, který prostě má rád postupný útok zjednodušeně. Určitě je to tým, který má tu ofenzivní stránku silnější než defenzivní.
3: Dnes se ve fotbalové lize mistrů budou hrát mimo jiné taky zápasy Atletika Madrid s Manchesterem United, Arsenalu s Lille, Galatasaraye s Barcelonou nebo Villarrealu s Neapolí.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Ucpráda jednička před Prahou a kolony u Mohelnice. Na dálnici D1 na příjezdu do Prahy z Brna čekejte dlouhé kolony. Dopravou komplikují nehody. Nejdříve na 14,5 kilometru kamiona a osobní auto. Blokují 2 jízdní pruhy ze 3, projíždí se pouze levým. Další nehoda pak je ještě v Praze za sjezdem na Chodov. Na 0,5 kilometru uklízejí pohromadné nehodě a opět směrem do centra se projíždí pouze jedním ze 3 pruhů. Kolona je dlouhá před Prahou. Náš zpravodaj jede od 17. kilometru přes hodinu.
7: Jedeme to hodinu a půl a jsme teprve před Prahou a jedeme osobním vozidlem.
6: A v Praze silný provoz čekejte taky na okruhu ve směru na Ústí nad Labem. Nesouvislé kolony se táhnou ze Štěrboholské spojky od Europarku až do Kbelské ulice ke zúžení u Letňan. V koloně jsou pak i nehody. Na silnici 3 z Prahy na České Budějovice čekejte kolony mezi Boticemi a Miličínem. Za Oldřichovcem jsou silničáři a zdržíte se hlavně z Prahy asi 15 minut. Dlouhé kolony i na silnici 35 z Mohelnice do Moravské Třebové. Před Studenou Loučkou vyfrézovaná vozovka jede se Kyvadlově, fronta je tam až na 30 minut. A další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Od západu už přibývá oblačnosti a večer v Čechách čekejte místy déšť, teploty od 12 do 16 stupňů, při nízké oblačnosti jen kolem 9, na horách většinou 6, na Šumavě i kolem 10 stupňů. Tolik zprávy.
8: 14 hodin, 5 minut, příjemné úterní odpoledne, ať už posloucháte Radiožurnál Sport kdekoliv. Mladá Boleslav si pojistila služby středního záložníka nebo obránce Denise Donáta. 25-letý fotbalista podepsal nový dlouhodobý kontrakt. Čtvrtý tým prvoligové tabulky o tom informoval na webu. Donát patří Mladé Boleslavi od léta 2022. V klubu zatím odehrál 72 soutěžních zápasů. No a připomeňme, Středočeši už minulý týden prodloužili smlouvu s kapitánem Martinem Králikem a nigerijským křídelníkem Solomonem Johnem.
5: Radiožurnál Sport
9: a Karel Janů.

0: Lukáš Krpálek pozbíral po návratu z mistrovství světa všechny svoje medaile, které přivezl ze světových šampionátů od prvního bronzu z roku 2011 až po ten, který dokázal získat uplynulý víkend v Baku.
1: Tohle není cinkot kravských zvonců, to do sebe naráží dvě zlaté, jedna stříbrná a tři bronzové medaile, které dokázal Lukáš Krpálek během kariéry získat na mistrovství světa. Po zisku té poslední z Baku je vyndal a vzpomínal.
2: Ke každý té medaile mi hned naskočí, co bylo předtím, co bylo během, co bylo potom. A musím říct, že to je hrozně hezký. Tím, že já ty medaile mám schovaný, nemám je dennodenně na očích, tak prostě jednou za čas je vytáhnout a probírat se nima, tak je hodně emotivní.
1: Říká Lukáš Krpálek. 15 let od sebe dělí jeho první a poslední medaile z mistrovství světa. Za tu dobu se změnil jak jeho přístup k soupeřům, tak opačně.
2: Když si vybavím to, když mě bylo někde 19, 20, 25 a měl jsem nějakého vyzrálejšího judistu, kterým bylo 32, 33, 35, jak si pamatuju, Lácošovi slova, že to už je starý dědek, že toho už musím porazit prostě a tohleto. No, tak čas se posunul, role se trošku otočily, tak samozřejmě asi spousta těch trenérů to říká těm svým závodníkům, že už jsem starý dědek, ale zase na druhou stranu, když potom stojím na těch stupních vítězů, tak asi ti závodníci poznají, že opravdu ten starý dědek ještě nejsem a že furt jsem schopný ty medaile sbírat.
1: Lukáš Krpálek je aktuálně třetím nejstarším medailistou z mistrovství světa a nemusí na tomto místě zůstat. Za měsíc oslaví 36. narozeniny a přesto, že ho při tréninku bolí celé tělo, že se ze závodu dává dohromady o poznání déle než před 15 lety, pořád v sobě nachází motivaci do dalších turnajů.
2: Ono je i fajn, když přijdu na to vážení a teď ti soupeři mě tam vidějí a říkají mi, že to už jsi tady zase, kdy skončíš a tohle, tak já jim odpovím, je možný, že po tomhle turnaji a pak přijednu na další a oni mě tam vidějí znovu a já si myslím, že pro ně je to taky nesmírně motivační, když mě tam vidějí prostě v těch 19, 18, dokonce 17 letech a já se proti ním postavím, tak pro ně je to taky obrovská motivace. Samozřejmě oni jdou do toho zápasu, že mě chtějí porazit, ale na druhou stranu, i když prohraju, tak prostě nesmírně děkuju, váží si mě, to je prostě hezký a na to mě to baví.
1: Říká Lukáš Krpálek, nově držitel 6 medailí z mistrovství světa, které můžete vidět na vlastní oči i vy. Ve středu od 10 do 17 hodin budou vystaveny na pražském Smíchově v Agel Tower ve Vrchlického ulici. Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: České fotbalistky čeká odvetné utkání kvalifikace o postup na mistrovství světa. Od 20 hodin a 15 minut nastoupí v Paisley proti domácímu Skotsku. Do odvety ale vstupují z poměrně těžké pozice, úvodní zápas totiž nezvládli. Na domácím hřišti v Pardubicích prohráli 0-2. Dopředu ale národní tým rozhodně nic nevzdává a o postup do finále play-off chce ještě zabojovat.
1: České fotbalistky vstupují do zápasu s dvougólovým mankem. I tak se s tím ale podle týmu dá něco dělat a pozice to nemusí být beznadějná.
2: Na jednu stranu si skoro někdy myslím, že je to lepší, než tam jet s tím, že třeba byla remíza nebo výhra, protože si skoro pak myslíš, že už to máš. Takhle víme, že prostě musíme udělat všechno pro to, aby jsme to ještě zvládli a to nastavení si myslím, že je někdy skoro i lepší.
1: Řekla směrem k večerní odvetě po domácí prohře záložnice národního týmu Freny Černá. Podle trenérky Jitky Klimkové si Češky budou muset dát pozor hlavně na kapitánku Skotek, Caroline Weirovou, aktuálně jednu z nejlepších hráček světa.
3: Top hráčka dokazuje tu svoji kvalitu, jde vidět, že se prostě dokáže prosadit proti jakémukoliv soupeři. My jsme o ní věděli, ukázala svoji kvalitu.
1: Vítěz dvojzápasu se pak utká s lepším z duelu Švédsko-Litva. Světový šampionát pak uspořádá v příštím roce Brazílie. Veronika Šlajzová, Radiožurnál.

0: To byly Buty ve 14 hodin a 22 minut, posloucháte úterní radiožurnál Sport. Dnešní podvečer a večer bude patřit mimo jiné fotbalové lize mistrů, její ligové fázi. 18 hodin 45 minut, to je čas, kdy tady na jediném čistě sportovním rádiu v Česku začne přímý přenos zápasu z Azerbajdžánu Sabah Baku a na druhé straně hřiště pražská Slavia. Ve stejný čas se bude hrát taky ještě jeden duel Racing Lán, v něm bude hostit Sporting, no a v 21:00 se potom přidá dalších 7 evropských stadionů. V Londýně Arsenal bude hostit Lille, Madrid, Atletico Madrid tedy nastoupí proti Manchester United, Galatasaray Istanbul přivítá Barcelonu, Inter bude hrát proti Brugám, RB Lipsko proti PSV Eindhoven, Viking proti Bayernu a Villarreal bude hostit Neapol.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Fotbalová talk show Desítka Pavla Horváta se vrací tam, kde před dvěma lety z výjezdy za posluchači začala.
1: Proč právě tady v Olomouci? Tak to je poměrně jednoduché, protože jde o tradiční sportovní město, jak fotbalové, tak hokejové.
0: V říjnu na Hanou znovu dorazí velmi zajímavá sestava v čele s naším expertem a pětinásobným českým mistrem Pavlem Horvátem. Těšit se tradičně můžete i na historky legendy československého fotbalu Antonína Panenky, mistra Evropy z roku 1976, který si i o 6 let později zahrál na světovém šampionátu.
2: Byl tam jeden hráč, který v té době měl velký problém s alkoholem. Byl vylosovaný na dopingovou kontrolu. Vlastně, aby se mohl vyčůrat z zkumavky, tak je povolený pivo, protože pivo je močopůdný, 1 hodina pryč, nikde. 2 hodina, hráč nikde. Za 2,5 hodiny si odevřeli dveře, vypotáce se, říká, nalítě jako brok. Říká, kucí, 18 piv jsem udělal. A přišel dozadu do autobusu, si říkal, a už se mi chtělo při druhým.
0: 19. října se v olomouckém Jazz Tibet klubu představí i speciální host. Někdejší fotbalový reprezentant Roman Hubník, který se k velké kariéře odrazil právě v Sigmě.
3: Musím říct, že jsem rád, že jsem skončil, protože v dnešním videu, co používají pořád rozhodčí, tak už je to nebezpečný, no, protože tehdy jsem udělal skluz, diváci mi zatleskali a akorát právníkář byl naštvaný, protože pak to musel zasypávat.
0: Desítka Pavla Horváta v Olomouci v pondělí 19. října v Jazz Tibet klubu.
4: Podrobnosti najdete na webu radiožurnalsport.cz.

0: 14 hodin a 30 minut. Zprávy a Kateřina Causidisová.
1: Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra znovu stoupnou. Na svém webu to oznámilo ministerstvo financí. Litr nafty můžou čerpací stanice prodávat maximálně za 8,40 korun a 1,60 haléřů. To je oproti dnešku o 25 haléřů víc. O 630 haléřů zdraží i benzín. Litr bude stát maximálně 7,40 korun a 1,20 haléřů. Vláda reguluje ceny paliv od začátku října. Opatření má zatím platit do konce měsíce. Vítězné ostravské hnutí ANO oznámilo, že dál bude vyjednávat ve dvojbloku se starosty pro Ostravu. Ve dvojici vládnout městu ale nechtějí a budou hledat třetího partnera. Podle lídra ANO Richarda Vereše to může být buď hnutí Ostravak, anebo motoristé. U pobřeží Bulharska zasáhly neznámé drony dvě nákladní lodě. O dalším útoku blízko hranic Evropské unie v Černém moři informoval bulharský premiér Rumen Radev. Jedno z plavidel se potopilo zhruba 30 kilometrů od pevniny. Záchranáři pohřešují několik námořníků. Kvůli incidentu si bulharská diplomacie předvolá ruskou velvyslankyni. A papež Lev XIV. Přijal do římské nemocnice Gemelli. Podle Vatikánu mu dnes odpoledne budou operovat plicní uzel. Tento útvar objevili lékaři při pravidelné zdravotní prohlídce a papež se rozhodl podstoupit zákrok. V nemocnici by měl zůstat zhruba týden. Sport. Basketbalista Vít Krejčí byl druhým nejvytíženějším hráčem Portlandu, a to v přípravném utkání na nový ročník NBA při výhře nad London Lions 119-66. Za skoro 21 minut na palubovce stihl český reprezentant jako střídající hráč nastřílet 10 bodů a přidal 5 doskoků, 2 asistence a 3 zisky.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Ucpadáde je jednička před Prahou a kolony u Mohelnice. Na dálnici D1 dvě nehody brzdí výrazně provoz na příjezdu do Prahy z Brna. První na 14,5 kilometru. Kamion a osobní auto projíždí se ze tří pouze levým pruhem. Tam je první kolona od 17. kilometru asi na 20 minut. No a pak ještě nehoda už v Praze v Brněnské ulici. Za sjezdem na Chodov na 0,5 kilometru teď odtahují už poslední auto dodávku po hromadné nehodě. Opět projíždí se pouze levým ze tří pruhů. Tam je další pomalá kolona od sjezdu na Čestlice. A pokud byste to chtěli objet po pražském okruhu z D1 směr Plzeň, tak i ten je ucpaný. Fronta už od dálnice D1 se rozjede až za tunely. A v Praze silný provoz na okruhu taky ve směru na Ústí nad Labem. Nesouvislé kolony ze Štěrbholské spojky od Europarku až do Kbelské ulice ke zúžení u Letňan. Na silnici 3 z Prahy na České Budějovice popojíždějí kolony mezi Voticemi a Miličínem. Za Oldřichovcem jsou tam silničáři a zdržíte se v obou směrech až 15 minut. A kolony i na A35 z Mohelnice do Moravské Třebové před Studenou Loučkou omezení a až půlhodinové kolony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Večera v noci bude zataženo v Čechách a postupně i na Moravě a ve Slezsku místy občasný déšť. Nejnižší teploty v noci v Čechách 10 až 6 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 6 až 1. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: skupina Travis dohrává v odpoledním radiožurnálu Sport. Je 14 hodin a 37 minut. Střelkyně Veronika Blažičková vybojovala na světovém poháru v Káhiře stříbrnou medaili v třípolohové malorážce. Na stupně vítězů se v elitním seriálu prosadila poprvé v kariéře a Veronika Blažičková by s námi teď měla být ve spojení. Tak velká gratulace, hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne, děkuju moc.
0: První stupně vítězů v kariéře, tak jaký to byl pocit?
1: Bylo to překvapivý, já jsem si až tolik nevěřila, protože v finále nejsou úplně moje silná stránka, takže já jsem byla překvapena a jsem moc šťastná.
0: Jak to myslíte, že v finále nejsou vaše silná stránka? Já jenom připomenu, že do tohohle osmičleného jste postoupila jako sedmá, pak jste se postupně zvedala, šlo to výš a výš.
1: No, já jako za poslední dva roky vlastně mě ani v Česku moc nešly finále, nějak nezvládala jsem to tak jako základní závody, takže, ale je pravda, že na posledním finále, co jsem střílela, tak jsem střílela moc hezky, takže se to potvrdilo.
0: Veronika Blažičková s námi v odpoledním radiožurnálu Sport. Je to vůbec něco, co se dá nějakým způsobem trénovat? Pracujete třeba na tom?
1: Tak určitě se to trénovat dá, dá se určitě trénovat ty přestavby, to vlastně ta rychlost toho střílení, která vlastně v tom finále určitě rychlejší, ale myslím si, že ta nervozita, tak ta se úplně na tréninku nasimulovat nedá.
0: Veroniko, vy jste tady skončila na druhém místě, prohrála jste jenom s úřadující mistryní světa Norkou Dustadovou, tak to není vůbec špatný výsledek, ne? Co říkáte?
1: Vůbec ne, já jsem, když jsem šla do finále a koukala jsem se na ty jména, které tam byly se mnou, což prostě byla světová špička opravdu a velmi, velmi dobrý střelkyně, tak jsem si říkala, že to bude opravdu těžký, takže jsem moc spokojená, že se mi to povedlo takhle hezky.
0: Střelkyně Veronika Blažičková, která na světovém poháru v Káhiře skončila na druhém místě v třípolohové malorážce, je s námi ve spojení. Já jsem dostal informace, že během dopingové zkoušky vám snad nebylo dobře, tak jste zdravotně v pořádku?
1: No tak od včerejšího večera jsem se necítila úplně dobře, jsme v Káhiře, takže jsem měla nějaký zažívací problémy, takže to opravdu dneska nebylo úplně zdravotně v pořádku, ale nic, co by se nezlepšilo v následujících dnech, doufám.
0: Takže to neovlivnilo vaši střelbu, když jste skončila až druhá v uvozovkách?
1: No, při tom finále jsem se jako opravdu necítila dobře, bylo mi zle a byla jsem šťastná, že už to skončilo, že už si můžu odběhnout na záchod, ale asi to neovlivnilo, snažila jsem se soustředit na ty rány a nevnímat to tolik, že mi je špatně, ale možná paradoxně mi to pomohlo v tom, že někdy třeba ta hlava nebyla tak soustředěná na to střílení, ale na to, že mi není úplně dobře.
0: Ale určitě tohle asi není nějaký návod do budoucna k úspěchu, který byste chtěli třeba s trenérem využívat.
1: Ne, to určitě ne, to já budu ráda, když se tohleto nebude opakovat a budu se cítit dobře v příštích závodech.
0: Veronika Blažičková získala už druhou medaili pro českou výpravu v Káhiře. Jiří Přívratský v pondělí ovládl střelbu ze vzduchové pušky, tak nějak přece jen mi přijde, že Čechům se obecně ve střelbě dlouhodobě daří. Čím vy osobně si to vysvětlujete?
1: Já si myslím, že to je určitě dan tím, že máme fajn tým a skvělý zázemí a navzájem si, myslím docela, i když jsme individuální sport, pomáháme, takže si myslím, že to může být i zapříčinění tímto.
0: To říká střelkyně Veronika Blažičková. Já na závěr našeho povídání ještě jednou moc gratuluju k tomu druhému místu, které jste vybojovala na světovém poháru v Káhiře v třípolohové malorážce. Hlavně ať jste zdravá a ať se daří na všech dalších závodech. Moc děkujeme, naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.
2: Až tady jednou s váma nebudu, nechám vám dole svoji ostudu, budu jen valit.

0: poslechnu Harley, zpívá ho andělský chor, fálej holky se válej.
1: Skupina Harley ve 14 hodin 46 minut, příjemné úterní odpoledne přejeme všem posluchačům radiožurnálu Sport. Lyžařské areály na Ještědu nebo v Rokytnici nad Jizerou začaly zasněžovat svoje sjezdovky. Jsme skoro v polovině října, provozovatelé areálu věří, že si už můžou vybudovat podklad pro zimní sezónu. Jizerské hory a Krkonoše jsou výjimkou, v podstatě ve zbytku Česka je totiž sucho. Komise pro sucho minulý týden vyhlásila dokonce stav nedostatku vody na Vltavě a jeho český kraj vyhlásil stav sucha, reaguje tak například i na to, že hladina v Lipně poklesla o víc než 3 metry. Přímo nad tamní nádrží stojí ski areál Lipno, do kterého se vydal náš reportér Kamil Jáša a mluvil s jeho majitelem Milošem Kratochvílem.
2: Co voda, co zimní sezona, není to problém?
3: No já doufám, že to pro nás problém nebude, i když s tím budeme mít neuvěřitelné starosti a investice. Podle mě jenom připraveným štěstí přeje.
2: No ale asi víte, kam mířím, k umělému zasněžování a nedostatku vody.
3: Já vím, kam míříte a dá se předpokládat, že Lipno ještě výrazně zaklesne, že pokud nebudou srážky nějaký extrémní.
2: Už teď, když je na historickém minimu?
3: Ještě si myslím, že pokud určitě nebude nějaká epizoda, která bude téměř povodňová, tak si myslím, že Lipno bude ještě dál klesat. A z toho důvodu si myslím, že třeba typický příklad v přístavu voda nebude určitě, jako ani v Lipenském přístavu voda nebude. Takže myslím si, že to bude extrémní situace zatím, kterou jsme zatím neznali, ale pro nás, protože ty odběry pro případné zasněžování jsou úplný zlomky, to jsou nějaký mikro objemy toho Lipna, tak to není problém, ale bude to technický problém, jak tu vodu z jezera na ty sjezdovky dostat, ale věřím tomu, že i to zvládneme a že letošní sezónu budeme zasněžovat standardně.
2: Hejtman Jihočeského kraje vyhlásil dokonce a doslova období sucha v Jihočeském kraji, to je také výjimečná věc. Nemůže nastat období, kdy, nebo nemůže nastat situace, kdy vy budete muset žádat, jestli si vůbec můžete dovolit zasněžovat a brát vodu z Lipna?
3: Já věřím, že ne, protože ten objem té vody, který je potřebný pro zasněžování, je opravdu úplně legrační, teď řeknu vztahu k tomu objemu a navíc ta voda do té řeky zpátky se vrátí samozřejmě do Vltavy a to je velká výhoda, protože tak, jak řada těch provozů spotřebovává vodu, tak my ji nespotřebováváme. My ji pouze zadržíme v krajině tak, jako ji umí zadržet, já nevím, rybník nebo cokoliv. A myslím si, že to je taky podstatný při tom uvažování, že omezovat zrovna toto využití je samozřejmě to samé, jako třeba vodárenský odběry, protože zase ta voda se sice zdánlivě spotřebuje v domácnostech, no ale zase se vrátí zpátky do
2: koloběh vody.
3: Ano, je to tak. Jo. I ta voda, kterou spotřebováváme, ku příkladu z Římová, no tak skončí zase zpátky ve vodoteči, ta se nestratí.
1: To říkal majitelský areálu Lipno Miloš Kratochvíl v rozhovoru s Kamilem Jášou.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

Třinecký hokejový útočník Daniel Kurovský dostal trest na dva zápasy za faul souboji s Pardubicemi. Jeho spoluhráč Libor Hudáček vynechá jeden duel. 14 hodin 53 minut, posloucháte úterní radiožurnál Sport.

0: Fotbal na radiožurnálu Sport. To jsou přímé přenosy z domácí ligy, evropských soutěží i mezinárodních turnajů.
1: A taky pravidelný pořad našeho experta Pavla Horváta Desítka.
2: Krásný den, milí posluchači, Desítka Pavla Horváta je tady i s Pavlem Horvátem, aby ne, Pavle, vítej.
3: Dobrý den.
1: Každé pondělí glosuje pětinásobný ligový šampion aktuální fotbalové dění.
3: Nedokážu pochopit, že dostal za 4 měsíce 3 červené karty a jedna mu byla odpuštěna. Na druhou stranu, jako sportovně si myslím, že opravdu on na tom hřišti je pro to mužstvo nebo byl pro tu Slávy tak důležitý, že má obrovský podíl na těch dvou titulech a kdo říká, že ne, tak si myslím, že se plete.
0: A vždy ve čtvrtek si zve do studia zajímavé hosty.
1: Současné i bývalé trenéry i hráče, ale taky další osobnosti, které jsou s fotbalem spojené.
4: Chci vám říct, kluci, že je pozorovný, jak se to vyvíjí. Dřív, když Sparta prohrála, tak jsem měl depresi. Když prohrál nároďák, tak jsem měl taky depresi. Já jsem to třeba neuvědomoval, ale nic do mě nebylo. Celý týden jsem byl marnej. Prostě bylo to těžší žít jako na světě.
0: Poslouchejte Desítku Pavla Horváta na radiožurnálu Sport.
1: Každé pondělí a čtvrtek od 10 hodin.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
5: Slyšíte ten potlesk? Ten patří nejen vítězům, ale hlavně lidem, kteří hrají podle pravidel fair play, jak na sportovišti, tak i v životě. Jestli máte kolem sebe takové správňáky, neváhejte je navrhnout na cenu Fair Play. Stačí poslat e-mail na fairplay@olympic.cz. Za český klub Fair Play Českého olympijského výboru děkuje a zdraví šermíř Jiří Beran. Mediálním partnerem projektu je Radiožurnál.
1: Projekt Fair Play, o kterém slyšíte z vysílání Radiožurnálu, by nebylo možné realizovat bez partnerů, kterými jsou Česká televize a Big Board.
6: České radiokomunikace. Infrastruktura pro digitální Česko. Propojujeme datová centra, konektivitu, umělou inteligenci i svět televizního a rozhlasového vysílání. České radiokomunikace. Partner Prý Bohemia Radio 2026.
7: Radiožurnál je 15 hodin. Kateřina Causidisová má zprávy.
8: S umělou inteligencí se o svém psychickém stavu radí asi třetina lidí v Česku. Středoškoláci ve Francii dál protestují proti situaci ve školství. Fotbalisté Slávie mají další možnost přerušit 19-leté čekání na výhru v Lize mistrů. Nehody brzdí provoz na příjezdu do Prahy po dálnici D1. A zítra bude zataženo až oblačno, místy občasný déšť, odpoledne až polojasno. Nejvyšší teploty do 18 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
8: Zhruba třetina lidí v Česku řeší svůj psychický stav s umělou inteligencí. Vyplývá to z průzkumu agentury PEC Research, ve kterém letos na jaře odpovídalo asi 1800 respondentů. Zhruba 11% z nich dala AI doporučení, které odporovalo radám skutečného psychoterapeuta, a asi 8% lidí změnilo kvůli umělé inteligenci užívané léky. Ministerstvo zdravotnictví proto chce vydat příručku pro bezpečné použití.

0: velkých městech.
1: Studenti středních škol protestují napříč Francií už čtvrtým týdnem. Vadí jim přeplněné třídy, špatný technický stav škol nebo nedostatek učitelů. Ministerstvo školství proto oznámilo, že školy, kde je situace nejvážnější, zaměstnají 3 000 nových učitelů. Ministr Edouard Geffré ve vysílání stanice France Inter taky řekl, že vláda předloží další návrhy na zlepšení situace na středních školách. Hnutí studentů je podle něj ale slabší než v předchozích týdnech. Podle středoškolských organizací jsou ministrovy sliby nedostatečné a studenti proto chystají další protesty. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
0: Pracovníci demoliční firmy dnes z liblických vysílačů ve středních Čechách sundávají světla. Chtějí tak před demolicí zabránit tomu, aby se rozbila. Samotný odstřel nejvyšší české stavby provedou v dalších dnech, říká mluvčí českých radiokomunikací Petra Mitterová.
2: Demontáž osvětlení je nezbytným krokem před samotnou demolicí. České radiokomunikace tím předcházejí tomu, aby se při pádu konstrukcí rozbila skla svítidel a skleněné střepy znečistily okolí vysílače.
0: Vysílače jsou 50 let staré a jejich opravy by stály zhruba 170 milionů korun.
3: Sport. Po porážce z Lens nastoupí fotbalisté Slávie ke druhému utkání v této sezóně Ligy mistrů a v Baku se pokusí ukončit se Sabahem 19-letou sérii bez výhry v prestižní soutěži. Slavistický odchovanec Tomáš Vlček k prodlužujícímu se čekání říká.
4: Nepovídáme si o tom, aby jsme se nedostavili nějak zbytečně pod tlak. Samozřejmě všichni to vnímáme, už je to dlouho a je to asi papírově nejslabší soupeř.
3: Utkání Sabah Slavia začne v Baku v 18 hodin a 45 minut českého času, stejně jako přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Hokejisty Pardubic čeká poslední zápas v základní části Ligy mistrů. V 18 hodin přivítají švédské Vechje. Oba týmy už mají jistý postup do play-off. A střelkyně Veronika Blažíčková slaví životní úspěch ve světovém poháru. V Káhiře získala stříbrnou medaili v třípolohové malorážce.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Ucpaná D1 před Prahou a nehoda v Unhošti. Na dálnici D1 stále dlouhé kolony popojíždějí na příjezdu do Prahy z Brna. Nejdříve je tam nehoda na 14. kilometru. Kamion s osobním autem má průjezdný jeden ze 3 pruhů. Zdržíte se asi 25 minut od 19. kilometru. Ještě jedna nehoda na D1 pak za sjezdem na Chodov, to už je Brněnská ulice. Ve směru do centra už uklízejí vozovku, auta jsou odtažená, každou chvíli by měli obnovit provoz. Teď dlouhá kolona od Čestlic a rozjíždí se, přesouvat se bude směrem do centra taky na jižní spojku. Stále čekejte větší zdržení. Vůbec v Praze už houstne provoz a kolony se prodlužují. Už taky regulují vjezdy do tunelového komplexu Blanka. A třeba ve směru z Barandovského mostu se před Mrázovkou zdržíte v koloně. Na Kladensku v Unhošti je teď zavřená hlavní silnice příjezd od Prahy. Podle našeho zpravodaje kvůli nehodě.
7: Osobní auto s motorkou a je to zavřené, takže nedá se projet vlastně Unhošti, je to odkloněno.
6: Silnice 3 z Prahy na Budějovice je ucpaná za Oldřichovcem, je tam omezení, zdržíte se okolo 15 minut. Velké kolony i na 35 z Mohelnice do Moravské Třebové, u Studené Loučky je omezení. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Zítra bude zataženo až oblačno a místy občasný déšť nebo přehánky, odpoledne postupně místy i polojasno. Nejvyšší teploty zítra do 18 stupňů a na horách většinou kolem 8, na Šumavě i kolem 12. Tolik zprávy.
8: 15 hodin 5 minut po zprávách dál pokračuje odpolední vysílání Radiožurnálu Sport. Fotbalisti Slavie do 19 let uspěli i ve druhém utkání ligové fáze Youth League. Po zářijové výhře nad Lens zvítězili na hřišti Sabahu Baku 3-0. Další utkání v soutěži, která je mládežnickou obdobou Ligy mistrů, odehrají Pražané za týden na půdě Fenerbahče Istanbul.
5: Radiožurnál Sport
9: a Karel Janů.

0: 15 hodin, přesně 10 minut, je úterý 13. října a na Radiožurnálu Sport tady máme další díl seriálu o Martině Navrátilové. Tenisové legendě bude v neděli 18. října 70 let a tak tu tento týden máme 7 různých příběhů a období z kariéry jedné z nejlepších hráček historie. Byli jsme v Řevnicích u prvních krůčků mimořádně nadané sportovkyně, která ještě v dětském věku porážela nejlepší ženy v tehdejším Československu. Už jako školačka hrála i trénovala ve velkých pražských klubech a potkávala i slavné Davis Cupové reprezentanty nebo šampiony té doby. Například Grand Slamového vítěze ze začátku 70. let Jana Kodeše.
1: Jako první vzpomínku, to jsem ji potkal na Klamovce na schodech, když jsem šel trénovat a ona přicházela s Jirkou Parmou, to byl její trenér a bylo jí 10.
2: Vzpomínal před časem Jan Kodeš.
1: Jirka Parma jedenkrát říkal, hele Honzo, to je Martina, to já teďko trénuju, to bude vynikající, to bude výborná hráčka. Tenisová vzpomínka, to jsem byl na Spartě už, to znamená, do Sparty jsem přišel jako mistr republiky, to bylo v roce 66 na podzim a ona přišla, bych řekl, asi tak 2-3 roky později, to znamená, mohlo být 68, no tak, když přišel Mirek Navrátil, otec její, a říkal, hele, pojď se podívat na Martinu, který hraje s Tomanovou, pojď se na to podívat, jak jsem se přišel podívat, jak hraje Martina, no a pak uběhly ty roky a bylo i 15. A šli jsme do rozhodujícího mixa mezi Spartou a NHK Ostrava a porazili jsme obávanou dvojici, Nečas Lendlová, no a Sparta vyhrála, no to jí bylo 15.
3: Jo, no a jsem byla nejlepší debreska, to bylo jasné. Já jsem už v tom 71. jsem se dostal do finále s Jašou Bedáněm, jsme se dostali do finále českého mistrovství, prohráli jsme ve finále, mě bylo 14 let. Jo, jsme se dostali do finále, tak já toho debatecky uměla. To jsem vždycky měla radši než single.
4: Do soutěže žen zasáhla i Navrátilová a hladce si vybojovala postup.
2: Tenisový talent Martiny Navrátilové, tak ten byl mimořádný. Vždyť už v 15. jako historicky nejmladší vítězka vyhrála mistrovství Československa v Ostravě a článek v deníku Nová svoboda z 31. července roku 1972 zdobil titulek Mistryně není plnoletá. Jenom týden na to, v pondělí 7. srpna roku 1972, psal tehdejší československý sport o dvojnásobném triumfu Martiny Navrátilové na pardubické juniorce na nejprestižnějším mládežnickém turnaji u nás.
5: Nejvýraznější postavou letošního finále byla bezesporu Martina Navrátilová. Do Pardubic přijela přímo z dějiště mistrovství republiky v Ostravě se zlatou medailí v kapse. Tam se hrála 6 utkání, v Pardubicích dalších 15. Tento maraton zdolala celkem bez potíží, ale v závěrečném mixu se přece jen projevila únava a také slabší výkon jejího partnera Musila způsobil, že si neodnesla ještě 3. titul. Po svém vítězném utkání nám řekla, když jsem přijela do Pardubic, řekla jsem si, holka musíš, byla by to smůla, kdyby se to nepovedlo podruhé. No a vyšlo to. A tak jsem šťastná.
2: Citoval tehdy československý sport Martinu Navrátilovou, která tenkrát jako hráčka VŠ Praha ovládla dívčí single a společně s Hanou Hiblerovou z Dukly i debl. Jistě značně unavená pak hned v dalším týdnu startovala Navrátilová i na tenisovém mistrovství Evropy v Budapešti. A i z novinových titulků můžeme poznat, jak sledovanou sportovkyní už v té době byla. Navrátilové nevyšel nástup, psalo se na úvodní straně československého sportu ve čtvrtek 10. srpna roku 1972 v narážce na to, že talentovaná levačka podlehla Italce Vidové a po velmi náročném programu vypadla už v prvním kole.
5: Naše výprava dorazila do Budapešti v úterý ráno značně nevyspalá. Rychlík měl 2 hodiny zpoždění již v Bratislavě.
2: Mimochodem na konci evropského šampionátu už redaktoři československého sportu tak velkorysí nebyli a svým čtenářům naservírovali kritickou připomínku.
5: Naši v celkové klasifikaci skončili zásluhou Koželuhové na 4. místě z 16 zúčastněných národů. Příště však budeme muset uvážit, zda máme či nemáme obsazovat mistrovství Evropy stejně silně jako sovětští a maďarští tenisté.
2: Ale mistrovství Evropy silně obsazené výpravami Sovětského svazu či Maďarska nebylo ani v budoucnu tím nejprestižnějším tenisovým turnajem. Největšími podniky byly i v té době Grand Slamy a první takový čekal už brzy i Martinu Navrátilovou. Ale o tom už zase příště. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
6: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

Disciplinární komise hokejové extraligy potrestala dvojici útočníků Třince za fauly v nedělním zápase 10. kola v Pardubicích. Daniel Kurovský dostal trest na 2 zápasy za faul na Tomáše Dvořáka. Navíc taky zaplatí pokutu ve výši 10% měsíčního platu. Libor Hudáček vynechá 1 duel za nedovolený zákrok na Tomáše Noska. Pokutu ve stejné výši jako Kurovskému udělil předseda komise Radim Byčánek i útočníkovi Olomouce Ondřeji Matýsovi za napadání rozhodčího. Asociace profesionálních klubů ledního hokeje o tom informovala v tiskové zprávě.

0: posledních 150 metrů. Kateřina Neumannová jde dopředu, nasazuje do finiše. Čepalovová nestačí. Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Byla úspěšnou běžkyní na lyžích. Už několik let je ale Kateřina Neumannová moderátorkou.
2: A proto můžete na Radiožurnálu Sport slyšet, jak se baví olympijská šampionka s další olympijskou vítězkou.
3: Co ty zlaté boty už si zaužila, které si skoupila na cestě z olympiády, protože si nechtěla je kupovat před olympiádou, aby se znerouhala.
4: Jo, už jsem si je užila, bohužel teď už teda na ně.

0: srdeční klasika Kateřiny Neumannové.
1: Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
0: Nebo na place s Davidem Novotným.
1: Každou středu po 10. hodině nebo kdykoliv ze záznamu v podcastových aplikacích.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Festival Pri Bohemia Rádio a Radiožurnál vás zvou na živé natáčení hosta Radiožurnálu. Moderátoři Libor Bouček a Jan Pokorný si v olomouckém kině Metropolu budou povídat s rozhlasovými kolegy. Například fotbalovým expertem Radiožurnálu Sport Pavlem Horvátem a režisérem Alešem Vrzákem. Spolu divákům názorně předvedou, jak se dělá rádio. V neděli 18. října od 17 hodin. Více informací na pribohemia.rozhlas.cz. Festival Pri Bohemia Rádio pořádá Český rozhlas.
1: 15 hodin a 30 minut. Kateřina Causidisová a zprávy.
2: Inflace v Česku zrychlila. V září stouply spotřebitelské ceny meziročně o 2,5%. To je o 0,6% bodu více než srpnu. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Nárůst způsobilo hlavně zdražení pohonných hmot. V meziměsíčním porovnání ale celková úroveň spotřebitelských cen zůstala v září stejná jako v srpnu. Ukrajina podle svého prezidenta Volodymyra Zelenského druhý den v řadě neútočila na ruské ropné rafinérie a energetiku. Řekl to v souvislosti s energetickým příměřím, které ohlásil americký prezident Donald Trump. Moskva ale podle Zelenského navzdory tomu dál útočí na energetická zařízení na Ukrajině. Kreml bez dalších podrobností informoval, že pokračují kontakty se Spojenými státy. Maďarský parlament schválil zrušení části zákona, který omezoval zobrazování homosexuality a změny pohlaví. Normu před 5 lety přijala vláda tehdejšího premiéra Viktora Orbána. Vyvolala kritiku lidskoprávních organizací i Soudního dvora Evropské unie. Zákaz se vztahoval i na školy a reklamy. Později sloužil jako základ pro zakazování pochodu hrdosti. To teď novela ruší. Na Přerovsku pokračují opravy 5 obcí po povodních z června z roku 2024. Povodí Moravy na ně vyčlenilo 70 milionů korun. Dělníci teď těží naplaveniny z koryta říčky Šišemky a zpevňují její břehy. Práce by tam měly skončit v polovině prosince. Příštím roce budou pokračovat ještě v Oldřichově, Hlínsku a Šišmě. Sport. Hokejový útočník Kristián Pospíšil bude v Tip Sport Extralize dál hrát za brněnskou Kometu. Slovenský reprezentant podepsal s klubem novou smlouvu na další 3 sezóny. Pospíšil hraje za Kometu od ledna 2023 a v jejím dresu od té doby nazbíral více než 150 kanadských bodů. V ročníku 2024-25 přispěl brněnskému týmu taky k zisku mistrovského titulu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D1 před Prahou a v Brně komplikace. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy popojíždějí kolony za Mirošovicemi. Na 15. kilometru za sjezdem na Velké Popovice likvidují následky nehody auta a kamionu. A ze 3 pruhů je průjezdný pouze ten levý. Zdržíte se asi 30 minut. Naopak rozjíždí se kolona na příjezdu do Prahy po D1. Nehoda za sjezdem na Chodov je pryč. Kolona se teď přesouvá na jižní spojku. Spojka se ucpává ve směru na Černý most už od Zahradního města. Nesouvislá kolona nejen kamionů se sune v podstatě až do Gbelské ulice ke zúžení u Letňan. V Praze už je teď velmi silný provoz. Taky v Brně odpolední špička, navíc komplikovaná zavřeným Pisáreckým tunelem. Na objížďkách jsou už dlouhé kolony. No a tu situaci v Brně teď moc nepomáhá ani nehoda v Židenicích. Na okruhu na křižovatce Táborské a Gajdošovy ulice se srazila 2 auta a kolony jsou tam ze všech stran. U Brna fronta i na D1 popojíždí na příjezdu z Vyškova do Brna. Zdržíte se od sjezdu na Slavkov asi 15 minut. A ještě do Mělníka. V Mělníku komplikuje dopravu nové omezení na silnici 16. Na kruhovém objezdu opravují vozovku a tvoří se kolony. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra bude zataženo až oblačno a místy občasný déšť nebo přehánky, odpoledne postupně místy i polojasno. Nejvyšší teploty do 18 stupňů. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

Slovenský reprezentační útočník Kristián Pospíšil podepsal novou smlouvu s Kometou Brno na další tři sezóny. 30letý bronzový medailista z olympijských her v Pekingu 2022 působí v klubu od ledna 2023 a v sezóně 24-25 se podílel na zisku mistrovského titulu. Klub o prodloužení spolupráce informoval na svém webu.

0: Mariem dohrávají v 15 hodin 41 minut legendární fotbalista Lionel Messi v roce 2015 vytipoval desítku generačních talentů. Seznam budoucích hvězd vznikl ve spolupráci s přední firmou vyrábějící sportovní oblečení. Ve výčtu budoucích hvězd nechyběl například bývalý hráč Manchester United James Wilson. Anglický útočník ale očekávání nenaplnil a s fotbalem skončil už v 29 letech. Jeho příběh teď probereme v magazínu Zapomenutí hráči. Ve studiu je se mnou Teresa Cedidlová. Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Na úvod se zastavme u zmiňovaného seznamu talentů. Není veřejně dostupné, jestli ty hráče vybíral sám Messi nebo mu s tím někdo pomáhal, ale ať už to dělal kdokoliv, tak se moc netrefil. Z 10 fotbalistů prorazili jen dva, německý reprezentant Timo Werner a křídelník Juventusu Jeremy Boga. Zbylí hráči buď předčasně ukončili kariéry nebo působili jen v nižších soutěžích. Zmiňovaný James Wilson zvládl obojí.
0: No, upřímně přiznejme, že ani ti dva, kteří se tedy prosadili, takže by to zase byly úplně nejzářivější hvězdy aktuální fotbalu, to se taky říct nedá. Pojďme si ale Jamese Wilsona přeci jenom představit trošku blíže. Jak se tenhle hráč ocitl vůbec na Messiho seznamu budoucích hvězd?
1: James Wilson prošel akademii Manchester United a už v 18 letech dostal šanci v A týmu. Při svém debutu v Premier League ohromil úplně všechny. V posledním utkání sezony 2013-2014 proti Hull City dvěma gólům rozhodl o výhře Rudých ďáblů. Fanoušci mu i hned začali věštit zářivou budoucnost.
0: To je takový klasický začátek v téhle rubrice, tak co se poté pokazilo?
1: Ano, Manchester United tehdy zažíval těžké období. Po konci Sira Alexe Fergusona se 20-násobným anglickým mistrům přestalo dařit. Premier League od té doby nevyhráli ani jednou a s nevyrovnanými výkony se svezl právě i James Wilson. S talentovaným útočníkem se hodně zametalo. Chvíli hrál za Ačko, ale následně byl přeřazený do rezervního týmu a pak začalo jeho putování po hostováních. Postupně hrál za Brighton, Derby County a Sheffield United, ale moc gólů tam nedával, jeho sezónním maximem bylo 5 branek.
0: A dal mu Manchester United ještě šanci nebo na něj jeho mateřský klub úplně zanevřel?
1: Platí bohužel ta druhá varianta. V roce 2019 Wilsonovi skončila smlouva a nový kontrakt mu Manchester United nenabídl. Jako volný hráč zamířil do skotského Aberdeenu, ale kariéru tam už nenastartoval. Během 2 let dal 4 góly, v posledních sezónách pak hrál v nižších anglických soutěžích a loni ukončil kariéru.
0: Říká Teresa Cedidlová, děkujeme.
1: Díky, naslyšenou.

0: David Bowie v úterním radiožurnálu Sport. Posloucháte jediné sportovní rádio v Česku. Je 15 hodin 48 minut a basketbalistky USK Praha čeká další sezona v Eurolize. Jako první nastoupí ve středu večer proti francouzskému klubu Basket Bourges. Pražský celek přitom prošel oproti minulé sezóně výraznou obměnou.
1: Z kádru USK Praha ubylo oproti minulé sezóně celkem 8 hráček. Mezi nimi například podkošové opory Briona Jonesová nebo MS Hofová. Hlavní trenér Martin Bašta tak musel sestavit téměř kompletně nový tým.
2: Kapča Andělová, Kačka Kalna a z naší juniorky Karolína Taušová. Se nám podařilo podepsat Frídu Biener, Brian Fraser, Míňu Ture, Kás Prosper a Minátu Gejí. V téhle sestavě jsme měli už poměrně brzy být kompletní.
1: I kvůli výrazným změnám v sestavě podle trenéra Bašty ještě chvíli potrvá, než se tým dokonale sehraje.
2: Nechci nikoho podceňovat, protože v Eurolize nejde podcenit žádný tým, takže v tuhle chvíli krok po kroku, samozřejmě jsme na začátku. Ještě to není úplně ideální, ta naše souhra.
1: Prvním soupeřem Pražanek bude francouzský Basket Bourges. Na stejný celek narazili v úvodu sezóny taky loni. Sílu soupeře popisuje rozehrávačka Mariana Přibylová.
3: Ten tým se samozřejmě taky trošku změnil, ale furt je to silovej, dravej tým, který určitě přijede s velkými ambicema a my musíme využít domácího prostředí.
1: V základní skupině narazí basketbalistky USK Praha ještě na polský Lublin a Emlak Konut. Právě turecký celek překvapil jednu z opor Pražanek, Gabrielu Andělovou.
4: Já jsem se totiž koukala na tu kvalifikaci tý Žirony proti tomu Emlaku, no a moc se nevědělo, co se od nich čekat, ale myslím si, že hráli fakt dobře, mají tam dobrý rozehrávačky, ale moc ty hráče jakoby neznáme z toho tureckého týmu. Myslím si, že Bourges, tak tam už je to taká stálice, ale očekávám asi nejhorší zápas s tím Bourges.
1: Tři nejlepší týmy základní části postoupí do nové šestičlenné skupiny, po které přijdou na řadu vyřazovací boje. Final Six se pak bude konat ve španělské Zaragoze. Právě závěrečný turnaj pro šest nejlepších klubů je podle generálního manažera Marka Kučery pro Pražanky cílem. Chtěli by totiž navázat na titul z roku 2024, který získali právě v Zaragoze. Veronika Šlajzová, Radio.

0: Evropská fotbalová liga na Radiožurnálu Sport.
1: Fotbalová Plzeň má v evropské lize co napravovat.
2: Viktorii Plzeň se nepovedl vstup do evropské ligy, prohrává se Saint-Gilloise 0-3.
1: Teď Viktoria zabojuje o body v Budapešti. Na druhé straně bude stát Ferencvároš a v jeho službách taky známá jména šance ligy, Kadu a Birmančevič. Tak si nalaďte přímý přenos Radiožurnálu Sport. Ferencvároš, Viktoria Plzeň ve čtvrtek od 21 hodin.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Radiožurnál je 16 hodin. Kateřina Causidisová a zprávy. ČES se bude bránit proti nařízení v kauze Diag Human. Itálii začalo pravidelné vojenské cvičení NATO. Fotbalisté Slávie nastoupí v Lize mistrů v Azerbajdžánu proti Sabahu. Na dálnici D1 brzdí provoz nehoda na příjezdu do Prahy z Brna. A zítra bude zataženo až oblačno, místy déšť, odpoledne až polojasno a teploty do 18 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: ČES se bude bránit proti rozhodnutí lucemburského soudního exekutora v kauze Diag Human. Ten včera polostátní firmě zablokoval část podílů. Diag Human se soudí s Českem o odškodnění za 17 miliard korun. A to kvůli zmařenému obchodu s krevní plazmou. Teď se snaží peníze vymoci prostřednictvím majetku v zahraničí. Polostátní ČES se ale brání, že s kauzou nemá nic společného. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO postup lucemburských úřadů označila za nezákonný.
3: Určitě se bránit budeme jako Česká republika, je to něco neuvěřitelného, co se vůbec mohlo stát, je to starý spor, možná skoro 20 let a bezesporu my považujeme ty kroky, které se v Lucemburku staly za nezákonné a bezesporu Česká republika, Český stát se bude bránit.
2: Taky podle premiéra Andreje Babiše z ANO stát dlouhodobě neuznává nárok firmy na odškodnění a bránit se bude dál. ČES zdůrazňuje, že zákazníků se zablokování podílů nedotkne. V Itálii začalo vojenské cvičení jaderných sil Severoatlantické aliance. Potrvá 10 dní a zapojí se do něj 17 zemí. NATO ještě před začátkem manévru uvedlo, že cvičení nesouvisí s aktuálním děním ve

0: přežilo asi 60% sazenic vysazených od jara, u buku až 90%. Deště bylo v oblasti méně než polovina obvyklého množství. Lesníci proto zvažují novou výsadbu už letos na podzim. Výhody podzimní sadby vysvětluje mluvčí Lesů města Brna Monika Nezhybová.
1: Musíme počkat, až se uvede do takového vegetačního klidu a zasadí se. No a ona by mohla přes tu zimu se tam nějak jakoby uchytit lépe, než když ji dáme na jaře do absolutně suché hlíny a vlastně měla by začít rašit.
2: Sport. Fotbalisté Slávie budou hrát druhý zápas v sezóně Ligy mistrů. V Baku se utkají s nováčkem soutěže Sabahem. Ten vznikl teprve v roce 2017 a v minulém ročníku získal premiérový azerbajdžánský titul. V létě pak zvládl 4 kola kvalifikace Ligy mistrů. Rychlý rozvoj Sabahu ocenil trenér Slávie Jindřich Trpišovský.
3: To je na tom fotbale krásný, že každý má svoje různý příběhy a někdy máte možnost vybudovávat něco od začátku, takže za A to dělají určitě skvěle a za B si to musí užívat, protože vytváří vlastně základy a dějiny toho klubu a to, že hrajou Champions League takhle brzo, tak je pro ně skvělý vysvědčení.
2: Utkání začne zhruba za 2 hodiny a 40 minut, stejně jako přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Po úvodní prohře 0-2 budou hrát české fotbalistky ve Skotsku odvetu semifinále baráže o postup na mistrovství světa. Zápas je na programu od 20:15.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolony na D1 u Sázavy a nehoda u Brna. Na dálnici D1 ve směru z Brna a z Prahy do Brna čekejte kolony za sjezdem na Sázavu. Na 38. kilometru se zrazil kamion s osobním autem. Kamion stojí v odstaveném pruhu, osobní je v levém pruhu a brzdí se, dojíždí se do kolony asi na 15 minut. Naopak na D1 se rozjíždí kolona na příjezdu do Prahy z Brna. Nehoda na 15. kilometru sjezdu na Velké Popovice je pryč. Do kolony se teď dojíždí na 19. kilometru a pomalu se rozjíždí. Auta z kolony se teď přesouvají do Prahy. V Praze je teď velmi silný provoz. Třeba na jižní spojce ve směru na Černý most po pojíždí kolona, ta se rozjíždí v podstatě až ve Kbelské ulici v omezení v Letňanech a je to nadlouho. V Praze taky už regulují vjezdy do tunelového komplexu Blanka a v obou směrech, tak před tunely čekejte kolony. Na silnici 13 ve směru z Liberce na Friedland po pojíždí kolona před Mníškem. V Mníšku srazilo auto chodce a teď se projíždí Kyvadlově. Kolony jsou tam hlavně ve směru z Liberce do Friedlandu a to až na půl hodiny. No a v kolony čekejte i v Liberci na silnici 35, projíždí se omezením, v obou směrech se zdržíte okolo 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Zítra bude zataženo až oblačno a místy občasný déšť nebo přehánky, odpoledne postupně místy i polojasno a nejvyšší teploty do 18 stupňů. Tolik zprávy.
6: Repríza pořadu Čistá hra Martina Procházky.
7: Hezký den, Čistá hra Martina Procházky vhodila první bule. Je tu Martin Procházka, dobrý den.
8: Dobrý den.
7: Taky František Kuna.
9: Buly.
7: Buly, já vím, já jsem to zkoušel češtinářsky, takhle může se říkat, samozřejmě hlavně buly v našem vysílání, ale co se týče našich témat, Martin Procházka byl vynikajícím útočníkem, kterého rádi posloucháte i na Radiožurnálu Sport, za což jsme rádi, můžete mu volat dneska, pochopitelně číslo je otevřené 221 55 222, ale Martin určitě tím pádem došel do spousty soubojů s brankáři a na brankáře bych se chtěl zeptat nějaký, který tě opravdu neštimoval, jak si říká, nechutnal. Pamatuješ si nějakého?
8: Pamatuji, přiznám se, že jeden z těch brankářů, který byl takovým zvláštním postojem v brance s zákrokama, byl Roman Čechmánek ve Vsetíně, který dělal takový připokleknutí, když jste na něho jel, i ty střely, on vlastně jakoby chytal takovým netypickým brankářským postojem, velmi často používal hokejku takovým tím vypichováním, kolikrát se rozjel i proti hráči, že mu skočil pod nohy, byl hodně nevyspytatelný a byl hlavně hodně emotivní, takže i dokázal vás tam v tom brankovém prostoru párkrát, jakoby, jak se říká, pošťouchnout, klidně se s váma něco chtěl vyříkat, chtěl vás rozhodit. Takže to byl takový ten nepříjemný brankář, na který si pamatuju.
9: V amatérské soutěži jedné, ona už neexistuje ve středních Čechách, v jednom týmu byl golman, který byl Čechmánkovi podobný, byl podobně velký a když na něj člověk jel, tak on třeba upadl a nebo si lehnul na bok. A potom vystupoval v diskuzích na internetu, kde měl přezdívku Čeman.
8: Tak to odpovídá, přesně to si říkám, přesně říkáš, to prostě Čeman byl v tomhletom takovej zvlášť,

0: perfektní. Nevyspětlené, vy jste nevěděli, vyjížděl se třeba z rohu a přesně mu udělal takovýhle nějaký úplně jako nečekaný zákrok, klidně si do toho lehnul do toho a čekal, že to vy vlastně nepostřehnete a tím pádem zakročil.
1: No tak bavili jsme se o Romanu Čechvánkovi, to není kdo ví, jaký nějaký takový ten bezejmený, jak se říká, vomáčka, ale na druhou stranu teď jeden vomáčka taky je docela důležitý pro extra střelce Martina Růžičku, protože byl v tom duelu, ve kterém Martin Růžička skóroval při utkání Třince s Hradcem s tým golmanem, kterého on překonal v extralize. To je docela slušné číslo, Františku.
2: No, to je... Vemte si, že každý rok, nebo v každé sezóně překonáte jednoho golmana nového, no tak to máte na mnoho let, no, 14 týdnů, to je nějakých 8 sezon. To by se ti golmani museli točit, přitom častokrát golmanské jedničky zůstávají poměrně dlouho.
1: No vlastně pouze Viktor Hybl, ten má 104 brankářů a Ondřej Kratěna 106, dokonce překonaný v extralize, se dostali přes tu stovku. Teď Martin Růžička, který podpořil tu páteční výhru Třince nad Hradcem, 5-2 jeho 372. gól. Naposledy, jako první překonal Petra Fraňka ze Slávy před 20 lety, tak to už je, když říká jméno Petr Fraňek, docela historie. Dobře, tak Martina se ptát nebudu, kolik brankářů překonal,
0: ale... Nedokážu vůbec říct, ale určitě tyhle těch hráči, který si zmiňoval, tak musíte mít minimálně přes 1000 zápasů odehraných. Já si myslím, že to právě jak Vítor Hýbl, tak Ondra Kartěna mají přes 1000 zápasů. Nevím, jak na tom přesně teďka statisticky Martin Růžička, že se má taky okolo tisícovky, nebo dokonce možná už přes 1000, nevím.
2: Pak je mu 40, no, je to ročník 1985.
0: No, takže si myslím, takže tomu bude určitě blížit nějaké takové limitě.
1: Myslím, že 1.40 mu bude 15. prosince, takže už se k tomu blíží. No a my jsme se přiblížili k dalšímu momentu, který jsem řešil v čisté hře, protože Martin Růžička v téhle sezóně má 3 góly, 10 asistencí. Že pookřál po tom loňsku, kdy měl za 1,70 zápasu 24 bodů, ale přeci jenom teď poslední zápas Tipsport Extraligy nebodoval.
3: Repríza pořadu Čistá hra Martina Procházky.
1: K tomu zápasu, který byl šlágrem 10. kola, se váže i náš videomoment. Vlastně, pánové, pojďte ho představit posluchačům, prosím.
2: Prodloužení za stavu 4-4, připomenu, že Pardubice vyrovnali 15 sekund gólem Čerešňáka na 4-4 a tím Třinec poprvé v sezóně nebral všechny body v prodloužení. Jel mandát v podstatě přes dvě třetiny hřiště od vlastní modré, jeden na jednoho na obránce Adámka, což v prodloužení, když se hraje 3-3, není úplně netradiční situace. Přijel k němu tak blízko, že se dostal na kontakt, otočil se k němu zády k brance, vypálil backendem do horní poloviny branky a rozhodl ten zápas. V angličtině to má výraz spin orama, používá se to už několik desítek let, je to výraz z komentáře tehdejšího Dannyho Gillivana, který komentoval zápasy Montreal Canadiens, tak se to tak nějak vžilo, takže prostě představte si, že jedete proti hráči, naznačíte, mandát je levák, takže se točíte za levou rukou a pořád dokola uděláte obrat o 360 stupňů a ve chvíli, kdy máte ten puk na backendu, což ho máte celou dobu na backendu, tak to tam švihnete a nikdo to nečeká.
1: A překvapilo to hlavně brankáře? Koho to překvapilo víc v té situaci?
2: No já myslím, že nejvíc mandáta, protože jako to... Tohle, jasně vy jako víte, kam střílíte, ale plus minus, jako že tohle vyjde, je podle mě největší překvapení pro mandáta.
0: Určitě překvapení, ale já myslím, že on moc dopředu věděl, že to bude dělat. Protože když jsem se na to díval, na ten moment, nebo jsme se na to dívali spolu, tak on už si dopředu podle mě navedl Adámka, obránce Třineckého, kde to udělal tak, že on vlastně jako jak je pravák Adámek, tak on se ho navedl právě přesně tady do toho momentu, že on ho vlastně obouma rukama jakoby odstrkával a tím pádem mu uvolnil tu levou stranu, kam se on otočil tím backhandem, jak si zmiňoval. Takže on už dopředu bylo vidět, jak si najel na tu osu, přesně jako ten střed toho hřiště, tam si přímo jakoby tam k němu jakoby si říká, pojď, já si tě tady nalákám. A pak v té otočce, přesně jak to uděláš, tak se otočil, švihnul to tam, ale tohle to už je potom v tom pohybu, v tom švihnutí, to musí být trošku jeho štěstí, protože tam už nemířil, tam nebylo vidět, že by mířil, on to prostě vzal v tom pohybu, v té rotaci, švihnul to do toho vlastně a vyšlo to, že to trefil právě, jakoby, jak se říká, do té podvíko.
1: No koho to nejvíc překvapilo, říkal František Kuna, možná jeho, tak si ho poslechněme. Jan Mandát rozhodl šlágr Tipsport Extraligy mezi Pardubicemi a Třincem.
4: Opravdu já to občas zkouším na tréninku, když děláme jeden na jednoho. Naši beci už to vědějí, že to dělám, takže mi to vždycky vypíchnou, ale když jsem ten puk dostal vlastně u nás v obraném pásmu, tak jsem viděl, že ten obránce byl hrozně daleko ode mě, takže jsem věděl, že když se rozjedu a našlápnu, tak budu mít chvilku čas na nějaký manévr. Když to dělám, tak prostě to je střela backendem jako směrem brána, není to jako že bych mířil na určitou část brány. To prostě jenom hození na bránu, zaplať pánu, se tam propadlo.
1: Jan Mandás, takhle mluví Martine.
0: Potvrdil, myslím si, že naše slova.
2: A to Martin Procházka ten zvuk před naším vysíláním neslyšel.
0: Já jsem ho neslyšel, ale přesně takhle bych to nějak tak viděl, protože udělal to perfektně, tam bylo krásně vidět, jak on se ho tam navedl do té situace. Viděl, že to je pravák, takže jsem to otevřel na té levé straně. Udělal to výborně, pak to tam hodil.
1: Výborný. Mluvíme o videomomentu Čisté hry, ovšem možná to byl moment i celého týdne vzhledem k tomu šlágru Pardubice Třinec. Voláte nám, za to jsme rádi, tak vítáme prvního z posluchačů. Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Robert. Všechno vás tam zdravím. Já bych chtěl říct, že smekám jednak před tím, kam se dostal mandát a z čeho se dostal, jednak před tím, že Pardubice měli tu odvahu prostě to s ním zkusit nebo dát mu tu druhou šanci. Z toho celého zápasu vlastně dva momenty. Jednak ten mandát a jeho gól v prodloužení, jednak Smejkal a jeho divadelní představení. Bohužel teda tohle se nám asi nějak trošku víc rozmohlo, protože tuším, že Gernát udělal úplně to samý, ale nikdo si toho pořádně nevšiml. Koukal jsem na to vlastně třikrát, jsem si to pouštěl takhle za sebou a bylo to úplně stejný, jo, akorát, že rozhodčí mu to sežral a nikdo si toho pořádně nevšiml. A potom, myslím, že to byl brankář Kváča, kde před ním předjel hráč a on byl najednou mrtvej, jo. Sekundu potom, co tam předjel, tak najednou cuknul s hlavou a spadl do brankoviště, jakože nemůže ani se hejbat, takže se přerušila hra, která byla docela až na branku skoro, jako jo, taková gólová šance docela. No, tak chtěl jsem se za vás zeptat, jestli už to konečně velmi představení nedat nějak na tu disciplinárku zápasy minus, jo?
1: Myslím, pane posluchači, že Jiří Smejkal dostal za páteční nafilmovaný pát ve Vítkovicích pokutu od Radima Byčánka, jestli jste to nechytil.
5: To je 10%, ale co to je, to není nic kort v pardubických platech, jo. To je prostě úplně směšný. Jo, já si myslím, že kdyby dostali dva zápasy v topku, tak se vůbec nic neděje, jo. Ale za každý filmování, jo, těch 10%, ty hráči, to je, víte co, vynutíte si přesilovku, když dáte gol, super, jo, všichni vás pochválí, možná tím rozhodnete zápas. Prostě takhle to je, no.
1: Rozumíme vám, Roberte, asi nejste tedy příznivcem hraných filmů, ale spíše dokumentárních. Ne, jasně, ale legraci. Moc vám děkujeme za zavolání, za vaše názory. Do Čisté hry, mějte se hezky.
5: Ale vypadáte, že Daniel se docela poučil. Už to není takový strašný, jo. Na druhou stránku Hudáček, co předved, to taky nebylo nic hezkýho. Tak jo, děkuju.
1: Tak jo, mějte se fajn. Jenom, když jsme teda byli u toho Radima Byčánka, který trestal Františku, tak proti Třinci v tom šlágru nemohl hrát jeden Pardubičák, Janko Šťálek, je to tak, kvůli trestu?
2: Kvůli trestu za napadení rozhodčího, což bylo dost evidentní, tam se chystal souboj nebo začínající možná rvačka potyčka u střídaček, Košťálek odstrčil soupeře, pak tam přijel rozhodčí a nakonec Košťálek ještě strčil do rozhodčího, ale velmi evidentně, bylo to prostě jako až nápadné, takže a vlastně se všichni, jako nikdo se nemohl dívat jinam, to bylo úplně jako ve středu zájmu v tu dobu.
1: To je něco strkání do rozhodčího, to si prosím tě si nikdy nedovolil, ne?
0: Ale
1: taky si strčil. Na Facebooku to šťouchnutí, jak bylo dřív.
0: No, ale to, dřív to bylo takový, že rozhodčíš tam třeba přijel a začal tam jakoby samozřejmě nějakým způsobem reagovat na ty hráče, tak tam třeba došlo taky nějakému takovému menšímu kontaktu, ale nebylo to úplně tak asi jako třeba myšlený, že byste ho chtěl nějakým způsobem zranit nebo to. Já si nemyslím ani tady, že by Košák chtěl zranit rozhodčího, každopádně prostě tam bylo vidět, jak on je frustrovaný z toho souboje předtím, on neměl ani hokejku v ruce, on byl bez hokejky. A rozhodčí mu tam zřejmě asi něco, jak se říká, klasicky řekl, takový toho uklidňovacího, uklidní se nebo něco, no a on v té moci tam prostě do něho vyjel, stačil do něj, takže jasný trest. A já se ještě jenom vrátím k tomu, jak říká pan posluchač, že dostává 10% jakoby pokutu, dostali Jirka Smejkal. Tak ono, já teda nevím, ale to je dost peněz, ne? 10% jako měsíčního platu v Pardubicích, jak mají platy, tak si myslím, že to třeba není málo.
2: No, ono to málo není, ale já si myslím, že to bylo myšleno tak, že to furt je těch 10% jako z celkové jako velké částky, no, takže...
1: Záleží, jako máš hypotéku, viď? No, každopádně ještě k tomu napadení, když jsme to teď trošku prolnuli, máme nějaký zvuk, ne, Františku?
2: Ano. Tady? Zvuk takový, který nám dá informaci o tom, jak to znělo na stadionu, a od nové sezony rozhodčí používají ty komunikátory a je to slyšet do celé haly, takže tam uslyšíte, jak to znělo právě na zápase ve Vítkovicích.
6: Hostující hráč číslo 33, osobní trest do konce utkání za napadení rozhodčího.
7: Dobře.
2: Tak evidentně slyšitelné. Ve Vítkovicích jim to jde s tím komunikátorem, tam bylo tehdy.
7: No to bylo minulý týden.
2: Ano, ano, trefený rozhodčí, který upadl na to tlačítko, které pustilo pak do éteru jedno sprosté slovo.
1: Dobře. Tak a my můžeme na ten nedělní šláger, a to i s naším kolegou Otou Gutwirtem, kterého vítáme ve vysílání. Oto, vítej.
8: Hezké dopoledne, zdravím vás.
1: V Pardubicích euforie, tuším, po tom, co jako první dokázali obrat Třinec obody.
8: Tak nevím, jestli bych to nazval úplně euforií, hlavně si, myslím, fanoušci ten zápas užili, protože to mělo všechno a čím dál více tady krystalizuje prostě ta rivalita Pardubice Třinec a Pardubice Sparta. Asi už nebude nikdy nic víc, Pardubice a Třinec, týmy, které se strašně mockrát často v poslední době potkali ve vyřazovacích bojích. Pardubice to zvládli až v tom vlastně minulém střetnutí, v tom finále, kdy dokázali vyhrát na Třineckém lidě a získali ten titul, protože předtím jim Třinec několikrát vystavil dost nepříjemnou stopku, takže euforie z toho vítězství asi nemoc velká, ale myslím, že diváci si ten zápas opravdu užili, protože měl zkrátka všechno.
1: Mě zaujalo to, že vlastně ten předchozí vzájemný duel, který byl poslední prohrou Třince a bylo to vlastně v tom posledním finále minulé sezony, tak taky dopadlo 5-4 v prodloužení, ale tehdy to bylo na ledě ocelářů, jako by měl prostě Roman Červenka nebo Jan Mandát, který tedy teď rozhodl nějaký recept, dojď Františku.
2: No, vypadá to tak, že v těchto okamžicích se prosazují velká jména, ať už je to Roman Červenka nebo se svým silným příběhem Jan Mandát.
1: O to, Jan Mandát a to jeho zakončení jsme řešili z našeho pohledu. Co ty jako komentátor, jak jsi se ty s tím popasoval? Asi taky pro tebe nečekaná varianta.
8: No, já jsem ho samozřejmě chválil, protože takovéhle zakončení, to se jen tak nevidí a myslím si, že zase hodně dlouho ho neuvidím, ale mě spíš potom překvapilo to, že Jan Mandát prostě tohle natrénované má a říkal, že to zkouší, jak to zaznělo i v tom zvuku, takže prostě on si to chtěl zkusit podle mě, když už tam najížděl, když se do té příležitosti dostal, co by se stalo horšího, maximálně by ten gol nedal, bylo by to dál 4-4 a to prodloužení by pokračovalo, ale takhle jako se na ten gol, si myslím, bude hodně dlouho vzpomínat, protože to byla opravdu povedená akce. On říkal, že neví, kam střílí, tentokrát to šlo přesně na teploměr, jak to říkal potom sám třinecký golman Ondřej Kacetl, že mu Jan Mandát změřil teplotu, tam tudy mu ten puk prošel, Jan Mandát nemířil, trefil se a to zakončení bylo opravdu krásné a efektní.
1: Zápas, kdy se přelevalo skóre na obě strany, samozřejmě 2-0, 0-2 a pak srovnání Martine Čerešňáka takhle pozdě, to je jako doklad asi taky velkého sebevědomí, že prostě do poslední chvíle tlačíš 6-4.
0: Byl tam ten tlak, tam to bylo vidět, že se byl, že tam nastoupili ty nejlepší hráči. Samozřejmě zase Roman Červenka to dal v pravou chvíli na modrou čáru, kdy přišla ta nahrávka. Pak samozřejmě tam musí být ten zmatek před tou brankou, tam musí prostě být několik hráčů postavených a musí ta střela projít. Což přesně se povedlo Čerešňákovi, že ta střela prostě prošla až do branky, takže se tam musela sejít ta schoda toho všeho, ta střela prostě přesná, nahrávka nejdřív od Červenky, střela prudká, důrazná a muselo to projít, jak říkám, přes několik hráčů, což se povedlo a to, že to bylo 15 před koncem nebo 16, to přesně k tomu takhle sedí.
3: Repríza pořadu Čistá hra Martina Procházky.
1: Pardubice v roli obhájců titulu, Ota Gutwirt je sleduje dlouhodobě. Dají se nějak porovnat ty dva týmy, nebo jedou prostě v tom, co byl nastolený trend z loňska, s čím uspěli o to, nebo teď tam prostě jsou nějaké, já nevím, jiné herní prvky?
8: No, já si myslím, že rozdíl tam patrný je a to v jedné věci Pardubice ještě posílili a tu sílu mají rozloženou do mnohem víc hráčů v tom letošním ročníku, alespoň jak nám to ukázal ten úvod té základní části. Protože když si vzpomeneme na playoff a závěr toho minulého ročníku, tak tam to hlavně bylo o dvojici Sedlák Červenka. To byla dvojice, která sbírala ty body a která rozhodovala ty zápasy. Teď je to taky o vynikajícím výkonu Romana Červenky. Samozřejmě Lukáš Sedlák bohužel teď zraněný, uvidíme na jak dlouho, ale bodoval taky. Ale vezměte si, kdo boduje dál. Smejkal rozjel tu sezónu výborně. David Tomášek pravidelně bojuje. Boduje i Nosek, boduje Matěj Stránský, Miloš Kelemen, takže ta síla se rozložila v Pardubicích do víc útoků, do víc mužů. Jáchyma Kondelíka jsem zapomněl. Takže opravdu teď je ta síla Pardubic podle mě ještě větší, co se týká toho útoku, než to bylo v té minulé sezóně, kdy to bylo v podstatě opravdu jenom o jedné pětce, o dvou hráčích. Teďka ta síla je rozložená a v podstatě rozhodnout ten zápas opravdu můžou minimálně tři liny.
1: Je pravda, že jsme zmiňovali chybějícího Košťálka, který tam byl vinou disciplinárního trestu mimo, ale proti Třinci nehráli už zmiňovaní Sedlák, Sobotka, nehrál ani Lauko nebo dlouhodobě zraněný Kaut. To, Martine, si říkám, jestli ve Vsetíně, když jste takhle válcovali třeba konkurenci, jestli jste to tam taky měli, že ten kádr byl tak natolik nabobtnalý, že ty nehraješ, OK, jsme tady jiní.
0: Já bych neřekl takhle, úplně v té dřívější době to nebylo tak, že by se měl takhle široký kádr. Tam to bylo opravdu poskládané na ty čtyři lajny a dost. Takže dobrý, tři lajny byly jasný, ty to měli nějak takto a vždycky se té čtvrté se to doplňovalo, když se někdo zranil nebo to, ale Pardubice opravdu ten tým je neuvěřitelně nabitý, jak už to zmínil Ota. Přesně bych potvrdil to, co i říkal, že se to rozložilo letos úplně do těch všech útoků, do těch všech line. Myslím si, že ještě až se uzdraví teďka tyto další čtyři hráči, který jsme zmiňovali, tak najednou bude ještě obrovská konkurence. A ty kluci se budou muset v každém tom tréninku vydat, aby si udělali ten tým, aby udělali to místo si v sestavě. A to si myslím, že bude úplně to důležité pro Pardubice, že tím pou Pardubice obrovsky nahoru.
1: Je, možná o to nesouvisí to třeba i s tím, jak vysoko hraje Bčko Pardubic, že mají i tady v tom týmu Bčkovém rezervu?
8: Tak určitě je to dobrá věc, protože Pardubice mají kam sáhnout. Ostatně Jan Stránský nebo Dominik Hrničko vlastně hráli v tom posledním utkání proti Třinci, protože tam ty absence znovu narostly o už zmiňovaného Lukáše Sedláka, potrestaného Jana Košťálka, i když oba dva jsou útočníci, ti zmiňovaní hráči z Bčka. Ale přeci jenom ano, B tým začal tu sezonu dobře, teď už přišla nějaká zakulísání, nějaké to klopítnutí a co si budeme namlouvat, prostě ta kvalita těch top hráčů a mužstva je úplně někde jinde. Než je Bčko, ale je to určitě dobrá rezerva, která může Pardubicím v něčem ulevit. Já jsem třeba osobně sám zvědavý, jak to bude vypadat v zápasech Ligy mistrů, kam Pardubice nastoupí, jestli tam dostanou nějací hráči volno nebo podobně, jak to bude.
3: Repríza pořadu Čistá hra Martina Procházky.
1: Tak, Pardubice porazili Třinec jako první v téhle sezóně 5-4, to bylo v prodloužení a my samozřejmě nějakým způsobem v Čisté hře kroužíme kolem toho rozhodujícího gólu Jana Mandáta, který byl výjimečný tím, že tedy stanovil takhle rozdíl mezi ty dva, dneska můžeme říct, velké rivaly.
2: Je to náš a logicky videomoment týdne, můžete se na něj podívat i na našem YouTube kanále, když si dáte pořad Čistá hra Martina Procházky a rozkliknete tu stránku vlevo nahoře. V takovém malém okénku najdete to, jak skóroval Jan Mandát, ale troufnu si říct, když jsme se bavili o tom, proč se rozhodl pro tohle zakončení, už jsou prostě pryč doby v moderním hokeji, když jedete jeden na jednoho, abyste překonali toho beka a ještě golmana, to už prostě není jako... když by jel jako David Pastrňák na obránce ze Žďáru nad Sázavou, jo. Když si připůjčím situaci, která se nikdy nestane, ale vy už prostě musíte vymyslet něco tak originálního a tak nečekaného, že toho obránce jako nějakým způsobem dáte pryč, protože beci už jsou prostě jako skvělí a jeden na jednoho někoho překonat je jako v moderním hokeji rozdílová věc pak už.
0: Určitě, minimálně v tom případě, jak říkáš, když je to takhle jednoznačný čistý souboj jeden na jednoho. Jo? Když vidíme třeba situaci, že když jeden hráč jede třeba do dvou obránců, tak se to povede, protože oni se kolikrát jakoby špatně zastoupí nebo se nedohodnou ty obránci, tak tam dojde k tomu prohození, že prostě hráč nabere velkou rychlost, prohodí si to, ale ta situace taky musí být mnohem dřív odehraná. To jde částečně hned za modrou čarou, aby hráč potom měl časnou zakončení. Ale v tomhle případě to právě Mandát si udělal tak dobře, že si toho Adámka odvez úplně až vlastně na kruhy a na tom kruhu to udělal to zakončení, o kterém jsme tady co dobu zmiňovali, tady se mu povedlo.
1: Gratulujeme Pardubicím, které tedy díky vítězství stáhli manko na vedoucí Třinec, který je stále tedy v čele, ale tyhle dva kluby jsou od konkurence, zdá se, odskočené. Pardubice můžou samozřejmě snít i o další trofej, která by mohla vzejít z Ligy mistrů a k té se samozřejmě váže i specifická záležitost, které si všimnul František Kuna, protože i před zápasem posledním ve skupině proti Veche se musí nějakým způsobem rozehřát hokejisti.
2: No, já to trochu otočím na Otu, jestli by náhodou nevěděl, protože jsem se schválně podíval. V kolik hodin tak hokejisté jdou na dopolední rozbruslení a to je veřejně dostupná informace, rozpis ledů, to funguje napříč republikou zimními stadiony a když se podíváte na hlavní halu v Pardubicích, tak Dynamo má rozbruslení od 9 do 11.45. Je to vyblokovaný led, já jako nepředpokládám, že budou 2 a 3/4 hodiny trénovat, ale jenom jestli o to nevíš, jak Pardubice s tímhle časem nakládají v den zápasu.
8: Tak to úplně zmapované nemám, ale určitě souhlasím s tebou, že rozhodně ten trénink nebude takhle dlouhý, ale něco třeba absolvují golmani, něco tam bude na trénink střelby, ale myslím si, že v den zápasu určitě ten pobyt na ledě bude poměrně krátký. U některých hráčů bych si troufl říct, že možná i na bázi dobrovolnosti.
2: Bývá to tak třeba i u reprezentace, ale takhle dlouho na ledě prostě asi si myslím, nebo napadá mě, že klub nebo tým chce poskytnout hráčům komfort, že si mohou tak trochu vybrat, kdy půjdou na led, ale jakási společná část by tomu asi neměla chybět.
1: No, pardubičtí pochopitelně potvrzují tu svou vynikající formu od začátku sezony Ligy mistrů, kde nejprve tedy zdolali soupeře z Polska, pak si poradili taky se švédským Regle, prohráli jenom ve Finsku, ale druhý zápas už zvládli v Laperantě. No a minulý týden uspěli v Bordeaux, to znamená, že vlastně bez ohledu na výsledek utkání posledního z Veche mají jistotu playoff. Martine, přeci jenom z Česka zatím dva týmy ve finále, Hradec, Sparta, Pardubice by mohly teoreticky do třetice být ve finále a myslím, že tam mají ambice i na tuhle trofej, co myslíš?
0: No určitě, já jsem to říkal dopoledne dneska, že je to určitá výzva, je to určité ohodnocení potom takového toho klubového výkonu a úrovně v Evropě, takže za mě to je nějaký cíl a možná, že Pardubice potom uvidí se, jak budou pokračovat dál, ale určitě v závěru, určitě budou nastupovat třeba v plné sestavě a budou chtít tuhle trofej získat.
1: No, bylo to na začátku sezony o to, kdy Pardubice vlastně přivítali třeba polské Tychy, kdy vyhráli 6-0 jakým tenisovým výsledkem. Cítíš v Pardubicích třeba zvýšený zájem i o Ligu mistrů po tom titulu, nebo to je pořád tak trošku v těch intencích, co jsme zvyklí tady v Česku?
8: No, upřímně si řekněme, že extraliga pořád táhne víc prostě, alespoň v Pardubicích to tak určitě je. Na ty zápasy extraligy byl vyprodaný jeden jediný, to byl souboj s Hradcem, ale dvakrát už byly zápasy přes 10 000 diváků, to bylo se Spartou a teďka s Třincem, ale na takováto čísla v Lize mistrů jsme se tady zatím nedostali a myslím si, že se jen tak ta čísla tam nedostanou. Třeba ten zápas s polským Tychy hodně doplnili polští fanoušci, kteří mě překvapili poté, co jejich tým tady dostal 6, prohrál 0-6, tak oni snad 5 minut potom skandovali a zpívali mu a ty hráči nemohli odejít z ledu a pardubičtí nemohli jít na svoji klasickou děkovačku, protože museli počkat, až teda polští fanoušci se svými oblíbenci po porážce 0-6 rozloučí a poděkují jim za to, co předvedli na tom ledě. Ale Liga mistrů v Pardubicích určitě netáhne tolik jako extraliga, ale zase na druhou stranu myslím si, že se začíná trošku blízkat na lepší časy, že ta návštěvnost se pomalu zvyšuje.
1: Jsme zvědaví na to, jak se budou české týmy obecně pasovat s mezinárodní konkurencí i jak se bude dařit dál Pardubicím aktuálně druhému celku Tip Sport Extraligy, který po těch 10 kolech, oni mají 11 odehraných zápasů, ztrácí vedoucí Třinec 2 body. Otaku Tvirt, náš reportér přímo z východočeského regionu, byl s námi ve vysílání, o to zdravíme a krásný den přejeme.
8: Hezký den a naslyšenou.
3: Repríza pořadu Čistá hra Martina Procházky.
1: Zajímavý duel se hrála Kometa z Plzní o víkendu. Prohra 1-2 v prodloužení. Nejprve rychlá první třetina. Mě na to upozornil jeden z uživatelů Twitteru, Filip Mlčo, který psal, v Brně se hrálo přes 11 minut bez přerušení. A opravdu to byla asi velmi zvláštní věc, protože prý během té první třetiny stihli pouze jednu komerční pauzu. Františku, ty jezdíš na hokej víc než já, tam skoro nejezdím, tak to asi je docela unikátné.
2: Je to výrazný zásah do marketingu hokejové, Tip Sport Extraligy.
1: Nehrajte tak rychle, prosím
2: ale
1: vás.
2: Ale příjemné asi pro hráče, možná i pro fanoušky, kolikrát se stává, že se dlouho nepřerušuje. Jsou pravidla, že komerční přestávka nemůže být po zakázaném uvolnění, nemůže rozkouskovat přesilovou hru a tak dále, tak se to někdy nabaluje a pak máte do konce třetiny 4 minuty a za ty 4 minuty se ty komerční udlají 2 a to je prostě otrava.
0: Je to, jak to říkáš, no, ale tam je taková pasáž 11 minutová, to je až neuvěřitelný, že nedojde k tomu přerušení. Přijde mi to až takový trochu směšný, ale stane se to určitě. Nevím, jak přesně ta hra probíhala, jestli tam byly nějaké šance, nebo to opravdu bylo nějaká pasáž, kde se hrálo více, jak se říká, vždycky jenom ty nahazované kotouče. Vidíme to často v těch utkáních, že prostě týmy jenom přehazují zleva nebo z jedné strany na druhou stranu a ty kotouče jenom lítají a nedochází k tomu přerušení. Takže to úplně nevím, ale
1: to bylo skvělé zápasu, protože no, první gol padl díky Hinku z Hornovy ve 14:29. To byl čas tedy v 15. minutě. Předtím bylo jedno vyloučení, to byl gol v přesilovce. No a do té doby teda si hráli třeba 11 minut v kuse.
0: Jasně, Honzo, ale teď si řekl 11 minut v kuse. Kolikrát vidíme, že během minuty jedné jsou třeba 4 ty přerušení. Jo, prostě se třeba rozjede bule, hnedka to někdo prostě jede do offsideu, pak tam vystřelí po vhazování a teďka 11 minut bez přerušení je až zvláštní.
1: A ty jsi říkal směšně, ono to může působit i pro hokejistu, jakože jdeš na tu střídačku, říkáš si jo, tak teď bude pauza, oddychnu si a běž no tam zase, víš?
0: Ty pětky se protočily několikrát, evidentně.
2: No to bylo moc krát, no, ale tak jako já si myslím, že to jako hráč úplně tolik jako zase nevnímáš, ne? Protože stejně jako jsou kolem tebe další tři liny a ty máš jako času odpočinout si dost.
0: Určitě, to jako asi se takhle nebere, ani to podle mě ty hráči nevnímají na ty střídajce, ale pak když to najednou takhle, jakoby, jak se říká, nakupí těch 11 minut, tak už je to takový zvláštní a už možná některý hráči by si řekli, bylo by dobrý, aby už došlo možná přerušení, než aby to pořád takhle rychle plynulo.
2: Na druhou stranu ono to tempo pak máš v podstatě jako jistotu zase za jak dlouho jdeš na led. Zatímco když je přerušení, tak to někdy půl minutku dá a může pomoct, no, tak možná v té druhé fázi nebo končící fázi tohoto dlouhého nepřerušení už hokejisté ocenili, tedy hlavně ti z Brna, že padl gól. Mm.
1: No a proč nebyly ty komerce, protože tam pak byla ta vyloučení Rubince a vlastně Robertsna a Lejna z Brna. No a pak moment, který se váže k prodloužení a k tomu, jak hokejista vnímá třeba vývoj zápasu. Dal Artur Ilomäki gól po 49 sekundách, Brňané slavili vítězství, ale evidentně si tam všimli soupeři, že ten gól padl neprávě.
2: No, ale bylo to vidět jako v podstatě už, nebo minimálně to bylo podezřelé na první dobrou. My jsme na to koukali s Martinem Procházkou.
0: Určitě, byl tam průjezd vlastně 2-1 po pravé straně. Byl tam jako flek, který tam vlastně jakoby zajížděl do třetiny. Byl tam moment, kdy rozhodčí, vlastně on se mu trošičku zakryl ten výhled. Tam to bylo vidět, že vlastně Kuba Flek projel před ním, takže on možná tam chvilku ztratil ten pojem o tom, jak se jaký daleko Ilomäki vlastně na té druhé straně v té situaci 2-1. No, ale potom tam to bylo prostě prokazatelný, že tam byl, protože Kotouč ještě nebyl ani ve třetině, už byl dávno, měl obě dvě brusle ve třetině, takže naprosto jasné.
2: Možná taková malá medaile by se zasloužila dát Ilomäkimu, že byl v jednu chvíli rychlejší než Jakub Flek, což je věc, ze kterou se nemůže pochlubit moc hráčů hokejové extraligy.
0: Jedinou výhodu, co měl, takže neměl ten puk na hokejce, jak se říká, no, měl volnou jízdu.
2: Ale ještě jako, jak už platí vlastně ten 3D offside, že můžete mít i tu nohu jako zvedlou ve vzduchu, tak někdy hokejisté prostě tu nohu tak nějak jako táhnou za sebou, aby z toho nebyl offside, a to si myslím, že mohla být tahle věc, protože to by ho nějak nezbrzdilo tolik, protože tam šlo opravdu o centimetry.
0: Přesně jak to říkáš, Haničku, tady si myslím, že udělal tu chybičku, že si tu nohu právě mohl klidně jednu z nich, právě pro mě pravou klidně, nebo já nevím, jak přesně to má, ale jednu z nich prostě mohl si nechat delší, mohl si tam tu podržet si tu brusle, v tom by ten Kotouč přešel přes modrou čáru a krásně by to vlastně zakončilo a měli o ten bodík navíc.
1: Hmm. Máme tady k tomu nějaký zvukový doklad, Františku?
2: Můžeš to rovnou pustit.
1: Hmm, krásně to zní, ale fanouškům Brna to neznělo.
2: A to už bylo vlastně ve chvíli, kdy ten hrozen hráčů vyskáče ze střídačky, jede oslavit gól a pak celé znova.
1: To
2: musí být jako nepříjemné pro ty hráče.
0: No určitě no, tak možná takhle střídačka, většinou si tohle většinou všimne už dopředu. Jo, někdy, když hráči sledují tu hru, tak si řeknou, aha, to asi bylo offside. Ale i tak tam prostě skočíme, děláme oslavu, ale možná, že by se byli vědomi toho, že se bude pokračovat.
2: Hele, oni si tu výzvu vezmou.
0: Oni si vezmou. Vyjde. Přesně tak.
1: Ale ohlasy z poražených nebo od poražených jsou takové, že jim to prostě do hlavy se dostalo. Jako Brabenec, útočník Komety, když ho budu citovat, už jsme si mysleli, že skončený zápas a byl to o kousíček offside, bylo těžké přepnout zase zpátky, pak se nám to nepovedlo.
0: Tak evidentně se nedíval na tu situaci, protože si myslím, že pokud by viděl, tak měl jasno v tom, že ten offside byl.
1: No, zajímavé věci. Možná na koho volá někdo z posluchačů. Dobrý den.
3: Repríza pořadu Čistá hra Martina Procházky.
7: Dobrý den, ještě jednou, Robert. On tam dneska někdo nevolá, tak budu volat já. Ne, koukal jsem i na to Kladno, to byl moc pěkný zápas. Jo, na to Brno, pardon, na to Brno, to byl moc pěkný zápas. Já teda popravdě stíhám naštěstí víc těch zápasů, když je to takhle rozhozený, což se mi líbí, že zápasy začínají ve 3 a poslední začne v 6:30. Jo. Pro fanouška úplně úžasný, pro naše manželky doma takový méně úžasný. Jo. Naštěstí moje žena se ráda taky dívá na hokej, takže dobrý. U té Komety, tam se hodně spekulovalo i o Kristianu Pospíšilovi ohledně toho, že bude nějaký trade. Nevím, jestli jí tolik chybí teďkom, ale asi chybí. Jo, podle té hry. Je to hráč, který dokáže právě i v takhle vypjatých situacích skórovat a nebo udělat naopak velkou chybu, kdy přihraje soupeři na hokejku, ale ne, myslím si, že Pospíšil teda nikam nepůjde, aspoň takhle, co bylo vyjádření z Komety. A další zápas, co byl velmi zajímavý, tak byl právě Karlovarský, kde se mě dokonce žena i ptala ohledně brankářů, že když chytá Frodo, tak je naprosto bezkonkurenční a vyhraje i Vary. Když chytá Král, tak už je to jiné. Já jsem jí teda říkal, že ono tam víc záleží možná i na obraně před brankářem, ale je to takový všelijaký. No,
1: Roberte, tuhle domněnku jsem tady možná říkal před minulý týden, nebo minulý týden jsme řešili právě Karlovarskou energii, když je s Frodlem a bez ní. Každopádně teda musím ocenit vaši manželku, když se vás ptá i na hokejová témata, tak to máte doma evidentně všechno dobře pořešené. Moc děkujeme, že jste zavolal, mějte se hezky. Tak, my jsme tady mluvili ještě o tom duelu, tak jenom Adam Něchura, nevím, jestli jste viděli přímo ten gol, on dal teda dva na Kometě, tak perfektní práce. Soutěžili jste o lístky na Kladno Kometa, tak když jsme byli Ukladna, tak tam samozřejmě ta porážka poslední v Karlových Varech, kdy sice snížili v oslabení, ale pojistku dostali do prázdné brány od Karlových Varů. Ještě bychom měli upozornit taky na jeden debit, když tady byly Karlovy Vary, tak myslím, že Petr Tomek, mladíček, velký talent, se ukázal už v minulém ročníku, nebo před minulém už, Matíšku?
2: V minulém ročníku, jo. Teď hraje vlastně svoji druhou plnohodnotnou sezonu v extralize a byl skvělý v zápase v tom minulém v neděli proti Kladnu. My jako reportéři Radiožurnálu Sport volíme na každé straně vždy muže zápasu. Na té kladenské to byl Daniel Odet, který dlouhodobě minimálně mě tedy přesvědčuje svým pohybem a přemýšlením, a Tomek svojí dravostí, nebojácností, prostě ten chlapec s mřížkou, s uhry na obličeji, omlouvám se, ale přišel pak na rozhovor, tak on jako poměrně vyspěle mluví na to, kolik mu je, a i podobně se pohybuje mezi elitou a opravdu je to jako takový hubeňour, byť on, nebo on byl levý stroj, já přesně jsem neviděl jeho svaly, ale říkal, že zesílil a je to vidět na ledě a je to opravdu jako, myslím, že super hráč, no, moc hezky se na něj kouká, je to jako fajn kluk na ledě.
1: No tak budeme držet palce, ono přece, Martine, ten začátek může být jako velmi slibný, pak přichází další komplikace v té kariéře, ale snad to Tome bude mít. O minulou sezonu taky si zkomplikoval vlastně kvůli zdraví, tam myslím na konci trošku laboroval, ale snad bude v pohodě.
0: Já potvrdím jenom Frančky slova Franty, protože on opravdu skvěle roste pod trenérem Pavlem Paterou. Já jsem si, že mu dává velký sebevědomí, že mu dává hodně hlavního prostoru na ledě. Využívá ho samozřejmě i na přesilovky, dává ho vedle zkušených hráčů, prostě a tím on roste. A ono po té první sezóně, kde se takhle jakoby uchytil, kde se okamžitě jakoby dal ty góly, nebo ukázal nám prostě, jak je na tom individuálně, tak v té druhé sezóně už si ho tam možná taky soupeři mnohem víc všímají, takže on to má taky teďka trochu těžší, než to měl v té první sezóně, kde vlastně jakoby úplně vylítnul jako mega hvězda a teď už moc dobře o něm vědí, takže si na něj dávají větší pozor, proto možná třeba letos nemá až tak velkou produktivitu, ale dá se říct, že skoro ob zápas prostě boduje.
2: Tohle přesně říkal, že nebo tím byl konfrontován, jestli to bude mít těžší, právě z tohoto důvodu, že se ukázal a teď už je brán jako někde o pár stupínků výš, ale zase říkal, no víte, tak je začátek sezony, ale potom některé ty týmy také budou unavenější. Na druhou stranu nemusí být přesně on od toho, aby jen střílel góly, může je připravovat, má dobrý pohyb, hraje hodně s pukem, nezbavuje se ho, myslím, že jako na to, kolik mu je jako velice vyspělý.
0: Souhlasím.
1: Dobře. Volá nám další z posluchačů. Dobrý den.
9: Dobrý den, tady Dan. Zdravím vás tam všechny v radiu. Já bych měl takový dotaz. Respektive nejprve se zeptám, protože bohužel neměl jsem možnost poslouchat hnedka od začátku, že Třinec, Pardubice už jste asi mezi sebou probírali, předpokládám.
1: Ano.
9: Ano, tak tím pádem v podstatě nevím, jak jste se bavili, co jste se bavili, ale tím pádem se zeptám. Vzhledem k tomu, jak padnul ten vedoucí gól na 3-2 zároveň se sirénou, mě by zajímalo, jestli mají rozhodčí ne povinnost, ale prostě jestli je povinnost takovéto góly dávat automaticky na obrazovku, aby lidi nejen obrazovek, ale i lidi na stadionu viděli, jak se stal. Protože když to otočím,
1: Jenom, Dane, o jakém momentu mluvíte, prosím?
9: No přece Třinec prohrával 2-0 a ještě to dokázal otočit na 3-2 a právě ta branka na 3-2 padla zároveň se sirénou.
1: Rozumíme, děkujeme.
9: Tak, a to mě právě zajímá, protože když to otočím jinak, tak vlastně kdysi, což je světo známe, Voženílek dával, tuším, že to bylo tenkrát se Spartou, srovnával 8-10 před koncem zápasu, že? Tak to tam bylo ukázané, včetně těch desetin, jak se ta časomíra odpočítávala, jo, takže to v podstatě viděli všichni. Když vezmu jinačí příklad, tak v podstatě, když je nějaký takový v vozovkách lízaný gol, že ten puk tak překročí brankovou čáru a rozhodčí si to vlastně přiblíží, aby viděli, jestli ten gol překročil tu brankovou čáru nebo ne, když je to prostě hraniční situace, tak to taky dává i na obrazovku, aby prostě lidi viděli, jestli ten gol je platný a ten kotoč překročil celým objemem brankovou čáru nebo ne. Proč tam to na obrazovce nebylo? Jo, protože prostě já teda nevím, jestli to je nebo není povinnost, ale dobře, jo, tak rozhodčí tam byli dva, celkem rychle se dohodli, že to gol nebude, jo, oznámili to, OK, ale proč to nedali na obrazovku? Protože podle mě zněla sirena v době, kdy byl puk v bráně, ne v době, kdy ta střela letěla, nebo kdy ten dotyčný tu střelu jakoby vypálil, jo? O to se tam jedná.
1: Rozumíme.
9: Takže kdyby to ukázali, tak za mě prostě je po problému.
1: Děkujeme za zavolání s vaším názorem, Martine, prosím.
0: No já samozřejmě asi budu souhlasit víc s panem posluchačem, protože pokud to teda bylo takhle jasně prokazatelný, tak proč to neukázat klidně na tu kostku, stejně jako to bylo příběh předtím Voženílka a je přesně po jakémkoliv problému a není co řešit. Pokud to tam samozřejmě ukázaný, tak se může stát, že někdo, přesně jak pan posluchač říká, že kotoč už byl v brance, když se zazněla sirena, ale tam by klidně mohlo být ukázaný, jak ten čas přesně běží a bylo by to bez problému.
2: Já tomu úplně rozumím, protože tohle je věc, jako která nejde zpochybnit. To je tak jasná věc, ale zase neukazují se záběry z jiných situací. Nedovolené bránění golmanovi je prostě na posouzení rozhodčích a tam jako troufnu si říct, že nemusí být jako paušálně pravda jasně daná. Ale když vidíte na časomíře na případu Voženílka 0,8 a puk v brance, tam jako není o čem. No. Ale jsou okamžiky, které se neukazují na kostce nad ledem. Je to pochopitelné, protože pak by to viděli lidi. Ono ještě to taky nevidíte třeba úplně přesně, protože na tu kostka je pro někoho daleko a rozhodčí to mají zblízka na těch tabletech a na obrazovkách, tak jsou prostě momenty, které se neukazují a dává to smysl, ale chápu, že věc, která je jasně daná, stejně jako čas a puk v brance, by na kostce být asi mohly.
1: Dobře, Dane, děkujeme za zavolání, mějte se hezky.
9: No já za mě jenom chci říct, že by na kostce ne byt mohli, ale byt měli. Tohle je chyba. Nevím, jestli to je chyba rozhodčí, že to tam nenařídili dát, nebo chyba nastavení systému. Vy jste mi v podstatě neodpověděli na tu otázku, jakoby kdo na toto nařizuje, aby to na té obrazovce bylo. Ale chápu, že to asi možná taky nevíte a proto jste to neřekli. Ale každopádně...
2: To je dáno pravidly, o tom nerozhodují rozhodčí. Ti s tím vůbec nemají co dělat. Je to právě děláno na obranu rozhodčích, aby když se tam promítne nějaký ten sporný zákrok, jakákoliv sporná situace, kterou oni zkoumají, tak by samozřejmě publikum nějakým způsobem reagovalo a oni by mohli být třeba ovlivnitelní nějakým způsobem. Je to proto, je to, jak jste říkal, jestli to je na rozhodčích nebo na systému, je to systém, jsou to pravidla, je to tak dané. Musíte s tímhle na svaz. Respektive na APK.
9: Rozumím. Jenom, že to je úplně stejná situace, jako ten krásný Voženílkem, co jsem připomněl, protože díky tomu, že Voženílek tenkrát vyhrál, že díky tomu, že to ten Voženílek tenkrát stihnul těch 80 před koncem a tím pádem bylo prodloužení a následně Třinec vyhrál jeden ze svých titulů, jo, tak taky jako tenkrát prostě rozhodčí mohl říct jakoby ne, neukázat to na televizi, aby to nikdo neviděl, mohli se domluvit mezi sebou, jo, a Třinec by měl prostě smůlu, protože by byl prostě konec, že, samozřejmě. Takže prostě tady toto, jak vy říkáte, mělo by to být, bo vy jste říkali, mohli by to být, já zase by říkám, mělo by to být, tečka. Jo, prostě toto jsou tak přesně ty hrajší situace, kdy se potom mezi sebou lidi hádají, dohadují, včetně nás, fanoušku, já teďka neberu to, jestli prostě byl Třinec lepší, jestli by Pardubice lepší, jo, samozřejmě, že jsme prohráli, zase na druhou stranu mě těší, že jsme aspoň jakoby neprohráli v základní hrací době, že to bylo aspoň prodloužení, jo, a tak nějak to prostě dopadlo muselo, jo, takže dobře, Pardubice tentokrát měli, jak se říká, to štěstíčka trošičku víc, na druhou stranu ta otočka díky které jsme prohráli v prodloužení, tak byla nadherná. To i já jako fanoušek Třince prostě musím zatleskat, protože to bylo opravdu nadherné. Jo? Ale takové situace, prostě říkám to popáté nebo pokolikáte, a toto by prostě mělo být na obrazovce, aby všichni věděli. A jak říkal
2: pan, já vám Kupacka, rozumím, no, ale...
1: Fratišku, povídej.
2: Na jednu stranu tam zaznělo i to, že by neukázali ten Voženilkův gól a 0,8 sekund před koncem a že by se domluvili a gól neuznali. To si prostě nedovedu v moderním hokeji a době technologií představit. Na druhou stranu ještě možná doplním jednu věc. Ono samozřejmě na tu kostku na led to dává někdo, kdo sedí tam v režii a zmáčne nějaký knoflík a pustí to tam, takže tam se může stát i to, že ve chvíli, kdyby to tam na té kostce nemělo být, tak to tam je. A naopak, to samozřejmě může být také jako jakési selhání lidského faktoru a může se to objevit, ale a myslím, že se to někdy i děje, že si člověk říká, proč to ukazují, tohle by neměli, a naopak, proč to neukazují, tohle by fanoušci vidět mohli. Ale opakuji, stejně jako pan posluchač pětkrát, že to tam chce, tak já říkám, že na to jsou jasně daná pravidla. Tečka.
1: Tak, jo, děkujeme, mějte se hezky.
9: Děkuji za odpověď, mějte se, naschledanou.
1: Když jsme byli, pánové, v tom Třinci, tak jenom takhle krátce, Marek Domkář v 15 letech a 312 dnech debutoval za Hradec Králové při páteční prohře 2-5. Neuvěřitelná věc, po 20 letech takhle mladý borec a jsme zvědaví na jeho další vývoj. Nicméně přesuneme se k dalšímu tématu, které se týká posledního celku Tipsport Extraligy, který z 10 zápasů má jednu výhru za 3 body nad Kladnem, jednu výhru za 2 body a 8 porážek bez bodu. Je to Olomouc, kterou bedlivě sleduje po celou sezonu kolega Adam Kodet. Adame, vítej ve vysílání.
10: Hezký den posluchačům i vám do studia z Hané.
1: No v pátek to byla tedy v pátek. V Hradci Králové ty prohrála 1-3 po páté za sebou. Co je tam nejhůř vlastně, nebo co jim jde nejhůř, protože vypadá to, že tam je spousta věcí špatně.
10: Je tam opravdu spousta věcí špatně, to poslední místo v tabulce, jenom řeči čísel je opravdu oprávněné, protože Olomouc dala nejmíň gólů ze všech, nejvíc jich dostala, má nejhorší přesilovku v soutěži, jenom 3x dala první gól, takže v zápasech musí skoro vždycky dotahovat, což je samozřejmě vždycky těžší. Nejvíckrát hráli v oslabení olomoučtí hráči, což taky znamená, že buď v zápase děláte laciné chyby, laciné fauly, anebo vás tím donutí soupeř, což znamená, že jste vždycky pod tlakem, a to je spíše ta varianta, která se týká Olomouce. 6% střelecká úspěšnost a brankáři nejsou ani na 90%, to jsou všechno čísla, která prostě opravňují nebo posílají oprávněně Olomouc na poslední místo, a na tu hru se opravdu nedívá dobře. Když si vzpomněl ten zápas v Hradci Králové, tak v půlce zápasu Olomouc měla 6 střel na branku. To prostě v některých momentech se mi zdá, že tenhle výkon té letošní Olomouce někdy ani není opravdu hoden té nejvyšší soutěže, a to při vším respektu k tomu týmu.
2: Konec konců olomoučtí prohráli nejen v Hradci, ale také v Litvínově, a po tom zápase mluvil trenér Petr Fiala.
11: Ty přesilovky nám nejdou a těm asi nepomůžeme, a to je základ. Možná čím víc se tomu člověk věnuje, tím méně to funguje někdy. My když neodehrajeme celých 60 minut nějakým způsobem konstantně, co se týče obrany, hry vepředu a využívání šancí, kdy už některý hráči vypadají, že ani do těch šancí nechtějí, tak nebudeme moc být úspěšní.
1: Takhle mluví tedy aktuální trenér Petr Fiala, nástupce Roberta Petrovického, po kterým se Kohouti minulý rok vyhnuli barážovým starostem, skončili nakonec v 12. místo po základní části a hráli playoff.
2: Mě zaujala ta úplně poslední věta na závěr, že se hráči už ani jako, že to vypadá, že se nechtějí dostat do gólových příležitostí. Martine, co, jako, jak to vypadá? Co to jako, jak si to mám představit? Přece jako nejede někdo a z kruhu nevystřelí do rohu, to neudělá. No, je to nějaká bojácnost?
0: No ne, mě to trošku zní jako trošku zvláštně, jo, že by se nechtěli hráči dostat do vyložených příležitostí nebo do šancí, že by se nechtěli dostat. Spíš bych viděl to, že ti hráči prostě se bojí něco udělat, jo, bych třeba, kdybych to nějakým způsobem sledoval. Bát se něco udělat znamená, že když jedete do útočného pásma, tak než něco zkazí, to tam prostě nahodíte a jdete střídat.
2: Je to alibismus?
0: Je to alibismus, přesně tak. Ale že by se báli chodit do šancí? To mi jako přijde zvláštní.
2: Možná je to jinými slovy pojmenované, ano, to, co říkáme my.
0: Ano, to mi přijde trochu zvláštní, protože nechápu, že bych se bál jít do šance. Jo. To, že ji nedám, to se to stane celkem normálně. To, když nemáte fazonu, nelepí vám, tak tam goly nepadají, jak se říká, nedáte goly. Ale že bych se bál do ní se dostat ty šance, to mi přijde opravdu, to, jako, to mi přijde trošku přitažený,
2: to
0: zvláštní.
2: To byla jako velká deka.
0: No, no.
2: Konec konců jeden zajímavý výraz, jak je na tom Olomouc, použil také další z trenerského týmu olomouckých Kohoutů Petr Svoboda.
12: Bohužel jsme trošku ve srabu a ty puky se k nám neodrážejí. Šance jsme tam měli, bohužel jsme je nevyužili. Soupeř tam dostal vteřinu navíc a svoji šanci proměnil, proto ten výsledek je takový, jaký je. Ale kluky jsme za ten výkon pochválili, musíme takhle pracovat dál.
1: No spousta negativ, Adame, nahané teď kolem hokejového týmu.
3: Repríza pořadu Čistá hra Martina Procházky.
1: Jak to koušou fanoušci, jak to tam cítíš, tu atmosféru kolem?
10: No, nekoušou to vůbec dobře. Když člověk sleduje sociální sítě, tak tam už se po několikátém zápase objevuje, že fanoušci volají po trenérské změně. Jenom připomenu, že nebo vrátím se k tomu, co jste říkali, že se bojí hráči útočit nebo střílet, dávat góly. Já si myslím, že je to jednoduché. Tam nekvalita prostě toho kádru, protože přišlo 11 nových hráčů, ale jsou to hráči buď jako posily z první ligy, sice elitní hráči první ligy, druhé nejvyšší soutěže, ale prostě první ligy, což jsou Štohanzl, Herčík, Tomeček. Potom přišli hráči, co byli na hraně sestavy v jiných extraligových týmech, což jsou David a Michal Vitouchové, Jakub Kos. A pak přišli hráči ze slovenské extraligy, Spodňák a Senišin. To prostě nejsou hráči, kteří vám zvýší tu kvalitu v týmu. Je to spíše jenom na doplnění týmu. Je to samozřejmě dáno i ekonomickými podmínkami v Olomouci. Je jasné, že do Olomouce nepřijde Matěj Bliml nebo Matěj Stránský nebo někdo podobný, ale prostě nepřišla kvalita a v podstatě žádná z těch posil, možná až na obránce Gevízeho a Freiberkse, prostě nevylepšili zatím ten tým. A to je ten největší problém. No a druhý problém může být právě na střídačce, protože Petr Fiala naposledy trénoval v listopadu 2019 a prostě když nemáte tu praxi denodenní, já si myslím, že z toho člověk vypadne. Neříkám samozřejmě, ani bych se nedovolil říct, že je to špatný trenér, ale už v létě při tom oznámení jsme si říkali, že to nemusí dopadnout vůbec dobře. A já mám z Petra Fialy pocit, jako novinář samozřejmě z téhle stránky, že je poměrně otevřený, že dokáže konkrétně odpovědět na konkrétní otázku, což se nedá říct u některých jiných trenérů, ale prostě na mě to působí takhle zvenčí, že to je takový ten hodný strejda, který nikoho moc neštve, kterého možná mají i hráči rádi, ale prostě nedokážu si představit, že třeba někoho seřve, že dokáže tým správně namotivovat, ale opakuje to jenom můj pohled zvenčí. Možná lépe na to může reagovat Martin Procházka, protože Petra Fialu zná jakožto spoluhráče z minulých let Skladna.
0: Já ho znám samozřejmě jako spoluhráče, ale to už je opravdu, když jsem začínal, to je rok 1990 nakladně, a to je dávno, ale jako trenéra já si úplně nemyslím, že by neměl úplně nějaký respekt, že by nedokázal hráče seřvat. Já bych to spíš viděl v tom, že jak už se zmiňovalo to, že ta hráčská kvalita, že se to nesedlo do toho týmu, že už příprava Olomouce nebylo to úplně taky ono a postupem přišel základní část, teď vyhrajete jeden zápas, to znamená, že sebevědomí je úplně pryč, ty kluci možná ano, dobře, ale já nejsem zase toho, že by kluci, kteří hrajou druhou ligu, že by museli být úplně špatní na extraligu, ale tam prostě je vidět evidentně teďka ta deka, tam je vidět obrovský problém to, že teda dobře nedáváme góly a proto ty zápasy prohráváme. Ve čtyřech zápasech dva góly, dvakrát zápas nulou. Tak tady bude problém určitě někde jinde. To znamená, že oni potřebují zapracovat, ale udělat něco s tím, aby dávali více gólů. Urvali nějaký zápas taky o nějakém bodu navíc. To znamená, uděláte remízu, získáte bod, pak se ten tým najednou začne trošku zvyšovat, začne tam být něco lepšího, ale oni mají jedno vítězství za tři body a jiné samé prohry.
2: Jenom ještě, já se zeptám Adama Kodeta na jeho slovní spojení. Adame, jak jsi to říkal, že to je nějaký hodný pán?
0: Hodný strejda.
10: Hodný strejda jsem říkal. No, dobře, na mě to tak působí, když s námi mluví, že je takový jako střídmý, odměřený a prostě takovým způsobem na mě působí jakožto respondent.
2: Já jsem totiž chodil do třídy a hrál s jeho synem a ten o svém otci teda moc nemluvil, že to je jako hodný hokejový strejda.
0: No, já bych to potvrdil.
1: Adame, tak evidentně na novináře má jiná měřítka. No. Moc ti děkujeme, že se spojil do Čisté hry. Jsme zvědaví na to, jak se bude vyvíjet situace hokejového klubu z Hané. Příští zápas pátek 16. proti Karlovým Varům. Adam Kodet předpokládám bude u toho.
10: Budu toho, těším se na to a vy budete na Radiožurnálu Sport samozřejmě moci u toho být taky.
1: Ano, těšíme se, děkujeme za rozhovor. Jinak na Hokej.cz píšou, že předhrávka 11. kola ve čtvrtek 15. října Litvínov Hradec, ale už se hrálo utkání Pardubice Liberec, tak si to prosím opravte, to se předehrávalo teda hodně dávno. Víš jenom terminologie, Františku.
2: Dobře,
1: předehrávka předehrávky to bylo vlastně.
2: Předehrávka předehrávky, ano. Něco jako revizor revizora.
1: Dobře, Františku, tady byl, moc děkujeme. Kam se chystáš na hokej, půjdeš někam?
2: Pojedu v neděli na Spartu.
1: Dobře, tak jo. A Martina Procházku uslyšíte brzy, tak Martine, děkujeme.
0: Já taky děkuju, naslyšu. Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál je 17 hodin. Anna Horáčková a aktuální zprávy.
1: Sněmovna začne projednávat návrh na zavedení speciální daně na rafinerie. V Jablonci nad Nisou skončí vítězné hnutí ANO stejně jako před 4 lety v opozici. Fotbalisté Slávie nastoupí v Lize mistrů v Baku proti Sabahu. Kolona popojíždí na dálnici D1 ve směru do Brna u Jihlavy. A zítra bude nejdřív zataženo až oblačno s občasným deštěm. Postupně se počasí zlepší a teploty do 18 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Poslanci dnes začnou projednávat návrh na zavedení speciální daně na rafinérie. Jde o jedno z opatření, které vláda představila kvůli drahým pohonným hmotám. Ministrině financí Alena Schillerová z hnutí ANO doufá, že bude zákon procházet co nejdřív, nejlépe do konce roku. Podle Schillerové už letos vyšlo stát zastropování cen paliv i snížení spotřební daně na naftu na přibližně 4 miliardy korun a jen za říjen to má být další miliarda. Návrh by měl pomoct tyhle peníze vrátit zpátky do rozpočtu. Vládní koalice dnes ve sněmovně očekává dlouhou debatu. Poslanci si proto hned na začátku schůze odhlasovali, že budou moct jednat až do noci. Zatím ale pořád jednají o programu schůze. V Jablonci nad Nisou bude v následujících 4 letech pokračovat stávající koalice starostů pro Liberecký kraj, ODS, Společně pro Jablonec a Pirátů a nezávislých. Dnes podepsali memorandum. Primátorem má zůstat občanský demokrat Miloš Vele, přestože jeho strana skončila ve volbách třetí. Volby v Jablonci nad Nisou vyhrálo stejně jako před 4 lety hnutí ANO. To ale opět míří do opozice. Podle jeho lídra Milana Kroupy může být důvodem postoj jabloneckých politiků k předsedovi hnutí ANO Andrej Babiš.
3: Vyjádření ODS, když jsme s nimi jednali ještě včera, bylo, že prostě by s námi jako rádi spolupracovali, ale že s námi nemůžou jít, protože mají prostě velký výhrady samozřejmě k našemu šéfovi, stejně tak jako nemůžou spolupracovat s SPD, protože mají výhrady k zase její šéfovi.
1: Charkově a Kyjevě likvidují následky nočních vzdušných úderů. Rusko na Kyjev a jeho okolí odpálilo 5 balistických střel. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích napsal, že od spojenců nepřišlo žádné upozornění na

0: Brazín, Radiožurnál.
1: Betonový prach ze staveb by mohly zrecyklovat bakterie. Potvrdil to výzkum českých odborníků, kteří našli vhodné mikroorganismy. Teď betonový prach končí většinou na skládkách, přestože podle vědců jde o více než třetinu stavebního odpadu.
2: Tento jemný drcený beton pochází z dálnice D1 a pomocí našich bakterií jsme vytvořili tuto krásnou cihličku.
3: Vysvětluje Hana Stiborová z Vysoké školy chemicko-technologické, že bakterie funguje jako jakési přírodní lepidlo. Podle Václava Nežerky z fakulty stavební ČVUT teď odborníci pracují na zlepšení vlastností nového stavebního materiálu.
4: Nemusí to být nutně pronosné prvky, můžou to být například příčky, ale i tam potřebujeme dosáhnout homogenity toho vzorku, to znamená, že on musí být v celém svém objemu spolehlivě pevný.
3: Odborníky tak čeká ještě hodně testování, než bude možné recyklovat betonový prach pomocí bakterií. Eva Kézerová, Radiožurnál.
5: Sport. Fotbalisty Slávie čeká druhé utkání v hlavní části Ligy mistrů. Za necelou hodinu a tři čtvrtě nastoupí v Baku proti domácímu Sabahu. Přímý přenos uslyšíte na Radiožurnálu Sport a Radiožurnálu. Den po triumfu střelce Jiřího Přívratského na světovém poháru v Káhiře vybojovala Veronika Blažíčková pro Česko další medaili. V třípolohové malorážce byla druhá. Na stupně vítězů se probojovala v elitním seriálu poprvé v kariéře. V rozhovoru pro Radiožurnál Sport mluvila Blažíčková o tom, že si výsledku moc váží i proto, že měla v Egyptě zdravotní problémy.
6: Při tom finále jsem se jako opravdu necítila dobře, bylo mi zle a byla jsem šťastná, že už to skončilo, ale asi to neovlivnilo. Ale možná paradoxně mi to pomohlo v tom, že někdy třeba ta hlava nebyla tak soustředěná na to střílení, ale na to, že mi není úplně dobře.
5: Zlato získala v Káhiře úřadující mistryně světa Norka Dustatová.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Kolony na D1 u Jihlavy a Praha je ucpaná. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna popojíždějí kolony za sjezdem na Větrný Jeníkov. Na 110. kilometru začíná zúžení a zdržíte se okolo 15 minut. Na D1 silný provoz taky u Brna ve směru na Prahu. Brzdí se poprvé u Rohlenky na 207. kilometru a je to až k omezení na 196. V Brně kolony v souvislosti s uzavírkou Pisareckého tunelu. Situace je o něco lepší, než byla třeba včera, i tak ale počítejte se zdržením. V Praze velmi silný provoz kolony na obvyklých místech jsou dlouhé. Na Pražském okruhu se zdržíte před sjezdem na Ořech, a to v obou směrech asi půl hodiny. Hodně ucpaný je okruh i ve směru z D1 na Ústí nad Labem. Kolona začíná už na dálnici D1 u Průhonic a táhne se přes jižní Štěrboholskou spojku, taky Novopatskou, až do Gbelské ulice ke zúžení u Letňan. Pro kamiony je to na hodiny, pro osobní na desítky minut. A ještě do Náchoda. V Náchodě kolabuje doprava na silnici 33, opravují vozovku, projíždí se Kyvadlově, kolony jsou přibližně na hodinu v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
7: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude zataženo až oblačno a místy se přidá občasný déšť nebo přehánky, odpoledne už bude postupně místy i polojasno. A nejvyšší teploty ve středu 13 až 18 stupňů Celsia. To byly zprávy.
9: Dobré úterní odpoledne, 100 minut a bude to tady. Druhý zápas fotbalistů Slávie v Lize mistrů. Po porážce Slánc nastoupí český šampion v Baku proti azerbajdžánskému Sabahu. A pokud by to dopadlo jako odpoledne v duelu týmů do 19 let, vůbec bychom se nezlobili. Mladí slávisté totiž i ve svém druhém utkání ligové fáze Youth League zvítězili na hřišti Sabahu 3-0. Další utkání v soutěži, která je mládežnickou obdobou Ligy mistrů, odehrají Pražané za týden na půdě Fenerbahce Istanbul.
7: Radiožurnál Sport
10: a Filip Šedivý.

0: Je 17 do hodin 10 minut a to je u nás ten správný čas na náš pravidelný
1: odpolední rozhovor na Radiožurnálu Sport.
0: Bývalá reprezentantka v běhu na lyžích Petra Hinčicová má za sebou olympijské hry i triumf na univerziádě. Teď se přesunula do nové role a od září je sportovní ředitelkou úseku běžeckých disciplín Českého svazu lyžařů. Co udělat pro popularizaci běžeckého lyžování a jak se vyrovnává s úbytkem mladých závodníků? Nejen na to se Petry Hinčicové ptal reportér Lukáš Antoš.
2: Petro, chci se vás zeptat na C tým, který je nově založený a programu úseku běžeckých disciplín je udržet právě ty sportovce po maturitě, aby nekončili. Je právě tohle ta cesta, v podobě třeba Eduarda Simbartla, Jakuba Salaby a dalších těch sportovců, právě to založení C týmu?
3: Je to určitě jeden z důvodů, protože ten kritický věk pro nás je přestup na střední školu a potom na vysokou školu. A tím, že tady nemáme úplně podchycený ještě ten univerzitní sport, což je mně hodně blízký, tak si myslím, že právě tohle ustanovení toho C týmu tomu může pomoct. A právě i tyhle zmiňovaný sportovci, nejenom, že jsou na vysokých školách, takže právě i to tak jakoby kopíruje ten univerzitní tým, ale i směřují k univerziádě letos nebo ke světovým univerzitním hrám, takže si myslím, že to teďka jde všechno takhle ruku v ruce.
2: Co úplně ty mládežnické kategorie, to znamená žáci, tam se pokoušíte nějakým způsobem o lepší propagaci těch závodů?
3: Tak záleží, o které úrovni se bavíme, jestli o té republikové, tak samozřejmě tam ta propagace z naší strany jde ruku v ruce v tom, jak to děláme s těmi dorosteneckými a samozřejmě k tomu chceme přilákat mnohem víc dětí, ale to už je ten pokročilejší žákovský věk, takže to, co se týče toho, abychom rozšířili tu žákovskou základnu, tak to jde spíše za kluby, ale samozřejmě to s nimi komunikujeme a chceme v tom ještě udělat další kroky, protože víme, že v dnešní době už letáčky úplně nefungují, takže potřebujeme cílit spíš na ty sociální sítě a to je něco, co si myslím, že bychom měli posunout směrem k těm klubům a nějak je v tom asi edukovat.
2: Petra Hinčicová je hostem Radiožurnálu Sport.
4: Edukovat
2: to znamená jezdit na nějaké společné, řekněme, zasedání k tomu, aby měli člověka, protože ono zase je potřeba říct, že spousta těch klubů nemá profesionální trenéry, prostě musí to dělat na volné bázi. Jak je moc těžké potom k tomu přemluvit?
3: To si myslím, že tak, jak se vyvíjí běžecké lyžování, jak se vyvíjí mazání, jak se vyvíjí lyže, cokoliv, to je stejný i v tom klubu. A co se týče i vlastně těch povinností toho trenéra. Je mi úplně jasný, že je toho čím dál tím víc na ty trenéry, protože samozřejmě dbáme i například mnohem víc na tu psychickou stránku těch jednotlivých závodníků, celkové to nastavení. Asi u těch dobrovolných trenérů to je bohužel ještě další čas navíc, který tomu musí věnovat, ale zase pokud jejich cílem je taky rozšířit tu členskou základnu, tak si myslím, že i kdyby jeden krůček, tak vždycky jim to může pomoci oproti ostatním oddílům nebo oproti ostatním sportům.
2: Jaké jsou plány na zimu tedy? Máte vyhlídané nějaké vrcholné akce, když se budeme bavit o těch českých závodech?
3: Hledáme nové talenty, ale to si máme v Rýmařově, což si myslím, že je jedno z míst, který určitě chceme oslovit k tomu, aby se tam více dětí zase vracelo k tomu běžeckému lyžování. Samozřejmě máme potom třeba i český pohár a mistrovství České republiky ve Vrchlabí nebo v Jablonci nad Nisou, takže to jsou místa, kde už je to zajeté a kde si myslím, že nejenom, že tam chodí ty stálí závodníci, ale můžou se i přijít podívat další děti, a které k tomu můžeme nalákat. Ale zase, co se týče toho, jako abychom přilákali další závodníky, tak to si myslím, že se děje spíše skrze ty dospělé závody, protože přeci jenom tam jsou ty naše tváře, tam jsou ty naši reprezentanti a to je to, na co ty děti, aspoň z mého pohledu, slyší, protože tam přesně můžou se s nimi potkat naživo, jsou to ty jejich idolové, takže to zase v rámci toho je to mistrovství České republiky na konci sezóny, které máme na Horních Mísečkách. A nebo k tomu může sloužit i ten FESA Cup, který máme v Novém Městě na Moravě na začátku února.
2: Petra Hinčicová, hostem Radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Je 17 hodin 19 minut a na Radiožurnálu Sport pokračuje dnešní odpolední rozhovor s novou sportovní ředitelkou úseku běžeckých disciplín Českého svazu lyžařů Petrou Hinčicovou. I nadále se ptá reportér Lukáš Antoš.
1: Ještě se chci zastavit u jednoho faktoru, třeba Limařov, který si myslím, že je dobře dostupný pro lidi z okolí, ale potom jsou třeba závody na horních mísečkách, kde člověk musí jet dlouhou cestu nahoru, má problém se zaparkováním, teď to parkování není úplně levné pro diváka, aby se tam přišel podívat. Je právě jako cesta dávat vrcholné akce, kde jsem právě má rozvíjet nějaká propagace těch závodů na podobné místa, jako jsou horní mísečky, aby se ten sport nějak zviditelnil.
2: Tak jedna věc je zviditelnění a druhá věc je to globální oteplování. A když se bavíme o tom globálním oteplování, tak bohužel na konci března většinou musíme volit ty místa, které jsou výše položené, což jsou právě třeba ty horní mísečky. Takže tam je vyšší šance, že se nám udrží nějaký sníh. A s tím vlastně můžeme i říci, že letos to bude pod správou skiklubu Jílemnice, což si myslím, že jsou určitě jako dobré vyhlídky, protože ty samozřejmě vědí, jakým stylem to chtějí vést a co všechno je tam zapotřebí. Takže doufám a věřím, že to se posune. Co se týče té propagace, rozumím, je to trochu z ruky. Zase k tomu můžeme právě využívat například ty areály ve Vrchlabí, protože to bych nazvala takovým tím městským areálem, kde opravdu chodí ty lidi po práci, po škole a tak dále, nebo ráno před prací. To si myslím, že je super. A je to zase něco, co se musí prodiskutovat i s jednotlivými kraji na to, jak co posunout a nastavit. A my v Libereckém kraji máme určitě výhodu, ale ostatní kraje se musí opravdu do toho dostat a nějak jako si nastavit, které areály budeme podporovat a nebo které areály vlastně chceme, aby se tam ty závody vracely.
1: Petra Hinčicová je hostem Radiožurnálu Sport. Do jaké míry člověk může právě tyhle ty věci realizovat na postu sportovního ředitele?
2: Když se chce, tak jde všechno. To je asi taková jediná odpověď, ale zase nemůžeme tady malovat vzdušné zámky a je to o nějakém procesu, takže to rozhodně není o tom, že bychom během letošní sezóny všechno změnili, ale je to určitě jeden z bodů, na který bych se ráda zaměřila, ale s tím samozřejmě ruku v ruce jde i financování a to už jsou věci, které opravdu nestojí jenom na mě.
1: Právě když vezmete v potaz všechny tyhle ty faktory, o kterých se tady bavíme, jestli o tom víte, že prostě to není úplně, řekněme, rozvíjející sport. Teď to myslím, jakoby, aby se právě třeba zamezila ta mezera mezi jednotlivými generacemi, která někdy vyjde, někdy nevyjde, aby prostě to táhlo třeba, jako se to stalo s biatlonem, který taky nebyl dlouhou dobu ve stínu vlastně běžeckého lyžování. Jak se na to hledíme?
2: To je zase potom o té celkové sledovanosti a o tom, že ten sport potřebuje už nějak zatraktivnit, protože jsme stálice prostě toho klasického lyžování, což je fajn, ale víme, že v dnešní době se potřebuje všechno zrychlit a potřebuje se to zatraktivnit, což je nějaká věc, co se projednává v rámci FIS meetingu nebo konferencí, takže určitě se tam o tom baví, ale není to jenom tady na nás, že my si v Čechách něco rozhodneme, je to o tom celém nastavení toho sportu. A jak zamezit těm generačním odstupům nebo rozestupům. Myslím si, že krokem vpřed je už to, že máme tady zahraniční trenéry, máme tady Falka Gepferta, máme tady Ragnara Andersena, což jsou dva trenéři, kteří nám dávají vhled zase z těch jiných zemí a pomáhají nám vlastně i to české vidění trochu posunout někam jinam a jak to dělají u nich, a jak u nich probíhá nábor, jak u nich komunikují se sportovci a tak dále. Takže za mě je to hodně komplexní otázka, ale pořád si nemyslím, že jsme chátrající vlek, pořád si myslím, že ten prostor tam je.
1: Petra Hinčicová byla hostem Radiožurnálu Sport, díky za to.
2: Děkuji moc.
0: Z Prahy Lukáš Antoš, Radiožurnál.

0: Kapitán fotbalistů Atletika Madrid Koke vlastním jménem Jorge Resurrecion vynechá kvůli dnešnímu úmrtí matky večerní domácí zápas Ligy mistrů proti Manchesteru United. Utkání na stadionu Metropolitano, před kterým byla také klubová vlajka spuštěna na půl žerdi, bude předcházet minuta ticha a hráči Atletika nastoupí s černými páskami na rukávech. Klub k tomu dostal svolení od Evropské fotbalové federace. Tenhle duel bude jedním z 9 v dnešním podvečeru a večeru v rámci nejprestižnější evropské klubové fotbalové soutěže, ale z českého pohledu to rozhodně nebude ten nejzajímavější, protože do akce půjde český šampion.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
0: Fotbalisté Slávie potkávají v Lize mistrů slavné soupeře. Těší se třeba na domácí souboj s Arsenalem nebo na výjezd do Mnichova proti Bayernu. Ale teď je čeká už za pár desítek minut jeden nováček. A z pohledu historie se dá říct nejen prestižního evropského poháru. V Baku bude hrát v podvečer pražský tým proti Sabahu.
3: Fotbalovému Sabahu stačilo 9 let, aby se dostal do Ligy mistrů. Od vzniku v září 2017 se postupně zlepšoval a v minulé sezóně vybojoval double. Vyhrál azerbajdžánskou ligu i pohár.
4: Já tyhle příběhy mám rád. Je to, myslím si, pro ně úplně až pohádkový, že tomu v podstatě asi nikdo ani nevěřil, ale o to víc si to asi teďka užívá.
3: Myslí si slavistický odchovanec Tomáš Vlček a trenér Jindřich Trpišovský vnímá ještě jednu okolnost.
5: To je na tom fotbale krásný, že každý má svoje různý příběhy a někdy máte možnost vybudovávat něco od začátku, takže za A to dělají určitě skvěle a za B si to musí užívat, protože vytváří vlastně základy a dějiny toho klubu a to, že hrajou Champions League takhle brzo, tak je pro ně skvělý vysvědčení.
3: Říká Jindřich Trpišovský, který začal trénovat ve Slávii zhruba čtvrt roku potom, co v Azerbajdžánu vznikl Sabah. Hodně mezinárodní společenství hráčů, které od minulé sezóny vede Valdas Dambrauskas, Litevec, který věří v neustálé zlepšování. Dambrauskasův příběh obletěl svět. Doma studoval filozofii a sociální vědy. V roce 2002 uspěl v litevské verzi pořadu Chcete být milionářem. Vydal se do Anglie, kde se živil všemožnými věcmi. A hlavně pracoval na svém snu, stát se fotbalovým trenérem. Podařilo se.
5: Určitě si mě půjdu do vědomostního kvízu, to 100%, maximálně do toho fotbalového.
3: Pousměje se kouč Slávie Jindřich Trpišovský, který chce přechytračit soupeře na hřišti.
5: Rozpoznat toho soupeře svým způsobem je jako dost jednoduchý, protože oni mají ten jeden styl, který jedou furt dokola, takže pro ten tým je to výhoda, že je sehranej, pro toho soupeře jakoby pro nás je zase výhoda se ho rychleji načíst, pokud nás ničím nepřekvapí, co zatím nepoužili v sezóně a v historii, tak ta příprava je prostě jednodušší.
3: Utkání fotbalové Ligy mistrů Sabah Slavia začne ve 6:45 večer, stejně jako náš přímý přenos. Z Baku, Mirko Vasič, Radiožurnál.

Těšíme se na přímý přenos dalšího druhého utkání fotbalistů Pražské Slávie v Lize mistrů. V Baku nastoupí proti místnímu Sabahu slávisté v 18 hodin a 45 minut, tedy už za 70 minut. My se vypravíme samozřejmě do azerbajdžánské metropole už mnohem dříve, abychom zjistili třeba sestavy, jaké připravili oba trenéři od našeho reportéra na místě Mirka Vasiče, a samozřejmě dojde také zhruba za půl hodinku na rozhovor s naším fotbalovým expertem Pavlem Horvátem, abychom tedy dodali další podrobnosti k tomu dalšímu velkému fotbalovému utkání v Lize mistrů Pražské Slávie. Ale zajímat nás bude, a to už od 18 hodin, utkání hokejové Ligy mistrů, protože aktuálně třetí Pardubice v tomto ročníku mezinárodní soutěže nastoupí už s jistotou postupu do play-off proti Vekije. Je to závěrečné šesté kolo základní části se švédským soupeřem, který má také účast ve vyřazovacích bojích zaručenou. Budou hrát tedy východočeši už jen o umístění, ale i tak to může být zajímavá konfrontace. Zápas na stadionu Dynama Pardubice začne v 18 hodin a vy o něm tedy, jak jsem slíbil, na radiožurnálu Sport uslyšíte.

0: Máme úterý 13. října, ještě před pár dny bylo opravdu velmi příjemné babí léto, teploty i přes 20 stupňů, ale to už skončilo. No a jakmile teploměr začal ukazovat nižší hodnoty, začaly některé ski areály v Česku vyrábět technický sníh. Hlavně ty, které mají speciální technologii, díky které vydrží sníh i při teplotách nad nulou. Hromady sněhu už se tvoří třeba na Ještědu.
1: Obrovský výrobník už vyrábí sněhové krystalky, posílá je nahoru na kopec, kde se hromadí. Podle ředitele ski areálu Radka Chalupy bude rolba tento sníh rozmisťovat na dojezdu sjezdovky.
2: Co se týče spuštění sezóny tento rok, tak počítáme, že bychom brány areálu otevřeli 12. prosince, ale samozřejmě pokud budou dobré podmínky a počasí nám bude přát, tak se to budeme snažit pušovat co možná na nejdřívější termín.
1: V České republice je hodně velké sucho. Máte vody dostatek? Odkud jí berete?
2: Pro účely umělého zasněžování tak využíváme naší akumulační nádrž na Bucharce. Máme tam k dispozici tuším 12 000 kubíků, takže to je to, s čím my pracujeme.
1: K tomuto tématu zasedala Národní koalice pro boj se suchem. Ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD na zasedání řekl, že Česko se musí proti suchu aktivně zapojit, například zadržováním vody v krajině, ale také investicemi do vodohospodářské infrastruktury a třeba i čistíren odpadních vod. Ski areál na Ještědu zatím výrazně nestrádá.
2: Vody není nikdy dost, ale budeme se s tím prostě muset nějak vyrovnat. Když voda dojde, tak nějak způsobem třeba omezíme produkci nebo se s tím popereme nějak jinak.
1: Jaké máte letos v plánu novinky?
2: Nějakým způsobem jsme přebudovali obě dvě stanice, jak tu nástupní, tak tu výstupní na sjezdovce Nová Skalka, které našim klientům umožní snadnější a bezpečnější nastupování a vystupování.
1: Sjezdovku začaly zasněžovat také ski areály v Harachově, Rokytnici nad Jizerou a třeba Monínec. Z Ještědu Johana Tománková, Radiožurnál.
3: Radiožurnál Sport.
4: Sport ze

0: Fotbalista Artisu Brno Dominik Plechatý měl být v sobotním utkání 10. kola první ligy v Hradci Králové za faul na Tomáše Čvančaru vyloučený. V komuniké o tom informovala komise rozhodčích, která opět začala po každém kole nejvyšší soutěže hodnotit 4 sporné situace. Ve zbylých 3 případech sudí nechybovali, ale v onom sporném momentu v duelu Hradce Králové to zkrátka bylo jinak. Odehrál se onen moment v 51. minutě, stoper Plechatý držel Čvančaru, který by jinak běžel sám na branku, na zem ale doma útočníka stáhl až ve chvíli, kdy se před oba hráče dostal Karel Pojezný. Navzdory velkým protestům Východočechů dostal Plechatý od hlavního sudího Tomáše Klímy jen žlutou kartu. Do hry nevstoupil ani videorozhodčí Miroslav Zelinka. Komise rozhodčích uvedla, že oba chybovali, protože Plechatý měl být vyloučen. A jak asi dobře víte, tak Hradec Králové to utkání s Artisem Brno nakonec prohrál. 17:45, no a za chvíli na Radiožurnálu Sport budeme mluvit o jednom důležitém fotbalovém utkání, které nás čeká dnes večer. Konkrétně ale tedy české fotbalistky.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Už za necelou hodinu nastoupí fotbalisté Slávie ke svému druhému utkání v tomto ročníku Ligy mistrů v Azerbajdžánu v Baku proti místnímu Sabahu. Budeme u toho v přímém přenosu a už po 18. hodině se spojíme se stadionem s naším reportérem Mirko Vasičem a samozřejmě své postřehy přidá také Pavel Horvát, náš fotbalový expert. O fotbalu ale budeme mluvit i teď, protože české reprezentantky čeká odvetné utkání kvalifikace o postup na mistrovství světa. Ve 20 hodin a 15 minut nastoupí v Paisley proti domácímu Skotsku. Do odvety ovšem vstoupí z dost těžké pozice. Úvodní zápas nezvládli, na domácím stadionu v Pardubicích prohráli 0-2. Dopředu ale český národní fotbalový tým žen nic nevzdává a o postup do finále playoff chce ještě ze všech sil zabojovat.
1: České fotbalistky vstupují do zápasu s dvougólovým mankem. I tak se s tím ale podle týmu dá něco dělat a pozice to nemusí být beznadějná.
2: Na jednu stranu si skoro někdy myslím, že je to lepší, než tam jet s tím, že třeba byla remíza nebo výhra, protože si skoro pak myslíš, že už to máš. Takhle víme, že prostě musíme udělat všechno pro to, aby jsme to ještě zvládli a to nastavení si myslím, že je někdy skoro i lepší.
1: Řekla směrem k večerní odvetě po domácí prohře záložnice národního týmu Freny Černá. Podle trenérky Jitky Klimkové si Češky budou muset dát pozor hlavně na kapitánku Skotek, Caroline Weirovou, aktuálně jednu z nejlepších hráček světa.
3: Top hráčka dokazuje tu svoji kvalitu, jde vidět, že se prostě dokáže prosadit proti jakémukoliv soupeři. My jsme o ní věděli, ukázala svoji kvalitu.
1: Vítěz dvojzápasu se pak utká s lepším z duelu Švédsko-Litva. Světový šampionát pak uspořádá v příštím roce Brazílie. Veronika Šlajzová, Radiožurnál.
4: Radiožurnál Sport.
5: Jediná sportovní stanice v Česku.

0: Sabach versus fotbalová pražská Slavia ještě jednou ve vysílání radiožurnálu Sport a rozhodně ne naposledy. Ano, už za necelou hodinku nastoupí slávisté v azerbajdžánské metropoli proti nováčkovi Ligy mistrů, tedy nejprestižnější evropské fotbalové klubové soutěže. A je to klub, tedy na mysli mám samozřejmě Sabach, který vznikl teprve před 9 lety. No přesto se dokázal dostat na tu nejvyšší úroveň, na úvod mu to ale nevyšlo a tak oba týmy, jak Sabach, tak Slavia do vzájemného souboje půjdou bez bodů v tabulce Ligy mistrů.
1: Baku se přezdívá také město větru a slavisté doufají, že místní Sabach neodfoukne jejich naděje na výhru.
2: Na videu se mi vlastně potvrdilo, že to je velice kvalitní tým, hrajou hezký fotbal a proto je to taky dostalo do Ligy mistrů. Takže samozřejmě papírově nejslabší soupeř, ale neočekáváme tady žádný jednoduchý zápas.
1: Stoper Tomáš Vlček mluvil o teoreticky nejslabším protivníkovi, se kterým se Slavia potká. A z několika důvodů by měla být favoritem.
3: Když se prostě podíváme na ten los, podíváme se na ty týmy, které nás vlastně čekají ještě, tak i ty naše zkušenosti v Evropě, i to, jaký ambice máme, tak samozřejmě nás do té role směřují.
1: I trenér Slavie Jindřich Trpišovský ale ví, jak jsou předpoklady někdy zrádné. Stačí si vzpomenout na minulou sezónu a prohru s Pafosem na Kypru. Herní styl Sabahu připodobnil v některých aspektech k jednomu z velikánů klubového fotbalu.
3: Ohledně postavení hráčů nebo stylu hry hodně podobný v Barceloně, tým, který se snaží mít hodně míč pod kontrolou, tým, který prostě má rád postupný útok zjednodušeně. Určitě to tým, který má tu ofenzivní stránku silnější než defenzivní.
1: A toho budou chtít slávisté od 6:45 večer v Azerbajdžánu využít. Utkání Ligy mistrů se Sabahem uslyšíte na této stanici v přímém přenosu. Z Baku, Mirko Vasič, Radiožurnál.

0: fotbalová liga na Radiožurnálu Sport.
1: Fotbalová Plzeň má v evropské lize co napravovat.
2: Viktorii Plzeň se nepovedl vstup do evropské ligy, prohrává se Saint-Gilloise 0-3.
1: Teď Viktoria zabojuje o body v Budapešti. Na druhé straně bude stát Ferencvároš a v jeho službách taky známá jména šance ligy, Kadu a Birmančevič. Tak si nalaďte přímý přenos Radiožurnálu Sport. Ferencvároš, Viktoria Plzeň ve čtvrtek od 21 hodin.
3: Poslouchej Sport, Radiožurnál Sport.
4: A ve čtvrtek to nebude jen zápas Viktorie Plzeň v maďarské metropoli proti Ferencvároši, ale už od 18 hodin a 45 minut nastoupí ve druhé nejprestižnější evropské klubové fotbalové soutěži pražská Sparta doma na Letné, a to proti Lillestrému. Tenhle duel také u nás samozřejmě uslyšíte v přímém přenosu. A to samé bude platit také o Jablonci. Český zástupce v konferenční lize už otevře tedy své působení v této soutěži ve čtvrtek zápasem v německém Freiburgu. Ten duel začne v 21 hodin. Teď už jsme ale pomalu jistě naladěni na utkání ve fotbalové lize mistrů. Slavia nastoupí v azerbajdžánském Baku proti Sabahu už za 15:45. No a my se tam za pár minut vypravíme, abychom zjistili od našeho reportéra Mirka Vasiče, jak vypadají sestavy, jaké je počasí, kolik bude diváků a tak dále. A své postřehy připojí i náš fotbalový expert Pavel Horvát.
0: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.
4: Teď už ale Liga mistrů ovšem hokejová, protože ta uzavírá svoji základní část, no a představí se v tom závěrečném šestém kole také český šampion Dynamo Pardubice. To už s jistotou účinkování v playoff přivítá dalšího zřejmého a definitivního účastníka vyřazovacích bojů, tedy švédský tým Vechje. No a duel z pardubické Enteria arény nám bude přibližovat Ota Gutwirth. Oto, hezký podvečer.
5: Hezký podvečer tady z Pardubice na třetím domácím zápasu Ligy mistrů, šestém celkově pro Pardubice, které mají zatím bilanci 4 výher. Jedné porážky, jak už si zmiňoval, jistý postup úplně stejně jako švédský soupeř. Pardubická sestava je dnes výrazně proměněná. Trenér Filip Pešán má v podstatě jenom kompletní 3 útoky a 3 lajny. 3 pětky jsou k dispozici a většina hráčů z A týmu, které patří těm oporám, tak dnes na ledě chybí a dostali volno. Nemíním třeba Lukáše Sedláka, který je zraněný, ale chybí třeba Miloš Kelemen, chybí Jiří Smejkal, chybí Tomáš Nosek, chybí Matěj Stránský, chybí David Tomášek, Roman Červenka, a tak bych mohl ještě pokračovat. Takže ta sestava je dnes velmi výrazně proměněná, ale to nic nemění na tom, že pardubičtí budou chtít dnes proti soupeři uspět. Teď se hraje 2. minuta utkání, pardubičtí jsou teď v defenzivě, jsou za svojí brankou, ale dobře tam brání Gazda, který získává ten kotouč, a po pravé straně se mu rozjíždí Poulíček. Ale Poulíček byl příliš brzy, nakonec střela od vápeníka a první zásah hostujícího gólmana, kterým je dnes Adam Nahman. Připisuje si první úspěšný zákrok při snaze Pardubice dobít švédskou branku za stavu 0-0. Teď to jsou hosté, kteří se rozjíždějí a snaží se přejít červenou čáru, ale asi budeme sledovat nespíše takové to pardubické nadšení, protože ta sestava je hodně omlazená. A teď to třeba ukázal Macek, který ve spolupráci s Miklišem na červené čáře dokázal vybojovat útočné pásmo pro Mondráčka, který je dnes ve druhé formaci, když běžně hraje ve čtvrté formaci v extraligové sestavě. Nakonec ale pardubičtí o ten kotouč přišli a ten je teď za švédskou brankou. Na konci 2. minuty, kdy je to mezi Pardubicemi a švédským týmem Vechje 0-0. Poměrně dost diváků si našlo cestu dnes na stadion, i když samozřejmě má to daleko k těm číslům, která jsme tu zaznamenali, jak duelu se Spartou, tak v posledním utkání proti Třinci. Takovým číslům se rozhodně nepřiblížíme, ale ta atmosféra tady v Pardubicích rozhodně není špatná. Brance pardubických Roman Will, tam žádná změna, záda mu kryje Malcolm Suben, a Roman Will si taky připisuje první zákrok teď vyrážičkou poté, co Person pálil od modré čáry, ale byl na tu jeho ránu velmi dobře viděl a dokázal se s ním bez větších problémů poradit. Hodně soubojů je vidět od prvních minut. Soubojů 1-1 soubojů mantinelu. Teď další šance švédského celku. Toto Nilsson, který tam pálil z levého kruhu, byl si s ním dokázal poradit a bude se poprvé vylučovat, ale leží na ledě jak pardubický, tak i švédský hráč, ale vypadá to, že vylučovat se bude tentokrát na straně hostujícího celku, takže Pardubice si zahrají přesilovku. Teď se tady mohu dostat těm sestavám. První útok Pardubic, Kaplan, Kondelík, Mandát, druhý Válek, Poulíček, Vondra.

0: této přesilové hry.
1: 18 hodin 4 minuty k utkání hokejové ligy mistrů mezi Pardubicemi a Vekije se samozřejmě na Radiožurnálu Sport budeme vracet, ale teď je čas začít mluvit o té soutěži, která je při vší úctě k hokejové lize mistrů mnohem sledovanější, mnohem bohatší a z českého pohledu dnes večer bude opravdu velmi zajímavá. Ano, fotbalová liga mistrů má nachystán další hrací den, konkrétně druhý pro každý tým. No a přímo v Baku na olympijském stadionu je už připravený reportér Mirko Vasič. Mirko, hezký podvečer.
2: Hezký večer.
1: No a zapojíme samozřejmě také našeho fotbalového experta Pavla Horváta. Pavle, vítej ve vysílání.
3: Dobrý večer.
1: Začít musíme samozřejmě v Azerbajdžánu u Mirka Vasiče, protože domácí Sabah už zveřejnil sestavu, ale nás samozřejmě mnohem víc zajímá, jakou základní jedenáctku určil tedy trenér Jindřich Trpišovský. Jak tedy vypadá?
2: Tak můžeme jít na to, v bráně Markovič, to žádné překvapení není. Obraná trojice ve složení Zima, Engesan a Holeš, takže Engesan, tenhle francouzský fotbalista, se vrací na hřiště do základní sestavy pro utkání ligy mistrů. Zajímavé to je docela na stranách, vlevo Šturm, vpravo Vlček, což je spíš taky klasický stoper, ale jestli platí to rozestavení, které je napsané, tak bude tedy Tomáš Vlček na pravé straně, uprostřed Sadílek s Mouzisem, no a nad nimi se budou pohybovat Ajosi, Provod a Tomáš Chorý.
1: Jaký je základní komentář Pavla Horváta k té jedenáctce, která vyběhne tedy na stadion olympijského stadionu v Baku?
3: No tak samozřejmě je tam něco očekávaného, něco míň pro mě. Myslím si, že pro mě je překvapení, že nehraje Novák, to musím říct. A Engesan, musím říct, že takhle v rychlosti jsem mrknul, že vlastně dlouho fakt nehrál zápas, takže jsem zvědavý, jak tyhle ty dvě v podstatě změny pro mě budou vypadat v průběhu toho zápasu.
1: Dá se asi očekávat, že právě Viktor Novák, možná také Mojmír Chytil, budou asi ti první do ofenzívy, které trenér Jindřich Trpišovský případně pošle na trávník?
3: Tak já si myslím, že zrovna tyhle ty dvě jména určitě ano. Nemyslím si, že Slávie nemá koho dostřídat. Myslím si, že ta lavička je silná. Ale k tomu ještě vlastně patří říct, že určitě se připravovali na něco, co soupeře charakterizuje. A myslím si, že může Jindra Trpišovský reagovat v průběhu zápasu. Bývá to už teďka taky obvyklý, že se prostě určuje nějaký herní plán, jaký by mohly být scénáře a podle toho se i střídá.
1: Pokud je o ten herní plán, strategii pro zápas v Baku, Miro, prozradil něco trenér Jindřich Trpišovský, nebo dalo se něco vypozorovat z tréninku, z toho, jak ten tým zatím působí, jaký by ten tedy projev Slávie proti domácímu týmu měl být, na čem by chtěli slávisté stavět?
2: No, měl by být co nejlepší, to bylo přání Tomáše Vlčka jako stopera, dnes tedy pravého obránce, anebo i Jindřicha Trpišovského. On spíš mluvil o záměru nebo o hře soupeře, tedy Sabahu, a říkal, že nějakým stylem, rozestavením a podobně, tak to trochu připomíná Barcelonu. Tady bych řekl, že si Jindřich Trpišovský možná trochu zapřeháněl, ale základní nějaké rysy tam asi vidí. Hlavně mluvil o tom, že hodně drží balón Sabah a dostává hru do křídel. No a vepředu jsou dvě nebezpečná jména, a to je Simič a Mikels. To jsou hráči, kteří dávají drtivou většinu gólů Sabahu. Takže hlavně na ně si bude muset dát Slavia pozor. No a podle toho, že třeba ve středu je Mouzis, přiznám se, že ještě, když se vrátím k té sestavě, tak místo Vlčka jsem trochu čekal Isifeho, protože spolupráce Isife a Jaosi docela fungovala, ale tentokrát má Jindřich Trpišovský jiný záměr. Slavia ale rozhodně bude chtít za každou cenu vyhrát, mluví se o tom pořád dokola, ale to vítězství uniká od roku 2007 a hráči to v hlavách musí mít.
1: Ano, 19 let, 20 utkání, Slavia tedy už nevyhrála utkání v lize mistrů. Pavle, když se ještě vrátíme k tomu, co říkal trenér Jindřich Trpišovský před zápasem, tedy že tam vidí trošku podobnost s Barcelonou a s tím stylem, který hraje právě tenhle španělský úspěšný velkoklub. Co ty si pod tím tak trochu představíš?
3: No tak představím si silný křídla, samozřejmě mi rozmiňoval ty hráče, představím si dvě silný křídla, který jsou schopní hrát jeden na jednoho, to si myslím, že tu Barcelonu nebo španělský fotbal hodně charakterizuje. Většinou jsou to fakt jako hráči, kteří jsou rychlostně i technicky velmi dobře vybavení. A samozřejmě to, co tam bylo zmíněné, no, kontrola toho míče, takový to diktování tempa hry.
1: Říká Pavel Horvát ve vysílání Radiožurnálu

0: Sport. Pavle, když se zdíval samozřejmě také na sestavu domácího Sabahu, zaujalo tě tam vlastně nějaké jméno? Je tam někdo, o kom si třeba už někdy dřív slyšel, nebo je to z toho českého pohledu i fotbalového odborníka ta sestava celkem neznámá?
1: Ano, ano, jsem ten Čech, který úplně nesleduje tamní ligu, takže fakt nemám ty hráče načtený.
0: To nejseš jediný tedy.
1: Ty jsi mi to zmínil, tak já to řeknu takhle nahlas, že vlastně hodnota kádru Slávie je několikanásobně vyšší než dnešního soupeře, takže i to asi svědčí o tom, že prostě Slávie dneska bude mít velkou šanci, ale samozřejmě to prostředí není jednoduchý.
0: Vlastně nevím, jestli se to už někdy dříve vůbec dalo říci, ale před tímhle utkáním zní, že Slavia je v duelu Ligy mistrů favoritem. Když se podíváme na nabídku kurzů sázkových kanceláří, tak tam také Pražané jsou jasně považováni za favorita. Cítí to Pavel Horvát také tak?
1: No tak já si takhle, tohle cítíme všichni u nás v Čechách, ale asi na druhou stranu zase soupeř je ve stejné pozici a já si myslím, že domácí taky cítí dneska největší šanci získat nebo připsat si nějaký body. Myslím si, že opravdu v Lize mistrů není úplně lehký soupeř, ale papírově to vypadá tak, že Slávie je favorit.
0: A přijímají tuhle roli samotní slávisté a cítí se naopak domácí fotbalisté Sabahu silní na to, že by třeba vybojovali i své první vítězství v Lize mistrů. Miro, jaký dojem si zatím nabyl přímo v azerbajdžánské metropoli?
2: Tak pokud použiju slova Jindřicha Trpišovského, nebo je trochu parafrázuji, tak on mluvil o tom, že vzhledem ke zkušenostem s evropskými poháry i jací hráči nastupují za Slávii, tak by všechno mělo směřovat k tomu, že Slávia je favoritem. Na druhou stranu Tomáš Vlček říkal, že taky je tady velká šance, alespoň z toho teoretického papírového pohledu, dnes konečně urvat tu výhru nebo přinejmenším bodovat. Důležitější by byla samozřejmě ta výhra, ale že si musí dát na Sabah velký pozor. A třeba kolega Zdeňku tady natáčel s útočníkem Tuptou, který tady hraje za Neftči Baku. No a ten typoval, že to dopadne 1-1 nebo 2-2 a že by si měla Slavia dávat velký pozor na Sabah. Že to rozhodně nejsou, když to řeknu lidově, žádná ořezávátka. Takže čekám docela zajímavý zápas a myslím si, že více lidí je tak trochu v napětí, jak to vlastně bude vypadat.
0: A jak na předzápasové tiskové konferenci, možná jestli si sledoval i trénink domácích, jestli byla ta šance, si cítil velké sebevědomí právě ze Sabahu, protože to samozřejmě také dost ovlivní ten zápas, to je jasné, ale jak to tedy vnímají domácí?
2: Sebevědomí určitě mají, oni minule dostali příděl na Manchester United, prohráli tam 0-4, ale vlastně se svým způsobem i tam snažili hrát fotbal. No a jejich litevský trenér Valdas Dambrauskas, tak ten vždycky hovoří o tom, že se poučí z takových zápasů, z takových chyb, hráči získají další zkušenosti, no a prostě budou se jich muset vyvarovat a dál posouvat tu svoji hru, protože v minulé sezóně prostě tady v Azerbajdžánu vládli, protože získali jak ligový titul, tak vyhráli pohár. Takže z tohohle pohledu si určitě tenhle hodně mezinárodní výběr Sabahu věří. Těžko říct, jestli je to oprávněné. Skutečně myslím, že je v Česku málo lidí, kteří někdy viděli Sabah hrát v nějakém delším časovém úseku, řekněme.
0: Tak dnes tedy uslyšíme už za pár desítek minut o tom, jak Sabah hraje. Věřme, že tedy to budou hlavně ale pozitivní zprávy pro pražskou Slávii. Pavle Horváte, ještě tedy tvůj odhad toho, jaký zápas bychom mohli sledovat a poslouchat na Radiožurnálu Sport a jaký je tvůj tip na výsledek?
1: No tak já čekám nějaký oťukávání, myslím si, že ani jedno z mužstev, možná domácí, mě překvapí, ale budou si chtít vynutit nějaký tlak, ale myslím si, že spíš to bude o tom neudělat na začátku chybu, trošku odhadnout cíly soupeře a já věřím tomu, že Slávie vyhraje 2-0.
0: Tak to je odhad Pavla Horváta, jak to bude, to se přesvědčíme v přímém přenosu. S Pavlem se ale uslyšíme o poločase a samozřejmě také po skončení zápasu Sabah Slávia. Pavle, díky a hezký podvečer.
1: Hezký večer, naslyšenou.
0: No a přímo do Baku ještě otázka na Mirka Vasiče, co se týče podmínek. Slyšeli jsme před pár minutkami to, že Baku je samozřejmě místem, kde občas hodně fouká. Jaké jsou tedy podmínky pár minut před úvodním výkopem z pohledu tedy počasí?
2: Tak teď tohle město větru nepotvrzuje, tahle slova. Momentálně nefouká, oni jsou tady docela malé rozdíly mezi dnem a nocí, pokud jde o teploty, všechno je to kolem 20 stupňů plus minus nahoru. Dnes tedy bylo opravdu krásně, svítilo sluníčko. Teď je taky poměrně dusno tady na stadionu, na olympijském stadionu pro 70 tisíc lidí, ale myslím si, že pro hráče to bude čím dál tím příjemnější počasí. Připomeňme, že v Azerbajdžánu je o 2 hodiny víc než v Česku, takže tady není teď 18.14, ale 20.14, takže už trochu později.
0: Olympijský stadion v Baku už hostil ledajaké významné zápasy, třeba i česká reprezentace si tam vlastně zahrála čtvrtfinále mistrovství Evropy před 10 lety, pokud se tedy nemýlím. Jak to bude s diváckým zájmem, Miro?
2: No, tenhle stadion pojme 70 tisíc diváků. Když se koukám kolem sebe, tak je to jak mravenečci na tribunách. Jsou tak lidé rozházení, ale podle informací od Sabahu, alespoň co bylo v místním azerbajdžánském tisku, tak má být prodáno nějakých 40 tisíc. Takže to už by byla víc než polovina stadionu a mohlo by to vypadat zajímavě, ale momentálně tedy půl hodiny před zápasem je to skutečně jak mravenci, kteří jsou rozeseti po sedačkách.
0: Říká Mirko Vasič, kterého ve vysílání Radiožurnálu Sport velmi brzy uslyšíme s přímým přenosem utkání fotbalové ligy mistrů mezi Sabahem Baku a Pražskou Slávií. Miro, díky pro tuhle chvíli a brzy naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: A jenom dodám opravu, že Češi ono čtvrtfinále mistrovství Evropy v Baku s Nizozemci tenkrát prohráli před 5 lety, nikoli před 10. To, aby bylo tedy jasno.
3: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku.
0: 18 hodin, skoro 16 minut, už tedy Liga mistrů fotbalová se blíží, ta hokejová je rozehrána. Naposledy v základní fázi nastoupili hokejisté Pardubic, a to v domácím prostředí proti dalšímu jistému účastníkovi playoff, tedy švédskému Vekje. No a tenhle duel v Enteria aréně sleduje Otta Gutwirt.
4: Ta první třetina poměrně výrazně odcípá, když to takhle popíšeme, už je odehraných 11 minut a 20 sekund, to znamená, že do konce první třetiny zbývá 8,5 minuty a Pardubice zatím hrají stále nerozhodně 0-0, ale řekl bych, že východočeši mají víc hry, více šancí, více střel. Roman Vil řešil nějaké rány, především od modré čáry, teď další střela, která letěla na hostujícího golmana, ale ta skončila v ochranné síti a nakonec se překulila až do hlediště. Takže zatím 0-0, Pardubice hráli i přesilovou hru, tu ale využít nedokázali, i když nebyla úplně špatně sehraná. Ti hráči se na sebe samozřejmě musí zvyknout, protože, jak už jsem zmiňoval, ty změny v sestavě Pardubic jsou opravdu obrovské, ale ten hokej zatím si myslím, že fanoušky baví, protože je takový nápaditý, je hodně svižný, je hodně rychlý a Pardubice v této sestavě vůbec nehrají špatně v tomto 6. zápasu Ligy mistrů, ve kterém zatím tedy z Vechy gól nepadl a je to 0-0. Teď souboj znovu v útočné třetině pardubického celku, ale hosté dokázali uzmout ten kotouč a dlouhou přihrávkou se teď dostávají až do útočného pásma Rána, kterou ale byl dobře viděl a bez problémů zlikvidoval. Mandát přebírá kotouč, dává na Kondelika. Mandát má dnes kapitánské C-čko na svém dresu a tvoří tu první formaci právě s Jáchymem Kondelikem a taky s Válkem. Teď ale kotouč přišel po té nepříliš dobře zpracované přihrávce od Jáchyma Kondelika, který je v dnešním utkání v tom speciálním dresu, který se v Lize mistrů používá, tady top scorer, protože má 5 kanadských bodů a má je všechny za branky. 5 gólů dokázal dát Jáchym Kondelik v této soutěži v tomto ročníku. Teď znovu útok hostujícího celku, ale velmi dobrá obranná práce na straně Košťálka, Turin se tam ještě vložil do té přihrávky. Jeden z hostujících hráčů se snažil zakončovat rukou, ale úspěšný v tom nebyl. Teď se nepodařilo protivníkovi Vondráčkovi a trošku pasáž týmu, pasáž zápasu, kde si to týmy mezi sebou tak nějak přehazují ten kotouč. Pokus o proniknutí Pardubických zastavuje na druhé straně hostující golman Aman, který pomohl s tou rozehrávkou, a jenom červené čáře, kde jsou znovu připraveni borci v červených dresech, což jsou pardubičtí. 7 minut 10 sekund před koncem první třetiny, je to v 6. utkání Ligy mistrů mezi Pardubicemi a Vechy 0-0. rozehrávají znovu hosté, znovu od své branky, ale je to postupný útok. Další přihrávka, která přichází na červenou čáru. Další rána, ale je zblokovaná. Komerční přestávka, druhá v první třetině, 6 minut 54 sekund před koncem prvního dějství. Za stavu Pardubice Vechy 0-0.
0: Říká Ota Gutwirth. Ve vysílání Radiožurnálu Sport můžeme přidat jednu aktuální zprávu. Předseda Mezinárodní fotbalové federace FIFA Gianni Infantino může čelit problémům kvůli nezveřejněné odměně od organizátorů letošního mistrovství světa. Informovala o tom stanice ESPN. Infantino podle informací médií odkazujících na daňové přiznání pořadatelské společnosti dostal v roce 2024 od organizátorů šampionátu 1,25 milionu dolarů, tedy zhruba 630 milionů korun, které ovšem FIFA neuvedla ve své výroční zprávě. Mohla tím porušit vlastní stanovy, které vyžadují zveřejňování odměn nejvyšších představitelů federace. FIFA jakékoliv pochybení odmítla s konstatováním, že dodržuje veškeré povinnosti týkající se zveřejňování odměn. No každopádně Gianni Infantino v čele FIFA neprožívá jednoduché dny. No je, když to tak člověk registruje, jeden problém za druhým, který se na něj valí.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: A na nás se v úterní podvečer a večer navalí zase fotbalová Liga mistrů. Už byla řeč tedy o tom, že za necelých 25 minut nastoupí pražská Slávia v Baku proti místnímu Sabahu. Ve stejný čas, tedy v 18.45, začne i utkání, ve kterém první přemožitel Slávie z úvodního kola soutěže, tedy Racing Lán, vyzve v domácím prostředí Sporting Lisabon. V 9 hodin večer potom nastoupí Arsenal proti Lille. Atletico Madrid přivítá Manchester United. Galatasaray Istanbul se poměří s Barcelonou. Inter narazí na Brugy, Lipsko přivítá PSV Eindhoven, Viking narazí na Bayern Mnichov a konečně Villarreal bude hrát s Neapolí. Tolik tedy k tomu, co nás čeká. Teď pojďme k tomu, co už probíhá. Hokejová Liga mistrů, utkání Pardubice se švédským Vekje a reportér Ota Gutwirth.
4: Komerční přestávka skončila, už se zase hraje, stále jsme gól ještě neviděli, 0-0, je to mezi Pardubicemi a švédským hostujícím celkem, 6 minut a 15 sekund před koncem první třetiny. Pardubičtí na kotouči, ale ve svém obraném pásmu a musí ten útok rozjet znovu postupně. Vtěchov se tam také dostal na led z pozice toho dnes ne 13. útočníka, ale v podstatě 10. útočníka, protože, jak už jsem zmiňoval, Pardubice mají kompletní jenom 3 pětky, to znamená 3 útoky. Švéd zpracovává ten kotouč červené čáry, pokus o rozehrání byl nakonec ještě za červenou čarou a je z toho zakázané uvolnění pardubického celku 5 minut 51 sekund před koncem první třetiny, takže hra se stěhuje před golmana Romana Vila, který zatím nic úplně zásadnějšího řešit nemusel. Na střely na branku je to 8-6. Pardubičtí si vyzkoušeli přesilovou hru, ale úspěšní v ní nebyli, když je daleko od střelené branky taky ne. Na druhou stranu i švédský celek dokázal na několik desítek sekund pardubické zamknout jejich útočném pásmu a vypadalo to, jako kdyby Švédové hráli přesilovku. Teď to takhle není, protože dopředu se žene Macek po levé straně a dostává se už do útočného pásma. Jevtěchov tam dělá tu černou práci před brankou. Macek objel celé kluziště, dává na Kaplana. Kaplan ve spolupráci s Jevtěchovem. Jevtěchov dával naslepo před branku, ale tam nikdo v červeném dresu. Macek tam dojel pozdě. Ale Švédové mají trošku problém vyhodit ten kotouč vůbec ze svého pásma a povede se jim to asi až teď ve spolupráci s hráčem, který je zaparkovaný za hostujícím golmanem Amanem, který dnes zatím tento duel rozchytal. Střídání na obou stranách, Formánek se tam snaží vysoko napadat, společně s Ondráčkem, který tam je připravený, Hrničko se dostává taky do hry a znovu jsou to Pardubičtí, konkrétně Koškály, který sebral kotouč za svojí brankou, snažil se rychle rozehrát, jenže z toho je zase zakázané uvolnění pardubického celku. 4 minuty 56 sekund před koncem první třetiny, za stavu 0-0 mezi Pardubicemi a Vechě. Hazování tak znovu v obrané třetině pardubického celku. Teď si tam ještě pardubická pětka něco mezi sebou domlouvá. A za malou chvíli uvidíme další buly právě v útočné třetině hostujícího týmu. U něj je tím nejlepším skórerem Lukas Elvenes, který má 8 kanadských bodů za 2 góly a 6 asistencí. Další vyhození Pardubic a vypadá to, že skončí znovu na zakázaném uvolnění, takže ta první část první třetiny velmi rychle odcípala, tak teď se velmi často přerušuje a je to znovu zakázané uvolnění pardubického celku a znovu se hra stěhuje Na stejné místo tedy na pravou ruku golmana Romana Vela. 4 minuty a 50 sekund před koncem prvního dějství za stavu 0-0. Kratičko na vazování úspěšný. Košťálek vyhazuje ten kotouč teď do středního pásma, takže to zakázané uvolnění už není. Puk se k němu vrací a Košťálek to bere na sebe. Rozjíždí se v pravé straně. Chtěl si obhodit dva švédské hráče, ale úspěšný nebyl. A Olenes se dostává do útočné třetiny. Už to vypadalo, že to jdeme na sebe, ta střelecká pozice nebyla špatná, nakonec nahrávala, ale ta přihrávka už byla navíc. A teď by z toho mohla být situace 2-1, ale nakonec se Švédové dokázali ještě s dalšími dvěma hráči vrátit zpátky, takže Ondráček jenom zavezl kotouč do pásma, ale Vápeník může pálit. Jenže při té ráně tak nějak přišel o hokejku, byla mu přeražena. Asi narazil do někoho ze soupeřů, protože rozhodčí jako sekání tohle neposoudili. Takže Vápeník si musel jít pro novou část stroje, bez které se hrát nedá. Gazda dává na Mandáta. Mandát protečoval do útočné třetiny, dojíždí tam Poulíček. Kombinovaná sestava pardubického celku teď. Chabada udržel ještě pásmo. Nahození směrem k brance, kam se dral ještě Poulíček. Ve snaze zakončovat. Úspěšný v tom už ale nebyl. 3 minuty 45 sekund do konce prvního dějství 0-0. V tomto šestém zápasu Ligy mistrů základní části mezi Pardubicemi a Vechia. Připomínám, že oba dva celky už mají jistotu postupu do další fáze soutěže. Jde jenom o to, z jaké to bude pozice. Pardubice byly před začátkem těch dnešních zápasů na třetím místě. Vechia bylo na 8. příčce. Tyto jsou hosté, kteří se dostávají do útoku. Persons tam přepracovává kotouču modré čáry. Poulíček se ho snaží stínovat, ale Persons stále drží ten puk na své hokejce. Rickson, přihrávka, která míří před branku, ale byla příliš prudká. A to už bude Poulíček, který zpracuje ten kotouč u svojí branky. A to se tak taky děje. Dává uklidnění pardubickým na to, aby mohli dostřídat, aby to nebylo v takovém kvaltu a v takovém kalupu. Přesně 3 minuty do konce první třetiny. 0-0. Je to mezi Pardubicemi a Vechia. Chabada zakládá další útok pardubického celku. Kaplan tam číhal u modré čáry na dlouhou přihrávku. Ta na něj ale nakonec nepřiletěla, musel vyklidit pásmo, aby nebyl v offsideu. Kondelík se snaží napadat rozehru švédského týmu v jeho obraném pásmu. Napůl v tom byl úspěšný, vypomáhá mu tam i Kaplan, který tam dělá teď spoustu práce. A Pardubice teď jsou v útočné třetině, být bez kontroly kotouče, ale nedovolují svému soupeři, aby se s pukem dostal z pásma. Kondelík tam na levé straně hledal Košťálka, který si sjel na pozici falešného útočníka. Nakonec o puk přišel, ale zastupuje ho právě Kondelík, znovu dává za branku, Kaplan protečovává na Vondráčka. Vondráček drží ten kotouč, dává na Kaplana, Pardubice v útočné třetině. Nahození, které mělo mířit na branku, ale bylo zblokované a teď by z toho mohla být situace 2-1. Což se teď taky děje a Will bude mít velmi těžkou situaci, kterou nedokázal vyřešit a Pardubice inkasují. 2 minuty a 2 sekundy před koncem první třetiny jde Vechia do vedení. Švédové tady vedou 1-0, bylo to po situaci, kdy pardubičtí vzadu propadli a soupeř se dostal do té takové typické hokejové situace 2-1. A dokázali bezchybně vyřešit. Roman Will samozřejmě počítal s tou přihrávkou, která půjde na pravý kruh. A byl to Cehlárik, který se dokázal prosadit a otevírá skóre tohoto zápasu 122 sekund před koncem první třetiny. Hosté jdou do vedení a vedou 1-0. První taková velká zásadní chyba pardubického celku a hned je potrestaná. Ještě musíme chvíli počkat, než se bude pokračovat, protože se musí převrtat postavení Willovy branky, která se při tom zákonu.
0: A tak 18:27 na Radiožurnálu Sport můžeme přidat jednu aktuální, ale očekávanou zprávu. Tomáš Souček totiž s West Hamem podepsal novou smlouvu. Bývalý kapitán české fotbalové reprezentace se svému stávajícímu zaměstnavateli tedy zavázal svými službami až do léta roku 2028. To je tedy čerstvá aktualita, už nějakou chvíli víme, že se dnes skvěle vedlo střelkyni Veronice Blažíčkové, která vybojovala na světovém poháru v Káhiře stříbrnou medaili v třípolohové malorážce. Na stupně vítězů se v elitním seriálu prosadila 23-letá Blažíčková poprvé v kariéře. A tenista Jakub Menšík vypadl na turnaji Masters v Šanghaji v osmifinále. 13. nasazený Čech prohrál s Francouzem Arturem Žeou 6-7 a 4-6. Menšík tak v Šanghaji vypadl jako poslední český zástupce ve dvouhře a nezopakuje čtvrtfinálovou účast z roku 2024.
3: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.
0: Za pár desítek minut budeme znát i výsledek fotbalového utkání Ligy mistrů mezi Sabahem Baku a Pražskou Sláví. Dozvíte se ho od nás v přímém přenosu. Startujeme už za zhruba 15 minut. Do té doby ale ještě samozřejmě nějaký čas strávíme také v Pardubicích, na hokej, také na Lize mistrů, na utkání základní fáze, kterou tedy Pardubice uzavírají soubojem se švédským Vekije. Komentuje Ota Gutwirt.
4: Ten čas, který si tu spolu dáme, tak bude jedna minuta, která byla právě teď ohlášená, protože přesně takový čas zbývá do konce první třetiny. Pardubice prohrávají 0-1, když v času 17:58 ujela dvojice Mantikivi s Cehlárikem. Mantikivi skvěle přihrával do pravého kruhu a Cehlárik nezaváhal a otevřel skóre tohoto zápasu, využil tak té chyby, kterou pardubická defenziva vyrobila. Ale to samé by se teď mohlo povést na druhé straně. Macek se tam dostává do příležitosti, ale nakonec němu byl dobře dostoupený Person, který ho dokázal zastavit v tom jeho rozletu. Švédové jenom vyhazují, Kuštálek sbírá ten kotouč u červené čáry. Dává na Turiniho, ale ten je ve svém obrané pásmu. Možná poslední čas na založení pardubické útočné akce. Turini projel až do útočného pásma. Nakonec to nebral na sebe Rána, když se ten kotouč obrazil před bránící švédské hráče. Nakonec ho dokázali hosté odpálit do bezpečí. A vypadá to, že v první třetině už se nic nestane. Poulíček udrží kotouč u červené čáry. A po prvních 20 minutách tedy platí, že Pardubice s Vechie prohrávají v tomto zápasu Ligy mistrů posledním, který se hraje v základní části poměrem 0-1.
0: Říká Ota Gutwirt, kterého samozřejmě ve vysílání radiožurnálu Sport ještě uslyšíme, ale přednost dostane přímý přenos fotbalového utkání v Lize mistrů mezi Sabahem, Baku a Pražskou Sláví. Teď se blíží ale 6:30 a to znamená, že dáme také na chvíli prostor dalším aktuálním zprávám, nejen těm sportovním.
5: Radiožurnál je 18:30. Anna Horáčková a aktuální zprávy.
6: Inflace v Česku zrychlila. V září vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 2,5%. To je o 0,6% bodu víc než v srpnu. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Nárůst způsobilo hlavně zdražení pohonných hmot. V meziměsíčním porovnání ale celková úroveň spotřebitelských cen zůstala v září stejná jako v srpnu. Maďarsku se po více než 4 letech uvolní část evropských peněz, kterému Brusel zablokoval kvůli obavám z korupce. Jde o víc než 4 miliardy eur, tedy zhruba 103 miliard korun. Evropská unie ukončila řízení proti Budapešti poté, co nová vláda premiéra Petra Maďara splnila požadované podmínky. Oznámilo to maďarské zastoupení při Evropské unii. Počet potvrzených případů nákazy ebolou v Demokratické republice Kongo přesáhl 9 tisíc. Vyplývá to z dat vlády v Kinshase. V souvislosti s nemocí zemřelo víc než 4 300 lidí. Současnou epidemii krvácivé horečky způsobuje kmen Bundibugyo. Proti němu neexistuje specifická léčba ani vakcína. Nákaza se dřív rozšířila i do sousední Ugandy. Světová zdravotnická organizace ale v srpnu oznámila konec výskytu eboli v této východoafrické zemi. A ostravská zoologická zahrada má 2 nová mláďata levharta cejlonského. Narodila se o víkendu. Podle mluvčí ostravské zoo Šárky Novákové je to velký úspěch. Za poslední rok jde totiž o jediná mláďata narozená v evropských zahradách. Celkem tam levhartů cejlonských žije ani ne 60. Ostravská zoo chová tento druh od roku 1977. Sport. Fotbalisté Slávie nastoupí za necelou čtvrt hodinu k druhému zápasu Ligy mistrů v této sezóně. V Baku se utkají s domácím Sabahem v přímém přenosu Radiožurnálu Sport a Radiožurnálu. A s jistotou postupu do play-off hostí hokejisté Pardubice na závěr základní části Ligy mistrů švédské Vechie. Stav a čas zápasu doplní reportér Ota Gutwirt.
4: Odehraná je první třetina a Vechie vede v Pardubicích 1-0. Z Pardubic Ota Gutwirt, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nebezpečí na 11. u Rýmařova a kolony v Praze. Na silnici 11. z Bruntálu do Rýmařova teď pozor za obcí Malá Šťáhle. Běhá tam tele po vozovce. Snaží se ho odchytit, tak pozor na to. Brzdí se. Na silnici 33 připomínáme kolony v Náchodě. Je tam omezení na příjezdu z Hradce Králové do Náchoda. Kolona ve směru od Vysokova od Hradce se zkracuje. Z Polska je ale stále dlouhá. A v Praze silný provoz. Ucpaný je Pražský okruh ve směru z D1 na letiště. Kamiony už z dálnice D1. Občas musí zavřít tunely kvůli regulaci. Zdržíte se osobním autem asi 20 minut. Velmi ucpaná taky východní část Pražského okruhu ve směru z Brna na Ústí nad Labem. Kolony hlavně kamionů se táhnou z dálnice D1 odchodová přes jižní spojku Černý most až do Kbelské ulice. Tam je zavřený sjezd na Letňany a jede se jedním pruhem. Velké kolony hlásíte taky na Žižkově, okolí opravované křižovatky Ohrada, taky na Jarově dlouhé zdržení. No a téměř půl hodiny budete popojíždět i v Průmyslové, následně ve Kbelské ulici směr Ústí nad Labem. A další zelená vlna po prvním poločase.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Zítra čekejte zataženo až oblačno, místy se slabým deštěm nebo přeháňkami. Odpoledne už bude postupně místy i polojasná obloha. Teploměry zítra ukážou 13 až 18 stupňů Celsia, na horách většinou kolem 8. To byly zprávy.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Evropská fotbalová liga na Radiožurnálu Sport.
1: Fotbalová Sparta se pokusí potvrdit svou formu tentokrát na evropské scéně. Ve čtvrtek bude hrát proti norskému Lillestrému o 6. vítězství za sebou bez zraněného kapitána Karabce.
2: Neřekl bych, že by se úplně musel měnit ten herní styl, protože si myslím, že tam máme hráče, kteří třeba nejsou úplně typologicky stejní, ale jsou schopní některé ty věci zastoupit a nebo naopak třeba tam zazdát něco jiného.
1: Zvládne Sparta i druhé utkání v základní části evropské ligy. To se dozvíte ve čtvrtek z našeho přímého přenosu, který začne stejně jako zápas Pražanů s Lillestrémem v 18 hodin a 45 minut.
3: Poslouchej Sport, Radiožurnál Sport.
4: Ve čtvrtek v evropské lize nejen pražská Sparta, ale večer od 21 hodin také Viktoria Plzeň na půdě budapešťského Ferencvároše. No a v konferenční lize ve stejném čase Jablonec zahájí svůj duel ve německém Freiburgu. Samozřejmě v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. To všechno ale až za dva dny, protože dnes je tu úterý 13. z října a to je hrací den prestižní ligy mistrů. Po porážce s francouzským Lens nastoupí ke svému druhému utkání základní fáze pražská Slavia na půdě azerbajdžánského Baku proti místnímu Sabahu. Tenhle duel u nás samozřejmě uslyšíte v přímém přenosu. Jen si dáme ještě skupinu One Republic, no a potom už zamíříme na olympijský stadion v Baku za naším reportérem, abychom všeho podstatného byli svědky v přímém přenosu.

0: Je 18 hodin 43 minut a další velký fotbalový zápas českého zástupce v Lize mistrů, tedy Pražské Slávie, se blíží. Ještě předtím ale krátká zmínka o hokejové Lize mistrů, protože tam Pardubice nastoupily ke svému závěrečnému utkání základní fáze. Dynamo už má jistý postup do playoff a tak proti švédskému Vekje některé opory odpočívají. Po první třetině Pardubice s Vekje prohrávají 0-1. Samozřejmě tomuto zápasu se třeba o přestávce, o prvním poločase fotbalového duelu Slávie budeme věnovat, ale teď už opravdu pojďme pomalu, ale jistě do Baku, protože tam hraje své domácí zápasy nováček v Lize mistrů, tedy tým Sabahu. No a pražská Slávia se teď pokusí vybojovat po dlouhé době vítězství v prestižní soutěži. Tenhle duel bude komentovat Mirko Vasič.
1: Dobrý večer z olympijského stadionu v Baku. Právě dozněla hymna Ligy mistrů, ta známá skladba po celém světě, si troufám říct, nejenom v Evropě. Oba týmy se teď zdraví na hrací ploše, jak domácí Sabah, tak pražská Slavia. Na tribunách, na které se vyjde 70 tisíc diváků, rozhodně není plno. Měla být vyprodaná nebo prodaná tak polovina lístků a ti lidé jsou tak zvláštně rozvrstveni, že to je opravdu jak mravenci v mraveništi na různých sedačkách. Ale pojďme k tomu nejdůležitějšímu, to jsou sestavy týmu. Začneme tou slavistickou, v bráně Markovič, obrana, respektive stopeři Zima, Engesan, ten nastupuje po dlouhé době utkání, hrál naposledy 38. ale teď dostává po zranění a po tom, co se dal dohromady příležitost od Jindřicha Trpišovského, vedle něj pak kapitán Holeš, na stranách budou Šturm a Vlček, před nimi Sadílek s Mousisem a ještě výše Provod a Jelsi a úplně na hrotu Tomáš Chorý, tahle slavistická věž, která tedy dnes dostává šanci v útoku. Na lavičce možná překvapivě zůstal Viktor Novak nebo Samuel Isife, ale Jindřich Trpišovský má určitě připravený nějaký plán na Sabah Baku. Pojďme taky na sestavu tohle azerbajdžánského týmu, ale musím k tomu říct, že v základním sestavě jedenáctce není ani jeden muž z Azerbajdžánu. V brance je Pokatilov, Kazachstán, obrana Puchač, Polsko, McCarthy, Jihoafrická republika, Solve, Guadeloupe, Zedatka, Alžír, před nimi v záloze na takových těch defenzivních Rachmonaliev z Uzbekistánu a Lepinica z Chorvatska, před nimi Simič, Srbsko, Duqueiroz, Brazílie, Paris, Jamajka a v útoku Mikels z Rwandy. Nejnebezpečnějšími hráči Sabahu by právě měli být Mikels a Simič, kteří obstarají většinu gólů tohle týmu. Sabah prohrál první utkání na Manchester United 0-4, Slavia ta podlehla doma Lans 2-3, když v samotném závěru ještě vedla 2-1, hrála dlouho o 10 od druhého poločasu, bez vyloučeného konečného. Bránila se, co mohla, dostala se i do vedení zásluhou Šturma, ale nepodařilo se jí tenhle výsledek udržet a dobít tu očekávanou výhru. A je tady začátek. Sebastian Gyšamr z Rakouska dal pokyn a Slavia rozehrává. Markovič zkouší dlouhý nákop před pokutové území Sabahu, kde je Chorý, ale sklepává do středu pole jen na protihráče, jenže Sabah okamžitě vrací míč opět slavistům, kteří budou začínat pěkně odzadu. Markovič, Engesan, rychlá kombinace po straně, Šturm a vysílá okamžitě do náběhu svoje spoluhráče, ale ten míč mu úplně nesedl a tak teď budou vhazovat hráči domácího Sabahu. Alžízan Zedatka zatím ale nemá komu, vybírá si po lajně útočníka Mikkelse, ale k tomu se balón nedostal. Teď je to taková hlavičkovaná před pokutovým územím Sabahu, nakonec dostal míč na zem a Ayaosi. Další série soubojů, stále se hraje na útočné polovině pražského týmu, ale ten balón nezískal Sabah, jen takový odkop na zdazbůh, který posílá Engesa na Chorého, ten okamžitě sklepával do středu, ale Provodovi se tato přihrávka nepovedla. No a teď Pokatilka, branka Sabahu se dostal do těžké pozice, neúplně dobře si zpracoval tenhle balón a nakonec ho musel před Ayaosim na poslední chvíli kopnout do zámezí. Slavia rychle vhodila, chtěla to prokombinovat k nějaké střele nebo centru, to se ale nepodařilo, protože ve středu pole je teď faulovaný Mousis a Slavia bude zahrávat standardní situaci. Rychlá rozehrávka do levé strany vedle pokutového území, Šturm chtěl centrovat, ale trefuje jen jednoho z hostujících hráčů do pozadí. Pak další hlavičkovaná, zatím je to takový rozháraný úvod. Slavisté se snaží držet balón, ale teď ho znovu posílají takovým obloučkem směrem dopředu. Tam jeden ze stoperů byl to McCarthy, stoper Sabahu, neodvrátil úplně daleko a výborná práce, kterou teď předvedl Engesan, tlačil tam na jednoho z domácích fotbalistů. Nakonec to bylo nedovolené, což viděl rozhodčí Sebastian Gyshammer z Rakouska, tak Sabah může na chvíli uklidnit situaci a bude rozehrávat od vlastního pokutového území. Bude to po levé straně, McCarthy vyváží balón, už je přes polovinu hřiště, slavisté zatím ustupovali, až teď Sadílek proti němu vyrazil a tak McCarthy dává do středu pole, kde může hrát Lepinica Rachmonaliev. Sabah přenesl hru teď na pravou stranu a Zedatka u poloviny hřiště se musel zastavit, znovu výměnu míče do Kejros se také zapojil do téhle rozehrávky. Sabah přenáší hru teď do levé strany. Puchač centruje do pokutového území, necentruje, protože hodně u něj blízko byl Ayahosi a srazil ten balón do zámezí. A tak Puchač vodil, ačkoliv tam jeden ze slávistů leží ještě na trávníku. Sabah ale stále pokračuje ve hře, ani hlavní rozhodčí Sebastian Gyshammer nepřerušil hru a nakonec to provedli hráči Sabahu sportovně v začínající třetí minutě za stavu 0-0. Utkání Sabah Slavia v Lize mistrů přerušili hru a teď se tam napravuje jeden ze slavistických hráčů, který pravděpodobně má vyražený dech, alespoň to tak vypadá na tu dálku, protože mu tam protahují hrudník, to znamená, že hráč si stoupil za něj, roztáhl mu ruce a snažil se dostat více vzduchu do plic pro slavistického hráče. Ale ten nevypadá tedy vůbec dobře v tuhle chvíli. Stále tam jeden ze slavistů zůstává na trávníku a nezvedá se, už jsou u něj doktoři. Hlavní rozhodčí Gyshammer pozoruje celou tuhle situaci a nechává si tam říkat doktoru, jestli je všechno v pořádku. Byl to nakonec David Zima, který vystoupil z té stoperské trojice a utržel tam souboj v hlavičkovém po vysokém míči, šel do výskoku a jeden z hráčů ho tam postrčil, takže Zima se trochu nekontrolovaně překroutil. Ale vypadá to, že bude v pořádku, byť tedy musel mimo hrací plochu, protože právě kvůli němu byla přerušená hra. Ale už se tam prochází a pije, ještě diskutuje s trenérem Jindřichem Trpišovským. Ale na hřišti už je rozehráno. Ve středu pole teď kombinuje Lepinica, dává zpátky na stopera Solveta a stále je Sabah na vlastní obrané polovině. Zatím je hodně roztažená hra, je tam velká mezera mezi útočníky Slavie a obránci Slavie, ale také mezi útočícími hráči Sabahu, kteří teď obehrávají celou situaci stále. V zadních zadách Lepinica se zapojil do té rozehrávky Solve. Nabízí se mu tady McCarthy na levé straně, ale on si vybírá ve středu pole Rachmonalieva. Ten narazil pěkně zpátky, stále Solve. Teď Dikejros si seběhl ze středu pole, ale stále Sabah nepřešel půlku hřiště. Slavisté jsou dobře rozestaveni. Domácí fotbalisté Azerbajdžan týmu hledají nějakou mezeru, ale zatím je to taková uspávaná čekání na nějaký otevřený prostor nebo náběh a ten stále není. Solve ve středovém kruhu, vystupuje tam proti němu teď provod. Solve dal nakrátko s Lepinicou pokus o prudkou přihrávku mezi stopery, ale tu výborně zachytil Moses a už může postupovat směrem dopředu. Na pravé straně přešel polovinu hřiště, vyzývá do souboje nebo rozpíš do běhu Chorého, který se ocitl na pravém křídle tím, jak se posunula celá situace, ale ta Mousisova přihrávka byla sražená a Slavia bude vhazovat už poblíž pokutového území Sabahu na pravé straně. Už si tam běží pro míč v tuhle chvíli kapitán Holeš. Slavisté se nasunuli prakticky ve všech hráčích do pokutového území. Holeš ale zatím váhá, zbíhal mu tam zpátky a Ayahosi. Nakonec si Holeš vybírá provod a přijde centr do pokutového území. Pokatilov nevybíhá, ten centr je dlouhý. Sklepnutí zpátky Sadílek, takové polonůžky, ale netrefil balón. A teď pozor, z toho může být rychlý break pro Sabah, protože slavisté byli ve velkém počtu vepředu, ale teď to nevyřešili hráči domácího Sabahu vůbec dobře. A Zedatka se tam také chytá za hlavu, protože bylo to tak 4-3, možná 4-2. Zedatka přešel na pravé straně polovinu hřiště a chtěl rozeběhnout útočníka Mikose, ale ta přihrávka neprošla, protože tam byly výborně vrácení slávisté v rychlém sprintu. Mezitím Sabah rozehrál a stále je u půlící čáry Solve McCarthy, nabízí se Puchač na levé straně, ale zkoušeli to takovými těmi trouhelníčky hráči Savou prostřed pole, ale přišla chyba, jenže v zápětí ani Zima nerozehrál dobře, který se mezi tím vrátil na hrací plochu. Teď oba týmy nejsou schopné udržet balón u středu hřiště. Mouzis fauloval, ale hlavně rozhodčí Gishamer nechává pokračovat ve hře. Mikos je tak před pokutovým zemím, ale byl zastavený a hráči Sabahu se vytlačili vlastně sami teď do levé strany. Puchačova přihrávka Lepinica mu tam se běhl. Stále kombinují hráči Sabahu, ale dostali se až na vlastní obranou polovinu. Začala 7. minuta, je to 0-0 mezi Sabahem a Slaví ve druhém kole ligové fáze Ligy mistrů. Slávisté se teď nedokáží dostat k balónu, ale zároveň Sabah moc neohrožuje jejich útočnou polovinu. Teď se to pokusí změnit. Zedatka dává rychlou přihrávku dopředu, tam je Duqueiroz, ale byl připravený o balón. Tam dobře Slávisté zahráli a mohou jít sami do rychlého breaku. Prudká přihrávka do levé strany, ale Šturm to měl k balónu příliš daleko. Pokryl si ho tam Solve, což je jeden ze stoperů Sabahu, a vrátil míč zpátky na kapitána tohle azerbajdžánského týmu golmana Pokatilku, který teď stojí ve vlastním pokutovém území, a to doslova jen si tak podrážkou pošupuje ten balón trochu dál. Nakonec zkouší oblouček do středu pole, ale tam bylo špatné sklepnutí do strany od Miklse, ale Puchač zabral podél levé lajny z pohledu domácího týmu, ještě chytil ten balón na hrací ploše. No a pak pokus o centr zblokovali, nebo spíš nákop dopředu zblokovali Slávisté do zámezí. Takže Sabah bude vhazovat na vlastní obrané polovině a docela blízko pokutového území, tedy vlastního. Puchač do středu pole, Lepinica mu sklepl zpátky. Slávisté zkouší teď pressing a ten se vyplácí. Provod je u rohového praporku, McCarthy do něj vystoupil, šlápl mu na nohu a tohle byl nedovolený zákrok. Začínající 9. minutě ze stavu 0-0 mezi Sabahem a pražskou Slaví. Bude to takový zkrácený roh, pokud byste udělali diagonálu od rohového praporku 2 metry do hřiště, tak se dostanete přesně do místa, kde byl provod sražený, respektive kde mu McCarthy šlápl na nohu, a Slávisté budou zahrávat standardní situaci. Zůstává tam provod jako levák a také Sadílek. Ne, provod nakonec odchází a bude rozehrávat Sadílek, který má dost často na starosti standardní situace v dresku pražské Slávie, a protože to je z pravé strany z hostujícího pohledu, tak Sadílek by mohl kroutit míč spíše do obranky. Je tam nejméně 5-6 hráčů na hranici malého vápna ve slavistickém dresu. Sadílek už centruje, ten míč je prodloužený, tam chtěl jít do nůžek, teď Engesan sice zasáhl hlavou, tedy nohou v tom výskoku do hlavy jednoho z hráčů Sabahu. Zdálo se, že v první chvíli Sebastian Gishamer, tedy rakouský rozhodčí, pískat nebude, ale nakonec to provedl. Ta vysoká noha byla jasná, tak následná slavistická střela zpoza pokutového území, i kdyby skončila v brance, tak tenhle gol by neplatil, protože po vysoké noze bude rozehrávat golman Pokatilka, tedy golman Sabahu z vlastního pokutového území, a vyhání svoje spoluhráče až za polovinu hřiště a dlouhým balónem na pravou stranu hledá Miklse, ten nedoskočil. Byl tam pozorný teď Zima a Slávisté nakonec dohrávají celou situaci až k vlastnímu brankáři Markovičovi, a protože mu Holeš sklepl míč hlavou, tak je jasné, že Markovič mohl vzít míč do ruky. Teď kombinace Engesan Markovič, ale na toho tlačí okamžitě útočník Sabahu Mikels, a tak Markovič zvolil dlouhý nákop, který ale nedoletěl k Chorému, který se teď musí vracet do defenzivy. Sabah přešel k pokutovému území, ale opět stejný obrázek. Znovu se azerbajdžánský tým sám posunul až k polovině hřiště, kde jsou stopeři McCarthy a teď také Solve, fotbalista z Guadeloupe, Zedatka na pravé straně, ale má dobře zastoupenou cestu a je opět taková uspávaná od azerbajdžánského celku. Solve si stoupil na balón v místě, kde se kříží středový kruh a středová lajna, nakonec si vybírá Zedatku na pravé straně. Přihrávka teď do prostředu, Keiros, zbíhající Paris mu narazil zpátky a teď je trochu pod tlakem hráč Sabahu, ale vyřešil to dobře, udělal otočku na místě a podél středové lajny vysunul McCarthyho, který má hodně prostoru, postupuje k pokutovému území, Mouzis ho tam křižuje, trochu mu sáhl do té přihrávky, ale pěkná, Puchač centruje do pokutového území, tenhle míč byl naštěstí od tohohle polského hráče Sabahu příliš dlouhý a přeletěl prakticky celé pokutové území, takže nikdo nemohl zakončovat, ale McCarthy Vyslal pěknou kolmici mezi stopery, tam Puchač v dobrém náběhu, ale ten jeho centr nebyl přesný. Jenže Slavia dlouho nezůstala u míče, ve středu pole ho ztrácí. A znovu Sabach na vlastní obrané polovině a stále stejná taktika. Rachmon Alijev a znovu musí vrátit až na stopera Solveta. Ten do levé strany Puchač zůstal za středovou čárou, ale je dobře dostoupený Ajosim, také Mouzis tam teď pomáhá s Puchačem, no ale rychle narážečky Sabahu, zbavili se dvou hráčů Slávie, ale McCarthy neměl rychlost podél levé liny a tak u poloviny hřiště si zašlápl balon, otočil se a znovu se azerbajdžánský tým vrací ke golmanu Pokatilovi. 12. minuta se pomalu blíží ke konci, Sabach Slavia 0-0. Zatím od hostujícího celku spíš takový opatrný výkon, kromě toho samotného úvodu se nedostává k pokutovému území domácího Sabahu, ale teď se to možná změní. Výborná práce Engesana na polovině hřiště, posunutí na provoda, provoci naráží u pravé lajny s Ajosim, Slavisté postupují k pokutovému území, Ajosi jde do záběhu, dostává přihrávku, ale je otočený zády k brance a tak musí Kleině vrátit na provoda, ten má před sebou Puchače, snaží se ho rozhýbat, nakonec centruje do pokutového území a teď trochu nedomluva mezi dvojicí fotbalistů Sabahu a nakonec Rachmon Alijev odehrává za koncovou čáru a z toho plyne jediné. Slavia bude kopat roh opět z pravé strany. Uvidíme, jestli to bude Sadílek, ale vypadá to, že tentokrát přenechá zahrávání tenhle standardní situace na někoho jiného a tím někým jiným bude pro tuhle chvíli Šturm. Takže Šturm bude centrovat od pravého rohového praporku, tedy z pohledu Slavie, hlavní rozhodčí Gishamr tam ještě musí uklidňovat hráče v malém vápně, protože je tam taková postrkávaná kolem golmana Pokatilova, ale už Gishamr odchází, všechno vyřešené a Šturm bude moc pravačkou kroutit míč před branku, spíše od ní na přední tyč, prodloužení za sebe, ale tam ve skluzu Dikejros odvrátil ten míč, ale získal ho Mouzis ještě před pokutovým územím Sabahu, znovu roztahuje hru doprava, tam je Šturm a teď souboj, po kterém zůstává Slavista ležet na zemi, bylo to na hranici kutového území. No a teď měl Sabach štěstí, protože kdyby Holeš udělal jenom půl kroku směrem do pokutového území, respektive ten zákrok by přišel o setinku později, tak by z toho byl pokutový kop, ale takhle bude jen rozehrávka přesně z hranice vápna z pravé strany. Sadílek tam si došel tentokrát pro balón a postaví si ho, je to kousek nějaký metr, metr a půl od koncové čáry, prakticky přímo na lajně vápna na pravé straně a Sadílek a jeho levačka může kroutit míč k brance. Ještě se tam s ním jde domluvit Šturm, jestli nevymyslí nějakou kulišárnu, když to řeknu takhle lidově. Navíc na hranici vápna zůstávají připraveni hned tři fotbalisté, to Ajosi, Mouzis a ještě jeden v zadní části vápna. Šturm, Sadílek dává na Ajosiho, ten si to připravuje, centruje do pokutového území, ale odvrácený míč od defenzivy Sabahu a potom Zedatka vysprintoval a byl faulovaný. Nakonec byl faulovaný podle všeho Engesan, který se mu tam snažil zastavit nebo zastoupit cestu, tak poslal na zem hráče Sabahu, který se tam teď sví a klepe nohama. Ten souboj se mu vůbec nelíbil, i když Engesan v první chvíli ukazoval, že zasáhl balón a že tohle by neměl být nedovolený zákrok. Za malou chvíli čtvrt hodina zápasu pryč, Sabach Slavia 0-0, zatím žádné velké šance. Slavia dlouho spíš opatrnější, ale Sabach taky má tu rozehrávku takovou pozvolnou a nepřechází rychle, třeba na útočnou polovinu anebo k vápnu Slavie. Takže zatím spíš takový opatrný a ne příliš pohledný zápas na olympijském stadionu v Baku. Zedatka dává zpátky na golmana Pokatilova, ten nad McCarthyho do levé strany. McCarthyho tam dostupoval provod, ale obránce Sabahu zvládl oblouček směrem do předu, kde už byl připravený Dukejros, ale dobře mu zastoupil cestu Zima, který s ním vystoupil až k polovině hřiště. Sabach ale vhazoval, Puchač rychle do středu pole, teď Velko Simič se dostal trochu do problému, ze zadu tam na něj tlačil Holeš, který byl tedy hluboko na útočné polovině z pozice stopera, už kluše zpátky. Má na to dost času, protože Sabach nikam nespěchá, stále je to rozehrávka kolem vlastního pokutového území a teď nepřesná přihrávka na střed hřiště. Šturm dává oblouček do vápna, ale teď se s Chorým vůbec nepochopili, protože Norý zůstal stát u toho čtvrtkruhu, zatímco Šturm chtěl zrychlit okamžitě obloučkem hru do pokutového území Sabahu. Ten teď možná bude v problémech, Pokatilov na Solveta, což je stoper, ten pod jemným tlakem slávistů, konkrétně Provoda, a tak vrátil zpátky golmanovi, kterého nedostoupil, potom Chorý měl k tomu míči přece jenom daleko, pak další nepřesná přihrávka a pokus o posunutí takovým obloučkem k vápnu Sabahu, ale tam byl pozorný Solvé, jeden ze stoperů, a hlavou dal zpátky na Pokotilova, který si zahraje i teď. Slávisté nepresují brankáře, ale snaží se obsadit všechny další hráče, kterým by mohl přihrát na krátko, a tak Pokotilov musí volit dlouhý nákop, ten letí na Mikose, jenže ten byl přeskočený pro tuhle chvíli Ajosim, jenže ta situace se vyvrbila tak, že Mikos už je před pokutovým územím, dává teď na Semiče, Semič ještě posouvá do strany a je to gól. Je to gól, Sabah vede nad pražskou Sláví 1-0. Vypadalo to, že je všechno zažehnané, ale u poloviny hřiště se nakonec míč dostal na Mikose, ten posunul na hranici vápna, kde byl připravený Simič, ten dal ještě více do strany a Kahim Paris, možná i s pomocí teče, dostává balón v 18. minutě za golmana Markoviče, ale tenhle gól asi platit nebude, protože to vypadá na postavení mimo hru. Byl tady velký rachot, ale slávisté teď měli

většího prostoru a mají hráči trochu místa, tak to dokáží dohrát do úplně volného prostoru a dva nejnebezpečnější fotbalisté Sabahu to ukázali. Mikkels, Simic a pak pálící Paris, který překonal golmana Markoviče, ale bylo postavení mimo hru. Takže stav zůstává stále stejný a to 0-0 mezi Sabahem a Slaví ve druhém kole ligové fáze Ligy mistrů. Slavisté ale se nedostali teď do rozehrávky a budou se muset znovu bránit. Paris je na pravé straně a musí vrátit hezky zpátky do středu pole, kde je teď Rachmonaliev. Rachmonaliev stojí nad balónem a je vytlačený na vlastní obranou polovinu. Stoper Solvé, nakrátko znovu Rachmonaliev, který je takový dirigent hry Sabahu, McCarthy. Sabah už je na útočné polovině na levé straně, ale musí se teď vrátit zpátky. Slávisté zkouší pressing. McCarthy znovu oblouček za obranu a Jalsi teď měl trochu štěstí, protože byl otočený zády ke hře, sprintoval za Puchačem, který mu zaběhl za zády a Jalsi ho trefil tenhle balon dozad. Slávisté to pak zkoušeli dohrát do klidu až k Sadílkovi, který byl poblíž vlastního vápna na pravé straně. Chtěl poslat dlouhý balón směrem ať na Provoda nebo Chorého, ale tenhle nákop byl zblokovaný. Takže Slavisté vhazují na vlastní obrané polovině hodně blízko vápna. Teď Tomáš Holeš, kapitán pražského týmu, dává si nakrátko s Mouzisem, ten mu vrací a Holeš pak oblouček na Chorého. Chorý si chtěl zpracovat na prsou tenhle balón, ale ten míč odskočil přece jenom výš do vzduchu a tak se tam přimotal domácí Rachmonaliev a od něj míří míč do zámezí. Není to úplně urovnané a klidné utkání. Teď Sadílek, prudká přihrávka na Engesana, který byl hodně zahnaný. Nakonec si golman Markovič musí pomáhat za vlastním pokutovým územím. Markovič dostává přihrávku zpátky a křížný balón doprava, kde Ajosi. Ajosi vyhrává dobře hlavičku teď do středu pole. Na středové léně Provod, trochu sražená přihrávka, ale odráží se na Chorého. Chorý dává před branku, ale tohle nebyl povedený míč od pravé lajny. Chorého přednosti jsou jiné než centrovat do pokutového území na nabíhající spoluhráče a teď se to ukázalo. Slavisté ale okamžitě zatlačili na rozehrávku Sabahu. Málem, že nezískali balón, ale Lepinica, jeden ze záložníků azerbajdžánského týmu, byl nakonec Mouzisem faulovaný, což také hlavní rozhodčí z Rakouska Gishamr viděl a odpískal. Takže hezky z klidu, Sabah rozehrává teď hodně riskantní přihrávka do středu pole. Lepinica měl co dělat, aby před Mouzisem odkopl ten balón a bylo to jen tak na zdazbůh od domácích fotbalistů a tak může hrát Slavia na vlastní obrané polovině. Teď Vlček dal zpátky na Sadílka, Sadílek na Markoviče a Markovič musí volit vysoký nákop. Šturm tam šel do hlavičky, ale nevyhrál jí. Ve středu pole je pak sražený další ze slávistů. Byl to Mouzis, který tam šel dobře do souboje a hlavní rozhodčí Gishamr viděl nedovolený zákrok, když se tam kolem něj pohyboval Paris. Slavia tak bude rozehrávat z klidu, ale prakticky od poloviny hřiště. Sadílek stojí nad balónem ve 22. minutě, stále za stavu 0-0 mezi Sabahem a Slaví. Rozehrávka do levé strany, tam Šturm postupuje k vápnu, přihrávka do strany, ale namotali se tam hráči domácího Sabahu. Nakonec to není ani roh, protože Zedatka tam rychle zasprintoval a dokázal ještě chytit ten míč před koncovou čárou, ale znovu ho získávají Slavisté, jenže nepřesná přihrávka, kterou teď předvedl Vlček. Slavisté ale po odraženém míči znovu mohou hrát a to už na útočné polovině. Chorý znovu u pravé lajny. Zima dává na Ajosiho. Tohle vypadalo na velké postavení mimo hru a navíc ta přihrávka, kterou dal Zima do pokutového území na svého spoluhráče, byla příliš dlouhá a skončila za koncovou čarou. Takže od branky bude buď vykopávat golman Pokatilov, anebo bude hrát jeho spoluhráč McCarthy. Tak nakonec Pokatilov dal na McCarthyho, ten mu míč vrátil. Pokatilov se znovu dostává pod tlak slávistů a jeho nepřesný nákop nalézá hlavu Ajosiho, který sklepává do středu pole. Tam je Mouzis, ale ten balon byl příliš vysoko a tak předskočil Mouzise Lepinica, který zpátky přes Puchače a znovu hráči Sabahu u poloviny hřiště, ale zastavuje je Ajosi, který tam šel do skluzu a povalil hned dva hráče Sabahu. Byl to jak Lepinica, tak Puchač, který se tam namotal do té situace.
oba dva, včetně, tedy dokonce tři hráči, včetně slávisty, který šel do skluzu, skončili na zemi a hlavní rozhodčí Gišamr nakonec zapískal nedovolený a zákrok. Takže Sabak bude rozehrávat od

0: poloviny hřiště na levé straně Lepinica. Chystá si to na pravou nohu, jako by chtěl dávat kříž. Nakonec zvolil přesně podle středové liney na Zedatku. Zedatka se snaží zbavit Šturma a pak prudká přihrávka na zbíhajícího Mikkelse před pokutové území, ale tam jí vyřešil Zima výborným vystoupením. No a na půlce Solve ze zadu došlápl do Chorého, ten končí na trávníku u středové čáry. Nedovolený zákrok to byl, hlavní rozhodčí z Rakouska Gishamr celou situaci viděl. Chorý se trochu těžko zdvihá z trávníku, ale za malou chvíli už bude na nohou. To se teď stalo, ještě tam diskutuje, se mi zdá, s hlavním rozhodčím, ale už se bude pokračovat ve hře. 24. minuta právě teď skončila, Sabah Slavia 0-0. Ve druhém kole ligové fáze Ligy mistrů ani jeden z týmů zatím nebodoval, které tady vidíme, nebo o vy o nich slyšíte na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport v přímém přenosu, tedy Sabah a Slavia. Teď to hosté pěkně dohráli do levé strany Engesanova, prudká přihrávka směrem do předu, ale Šturmovi se nepovedl průnik, byl zastavený ještě před pokutovým územím a tak může hrát domácí Sabah. Zedatka zkouší vysunout Mikkelse na pravé straně, ten je pod tlakem Engesana, tak musí vrátit zpátky, ale Šturm se dobře zapojil také do defenzivy, zachytil tuhle přihrávku, ale Slávisté nepostupují směrem dopředu, jen se dostávají po dvou souhrách až ke golmanu Markovičovi. Ten se teď rozbíhal na dlouhý nákop, nakonec si to rozmyslel a vybírá si Engesana, který je na levé straně u rohu vápna, ale tak nějak stojí na balónem, nakonec nakrátko na 2-3 metry se Sadílkem a ten do středu pole, kde je připravený Holeš. Zima se vysunul do pravé strany, zatím je to bez nápadu, prakticky od obou týmů. Teď Slávisté přenáší hru do prava, Zima, oblouček na zabíhajícího Provoda, ten si hlídá McCarthyho, který je za ním, pomáhá mu tam také Chorý, ale McCarthy to teď udělal výborně. Provoda si nechal na zádech, Choreo se zbavil rychlou otočkou a okamžitě nákop do předu za obranu Slávie. Golman Markovič nejdřív vyběhl za vápno, že odkopne ten balón před dobíhajícím Simičem, ale nakonec si to rozmyslel a zacouval s ním do pokutového území a tam ho přikryl do košičku. Slávisté nechtějí nakopávat v tuhle chvíli a tak nakrátko přihrávky mezi Engesanem a Simičem na malém prostoru přesně na hranici pokutového území. Nakonec souhra s Holešem na pravé straně, zapojuje se také Sadílek a Mouzis, ale je to všechno pomalé. Hráči Sabahu se zatím stíhají pohybovat se slavistickými fotbalisty a tak museli vrátit přihrávku až zpátky na golmana Markoviče a ten přes Engesana Sadílka dostává hru dopředu, nakonec pěkný oblouček od Vlčka na zabíhajícího Šturma, ale byl přece jenom příliš dlouhý do levé strany a Šturm už nezachytil balón na hrací ploše a teď se bude muset rychle vracet, Sabah rozehrál, ale zatím se nežene dopředu, přenesení hry přes celou šířku hřiště, tam je na levé straně obránce Puchač, do středu pole, tam hraje Dikejros, ale Sabah jakoby lákal teď Slávisty, jakoby chtěl pak dát nějaký dlouhý balón za slávistickou obranu. Golman Pokatilov teď stojí nad balónem u puntíku pro penaltu, vyhání stopery Solveta a McCarthyho směrem dopředu. Zatím ho nikdo ze slávistů nenapadá, takže Pokatilov už je za vápnem a vybírá si Mikkelse, ten jde do hlavičkového souboje s Engesanem. Mikkel si dobře pokryl tělem tenhle balón a už mu tam Paris chtěl prostrčit do běhu přihrávku, no a Mikkels by pak běžel sám na golmana Markoviče, ale v čase tam zavřela slávistická defenziva a nakonec Sabah zahrál balón jen do zámezí. Slavisté budou vhazovat, ale nikam nespěchají, protože si tam ještě Mouzis přezouvá kopačky, bude muset tedy zřejmě vedle hřiště, Holeš stále otálí s tím vhazováním, hlavně rozhodčí už počítá. Holeš si dal na krátkou středové lajny se Sadílkem a pak oblouček směrem dopředu. Ten ale nebyl povedený, souboje u středové čáry, nákop na zabíhajícího Mikkelse a ten si do hosté si s ním poradili, teď zase oblouček na druhou stranu, ale Zedatka výborně teď zahrál před Šturmem, který nedostal příležitost před pokutovým územím se dostat ke střele na branku Sabahu. No a tak je to i v 28. minutě mezi azerbajdžánským týmem a pražskou Sláví. V lize mistrů nerozhodně 0-0, byť domácí dali, ale pro offside Parise neplatil. Teď se pokračuje ve hře, Pokatilov to znovu zkoušel, nebo znovu, to teď zkoušel takovým vysokým balónem ke středové lajně další série soubojů. Vlček nakonec úspěšnější než Paris a právě Vlček bude vhazovat na levé straně. Zatím ale nemá příliš velkou nabídku, už rozhodčí počítá, měl by zrychlit Vlček, protože už zbývají jen poslední sekundy. Nakonec to vyřešil obránce Slavie dlouhým autem směrem dopředu, který se pak na první dobrou odvrací a nakonec i na druhou McCarthy, toho byl takový akrobatický výskok a střihnutí směrem do strany a McCarthy dostává balón do zámezí, takže bude vhazovat Slavia na levé straně. Sadílek, který se snaží být hodně aktivní v rozehrávce, si narazil s Mousisem. Rychlé trojúhelníčky, posunutí do levé strany. Už přijde centr před branku, nepřijde, protože tam teď zablokovala defenziva Sabahu tenhle pokus o slavistický posun směrem dopředu. Navíc to vypadá, že Šturm byl v době přihrávky v postavení mimo hru, takže nakonec Pokatilov bude rozahrávat vedle vlastního pokutového území. Posloucháte přímý přenos radiožurnálu Sport a radiožurnálu z olympijského stadionu v Baku. Už začala 30. minuta, je to 0-0 mezi Sabahem a Slavií. Zatím minimum šancí, ani nějakých pěkných kombinací. Je to spíš takový, zdá se mi, chvílemi nervózní boj. Na vlastní obrané polovině si hráči dokáží přihrát, ale jakmile mají něco vymyslet směrem dopředu, tak je to vlastně velká nula až na nějaké dvě, tři výjimky, ale i tak nebezpečné nebyly. Sabah to teď zkouší přes střed pole, je to Lepinica. Dává rychle Dikejros, tenhle Brazilec, ale je zavřený Mousisem a Engesanem. A tak teď Sabah roztahuje hru do levé strany, ale Puchač byl dobře obsazený a Jaosim, který tam vypomáhal v tuhle chvíli. Na pravé straně pak série soubojů mezi Sadílkem a Rachmonalievem, nakonec faul na slavistického záložníka, který také hlavní rozhodčí Sebastian Gishammer odpískal. Slavisté znovu rychle rozehráli, Zima, Holeš, nakrátko Sajosi, Moses, kombinace směrem dopředu, ale tahle přihrávka Mousise nebyla přesná, McCarthy ale nevěděl, jestli míří do zámezí a taky radši odkopl mimo hřiště sám. Potom přišel aut, který byl od Holeše na Ayosio, pak oblouček za obranu Solve a teď bude mít trochu problémy, protože ho tam rychle dostoupil Provo, ten dává patičkou za sebe, slavisté hrají na pravé straně, Ayosio už je v rohu vápna, centruje před branku, ten míč málem proletěl dozadu, kde byl připravený Vlček, Vlček dává před branku přihrávku. Nebyla to ani střela, ani přesná přihrávka, Sadílek tam nestihl doběhnout a Pokatilov celou situaci zvládl. A pak ještě dlouhým výkopem málem našel Mikkelse, Zima špatně odvrátil a tak Sabah už je u pokutového území. Mikkels je ve vápně, snaží se přihrát pod sebe, ale Zima svou chybu na chvíli napravil, ale stále hraje Sabah, i když teď už dál od vápna. Puchač do něj vrací svým centrem hru, odražený balón, Zedatka zasekává si balón kolem Šturma, další centr do pokutového území, ale ten už končí v rukavicích golmana Markoviče, který okamžitě žene svoje spoluhráče dopředu, protože teď je to tam pro ně trochu otevřenější, ale žádný rychlý postup to tedy teď od Ayosio nebyl, dal Provodovi k půlící čáře, no a slavisté se vrací. Teď až ke stoperům, konkrétně Engesanovi. Engesan má na levé straně úplně volného Vlčka. Ten si neúplně dobře zpracoval balón, ale nikdo kolem něj nebyl, takže Vlček neměl problémy nebo se nedostal do nějakých potíží, ale teď už skoro ano, a tak musí vracet do vlastního pokutového území na golmana Markoviče. Ten obloučkem pěkně našel na pravé straně úplně volného Provoda, který přešel půlící čáru a Jaosi se mu tam nabízí do souhry, dostává přihrávku trochu na paty, ale Jaosi už míří k vápnu, nakonec ještě chtěl do středu pole, více na středovou osu na Mousise, který i přes souboj udržel balón a znovu vrací hru na pravou stranu. Provod je ze strany pokutového území, snaží se tam utancovat Puchače, nakonec dává na Holeše, Holeš centruje před branku, ten míč přeletěl Chorého a Sabah pak odvrací a půjde do rychlého protiútoku, anebo teď Mikkel zastaví celou hru. Na chvíli ji zastavil, pak udělal rychlou otočku a viděl tam Simiče u středové čáry, chtěl mu přihrát, ale tenhle míč od fotbalisty Sabahu zamířil do zámezí, takže vhazuje Slavia, konkrétně Holeš. Sadílek se znovu vrátil pro balón a dává znovu do lajny na Holeše, ten chtěl udělat kličku Simičovi, nebyla úplně povedená, ale kapitán Slavie nakonec udržel balón, jenže hosté se znovu dostávají až ke golmanu Markovičovi. Zatím je to takové mdlé, bez nápadu, bez rychlosti, nějakého rychlého rozeběhnutí, nejdou ani příliš kombinace. Co tedy jde, jsou obloučky na Provoda, který má trochu víc prostoru na pravé straně, ale běží je do plných a Jaosi jde do náběhu, ale výborně Puchač teď ukázal tenhle bývalý nebo polský reprezentant svoje zkušenosti. No ale je na malou chvíli, protože v zápětí trestu hodně přes celou šířku hřiště vůbec netrefil Parise, toho pak míč přeskočil a tak může hrát Vlček na vlastní obrané polovině. Engesan, Zima, Sadílek, ale znovu od poloviny hřiště přihrávka až na golmana Markoviče, který je u toho čtvrtkruhu před vápnem. Zima mu tam seběhl. Slavia chce hrát po zemi, chce hrát kombinačně, ale většinou to končí u poloviny hřiště anebo nějakým záběhem, kdy hráč běží až narazí na fotbalistu Sabahu. Teď už to bylo na vlastní obrané polovině, Vlčková rozehrávka nebyla přesná, od Parise zamířil míč do zámezí a tak slávisté vhodili, ale jsou znovu u vlastní branky, u golmana Markoviče. 34. minuta, 0-0 mezi Sabahem a Slavií ve druhém kole ligové fáze ligy mistrů téhle prestižní soutěže, ale zatím kvalita fotbalu trochu pokulhává za tímhle názvem. No a teď to potvrdil Puchač, který tam dostal od McCarthyho sice docela těžkou přihrávku, nadrazil si ten balón a z první a z otočky ho chtěl poslat na zabíhajícího Simiče nebo Mikkelse, ale míč zamířil jen do zámezí. A tak kousek na útočné polovině od středové čáry vhodil Holeš, Moses mu vrací do lajny, tam je hodně zavřeno. Moses tak dostává do Holeše přihrávku zpátky, dokázal se prosadit mezi dvěma. Chtěl běhnout do pokutového území a jeho si pěkná klička nabíjí před vápno Engesan, ale jeho pravačka nevyslala žádnou velkou ránu, už byl pod tlakem Parise a teď pozor, slávisté si musí dát na to, že Pokatilovův nádherný výkop do pravé strany, tam Sedatka bude posílat míč před branku, kroutí tam Vlčka, ten se točí ze strany na stranu, ale nakonec zvládl celou situaci Tomáš Vlček a dokázal zamezit centru nebo přihrávce před branku, ale bylo to rychlé rozehrání, golman Pokatilov po té střele Engesana, která nebyla nějak prudká, tak sebral míč ze země a okamžitě viděl rozeběhlého Sedatku, kterému tam poslal dlouhý balón před Zedatka tam pak doběhl až do pokutového území, kde skoro u koncové čáry točil ze strany na stranu Tomáše Vlčka, ale nakonec net odcentroval. Takže z toho bude ale rohový kop pro domácí fotbalisty. A právě Puchač ho běžel rozehrát, přeběhl si z levé strany úplně na pravo od pravého rohového praporku ze strany útočícího Sabahu. Teď tenhle polský bek bude svojí levačkou posílat míč před branku. Hráči Sabahu jsou v takové lajně po středové ose od malého vápna k puntíku pro penaltou. Puchač zdvihá ruku, ale zatím se stále nemá k rozeběhu a centru do pokutového území. To se děje až teď. Míč letí do malého vápna. Golman Markovič zvládl celou situaci, byť tam do něj Mikl zvletěl. A teď tam trochu dostává sodu od Tomáše Chorého. V první chvíli to vypadalo jako takový řev hodně zblízka Fergusonův fén, ale nakonec se to obešlo jen poplácáním a byl to také nedovolený zákrok na golmana Markoviče, který ale celou situaci zvládl docela těžkou. Teď už ji tak těžkou neměl, po přihrávce zpátky Mikkels byl daleko, Engesan vrací do malého vápna na Markoviče, toho se tam snaží teď dorazit Simič, ale nepodařilo se mu to a tak můžou slávisté vyvážet balón, ale daleko se nedostali. Je to hodně pomalé a pozvolné, Zima na Holeše, Holeš pak zpátky na golmana Markoviče a ten už se na to nemohl dívat, ale jeho nákop dopředu není přesný, našel jen McCarthyho, jenže McCarthy hlavou zblízka jen do nohou Chorého, v zápětí Mousisova, špatná přihrávka úplně na nikoho do středu pole a tak se znovu Sabah dostává zadarmo k míči. A je to Velko Simič, který se snaží pracovat na velkém prostoru, ale počkal si teď na Zedatku, Zedatka do středu pole, kde je Lepinica do středového kruhu, kde má teď trochu víc prostoru právě Velko Semič, znovu přihrávka dopředu na Mikkelse, ale ten je výborně pokrytý Engesanem. Engesanem teď dělá kličku u středové čáry, ta se mu povedla a tak může jít dopředu Provod, rozbíhá Zimu, Zima centruje ze strany do pokutového území, ale vrátil se k němu zodpovědně útočník Mikkels, který musel předvést dlouhý sprint, on věděl, že sám chyboval, že tam neudržel balón a tak zabral zpátky a dokázal skoro až u koncové čáry u vlastní branky zabránit tomuhle centru Zimy. A bude z toho rohový kop, pro který si znovu běží Sadílek. 38. minuta, 0-0 mezi Sabahem a Slavií. Vy posloucháte přímý přenos radiožurnálu Sport a radiožurnálu z fotbalové ligy mistrů. Slávisté se tam teď naštosovali do malého vápna. Sadílek jako levák může z pravé strany kroutit míč přímo do branky a takový bude asi záměr. Sadílek ho kroutí do branky, ale přeletěl teď Břevno, navíc se zdálo, že golman Pokatilov tam měl hodně prostoru na to, aby případně ten míč chytil anebo vyrazil, takže tenhle Sadílkův pokus skončil jen na horní síti a Sabach bude rozehrávat od vlastní branky. Pokatilov teď ukazuje něco svým spoluhráčům, nakonec, aby McCarthy se vrátil jako stoper na roh malého vápna, dali si pěkně na krátko. Pokatilov dostává přihrávku a pak přenáší hru. Ale tohle nebyla vůbec dobrá přihrávka, kterou vystihl Šturm. Šturm je ze strany u pokutového území. Ale tahle příhra, souhra nebyla přesná. Šturmova špatná přihrávka, ale výborná práce a jeho sil. Nabití na Choreho, tedy trefil balon. Ještě jednou Solvé na brankové čáze. Vyráží, tak teď to byla série nedorozumění, chyb a technických nedostatků, ale obrovská příležitost pražské Slavie gólem, ale neskončila. Ještě jeden centr před branku od Holeše, ten je odvrácený. Bude z toho další rok, bude se ještě muset počkat, protože jeden z domácích fotbalistů tam zůstává ležet na trávníku. Ale co teď slávisté nevyužili? Výborná práce Aja Osio, který tam vletěl do vápna mezi váhající, rozehrávající fotbalisty. Sabahu vypíchl míč, dal úplně ideálně před branku někam k puntíku pro penaltu osamocenému Chorému, ale ten jakoby zadrhnul ten balón, trávník nedokázal zakončit, dostal ještě jednu příležitost v takovém polopádu, ale trefil přesně na brankové čáře stopera Solveta. Takže obrovská příležitost Slavie, největší v tomhle utkání. Začalo to ale chybnou rozehrávkou domácího golmana Pokatilova, který si hodně troufá s balónem, chtěl uvnitř vápna jemně pod tlakem vysunout na pravé straně zedatku, ale ta přihrávka nebyla vůbec přesná, našel si ji Šturm, který rychle vyrazil, ten posílal míč před branku do pokutového území, ten byl sražený a pak už nastala ta situace, po které Chorý dvakrát zakončoval, ale jednou se mu zadrhl balón pod nohama a po druhé trefil stopera Solveta. 40. minuta už začala 0-0 mezi Sabahem a Slaví a hosté teď budou zahrávat roh, ještě rozhodčí Šamr tam něco diskutuje s hráči, bude teď kopat Sadílek znovu z pravé strany levou nohou, vidíme, jestli znovu zvolí centr přímo do branky, vypadá to, že se tak děje, ale tenhle míč je přetažený, tam se Perez proti hráčem Šturm, ale nedostal příležitost, aby zasáhl tenhle centr, ten ho přeletěl, končí za koncovou čarou a v momentě, kdy začíná poslední pětiminutovka prvního poločasu, samozřejmě bez nastavení, tak bude golman Pokatilov, tedy brankář Sabahu, vykopávat od vlastní branky za stavu 0-0. Pokatilov, dlouhý míč na Parise. Paris je tam společně s Vlčkem, který zasáhl balón hlavou, dal pěkně na provoda, provod rozbíjá na levé straně Šturma. Šturm se zbavil obránce ze strany, vbíjá do pokutového území. A teď nevím, co Šturm zkoušel, tohle nebyl. Tohle byla přihrávka na nikoho. Od Šturmovy nohy přeletěla celé vápno, rozhodně o velký kus Tomáše Chorého a ani zabíhající Aja Osio nedostal příležitost zasáhnout tenhle míč. To je velká škoda. Slavisté teď k závěru prvního poločasu se dokázali i po chybách domácího Sabahu dostat několikrát do nadějně rozeběhnutého protiútoku, ale ten nebyl buď zakončený vůbec, protože ho zkazila špatná přihrávka, no a nebo Chorý prostě z dobré pozice jednou zadrhl o trávníka, po druhé trefil na lajně stopera Solveta. Teď bude vhazovat Puchač, což je levý obránce Sabahu. Od lajny dlouhý míč ke středové čáře, Mikkels vyhrává hlavičku, ale Holeš teď předskočil Simiče, ale jen do zámezí, takže Puchač si zopakuje ten aut, postoupil jen o nějaké 2 metry blíže ke středové čáře, vybírá si Simiče. Simiče tam zezadu teď objímal Holeš, držel ho oběma rukama, ale vypadá to, že rozhodčí usoudili, že tohle nedovolený zákrok nebyl. A tak bude vazovat Slavia, protože poslední, kdo se dotknul míče, byl fotbalista Sabahu. Holeš znovu počítání, Holeš nemá velkou nabídku, nemá komu. Nakonec musí zvolit kolem lajny, ale jako by mu vyklouzl ten míč, ale tam Puchač byl předskočený Chorým, ten patičkou posunul do středu pole. Další vysoký balón, létá to tady spíše do vzduchu a na nikoho. Nedokáží se najít ani hráči jednoho týmu a teď to potvrdil Lepinica, který z vlastní obrané poloviny od lajny dlouhým nákopem prostě jen poslal balón směr branka Slavie, kde byl golman Markovič úplně sám, no a rychle posunul na stopery. Engesan a Zima jsou teď před vápnem. Zima ale musí slápnout na balén, protože ho tam napadá Mikls teď ukazuje svým spoluhráčům, aby zavřeli všechny cesty pro Markoviče. Markovič tak musí volit oblouček směrem dopředu a jeho si ale předskočený Puchačem. Další hlavičkové souboje balonce odráží do středu pole, kde jsou připraveni slávisté. Sadílek roztahuje hru na provod a provod je ale u středové lajny a opět je tam zavřeno. Provod tak bude muset něco vymyslet, zatím postupuje sám, ale musel zastavit v obležení dvou hráčů Sabahu svůj postup a dát zpátky na Sadílka. Sadílek se snaží přenést hru na Zimu. Zimovi ten balón trochu odskočil a div, že tam u něj Mikls a Simič nebyli. No a pak Zima ještě další hodně nepřesnou přihrávkou, takovým obloučkem přes Engesana, dostal svého spoluhráče do dalších problémů. No a Engesan prostě už jen zakopl balón do zámezí, protože nechtěl udělat před vápnem chybu. No, je to hodně rozháraný poločas, diváci tady moc fotbalu neviděli a vy jste o něm ani moc neslyšeli z přímého přenosu radiožurnálu a radiožurnálu Sport. Slavia se teď brání, ale špatná přihrávka domácího Sabahu. Tady je ale rozeběhnutý teď Šturm, ale centr na něj znovu nepřesný, respektive krátký. McCarthy se ho bez problémů sebral a slávisté musí zpátky, protože diagonála na Mikls. Mikls tam točí Zimu, nakonec šajtlí do pokutového území, tam byl Engesan. Engesan taková vysoká vrtule, jen krohu vápna. No a tohle je nakonec co? Puchač a nebo Šturm. Vypadalo to na faul Šturma, který tam přiletěl do Puchače a povalil ho na zem. Ale rozhodčí Gishamer v první chvíli ukazoval na druhou stranu, ale nakonec to skutečně byl nedovolený zákrok od Šturma, tedy slavistického fotbalisty. Možná trochu zbytečný v tuhle chvíli, protože Puchač by s tím vysokým balónem nemohl nic moc dělat, ale teď kousek od rohu velkého vápna na levé straně bude zahrávat standardní situaci Sabah. Už je tam připravený u balónu Rachmonaliev a společně s ním také Puchač. Rachmonaliev to je pravák, takže by kroutil míč k brance, zatímco Puchač spíše od ní z levé strany. Za malou chvíli se dozvíme nastavení prvního poločasu, ale teď standardní situace z Sabahu. Puchač centruje do pokutového území, Slavia odvrátila, je na hranici vápna. Ještě jedna střela, ta je zastavená tím valem, který tam byl vytvořený ze slavistického týmu a který nedokázal podle všeho Duqueiroz propálit a jeho druhý pokus už skončil vysoko nad brankou. Ještě 2 minuty se budou hrát z prvního poločasu utkání Ligy mistrů, fotbalové Ligy mistrů mezi Sabahem a Slaví. Tady na olympijském stadionu v Baku je skóre nerozhodné 0-0. Domácí sice dali gól, ale ten neplatil kvůli offsideu. Teď rozehrává golman Markovič. Dlouhý nákop už v závěru poločasu nechtějí udělat. Slávisté chybu kolem vlastního vápna, ale nedostali se na útočné polovině do hry. A teď sledují, jak tam kouzlí Rachmonaliev, který nakonec vrací na golmana Pokatilova. Ten nakrátko ve vlastním pokutovém území na stopera Solveta a zahraje si také Zedatko, což je pravý obránce ze středu pole, si teď seběhl Duqueiroz. Sabah pomalu jakoby čekal na hvist na konec prvního poločasu. Do něj z těch 2 nastavených minut ještě zbývá 1 minuta. A Sabah se vrací až ke golmanovi a kapitánovi Pokatilovi. Pokatilov znovu jde před pokutové území, dostává trochu víc času, slávisté napadají, Pokatilov to tak zkouší diagonálně do levé strany, tam Mikls sice přeskočil Ayaosiho, ale byla to těžká hlavička a končí jen mimo hřiště. Takže kapitán Slávie Holeš teď bude vhazovat, hlavní rozhodčí Gishamer už znovu začíná počítat, slávisté mají trochu problém s těmi auty, vždycky je to na poslední chvíli. Holeš teď dal na Mouzise. Mouzise pěkně uvolnil, posunul na Ayaosiho. Ayaosi ve středu pole. Lepinica ho podtěl, byl to nedovolený zákrok. Slavia ale rychle rozehrála. Na krátkou pěkné prostrčení do pokutového území. Pokatilov vybíhá, ale Šturm se ho zbavil, dává před branku. A to je neuvěřitelné, co teď slávisté nedali. Tam podle všeho Vlček narazil do tyče, kterou předtím trefil a pak se o ní rozbil. Jestli tam nebylo postavení mimo hru, což možná bylo podle zvednutého praporku, ale co teď slávisté nedali, Šturm obešel i golmana Pokatilova a pokud on v tom náběhu nebyl v postavení mimo hru, tak to je neuvěřitelné, co slávisté nedokázali dohrát a podle toho, kam kráčí brankář Sabahu, tak to vypadá, že skutečně Šturm byl v postavení mimo hru. Vlček, jestli vidím dobře na tu dálku, tam stále zůstává ležet u tyče, protože do ní nepříjemně narazil ve snaze zakončit ten balón. No ale gól z toho nebyl, Vlček stále na trávníku, už k němu běží doktoři. První poločas je ukončený, Gyšamer už na nic nečekal. Je to 0-0 mezi Sabahem a Slaví, žádný velký fotbal. To ale na olympijském stadionu v Baku momentálně nebyl v prvním poločase. Uvidíme, jak se to zlepší v tom druhém, ke kterému se přihlásím za nějakých 12-13 minut. Zatím hezký večer.
1: Tolik tedy přímý přenos prvního poločasu utkání fotbalové Slávie v lize mistrů v Azerbajdžánu v Baku proti domácímu Sabahu. Šance měly oba dva týmy, ale gol tedy nepadl žádný. Doufejme, že ve druhém poločase už se i v přímém přenosu na radiožurnálu Sport nějaké té branky dočkáme a ideálně, když ji dají slávisté a nezůstane třeba jenom u té jedné.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
1: Je 19 hodin 35 minut a Liga mistrů se hraje také mezi mantinely. Samozřejmě hokejová soutěž, ta už míří do konce své základní fáze, no a aktuálně se s ní tedy loučí jako už jistý postupující do playoff hokejisté Pardubice. Přivítali doma švédské Vekije a tenhle duel nám přibližuje Ota Gutvirt.
3: Tady začala třetí třetina odehrané, z ní je 29 sekund. Pardubice stále prohrávají. Prohrávají o jeden gol poměrem 0-1. Tu jedinou branku dával Cehlárik hned v první třetině. V té druhé jsme viděli několik možností, příležitostí. Je to gol, Vápeník se dokázal prosadit. Na podruhé pronikla ta střela od levého kruhu. První dokázal hostující golman Eman zlikvidovat, ale na tu druhou už byl krátký a Vápeník by si měl připsat tento gol, jestli tam nebyla teč, ale vypadá to, že nebyla, takže srovnáno ve 41. minutě, kdy je to mezi Pardubicemi a Vechě 1-1. Pardubičtí měli několik příležitostí ve druhé třetině, ale stejně tak soupeř. Sledujeme tady takový zvláštní zápas, ve kterém se týmy navzájem dokáží tak nějak zamknout ve svém pásmu a vytvořit si velkou převahu. A teď z ní Pardubice dokázali vytěžit ten vyrovnávací gól na 1-1 zásluhou Vápeníka, který se prosadil po střele od levého kruhu a hostující golman na ní byl krátký, takže tady vyrovnaný stav. Pardubice se poprvé radují v tomto utkání. Pro Češi hráli už dvě přesilové hry v tomto duelu, ani jednu, ale využít nedokázali, prosazují se teď tedy na začátku třetí třetiny v klasickém stavu 5-5, kdy se prosadil hráč číslo 27, Teodor Vápeník, který vyrovnává stav na 1-1. Asistenci u toho má Patrik Poulíček a teď offside pardubického celku, který zastavuje další útočnou akci domácího týmu přesně po jedné minutě, která je odehraná ze třetí třetiny. Pardubice Vechie v tomto souboji ligy mistrů 1-1. Hazovat se tak bude ve středním pásmu blíž útočné třetiny východočechů, kteří dlouho čekali tedy na ten gól, ale nakonec se ho dočkali poměrně velmi rychle. Právě v začátku třetího dějství a uvidíme, co to s vývojem toho zápasu udělá. Hostům se nepodařilo vyhodit Formánek, tam dojíždí Kotouč, má tam na spolupráci Hrnička, je tam připravený Macek, který se dostává ke Kotouči, sklepává na modrou, další rána. Hostující golman vyrazil maskou. Golman teď dostal ten zásah někam do toho koše, který má před sebou, ale hosté dokázali ten Kotouč jenom vyhodit. Zbírá ho Mikliš u své vlastní branky a rozjíždí už další útočnou akci, když vrací a se zpátky Košťálkové, ale moci teď tímto dva extraligoví beci nerozuměli. Košťálek se musel vrátit, ale zvládl to a už jsou Pardubice v útočné třetině. Jako první je Vtěchov u Kotouče, který ale přichází, a tak Karlsson může otočit vývoj hry, jenže tahle přihrávka, která šla na paty jeho spoluhráči, byla nepřesná a tak se zase musí vrátit Pukáš k Personovi do obraného pásma. Teď už to hosté zvládli a jistý zákrok Romana Vila, kdy přišla střela za levým kruhem, ale Vil na ní velmi dobře viděl a dokázal se s ním bez větších problémů porodit. Takže na konci 42. minuty platí stále vyrovnaný stav Pardubice Vechie 1-1.
1: Od hokejové ligy mistrů na chvilku zpátky k fotbalové, jen připomenu, že Sabah Baku, Slavia Praha 0-0 po prvním poločase, druhý vám nabídneme samozřejmě v přímém přenosu. A určitě se sluší také doplnit, že Tomáš Souček prodloužil smlouvu ve West Hamu. 31-letý fotbalový reprezentant se londýnskému klubu z druhé anglické ligy upsal do léta 2028. Původní kontrakt by mu vypršel po této sezóně. Souček přišel do West Hamu v lednu 2020 ze Slavie a postupně se stal jednou z opor mužstva. Hradiváře dosud nastoupil do 285 soutěžních utkání a vstřelil 47 gólů. Věrný londýnskému týmu zůstal Tomáš Souček i po jarním sestupu z Premier League. Aktuálně asi víte, že se vrací na trávníky po zranění, které utrpěl na letním mistrovství světa. Tolik krátká odbočka zpátky k fotbalu a teď zase pojďme na hokejovou ligu mistrů. Pardubice versus Vekije a reportér Ota Gutwirth, který nám samozřejmě co nevidět poví, jak se tenhle duel vyvíjí dál. Pojďme tedy zase zpátky do Pardubic, do Enteria Arény. Slovo má náš reportér Oto.
3: 43. minuta zápasu, Teodor Vápeník teď vyhlášený za toho střelce vyrovnávacího gólu, který stanovil ten stav zápasu mezi Pardubicemi a Vekije na 1-1 a ten stav platí i teď. Zkouší to hosté směrem dopředu, ale komplikovaný přechod do útočného pásma. Nakonec bojují u mantinelu, je to Persson, je tam zatažený u levé strany. Eriksson se snaží vydolovat ten kotouč, ale pardubický Turini si ho dobře pokryl teď, ale bude z toho zakázané uvolnění pardubického celku. Ne, nakonec je zrušené a nebude, takže hosté musí spěchat za tím kotoučem a už rozjíždí další útočnou akci směrem dopředu. Henriksson připravený na pravé straně na střelu, přihrávku, ale nedostává. Přišla rána, kterou vyrazil Romanville ramenem a od jeho ramene se kotouč odrazil až do středního pásma k červené čáře, kam si pro něj museli hráči švédského Vekije dojet. Teď je to na prostředním nebo na prostředku hřiště Nedo, který sbírá ten kotouč, dává na Kupra. Znovu kombinace mezi těmito hráči, ale nepřesná, a jako první bude Chabada u tohohle kotouče, kde ho sbírá za svoji branku. Nechává na Mikliše pod sebe. Mikliš posouvá směrem k modré, ale pardubičtí zatím ještě se z obraného pásma nedostali. Kondelík společně s Mandátem se tam snaží vydolovat kotouč. Kondelík měl odehraných skoro 15 minut za první 9 třetiny tohoto utkání. Je to samozřejmě způsobené tím, že se točí v podstatě jenom 3 kompletní pětky Pardubic. Formánek zavezl kotouč, dává na Mandáta. Mandát střílí, prutká rána. Ještě ten kotouč stále ve hře, Formánek tam pro něj dojel. Kondelík zaparkovaný za brankou dostal přihrávku, ale nespracoval. Mandát ho v tom ale zastoupil. Mandát operuje u pravého kruhu. Na střelu tam byl napřežený Gazda, ale Mandát nakonec zvolil nahození na Kondelíka po mantinelu a to už tak přesné nebylo. 45. minuta zápasu, Pardubice Vekije 1-1. Kotouč teď znovu u pardubické branky, sbírá ho tam Ondráček. Pardubičtí prostřídávají a kompletují tak tu formaci a čekají s tou rozehrou. Výměna mezi dvěma hráči. Poulíček a najetý na středu hřiště na levo má připraveného Macka, dává mu tam kotouč, Macek byl před bankovém prostoru a ten kotouč po jeho dorážce se odráží do té ochranné sítě, takže přerušená hra. A vazovat se teď bude v útočné třetině domácího týmu, který, jak už jsme to několikrát zmiňovali, má už jistý postup, k tomu se taky upravila sestava pardubického celku, která je velmi výrazně odlišná třeba od toho posledního extraligového utkání, ve kterém pardubičtí tady Enteriáreni dokázali porazit Třinecké Oceláře. Nazování teď po levici hostujícího Emana. Líček připravený na buly, ale ještě vhozeno není, protože jeho švédský protějšek byl příliš rychlý, takže nazování se opakuje. Políček ten kotouč vydoloval pro Vondráčka, teď musí jet ale do souboje za branku a tam už patričtí o ten kotouč přišli. A je z toho přesun naopak na druhou stranu, kde se po pravé straně rozjíždí Karlsson, který zpracovává ten kotouč, ale byl tam na to sám proti dvojici pardubických hráčů a tak museli hosté vyklidit pásmo, ale Karlsson znovu aktivní na kotouči Turinimu, ale teďka šikovným způsobem odebral, zajíždí za svoji branku. Obhazuje si jednoho z napadajících hráčů, nachází Válka. Válek dává na pravou stranu na Košťálka a ten už přesunul kotouč do útočné třetiny pardubického týmu ve 46. minutě, kdy je stav srovnaný 1-1 mezi Pardubicemi a Vekije. Je to Švec, který sbírá kotouč a znovu Pardubice na kotouči. Přihrávka na Hrnička. Hrničko si na červené čáře obhazuje jednoho ze švédských napadajících hráčů nahození, které ale končí jenom za brankou, nahození k mantinelu. Macek tam je teď v souboji u hrazení za švédskou brankou, vypomáhá mu tam ještě Hrníčko a taky Poulíček se tam do toho zapojil, ale nakonec se s tím rozjíždějí směrem dopředu hráči v tmavých dresech, taková černá barva nebo tmavě modrá barva, jenže zase hosté o ten kotouč přišli. Je Jevtěchov nahazuje za branku, jenže tam nikdo v červeném, je to takový hodně nesoulad, je to spíš takové nahazování a dojíždění těch kotoučí než nějaká kombinační akce, jak na jedné, tak na druhé straně. Teď dostává na střed hřiště nabito Suomi, jenže nakonec se ke střele nedostává, ještě jedna rána, ale je zablokovaná, byl mohl zůstat v klidu, k němu vůbec neproniklo. 37. minuta začíná. 1-1, je to mezi Pardubicemi a Vechia. Stále operují hostující hráči v útočném pásmu, ale ke střele se nedostávají. Pardubice je dobře dostupují a nedávají jim ten prostor k tomu, aby se mohli prosadit. Elvenes si tam připravoval ten kotouč na střelu, ale nakonec je to rána, která je zablokovaná. Pardubičtí jsou teď pod mírným tlakem. Další rána, která tam se vyštěla směrem na vilou branku, byla ale zablokovaná. Byl to znovu Suomi, který chtěl propálit hráče před sebou, jenže dobrý blok Pardubic nedovolil kotouči dostat se k brankáři Vilovi. Stále ale pokračuje ten tlak švédského týmu a to jsou přesně ty pasáže, které jsme pozorovali na jedné i na druhé straně. Během v podstatě celého utkání stane se, že na minutu, minutu a půl, dvě dokáže tým při hře 5 na 5 soupeře zamknout a vypadá to jako přesilovka. To se teď stalo Pardubicím, které se museli bránit. Zatím to ale zvládli. Košťálek se rozjíždí s kotoučem, nahazuje na levou stranu na Mandátu, ten prodlužuje u levého kruhu, posouvá za branku. 48. minuta tohoto zápasu 6. kola Ligy mistrů. Pardubice Mechie zatím 1-1, teď aktivnější Pardubice Vápeník. Tam znovu nahazuje ten kotouč. Tečovaný puk, který se hodně vysoko vznesl po zásahu od Poulička. Pardubice zůstávají v útočné třetině, ještě jedno nahození a hostující golman Eman raději ten kotouč balí do své rukavice a uklidňuje hru. Komerční přestávka, první ve třetí třetině. 1-1, je to mezi Pardubicemi a Mechie.
2: Fotbalová talk show Desítka Pavla Horváta se vrací tam, kde před dvěma lety z výjezdy za posluchači začala.
4: Proč právě tady v Olomouci? Tak to je poměrně jednoduché, protože jde o tradiční sportovní město, jak fotbalové, tak hokejové.
2: V říjnu na Hanou znovu dorazí velmi zajímavá sestava v čele s naším expertem a pětinásobným českým mistrem Pavlem Horvátem. Těšit se tradičně můžete i na historky legendy československého fotbalu Antonína Panenky, mistra Evropy z roku 1976, který si i o 6 let později zahrál na světovém šampionátu.
5: Byl tam jeden hráč, který v té době měl velký problém s alkoholem. Byl vylosovaný na dopingovou kontrolu. Vlastně, aby se mohl vyčurat z zkumavky, tak je povolený pivo, protože pivo je močopůdný, jedna hodina pryč, nikde. Druhá hodina, hráč nikde. Za 2,5 hodiny si odevřeli dveře, vypotácel se, říká, nalítě jako brok. Říká, kucí, 18 piv jsem udělal. A přišel dozadu do autobusu, říká, a už se mi chtělo při druhým.
2: 19. října se v olomouckém Jazz Tibet klubu představí i speciální host. Někdejší fotbalový reprezentant Roman Hubník, který se k velké kariéře odrazil právě v Signě.
6: Musím říct, že jsem rád, že jsem skončil, protože v dnešním videu, co používají pořád rozhodčí, tak už je to nebezpečný, no, protože tehdy jsem udělal skluz, diváci mi zatleskali a akorát trávníkář byl naštvaný, protože pak to musel zasypat.
2: Desítka Pavla Horváta v Olomouci v pondělí 19. října v Jazz Tibet klubu.
7: Podrobnosti najdete na webu radiožurnalsport.cz.
1: Za chvíli na Radiožurnálu Sport zpátky na fotbalovou Ligu mistrů do Baku na Slávii, ale teď ještě krátce hokejová Liga mistrů Pardubice Vekje a reportér Ota Gutwirth.
3: Komerční přestávka za námi, znovu se už hraje, 48. minuta a stále je to vyrovnané mezi Pardubicemi a hostujícím švédským týmem. 1-1 po té, co se na začátku třetí třetiny dokázal prosadit pardubický Teodor Vápeník a srovnal tak na 1-1. Připomínám, že pardubiští dost dlouho k tomu tkání po zásahu Celárika prohrávali. Bylo to někdo nějaké 18. minuty, druhá třetina gól nepřinesla. Teď nepřesnosti na jedné i na druhé straně, byl se zapojen do rozehrávky svého týmu.
1: Výsledek zápasu mezi Pardubicemi a Vekje v hokejové lize mistrů vám samozřejmě na Radiožurnálu Sport nezůstaneme dlužní, ale přece jenom fotbalová Liga mistrů má přednost. Po první poločase francouzské Lan prohrává s portugalským Sportingem Lisabon 0-1. No a pražská Slavia, ta hraje v Baku s místním Sabahem nerozhodně 0-0. Druhý poločas začne opravdu už za pár sekund, a tak má znovu slovo reportér Mirko Vasič.
0: Ještě jednou hezký večer z olympijského stadionu v Baku. Zatím jsou oba týmy ještě v kabinách. Teď mluvím o hráčích, kteří nastoupili v základní sestavě, ale už by se za malou chviličku měli začít trousit znovu na hřiště. Je to 0-0 po poločase, který moc fotbalu, velkého fotbalu, na to, že se hraje Liga mistrů, nenabídl. Bylo to spíš opatrné, hodně nepřesností, ale šance se objevily. Dokonce Sabah jednu branku i dal v 18. minutě, ale ten zásah Parise neplatil kvůli postavení mimo hru, takže gól z toho nebyl. Na druhé straně Slavia zahodila nejméně dvě obrovské příležitosti. Jednu, kdy Ayaosi vletěl do vápna, nádherně přihrál před malé pokutové území, nebo spíš možná k puntíku pro penaltu na Chorého, který měl otevřenou prakticky celou branku. Jenže ten jeho první pokus vlastně vůbec nevyletěl, Chorému se tam nějak zadrhl ten balón pod nohou. No a pak opakovaný pokus, ke kterému se ještě dostal, tak ten už do brány letěl, ale zase tam stál stoper Sabahu Solvay na brankové čáře a dokázal tenhle balón odrazit. No a slávisté už teď přicházejí na hřiště za doprovodu rozhodčího Sebastiana Gyšamra z Rakouska a už vbíhají také fotbalisté Sabahu. Znovu tady na trávník rozlehlého stadionu. Pro 70 tisíc fanoušků tolik jich tady není, ale nakonec je ta návštěva poměrně pěkná a ty údaje o tom, že má dorazit nějakých 45 tisíc až 50, možná nebudou daleko od pravdy. Zatím není vidět, že by tam bylo nějaké střídání ani na jedné straně. To znamená, že Slavia i Sabah by měli začít druhý poločas ve stejném složení. A tak si můžeme říct slavistickou sestavu. V bráně Markovič, stopeři Zima, Engesan a Holeš. Na krajích Šturm s Vlčkem, na defenzivních nebo spíš středových hráčích Sadílek s Mousisem. No a nad nimi se pohybují Provod, Ayaosi a Chorý. Domácí sestava, ve které je 11 fotbalistů z 11 zemí, v brance Pokatilov, kapitán Sabahu, před ním Puchač, McCarthy, Solve, Zedatka, ve středu zálohy Rachmonaliev a Lepinica, nad nimi se pohybuje Dukejros, Simič, Paris a úplně na hrotu nebezpečný Mikels. A je rozehrán druhý poločas, začíná přihrávkou zpátky na golmana Pokatilova a ten do levé strany, hodně dlouhý míč, který mířil někam na Simiče, ale slávisté celou situaci zvládli a znovu vytlačili Sabah až na polovinu hřiště, kde je teď Rachmonaliev. Rachmonaliev chtěl vysunout rozeběhnutého Mikelse, ale ten byl zastavený, Zima pak posunul do strany, kde byl faulovaný Ayaosi, byl to takový pološlapák od srbského fotbalisty, tedy Velka Simiče, který mimochodem v 18 letech byl na testech v Příbrami, ale neuspěl tam. Teď hraje Ligu mistrů za Sabah. Slavisté rozehráli a pěkně odzadu, znovu až ke golmanu Markovičovi v první minutě druhého poločasu za stavu 0-0 mezi Sabahem a Slaví. Vlček teď ne úplně dobrý odkop do středu pole, který získává Sabah, ale je blíž ke středovému kruhu než k vápnu, i když teď se to možná změní, nezmění, protože výborná práce Engesana, jenže Engesanovi tam Mousis vracel hodně těžkou přihrávku, když měl Engesan na zádech Parise a tak, že to francouzský stoper Slavie zvládl na poslední chvíli odehrát a navíc byl Parisem faulovaný. Dobře si před něj dal tělo a nohy a Paris do něj zezadu vletěl a podrazil ho, což taky hlavní rozhodčí Gyšamr z Rakouska viděl a odpískal. A sám Engesan bude rozehrávat z vlastní obrané poloviny. Na levé straně dává si nakrátko se Sadílkem, ten mu vrací a Engesan přes celou šířku hřiště prakticky na Zimu. Zima si pak vybírá Holeše, který je u pravé lajny. Všechno se odehrává kousek od středové čáry. Teď pěkná Mousisová přihrávka, záběh za obranu, do kterého jde Šturm. Šturm je ale v obležení dvou hráčů a navíc v momentě té Mousisovy přihrávky byl v postavení mimo hru, což nakonec rakouští rozhodčí odmávali a odpískali. Takže za chvíli začne třetí minuta druhého poločasu. Posloucháte přímý přenos radiožurnálu Sport a radiožurnálu Fotbalová Liga mistrů Sabah Slavia, zatím 0-0. Pokatilov, dlouhý nákop na Mikelse, který si pěkně zpracovává balón, ale je zády k brance skoro u poloviny hřiště, navíc má na zádech Zimu. A tak musel jen pěkně zpátky, ale i tak to zkoušeli hráči Sabahu rozeběhnout přes střed pole, kde se to trochu otevřelo ve slavistické defenzivě. Ta ale zapracovala nakonec dobře a tak můžou jít hosté na útočnou polovinu. Tam je ale Chorý v situaci, ve které by asi neměl být, docela daleko od branky a navíc úplně zablokovaný u lajny. A také se stalo, že končí míč v zámezí, ale Chorý to udělal tak, že Slavia vhazovala. Mousis dal rychle zpátky na Holeše a Slavia je až u vlastního brankáře. Markovič vrací Holešovi do lajny a Holeš dlouhým nákopem chce najít rozeběhnutého Šturma. Tam se zdálo, že McCarthy trochu zaváhal, což je stoper Sabahu a už Šturm na něj tlačil na hranici pokutového území, ale nakonec to fotbalisté domácího týmu zvládli a odvrátili alespoň do zámezí z jejich pohledu a přesně na prodloužené hraně velkého vápna. Teď bude Slavia vhazovat. Tomáš Holeš, kapitán Slavie, si přišel pro balón, zbíhá mu tam teď ze středu pole Mouzis dává zpátky centr do pokutového území, tam se slávisté k hlavičce nedostali. No a pak Paris neúplně přesvědčivým odkopem, ale dostává míč do středového kruhu, tam ho Mouzis nadrazil hlavou nad sebe a bude chtít hlavičkovat znovu, nakonec se s ním dostal do souboje Rachmon Alijev a Mouzis ho udržel. Teď mluvím o balónu, ale další série soubojů slávisté si špatně přihrávají, no a teď budou pod velkým tlakem, protože Lepinica dostává balon do volného prostoru, vbíhá do pokutového území, nabíjí po sebe, Paris pálí a je to 1-0. 49. minuta, slavisté propadli při bránění, rychlý přechod do protiútoku, přistá přihrávka na hranici vápna, no a Slavia prohrává na olympijském stadionu Baku se Sabahem 0-1 po tom, co Paris uklidil svojí levačkou, prudkou střelou míč k tyči. Golman Markovič na tenhle pokus nedosáhl. No a Slavia se bude muset hodně zlepšit a může teď litovat těch velkých příležitostí, které měla hlavně v závěru prvního poločasu a které nedokázala vyřešit. Hlavně Tomáš Chorý, který tam měl hned dvojitou příležitost, ale jednou míč špatně trefil, prakticky nevystřelil a z dorážky zase stál na brankové čáze stoper Solvay. No a teď to bude pro Slávy ještě těžší, protože v úvodu druhého poločasu prohrává, teď už v 50. minutě v Baku se Sabahem 0-1 po gólu Parise. Slávisté tam po sobě tak koukali, golman Markovič rychle vybíhal a dával balón na středový puntík, aby slávisté se mohli oklepat a rychle rozehrát, což se děje teď. Šturm vrací zpátky na Markoviče, Markovič tam vidí na levé straně Chorého, Chorý jde do hlavičky, je v obležení dvou hráčů, nakonec nevyskočil a slávisté budou muset bojovat o tenhle míč. Engesan to udělal dobře, ale Vlčková přihrávka nebyla dobrá a tak znovu mohou hráči Sabahu rozebírat útoky, když teď už do trochu zavřenější obrany a dobře se teď slávisté vrátili. Znovu Engesan výborně zapracoval, rychlá narážečka přes střed pole, provod chtěl vysunout na levé straně za půlící čáru Chorého, ale ten byl předskočený. Teď rychle vhodil Sadílek za obranu, ale Solvay tam byl připravený a dokázal hlavou odvrátit před Šturmem, ale Šturm rychle vhodil. Slávisté teď evidentně musí přidat a také přidali. Ale nepřesná přihrávka Vlčka směrem dopředu na provoda. No a znovu může jít do trochu otevřenější obrany Sabah, ale u půlky hřiště Puchač nedostal úplně dobrý balón, musel si trochu zabíhat, ale tam zabíhá Simič za defenzivu Slávie, je na straně pokutového území, je u něj Holeš mu dokázal na první dobrou vypíchnout ten balón, ale Simič stále pokračuje s balónem u nohy. Paris chtěl dát patičku na zabíhajícího Dikerose, ale to se nepovedla a tak dopředu můžou jít hosté, tedy Slavia. Nemůžou. Výborná práce teď obránce Zedatky, který vystoupil hodně hluboko na útočnou polovinu a zastavil tam provodu v pokus, respektive ho donutil k tomu, aby se otočil a pak Zedatka fauloval slavistického hráče. 52. minuta. Slavia prohrává v Baku se Sabahem 0-1, když se v úvodu druhé půle trefil Paris. Slavia tam propadla při bránění a Sabah z toho rychlého breaku dokázal vyděšit to maximální a tím byl gól. Teď slávisté směrem dopředu, nákop za obranu, tam jde provod do souboje. Zedatka skončil na zemi, rozhazuje rukama, chtěl by nedovolený zákrok, ale ten z toho nebude. Rakušan Gishamr, což je hlavní rozhodčí, byl hodně blízko, celou situaci viděl a tak Slavia bude zahrávat roh. Z levé strany to teď bude zkoušet Slavia. Už se tam hráči stěhují do pokutového území. Michal Sadílek z levé strany levou nohou, takže bude kroutit spíš míč od branky. Slavisté jsou za malým vápnem ve většině. Sadílek dává na puntík pro penaltu a tam netrefil teď po signálu provod tenhle balón a pozor, pozor, slavisté musí rychle zpátky, ale tohle Paris trochu přehnal, jsem chtěl říct, protože to zkusilo poloviny hřiště, viděl, že Markovič je vyběhlý, Markovič couval, ten balón vyskočil, možná o trochu víc, než Markovič čekal, ale brankář Slávie ho dokázal chytit. A už je zase hra na druhé straně, ale slávisté nemají balón. Teď si Zedatka obhodil úplně jednoduše Šturma, oběhl ho a dal do středu pole, kde je Rachmon Alijev, Rachmon Alijev na Puchače, ale Puchač se dostal do souboje, ale teď úplně špatná rozehrávka, kterou tam předvedli slávisté. Simič je sám před golmanem Markovičem, nedává a navíc tam bylo postavení mimo hru, ale obrovská chyba, kterou teď předvedli slávisté. Holeš tam na pár metrů trefil jednoho z hostujících fotbalistů a balon se odrazil Simičovi přímo do běhu. Ten gól nedal, navíc byl potom odrazu už za obranou linii Slavie, takže z toho byl offside, ale slavisté nepůsobí úplně jistě v tomhle utkání a teď se to jen potvrdilo. Zima teď dává na Holeše, Holeš oblouček na Chorého, Chorý jde do hlavičky, ale u něj byl stoper McCarthy a okamžitě dává na Rachmonalieva. Rachmonaliev, Sabach se pokouší do levé strany rozehrát tuhle situaci, ale nepovedla se. Nepovedla se teď přihrávka, kterou tam dával Simič podél liney směrem dopředu a tak budou vhazovat slávisté. 54. minuta, pražský tým prohrává v Baku se Sabahem 0-1. Posloucháte přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Další nepřesnost ve slávistické hře. Sabach se zadarmo dostává balónu ve středu pole. Lepinica. Lepinica rozebíhá Zedatka. Zedatka už se blíží Kvápnu, ale je nakonec zastavený, protože se k němu vrátili výborně slávisté. Teď průnik středem hřiště, Rachmonaliev tam nabíhal, taky ho Zedatka viděl, ale nedal mu přesnou přihrávku a naopak můžou jít dopředu slávisté. Tahle Mouzisova přihrávka nakonec nebude dlouhá, tam ještě dokázal Šturm zabojovat a získat jí u lajny. Už se blíží k rohu velkého vápna, nabíjí před vápno, provod střílí, ta rána je sražená a jen pomaličku se dokutálela do náruče golmana Pokatilova a to se divákům tady na stadionu v Baku líbí, protože drtivá většina z nich fandí domácímu azerbajdžánskému týmu, ve kterém tedy teď v základní sestavě není ani jeden Azerbajdžanec. Pokatilov, nebo Azer, pěkný nákop, který letěl do levé strany na Miklse, ale toho si pohlídal Holeš. Slávisté se snaží uklidnit hru. Zima se teď hodně vysunul až k polovině hřiště a jel si přihrávka za obranu, kam zabíhali slávisté, konkrétně provod, ale neprošla. Jenže odražený balón znovu má pražský tým ve středu pole Mouzis. Mouzis má podél lajny středové úplně volného na levé straně Vlčka. Vlček také posouvá na Šturma. Šturmovi tam ještě, pardon, zabíhají jeho spoluhráči, byl to Ayosi, ale hraje Mouzis ve středu pole, teď bojuje provod, dává do levé strany, slavisté se blíží k pokutovému území, Ayosi má teď trochu víc prostoru, ze strany vbíhá do vápna, má tam velkou hradbu, těl před sebou, ale nabil zpátky provodovi, jenže ten se do té střely tak nějak točil, vykroutil hodně placírku a ta rána, no to ani nebyla rána, to něco, co vyšlo z jeho nohy, bez problémů chytil gólman Sabahu Pokatilov, který nakrátko dává na Rachmonalieva. Rachmonaliev do strany, Zedatka znovu vrací na gólmana Pokatilové, ten se teď dostává pod tlak Šturma, ale zvládl lehkou přihrávku do strany. Solvé si trochu kopl míč, ale nepočítali s tím slávisté a tak Solvé může postupovat. A navíc se tam rozeběhlý Puchač na levé straně, ale gólman Markovič výborně teď vystoupil za vlastní pokutové území a odkopem a zmacích. Nakonec získává míč Chorý, nezískává, protože při tom nákopu Markoviče stál v postavení mimo hru, což také rakouští rozhodčí viděli a nakonec také odmávali a odpískali. No, slávisté se sice snaží, ale tentokrát to nejde v Baku. Sabach předvedl jeden krásný, rychlý protiútok, který zakončil Paris střelou z hranice vápna, překonal golmana Markoviče ve 49. minutě a od té chvíle tedy Sabach vede nad Slaví 1-0 a teď se hraje minuta 57. Domácí rozehrávali Lepinica, Zedatka, stále to na obrané polovině azerbajdžánského týmu, výborné vystoupení, které teď předvedl Vlček a tak Holeš může posílat dopředu Sadílka, před ním byl sice Zedatka, ale Sadílek to zvládl, posunul teď, přihrávka před bránu, Amchorý ve skluzu, ale nedosáhlo kousek na tenhle balón. Slavisté se rychle snaží napadat Puchače, který je tlačený teď k rohovému praporku, ale nakonec přihrávka zpátky, odkop k půlce. Mikaos, ten je silný v osobních soubojích a potvrdil to i teď, kdy dokázal udržet míč před Engesanem. Engesan navíc fauloval Mikkelse a teď mu možná rozhodčí dá žlutou kartu, nedá. Nakonec to všechno skončilo jenom domluvou. Sabach se trochu zlobil, protože by tam měl hodně prostoru teď na rozeběhnutý útok do pravé strany, ale hlavní rozhodčí Gishamer zapískal. Takže ten útok Sabahu nemohl pokračovat. No a teď Solvé bude muset jít ze hřiště, má tam nějaký problém s výstrojí, jestli je to kopačka nebo stulpna, přiznám se, že na tu dálku tohle úplně přesně nevidím, ale hlavní rozhodčí z Rakouska jasně ukazuje, musí šít z hrací plochy, takže teď na chvíli Sabach v deseti, po tom, co Solvé míří za autovou čáru, aby se tam opravila jeho výstroj, možná jestli mu neteče i trochu krev někde, těžko říct. Každopádně se bude pokračovat ve hře, 58. minuta právě teď skončila. Slavia prohrává v Baku se Sabahem 0-1 ve fotbalové lize mistrů a Lepinica teď bude rozehrávat od pulicí čáry. A protože Solvay je stále mimo hřiště, tak volí dlouhý nákop směrem dopředu. Tam Paris uklouzl, takže Voček měl trochu jednodušší pozici, aby poslal hlavičku směrem k pulicí čáře, kde už je připravený provod, ale provod byl pod tlakem, ani provodovi to nejde. Ta rozehrávka několik útoků zabrzdila nebo míč ztratil a teď naopak Slavia se musí bránit. Pary je na pravé straně u lajny, zkoušel to za obranu do otevřeného prostoru, kam zabíhal Velko Simič, srbský fotbalista v dresu Sabahu, ale tahle přihrávka byla příliš dlouhá. A Markovič okamžitě žene svoje spoluhráče dopředu, dal si nakrátko Sengesanem a Mousisem. Slavisté ale teď zastavili ten postup směrem dopředu a Vlček vrací od levé lajny na Mousise. Mousis do lajny, Šturm si zpracovává balón, ale hned jsou u něj fotbalisté Sabahu. Šturm to ale udělal výborně v obležení Parise a Rachmonalijeva a dokázal sklepnout míč zpátky. Na Vlčka, Vlček na Engesana, Engesan až ke golmanu Markovičovi, ten do středu pole. Tam je Mousis, Mousis má trochu víc prostoru, ale nemůže postupovat směrem dopředu a tak si musí pomoct na pravé straně s Holešem. Holeš posílá dlouhý nákop, tam je Ajahosik, toho předskočil ale McCarthy, balón ale sbírá ještě Chorý. Nákopem našel na druhé straně pokutového území Sadilka, ten znovu centruje do pokutového území, ale Puchač tam byl před všemi hráči Slavie, kteří nebyli v úplně důrazném náběhu. Odražený balón znovu sbírá pražský tým. Přihrávka směrem dopředu, Sadílek od koncové čáry chtěl prostrčit míč do pokutového území z levé strany, ale stál tam proti němu Zedatka a bude z toho rohový kop. 60. minuta, hodina zápasu prakticky pryč, Slavia prohrává se Sabahem 0-1 a ve druhé půli je to chvílemi trochu kseč, Slavisté hodně chtějí, snaží se, ale ta přechodová

úplně volný provod, jenže Pokatilov natáhl ruce nad hlavu a dokázal ten balón stlumit a další dorážka skončila, nebo dvě dorážky dokonce skončily na defenzivě Sabahu. Doslova na brankové čáře na poslední chvíli to zvládl domácí azerbajdžánský tým, který tak udržel vedení 1-0 nad pražskou Slaví po obrovských příležitostech pražského týmu, ale co Slavia v tomhle utkání nedává, mohlo by to hodně mrzet. Ještě je tam kontrola, jestli nebude pokutový kop, se tady ukázalo na velkoplošné obrazovce, ale vypadá to, že penalta z toho nebude, protože hlavní rozhodčí Gishamr rozpřáhl ruce. Možná se zdálo, že tam mohl zahrát jeden z hráčů Sabahu rukou nebo něco podobného. Každopádně penalta z toho není. Slavisté neproměnili obrovskou příležitost, ale teď budou mít ještě další standardní situaci. Je to takový zkrácený roh. Ale ještě se musí počkat, až se vystřídá. Ze hry půjde Sadílek, kterého nahradí Viktor Novák. Jestli jsem viděl dobře, tak na hrací plochu jde Mubarak Sulejman, to je jasné, a ze hřiště odešel Tomáš Holeš. Takže Slavia ještě prostřídala před touhle standardní situací. Viktor Novák, tomu to jde v téhle sezóně, umí dávat góly a okamžitě se nasunul k malému vápnu. Takže Slavia, teď standardní situace, kterou rozehraje Šturm, nabije na hranici vápna, rána, která ale letí na branku z nohy Provoda, který převzal kapitánskou pásku a teď se tam na sebe hodně zlobil, že z tohohle dobře nabitého míče přestřeluje branku, ve které stojí golman Pokatilov, jeden z hrdinů před malou chvílí domácího Sabahu, ke smutku právě Provoda, dokázal předvést vynikající zákrok a pak mu pomohli i jeho obránci. Sabah teď rozehrál od vlastní branky, stoper Solvé, napadá ho Mouzis, a tak Solvé musí vysoký balon směrem dopředu, ten hlavou našel Sulejman, sklepává na útočnou polovinu, tam je Šturm do středu pole, Novák, ale u něj je Lepinica, což je domácí záložník, který Nováka předskočil, ta přihrávka nebyla od Šturma úplně přesná, a tak může hrát Sabah, ale zase Simič měl chybu ve zpracování a tak Slavia získává balon, právě Novák si naráží s Chorým, Chorý opět spíš v takové roli Harryho Kanea, to znamená i tvůrce hry, ale měl by spíše být na hrotu. Slavia rychle rozehrála, přihrávka do středu pole, tam je Provod, ale neodvážil se ke střele, protože byl obsazený. Mouzis dává na Engesana Sulejmana. Sulejman se snaží prosadit kolem lajny, ale nedostává se k centru a tak vrací zpátky na roh vápna Mouzisovi. Mouzis si vyměnil míč se Sulejmanem. Odražený balón před pokutové území, tam je Novák. Novák se snaží dostat do lepšího prostoru, už běhl do vápna, ale přece jenom proti němu byli tři hráči Sabahu, kteří ho připravili o balón. Ale teď se domácí nejsou schopni dostat z obležení pražské Slavie. Teď ne úplně ukázkový aut, který tam předvedl Mouzis, ale rozhodčí proti tomu nemají nabídky. Nabití do středu pole. A se pálí obstřel kolem dvou obránců i golmana Pokatilova, ale také vedle branky v 64. minutě. Slavia tak stále prohrává v Baku v Lize mistrů s domácím Sabahem 0-1. Posloucháte přímý přenos Radiožurnálu Sport a Radiožurnálu, a Sabah už nechce riskovat žádnou rozehrávku odzadu, žádnou chybu, a tak golman Pokatilov žene svoje spoluhráče až na polovinu hřiště a právě tam posílá vysoký nákop. Ten si najde Engesan hlavou do středového kruhu, tam je Mouzis na prsa, jenže neudělal to úplně dobře a pak přisvítil k vlastnímu vápnu, ale zvládnou Slavisté celou situaci. Mikles se tam ještě přizítil a pravděpodobně zasáhl jednoho ze slavistických hráčů do hlavy, ale ten bude v pořádku, je to Vlček, který trochu teď změnil pozici. Každopádně Slavia už mezi tím rozehrála balón do předu, Provod, ne úplně dobře si ho zpracoval, doběhne ho ještě na hřišti, nedoběhne. Praporek asistenta rozhodčího nad hlavou, byť se to Provodovi nelíbí a hlavou kroutí Jindřich Trpišovský, který to měl kousek od sebe, přímo stál nad lajnou, ale Provod už nedoběhl ten vlastní, ne úplně dobře zpracovaný míč, a tak Sabah bude vhazovat poblíž vlastní branky. 65. minuta právě teď skončila. Slavia prohrává v Baku se Sabahem 0-1. Domácí obránce, pravý obránce Zedatka směrem do předu, tam prodloužení za sebe od Parise, ale Sabah se nedostal k míči, ale ještě jeden dlouhý nákop a teď musí Engesan hodně rychle spěchat, protože Simič ukázal rychlé nohy, ale stoper Slavie zvládl míč odehrát zpátky ke golmanu Markovičovi z hranice pokutového území. Teď trochu nechtěné jesle Miklsovi. Slavia díky tomu přenáší hru na levou stranu, Provod už je na útočné polovině, dává do běhu

0: Šturmovi. Nakonec Šturm ne úplně pěkné zpracování, navíc se vložil do celé té rozehrávky Solve. Pak tam se přiřítil provod a skončil na zemi a je to žlutá karta pro stopera domácího Sabahu Solveta, který se tedy hodně diví, že tohle byl nedovolený zákrok, ale šel na zem nohama napřed, provod se tam přiřítil, dostal zásah někam na nárt, teď se trochu těžko zdvihal ze země a trochu pajdá, ale musí ho to rychle přebolet. Slavia má standardní situaci z levé strany poblíž pokutového území, bude posílat míč před branku buď Šturm a nebo provod. Slavia prohrává v Baku se Sabahem 0-1. Slavisté se tam nasunuli do pokutového území. Domácí fotbalisté tam vytvořili takovou frontu přesně podél puntíku pro penaltu rovnoběžně s brankovou čárou. Tak bude kopat z levé strany provod levačkou, čímž by kroutil spíš balón na centr, anebo to Šturm zkusí třeba kroutit do nebezpečného prostoru a do náběhu s balónem, který by mohl propadnout až do branky Pokatilova, který drží svůj tým v tomhle utkání. Už dostal pokyn, provod posílá centr, kroutí ho na malé vápno, tam se tlačil Zima. Ještě odražený balón, který mířil k Novakovi, ale dokázali ho odvrátit domácí hráči Sabahu, ale Slavia pokračuje ve hře. Ajosi, ale tahle jeho klička nebyla přesná, navíc tam pak podkopl jednoho domácího hráče a také Ajosi vidí za svůj zákrok žlutou kartu, takže v krátké době po sobě tresty na obou stranách. Ten trestný kop byl pěkně koplý, točil se tam přesně na malé vápno, slavisté tam byli i v náběhu, ale Zima nedokázal zakončit a pak už z toho pro pražský tým nic nebylo. Teď bude tedy rozehrávat McCarthy, což je stoper Sabahu, nebo přeneká míč golmanu Pokatilovi. Nakonec právě Pokatil žene svoje spoluhráče dál od vlastního pokutového území. Domácí premiéra v Azerbajdžánu pro tenhle tým v Lize mistrů. V prvním utkání prohrál na hřišti Manchester United vysoko 0-4, ale teď vede v 68. minutě nad Slaví 1-0. Slavia úvodní zápas také prohrála z Lens 2-3. Snaží, ale není to úplně přesvědčivé, byť tam byly momenty, kdy Sabah jen horko těžko ubránil Slávy, hlavně golman Pokatilov předvedl fantastický zákrok a dvakrát Sabah vykopával z brankové čáry. Teď hrá u Markoviče, Markovič neúplně přesná přihrávka na Zimu, ale ten celou situaci zvládl a posílá dopředu na Mousise. Mousise v problémech, odražený balón, sbírá ho Novak a přihrává do pravé strany, ale další špatný balón. No a teď pozor, Sabah má trochu otevřenější obranu. Simič prostrkává do vápna, přijde přihrávka před branku, ale jen do Markoviče a Markovič si pokryl celou tuhle situaci a okamžitě rozbíjí na levé straně Ajosi běží za obranu Sabahu, golman Pokatilov zůstal v brance a dostává od Solveta přihrávku a tak, že prostrčil balón od Ajosiho, který pokračoval ve hře. Sabah se ale dostal teď trochu se štěstím od vlastního obraného pásma, v tomhle případě vápna. No a prokombinoval se tak šikovně, že Mikkel zkazí přihrávku a ten kazí dobře rozeběhnutý útok Sabahu. Tak teď je to trochu zběsilé z obou stran. Rachmonaliev tam sice zatleskal Mikkelsovi, ale pokud by tenhle útočník zvládl tuhle souhru lépe, tak Rachmonaliev by šel do hodně otevřeného prostoru a mohl by třeba dávat centr před branku. Ale to je kdyby, a tak hraje Slavia. Novak ve středu pole, sklepává na provoda. Provod se nakonec ještě s ním probil přes Parise, ale pak narazil na Lipinicu. Provod chce moc sám. Špatná rozehrávka, ale Sabahu tam vstoupil do hry. Také Ajosi vypíchl míč směrem ke svým spoluhráčům, ale defenziva Sabahu na nic nečekala a tak se teď slavisté budou muset bránit. Puchač na levé straně přiběhl prakticky celou délku hřiště, nabíjí před vápno, tahle přihrávka ale nebyla přesná a propadává ke slavistům a ti tak můžou jít dopředu. Teď je otevřenější defenziva Sabahu, byť je tam ve velkém počtu, ale slavisté jdou jenom ve třech, teď moc nepodporují tenhle útok. Chorý prostrkává na levé straně na Šturma, Šturm dává pod sebe, tam je Novak střílí, ale ta jeho rána byla zastavená k golmanu Pokatilovi, ani nedole těla, ale slavisté okamžitě sbírají odražený balón. Mousis dává do strany, tam Vlček do pokutového území, Novak to nemá úplně na celu, nakonec to zkusila. Nebyla to špatná rána, z pravé strany si to Novak posunul kolem obránce nebo stopera McCarthyho jemně do pravé strany a pak to křížem zkoušel přes celou branku. Ten míč ale se nevešel mezi tři tyče a golman Pokatilov tam ten pokus Novaka, dá se říct, že kontroloval. Slavia teď asi je na tom fyzicky lépe a přehrává Sabach. Už je tam trochu více tlaku do branky, byla tam i velká příležitost. Ale stále pražský tým prohrává v Baku se Sabahem 0-1, to říká mi v 71. minutě v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Teď si vzadu zahrávají Engesana a Zima, nedávali si to tam úplně přesně na malém prostoru hlavami a div, že se tam nemusel vracet Vlček do souboje v pokutovém území s Mikkelsem, ale ten se k balónu nedostal a Slavia okamžitě obrací hru. Mouzis ve středu pole rozbíhá Sulejmana. Sulejman z levé strany bude chtít běhnout do puktového území, brání ho tam Paris. Sulejman doslova proběhl Parisem, ještě sklepává zpátky. Mouzis centruje do puktového území a není to gól. Chorý se tam protlačil k hlavičce na malém vápně, ale gólman Pokatilov si s tou hlavičkou, která mířila prakticky do něj a nebyla tak silná, dokázal poradit. Tak tlak Slávie sílí, ale zatím jí není souzeno v tomhle utkání. A velké střídání na straně domácího Sabahu v 72. minutě. Na hřiště půjdou dva Čůkvu, společně s nimi také Daždamirov. A tím posledním fotbalistou, který se objeví na hrací ploše, bude Embina za malou chvíli. Vypadá to, že dohrál třeba Karim Paris. A ještě další fotbalisté, také stoper Solve, v tuhle chvíli opouští hřiště. Střídat bude podle všeho také Slavia. Mojmír Chytil je tam připravený a společně s ním Samuel Isife. Střídání na slavistické straně. Ze hřiště odešel Vlček, kterého nahrazuje Isife, a z hrací plochy by měl zamířit také Tomáš Chorý, který o tom v první chvíli nevěděl, ale už odchází ze hřiště a nahradí ho tedy Mojmír Chytil za malou chvíli, což se teď také stalo. Takže Slavia občerstvila síly. Teď se tam Tomáš Chorý rozčiluje a zdá se mi, jako kdyby se dohadoval s hlavním trenérem Trpišovským, těžko říct na tuhle dálku, ale rozhazovalo se tam rukama. Ale pojďme na hřiště, už je rozehráno. Slavia, posun směrem dopředu. Byl provod v offsideu nebo nebyl? Bylo to hodně těsné, ale provod pokračuje. Centruje před branku, Chytila, ten míč přeletěl. No a tam Isife mohl rychle dát gól, ještě výborná práce, kterou tam teď předvádí. A jeho si snaží se prodrat do pokutového území. Pak chtěl penaltu, ale tohle bylo příliš okaté. Navíc pozor, ten už jednu žlutou kartu má, teď mluvím o Ayosim, takže další žlutá by znamenala vyloučení, ale rozhodčí Gishamr tohle přešel bez ničeho. A bude se moc pokračovat ve hře. Od vlastní branky bude vykopávat golman Pokatilov v tuhle chvíli. Znovu vyhnal svoje spoluhráče až na polovinu hřiště a zkouší to křížem do levé strany. Tam Embina v hlavičkovém souboji ve středu pole. Sulejman neúplně přesný nákop, směrem dopředu, Zima dělá chybu, Simič ho tam motá, ale nedokázal zakončit, ještě se tam přihrál do zakončení další fotbalista, byl to Nvačvukvu, ale ten jeho pokus nebyl silný a golman Markovič ho bez problémů sebral a usměl se na druhé straně. Teď tam vysílá směrem dopředu Mouzi svoje spoluhráče, je to faul na žlutou kartu. Ale nebylo to v pokutovém území. Těsně u něj Slavia bude mít další standardní situaci o pokutového území. Byl to Šturm, který tam byl faulovaný před malou chvílí. Ale čas ubíhá, ubíhá. Za chvíli začne poslední čtvrthodina tohoto zápasu, tedy bez nastavení. Už se hraje 75. minuta. Slavia stále prohrává v Baku se Sabahem 0-1 ve druhém kole fotbalové ligy mistrů. No a teď se chystá na rozehrávku Šturm, který je na levé straně skoro u rohu velkého vápna. Pravačkou by mohl kroutit míč přímo do branky. Prakticky všichni slavisté jsou teď navezeni v pokutovém území. Sulejman akorát vybíhá. No a také on bude muset opustit na malou chvíli hřiště. Něco se tam rozhodčím nelíbilo. Ne, tak je to nakonec střídání a na hrací, tak to bylo tedy hodně, hodně rychle. Nakonec je to Engesan, teď se omlouvám za svoji chybu, a Oskar Kubjak přichází na hrací plochu. Standardní situace od rohu velkého vápna, bude rozehrávat Šturm. Z levé strany pravou nohou může kroutit míč přímo před branku. Ale centr, do branky, ale centruje a golman Pokatilov ukazuje, že v tomhle utkání je v pohodě. Došel si tam do toho chumlu a bez problému sebral balón do rukavic. Teď trochu otálí s tou rozehrávkou. Hlavní rozhodčí už po něm pokukuje. Pokatilov vyhazuje do strany. Tady je Zedatka. Zedatka je obtěžovaný Šturmem, ale dokázal posunout balón směrem do předu Nvačukwu. Nvačukwu zpátky a pak nákop podél lajny. Tam znovu Nvačukwu, který tam bojuje s Kubiakem, který před malou chvíli přišel na hřiště a udělal to teď výborně. Blouček za obranu tam zabíhá, chytil. Je na levé straně vedle pokutového území, chtěl dát před branku, kam nabíhali jeho spoluhráči, konkrétně to byl Ayaosi, ale bude z toho v uvozovkách jen další rohový kop pro pražskou Slávii. Za malou chvíli znovu tam se stěhují slávisté ve velkém počtu do pokutového území. Znovu to bude podle všeho Šturm, jestli vidím dobře na tu dálku. Slávisté jsou tam znovu rozestaveni, hlavně kolem puntíku pro penaltu, i když se teď stěhují i ke golmanu Pokatilovi, aby mu trochu znepříjemnili situaci. Šturm centruje před branku, ale znovu Pokatilov sebral si tenhle balón, který mířil přímo na střed malého vápna. No a Pokatilov ukazuje, proč je kapitánem Sabahu. A navíc přesný výhoz do pravé strany Zedatka. No a tam Kubiak uklouzl a nohou chytil, rukou chytil za nohu Zedatku a vidí za to žlutou kartu. Bylo to trochu nešťastné, Kubiak podklouzl a v tom pádu, jak máchl rukou, tak zasáhl Zedatkovu nohu a vidí tedy žlutou kartu krátce po svém příchodu na hrací plochu. Teď se budou muset zase standardní situaci bránit fotbalisté Slávie. Už jsou tam také rozestaveni na hraně vlastního vápna. Puchač z pravé strany levou nohou bude posílat míč před branku, a nebo to bude za malou chvíli Rachmonaliev. Jeden z nich, Rachmonaliev, zvedá ruce. Puchač by centroval spíše k bráně, Rachmonaliev od branky. Puchač je totiž levák a kope se z pravé strany, Rachmonaliev pravák. Hráči Sabahu jsou tam v náběhu, už ale docela váhají s tou rozehrávkou. Puchač nakonec centruje do pokutového území, teď míří na malé vápno. Markovič ho vyboxoval za pokutové území, tam běží Sulejman, proti němu je tam Nvačukwu. Sulejman to nakonec zvládl, no a Slavia teď má trochu otevřenějšího prostoru a může běžet k brance, nemůže. Nemůže, protože tohle vyřešila defenziva Sabahu teď nejlépe, jak mohla, zastoupila tam cestu utíkajícím slávistům a ti se tak nedostali k žádnému průniku a teď se budou snažit rychle získat balon, který jde směrem dopředu. Tam je Embina. Embina ale ve středu pole ztrácí míč, nestrácí, protože tam byl nedovolený zákrok. Slávisté se tam omlouvají a ještě zdvíhají Embinu na nohy. Ten už se postavil po tom, co mu tam pomáhal Lukáš Provod, který před malou chvílí byl v tom náběhu, který byl zastavený. No ale čas běží a běží, už je 79. minuta. Slavia prohrává v Baku se Sabahem 0-1 ve druhém kole ligové fáze Ligy mistrů. Trefil se na začátku druhého poločasu z takového rychlého breaku Paris, který dokázal prostřelit z vápna golmana Markoviče. Sabah teď na levé straně, Rachmonaliev tam vybojoval autové vhazování. A nikam nespěchají domácí fotbalisté, je to jejich premiérová účast v té prestižní evropské pohárové soutěži, kterou je Liga mistrů. První kolo vysoko prohráli na Manchester United, no ale teď zatím míří. Zatím, že by mohli přinejmenším bodovat, vedou nad Slaví 1-0. Slávisté se teď ubránili po dlouhém autu a budou moct vyvést balón. Nebudou, protože Ayaosi byl zastavený, rychle se tam před něj dostali hráči Sabahu a pak odkopli míč do zámezí. Kubiak do středu pole, skreplutí hlavou od Sulejmana na Ayaosiho, ale ten je u poloviny hřiště obsazený. Teď takový oblouček do vápna, pro který si šel Markovič, chtěl si ho sebrat po odskoku od země do koše, se od něj odrazil, ale naštěstí blízko, takže Embina nemohl zakončovat. No a Kubiak teď pozor, další zaváhání, další faul, Nvačukwu skončil na zemi, tentokrát se to obejde bez žluté karty pro polského obránce Slávie. No a Sabah pěkně dozadu až ke golmanu Pokatilovovi. 80. minuta už se hraje a navíc končí. Sabah vede nad Slaví 1-0 na olympijském stadionu v Baku. Byť přežil některé velké příležitosti slavistického týmu a takový velký 10-minutový, možná 15-minutový tlak, ale gól z toho nebyl. Slavia prostě se nedokázala prosadit a teď gólman Markovič trochu liskoval. Embina byl skoro u něj, ale Markovič to na poslední chvíli vedle pokutového území zvládl. Slavisté teď trochu přesnější přihrávky Isife na pravé straně dává na Provoda, ten pustil za sebe na Chytila. Chytilová krásná patička, střela z dálky míří, ale vedle tyče, zkusil to tam teď Sulejman spoza pokutového území, byl na středové ose proti sobě jediného stopera. Po stranách se mu rozbíhali jeho spoluhráči, ale Sulejman to zkusil. Tenhle pokus ale nevyšel. Přízemní vyskákal vedle pravé tyče gólmana Pokatilova a ten teď bude vykopávat, tedy brankář Sabahu. Posloucháte přímý přenos Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Blíží se závěr utkání ligy, fotbalové ligy mistrů. Sabah vede nad Slaví 1-0 a už začíná 82. minuta. Slavia je u vlastní branky, tam vyrovnat nedokáže Zima. Zima běží podél lajny, dává do středu pole. Tam je Novák. Novák má trochu víc prostoru. Už se dostává poblíž vápna. Přihrávka na pravou stranu. Provod bude centrovat před brankou. Snaží se umotat protihráče. Provod střílí, ale zasáhl jen jednoho z bránících hráčů do hrudi, takže Pokatilov nemusel zasahovat a obrana Sabahu odvedla zase dobrou práci. Teď ve středu pole Moses. Moses dává zpátky, Provod se zatáhl, aby byl takovým tvůrcem hry Isife do pravé strany, ale Provod se musí otočit k diagonála do leva. Tady má trochu víc prostoru Ayosi. Ayosi běží na středovou osu, pomáhá si přihrávkou přes Novaka, ale slavisté se vzdalují od pokutového území. Teď se k tomu znovu vrátili. Kubiak, centr je sražený, padá do vápna, tam si zabíhá Ayosi a byl to faul od slavistického fotbalisty, který tam nastavil stoličku Rachmon Alijevovi. Hlavní rozhodčí Sebastian Gishamer z Rakouska ještě chvíli čekal, ale nakonec odpískal. Rachmon Alijev se trochu těžce sbírá z hrací plochy, ale už je na nohou, ještě jeho spoluhráči si tam protřepávají ruku, je to Zedatka, pokud vidím dobře, který tam ještě navíc gestikuluje něco k lavičce. No, Slavia si to určitě představovala jinak tady v Baku, ale v prvním poločase se dlouho hledala, pak dvě velké šance, nedal Chorý, další útoky nebyly dotažené. Sabah využil jeden rychlý protiútok ve druhém poločase a díky tomu vede i teď už v závěru zápasu v 83. minutě. Teď ale krásný balón za obranu, Pokatilov nevyběhl, Šturm tam sprintoval, ale dokázal mu cestu dobře zastoupit. Teď vracející se Daždamirov a ten nakonec dostává od slavistického fotbalistu míč do zámezí. Takže znovu gólman Pokatilov, gólman Sabahu bude vykopávat od vlastní branky a rozhodně nikam nespěchá. I když teď hlavní rozhodčí počítá, byl by z toho případně roh pro Slavy, ale Pokatilov to ještě zvládl v limitu. Dlouhý balon dopředu, Zima přeskočil Embinu a Novak z jedničky pěkně na rozeběhnuté spoluhráče, ale na Šturma to bylo příliš dlouhé a navíc balón z Novakovy nohy míří do zámezí a Sabah Baku teď už evidentně tahá čas a nikam nespěchá. Vyhovuje mu to. Bodeď by ne, vede 1-0 nad pražskou Slaví. Dlouhý aut směrem dopředu, ten si Embina nedokázal zpracovat a tak dává Isife zpátky na gólmana Markoviče, tomu tam se běhl Moses a na levé straně Kubiak. Kubiak pak směrem dopředu, Provod chtěl pustit balón za sebe, to sice nevyšlo, ale odražený balón sebral Ayosi. Rachmon Alijev ho ale nefauloval a tak může hrát Sabah. Puchač obhodil si teď Novaka, skončil na zemi, ale faul to nebyl, jenže Isife nezvládl tuhle přihrávku, jako by s ní Novak vůbec nepočítal. Isife mu to okamžitě dával do běhu a Novak se zastavil a neběžel za tímhle balónem. Teď hráči Sabahu riskují u vlastního pokutového území a už se na to gólman Pokatilov nemohl dívat a tak dlouhým nákopem našel u půlící čáry Nvakčukva. Ten ale nepřesně přihrál další centr do pokutového území. Tam vbíhá znovu Ayosi, ale ne úplně dobré zpracování, míč mu jemně odskočil od nohy a hráči Sabahu ho sebrali a naopak budou chtít jít dopředu, teď Mikls dobře odzbrojený Mousisem, Slavia tak může jít znovu k pokutovému území, Sabahu je na levé straně, nakrátko Novak Provod a bude centrovat do pokutového území, teď Bohužel vypadá to, že tam byla ruka jedno ze slavistických hráčů po tom centru, který poslal Oskar Kubiak do pokutového území, míč se tam odrazil. Tam se Ajo si snažil nacpat před protihráče, ale balón skončil na jeho ruce, což také rozhodčí viděl. Sabak navíc ještě roztáhne závěr tohoto zápasu střídáním. Ze hřiště půjde Veľko Simič, jedna z ofenzivních hrozeb Sabahu, ale tentokrát gól nedal a nedostal se ani, řekněme, do žádných velkých příležitostí a nahradí ho na závěr zápasu Chajbulájev. Chajbulájev bíhá na hřiště už v 86. minutě. Sabak stále vede nad Slaví 1-0 díky gólu Parise z 49. minuty. Podkatilov dlouhý nákop směrem dopředu, ten tam propadl. Slávisté si trochu dávali přednost a nesledovali Nvačvukvoa, který tam mezi nimi proběhl, ale teď jsou to zmatky na obou stranách. Slávisté se ale pokusí uklidnit situaci. Isife jde do běžického souboje s Miklsem. Zakřižovalo tam také Puchač, no a ten sebral Isife mu balón a Isife bude muset rychle zpátky. Puchač se snaží kličkovat na středu pole a tomu nevyšlo. Novak mu sebral balón a tak mohou hrát hráči Slávie. Sulejman běží po středového, se pálí, ale tahle pecka letí jen do rukavic připraveného golmana Pokatilova, který si udělal lehký půlkrok po svojí pravé ruce a zavřel tenhle balón do rukavic. Okamžitý výhoz do strany Zedatka. Zedatka je ale dobře zavřený teď slavistickými hráči, kteří navíc vybojovali out, ten je rychle vhozený provod u pokutového území, ale zády k brance, tlačí se od něj pryč. Teď se trochu nedomluvili tam s Mojmírem Chytilem, ale nakonec uhráli balón ještě na hrací ploše a ten nakonec Sabach odkopává do zámezí. Oskar Kubiak. Slavisté už zjevně riskují, jdou prakticky ve všech hráčích do pokutového území. Trenér Trpišovský tam posílá i stopery, takže Zima teď doklusal do vápna. Kubiaku v dlouhý out, prodloužený za sebe, ale tam ho odvrácí Embina. Embina dává na Mouzise, což je protihráč, a ten ale si pomáhá přihrávkou zpátky na Markoviče, nechtěl udělat chybu. Markovič pak diagonálně do levé strany, Oskar Kubiak, kde do hlavičky vyhrává tenhle vzdušný souboj, sklepává balón k pokutovému území, ale tam ho získává Rachmonaliev a odkopává. Teď musí Markovič daleko z branky. Embina tam před ním byl. Markovič nedokázal ten balón odehrát. A Mikl střílí do prázdné brány. A teď ještě navíc Mouzis, který měl balón na noze, tak ten balón mu doslova protekl mezi nohama v 88. minutě. Sabak Baku vede 2-0. A teď už je víceméně jasné, že Sabach vyhraje. Teď nám tady hrozí domácí Azerovek, kteří sedí před námi, no tak teď si to Slavia tedy doslova vypila se vším všudy. Golman Markovič v první chvíli skvěle zabránil po tom dlouhém výkopu na běhu Embiny, ale ten balón se od něj odrazil k Miklsovi. Mikls běžel vstříc prázdné brance, vypálil na ní, když ten pokus nebyl nějak silný. Mouzi se tam vracel, ale nějakým záhadným způsobem se mu ten míč promotal mezi nohama a skončil v brance. Slavia prohrává teď už v 89. minutě. V Baku se Sabahem 0-2. Na tohle si troufám říct, že už nezvládne otočit tenhle průběh zápasu. Nepřesnosti a také některé nedorazy. No a je z toho vedení 2-0 pro domácí Sabah, který tak míří za svojí první výhrou v Lize mistrů. On hraje premiérově tuhle soutěž, Slavia už po několikáté, ale vyhrála jen jednou v roce 2007 nad Steaua Bukurešť před 19 lety. Teď za mnou možná uslyšíte radost domácích fanoušků, protože Mikls bude vyhlášený jako střelec gólu. Slavia dokončí myšlenku, tedy vyhrála jenom jednou se Steaua Bukurešť v roce 2007. No a trenér Trpišovský tam teď jen smutně kráčí v tom svém výběhu a sleduje, jak se tohle utkání bude dohrávat. 90. minuta, další balón za obranu Slavie. Tam vletěl Mikls, také Embina. Slavisté teď hodně zmatkují, jsou rozhození. Embina se dostal ještě ke střele, ale ta je zblokovaná. Ještě jeden pokus dostavený Rachmolaliev. Střílí, nádherný pokus a fantastický zákrok golmana Markoviče, který teď vylovil tenhle pokus Rachmolalieva ze šibenice. Možná tam byla ještě lehká teč jednoho z bránících hráčů, ale gólman Markovič dokázal vyndat tenhle balón ze šibenice. Ale Slávisté by pokračovali, by potřebovali být na druhé straně. Už se blíží konec 90. minuty. Pražský tým prohrává v Baku se Sabahem 2-0. Nastavovat se bude, si myslím, takových 5 minut. To nastavení začne za malou chvíli, ale Slávisté se teď musí bránit. Roh, Puchač bude posílat míč před branku, posílá ho do malého vápna. Slávisté je odražený balón. Ten přeletěl celé pokutové území a pak se do střely ještě dostal Zedatka. Tak jenom 4 minuty se budou hrát v nastavení. Markovič rychle rozehrává na Mouzise. Ten dává na Kubiaka. Kubiak podél lajny. Tam má Šturma. Šturmovi se nabízí ve středu Sulejman. Také přihrávku dostává. Slávisté se blíží k vápnu. Ještě pokus Sulejmana do strany, ale Ajosi je zastavený a Zedatka pěkně v klidu zpátky na Daždamirova. Daždamirov v polovině hřiště. Tam to ale hráči Sabahu neudělali dobře. Ještě dostává Slavia jednu příležitost. Chytil. Točí se na hranici pokutového území. Je v obležení dvou hráčů. Ta první klička mu vyšla, druhá už ne. A pak Sabah odvrací. Puchač dává bez problémů. Tam je rozeběhnutý Bipa. Bina posouvá do vápna. Rachmon Alijev si obhodil protihráče. Dává do pokutového území. Další velká příležitost Sabahu, která ale brankou nekončí a gólman Markovič spěchá. Začala druhá ze 4 nastavených minut v tomhle utkání, ale připomeňme to. Slavia prohrává v Baku se Sabahem 0-2. Kubiak přímočaře směrem dopředu. Tam je Šturm. Šturm dává do strany a jeho si chce obhodit protihráče, ale to se mu nedaří. Tam si Lepinica dobře počkal na tenhle balón. Nákop Sabahu k polovině hřiště. Mouzis dává na Kubiaka, ten se prodral přes dva hráče. Provod má trochu víc prostoru, dává do vápna. Šturm nabíjí zpátky Provodovi. Provod je před bránou, ale gólman Pokatilov znovu zázračně chytá, tak co Slavia nedala. A Pokatilov dokázal chytit, to je naprosto neuvěřitelné. Provod to udělal nakonec po narážečce se Šturmem výborně, už byl u puntíku pro penaltu, vypálil, ale Pokatilov se nehnul a rukou vytlačil míč do strany. Končí druhá ze 4 nastavených minut, Slavia měla další velkou příležitost, ale neproměnila. Navíc teď Kubiak udělal chybu, ale Slavisté rychle vybojovali ten míč zpátky. Sulejman bude centrovat do pokutového území, ne, nakonec čeká na Zimu. Zima je v rohu vápna, je tlačený ven z něho, pěkně se dokázal uvolnit, byl faulovaný. Nebyl, tohle nebude standardní situace, ukazuje hlavní rozhodčí Sebastian Gyshammer z Rakouska, tak může jít Sabah dopředu. Slavisté už hodně riskují, Embina dává zpátky. Mikl zde po středového se nabíjí Mbinovi. No a teď se vůbec Slávisté nedomluvili a možná to bude další gól. Střela Rachmon Alijev, ale gólman Markovič ho dokázal vychytat, ale co teď udělali Slávisté? Balon, který mířil přímo do rukou gólmana Markoviče, tak buď Isife, tuším, že to byl, nebo Mouzis, do něj ještě kopl a o Markoviče ho odrazil zpátky. Pak přihrávka do strany, Rachmon Alijev byl sám před vracejícím se Markovičem a tentokrát slavistický brankář dokázal zasáhnout. Ještě poslední minuta, zbývá z toho 4minutového nastavení utkání Ligy mistrů. Sabah vede nad Slaví 2-0 a míří za výhrou. Slavistické čekání se dál bude protahovat. Už je to 19 let, více než 19 let, kdy porazil v Lize mistrů Steaua Bukurešť a potom i přes několik účastí stále a stále nic. Teď ještě navíc pozdržená hra. Sabah rozehrává pěkně na krátko. Zedatka si tam dal s Puchačem. Zedatka bude tancovat nad balónem, bude ho držet. Navíc vybojoval další autové vhazování. Hluboko na útočné polovině, skoro u rohového praporku. Na pravé straně ještě půl minutka. Zedatka do pokutového území. Puchač centruje před bránu. Tentokrát Slavisté dokázali odklidit. Ještě rána, kterou tam zkoušel z dálky Vačvuku, ale nedostal se k zakončení. Balon se ale odráží k fotbalistům Sabahu, kteří budou hrát v klivu na levé straně Vačvuku. Tam Mota Isifeho udělal jednu kličku, udělá i druhou, snaží se tam prosadit kolem bránícího hráče. To se mu nakonec nepovedlo, ale právě teď skončilo 4minutové nastavení a je konec. Hlavní rozhodčí Gyshammer ukazuje na středový puntík, je hotovo. Slavia se znovu výhry nedočkala. Na hřišti Sabahu v Baku prohrává 0-2 po dvou chybách v obraně, kdy se trefil nejprve v 49. minutě Paris, který dokončil rychlý protiútok. Sabahu. No a pak v 88. minutě slávisté zazmatkovali, Markovič vyběhl daleko za vápno, ten míč ale nedokázal přihrát ani zpracovat, Mikos pak střílil do opuštěné branky, vypadalo to, že Moses může v klidu ten balón zastavit nebo odkopnout, ale on se mu prokutál záhadným způsobem mezi nohama. Byl to druhý gól a to byl konec. Ještě jednou Sabah Slavia 2-0, hezký večer z Baku.
1: Děkujeme Mirko Vasičovi za přímý přenos utkání Ligy mistrů, ve kterém tedy slávisté zase nedokázali dosáhnout na kýžené vítězství a odjíždějí bez bodu. Jaký bude komentář fotbalového experta Pavla Horváta a také Lukáše Michalíka, který už je ve studiu. Lukáši, vítej.
2: Hezký večer.
1: Pavle, dobrý večer.
3: Dobrý večer.
1: Tak tedy, jaký je tvůj komentář zápasu, který skončil 0-2 z pohledu Slávie?
3: Tak já si myslím, že to je zklamání, no, že určitě dneska bylo jednoznačně navíc těch šancí na to, že to byla Liga mistrů, tak Slávie měla spoustu, ale prostě, když nedáš gól, tak logicky nemůžeš vyhrát. No.
2: Já se zeptám také Pavla, samozřejmě pak můžu přidat i svůj komentář, ale myslím si, že všechno to trápení demonstrovala ta poslední situace, ta druhá branka Sabahu, kdy vlastně mířil balón po střele jednoho z domácích fotbalistů do branky. Moses to měl na kopačce, mohl to odkopnout, ale já nevím, jestli se mu střetly myšlenky, zkrátka vlastně podklouzl a od jeho nohy se míč odrazil do sítě. Pavle, jak jsi to viděl ty?
3: Jasně, no, tak myslím si, že ty myšlenky se mu střetly. Tohle, když se stane v pražském přeboru, tak se ti všichni budou smát a jemu se to stalo Lize mistrů. Samozřejmě může tam hrát roli únava, to, že nechtěl odkopnout ten balón, ale souhlasím s tím, Lukáši, že to demonstruje to, jak Slávie vlastně se chovala ve obou vápnech. Já samozřejmě vím, že někdy je to o kousíčku, ale dá se to nazývat i jinak, prostě obětavost, důraz, jak vepředu, tak vzadu, prostě a bohužel tohle Slávie dneska nezvládla. No.
1: Slávia tím pádem prohrála 0-2 a dá se říci, Pavle, že tou svou nemohoucností v pokutovém území soupeře udělala nejlepším hráčem toho utkání, asi se shodneme, golmana Sabahu, který asi bude vyhlášen mužem zápasu.
3: No, je to tak, no. Vždycky to tak bývá, no. Tak samozřejmě i ty hráči v poli domácí si zaslouží nějaký kredit, jak se říká, ale samozřejmě nejvíc byl vidět golman a říkám, ty šance, je to o trošce štěstí, ale prostě pojmenoval bych to jinak, no, trošku jako lehkomyslnost, nedůraz, dalo se to tam v úvozovkách doníst v některých situacích na prsou, prostě to jsou zápasy nebo chvilky, které ovlivňují výsledek celého toho zápasu, ale i celého účinkování prostě toho mužstva v Lize mistrů, no.
2: Pavle, Slávia čeká na vítězství v hlavní fázi Ligy mistrů už 19 let pod Jindřichem Trpišovským. V ní ještě nikdy nezvítězila. Bylo to velké téma před sezónou, je to v podstatě velké téma vždy. I v tom minulém ročníku Ligy mistrů se slávisté hodně soustředili na utkání na Pafosu a nakonec tam prohráli 1-4. Myslíš si, že už to hráči mají v hlavách, protože když se podívali na ten los, tak samozřejmě každý se dá porazit, ale museli vidět, že ta šance dnes by měla být nejvyšší.
3: No, tak asi to v hlavách má. I na druhou stranu, když si řekneme, že to je 19 let, tak v podstatě kdo možná jediný si to pamatuje, bude Standa Vlček na lavičce, ale to si myslím, že ty současní hráče tolik netrápí. Já si myslím, že oni chtějí vyhrát a to, že se to neděje, tak samozřejmě prožívají z toho pohledu aktuálního. Nemyslím si, že koukají takhle daleko do minulosti.
1: Říká Pavel Horvát ve vysílání radiožurnálu Sport a radiožurnálu Lukáš Michalík doplní další postřeh.
2: No, mě zajímá ještě jedna věc, v podstatě názor Pavla na Sabah, protože nikdo toho soupeře neznal, já taky ne, jsem expertem na azerbajdžánskou ligu. Hodně zajímavý tým, který je složený vlastně z různých národností, v základní sestavě nebyl ani jeden domácí fotbalista, 11 různých národností, ale z mého pohledu kvalitu prokázali. Slávia měla místy tlak, ale i Baku mělo řadu šancí, tak jak na tebe působil Sabah, Pavle?
3: No, tak když jsem tohle zjistil, taky těch 11 cizinců, v podstatě je to takový pelmel prostě celosvětovej. Je zajímavý, že dali dohromady takovýhle mužstvo, ale ale já bych neřekl, že to je nějak jako silný mužstvo, já spíš si myslím, že to dneska prostě bylo o Slávii a kdyby využila ty šance za stavu 0-0, tak ten zápas dopadnul jinak, ale samozřejmě teď tam budou nosit na ramenou litevského trenéra a samozřejmě brankaře, ale já si myslím, že tohle prostě byl zápas, který Slávie měla zvládnout.
1: Bohužel nezvládla, teď Pavel Horvát tedy konstatoval zřejmé. Slávia prohrála v Baku se Sabahem 0-2 ve svém druhém vystoupení v Lize mistrů a dál v té skupině zůstává bez bodu. Pavle, díky a přes tu porážku slávistů hezký večer.
3: Hezký večer všem.
1: A děkuji také Lukáši Michalíkovi.
2: Díky, hezký večer.
1: 20 hodin, 45 minut posloucháte Radiožurnál Sport a určitě se sluší doplnit, že v souběžně dalším hraném utkání základní fáze Ligy mistrů francouzské Lan, tedy přemožitel Slávie z prvního utkání, z prvního kola, tak prohrálo doma se Sportingem Lisabon 0-2. No a protože je 20 hodin a 45 minut, tak už za čtvrt hodinky začne další sedmička zápasu druhého kola prestižní evropské fotbalové soutěže. Arsenal přivítá Lille, Atletico Madrid se utká s United, Galatasaray Istanbul přivítá Barcelonu, Inter Milán se pokusí roli favorita potvrdit proti Brugám, Lipsko bude hrát s PSV Eindhoven, Viking přivítá velkého favorita, tedy Bayern Mnichov a konečně Villarreal narazí na Neapol.
4: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
1: No a určitě musíme také zmínit jeden už nějakou chvíli známý výsledek, ale protože jsme byli v Baku, tak můžeme až teď říci, že hokejisté pardubického Dynama zvítězili ve svém posledním utkání v základní fázi Ligy mistrů doma na švédským týme Vekije Lakers 2-1 v prodloužení. V základní hrací době po gólu slovenského útočníka Cehlárika v barvách Vekije pardubičtí prohrávali, ale na začátku třetí třetiny vyrovnal Vápeník a v prodloužení v jeho čtvrté minutě rozhodl o vítězství Dynama Kondelík. Tím pádem tedy Pardubice vyhráli pátý ze šesti zápasů v základní fázi Ligy mistrů a postoupí do vyřazovacích bojů. O tom, s kým se utkají, se samozřejmě ještě bude teprve rozhodovat. Dnes se ještě nějaké zápasy hokejové Ligy mistrů hrají a ty další potom i s účastí Liberce a Plzně přijdou na řadu zítra. Tolik tedy pro tuto chvíli fotbal a hokej, ke kterým se samozřejmě v dalším vysílání jediného čistě sportovního rádia v Česku ještě vrátíme.

0: Fotbalisté Slávie ve druhém kole hlavní fáze Ligy mistrů prohráli v Baku se Sabahem 0-2. Byli jsme u toho na radiožurnálu Sport v přímém přenosu. V utkání padly góly až ve druhém poločase. Za domácí skórovali Paris a v závěru Mikel. Slávisté měli řadu šancí, ale žádnou nedokázali proměnit, takže dál čekají na výhru v prestižní soutěži. Celkem už je to 21 utkání v řadě, ve kterých nedokázali zvítězit, a tahle šňůra se táhne už od roku 2007. Další příležitost budou mít svěřenci trenéra Jindřicha Trpišovského za týden. To zavítají do Turecka na stadion Fenerbahce. Takže je jasné, že je zase nečeká vůbec nic lehkého, spíš naopak. Ale i tak s radiožurnálem Sport u toho samozřejmě nebudete chybět.
1: Radiožurnál Sport.
2: Sport ze všech úhlů.

0: 20 hodin 54 minut na Radiožurnálu Sport si znovu připomeňuje ten rozhodně nepotěšující výsledek z fotbalové ligy mistrů. Pražská Slavia prohrála v Baku s místním Sabahem 0-2 a i po druhém kole tak zůstává v té velké tabulce 630 týmů bez bodového zisku. Nakonec to ale může být přece jenom alespoň trochu příjemný fotbalový večer, protože v akci jsou aktuálně české reprezentantky, které bojují v odvetě semifinále baráže o postup na mistrovství světa ve Skotsku a musí pořádně zabrat, protože před týdnem první domácí utkání svěřenkyně trenérky Jitky Klimkové doma v Pardubicích prohráli se Skotkami 0-2, ale v odvetě to zatím nevypadá vůbec špatně. Denisa Veselá dostala české fotbalistky už ve třetí minutě do vedení, domácí fotbalistky Skotska ale v páté minutě vyrovnali, jenže poslední střelecké slovo měla Klára Cahinová ve 33. minutě utkání. Takže teď 40. minuta odvety semifinále baráže o postup na mistrovství světa a české fotbalistky vedou ve Skotsku 2-1.
1: Konferenční fotbalová liga na Radiožurnálu Sport.
2: Fotbalisté Jablonce zvládli přejít přes tři soupeře v předkolech a teď je také čekají zápasy v hlavní fázi konferenční ligy. Na úvod se Severočeši představí na hřišti aktuálního lídra německé Bundesligy, Freiburgu.
3: Když vynechám nějaký přátelák, tak oni naposledy prohráli opravdu ve finále Evropské ligy v květnu. Možná Freiburg nezní tak, jak já nevím, Dortmund nebo Lipsko nebo tak, ale je to mužstvo absolutně srovnatelný s těma týmama.
2: Úvodní duel fotbalistů Jablonce v hlavní fázi konferenční ligy na hřišti Freiburgu začne ve čtvrtek ve 21 hodin a Radiožurnál Sport ho odvysílá živě.
4: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Také skupina Coldplay patří do vysílání radiožurnálu Sport, stejně jako aktuální zprávy.
1: Posloucháte radiožurnál, je 9 hodin. Zprávy připravila Anna Horáčková. Poslanci v prvním čtení podpořili zavedení speciální daně na rafinerie. Olomouc nejspíš povede pětikoalice. Fotbalisté Slávie prohráli i druhý zápas v Lize mistrů, tentokrát v Baku se Sabahem 0-2. A zítra bude nejdřív zataženo až oblačno s občasným deštěm, postupně se počasí zlepší a teploměry ukážou nejvýš 18 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Sněmovna v úvodním kole projednávání podpořila zavedení speciální daně na rafinerie. Vláda to navrhla kvůli vysokým cenám pohonných hmot. Výběr daně má kompenzovat náklady státu spojené se zastropováním cen a snížením spotřební daně na naftu. Poslanci taky vyhověli ministryni financí Aleně Schillerové z hnutí ANO, která navrhla zkrácení lhůt pro projednávání ve výborech.
3: Zavádíme tu daň pro ten rok 2026 už a pak 2027 je nastavena tak, že kdyby v roce 2027 například, protože my nemáme věšteckou kouli, ta situace se stabilizovala a vlastně ty marže tak jim strašně nevzrostly a ty zisky tak, jak v letošním roce, tak žádná daň nebude.
1: Opozice varuje hlavně před zpětnou účinností možného zavedení mimořádné daně pro rafinerie. Podle lidovců to může výrazně zhoršit předvídatelnost podnikatelského prostředí. Hnutí STAN už teď chystá pozměňovací návrhy. A proti návrhu se staví i majitel obou českých rafinérií, společnost Orlen Unipetrol. Zpětné zavedení daně je podle ní v rozporu s ústavou. Olomouc nejspíš povede koalice pěti stran. Na vládnutí se domluvili hnutí STAN, pro Olomouc, KDU-ČSL společně a TOP 09. Primátorem by se měl stát Marek Zelenka ze Starostů. Volby ve městě vyhrálo hnutí ANO, to ale nejspíš zamíří do opozice. Ruské útoky na Sloviansk a Kramatorsk na východě Ukrajiny nepřežil jeden člověk. Dalších 11 lidí je zraněných. Informuje o tom server Ukrajinská pravda s odvoláním na místní úřady. Kramatorsk a sousední Sloviansk se nachází poblíž frontové linie. Jde o poslední dvě důležitá města v Kyjevem ovládané části ukrajinské Doněcké oblasti. Náčelník vojenské správy Kramatorsku Aleksandr Hončarenko na Facebooku napsal, že Rusové třikrát během dne zasáhli místo pro odběr vody, které zřítili charitativní organizace. Víc než polovina mladých lidí v Česku se o svém psychickém zdraví radí s umělou inteligencí. Vyplývá to z průzkumu agentury PEC Research. Na umělou inteligenci se často obrací, protože odborná péče je nedostupná a internet jim nabízí anonymitu. Ministerstvo zdravotnictví ale varuje, že AI nemusí dávat správné rady a lidé by se na ni proto neměli spoléhat. Podle vládní zmocněnkyně Dity Protopopové je zásadní zaměřit se na prevenci.
4: Dát přes školy, přes sociální sítě těm dětem nějakou informaci ohledně toho, kde už je nějaká ta hranice, kde by si na co by si měli dát pozor, jak ohledně ochrany citlivých údajů, tak ohledně toho, kde to AI a jaké případy jsou, kde jim může to duševní zdraví zhoršit.
1: Ministerstvo zdravotnictví se teď chce na problematiku AI v péči o duševní zdraví zaměřit ve dvouletém projektu.
2: Sport.
5: Fotbalisté Slávie dál čekají na historicky druhou výhru v Lize mistrů. V aktuálním ročníku soutěže prohráli i po druhé, tentokrát v Azerbajdžánu se Sabahem Baku 0-2. Další utkání čeká Pražany za týden v Istanbulu proti Fenerbahče. Hokejisté Pardubic zakončili základní část Ligy mistrů vítězně, už s jistotou postupu do play-off a zdolali švédské Bechje 2-1 v prodloužení. Fotbalový záložník Tomáš Souček bude dál hrát za West Ham. Bývalý kapitán české reprezentace prodloužil s londýnským celkem smlouvu do léta 2028. Souček nastupuje za aktuálně druholigový West Ham od ledna 2020 a ke své budoucnosti pro klubový web řekl.
6: Po podpisu nové smlouvy mám nové ambice, jak pro sebe, tak pro klub. Tou první je, že se chceme okamžitě vrátit do Premier League. West Ham pro mě znamená opravdu hodně. Upřímně můžu říct, že se stal mým domovem a místem, kde se cítím opravdu hrdý. Jít do West Hamu bylo to nejlepší rozhodnutí, jaké jsem udělal.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Překážky na D1 a neprůjezdná silnice 37 u Jaroměře. Na D1 z Prahy do Brna za odbočkou na Trhový Štěpánov stojí na 54. kilometru nepojízdné nákladní auto. Blokuje tam odstavný pruh, tak opatrně. Na D1 z Přerova do Ostravy dejte pozor za odbočkou do Oder. Na kilometru 324 stojí nepojízdná dodávka v odstavném pruhu. Na místě už je asistence, místo je označené, vozidla ale vybočují. Na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště na 16. kilometru odbočujte opatrně na Barandov. Ve sjezdu stojí nákladní souprava, není výrazněji označená. A u Jaroměře stále čekejte komplikace na obchvatu města. Na silnici 37 za sjezdem z dálnice D11 uklízejí následky nehody a z kruhového objezdu se nedá odbočit směrem na Trutnov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.

0: dokázala ukončit dlouhé čekání na vítězství v hlavní fázi Ligy mistrů, které od roku 2007 trvá už 21 zápasů a v pohárech navíc úřadující český mistr nevyhrál po 17. za sebou. Tak třeba za týden v Istanbulu proti Fenerbahče už to konečně vyjde. Aby to vyšlo v semifinále baráže o mistrovství světa, se teď snaží české fotbalistky. Se Skotskem doma prohráli před týdnem 0-2 v odvetě ve městě Paisley, ale Češky po prvním poločase vedou 2-1 díky gólům Veselé a Cahinové. Naděje tedy žije a my budeme alespoň nadálku českým fotbalistkám držet palce a vás o jejich snažení projít do finále baráže o světový šampionát proti Švédsku budeme informovat. Příjemný poslech a klidný večer.
1: Radiožurnál Sport
2: a Filip Šedivý.

Sabah Baku, Slavia Praha 2-0 a Racing Klan Sporting Lisabon 0-2. To jsou dnešní první výsledky druhého kola základní fáze fotbalové ligy mistrů. No a protože je 21 hodina 11 minut, tak už začala další sedmička zápasů a šok přišel v Norsku. Viking Stavanger v 10. minutě totiž vede nad Bayernem Mnichov 1-0. 1-0 vede doma také Atletico Madrid nad Manchester United a naopak Villarreal doma prohrává s Neapolí 0-1. Další zápasy jsou aktuálně stále bez gólů, platí to tedy o soubojích Arsenalu s Lille, také Galatasaray Istanbul s Barcelonou, Interu Milán s Brugge.

0: Dugami, Lipska z PSV Eindhoven. A další zápasy, tedy už jak bylo zmíněno, jeden gól přinesli. Samozřejmě budeme tyhle duely i nadále sledovat. Teď ale pojďme za Lukášem Krpálkem, protože ten pozbíral po návratu z mistrovství světa všechny své medaile, které přivezl právě ze světových šampionátů. Od prvního bronzu z roku 2011 až po ten, který dokázal získat uplynulý víkend v Baku.
1: Tohle není cinkot kravských zvonců, to do sebe naráží dvě zlaté, jedna stříbrná a tři bronzové medaile, které dokázal Lukáš Krpálek během kariéry získat na mistrovství světa. Po zisku té poslední z Baku je vyndal a vzpomínal.
2: Ke každý té medaile mi hned naskočí, co bylo předtím, co bylo během, co bylo potom. A musím říct, že to je hrozně hezký. Tím, že já ty medaile mám schovaný, nemám je dennodenně na očích, tak prostě jednou za čas je vytáhnout a probírat se nima, tak je hodně emotivní.
1: Říká Lukáš Krpálek. 15 let od sebe dělí jeho první a poslední medaile z mistrovství světa. Za tu dobu se změnil jak jeho přístup k soupeřům, tak opačně.
2: Když si vybavím to, když mě bylo někde 19, 20, 25 a měl jsem nějakého vyzrálejšího judistu, kterým bylo 32, 33, 35, jak si pamatuju, Lácošovi slova, že to už je starý dědek, že toho už musím porazit prostě a tohleto. No, tak čas se posunul, role se trošku otočily, tak samozřejmě asi spousta těch trenérů to říká těm svým závodníkům, že už jsem starý dědek, ale zase na druhou stranu, když potom stojím na těch stupních vítězů, tak asi ti závodníci poznají, že opravdu ten starý dědek ještě nejsem a že furt jsem schopný ty medaile sbírat.
1: Lukáš Krpálek je aktuálně třetím nejstarším medailistou z mistrovství světa a nemusí na tomto místě zůstat. Za měsíc oslaví 36. narozeniny a přesto, že ho při tréninku bolí celé tělo, že se ze závodu dává dohromady o poznání déle než před 15 lety, pořád v sobě nachází motivaci do dalších turnajů.
2: Ono je i fajn, když přijdu na to vážení a teď ti soupeři mě tam vidějí a říkají mi, že to už jsi tady zase, kdy skončíš a tohle, tak já jim odpovím, je možný, že po tomhle turnaji a pak přijednu na další a oni mě tam vidějí znovu a já si myslím, že pro ně je to taky nesmírně motivační, když mě tam vidějí prostě v těch 19, 18, dokonce 17 letech a já se proti ním postavím, tak pro ně je to taky obrovská motivace. Samozřejmě oni jdou do toho zápasu, že mě chtějí porazit, ale na druhou stranu, i když prohraju, tak prostě nesmírně děkuju, váží si mě, to je prostě hezký a na to mě to baví.
1: Říká Lukáš Krpálek, nově držitel 6 medailí z mistrovství světa, které můžete vidět na vlastní oči i vy. Ve středu od 10 do 17 hodin budou vystaveny na pražském Smíchově v Agel Tower ve Vrchlického ulici. Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Nedařilo se fotbalistům pražské Slávie, kteří prohráli i ve svém druhém utkání v základní fázi Ligy mistrů v Baku s domácím Sabahem 0-2. Pražané tedy zůstávají bez bodu, no a to platí také o karvinských házenkářích. Ti se nedočkali prvního úspěchu v evropské lize ani ve třetím kole. Doma totiž prohráli s Benficou Lisabon 26-35. Po polovině základní části tak uzavírá český vicemistr tabulku své skupiny s dvoubodovou ztrátou právě na portugalský tým, který po předchozích dvou porážkách poprvé bodoval.

0: České fotbalistky hrají odvetu semifinále baráže o postup na mistrovství světa. Ve Skotsku ve městě Paisley potřebují reagovat na domácí porážku z prvního utkání 0-2. A dlouho se jim to docela dařilo, protože otočili vývoj utkání a dostali se do vedení 2-1 po prvním poločase. Jenže na začátku poločasu druhého Skotky vyrovnali, takže teď 53. minuta a Skotsko-Česko nerozhodně 2-2.
1: Radiožurnál Sport.
2: Všechny výsledky na jednom místě.
0: Dostihová stáj Pegas ze Zhoře na Jihlavsku po třetí za sebou slaví úspěch v podobě pódiového umístění na Velké Pardubické. Valach Gadfri si v neděli doběhl pro druhé místo. Skončil těsně za koněm z Irska, tedy Final Orders. Gadfri v sedle s žokejem Janem Faltejskem se proto stal nejlepším českým koněm ve 136. ročníku slavného dostihu. Do stájového boxu už u něj doma, tedy ve Zhoři na Jihlavsku, ho s jeho trenérem Daliborem Terekem přišla navštívit i naše reportérka.
3: Ne, to je nahrávátko, to není mrkev. To ti nedám. Tak, ještě druhou.
4: Ty koně to mají rádi, u nás jsou zvyklí, dostávají občas takovouhle dobrou odměnu.
3: Gadfri se kvůli zranění na Velkou Pardubickou vrátil po 2 letech, přesto doběhl druhý. Jeho bratr High in the Sky skončil 6. Stáj ale i tak neodjela bez ceny, získal jí právě Gadfri, pokračuje trenér Dalibor Terek.
5: Koncu letos taky vyhrál nejlépe upravenýho koně v pedoku, takže aspoň jedno vítězství z Velký Pardubický máme. A právě Anička, co mu přinesla tu mrkev, tak ta ho tak hezky připravila a načesala, že byl v pedoku nejkrásnější, nebo aspoň po rotě se nejvíc líbil.
3: A pedok je?
5: Pedok to je ten kruh, kde chodí koně před dostihem na sedání na něj jockeyové.
3: 2 roky zpátky Gadfri byl první, i když seděl s jiným koněm o to první místo. Loni High in the Sky byl druhý, ale stále nejlepší český kůň toho dostihu. A letos 2. místo Gadfri, ale taky nejlepší český kůň toho závodu. Ale dá se přesto říct, že je to treble vítězství.
5: No, jak sama říkáte, je tam furt nějaký ale. Nechci, aby to vyznělo nějak arrogantně. My jsme sportovci a chceme vyhrávat ty dosti, takže samozřejmě nás to trošku mrzí, to 2. místo, ale jak říkám, sportovně musíme uznat, že nás porazil lepší kůň, takže my jsme spokojení, jsme zdraví a je to pro nás motivace se zase připravovat na příští rok a být lepší a zase si to 1. místo urvat.
3: Letos závodilo málo koní, 10, a hodně z nich byly z ciziny. Je to nějaký trend, že čeští majitelé koní už nemají takový zájem, nebo z vaší zkušenosti, z vašeho pohledu, jako čím si to vysvětlujete?
5: Velká Pardubická v tom evropském globálním měřítku už je dobře finančně ohodnocený dostih, takže já si myslím, že se můžeme v příštích letech dočkat i toho, že přijedou koně z jiných zemí, jako například Francie, která je dostihově velice vyspělá a že vyhrát tu Velkou Pardubickou bude stále těžší a těžší.
3: Jestli bratři Gadfri a High in the Sky opět spolu vyběhnou příští rok na Velké Pardubické, o tom rozhodne kvalifikace. Teď oba koně mají pouze v diáři aktivní odpočinek. Ze Zhoře Veronika Bartes-Vohradíková, Radiožurnál.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 9:30. Zprávy připravila Anna Horáčková. Olomouc nejspíš povede koalice pěti stran. Na vládnutí se domluvili hnutí STAN, pro Olomouc, KDU, ČSL, Společně a TOP 09. Primátorem by se měl stát Mark Zelenka ze Starostů. Volby ve městě vyhrálo hnutí ANO, ale nejspíš zamíří do opozice. Podobná situace je taky v Děčíně. Volba pro Děčín, Náš Děčín, ODS a STAN se už shodli, že chtějí vytvořit koalici. Společně mají většinu. Vítězné ANO tak může skončit v opozici. Operace papeže Lva 14. dopadla dobře, informoval o tom v prohlášení Vatikán. Lékaři odstranili papeži dnes večer malý plicní uzel, který objevili při zdravotní prohlídce. Ze zákroku se Lev 14. bude zotavovat asi týden. Pro 71-letého papeže šlo o první větší zdravotní problém od nástupu do čela katolické církve loni v květnu. Americká velvyslankyně v Řecku Kimberly Guilfoylová skončí ve funkci. Oznámila to na síti X. Napsala to krátce poté, co nová mluvčí Bílého domu Katie Zakarajová řekla, že ji k rezignaci vyzval prezident Donald Trump. Ten už včera vyjádřil znepokojení nad zprávami, že ambasadorka využila své pozice a vazeb na Trumpovu rodinu, aby získala peníze od dárce. Americká média taky napsala, že se měla chlubit svými nadstandardními vztahy s řeckými podnikateli. A policisté stále pátrají po vězni, který dnes ráno utekl z nehlídaného pracoviště v Klecanech u Prahy. 40-letý Ben Mohamed může být podle policie nebezpečný a lidé by se ho neměli pokoušet sami zastavit. Hledaný měří 182 cm, má hnědé oči, černé rovné vlasy a prošedivělou bradku. Na sobě měl pracovní oblečení a jakékoliv informace o muži volejte prosím na linku 158. Sport. Fotbalisté Slávie prohráli i druhý zápas v aktuálním ročníku Ligy mistrů. Po domácí porážce Slans podlehli v Azerbajdžánu domácímu Sabahu Baku 0-2. Nováček prestižní soutěže dal oba góly po změně stran. Pražané nezvítězili v Lize mistrů už 21 zápasů za sebou. Další pokus budou mít za týden v Turecku proti Fenerbahče Istanbul.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Omezení na D5 před Berounem a nehoda u Jaroměře. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy jeďte opatrně mezi Zdicemi a Královým dvorem. Mezi 28. a 22. kilometrem silničáři sečou trávu. Čekejte je v levém pruhu. Na D1 z Prahy do Brna spozorněte za odbočkou na Trhový Štěpánov. Na 54. kilometru stojí nepojízdné nákladní auto. Blokuje odstavný pruh. Na pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště odbočujte opatrně na Barrandov. Ve sjezdu na 16. kilometru stojí nákladní souprava převážející auta, není výrazněji označená. A u Jaroměře se uklízí po nehodě za sjezdem z dálnice D11. Na obchvatu města na kruhovém objezdu ještě zasahují záchranáři a nedá se odbočit na silnici 37 směr Trutnov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Středa bude nejdřív zatažená až oblačná, místy se přidá občasný déšť nebo přehánky, odpoledne už bude postupně místy i polojasno. Nejvyšší teploty zítra 13 až 18 stupňů. To byly zprávy.
1: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

Po porážce fotbalové Slávie v Baku s místním Sabahem ve druhém kole Ligy mistrů 0-2 se hrají další zápasy, tedy další pokračování nejprestižnější evropské klubové soutěže. Nabízí 7 utkání, no a v některých se možná fanoušci nestačí divit, protože v 36. minutě Viking Stavanger vede nad Bayernem Mnichov stále 1-0 a Galatasaray Istanbul vyhrává nad Barcelonou možná dokonce už 2-0. Galatasaray před chvílí střelil druhý gól, ale přezkoumává ho v tuto chvíli VAR. V akci je Matěj Kovář, český reprezentační brankář, nastoupil za PSV Eindhoven v utkání na půdě německého Lipska a zatím v tomhle utkání gól nepadl. A nepadl ani ten druhý gól Galatasaraye, který nakonec kvůli offsideu neplatí, ale i tak zatím překvapivé skóre. Istanbulský tým vede nad Barcelonou 1-0. V dalších zápasech v 37. minutách Arsenal Lille 0-0. Atletico Madrid vyhrává nad Manchesterem United 1-0. 1-0 vyhrávají také Brugy překvapivě na stadionu Interu Milán a Villarreal vyhrává nad Neapolí 2-1. A teď fotbal reprezentační, protože české fotbalistky bojují o postup do finále baráže o mistrovství světa, ale aktuálně to moc nevypadá. Po domácí porážce 0-2 se Skotkami české fotbalistky hrají ve městě Paisley v odvetě v 66. minutě nerozhodně 2-2. To znamená, že pokud by si chtěli alespoň vynutit prodloužení, museli by svěřenkyně trenérky Klimkové dát 2 góly a žádný už neinkasovat. Samozřejmě tenhle duel budeme i nadále alespoň na dálku sledovat. V 21 hodin a 38 minut můžeme vám, posluchačům Radiožurnálu Sport, popřát příjemný večer, teď třeba se skupinou Kabát.

0: Bývalý profesionální kanonýr Jablonce, Sparty nebo české fotbalové reprezentace David Lafata se po ukončení profesionální kariéry stal učitelem, a to konkrétně na českobudějovickém gymnáziu Česká. Samozřejmě se snaží svým žákům dostat do krve především fotbal, ale aktuálně si třeba zkouší, jaké to je být na hřišti s florbalkou.
1: Ten nápas vznikl v Pelhřimově.
2: Říká David Lafata, který se prakticky během celého sportovního života pohyboval po fotbalových hřištích. Studenti gymnázia Česká se teď chystají právě pod vedením trenéra Davida Lafaty na zápas, který pomůže dětem s poruchou krvetvorby. Ve středu nastoupí k utkání v Pelhřimově, ne v kopačkách, ale s florbalkou. První myšlenka uspořádat sportovní den se narodila v gymnáziu a obchodní akademii právě v Pelhřimově.
1: Kde vlastně studenti si vymysleli takový projekt s nějakým charitativním podtextem a oslovili vlastně naší školu, potažmo mě. Vlastně nějak slovo dalo slovo a myslím si, že se to rozběhlo.
2: Dokonce tak, že studenti z gymnázia Česká míří do Pelhřimova, kde budou součástí sportovního dne. V jeho programu bude autogramiáda olympioničky v taekwondo Dominiky Medové a fotbalového kanonýra Davida Lafaty. Ten studentům předává hodně věcí. Fotbalové dovednosti, vztah k charitativním projektům, ale také soutěživost. Jan Sekyrka by měl být jednou z opor týmu gymnázia Česká.
3: Nejedem tam prohrát. Tady ty charitativní utkání jsou jako pro dobrou věc, ale tak jako nejedem tam udělat naší škole ostudu.
4: Týmově jako tu chemii si myslím, že tam furt máme.
2: Doplnil další hráč českobudějovického týmu Jiří Král.
5: Krásná myšlenka mě přijde na tom je to, že děti pomáhají dětem.
2: Vysvětluje ředitel gymnázia Česká Antonín Sekyrka.
5: Protože tyhle ty náramičky vyráběly děti ve školkách.
2: Zápas provází prodej speciálních náramků.
5: A vlastně za symbolickou částku 100 korun si tady naši studenti
2: nakoupili. Jeden měl na ruce i David Lafata.
6: Mateřskou školku do toho zapojili, zvláštní školu, jo, ty všichni vyráběli. Já myslím, že dokonce i nějaký domovým důchodců, jako teďkom vyrábí ty náramky, že to jako
2: popsal fotbalový kanonýr aktivitu, která propojila generace. Lafata bude minimálně pro jedno odpoledne florbalovým trenérem, přestože florbalkou nikdy žádný gól nevstřelil.
1: Ne, tak tím jsem úplně nepolíbený. Vlastně jsme řešili, jaký sport, přece jenom my jsme sportovní gymnázium, tak aby to bylo trošku vyrovnaný, máme tady nějaký kmenový sporty, takže florbal u nás kmenový sport není a Pelhřimově se tomu trochu věnují, tak jsme se domluvili na florbal a myslím si, že to bude tak úplně ideální.
2: Lafata má soutěživost v krvi, ani on nebude chtít prohrát, ale v tomto konkrétním utkání půjde úplně o jiné vítězství.
1: Největší kus práce asi odvedli děti s paní učitelkama v Pelhřimově.
2: Komu půjde vítěže?
1: Na spolek Hajma, který pomáhá rodinám, který mají nemocní děti s poruchou krvetvorby.
2: Dodal bývalý fotbalový reprezentant, člen pedagogického sboru gymnázia Česká David Lafata. Z Českých Budějovic, Kamil Jáša, Radiožurnál.

0: Naděje českých fotbalistek na postup do finále baráže o mistrovství světa se každým okamžikem snižuje. Češky vedly v odvetě ve Skotsku v městě Paisley po prvním poločase 2-1, ale ve druhé půli už dvakrát inkasovali. Celkově tak české fotbalistky i v součtu s prvním zápasem v Pardubicích prohrávají 2-5 a vzhledem k tomu, že už se hraje 76. minuta, tak to tedy opravdu s českým fotbalovým týmem žen a jeho vyhlídkami na postup do finále baráže o mistrovství světa nevypadá moc dobře. Pojďme na Ligu mistrů, protože tam už víme, že pražská Slavia nevyhrála ani na půdě Sabahu Baku. 0-2 to byl konečný výsledek, znamená to, že slávisté zůstávají dál na nule a budou to muset zkusit příští týden na půdě Fenerbahce Istanbul. Aktuálně v další sedmičce zápasů už jsou někde skončeny první poločasy. Arsenal hraje s Lille nerozhodně 0-0. Inter Milan remizuje s Brugami 1-1. Po prvním poločase senzačně Viking Stavanger vede nad Bayernem Mnichov 2-0 a také Villarreal nad Neapolí 2-1 je to tam. Lipsko hraje ve druhé nastavené minutě první půle s PSV Eindhoven, v jehož brance stojí Matěj Kovář 0-0. V nastaveném čase první půle také Galatasaray Istanbul Barcelona 1-1 a Atletico Madrid Manchester United 1-0.
1: Radiožurnál Sport.
2: Jediná sportovní stanice v Česku.
0: Je úterý 13. října a na Radiožurnálu Sport tady máme v 21 hodin a 49 minut další díl seriálu o Martině Navrátilové. Tenisové legendě bude v neděli 70 let a tak tu tento týden vyprávíme 7 různých příběhů z kariéry jedné z nejlepších tenistek historie. Byli jsme v Řevnicích u prvních krůčků mimořádně nadané sportovkyně, která ještě v dětském věku porážela už nejlepší ženy v tehdejším Československu. Už jako školač hrála i trénovala ve velkých pražských klubech a potkávala také slavné Davis Cupové reprezentanty nebo šampiony té doby. Třeba trojnásobného grandslamového vítěze ze začátku 70. let Jana Kodeše.
3: Jako první vzpomínku, to jsem ji potkal na Klamovce na schodech, když jsem šel trénovat a ona přicházela s Jirkou Parmou, to byl její trenér a bylo jí 10.
4: Vzpomínal před časem Jan Kodeš.
3: Jirka Parma jednou říkal, hele Honzo, to je Martina, to já teďko trénuju, to bude vynikající, to bude výborná hráčka. Tenisová vzpomínka, to jsem byl na Spartě už, to znamená, do Sparty jsem přišel jako mistr republiky, to bylo v roce 66 na podzim a ona přišla, bych řekl, asi tak 2-3 roky později, to znamená, mohlo být 68, no tak, když přišel Mirek Navrátil, otec její, a říkal, hele, pojď se pojď na Martinu, pojď se pojď na Martinu, který hraje s Tomanovou, pojď se na to podívat, jak jsem se přišel podívat, jak hraje Martina, no a pak uběhly ty roky a bylo i 15 a šli jsme do rozhodujícího mixa mezi Spartou a NHK Ostrava a porazili jsme obávanou dvojici, Nečas Lendlovák, no a Sparta vyhrála, no to jí bylo 15.
5: Jo, no a jsem byla nejlepší debreska, to bylo jasný. Já jsem už v tom 71. jsem se dostal do finále s Jašou Bedáněm, jsme se dostali do finále českého mistrovství, prohráli jsme ve finále, já jsem byla, mě bylo 14 let. Jo, jsme se dostali do finále, tak já toho debatecky uměla. To jsem vždycky měla radši než single.
6: Do soutěže žen zasáhla i Navrátilová a hladce si vybojovala postup.
4: Tenisový talent Martiny Navrátilové, tak ten byl mimořádný. Vždyť už 15. jako historicky nejmladší vítězka vyhrála mistrovství Československa v Ostravě a článek v deníku Nová svoboda z 31. července roku 1972 zdobil titulek Mistryně není plnoletá. Jenom týden na to, v pondělí 7. srpna roku 1972, psal tehdejší československý sport o dvojnásobném triumfu Martiny Navrátilové na pardubické juniorce na nejprestižnějším mládežnickém turnaji u nás.
7: Nejvýraznější postavou letošního finále byla bezesporu Martina Navrátilová. Do Pardubic přijela přímo z dějiště mistrovství republiky v Ostravě se zlatou medailí v kapse. Tam se hrála 6 utkání, v Pardubicích dalších 15. Tento maraton zdolala celkem bez potíží, ale v závěrečném mixu se přece jen projevila únava a také slabší výkon jejího partnera Musila způsobil, že si neodnesla ještě třetí titul. Po svém vítězném utkání nám řekla, když jsem přijela do Pardubic, řekla jsem si, holka musíš, byla by to smůla, kdyby se to nepovedlo podruhé, no a vyšlo to. a tak jsem šťastná.
8: Citoval tehdy československý sport Martinu Navrátilovou, která tenkrát jako hráčka VŠ Praha ovládla dívčí single a společně s Hanou Hieblerovou z Dukly i debl.
4: Jistě značně unavená pak hned v dalším týdnu startovala Navrátilová i na tenisovém mistrovství Evropy v Budapešti a i z novinových titulků můžeme poznat, jak sledovanou sportovkyní už v té době byla. Navrátilové nevyšel nástup, psalo se na úvodní straně československého sportu ve čtvrtek 10. srpna roku 1972 v narážce na to, že talentovaná levačka podlehla Italce Vidové a po velmi náročném programu vypadla už v prvním kole.
7: Naše výprava dorazila do Budapešti v úterý ráno značně nevyspalá. Rychlík měl 2 hodiny zpoždění již v Bratislavě.
8: Mimochodem na konci evropského šampionátu už redaktoři československého sportu tak velkorysí nebyli a svým čtenářům naservírovali kritickou připomínku.
7: Naši v celkové klasifikaci skončili zásluhou Koželuhové na 4. místě z 16 zúčastněných národů. Příště však budeme muset uvážit, zda máme či nemáme obsazovat mistrovství Evropy stejně silně jako sovětští a maďarští tenisté.
4: Ale mistrovství Evropy silně obsazené výpravami Sovětského svazu či Maďarska nebylo ani v budoucnu tím nejprestižnějším tenisovým turnajem. Největšími podniky byly i v té době Grand Slamy a první takový čekal už brzy i Martinu Navrátilovou. Ale o tom už zase příště. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Jako tenistka získala dva grandslamové tituly v deblu.
1: Má stříbrnou olympijskou medaili z Londýna.
0: Teď Andreu se Stými Hlaváčkovou můžete pravidelně slyšet na Radiožurnálu Sport.
1: Už víc než 5 let totiž moderuje svoji talk show na síti.
2: Jak moc si myslíš, že sport buduje osobnost, sebevědomí, třeba sebejistotu?
3: Strašně moc. Já si myslím, že mít zdravý tělo je naprostý základ. Je to úzce spojený i s tvým mentálním zdravím. Když to řeknu úplně jednoduše, když o sobě víš, že zvedneš na dře prostě 105 kg, teď už 110, tak ono to opravdu jako s tebou něco udělá.
1: Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
0: Pořad o sportu se společenským přesahem naladíte ve středu na Radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
4: No a pokud budete poslouchat jedinou čistě sportovní stanici v Česku, tu rozhlasovou, i zítra po 10. dopoledne, tak pořadu Na síti přivítá Andrea Sestýny Hlaváčková, mistryni světa, vítězku finále světového poháru, lukostřelkyni Marii Horáčkovou, dvojnásobnou olympioničku, která patří tedy k nejúspěšnějším českým sportovkyním posledních let. Věřme tedy, že třeba dosáhne i na tu vytouženou olympijskou medaili. I o tom jistě promluví Marie Horáčková zítra po 10. dopoledne v rozhovoru na Radiožurnálu Sport s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
1: Radiožurnál Sport.
0: Sport ze všech úhlů.
4: České fotbalistky bojují v odvetě semifinále baráže o postup na mistrovství světa ve Skotsku ve městě Paisley s domácími reprezentantkami, ale vypadá to tedy, že finále baráže se Švédkami se jich týkat nebude, protože svěřenkyně trenérky Klimkové prohrály už úvodní zápas před týdnem doma v Pardubicích 0-2, no a teď prohrávají v 87. minutě na stadionu soupeřek 2-3. Přitom to z pohledu českých fotbalistek dlouho nevypadalo vůbec špatně. Češky dokonce po prvním poločase a gólech, které dávali Denisa Veselá a Klára Cahinová, vedli 2-1, jenže Skotky dokázali ve druhém poločase vývoj otočit, to znamená, že celkově vyhrávají už 5-2 a směřují tedy do finále baráže o postup na mistrovství světa. Pro české fotbalistky tak velmi pravděpodobně ten vytoužený postup na velký turnaj dál zůstane jen snem.
5: Posloucháte Radiožurnál, je 22 hodin. A to je čas na zprávy s Anou Horáčkovou.
6: Zavedení speciální daně pro rafinerie prošlo ve sněmovně prvním čtením. Olomouc povede v následujících 4 letech nejspíš 5 koalice. Vítězné hnutí ANO míří do opozice. Fotbalisté Slávie zůstávají v lize mistrů bez bodu. Ve druhém kole hlavní části prohráli v Baku se Sabahem. A počasí zítra zpočátku místy zaprší, postupně čekejte i polojasno a teploty do 18 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Poslanci dnes podpořili v prvním čtení zavedení speciální daně pro rafinerie. Ministerstvo financí chce jejím výběrem kompenzovat náklady na státní rozpočet způsobené zastropováním cen pohonných hmot i snížením spotřební daně na naftu. Podle lidovců to může zásadně ublížit předvídatelnému podnikatelskému prostředí. Hnutí STAN podle svého místopředsedy Lukáše Vlčka bude chtít o návrhu ještě diskutovat.
7: Tato daň určitě nesníží ceny pohonných hmot v České republice, spíše naopak. Pokud stát uvalí daň na rafinérie, tak rafinérie mohou právě tuto daň přenést na konečné spotřebitele a tím tedy zvýšit cenu pohonných hmot. Je tam řada dalších otázek, ať je otázka zpětného výběru daně, předvídatelnosti tržního prostředí, anebo jenom to, že to míří právě na jednu jedinou firmu.
6: Proti návrhu se staví i majitel obou českých rafinérií, společnost Orlen Unipetrol. Zpětné zavedení daně je podle ní v rozporu s ústavou. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO je ale daň koncipovaná tak, že pokud nebudou mít rafinérie v roce 2027 vyšší zisky díky vysokým cenám pohonných hmot, tak se daň vybírat nebude. V Olomouci se dnes dohodli na vytvoření nové radniční koalice zástupci hnutí STAN, Pro Olomouc, KDU-ČSL, Společně a TOP 09. V 45 členem zastupitelstvu města by měli dohromady 25 mandátů. Vítězné hnutí ANO by tak zamířilo do opozice. Podle lídra STAN Marka Zelenky začnou strany v nejbližších dnech připravovat podklady ke koaliční smlouvě.
8: Nakonec to složení, které znám, z toho vyšlo vzhledem k největším průnikům v našich programových záležitostech, je to, co vidíte, to znamená STAN, Pro Olomouc jako další nejsilnější strana, KDU, Společně a TOP 09. V nejbližších dnech budeme připravovat materiály směřující ke koaliční smlouvě, k programovému prohlášení a budeme ladit detaily.
6: Spojené státy podle prezidenta Donalda Trumpa dál sdílejí zpravodajské informace s Ukrajinou. Novinářům řekl, že chce, aby válka skončila. Washington tak podle Trumpa spolupracuje s Kyjevem i Moskvou. Pochybnosti o americkém přístupu k Ukrajině vzrostly poté, co Trump v pátek oznámil dohodu se šéfem Kremlu Vladimirem Putinem o dodávkách ruské nafty na americký trh. Podle médií Spojené státy na konci minulého týdne pohrozily Ukrajině, že jí přestanou zpravodajské informace poskytovat, pokud bude dál útočit na ruské rafinerie. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský řekl, že Kyjev s tím přestal. Rusko ale podle něj v útocích na ukrajinskou energetickou infrastrukturu pokračuje.
0: Sport.
6: Fotbalisté Slávie nebodovali ani ve druhém utkání hlavní části ligy mistrů. V Baku podlehli domácímu Sabahu 0-2. Pražané soupeře přestříleli své šance, ale nevyužili a krátce po změně stran poprvé inkasovali. To podle záložníka Slávie Lukáše Provoda zápas rozhodlo.
9: Potom si myslím, že ten zápas prostě se lámal při tom prvním gólu, protože ty týmy jsou silný a je hrozná škoda, že si necháme utéct na 1-0, protože jsme sami asi cítili všichni, že tomu týmu docházela šťáva a my jsme přidávali a myslím si, že bychom ten zápas stupňovali a bohužel jsme začali hrát až potom za toho stavu 1-0 a neproměnili jsme šance, které jsme měli, což se tady v té lize mistrů neodpouští.
6: Třetí zápas v hlavní části ligy mistrů odehrají slávisté za týden v Turecku proti Fenerbahce Istanbul. A ještě hokej. Pardubice po páté zvítězili v lize mistrů. Na závěr základní fáze soutěže zdolali švédské Vechje 2-1 v prodloužení. Východočeši měli už před utkáním jistou účast v play-off.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Uzavřená D5 v tunelu u Plzně a překážka u Pohořelic. Na dálnici D5 je u Plzně zavřený tunel Valík ve směru do Rozvadova. Jde o krátkou uzavírku kvůli údržbě. Podle Národního dopravního informačního centra potrvá přestavba dopravního značení asi 20 minut. Na D1 z Prahy do Brna pozorněte za odbočkou na Trhový Štěpánov. Na 54. kilometru stojí nepojízdné nákladní auto. Blokuje tam odstavný pruh. Na silnici 53 se vyhněte překážce za Pohořelicemi směrem do Znojma. Na rovince mezi Pohořelicemi a Branišovicemi leží na vozovce balík sena. A u Jaroměře stále komplikace na obchvatu města na silnici 37. Za sjezdem z dálnice D11 na kruhovém objezdu zasahují záchranáři. Nedá se tam odbočit směrem na Trutnov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Zítra čekáme zataženo až oblačno, místy se přidá občasný déšť, odpoledne už ale bude postupně místy i polojasno. Nejvyšší teploty ve středu 13 až 18 stupňů, na horách se ta maxima zastaví většinou kolem 8. Tolik zprávy.
4: Které skončily ve 22 hodin a skoro 6 minut a z vysílání jediného čistě sportovního rádia v Česku vám přejeme příjemný úterní večer. Jak jste slyšeli, tak bohužel z pohledu českých fotbalových fanoušků to úplně nevyjde, protože poslávisté, kteří prohráli v lize mistrů na půdě azerbajdžánského Sabahu Baku 0-2, teď směřují k vyřazení v semifinále baráže o postup na mistrovství světa české fotbalistky.

0: Na Radiožurnálu Sport můžeme potvrdit, české fotbalistky v odvetě semifinále play-off o mistrovství světa prohráli ve Skotsku 2-3 a po domácí porážce 0-2 z baráže vypadly. Velká akce, kterou bude tedy světový šampionát v příštím roce v Brazílii, jim tedy znovu unikla. Nedá se nic dělat, takový je samozřejmě sportovní svět. My můžeme jít na Radiožurnálu Sport dál. Bývalá reprezentantka v běhu na lyžích Petra Hinčicová má za sebou olympijské hry i triumf na univerziádě. Teď se přesunula do nové role a od září je sportovní ředitelkou úseku běžeckých disciplín Svazu lyžařů České republiky. Co udělat pro popularizaci běžeckého lyžování a jak se vyrovnává s úbytkem mladých závodníků? Ne, na to se Petry Hinčicové ptal reportér Lukáš Antoš.
1: Petro, chci se vás zeptat na C-team, který je nově založený a programu úseku běžeckých disciplín je udržet právě ty sportovní.

0: lekce po maturitě, aby nekončili. Je právě tohle ta cesta, v podobě třeba Eduarda Simbartla, Jakuba Salaby a dalších telesportovců, právě to založení C týmu?
1: Je to určitě jeden z důvodů, protože ten kritický věk pro nás je přestup na střední školu a potom na vysokou školu. A tím, že tady nemáme úplně podchycený ještě ten univerzitní sport, což je mně hodně blízký, tak si myslím, že právě tohle ustanovení toho C týmu tomu může pomoct. A právě i tyhle zmiňovaný sportovci, nejenom, že jsou na vysokých školách, takže právě i to tak jakoby kopíruje ten univerzitní tým, ale i směřují k univerziádě letos nebo ke světovým univerzitním hrám, takže si myslím, že to teďka jde všechno takhle ruku v ruce.
0: Co úplně ty mládežnické kategorie, to znamená žáci, tam se pokoušíte nějakým způsobem o lepší propagaci těch závodů?
1: Tak záleží, o které úrovni se bavíme, jestli o té republikové, tak samozřejmě tam ta propagace z naší strany jde ruku v ruce v tom, jak to děláme s těmi dorosteneckými a samozřejmě k tomu chceme přilákat mnohem víc dětí, ale to už je ten pokročilejší žákovský věk, takže to, co se týče toho, abychom rozšířili tu žákovskou základnu, tak to jde spíše za kluby, ale samozřejmě to s nimi komunikujeme a chceme v tom ještě udělat další kroky, protože víme, že v dnešní době už letáčky úplně nefungují, takže potřebujeme cílit spíš na ty sociální sítě a to je něco, co si myslím, že bychom měli posunout směrem k těm klubům a nějak v tom asi edukovat.
0: Petra Hinčicová je hostem radiožurnálu Sport.
2: Edukovat
0: to znamená jezdit na nějaké společné, řekněme, zasedání k tomu, aby měli člověka, protože ono zase je potřeba říct, že spousta těch klubů nemá profesionální trenéry, prostě musí to dělat na volné bázi. Jak je moc těžké potom k tomu přemluvit?
1: To si myslím, že tak, jak se vyvíjí běžecké lyžování, jak se vyvíjí mazání, jak se vyvíjí lyže, cokoliv, to je stejný i v tom klubu. A co se týče i vlastně těch povinností toho trenéra. Je mi úplně jasný, že je toho čím dál tím víc na ty trenéry, protože samozřejmě dbáme i například mnohem víc na tu psychickou stránku těch jednotlivých závodníků, celkové to nastavení. Asi u těch dobrovolných trenérů to je bohužel ještě další čas navíc, který tomu musí věnovat, ale zase pokud jejich cílem je taky rozšířit tu členskou základnu, tak si myslím, že i kdyby jeden krůček, tak vždycky jim to může pomoci oproti ostatním oddílům nebo oproti ostatním sportům.
0: Jaké jsou plány na zimu tedy? Máte vyhlídat nějaké vrcholné akce, když se budeme bavit o těch českých závodech?
1: Hledáme nové talenty, ale to si máme v Rýmařově, což si myslím, že je jedno z míst, který určitě chceme oslovit k tomu, aby se tam více dětí zase vracelo k tomu běžeckému lyžování. Samozřejmě máme potom třeba i český pohár a mistrovství České republiky ve Vrchlaví nebo v Jablonci nad Nisou. Takže to jsou místa, kde už je to zajeté a kde si myslím, že nejenom, že tam chodí ty stálí závodníci, ale můžou se i přijít podívat další děti, a které k tomu můžeme nalákat. Ale zase, co se týče toho, jako abychom přilákali další závodníky, tak to si myslím, že se děje spíše skrze ty dospělé závody, protože přeci jenom tam jsou ty naše tváře, tam jsou ty naši reprezentanti a to je to, na co ty děti, aspoň z mého pohledu, slyší, protože tam přesně můžou se s nimi potkat naživo, jsou to ty jejich idolové, takže to zase v rámci toho je to mistrovství České republiky na konci sezóny, které máme na Horních Mísečkách. A nebo k tomu může sloužit i ten FESA Cup, který máme v Novém Městě na Moravě na začátku února.
0: Petra Hinčicová, hostem radiožurnálu Sport.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: 22 hodin 19 minut a pojďme na Radiožurnálu Sport pokračovat v rozhovoru s novou sportovní ředitelkou úseku běžeckých disciplín Svazu lyžařů České republiky, tedy Petrou Hinčicovou. Ptá se jí i nadále reportér Lukáš Antoš.
1: Ještě se chci zastavit u jednoho faktoru, třeba Limařov, který si myslím, že je dobře dostupný pro lidi z okolí, ale potom jsou třeba závody na horních Mísečkách, kde člověk musí jet dlouhou cestu nahoru, má problém se zaparkováním, teď to parkování není úplně levné pro diváka, aby se tam přišel podívat. Je právě jako cesta dávat vrcholné akce, kde jsem právě mám rozvíjet nějaká propagace těch závodů na podobné místa, jako jsou horní Mísečky, aby se ten sport nějak zviditelnil.
2: Tak jedna věc je zviditelnění a druhá věc je to globální oteplování. A když se bavíme o tom globálním oteplování, tak bohužel na konci března většinou musíme volit ty místa, které jsou vyše položené, což jsou právě třeba ty horní Mísečky. Takže tam je vyšší šance, že se nám udrží nějaký sníh. A s tím vlastně můžeme i říci, že letos to bude pod správou ski klubu Jílemnice, což si myslím, že jsou určitě jako dobré vyhlídky, protože ty samozřejmě vědí, jakým stylem to chtějí vést a co všechno je tam zapotřebí. Takže doufám a věřím, že to se posune. Co se týče té propagace, rozumím, je to trochu z ruky. Zase k tomu můžeme právě využívat například ty areály ve Vrchlabí, protože to bych nazvala takovým tím městským areálem, kde opravdu chodí ty lidi po práci, po škole a tak dále, nebo ráno před prací. To si myslím, že je super. A je to zase něco, co se musí prodiskutovat i s jednotlivými kraji na to, jak co posunout a nastavit. A my v Libereckém kraji máme určitě výhodu, ale ostatní kraje se musí opravdu do toho dostat a nějak jako si nastavit, které areály budeme podporovat a nebo které areály vlastně chceme, aby se tam ty závody vracely.
1: Petra Hinčicová je hostem Radiožurnálu Sport. Do jaké míry člověk může právě tyhle věci realizovat na postu sportovního ředitele?
2: Když se chce, tak jde všechno. To je asi taková jediná odpověď, ale zase nemůžeme tady malovat vzdušné zámky a je to o nějakém procesu, takže to rozhodně není o tom, že bychom během letošní sezóny všechno změnili, ale je to určitě jeden z bodů, na který bych se ráda zaměřila, ale s tím samozřejmě ruku v ruce jde i financování a to už jsou věci, které opravdu nestojí jenom na mě.
1: Právě když vezmete potaz všechny tyhle faktory, o kterých se tady bavíme, jestli o tom víte, že prostě to není úplně, řekněme, rozvíjející sport. Teď to myslím, jakoby, aby se právě třeba zamezila ta mezera mezi jednotlivými generacemi, která někdy vyjde, někdy nevyjde, aby prostě to táhlo třeba, jako se to stalo s biatlonem, který taky nebyl dlouhou dobu ve stínu vlastně běžeckého lyžování. Jak se na to hledíme?
2: To je zase potom o té celkové sledovanosti a o tom, že ten sport potřebuje už nějak zatraktivnit, protože jsme stálice prostě toho klasického lyžování, což je fajn, ale víme, že v dnešní době se potřebuje všechno zrychlit a potřebuje se to zatraktivnit, což je nějaká věc, co se projednává v rámci FIS meetingu nebo konferencí, takže určitě se tam o tom baví, ale není to jenom tady na nás, že my si v Čechách něco rozhodneme, je to o tom celém nastavení toho sportu a jak zamezit těm generačním odstupům nebo rozestupům. Myslím si, že krokem vpřed je už to, že máme tady zahraniční trenéry, máme tady Falka Gepferta, máme tady Ragnara Andersena, což jsou dva trenéři, kteří nám dávají vhled zase z těch jiných zemí a pomáhají nám vlastně i to české vidění trochu posunout někam jinam a jak to dělají u nich, a jak u nich probíhá nábor, jak u nich komunikují se sportovci a tak dále. Takže za mě je to hodně komplexní otázka, ale pořád si nemyslím, že jsme chátrající vlak, pořád si myslím, že ten prostor tam je.
1: Petra Hinčicová byla hostem Radiožurnálu Sport, díky za to.
2: Děkuji moc.
3: Z Prahy Lukáš Antoš, Radiožurnál.
0: A ze sněhu a od běžeckého lyžování se posuneme zase k fotbalu. Jen připomeňme Sabah Baku, Slavia Praha v Lize mistrů 2-0. Ve druhém tom podvečerním utkání Racing Clan prohrál se Sportingem Lisabon 0-2. Další rozehrané zápasy jsou aktuálně kolem 64. a 66. minut. Tak si to pojďme projít. Bayern Mnichov na půdě Vikingu Stavanger po prvním poločase prohrával 0-2, ale německý mistr dokázal dvěma brankami v úvodu druhé půl cíle vyrovnat na stávajících 2-2. Naopak Galatasaray Istanbul ten dokonce už svůj náskok proti Barceloně ztratil, 63. minuta a istanbulský tým prohrává se španělským velkoklubem 1-3. V dalších zápasech Lipsko hraje s PSV Eindhoven 0-0, čisté konto na straně hostů, tedy stále drží český reprezentační brankář Matěj Kovář. Villarreal vyhrává nad Neapolí 2-1, Inter prohrává s Brugami 1-2, tedy Inter Milán. Atletico Madrid vede nad Manchester United 1-0, stejně jako Arsenal nad Lille. Všechny zápasy samozřejmě i nadále sledujeme a jak se budou vyvíjet, o tom od nás, od Radiožurnálu Sport, aktuálně uslyšíte.

0: fotbalová liga na Radiožurnálu Sport.
1: Fotbalová Plzeň má v evropské lize co napravovat.
2: Viktorii Plzeň se nepovedl vstup do evropské ligy, prohrává se Saint-Gilloise 0-3.
1: Teď Viktoria zabojuje o body v Budapešti. Na druhé straně bude stát Ferencvároš a v jeho službách taky známá jména šance ligy, Kadu a Birmančevič. Tak si nalaďte přímý přenos Radiožurnálu Sport. Ferencvároš, Viktoria Plzeň ve čtvrtek od 21 hodin.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport. Radiožurnál je 10:30. Zprávy připravila Monika Chmilová.
4: Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra znovu stoupnou. Na svém webu to oznámilo ministerstvo financí. Litr nafty budou moct čerpací stanice prodávat maximálně za 48 korun na 61 haléřů. To je oproti dnešku o 25 haléřů víc. O 36 haléřů zdraží i benzin. Litr bude stát maximálně 47 korun a 21 haléřů. Vláda reguluje ceny paliv od začátku října. Opatření má zatím platit do konce měsíce. V Děčíně se po dnešku rýsuje budoucí koalice. Volba pro Děčín, Náš Děčín, ODS a STAN se shodly na spolupráci. Dohromady mají 16 mandátů, tedy většinu ze 27 zastupitelských křesel. Hnutí ANO, které volby v Děčíně s téměř 23% hlasů vyhrálo, tak nejspíš zamíří do opozice. Maďarský parlament schválil zrušení části zákona, který omezoval zobrazování homosexuality a změny pohlaví. Normu před 5 lety přijala vláda tehdejšího premiéra Viktora Orbána. Vyvolala kritiku lidskoprávních organizací i Soudního dvora Evropské unie. Zákaz zobrazování homosexuality se vztahoval i na školy a reklamy. Později sloužil jako základ pro zakazování pochodů hrdosti. To teď novela ruší. Zákon ale dál omezuje přístup dětí k pornografii a obsahu se sexuálním násilím. Premiér Péter Maďar tvrdí, že změny posílí ochranu dětí. A do druhého ročníku mise Zero G se po žácích můžou ode dneška zapojit taky učitelé. Zaregistrovat se dá na webu České cesty do vesmíru. Mise je součástí kampaně před cestou českého astronauta Aleše Svobody do vesmíru. 26 vybraných kadetů si spolu se dvěma učiteli příští rok při speciálním letu vyzkouší simulovaný stav bez tíže. Přihlásit se můžou pedagogové základních i středních škol bez ohledu na to, jaký předmět vyučují.
0: Sport.
4: Fotbalová Slavia je v lize mistrů dál bez bodu. Pražané ve druhém kole hlavní části prohráli v Baku s domácím Sabahem 0-2. Další zápas v prestižní soutěži je čeká za týden. V Turecku se utkají s Fenerbahce Istanbul. A české fotbalistky si v příštím roce na mistrovství světa v Brazílii nezahrají. V semifinále baráže i po druhé prohráli. Tentokrát ve Skotsku 2-3.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Omezení na D5 u Plzně a nebezpečí před Benešovem. Na dálnici D5 je už obnovený provoz u Plzně. Silničáři přestavovali dopravní značení v tunelu Valík. Nově se mezi 77. a 78. kilometrem jezdí obousměrně v tunelu na Prahu. Na D1 z Prahy do Brna za odbočkou na Trhový Štěpánov stojí na 54. kilometru nepojízdné nákladní auto. Blokuje odstavný pruh, projíždíte opatrně. Na Benešovsku dejte pozor na silnici 112 do Vlašimi. Od Struhařova jde směrem na Benešov neosvětlený chodec.
6: Kousek za čerpací stanicí Orlen jde v pravém jízdním pruhu neoznačený chodec velmi vrávoravým krokem.
5: A u Jaroměře stále čekejte komplikace na obchvatu města. Na silnici 37 za sjezdem z dálnice D11 uklízejí následky nehody. Z kruhového objezdu se nedá odbočit směrem na Trutnov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra čekáme zataženou až oblačnou, místy občasný déšť nebo přehánky. Odpoledne postupně ustávání srážek a místy je polojasno. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, na horách kolem 8 a na Šumavě až 12 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Fotbalisté pražské Slávie dál čekají na výhru v hlavní fázi Ligy mistrů a celkově už tahle jejich černá série trvá 21 zápasů. Jak Pražané hráli naposledy, připomene v úvodu posledního dnešního sportovního přehledu Anna Skalová. Aničko, vítej.
1: Hezký večer. Po prohře Slán na úvod tohoto ročníku soutěže podlehli Pražané v Azerbajdžánu domácímu Sabahu Baku 0-2, když oba góly dostali po přestávce. Záložník Pražanů Michal Sadílek byl k výkonu slávistů kritický.
2: Hrozně vás to mrzí, to je jediné, co můžu říct. Je to málo, ten soupeř byl k poražení určitě a teď se ve mně mísí jako emoce a špatný výsledek a špatný výkon od nás.
1: Další zápas v Lize mistrů odehraje Slavia za týden v úterý v tureckém Istanbulu proti Fenerbahce.
0: Fotbalisté francouzského Lán podlehli Sportingu Lisabon 0-2. PSV Eindhoven s českým brankářem Matějem Kovářem prohrává v Lipsku 0-1 a aktuálně se v tomto utkání hraje 80. minuta. V dalších zápasech Arsenal vyhrává nad Lille 3-0, Atletico Madrid nad Manchester United 2-0, Galatasaray Istanbul doma prohrává s Barcelonou 1-4, Inter Milán s Brugami 1-3. Viking Stavanger už prohrává s Bayernem Mnichov 2-3, přestože po prvním půli vedli Norové 2-0. No a konečně Villarreal Neapol ve 82. minutě 2-1.
1: Fotbalový záložník Tomáš Souček bude hrát i v příští sezóně za West Ham. Bývalý kapitán české reprezentace prodloužil s londýnským klubem smlouvu do léta 2028. Původní kontrakt by mu vypršel na po aktuálním ročníku. Soutěž hraje za aktuálně druholigový West Ham od ledna 2020. Odehrál za něj 285 zápasů a vstřelil 47 branek. A ke své budoucnosti v Londýně pro klubový web řekl.
3: Po podpisu nové smlouvy mám nové ambice, jak pro sebe, tak pro klub. Tou první je, že se chceme okamžitě vrátit do Premier League. West Ham pro mě znamená opravdu hodně. Upřímně můžu říct, že se stal mým domovem a místem, kde se cítím opravdu hrdý. Jít do West Hamu bylo to nejlepší rozhodnutí, jaké jsem udělal.
0: Mistrovství světa fotbalistek v Brazílii bude příští rok bez české účasti. Reprezentantky totiž v semifinále baráže i podruhé podlehly Skotsku, tentokrát na jeho hřišti v Paisley 2-3. Skotské fotbalistky se na závěr playoff o šampionát utkají se Švédkami, které i v odvetě porazily Litvu, a to vysoko 10-0.
1: Fotbalista Artistu Brno Dominik Plechatý měl být sobotním utkáním 10. kola šance ligy v Hradci Králové za faul na Tomáše Čvančaru vyloučený. Informovala o tom komise rozhodčích, která znovu začala po každém kole nejvyšší soutěže hodnotit 4 sporné situace. Ve zbylých 3 sudí nechybovali.
0: Den po triumfu střelce Jiřího Přívratského na světovém poháru v Káhiře vybojovala Veronika Blažíčková pro Česko další medaili. V třípolhové malorážce byla druhá. Na stupně vítězů se 23-letá reprezentantka probojovala v elitním seriálu poprvé v kariéře. V rozhovoru pro radiožurnál Sport mluvila Blažíčková o tom, že si výsledku moc váží, i protože se v Egyptě potýkala se zdravotními problémy.
4: Při tom finále jsem se jako opravdu necítila dobře, bylo mi zle a byla jsem šťastná, že už to skončilo, ale asi to neovlivnilo. Ale možná paradoxně mi to pomohlo v tom, že někdy třeba ta hlava nebyla tak soustředěná na to střílení, ale na to, že mi není úplně dobře.
0: Ze zlaté medaile se v Káhiře radovala úřadující mistryně světa Norka Dustatová.
1: Hokejisté Pardubici připsali na závěr základní části Ligy mistrů 5. výhru v tomto ročníku. Švédský tým Vechje porazili 2-1 v prodloužení. V něm rozhodl svou trefou Jáchym Kondylík. Východočeši už měli jistý postup do play-off. Trenéři tak výrazně obměnili sestavu. Řada zkušených hráčů dostala volno a místo nich naskočili hráči B týmu. A jejich výkon v zápase chválil brankář Roman Vil.
5: Za mě to bylo velmi kvalitní utkání. Myslím, že fanoušci si to užili a pro nás to byl skvělý test a myslím si, že mladí kluci, kteří naskočili, tak mají důvod být na sebe hrdý a odehráli velmi dobrý utkání a já jsem rád, že jsme ho nakonec zvládli.
0: Disciplinární komise hokejové Tip Sport Extraligy potrestala 2 útočníky Třince, a to za jejich fauly v nedělním utkání v Pardubicích. Daniel Kurovský si nezahraje 2 zápasy za zákrok na Tomáše Dvořáka, navíc zaplatí pokutu ve výši 10% měsíčního platu. Libor Hudáček vynechá 1 duel za faul na Tomáše Noska. Stejnou pokutu jako Kurovský dostal i olomoucký útočník Ondřej Matýs za napadání rozhodčího, kterého podrazil nohou. Podle předsedy komise Radima Bičánka měl Matýs dost času a prostoru na to se kontaktu se sudím Adamem Kikou vyhnout.
1: Hokejový útočník Kristián Pospíšil bude v Tipsport Extralize dál hrát za brněnskou Kometu. Slovenský reprezentant podepsal s klubem novou smlouvu na další 3 sezony. Pospíšil hraje za Kometu od ledna 2023 a v jejím dresu od té doby nazbíral více než 150 kanadských bodů. V ročníku 2024-25 přispěl brněnskému týmu taky k zisku mistrovskému titulu.
0: Tenistka Nikola Bartunková porazila na turnaji Masters ve Wuhanu Rakušanku Tegerovou 2-1 na sety a postoupila do druhého kola.
6: Nikola Bartunková v prvním zápase od semifinálové účasti v Pekingu vybojovala úvodní set v tiebreaku. Druhý v celku hladce získala Tegerová 6-2. V rozhodující sadě už pak dominovala Češka. Soupeřce dvakrát sebrala servis a vyhrála 6-1. Ve virtuálním žebříčku WTA si Bartuňková polepšila na 27. místo. Její další soupeřkou bude Italka Pauliniová. Světová jednička v deblu Kateřina Siniaková ve dvouhře ve Wuhanu čtvrtfinále neobhájí. S ruskou Samsonovovou prohrála 1-2 na sety. Jakub Menčík pak skončil v Šanghaji v osmifinále. Nad jeho síly byl Francouz Gea, který zvítězil ve dvou sadách. David Prouza, Radiožurnál.
0: Karvinští házenkáři nebodovali v evropské lize ani ve třetím kole. Tentokrát doma prohráli s Benficou Lisabon 26-35. Po polovině základní části tak uzavírá český vicemistr tabulku své skupiny.
1: A závody mistrovství světa vozu Formule 1 bude po roce 2030 hostit 10 let Rwanda. Seriál se tak do Afriky vrátí poprvé od roku 1993. Tehdy se jelo v Jihoafrické republice. Okruh ve Rwandě by měli pořadatelé postavit asi 40 kilometrů od hlavního města Kigali. Zástupci Formule 1 o tom informovali na svém webu.
7: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.
0: A že jich tedy bylo. S Anou Skalovou jsme vám je ale všechny, jak se dnes říká, doručili a věřím, že některé z nich vás třeba i potěšili. Aničko, díky.
1: Hezký večer.

0: 22 hodin 49 minut i legendární Beatles patří do hudební nabídky radiožurnálu Sport. A stejně tam patří také basketbal, kterému se budeme věnovat v příštích desítkách sekund. Hráčky USK Praha totiž mají před sebou další sezónu v Eurolize. K prvnímu zápasu nastoupí už zítra večer a soupeřem bude francouzský klub Basket Bourges. Pražský celek přitom prošel oproti minulé sezóně výraznou obměnou.
1: Z kádru USK Praha ubylo oproti minulé sezóně celkem 8 hráček. Mezi nimi například podkošové opory Briona Jonesová nebo MS Hofová. Hlavní trenér Martin Bašta tak musel sestavit téměř kompletně nový tým.
2: Gabča Andělová, Kačka Kalna a z naší juniorky Karolina Taušová se nám podařilo podepsat Frídu Biener, Brian Fraser, Míňu Ture, Kás Prosper, Aminátu Gejí. Týhle z té sestavě jsme měli už poměrně brzy být kompletní.
1: I kvůli výrazným změnám v sestavě podle trenéra Bašty ještě chvíli potrvá, než se tým dokonale sehraje.
2: Nechci nikoho podceňovat, protože v Eurolize nejde podcenit žádný tým, takže v tuhle tu chvíli krok po kroku, samozřejmě jsme na začátku, ještě to není úplně ideální, ta naše souhra.
1: Prvním soupeřem Pražanek bude francouzský Basket Bourges. Na stejný celek narazili v úvodu sezóny taky loni. Sílu soupeře popisuje rozehrávačka Mariana Přibilová.
3: Ten tým se samozřejmě taky trošku změnil, ale furt je to silovej, dravej tým, který určitě přijede s velkýma ambicema a my musíme využít domácího prostředí.
1: V základní skupině narazí basketbalistky USK Praha ještě na polský Lublin a Emlak Konut. Právě turecký celek překvapil jednu z opor Pražanek, Gabrielu Andělovou.
4: Já jsem se totiž koukala na tu kvalifikaci ty Žirony proti tomu Emlaku, no a moc se nevědělo, co se od nich čekat, ale myslím si, že hráli fakt dobře, mají tam dobrý rozehrávačky, ale moc ty hráče jakoby neznáme z toho tureckého týmu. Myslím si, že Bourges, tak tam už je to taká stálice, ale očekávám asi nejhorší zápas s tím Bourges.
1: Tři nejlepší týmy základní části postoupí do nové šestičlenné skupiny, po které přijdou na řadu vyřazovací boje. Final Six se pak bude konat ve španělské Zaragoze. Právě závěrečný turnaj pro 6 nejlepších klubů je podle generálního manažera Marka Kučery pro Pražanky cílem. Chtěli by totiž navázat na titul z roku 2024, který získali právě v Zaragoze. Veronika Šlajzová, Radiožurnál.

0: Po podvečerní porážce pražské Slávie na půdě Sabahu Baku ve fotbalové lize mistrů a také prohře doma Racingu Lán se Sportingem Lisabon 0-2, tak se teď dohrávají pomalu, ale jistě další zápasy druhého kola fotbalové ligy mistrů. Dobojováno už je v Londýně, kde Arsenal zvítězil nad Lille 3-0, dále Galatasaray Istanbul doma podlehl Barceloně 1-4 a Villarreal v posledním už dohraném utkání zdolal Neapol 3-1. Nastavené páté, šesté minuty se hrají ještě v dalších čtyřech zápasech a pořádné drama je to ve Stavangeru, kde Viking hraje s Bayernem Mnichov nerozhodně 3-3. Po první půli Norové vedli nad bavorským velkoklubem 2-0. Bayern ale otočil, dva góly dal Harry Kane, ale také přišel o jednoho vyloučeného hráče a v nastaveném čase Viking vyrovnal na stávající skóre 3-3. Dále Lipsko vyhrává nad PSV Eindhoven 1-0. Matěj Kovář v brance nizozemského týmu tedy dostal jeden gól. Jeho spoluhráči se zatím neprosadili, takže to vypadá na úspěch německého Lipska. Hodně divoké je utkání v Itálii. Inter Milán prohrává s Brugami, tedy belgickým soupeřem 3-4 v sedmé nastavené minutě. No a konečně v šesté nastavené minutě Atletico Madrid vyhrává nad Manchester United 2-0. A právě teď můžeme potvrdit výhry Lipska nad PSV Eindhoven 1-0 a remízu Vikingu Stavanger s Bayernem Mnichov 3-3. Právě skončilo i utkání mezi Atletikem Madrid a Manchesterem United. Španělský klub se raduje, porazil ten anglický v poměru 2-0. No a ještě se tedy dohrává duel Inter Milan Brugy, 97. minuta, skóre 3-4. Jak to dopadne, to se samozřejmě od nás dozvíte. Příjemný poslech radiožurnálu Sport, který za chvíli nabídne zprávy ve 23 hodin a potom reprízu hokejové čisté hry Martina Procházky.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: konferenční fotbalová liga na Radiožurnálu Sport.
1: Fotbalisté Jablonce zvládli přejít přes tři soupeře v předkolech a teď je také čekají zápasy v hlavní fázi konferenční ligy. Na úvod se Severočeši představí na hřišti aktuálního lídra německé Bundesligy, Freiburgu.
2: Když vynechám nějaký přátelák, tak oni naposledy prohráli opravdu ve finále Evropské ligy v květnu. Možná Freiburg nezní tak, jak já nevím, Dortmund nebo Lipsko nebo tak, ale je to mužstvo absolutně srovnatelný s těma týmama.
1: Úvodní duel fotbalistů Jablonce v hlavní fázi konferenční ligy na hřišti Freiburgu začne ve čtvrtek ve 21 hodin a Radiožurnál Sport ho odvysílá živě.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
4: Posloucháte Radiožurnál, je 23 hodin. Zprávy připravila Monika Chmelová.
5: ČES se po zablokování části podílů kvůli kauze Diag Human obrátí na soudy. Velvyslankyně USA v Řecku Guilfoylová na žádost Bílého domu rezignovala. Fotbalisté Slavie v Lize mistrů i po druhé prohráli. V Baku podlehli Sabahu 0-2. A zítra bude zpočátku deštivo. Postupně čekejte i polojasno, teploty do 18 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
5: ČES se bude bránit proti zablokování části svých podílů v lucemburských firmách. Zmrazil je tamní soudní exekutor kvůli kauze firmy Diag Human. Společnost se s Českem soudí od 90. let. Za zmařený obchod s krevní plazmou požaduje po Česku 17 miliard korun. Premiér Andrej Babiš ANO v reakci na zmrazení napsal, že Česko nárok firmy nikdy neuznalo a bude se proto dál bránit. Právní zástupce Diag Human Jan Kalvoda s tím ale nesouhlasí. Podle něj nárok pravomocně potvrdil lucemburský nejvyšší soud.
6: Právní stát znamená, že jakýkoliv dlužník, stát nevyjímaje, on má prostě zaplatit. V tomto smyslu mluvit o tom, že stát neuznává tento nárok, je prostě nonsens.
5: Přes zablokované podíly ČES vlastní českého distributora plynu Gasnet. S firmami teď nemůže nijak nakládat. Na chod to ale podle vedení nemá vliv. Americká velvyslankyně v Řecku Kimberly Guilfoylová končí ve funkci. Vyslyšela tak žádost prezidenta Donalda Trumpa. Někdejší moderátorka Fox News Guilfoylová čelí podezření z korupce. Podle zveřejněných zpráv žádala po sponzorovi republikánů přes 2 miliony korun výměnou za služby a zprostředkování zakázek.
7: We have asked Ambassador Guilfoyle to resign.
8: Nová mluvčí Bílého domu Katie Zakrájová řekla, že prezident Trump požádal velvyslankyni Guilfoylovou o rezignaci. Podle deníku Wall Street Journal chtěla po jednom z Trumpových sponzorů 100 000 dolarů, tedy zhruba 2 miliony korun, a to na splacení svého dluhu na kreditní kartě. Na oplátku mu prý slíbila přístup k vysokým představitelům vlády, což ukazují i zprávy, které deník zveřejnil. Její právník ale tvrdí, že ty zprávy jsou podvrh. Guilfoylová je bývalou snoubenkou prezidenta nejstaršího syna Dona a pomáhala Trumpovi v kampani. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
5: Vyhořelá střední škola v Českém Těšíně má novou střechu, a to po více než 2 letech po ničivém požáru, který způsobila technická závada. Studenti obchodní školy se stále učí v provizoriu na více místech ve městě. Investice do oprav dosáhnou necelých 300 milionů korun. Jak upřesnila ředitelka školy Ivana Nováková, teď začnou práce na nových třídách. Budova ale musí vyschnout, protože do ní při dešti zatékalo.
9: Je hotová střecha, je hotová ta půdní vestavba, ale budou se tady tvořit počítačové učebny, takže teď je tady velký otevřený prostor, ale budou to jednotlivé místnosti, kde budou tedy ty učebny a další kabinety. A celá budova je prázdná, momentálně tam není nic a čeká na rekonstrukci, kompletní rekonstrukci, včetně topení, elektrorozvodů a všeho dalšího.
0: Sport.
5: Fotbalisté Slavie v druhém kole hlavní fáze Ligy mistrů podlehli Baku Nováčkovi soutěže Sabahu 0-2. Po bezbrankovém poločase otevřel skóre Paris a v závěru výhru domácího týmu pojistil Mikels. A pardubičtí hokejisté vyhráli poslední zápas základní části Ligy mistrů na švédským Bechje 2-1 v prodloužení. Východočeši tak vyhráli 5. ze 6 zápasů v tomto ročníku evropské soutěže. Východočeši museli otáčet vývoj zápasu, vyrovnával Vápeník. Rozhodující gol v nastavení dal Kondelík. Kvalitu soupeře ocenil i pardubický golman Roman Will.
10: Bylo vidět, že na druhé straně velká kvalita a nevode zdávali puky, drželi si radši ty puky, hledali v pásmu a chtěli se dostat do velkých šancí, takže my jsme to dobře zvládali, byli jsme trpěliví a kluci přede mnou to zvládli taky dobře, že mi pomohli a je to takovýhle hezký vítězství.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Překážka na Pražském okruhu u Barrandova a nehody u Opavy. Na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště na 16. kilometru odbočujte opatrně na Barrandov. Ve sjezdu stojí nákladní souprava, není výrazněji označená. U Opavy pozor na nehodu na silnici 11 do Bruntálu. Za odbočkou na Milostovice havarovalo osobní auto. Na místo jede vyšetřovat policie, čekejte omezený průjezd. Nehoda se stala také na silnici 56 z Opavy do Hlučína. A před Dolním Benešovem směrem od Kravař stojí havarované vozidlo. I tam doporučujeme opatrnost. U Jaroměře se uklízí po nehodě za sjezdem z dálnice D11. Na obchvatu města na kruhovém objezdu ještě zasahují záchranáři. Nedá se tam odbočit na silnici 37 na Trutnov. A v Praze začala uzavírka z Líchovského tunelu směrem od Barrandovského mostu na Smíchov. Jde o noční údržbu, skončit má do 5 ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Zítra čekáme zataženo až oblačnou, místy občasný déšť nebo přehánky, odpoledne postupně ustávání srážek a místy i polojasno. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, na horách kolem 8 a na Šumavě až 12 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
3: Repríza pořadu Čistá hra Martina Procházky.
12: Hezký den, Čistá hra Martina Procházky vhodila první bule. Je tu Martin Procházka, dobrý den.
13: Dobrý den.
12: Taky František Kuna.
14: Buly.
12: Buly, já vím, já jsem to zkoušel češtinářsky, takhle může se říkat samozřejmě hlavně buly v našem vysílání, ale co se týče našich témat, Martin Procházka byl vynikajícím útočníkem, kterého rádi posloucháte i na Radiožurnálu Sport, za což jsme rádi, můžete mu volat dneska, pochopitelně číslo je otevřené 221 552 222. Ale Martin určitě tím pádem došel do spousty soubojů s brankáři a na brankáře bych se chtěl zeptat nějaký, který tě opravdu neštimoval, jak si říká, nechutnal. Pamatuješ si nějakého?
13: Pamatuji, přiznám se, že jeden z těch brankářů, který byl takovým zvláštním postojem v brance vůbec zákrokama, byl Roman Čechmánek ve Vsetíně, který dělal takový připokleknutí, když jste na něho jel, i ty střely, on vlastně jakoby chytal takovým netypickým brankářským postojem, velmi často používal hokejku takovým tím vypichováním, kolikrát se rozjel i proti hráči, že mu skočil pod nohy, byl hodně nevyspytatelný a byl hlavně hodně emotivní, takže i dokázal vás tam v tom

0: toho lehnul do toho a čekal, že to vy vlastně nepostřehnete a tím pádem zakročil.
1: Hmm. No tak bavili jsme se o Romanu Čechmánkovi, to není kdo ví, jaký nějaký takový ten bezejmený, jak se říká, vomáčka, ale na druhou stranu teď jeden vomáčka taky je docela důležitý pro extra střelce Martina Růžičku, protože byl v tom duelu, ve kterém Martin Růžička skóroval při utkání Třince s Hradcem s tým golmanem, kterého on překonal v extralize. To je docela slušné číslo, Františku.
2: No, to je... Vemte si, že každý rok, nebo v každé sezóně překonáte jednoho golmana nového, no tak to máte na mnoho let, no, 14, to je nějakých 8 sezon. To by si ti golmani museli točit, přitom častokrát golmanské jedničky zůstávají poměrně dlouho.
1: Hmm. No vlastně pouze Viktor Hybl, ten má 104 brankářů, Ondřej Kratěna 106, dokonce překonaných v extralize, se dostali přes tu stovku. Teď Martin Růžička, který podpořil tu páteční výhru Třince nad Hradcem, 5-2, jeho 372. gól. Naposledy, jako první překonal Petra Fraňka ze Slávy před 20 lety, tak to už je, když říká jméno Petr Fraňek, docela historie. Dobře, tak Martina se ptát nebudu, kolik brankářů překonal.
0: Ale... Nedokážu vůbec říct, ale určitě tyhle ti hráči, který si zmiňoval, tak musíte mít minimálně přes 1000 zápasů odehraných. Já si myslím, že to právě, jak Viktor Hybl, tak Ondra Kartěna mají přes 1000 zápasů. Nevím, jak na tom přesně teďka statisticky Martin Růžička, jestli má taky okolo tisícovky, nebo dokonce možná přes 1000, nevím.
2: Tak je mu 40, no, je to ročník 1985.
0: No, takže, myslím, že to tomu, takže tomu bude určitě blížit nějaké takové limitě.
1: Hmm. Myslím, že 1.40 mu bude 15. prosince, takže už se k tomu blíží, no a my jsme se přiblížili k dalšímu momentu, který jsem řešil v čisté hře, protože Martin Růžička v téhle sezóně má 3 góly, 10 asistencí, takže pookřál po tom loňsku, kde měl za 1.70 zápasu 24 bodů, ale přece jenom teď poslední zápas Tipsport Extraligy nebodoval.
3: Repríza pořadu Čistá hra Martina Procházky.
1: K tomu zápasu, který byl šlágrem 10. kola, se váže i náš videomoment. Vlastně, pánové, pojďte ho představit posluchačům, prosím.
2: Prodloužení za stavu 4-4. Připomenu, že Pardubice vyrovnali 15 sekund gólem Čerešňáka na 4-4 a tím Třinec poprvé v sezóně nebral všechny body v prodloužení. Jel mandát v podstatě přes dvě třetiny hřiště od vlastní modré, jeden na jednoho na obránce Adámka, což v prodloužení, když se hraje 3-3, není úplně netradiční situace. Přijel němu tak blízko, že se dostal na kontakt, otočil se k němu zády k brance, vypálil backendem do horní poloviny branky a rozhodl ten zápas. V angličtině to má výraz spin orama, používá se to už několik desítek let, je to výraz z komentáře tehdejšího Dannyho Gallivana, který komentoval zápasy Montreal Canadiens, tak se to tak nějak vžilo, takže prostě představte si, že jedete proti hráči, naznačíte, mandát je levák, takže se točíte za levou rukou a pořád dokola uděláte obrat o 360 stupňů a ve chvíli, kdy máte ten puk na backendu, což ho máte celou dobu na backendu, tak to tam švihnete a nikdo to nečeká.
1: Hmm. A překvapilo to hlavně brankáře? Koho to překvapilo víc v té situaci?
2: Já myslím, že nejvíc mandáta, protože jako to, tohle, jasně vy jako víte, kam střílíte, ale plus minus, jako že tohle vyjde, je podle mě největší překvapení pro mandáta.
0: Určitě, překvapení, ale já myslím, že on moc dobře dopředu věděl, že to bude dělat. Protože jsem se na to díval, na ten moment, nebo jsme se na to dívali spolu, tak on už si dopředu podle mě navedl Adámka, obránce Třineckého, kde to udělal tak, že on vlastně jako jak je pravák Adámek, tak on se ho navedl právě přesně tady do toho momentu, že on ho vlastně obouma rukama jakoby odstrkával a tím pádem mu uvolnil tu levou stranu, kam se on otočil tím backhandem, jak si zmiňoval. Takže on už dopředu bylo vidět, jak si najel na tu osu, přesně jako ten střed toho hřiště, tam si přímo jakoby tam k němu jakoby si říká, pojď, já si tě tady nalákám. A pak v té otočce, přesně jak to uděláš, tak se otočil, švihnul to tam, ale tohle to už je potom v tom pohybu, v tom švihnutí, to musí být trošku jeho štěstí, protože tam už nemířil, tam nebylo vidět, že by mířil. On to prostě vzal v tom pohybu, v té rotaci, švihnul to do toho vlastně a vyšlo to, že to trefil právě, jakoby, jak se říká, do té podvíko.
1: No, koho to nejvíc překvapilo, říkal František Kuna, možná jeho, tak si ho poslechněme. Jan Mandát rozhodl šlágr Tipsport Extraligy mezi Pardubicemi a Třincem.
4: Opravdu, já to občas zkouším na tréninku, když děláme jeden na jednoho. Naši beci už to vědějí, že to dělám, takže mi to vždycky vypíchnou. Ale když jsem ten puk dostal vlastně u nás v obraném pásmu, tak jsem viděl, že ten obránce byl hrozně daleko ode mě. Takže jsem věděl, že když se rozjedu a našlápnu, tak budu mít chvilku čas na nějaký manévr. Když to dělám, tak prostě to je střela backendem jako směrem brána. Není to jako, že bych mířil na určitou část brány. To prostě jenom hození na bránu, zapadl, pánu se tam propadlo.
1: Jan Mandás, takhle mluví Martine.
0: Potvrdil, myslím si, že naše slova.
2: A to Martin Procházka ten zvuk před naším vysíláním neslyšel.
0: Já jsem ho neslyšel, ale přesně takhle bych to nějak tak viděl, protože udělal to perfektně, tam bylo krásně vidět, jak on se ho tam navedl do té situace. Viděl, že to je pravák, takže se to otevřel na téhle výstře.

0: jiného. Udělal to výborně, pak to tam hodil. Výborně.
1: Mluvíme o videomomentu čisté hry, ovšem možná to byl moment i celého týdne vzhledem k tomu šlágru. Pardubice, Třinec, voláte nám, za to jsme rádi, tak vítáme prvního z posluchačů. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Robert. Všechno vás tam zdravím. Já bych chtěl říct, že smekám jednak před tím, kam se dostal mandát a z čeho se dostal, jednak před tím, že Pardubice měli tu odvahu prostě to s ním zkusit nebo dát mu tu druhou šanci. Z toho celého zápasu vlastně dva momenty, jednak ten mandát a jeho gól v prodloužení, jednak Smejkal a jeho divadelní představení. Bohužel teda tohle se nám asi nějak trošku víc rozmohlo, protože tuším, že Gernát udělal úplně to samý, ale nikdo si toho pořádně nevšiml. Koukal jsem na to vlastně třikrát, jsem si to pouštěl takhle za sebou a bylo to úplně stejný, jo, akorát, že rozhodčí mu to sežral a nikdo si toho pořádně nevšiml. A potom, myslím, že to byl brankář Kváča, kde před ním předjel hráč a on byl najednou mrtvej, jo. Sekundu potom, co tam předjel, tak najednou cuknul s hlavou a spadl do brankoviště, jakože nemůže ani se hejbat. Takže se přerušila hra, která byla docela až na branku skoro, jako jo. Taková gólová šance docela. No, tak chtěl jsem se za vás zeptat, jestli už to konečně velmi představení nedat nějak na tu disciplinárku zápasy minus, jo?
1: Myslím, pane posluchači, že Jiří Smejkal dostal za páteční nafilmovaný pát ve Vítkovicích pokutu od Radima Byčánka, jestli jste to nechytil.
2: To je 10%, ale co to je, to není nic kort v pardubických platech, jo. To je prostě úplně směšný. Jo, já si myslím, že kdyby dostali dva zápasy v topku, tak se vůbec nic neděje, jo. Ale za každý filmování, jo, těch 10%, ty hráči, to je, víte co, vynutíte si přesilovku, když dáte gol, super, jo, všichni vás pochválí, možná tím rozhodnete zápas. Prostě takhle to je, no.
1: Rozumíme vám, Roberte, asi nejste tedy příznivcem hraných filmů, ale spíše dokumentárních. Ne, já si dělám legraci. Moc vám děkujeme za zavolání, za vaše názory. Do čisté hry, mějte se hezky.
2: Ale vypadáte, že Daniel se docela poučil. Už to není takový strašný, jo. Na druhou stránku Hudáček, co předved, to taky nebylo nic hezkýho. Tak jo, děkuju.
1: Tak jo, mějte se fajn. Jenom, když jsme teda byli u toho Radima Byčánka, který trestal Františku, tak proti Třinci v tom šlágru nemohl hrát jeden Pardubičák, Janko Šťálek, je to tak, kvůli trestu?
3: Kvůli trestu za napadení rozhodčího, což bylo dost evidentní, tam se chystal souboj nebo začínající možná rvačka, potyčka u střídaček, Košťálek odstrčil soupeře, pak tam přijel rozhodčí a nakonec Košťálek ještě strčil do rozhodčího, ale velmi evidentně, bylo to prostě jako až nápadné, takže a vlastně se všichni, jako nikdo se nemohl dívat jinam, to bylo úplně jako ve středu zájmu v tu dobu.
1: Protože něco strkání do rozhodčího, to si prosím tě si nikdy nedovolil, ne?
0: Ale
1: taky si strčil. Na Facebooku to šťouchnutí, jak bylo dřív.
0: No, ale to, dřív to bylo takový, že rozhodčíš tam třeba přijel a začal tam jakoby samozřejmě nějakým způsobem reagovat na ty hráče, tak tam třeba došlo taky nějakému takovému menšímu kontaktu, ale nebylo to úplně tak asi jako třeba myšlený, že byste ho chtěl nějakým způsobem zranit nebo to, já si nemyslím ani tady, že by Košáli chtěl zranit rozhodčího, každopádně prostě tam bylo vidět, jak on je frustrovaný z toho souboje předtím, on neměl ani hokejku v ruce, on byl bez hokejky. A rozhodčí mu tam zřejmě asi něco, jak se říká, klasicky řekl, takový toho uklidňovacího, uklidní se nebo něco, no a on v té moci tam prostě do něho vyjel, stačil do něj, takže jasný trest. A já se ještě jenom vrátím k tomu, jak říkal pan posluchač, že dostává 10% jakoby pokutu, dostal Jirka Smejkal. Tak ono, já teda nevím, ale to je dost peněz, ne? 10% jako měsíčního platu v pardubických platy, tak si myslím, že to třeba není málo.
3: No, ono to málo není, ale já si myslím, že to bylo myšleno tak, že to furt je těch 10% jako z celkové jako velké částky, no, takže...
1: Záleží, jako máš hypotéku, viď? No. Každopádně ještě k tomu napadení, když jsme to teď trošku pronuli, máme nějaký zvuk, ne, Františku?
3: Ano. Zvuk takový, který nám dá informaci o tom, jak to znělo na stadionu, a od nové sezony rozhodčí používají ty komunikátory a je to slyšet do celé haly, takže tam uslyšíte, jak to znělo právě na zápase ve Vítkovicích.
4: Postující hráč číslo 33, osobní trest do konce utkání za napadení rozhodčího.
1: Dobře,
3: Tak evidentně slyšitelné. Ve Vítkovicích jim to jde s tím komunikátorem, tam bylo tehdy.
1: No to bylo minulý týden.
3: Ano, ano, trefený rozhodčí, který upadl na to tlačítko, které pustilo pak do éteru jedno zprosté slovo.
1: Dobře, tak a my můžeme na ten nedělní šláger, a to je s naším kolegou Otou Gutwirtem, kterého vítáme ve vysílání. Oto, vítej.
5: Hezké dopoledne, zdravím vás.
1: V Pardubicích euforie, tuším, po tom, co jako první dokázali obrat Třinec obody.
5: Tak nevím, jestli bych to nazval úplně euforií, hlavně si, myslím, fanoušci ten zápas užili, protože to mělo všechno a čím dál více tady krystalizuje prostě ta rivalita Pardubice Třinec a Pardubice Sparta. Asi už nebude nikdy nic víc, Pardubice a Třinec, týmy, které se strašně mockrát často v poslední době potkali ve vyřazovacích bojích. Pardubice to zvládli až v tom vlastně minulém střetnutí, v tom finále, kdy dokázali vyhrát na Třineckém ledě a získali ten titul, protože předtím jim Třinec několikrát vystavil dost nepříjemnou stopku, takže euforie z toho vítězství asi nemoc velká, ale myslím, že diváci si ten zápas opravdu užili, protože měl zkrátka všechno.
1: Mě zaujalo to, že vlastně ten předchozí vzájemný duel, který byl poslední prohrou Třince a bylo to vlastně v tom posledním finále minulé sezony, tak taky dopadlo 5-4 v prodloužení, ale tehdy to bylo na ledě ocelářů, jako by měl prostě Roman Červenka nebo Jan Mandát, který tedy teď rozhodl nějaký recept, dojď Františku.
3: No, vypadá to tak, že v těchto okamžicích se prosazují velká jména, ať už je to Roman Červenka nebo se svým silným příběhem Jan Mandát.
1: O to, Jan Mandát a to jeho zakončení jsme řešili z našeho pohledu. Co ty jako komentátor, jak ses ty s tím popasoval? Asi taky pro tebe nečekaná varianta.
5: To já jsem ho samozřejmě chválil, protože takovéhle zakončení, to se jen tak nevidí a myslím si, že zase hodně dlouho ho neuvidím, ale mě spíš potom překvapilo to, že Jan Mandát prostě tohle natrénované má a říkal, že to zkouší, jak to zaznělo i v tom zvuku, takže prostě on si to chtěl zkusit podle mě, když už tam najížděl, když se do té příležitosti dostal, co by se stalo horšího, maximálně by ten gól nedal, bylo by to dál 4-4 a to prodloužení by pokračovalo, ale takhle jako se na ten gól si myslím bude hodně dlouho vzpomínat, protože to byla opravdu povedená akce. On říkal, že neví, kam střílí, tentokrát to šlo přesně na teploměr, jak to říkal potom sám třinecký golman Ondřej Kacetl, že mu Jan Mandát změřil teplotu, tam tudy mu ten puk prošel, Jan Mandát nemířil, trefil se a to zakončení bylo opravdu krásné a efektní.
1: Zápas, kdy se přelevalo skóre na obě strany, samozřejmě 2-0, 0-2 a pak srovnání Martine Čerešňáka takhle pozdě. To je jako doklad asi taky velkého sebevědomí, že prostě do poslední chvíle tlačíš 6-4.
6: Byl tam ten tlak, tam to bylo vidět, že se byl, že tam nastoupí ty nejlepší hráči. Samozřejmě zase Roman Červenka to dal v pravou chvíli na modrou čáru, kdy přišla ta nahrávka. Pak samozřejmě tam musí být ten zmatek před tou brankou, tam musí prostě být několik hráčů postavených a musí ta střela projít. Což přesně se povedlo Čerešňáku, že ta střela prostě prošla až do branky, takže se tam musela sejít ta schoda toho všeho, ta střela prostě přesná, nahrávka nejdřív od Červenky, střela prudká, důrazná a muselo to projít, jak říkám, přes několik hráčů, což se povedlo a to, že to bylo 15 před koncem nebo 16, to přesně k tomu takhle sedí.
7: Repríza pořadu, čistá hra, Martina Procházky.
1: Pardubice v roli obhájců titulu, Ota Gutwirt je sleduje dlouhodobě. Dají se nějak porovnat ty dva týmy, nebo jedou prostě v tom, co byl nastolený trend z loňska, s čím uspěli o to, nebo teď tam prostě jsou nějaké, já nevím, jiné herní prvky?
5: No já si myslím, že rozdíl tam patrný je a to v jedné věci Pardubice ještě posílili a tu sílu mají rozloženou do mnohem víc hráčů v tom letošním ročníku, alespoň jak nám to ukázal ten úvod té základní části. Protože když si vzpomeneme na playoff a závěr toho minulého ročníku, tak tam to hlavně bylo o dvojici Sedlák Červenka. To byla dvojice, která sbírala ty body a která rozhodovala ty zápasy. Teď je to taky o vynikajícím výkonu Romana Červenky. Samozřejmě Lukáš Sedlák bohužel teď zraněný, uvidíme na jak dlouho, ale bodoval taky. Ale vezměte si, kdo boduje dál. Smejkal rozjel tu sezónu výborně. David Tomášek pravidelně boduje. Boduje i Nosek, boduje Matěj Stránský, Miloš Kelemen, takže ta síla se rozložila v Pardubicích do víc útoků, do víc mužů. Jáchyma Kondelíka jsem zapomněl, takže opravdu teď je ta síla Pardubic podle mě ještě větší, co se týká toho útoku, než to bylo v té minulé sezóně, kdy to bylo v podstatě opravdu jenom o jedné pětce, o dvou hráčích, teďka ta síla je rozložená a v podstatě rozhodnout ten zápas opravdu můžou minimálně tři lajny.
1: Je pravda, že jsme zmiňovali chybějícího Košťálka, který tam byl vinou disciplinárního trestu mimo, ale proti Třinci nehráli už zmiňovaní Sedlák Sobotka, nehrál ani Lauko, nebo dlouhodobě zraněný Kaut. To, Martine, si říkám, jestli ve Vsetíně, když jste takhle válcovali třeba konkurenci, jestli jste to tam taky měli, že ten kádr byl tak natolik nabobtnalý, že ty nehraješ, OK, jsme tady jiní.
6: Já bych neřekl takhle, úplně to, v té dřívější době to nebylo tak, že by se měl takhle široký kádr. Tam to bylo opravdu poskládané na ty 4 lajny a dost. Takže dobrý, 3 lajny byly jasný, ty to měli nějak takto a vždycky se čtvrté se to doplňovalo, když se někdo zranil nebo to, ale Pardubice opravdu ten tým je neuvěřitelně nabitý, jak už to zmínil Ota. Přesně bych potvrdil to, co i říkal, že se to rozložilo letos úplně do těch všech útoků, do těch všech line. Myslím si, že ještě až se uzdraví teďka tyto další 4 hráči, který jsme zmiňovali, tak najednou bude ještě obrovská konkurence. A ty kluci se budou muset v každém tom tréninku, že nutkání vydat, aby si udělali ten tým, aby udělali to místo si v sestavě. A to si myslím, že bude úplně to důležité pro Pardubice, že tím pou Pardubice obrovsky nahoru.
1: Možná o to nesouvisí to třeba i s tím, jak vysoko hraje Bčko Pardubic, že mají i tady v tom týmu Bčkovém rezervu?
5: Tak určitě je to dobrá věc, protože Pardubice mají kam sáhnout. Ostatně Jan Stránský nebo Dominik Hrničko vlastně hráli v tom posledním utkání proti Třinci, protože tam ty absence znovu narostly o už zmiňovaného Lukáše Sedláka, potrestaného Jana Košťálka, i když oba jsou útočníci, ti zmiňovaní hráči z Bčka. Ale přeci jenom ano, B tým začal tu sezónu dobře, teď už přišla nějaká zakulísání, nějaké to klopítnutí a co si budeme namlouvat. Prostě ta kvalita těch top hráčů a mužstva je úplně někde jinde než je Bčko, ale je to určitě dobrá rezerva, která může Pardubicím v něčem ulevit. Já jsem třeba osobně sám zvědavý, jak to bude vypadat v zápasech Ligy mistrů, kam Pardubice nastoupí, jestli tam dostanou nějací hráči volno nebo podobně, jak to bude.
7: Repríza pořadu Čistá hra Martina Procházky.
1: Tak Pardubice porazili Třinec jako první v téhle sezóně 5-4, to bylo v prodloužení a my samozřejmě nějakým způsobem v Čisté hře kroužíme kolem toho rozhodujícího gólu Jana Mandáta, který byl výjimečný tím, že tedy stanovil takhle rozdíl mezi ty dva, dneska můžeme říct, velké rivaly.
3: Je to náš a logicky video moment týdne, můžete se na něj podívat i na našem YouTube kanále, když si dáte pořad Čistá hra Martina Procházky a rozkliknete tu stránku vlevo nahoře. V takovém malém okénku najdete to, jak skóroval Jan Mandát, ale troufnu si říct, že když jsme se bavili o tom, proč se rozhodl pro tohle zakončení, už jsou prostě pryč doby v moderním hokeji, když jedete jeden na jednoho, abyste překonali toho beka a ještě golmana. To už prostě není jako když by jel jako David Pastrňák na obránce ze Žďáru nad Sázavou, jo. Když si připůjčím situaci, která se nikdy nestane, ale vy už prostě musíte vymyslet něco tak originálního a tak nečekaného, že toho obránce jako nějakým způsobem dáte pryč, protože beci už jsou prostě jako skvělí a jeden na jednoho někoho překonat je jako v moderním hokeji rozdílová věc pak už.
6: Určitě, minimálně v tom případě, jak říkáš, když je to takhle jednoznačný čistý souboj jeden na jednoho. Jo? Když vidíme třeba situaci, že když jeden hráč jede třeba do dvou obránců, tak se to povede, protože oni se kolikrát špatně zastoupí nebo se nedohodnou ty obránci, tak tam dojde k tomu prohození, že prostě hráč nabere velkou rychlost, prohodí si to, ale ta situace taky musí být mnohem dřív odehraná. To jde částečně hned za modrou čarou, aby hráč potom měl časnou zakončení. Ale v tomhle případě to právě Mandát si udělal tak dobře, že si toho Adamka odvez úplně až vlastně na kruhy a na tom kruhu to udělal to zakončení, o kterém jsme tady celou dobu zmiňovali, tady se mu povedlo.
1: Gratulujeme Pardubicím, které tedy díky vítězství stáhli manko na vedoucí Třinec, který je stále tedy v čele, ale tyhle dva kluby jsou od konkurence, zdá se, odskočené. Pardubice můžou samozřejmě snít i o další trofej, která by mohla vzejít z Ligy mistrů a které se samozřejmě váže i specifická záležitost, které si všimnul František Kuna, protože i před zápasem posledním ve skupině proti Veche se musí nějakým způsobem rozehrát hokejisti.
3: No, já to trochu otočím na Otu, jestli by náhodou nevěděl, protože jsem se schválně podíval, v kolik hodin tak hokejisté jdou na dopolední rozbruslení a to je veřejně dostupná informace, rozpis ledů, to funguje napříč republikou zimními stadiony a když se podíváte na hlavní halu v Pardubicích, tak Dynamo má rozbruslení od 9 do 11.45. Je to vyblokovaný led, já jako nepředpokládám, že budou 2 a 3/4 hodiny trénovat, ale jenom jestli o to nevíš, jak Pardubice s tímhle časem nakládají v den zápasu.
5: Tak to úplně zmapované nemám, ale určitě souhlasím s tebou, že rozhodně ten trénink nebude takhle dlouhý, ale něco třeba absolvují golmani, něco tam bude na trénink střelby, ale myslím si, že v den zápasu určitě ten pobyt na ledě bude poměrně krátký. U některých hráčů bych si troufl říct, že možná i na bázi dobrovolnosti.
3: Bývá to tak třeba i u reprezentace, ale takhle dlouho na ledě, prostě asi si myslím, nebo napadá mě, že klub nebo tým chce poskytnout hráčům komfort, že si mohou tak trochu vybrat, kdy půjdou na led, ale jakási společná část by tomu asi neměla chybět.
1: Hmm. No, pardubičtí pochopitelně potvrzují tu svou vynikající formu od začátku sezony Ligy mistrů, kde nejprve tedy zdolali soupeře z Polska, pak si poradili taky se švédským Regle, prohráli jenom ve Finsku, ale druhý zápas už zvládli v Laperantě, no a minulý týden uspěli v Bordeaux, to znamená, že vlastně bez ohledu na výsledek utkání posledního z Vechy mají jistotu playoff. Martine, přeci jenom z Česka zatím dva týmy ve finále, Hradec, Sparta, Pardubice by mohly teoreticky do třetice být ve finále a myslím, že tam mají ambice i na tuhle trofej, co? Co myslíš?
6: No určitě, myslím, že já jsem to říkal dopoledne dneska, že je to určitá výzva, je to určité ohodnocení potom takového toho klubového výkonu a úrovně v Evropě, takže za mě to je nějaký cíl a možná, že Pardubice potom uvidí se, jak budou pokračovat dál, ale určitě v závěru, určitě budou nastupovat třeba v plné sestavě a budou chtít tuhle trofej získat.
1: Hmm. No, bylo to na začátku sezony o to, kdy Pardubice vlastně přivítali třeba polské Tychy, kdy vyhráli 6-0 takým tenisovým výsledkem. Cítíš v Pardubicích třeba zvýšený zájem i o Ligu mistrů po tom titulu, nebo to je pořád tak trošku v těch intencích, co jsme zvyklí tady v Česku?
5: No, upřímně si řekněme, že extraliga pořád táhne víc prostě, alespoň v Pardubicích to tak určitě je. Na ty zápasy extraligy byl vyprodaný jeden jediný, to byl souboj s Hradcem, ale dvakrát už byly zápasy přes 10 000 diváků, to bylo se Spartou a teďka s Třincem, ale na takováto čísla v Lize mistrů jsme se tady zatím nedostali a myslím si, že se jen tak ta čísla tam nedostanou. Třeba ten zápas s polským Tychy hodně doplnili polští fanoušci, kteří mě překvapili po té, co jejich tým tady dostal 6, prohrál 0-6, tak oni snad 5 minut potom skandovali a zpívali mu a ty hráči nemohli odejít z ledu a pardubičtí nemohli jít na svoji klasickou děkovačku, protože museli počkat, až teda polští fanoušci se svými oblíbenci po porážce 0-6 rozloučí a poděkují jim za to, co předvedli na tom ledě. Ale Liga mistrů v Pardubicích určitě netáhne tolik jako extraliga, ale zase na druhou stranu myslím si, že se začíná trošku blízkat na lepší časy, že ta návštěvnost se pomalu zvyšuje.
1: Jsme zvědaví na to, jak se budou české týmy obecně pasovat s mezinárodní konkurencí i jak se bude dařit dál Pardubicím, aktuálně druhému celku Team Sport Extraligy, který po těch 10 kolech, oni mají 11 odehraných zápasů, ztrácí na vedoucí Třinec 2 body. Otak Utvirt, náš reportér přímo z východočeského regionu, byl s námi ve vysílání, o to zdravíme a krásný den přejeme.
5: Hezký den, na naslyšenou.
7: Repríza pořadu Čistá hra Martina Procházky.
1: Zajímavý duel se hrála Kometa z Plzní o víkendu. Prohra 1-2 v prodloužení. Nejprve rychlá první třetina. Mě na to upozornil jeden z uživatelů Twitteru, Filip Mlčo, který psal, v Brně se hrálo přes 11 minut bez přerušení. A opravdu to byla asi velmi zvláštní věc, protože prý během té první třetiny stihli pouze jednu komerční pauzu. Františku, ty jezdíš na hokej víc než já, tam skoro nejezdím, tak to asi je docela unikátné.
3: Je to výrazný zásah do marketingu hokejové, ty v Sport Extraligy.
1: Nehrajte tak rychle, prosím
3: ale
1: vás.
3: Ale příjemné asi pro hráče, možná i pro fanoušky, kolikrát se stává, že se dlouho nepřerušuje. Jsou pravidla, že komerční přestávka nemůže být po zakázaném uvolnění, nemůže rozkouskovat přesilovou hru a tak dále, tak se to někde nabaluje a pak máte do konce třetiny 4 minuty a za ty 4 minuty se ty komerční udlají 2 a to je prostě otrava.
6: Hmm. Je to, jak to říkáš, no, ale tam je takováhle pasáž 11 minut a to je až neuvěřitelný, že nedojde k tomu přerušení. Přijde mi to až tak trochu směšný, ale stane se to určitě. Nevím, jak přesně ta hra probíhala, jestli tam byly nějaké šance, nebo to opravdu bylo nějaká pasáž, kde se hrálo více, jak se říká, vždycky jenom ty nahazované kotouče. Vidíme to často v těch utkáních, že prostě týmy jenom přehazují zleva nebo z jedné strany na druhou stranu a ty kotouče jenom lítají a nedochází k tomu přerušení. Takže to úplně nevím, ale
1: to bylo skvělé zápasu, protože první gol padl díky Hinku Zohornovi ve 14:29. To byl čas tedy v 15. minutě. Předtím bylo jedno vyloučení, to bylo gol v přesilovce. No a do té doby teda si hráli třeba 11 minut v kuse.
6: Jasně, Honzo, ale teď si řekneme, 11 minut v kuse, kolikrát vidíme, že během minuty jedné jsou třeba 4 ty přerušení,
0: Jo, prostě se třeba rozjede bule, hnedka to někdo prostě jede do offsideu, pak tam vystřelí po pohazování a teďka 11 minut bez přerušení je až zvláštní.
1: A ty jsi říkal směšně, ono to může působit i pro hokejistu, jakože jdeš na tu střídačku, říkáš si jo, tak teď bude pauza, oddychnu si a běž no tam zase, víš?
0: Ty pětky se protočily několikrát, evidentně.
3: No to bylo moc krát, no, ale tak jako já si myslím, že to jako hráč úplně tolik jako zase nevnímáš, ne? Protože stejně, ne, to... stejně jako jsou kolem tebe další tři liny a ty máš jako času odpočinout si dost.
0: Určitě, to jako asi se takhle nebere, ani to podle mě ty hráči nevnímají na té stříhejce, ale pak když to najednou takhle, jakoby, jak se říká, nakupí těch minut, tak už je to takový zvláštní a už možná některý hráči by si řekli, bylo by dobrý, aby už došlo možná přerušení, než aby to pořád takhle rychle plynulo.
3: Na druhou stranu ono to tempo pak... Máš v podstatě jako jistotu zase za jak dlouho jdeš na led. Zatímco když je přerušení, tak to někdy půl minutku dá a může pomoct, no. Tak možná v té druhé fázi nebo končící fázi tohoto dlouhého nepřerušení už hokejisté ocenili, tedy hlavně ti z Brna, že padl gól. Mm.
1: No proč nebyly ty Komerce, protože tam pak byla ta vyloučení Rubince a vlastně Robertsna a Lejna z Brna. No a pak moment, který se váže k prodloužení a k tomu, jak hokejista vnímá třeba vývoj zápasu. Dal Artur Ilomeky gól po 49 sekundách, Brňané slavili vítězství, ale... Evidentně si tam všimli soupeři, že ten gol padl neprávě.
3: No, ale bylo to vidět jako v podstatě už, nebo minimálně to bylo podezřelé na první dobrou. My jsme na to koukali s Martinem Procházkou.
0: Určitě, byl tam průjezd vlastně 2-1 po pravé straně. Byl tam jako flek, který tam vlastně jakoby zajížel do třetiny. Byl tam moment, kdy rozhodčí, vlastně on se mu trošičku zakryl ten výhled. Tam to bylo vidět, že vlastně Kuba Flek projel před ním, takže on možná tam chvilku ztratil ten pojem o tom, jak se jak je daleko Ilomeky vlastně na té druhé straně v té situaci 2-1. No, ale potom tam to bylo prostě prokazatelný, že tam byl, protože Kotouč ještě nebyl ani ve třetině, už byl dávno, měl obě dvě brusle ve třetině, takže naprosto jasné.
3: Možná taková malá medaile by se zasloužila dát Ilomekymu, že byl v jednu chvíli rychlejší než Jakub Flek, což je věc, ze kterou se nemůže pochlubit moc hráčů hokejové extraligy.
0: Jedinou výhodu, co měl, takže neměl ten puk na hokejce, jak se říká, no, měl volnou jízdu.
3: Ale ještě jako, jak už platí vlastně ten 3D offside, že můžete mít i tu nohu jako zvedlou ve vzduchu, tak někdy hokejisté prostě tu nohu tak nějak jako táhnou za sebou, aby z toho nebyl offside a to si myslím, že mohla být tahle věc, protože to by ho nějak nezbrzdilo tolik, protože tam šlo opravdu o centimetry.
0: Přesně jak to říkáš, Hančku, tady si myslím, že udělal tu chybičku, že si tu nohu právě mohl klidně jednu z nich, právě pro mě pravou klidně, nebo já nevím, jak přesně to má, ale jednu z nich prostě mohl si nechat delší, mohl si tam tu podržet, si tu brusli, v tom by ten Kotouč přešel přes modrou čáru a krásně by to vlastně zakončilo a měli ten bodík navíc. Hmm.
1: Máme tady k tomu nějaký zvukový doklad, Františku?
3: Můžeš to rovnou pustit.
1: Krásně to zní, ale fanouškům Brna to neznělo.
3: A to už bylo vlastně ve chvíli, kdy ten hrozen hráčů vyskáče ze střídačky, jede oslavit gól a pak celé znova.
1: Opakování
3: to musí být jako nepříjemné pro ty hráče.
0: No určitě no, tak možná takhle střídačka, většinou si tohle většinou všimne už dopředu. Jo, někdy, když hráči sledují tu hru, tak si řeknou, aha, to asi bylo offside. Ale i tak tam prostě skočíme, děláme oslavu, ale možná, že by se byli vědomi toho, že se bude pokračovat.
3: Hele, oni si tu výzvu vezmou.
0: Oni si ji vezmou, vyjde. Přesně tak.
1: Ale ohlasy z poražený, nebo od poražených jsou takové, že jim to prostě do hlavy se dostalo. Jako Brabenec, útočník Komety, když ho budu citovat, už jsme si mysleli, že skončený zápas a byl to o kousíček offside, bylo těžké přepnout zase zpátky, pak se nám to nepovedlo.
0: Tak evidentně se nedíval na tu situaci, protože si myslím, že pokud by ji viděl, tak měl jasno v tom, že ten offside byl.
1: No, zajímavé věci, možná na koho volá někdo z posluchačů, dobrý den.
7: Repríza pořadu, čistá hra, Martina Procházky.
8: Dobrý den, ještě jednou, Robert. On tam dneska někdo nevolá, tak budu volat já. Ne, koukal jsem i na to Kladno, to byl moc pěkný zápas. Jo, to byl moc pěkný zápas. Já teda opravdu stíhám naštěstí víc těch zápasů, když je to takhle rozhozený, což se mi líbí, že zápasy začínají ve 3 a poslední začne v 6:30. Jo. Pro fanouška úplně úžasný, pro naše manželky doma takový méně úžasný. Jo, naštěstí moje žena se ráda taky dívá na hokej, takže dobrý. U té Komety. Tam se hodně spekulovalo i o Kristianu Pospíšilovi ohledně toho, že bude nějaký trade. Nevím, jestli jí tolik chybí teďkom, ale asi chybí, jo, podle té hry. Je to hráč, který dokáže právě i v takhle vypjatých situacích skórovat a nebo udělat naopak velkou chybu, kdy přihraje soupeři na hokejku, ale ne, myslím si, že Pospíšil teda nikam nepůjde, aspoň takhle, co bylo vyjádření z Komety. A další zápas, co byl velmi zajímavý, tak byl právě karlovarský, kde se mě dokonce žena i ptala ohledně brankářů, že když chytá Frodl, tak je naprosto bezkonkurenční a vyhraje i Vary. Když chytá Král, tak už je to jiné. Já jsem jí teda říkal, že ono tam víc záleží možná i na obraně před brankářem, ale je to takový všelijaký. No,
1: Roberte, tuhle domněnku jsem tady možná říkal před minulý týden nebo minulý týden, jsme řešili právě karlovarskou energii, když je s Frodlem a bez ní. Každopádně teda musím ocenit vaši manželku, když se vás ptá i na hokejová témata, tak to máte doma evidentně všechno dobře pořešené. Moc děkujeme, že jste zavolal, mějte se hezky. Tak, my jsme tady mluvili ještě o tom duelu, tak jenom Adam Měchura, nevím, jestli jste viděli přímo ten gol, on dal teda dva na Kometě, tak perfektní práce. Soutěžili jste o lístky na Kladno Kometa, tak když jsme byli ukladna, tak tam samozřejmě ta porážka poslední v Karlových Varech, kdy sice snížili v oslabení, ale pojistku dostali do prázdné brány od Karlových Varů. Ještě bychom měli upozornit taky na jeden debit, když tady byly Karlovy Vary, tak myslím, že Petr Tomek, mladíček, velký talent, se ukázal už v minulém ročníku, nebo před minulém už, Matíšku?
3: V minulém ročníku, jo. Teď hraje vlastně svoji druhou plnohodnotnou sezonu v extralize a byl skvělý v zápase v tom minulém v neděli proti Kladnu. My jako reportéři Radiožurnálu Sport volíme na každé straně vždy muže zápasu. Na té kladenské to byl Daniel Odet, který dlouhodobě minimálně mě tedy přesvědčuje svým pohybem a přemýšlením, a Tomek svojí dravostí, nebojácností, prostě ten chlapec s mřížkou, s uhry na obličeji, omlouvám se, ale přišel pak na rozhovor, tak jako poměrně vyspěle mluví na to, kolik mu je, a i podobně se pohybuje mezi elitou a opravdu je to jako takový hubeňour, byť on, nebo on byl ve výstroji, já přesně jsem neviděl jeho svaly, ale říkal, že zesílil a je to vidět na ledě a je to opravdu jako, myslím, že super hráč, no, moc hezky se na něj kouká, je to jako fajn kluk na ledě.
1: Hmm. No tak budeme držet palce, ono přece, Martine, ten začátek může být jako velmi slibný, pak přichází další komplikace v té kariéře, ale snad to Tome bude mít. O minulou sezonu taky si zkomplikoval vlastně kvůli zdraví, tam myslím na konci trošku laboroval, ale snad bude v pohodě.
6: Já potvrdím jenom Frančky slova Franty, protože on opravdu skvěle roste pod trenérem Pavlem Paterou. Já jsem si, že mu dává velký sebevědomí, že mu dává hodně hlavního prostoru na ledě. Využívá ho samozřejmě i na přesilovky, dává ho vedle zkušených hráčů, prostě a tím on roste. A ono po té první sezóně, kde se takhle jakoby uchytil, kde se okamžitě jakoby dal ty góly, nebo ukázal nám prostě, jak je na tom individuálně, tak v té druhé sezóně už se ho tam možná taky soupeři mnohem víc všímají, takže on to má taky teďka trochu těžší, než to měl v té první sezóně, kde vlastně jakoby úplně vylítnul jako mega hvězda a teď už moc dobře o něm vědí, takže si na něj dávají větší pozor, proto možná třeba letos nemá až tak velkou produktivitu, ale dá se říct, že skoro ob zápas prostě boduje.
3: Tohle přesně říkal, že nebo tím byl konfrontován, jestli to bude mít těžší právě z tohoto důvodu, že se ukázal a teď už je brán jako někde o pár stupínků výš, ale zase říkal, no víte, tak je začátek sezony, ale potom některé ty týmy také budou unavenější, na druhou stranu nemusí být přesně on od toho, aby jen střílel góly, může je připravovat, má dobrý pohyb, hraje hodně s pukem, nezbavuje se ho, myslím, že jako na to, kolik mu je jako velice vyspělý.
6: Souhlasím.
1: Dobře. Volá nám další z posluchačů. Dobrý den.
9: Dobrý den, tady Dan. Zdravím vás tam všechny v radiu. Já bych měl takový dotaz. Respektive nejprve se zeptám, protože bohužel neměl jsem možnost poslouchat hnedka od začátku, takže Třinec, Pardubice už jste asi mezi sebou probírali, předpokládám.
1: Ano.
9: Ano, tak tím pádem v podstatě nevím, jak jste se bavili, co jste se bavili, ale tím pádem se zeptám. Vzhledem k tomu, jak padnul ten vedoucí gól na 3-2 zároveň se sirénou, mě by zajímalo, jestli mají rozhodčí ne povinnost, ale prostě jestli je povinnost takovéto góly dávat automaticky na obrazovku, aby lidi nejen obrazovek, ale i lidi na stadionu viděli, jak se stal. Protože když to otočím,
1: Jenom, Dané, o jakém momentu mluvíte, prosím?
9: No přece Třinec prohrával 2-0 a ještě to dokázal otočit na 3-2 a ta právě ta branka na 3-2 padla zároveň se sirénou.
1: Rozumíme, děkujeme.
9: Tak, a to mě právě zajímá, protože když to otočím jinak, tak vlastně kdysi, což je světo známe, Voženílek dával, tuším, že to bylo tenkrát se Spartou, srovnával 8-10 před koncem zápasu, že? Tak to tam bylo ukázané, včetně těch desetin, jak se ta časomíra odpočítávala, jo, takže to v podstatě viděli všichni. Když vezmu jináčí příklad, tak v podstatě, když je nějaký takový v vozovkách hlízaný gol, že ten puk tak překročí brankovou čáru a rozhodčí si to vlastně přiblíží, aby viděli, jestli ten gol překročil tu brankovou čáru nebo ne, když je to prostě hraniční situace, tak to taky dávají na obrazovku, aby prostě lidi viděli, jestli ten gol je platný a ten kotoč překročil celým objemem brankovou čáru nebo ne. Proč tam to na obrazovce nebylo? Jo, protože prostě já teda nevím, jestli to je nebo není povinnost, ale dobře, jo, tak rozhodčí tam byli dva, celkem rychle se dohodli, že to gol nebude, jo, oznámili to, OK, ale proč to nedali na obrazovku? Protože podle mě zněla siréna v době, kdy byl puk v bráně, ne v době, kdy ta střela letěla, nebo kdy ten dotyčný tu střelu jakoby vypálil, jo? O to se tam jedná.
1: Rozumíme.
9: Takže kdyby to ukázali, tak za mě prostě je po problému.
1: Děkujeme za zavolání s vaším názorem, Martine, prosím.
6: No já samozřejmě asi budu souhlasit víc s panem posluchačem, protože pokud to teda bylo takhle jasně prokazatelný, tak proč to neukázat klidně na tu kostku, stejně jako to bylo příběh předtím Voženílka a je přesně po jakémkoliv problému a není co řešit. Pokud to tam samozřejmě ukázaný, tak se může stát, že někdo, přesně jak pan posluchač říká, že kotoč už byl v brance, když se zazněla sirena, ale tam by klidně mohlo být ukázaný, jak ten čas přesně běží a bylo by to bez problému.
3: Já tomu úplně rozumím, protože tohle je věc, jako která nejde zpochybnit. To je tak jasná věc, ale zase neukazují se záběry z jiných situací. Nedovolené bránění golmanovi je prostě na posouzení rozhodčích a tam jako troufnu si říct, že nemusí být jako paušálně pravda jasně daná. Ale když vidíte na časomíře na příkladu Voženílka 0,8 a puk v brance, tam jako není o čem.
6: No.
3: Ale jsou okamžiky, které se neukazují na kostce nad ledem. Je to pochopitelné, protože pak by to viděli lidi. Ono ještě to taky nevidíte třeba úplně přesně, protože na tu kostka je pro někoho daleko a rozhodčí to mají zblízka na těch tabletech a na obrazovkách, tak jsou prostě momenty, které se neukazují a dává to smysl, ale chápu, že věc, která je jasně daná, stejně jako čas a puk v brance, by na kostce být asi mohly.
1: Dobře, Dane, děkujeme za zavolání, mějte se hezky.
9: No já za mě jenom chci říct, že by na kostce ne být mohli, ale být měli. Tohle to je chyba. Nevím, jestli to je chyba rozhodčí, že to tam nenařídili dát, nebo chyba nastavení systému. Vy jste v podstatě neodpověděli na tu otázku, jakoby kdo toto nařizuje, aby to na té obrazovce bylo. Ale chápu, že to asi možná taky nevíte a proto jste to neřekli. Ale každopádně...
3: To je dáno pravidly, o tom nerozhodují rozhodčí. Ti s tím vůbec nemají co dělat. Je to právě děláno na obranu rozhodčích, aby když se tam promítne nějaký ten sporný zákrok, jakákoliv sporná situace, kterou oni zkoumají, tak by samozřejmě publikum nějakým způsobem reagovalo a oni by mohli být třeba ovlivnitelní nějakým způsobem. Je to proto, je to, jak jste říkal, jestli to je na rozhodčích nebo na systému, je to systém, jsou to pravidla, je to tak dané. Musíte s tímhle na svaz. Respektive na APK.
9: Rozumím. Jenom, že to je úplně stejná situace, jako tenkrát tím Voženílkem, co jsem připomněl, protože díky tomu, že Voženílek tenkrát vyhrál, že díky tomu, že to ten Voženílek tenkrát stihnul těch 80 před koncem a tím pádem bylo prodloužení a následně Třinec vyhrál jeden ze svých titulů, jo, tak taky jako tenkrát prostě rozhodčí mohl říct jakoby ne, neukázat to na televizi, aby to nikdo neviděl, mohli se domluvit mezi sebou, jo, a Třinec by měl prostě smůlu, protože by byl prostě konec, že, samozřejmě. Takže prostě tady toto, jak vy říkáte, mělo by to být, bo vy jste říkali, mohli by to být, já za sebe říkám, mělo by to být, tečka. Jo, prostě toto jsou tak přesně ty hraniční situace, kdy se potom mezi sebou lidi hádají, dohadují, včetně nás, fanoušku, já teďka neberu to, jestli prostě byl Třinec lepší, jestli by Pardubice lepší, jo, samozřejmě, že jsme prohráli, zase na druhou stranu jsme těší, že jsme aspoň jakoby neprohráli v základní hrací době, že to bylo aspoň prodloužení, jo, a tak nějak to prostě dopadlo muselo, jo, takže dobře, Pardubice tentokrát měli, jak se říká, to štěstička trošičku víc, na druhou stranu otočka díky které jsme prohráli v prodloužení, tak byla nadherná. To i já jako fanoušek Třince prostě musím zatleskat, protože to bylo opravdu nadherné. Jo? Ale takové situace, prostě říkám to popáté nebo pokolikáte, a toto by prostě mělo být na obrazovce, aby všichni věděli. Jak říkal
3: pan, já vám rozumím, no, ale...
1: Fratišku, povídej.
3: Na jednu stranu tam zaznělo i to, že by neukázali ten Voženilkův gól a 0,8 sekund před koncem a že by se domluvili a gól neuznali. To si prostě nedovedu v moderním hokeji a době technologií představit. Na druhou stranu ještě možná doplním jednu věc. Ono samozřejmě na tu kostku na led to dává někdo, kdo sedí tam v režii a zmáčne nějaký knoflík a pustí to tam, takže tam se může stát i to, že ve chvíli, kdyby to tam na té kostce nemělo být, tak to tam je. A naopak, to samozřejmě může být také jako jakési selhání lidského faktoru a může se to objevit, ale a myslím, že se to někdy i děje, že se člověk říká, proč to ukazují, tohle by neměli, a naopak, proč to neukazují, tohle by fanoušci vidět mohli. Ale opakuji, stejně jako pan posluchač pětkrát, že to tam chce, tak já říkám, že na to jsou jasně daná pravidla. Tečka.
1: Tak, děkujeme, mějte se hezky.
9: Děkuji za odpověď, mějte se, naschledanou.
1: Když jsme byli, pánové, v tom Třinci, tak jenom takhle krátce, Marek Domkář v 15 letech a 312 dnech debutoval za Hradec Králové při páteční prohře 2-5. Neuvěřitelná věc, po 20 letech takhle mladý borec a jsme zvědaví na jeho další vývoj. Nicméně přesuneme se k dalšímu tématu, které se týká posledního celku Tipsport Extraligy, který z 10 zápasů má jednu výhru za 3 body nad Kladnem, jednu výhru za 2 body a 8 porážek bez bodu. Je to Olomouc, kterou bedlivě sleduje po celou sezonu kolega Adam Kodet. Adame, vítej ve vysílání.
10: Hezký den posluchačům i vám do studia z Hané.
1: No, v pátek to byla tedy v pátek. V Hradci Králové ty prohrály 1-3 po páté za sebou. Co je tam nejhůř vlastně, nebo co jim jde nejhůř, protože vypadá to, že tam je spousta věcí špatně.
10: Je tam opravdu spousta věcí špatně, to poslední místo v tabulce, jenom řeči čísel je opravdu oprávněné, protože Olomouc dala nejméně gólů ze všech, nejvíc jich dostala, má nejhorší přesilovku v soutěži, jenom 3x dala první gól, takže v zápasech musí skoro vždycky dotahovat, což je samozřejmě vždycky těžší. Nejvíckrát hráli v oslabení olomoučtí hráči, což taky znamená, že buď v zápase děláte laciné chyby, laciné fauly, anebo vás tím donutí soupeř, což znamená, že jste vždycky pod tlakem, a to je spíše ta varianta, která se týká Olomouce. 6% střelecká úspěšnost a brankáři nejsou ani na 90%, to jsou všechno čísla, která prostě opravňují nebo posílají oprávněně Olomouc na poslední místo, a na tu hru se opravdu nedívá dobře. Když si vzpomněl ten zápas v Hradci Králové, tak v půlce zápasu Olomouc měla 6 střel na branku. To prostě v některých momentech se mi zdá, že tenhle výkon té letošní Olomouce někdy ani není opravdu hoden té nejvyšší soutěže, a to při vším respektu k tomu týmu.
3: Konec konců olomoučtí prohráli nejen v Hradci, ale také v Litvínově, a po tom zápase mluvil trenér Petr Fiala.
11: Ty přesilovky nám nejdou a těma si nepomůžeme, a to je základ. Možná čím víc se tomu člověk věnuje, tím méně to funguje někdy. My když neodehrajeme celých 60 minut nějakým způsobem konstantně, co se týče obrany, hry vepředu a využívání šancí, kdy už některý hráči vypadají, že ani do těch šancí nechtějí, tak nebudeme moc být úspěšní.
1: Takhle mluví tedy aktuální trenér Petr Fiala, nástupce Roberta Petrovického, po kterým se Kohouti minulý rok vyhnuli barážovým starostem, skončili nakonec v 12. místo po základní části a hráli playoff.
3: Mě zaujala ta úplně poslední věta na závěr, že se hráči už ani jako, že to vypadá, že se nechtějí dostat do gólových příležitostí. Martine, co, jako, jak to vypadá? Co to jako, jak si to mám představit? Přece jako nejede někdo a z kruhu nevystřelí do rohu, to neudělá. No, je to nějaká bojácnost?
6: No ne, mě to trošku zní jako trošku zvláštně, jo, že by se nechtěli hráči dostat do vyložení příležitostí nebo do šancí, že by se nechtěli dostat. Spíš bych viděl to, že ti hráči prostě se bojí něco udělat, jo, bych třeba, kdybych to nějakým způsobem sledoval. Bát se něco udělat znamená, že když jedete do útočného pásma, tak než něco zkazí, to tam prostě nahodíte a jdete střídat.
3: Je to alibismus?
6: Je to alibismus, přesně tak. Ale že by se báli chodit do šancí? To mi jako přijde zvláštní.
3: Možná je to jinými slovy pojmenované, ano, to, co říkáme my.
6: Ano, to mi přijde trochu zvláštní, protože nechápu, že bych se bál jít do šance. Jo. To, že ji nedám, to se to stane celkem normálně. To, když nemáte fazonu, nelepí vám, tak tam goly nepadají, jak se říká, nedáte goly. Ale že bych se bál do ní se dostat ty šance, to mi přijde opravdu, to, jako, to mi přijde trošku přitažený,
3: to
6: zvláštní.
3: To byla jako velká deka.
6: No, no.
3: Konec konců jeden zajímavý výraz, jak je na tom Olomouc, použil také další z trenerského týmu olomouckých Kohoutů Petr Svoboda.
12: Bohužel jsme trošku ve srabu a ty puky se k nám neodrážejí. Šance jsme tam měli, bohužel jsme je nevyužili. Soupeř tam dostal vteřinu navíc a svoji šanci proměnil, proto ten výsledek je takový, jaký je. Ale kluky jsme za ten výkon pochválili, musíme takhle pracovat dál.
1: No spousta negativ, Adame, nahané teď kolem hokejového týmu.
7: Repríza pořadu Čistá hra Martina Procházky.
1: Jak to koušou fanoušci, jak to tam cítíš, tu atmosféru kolem?
10: No, nekoušou to vůbec dobře. Když člověk sleduje sociální sítě, tak tam už se po několikátém zápase objevuje, že fanoušci volají po trenérské změně. Jenom připomenu, že nebo vrátím se k tomu, co jste říkali, že se bojí hráči útočit nebo střílet, dávat góly. Já si myslím, že je to jednoduché. Tam nekvalita prostě toho kádru, protože přišlo 11 nových hráčů, ale jsou to hráči buď jako posily z první ligy, sice elitní hráči první ligy, druhé nejvyšší soutěže, ale prostě první ligy, což jsou Štohanzl, Herčík, Tomeček. Potom přišli hráči, co byli na hraně sestavy v jiných extraligových týmech, což jsou David a Michal Vitouchové, Jakub Kos. A pak přišli hráči ze slovenské extraligy, Spodňák a Senišin. To prostě nejsou hráči, kteří vám zvýší tu kvalitu v týmu. Je to spíše jenom na doplnění týmu. Je to samozřejmě dáno i ekonomickými podmínkami v Olomouci. Je jasné, že do Olomouce nepřijde Matěj Bliml nebo Matěj Stránský nebo někdo podobný, ale prostě nepřišla kvalita a v podstatě žádná z těch posil, možná až na obránce Gevízeho a Freiberkse, prostě nevylepšili zatím ten tým. A to je ten největší problém. No a druhý problém může být právě na střídačce, protože Petr Fiala naposledy trénoval v listopadu 2019 a prostě když nemáte tu praxi denodenní, já si myslím, že z toho člověk vypadne. Neříkám samozřejmě, ani bych se nedovolil říct, že je to špatný trenér, ale už v létě při tom oznámení jsme si říkali, že to nemusí dopadnout vůbec dobře. A já mám z Petra Fialy pocit, jako novinář samozřejmě z téhle stránky, že je poměrně otevřený, že dokáže konkrétně odpovědět na konkrétní otázku, což se nedá říct u některých jiných trenérů, ale prostě na mě to působí takhle zvenčí, že to je takový ten hodný strejda, který nikoho moc neštve, kterého možná mají i hráči rádi, ale prostě nedokážu si představit, že třeba někoho seřve, že dokáže tým správně namotivovat, ale opakuje to jenom můj pohled zvenčí. Možná lépe na to může reagovat Martin Procházka, protože Petra Fialu zná jakožto spoluhráče z minulých let z Kladna.
6: Já ho znám samozřejmě jako spoluhráče, ale to už je opravdu, když jsem začínal, to je rok 1990 na Kladně a to je dávno, ale jako trenéra já si úplně nemyslím, že by neměl úplně nějaký respekt, že by nedokázal hráče seřvat. Já bych to spíš viděl v tom, že jak už se zmiňovalo to, že ta hráčská kvalita, že se to nesedlo do toho týmu, že už příprava Olomouce nebylo to úplně taky ono a postupem přišel základní část, teď vyhrajete jeden zápas, to znamená, že sebevědomí je úplně pryč, ty kluci možná ano, dobře, ale já nejsem zase toho, že by kluci, kteří hrajou druhou ligu, že by museli být úplně špatní na extraligu, ale tam prostě je vidět evidentně teďka ta deka, tam je vidět obrovský problém to, že teda dobře, nedáváme góly a proto ty zápasy prohráváme. Ve čtyřech zápasech dva góly, dvakrát zápas nulou, tak tady bude problém určitě někde jinde, to znamená, že oni potřebují zapracovat, ale udělat něco s tím, aby dávali více gólů. Urvali nějaký zápas taky o nějakém bodu navíc, to znamená, uděláte remízu, získáte bod, pak se ten tým najednou začne trošku zvyšovat, začne tam být něco lepšího, ale oni mají jedno vítězství za tři body a jiné samé prohry.
3: Jenom ještě, já se zeptám Adama Kodeta na jeho slovní spojení. Adame, jak jsi to říkal, že to je nějaký hodný pán?
6: Hodný strejda.
10: Hodný strejda jsem říkal. No, dobře, na mě to tak působí, když s námi mluví, že je takový jako střídmý, odměřený a prostě takovým způsobem na mě působí jakožto respondent.
3: Já jsem totiž chodil do třídy a hrál s jeho synem a ten o svém otci teda moc nemluvil, že to je jako hodný hokejový strejda.
6: No, já bych to potvrdil.
1: Adame, tak evidentně na novináře má jiná měřítka. No. Moc ti děkujeme, že se spojil do Čisté hry. Jsme zvědaví na to, jak se bude vyvíjet situace hokejového klubu z Hané. Příští zápas pátek 16. proti Karlovým Varům. Adam Kodet předpokládám bude u toho.
10: budu toho, těším se na to a vy budete na Radiožurnálu Sport samozřejmě moci u toho být taky.
1: Ano, těšíme se, děkujeme za rozhovor. Jinak na Hokej.cz píšou, že předhrávka 11. kola ve čtvrtek 15. října Litvínov Hradec, ale už se hrálo utkání Pardubice Liberec, tak si to prosím opravte, to se předehrávalo teda hodně dávno. Víš jenom terminologie, Františku.
3: Dobře,
1: předehrávka, no. Předehrávky to bylo vlastně.
3: Předehrávka, předehrávky, ano. Něco jako revizor, revizora.
1: Dobře, Františku, tady byl, moc děkujeme. Kam se chystáš na hokej, půjdeš někam?
3: Pojedu v neděli na Spartu.
1: Dobře, tak jo. A Martina Procházku uslyšíte brzy, tak Martine, děkujeme.
6: Já taky děkuju, naslyšu.

0: Radiožurnál, je půlnoc. A připravené jsou hlavní zprávy.
1: Sněmovna podpořila zavedení mimořádné daně na rafinérie. Lékaři u papeže Lva 14. po operaci diagnostikovali zhoubný nádor plic. Fotbalisté Slavie nestačili v lize mistrů na Sabach a v Baku prohráli 0-2. A dnes bude zataženo až oblačno s občasným deštěm, postupně i polojasno, teploty do 18 stupňů. Je středa 14. října. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmelová.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Poslanci v prvním čtení podpořili mimořádnou daň na rafinerie. Vládní koalice opatření navrhla kvůli drahým pohonným hmotám. Opozice to kritizuje.
3: Opatření by mělo částečně kompenzovat náklady, které kabinet vynaložil na regulaci cen pohonných hmot, pokračuje ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
4: Jen snížení daně na naftu již stálo rozpočet kolem 4 miliard korun.
3: Další miliardu pak stát podle Schillerové vynaloží jen za říjen. Mimořádná daň by měla platit jak pro příští rok, tak ale zpětně za celý letošní rok. A právě zpětné zavedení vadí opozičním poslancům, říká Benjamin Činčila z KDU-ČSL.
5: Předvídatelné podnikatelské prostředí by opravdu utržel obrovskou ránu v případě, že by ta daň byla zavedena zpětně.
3: Proti návrhu se staví i majitel obou českých rafinérií, společnost Orlen Unipetrol. Zpětné zavedení daně je podle ní v rozporu s ústavou. Adéla Burešová, Radiožurnál.
1: Saúdská Arábie útočí na jemenské ropné zařízení Sabaha. Informuje o tom televize Al-Masira, kontrolovaná jemenskými povstalci Husii. Vojenská koalice vedená Riádem předtím vyzvala k evakuaci lidi z okolí.
6: Ropný terminál Sabaha leží na západním předměstí jemenské metropole Sanaa. Jde o hlavní skladovací a distribuční stanici pohonných hmot pro hlavní město a přilehlé provincie, které kontrolují Husijové. Povstalci v reakci vyzvali k evakuaci lidi z okolí ropných zařízení saudsko-arabské státní firmy Aramco. Prohlásili, že zařízení považují za legitimní cíle. O víkendu Husijové při útocích na mezinárodní letiště v saudském Riádu zabili 14 lidí. Provoz na letišti je zastavený. Saúdská Arábie vede vojenskou koalici, která podporuje mezinárodně uznávanou jemenskou vládu. Povstalečtí Husijové mají podporu Íránu. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
1: Energetický šok vyvolaný konfliktem mezi Spojenými státy a Íránem a omezeným provozem v Hormuzském průlivu může mít brzy vliv na celosvětovou ekonomiku. Zástupci Mezinárodního měnového fondu na svém zasedání v thajském Bangkoku varují před mimořádně vážnou hospodářskou krizí. Rostou už i národní dluhy jednotlivých zemí.
7: Vedení Mezinárodního měnového fondu se bojí hlavně o země s nízkými příjmy, které jsou současně i největšími dovozci teď už velmi drahé ropy. Nemají potřebné finanční rezervy a protože jejich spotřební koš je silně zaměřen na energie a potraviny, budou tyhle komodity skokově zdražovat a obyvatele to uvrhne do velké finanční nouze. Podle prognózy ekonomů naopak vyspělé ekonomiky světa porostou ještě v tomto roce o více než 2%, přičemž země, které jsou lídry ve využití umělé inteligence, například Jižní Korea nebo Tchajvan, budou vykazovat ještě výrazně vyšší růst. Z Asie David Jakš, Radiožurnál.
1: Lékaři papeži Lvovi 14. diagnostikovali zhoubný nádor plic, oznámil to Vatikán. Během naplánované operace mu odebrali dolní lalok pravé plíce. Papež je po zákroku při vědomí a v římské nemocnici se bude zotavovat přibližně týden.
8: 71-letému papežovi lékaři diagnostikovali zhoubný nádor plic neboli adenokarcinom při nedávné preventivní prohlídce. O plánované operaci informoval papež své příznivce v nedělním projevu.
9: Lékaři se domnívají, že je nejlepší provést zákrok a tak jsem se ho na jejich radu rozhodl podstoupit.
8: Operaci papež podstoupil včera v Gemelliho nemocnici. Před její budovu přišli papeže podpořit davy lidí. Podle Vatikánu trvala operace přibližně 90 minut a byla bez komplikací. Kvůli rekonvalescenci zrušil papež audience až do 20. října. S listopadovou 11-denní cestou po Uruguayi, Argentině a Peru Lev 14. už počítá. Anabelio, Radiožurnál.
1: Ministerstvo kultury chce změnit způsob podpory velkých akcí. Resort plánuje přehodnotit finanční podporu a smlouvy, třeba s festivalem v Karlových Varech nebo Pražským jarem.
10: Úřad ministra kultury Otto Klempíře za motoristy chce, aby spolupráce s významnými akcemi odpovídaly aktuálním prioritám státní kulturní politiky. Mezi ně patří třeba dostupnost umění. Pražské jaro podle ředitele Roberta Hanče už o návrzích spolupráce s rezortem diskutuje. Karlovarský festival podle pořadatelů dlouhodobě plní všechny podmínky, které vyplývají z memorand. Další spolupráci s rezortem chtějí rozvíjet. A o finanční podpoře chce ministerstvo jednat také se Zlínským filmovým festivalem. Vedle víceletých smluv plánuje ministerstvo kultury posoudit i partnerství s hereckými cenami Thálie nebo festivalem Smetanova Litomyšl. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
1: V Olomouci se v úterý dohodli na vytvoření nové radniční koalice zástupci hnutí STAN, Pro Olomouc, KDU-ČSL, Společně a Milujeme Olomouc. V 45 členem zastupitelstvu města by měli dohromady 25 mandátů. Vítězné hnutí ANO by tak zamířilo do opozice. Podle lídra STAN Marka Zelenky začnou strany v nejbližších dnech připravovat podklady ke koaliční smlouvě.
11: Nakonec to složení, které znám, z toho vyšlo vzhledem k největším průnikům v našich programových záležitostech. Je to, co vidíte, to znamená STAN, Pro Olomouc jako další nejsilnější strana, KDU, Společně a TOP 09. V nejbližších dnech budeme připravovat materiály směřující ke koaliční smlouvě, k programovému prohlášení a budeme ladit detaily.
1: Jak bude po volbách vypadat koalice v Praze, by mohlo být jasné příští týden. Po dalších jednáních to řekl předseda pražského hnutí STAN Petr Hlaváček. Starostové se sešli se zástupci Prahy sobě a s Piráty.
12: Řekli jsme si vlastně takový základní rámec případné spolupráce. Probírali jsme i gesce, ne personálně, ale máme vlastně dostatek materiálu pro to, aby jsme nad tím mohli pracovat.
13: Říká předseda pražského hnutí STAN Petr Hlaváček. Předseda uskupení Praha sobě Adam Scheinherr si přeje, aby případná koalice měla jasné programové schody.
14: Pro nás by byla lepší ta varianta s Piráty. Tam vnímáme, že je největší programová schoda a že vlastně ta koalice by měla co nejméně hádek.
13: Vyjednávací tým STAN bude se zástupci ostatních uskupení dál jednat. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Radiožurnál.
1: Povolební koalice už vznikly třeba v Plzni, Jablonci nad Nisou, Liberci, Táboře, Havířově nebo třeba Frýdku Místku. Naopak v Děčíně o koalici jednají lídři čtyř uskupení. Volby pro Děčín, Našeho Děčína, ODS a STAN. Vítězné hnutí ANO by tam proto mohlo skončit v opozici. V areálu továrny Spolana v Neratovicích na Mělnicku dnes budou cvičit přes 200 policistů.

0: U Sabahu Baku 0-2, když oba góly dostali po přestávce. Záložník Pražanů Michal Sadílek byl k výkonu slávistů kritický.
1: Hrozně vás to mrzí, to je jediné, co můžu říct. Je to málo, ten soupeř byl k poražení určitě a teď se ve mně mísí jako emoce a špatný výsledek a špatný výkon od nás.
0: Další zápas v Lize mistrů odehraje Slavia za týden v úterý v tureckém Istanbulu proti Fenerbahce. A ve druhém kole Ligy mistrů prohráli i fotbalisté Lán. Doma nestačili na Sportek Lisabon 0-2 a k vítězství na Slavii v úvodním kole tak další bod nepřidali.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Uzavřená D10 u Brandýsa nad Labem a zavřená D1 v tunelu u Ostravy. Na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy se teď vyhněte překážce u Brandýsa nad Labem. Na 13. kilometru leží na vozovce v jízdním pruhu Tvárnice. Bezpečně se vyhněte překážce. D10, 13. kilometr směr Boleslav. Na D1 u Ostravy je uzavřený Klimkovický tunel. Silničáři tam přestavují dopravní značení, takže poté se bude jezdit obousměrně v tunelu na Brno. Uzavírka potrvá kolem 15 minut. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy nová nehoda za Roudnicí. Na kilometru 23,5 havarovalo osobní auto, je to s opatrností průjezdné. Další překážku na D8 z Ústí do Prahy čekejte za sjezdem na Mělník a Slaný. Na 12. kilometru pojedete kolem odstaveného kamionu. A v Praze počítejte s uzavírkou ve Zlíchovském tunelu na městském okruhu. Nedá se projet směrem od Barandovského mostu na Smíchov. Noční údržba má skončit v 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes čekáme zataženo až oblačno, místy občasný déšť nebo přehánky, postupně místy polojasno. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy. A začíná repríza senátního duelu s Tomášem Pancířem.
4: Český rozhlas nabízí i letos duely kandidátů, kteří postoupili do druhého kola senátních voleb. U mikrofonu je Tomáš Pancíř a v následujících 20 minutách se budeme věnovat senátnímu obvodu číslo 72 Ostrava město. Ve studiu proto vítám vítěze prvního kola, kandidáta Občanské demokratické strany s podporou lidovců, STAN, Pirátů a TOP 09, lékaře, vysokoškolského učitele a současného senátora Ondřeje Šimetku. Dobrý den.
5: Děkuji za pozvání. Dobrý den.
4: A spolu s ním do druhého kola postoupila kandidátka hnutí ANO, dosavadní starostka Ostravy Poruby, také dosavadní náměstkyně ostravského primátora Lucie Baránková-Vilamová. Dobrý den.
6: Krásný dobrý den.
2: Volby 2026. Senátní duel.
4: Předesílám, že tento duel předtáčíme v pondělí 12. října v podvečer, to znamená, že nemůžeme reagovat na případné pozdější události a informace. V obvodu Ostrava město letos do Senátu kandidovalo 7 lidí. Jak už jsem říkal, první kolo vyhrál kandidát ODS lidovců, hnutí STAN, Pirátů a TOP 09 Ondřej Šimetka, získal 46,7% hlasů. Druhá byla kandidátka hnutí ANO, Lucie Baránková-Vilamová s 30,6% hlasů. Třetí v pořadí měl velký odstup, 13%. Druhé kolo je tak v Ostravě soubojem koalice, tedy zástupkyně hnutí ANO a opozice, kandidáta s podporou všech sněmovních opozičních stran. Očekáváte, že se voliči budou rozhodovat podle toho, jak jsou spokojeni s prací vlády a případně, pokud ano, pro koho by to mohla být výhoda, pane Šimetko?
5: Ty senátní volby jsou trošku jiné. Já si myslím, že tady se rozhoduje hlavně podle té konkrétní osobnosti a možná voliči přihlédnou samozřejmě k tomu, jak jsou spokojeni s vládou. Konec konců ten výsledek těch komunálních voleb ukázal, že lidé se vyjadřují trošku k tomu, jaký mají názor na práci vlády. Ale ty senátní volby jsou trošku jiné. Je to skutečně jako soubor. Je to přímá volba v tom druhém kole dvou kandidátů, kteří vyhráli v tom prvním kole, kteří tady reprezentují hlavně svoji osobnost, svoje názory a svůj program.
4: Paní Baránková-Vilamová, máte pocit, že to může hrát roli ve druhém kole senátních voleb tady v Ostravě, spokojenost s vládou, a pokud ano, byla by to pro vás výhoda nebo nevýhoda? Jak lidé vnímají tuto
6: vládu?
4: Já si
6: myslím, že určitě částečně se propisuje ta celonárodní situace, nálada a vůbec nazírání určitě do všech voleb, do určité míry. Samozřejmě otázkou, do jaké míry v těch senátních volbách. Nicméně já si myslím, že to druhé kolo těch senátních voleb je o tom, kdo přijde k volbám. Protože, a jestli se nám podaří vyburcovat voliče, aby přišli, protože každé druhé kolo senátních voleb je o té volební účasti a ta je klíčová.
4: kdyby hrála vliv, nebo hrálo vliv to, jak lidé hodnotí vládu Andreje Babiše, bylo

0: by to podle vás pro kandidátku hnutí ANO výhodou nebo nevýhodou? Máte pocit, že lidé, vaši voliči, jsou spokojeni s tím, jak vláda vládne?
1: Tak já si myslím, že ještě jsou u vlády necelý rok, takže ono spoustu věcí, které bylo naplánovány a mají v programu, tak nebylo dostatek času, aby ho třeba propsali. A o některých věcech se hovoří a hovoří se velmi jako plně, až jsou to marketingové tahy, jak třeba před volbami vytasit nějaké.
0: To bychom mohli povídat dlouho. Ano. Mě zajímalo, jak vy to vnímáte, jestli je to plus
1: je to
0: být v tuto chvíli kandidátkou hnutí ANO nebo ne.
1: Je to otázka, může to být do jisté míry výhoda, ale také nevýhoda. Je to dvojsečné.
0: Jak to vnímá kandidát sněmovní opozice? Je to výhoda kandidovat v situaci, kdy jste v opozici?
2: Asi ano, asi je jednodušší kandidovat z pozice opozičního politika. Asi ano.
0: Já jsem už v minulých týdnech sledoval na sociálních sítích, že to mezi vámi trochu jiskřilo v průběhu kampaně. Pan senátor se ohrazoval proti plakátům paní starostky, že by voliči měli vyměnit senátory za ty, co budou makat. Paní Baránková-Vilamová, máte pocit, že pan Šimetka jako senátor v těch 6 letech nemakal?
1: Tak jedna věc je, že ty claimy byly celorepublikové. To znamená, my jsme si je nemohli úplně jako zvolit.
0: Jo? Takže kdyby to bylo na vás, tak byste tam nedala ten slogan?
1: Já jsem úplně nebyla příznivcem těchto sloganů, to musím říct od začátku, že si určitě bych si uměla představit jiné. Nicméně opravdu v té první vlně my jsme zkrátka měli nějaké si slogany, které byly celorepublikově používány. A když se projedete Českou republikou, tak je uvidíte opravdu u všech senátorů. Ale druhá věc je, že já bych chtěla tady na tuto otázku reagovat, protože já jsem to řekla ve videu, že já si vážím pana doktora jako respektovaného odborníka, ale na druhé straně, když zhodnotím jeho senátorský mandát nebo působení v senátu, tak zkrátka mám k tomu výhrady a to zejména z hlediska jeho docházky, kdy opravdu ti končící senátoři, když se podíváte a vyšlo to na iDnes.cz, není to jako z mé hlavy, tak zkrátka tam ta docházka je u pana doktora velmi špatná a i to, co navrhoval, jaké věci prosazoval, tak podle mého soudu nejsou tak silné a není jich tolik, jako bych třeba mohlo být.
0: Pane Šimetko, co na to říkáte? Já možná doplním pro naše posluchače, že vy působíte jako porodník přednosta gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Neukazuje se, že to nejde všechno skloubit dohromady?
2: Ne, tak to je moje civilní zaměstnání lékaře. Já jsem skutečně přednostou kliniky už 18 roku a ta klinika funguje skvěle a v těch posledních letech se nám daří čím dál tím líp a jsme významným centrem pro onkogynekologii, endometriozu, perinatologii, fetální medicínu a tak dále.
0: Rozumím, já se
2: takže,
0: neptám,
2: takže tam
0: vůbec
2: to nespochybňuji
0: to pracoviště, ale ptám se, jestli to nemá vliv na tu senátorskou práci třeba s ohledem na to, co jsme slyšeli na docházku do senátu.
2: Ne, to bez pochyby nemá, tohle je hodnocení o 6-letého mandátu. Měl jsem 16 absentních dnů, což samozřejmě nevypadá dobře a není to 100% účast. Já jsem si toho vědom, že to vypadá špatně, nicméně to 16 absentních dnů za 6 let, to je asi 2,5 roku za 2,5 dne za rok a můj mandát začínal v covidu. Já jsem měl tu smůlu, že to bohužel začínalo v době, kdy byla povinné testování na covid a dvakrát jsem zůstal jaksi v důsledku karanténních opatření za dveřmi a musel jsem odejít z pléna senátu. Tenkrát byla taková doba. Dvakrát jsem měl úraz v hlavě, jednou hlavy, jednou ruky a jednou jsem byl nemocný a to jsou ty dny absence, nicméně účast obecně všech senátorů v senátu je jako velmi vysoká a ta práce senátora se neděje pouze tím mačkáním tlačítka. Já jsem byl velmi aktivní ve všech těch i nelegislativních oblastech, ve zdravotním výboru, v organizaci kulatých stolů. Dělal jsem hodně věcí v oblasti osvěty, povedlo se mi výrazně zpřístupnit péči porodních asistentek pro ženy po porodu, což byl opravdu jako velký počin, ale nebyl to legislativní počin a tak dále. No, takže
0: pojďme od minulosti k budoucnosti. V bodech vás poprosím, co jsou 3 priority, se kterými kandidujete na dalších 6 let do Senátu, pane Šimetko, kandidáte ODS, lidovců, hnutí STAN, Pirátů a TOP 09?
2: A zelených. Já bych chtěl navázat na svoji práci ve výboru pro zdravotnictví, kde jsem byl celých těch 6 let, to je moje hlavní expertíza. Poslední 2 roky jsem byl i místopředsedou toho výboru pro zdravotnictví Senátu parlamentu České republiky a tam prostě chci pokračovat dál. To je oblast, které rozumím. Chtěl bych se věnovat jednak psychickému zdraví dětí a dospělých. Tam to hodně navazuje právě na tu moji aktivitu, co se týče poporodní péče o ženy, protože my dneska víme, že každá šestá žena po porodu má nějaké psychické potíže a ty ženy prostě potřebují pomoc a tak dále. Dále je to nějaká náprava v systému pečujících osob, myslím tím osoby, které pečují o třeba těžce nemocné děti a nebo invalidní osoby, kde ten systém je dneska velmi těžkopádný, ti lidi, kteří pečujou o osoby s nějakým postižením, tak jsou v podstatě na pokraji jednak psychického, jednak fyzického kolapsu a dostávají se i do ekonomických potíží. Chtěl bych se podílet nebo spolupracovat na nějakých pravidlech ohledně zvyšování dostupnosti péče v regionech. To jsme konec konců dělali celých těch 6 let, digitalizace zdravotnictví a tak dále.
0: Tak rozumím, že to souvisí, ale já už bych řekl, že to 3 priority byly. Vaše protikandidátka z hnutí ANO, Lucie Baránková Vilamová, jaké jsou vaše 3 priority?
1: Tak moje priority přirozeně vycházejí zase z mé praxe, kterou dělám 8 let, a to je starostka městského obvodu Poruba, kdy se dostávám čím dál tím častěji v poslední době do situací, kdy se zkrátka nemám dostatečné nástroje pro to, abych mohla pomáhat a dělat věci, které lidi trápí, protože dennodenně jsem s lidmi v kontaktu, dennodenně poslouchám jejich běžné problémy a vím, že na některé věci už nemám dostatek pravomocí na to, abych z pozice starostky je mohla řešit. Konkrétně, přesně tak. Konkrétně bych chtěla zmínit například problematické osoby bezdomovectví, které trápí nás všechny. V poslední době si myslím, že se ještě zesílila tato problematika. Kdy první člověk se ptá svého starosty, co s tou problematikou udělá. A my se snažíme vysvětlovat, že dokud nebude mít policie dostatečné pravomoce k tomu a dokud nebude existovat systém, co s těmito osobami a jakým způsobem je řešit, tak to bude prostě problém dál. Trápí to starosty, trápí to občany, lidi, policii, všechny, ale vlastně dosud jsme si s tím neměli poradit. Další z těch priorit je určitě sociální péče, protože naše demografie vypadá tak, jak vypadá celého regionu, celého senátního obvodu, který zastupuju, a my potřebujeme zkrátka pobytové zařízení, potřebujeme terénní péči a nemáme na to dostatek v tuto chvíli prostředků, abychom byli schopni zajistit, a už dneska to víme, a potřebujeme pomoc státu, potřebujeme pomoc legislativy, finanční prostředky.
0: Třetí?
1: A třetí věc, o které bych chtěla mluvit, je určitě dostupná zdravotní péče. Která zkrátka dneska se lidé opravdu obávají, že když budou potřebovat zubaře, když budou potřebovat praktika, tak ho prostě nenajdou. Já sama jsem si tím před nějakou dobu
0: konkrétně
1: prošla.
0: Jako jedna z 81 senátorek zařídíte, že na Ostravsku nebo přímo v Ostravě bude dost zubařů?
1: Tak určitě se jedná o to, aby naše lékařská fakulta Ostravské univerzity mohla mít prostředky k tomu, aby tady ti lékaři zůstávali, aby se tady mohli etablovat dále, aby obce mohly třeba vytvářet zdravotnická zařízení, ale s podporou státu. Tam je vždycky nutná ta podpora státu, tam ty obce se s tím úplně sami neporadí.
0: Jak tohle zařídíte jako senátorka?
1: Tak nejenom platnou legislativu, ale určitě i kontakty na ty ministry, vládu a další věci, s kterými můžu z pozice senátorky mnohem lépe jednat a mohu se k ním více dostat než z pozice klasické starostky.
0: Ondřej Šimetka, kandidát ODS a dalších opozičních stran v poslanecké sněmovně, mluvil o tom, že chce řešit záležitosti zdravotnictví, konkrétně mluvil o duševních problémech nebo duševním stavu mladých lidí. Co v tomhle směru může udělat senátor?
2: Práce senátora nespočívá v tom, že přímo tvoří legislativu. To je nutné si uvědomit, že hlavní legislativní těleso je vláda a poslanecká sněmovna a senát.
0: Dobře, tak to nemůže dělat, a co může dělat?
2: Důležité. Může dělat pozměňovací návrhy. Tam je to velmi omezené a ta hlavní síla senátora skutečně spočívá v tom, že může organizovat kulaté stoly, že se může účastnit jednání s ministry, že může tam přinášet ty svoje zkušenosti z regionu, může tam přinášet tu svoji expertizu z toho svého civilního povolání, a tohle je práce, která často není viditelná na takhle pro voliče, ale přináší obrovské změny. Jo, takhle se nám podařilo skutečně prosadit celou řadu změn, ale už do tvorby těch zákonů, tam to skutečně jako jeden senátor neuděláte.
0: Samozřejmě jeden z vás bude v Senátu reprezentovat senátní obvod Ostrava město. Co v tuhle chvíli Ostrava od celostátních politiků, nebo Ostrava město, váš senátní obvod, od celostátních politiků nejvíc potřebuje, pane Šimetko?
2: Tak asi potřebuje, aby jim nebral peníze, to teďka je docela aktuální téma, jak se zdá, že by vláda chtěla brát peníze těm velkým čtyřem velkým městům, kam mimo jiné Ostrava patří, tak to by bylo fajn, kdyby se nestalo, pak by bylo fajn, kdyby se nesnižovalo financování vysokého školství, což se bohužel taky na příští rok děje, tak to by stačilo vlastně, kdyby ta vláda neškodila, tak, ale vy jste se asi ptal na...
0: Já jsem se ptal tak, jak jsem se ptal, a vy jste využil odpověď tak, jak jste ji využil. Stejná otázka pro vaši protikandidátku. Co potřebuje od celostátních politiků Ostrava město?
1: Já si nejdřív dovolím dvěma krátkými větami reagovat. Rozpočtové určení daní je téma, které já už 8 let vnímám a 8 let se otvírá za každé vlády. A ještě jsem neslyšela, že by bylo něco na stole relevantního, takže i teď, když se o tom diskutuje, nebo otevřela se diskuze, tak k nějakému konkrétnímu návrhu, jak to změnit, myslím, že ještě dlouhá
0: cesta. Vy budete bránit to, co tady zaznělo?
1: Každopádně už 8 let se s tím potýkám.
0: I kdyby s tím přišla vláda vedená Andrejem Babišem, tak vy budete proti tomu, aby Ostrava přišla o peníze?
1: Jakákoliv vláda, jak tato vláda, tak předchozí vláda, i ta předtím, já už jsem jich zažila poměrně dost v té roli a mám pod sebou rozpočet, takže poměrně si umím představit, co se vlastně řeší a kdy. Řešili jsme to i se Svazem měst a obcí poměrně jako zevrubně, jaký nastavit systém, aby to bylo spravedlivější a podobně. Vždycky to bude o něčem, že velká města versus menší města a podobně, ale vlastně zatím se nenašel ten model, aby vyhovoval všem.
0: Posloucháte duel kandidátů, kteří postoupili do druhého kola senátních voleb v Ostravě městě. V našem studiu je Ondřej Šimetka, kandidát ODS Lidovců, STAN, Pirátů, TOP 09 a Zelených a také Lucie Baránková-Vilamová, kandidátka Hnutí ANO.
3: Volby 2026, senátní duel.
0: Jako člen horní komory parlamentu bude jeden z vás v příštích 6 letech rozhodovat, které zákony projdou, které zákony naopak neprojdou. Já se teď zeptám na některé konkrétní věci, o kterých diskutují ministři, poslanci nebo senátoři. Samozřejmě mě zajímá, jestli byste pro ně zvedli ruku nebo ne. Začnu ústavním zákonem o celostátním referendu, protože to je norma, kde senát nemůže být přehlasován. Vláda navrhuje, že referendum bude možné vyhlásit na základě petice alespoň 300 tisíc lidí nebo na návrh parlamentu s tím, že aby byl výsledek závazný, muselo by pro vítěznou odpověď hlasovat alespoň 35% oprávněných voličů. S těmito parametry zvedli byste proto ruku, pane Šimetko?
2: Já bych proto ruku nezvedl.
0: Kandidátka Hnutí ANO, Lucie Baránková-Vilamová?
1: Já si myslím, že je to poměrně dobře vyspecifikováno a ano, já bych proto ruku zvedla.
0: Jste pro ústavní zakotvení české koruny a práva platit v hotovosti, paní Baránková-Vilamová?
1: Já bych to trošku rozdělila na dvě témata, protože ta
0: můžete
1: česká...
0: Můžete říci ano, ano, ano, ne,
1: ta
0: jakkoliv.
1: Česká koruna je poměrně kontroverzní vůči euru a my jsme se kdysi zavázali, že euro přijmeme, takže to jde do protivky spolu, takže to je poměrně složitá problematika a tam je otázka, do jaké míry a muselo by se to měnit ústavním zákonem, takže tam je to takové jako opravdu dvojsečná, je potřeba si udělat právní analýzy a jiné. A co se týká práva na hotovosti, tak spíše ano.
0: Stejné dvě věci a kandidát sněmovních opozičních stran Ondřej Šimetka?
2: To jsou návrhy, které my jsme v Senátu v posledních 6 letech měli asi 3x, vždycky jsme je zamítli. Rovnou v tom prvním čtení nevidím důvod otvírat ústavu kvůli tomuto tématu.
0: Takže byste byl proti?
2: Byl bych proti, protože už dnes je povinnost, obchodníci mají povinnost přijímat měnu jako
0: což hotovost. Ale kde vidíme.
2: Ta vymahatelnost je horší, ale to vám ústavní zákon, ale to vám ústavní zákon nezajistí tu vymahatelnost.
0: Měla by se snížit věková hranice trestní odpovědnosti, pokud ano, na kolik, pan Šimetka?
2: Tam to bez pochyby lze diskutovat, protože kriminalita mladších lidí se zvyšuje, bohužel i ta brutalita těch činů. Je to takový trošku tenký led, myslím si, že to vyžaduje opravdu jako pečlivou diskusi.
0: Takže nemáte v tuto chvíli silný názor?
2: Spíš bych řekl, že ne. Ale to je skutečně natolik odborné téma, že to vyžaduje pečlivou diskusi, ale spíše ne.
0: Lucie Baránková-Vilamová?
2: Chtěl bych dodat, pardon, že mnohem důležitější je řešit prostě ty důvody, to znamená rodina, sociální prostředí a tak dále. To je mnohem důležitější než represe.
0: Lucie Baránková-Vilamová.
1: Já se také shodnu, že je potřeba posílit prevenci, nicméně to téma jako takové, když se podíváte na okolní země Evropské unie, tak často tu hranici mají nižší, než má Česká republika. A bohužel ten trend je tam takový, jak tady padlo, to znamená, zvyšuje se četnost, brutalita a tak dále. Takže já si myslím, že je zcela na místě ta diskuze a myslím si, že je také dobré řešení to, že by to zařízení, do kterého by se měli tito lidé dostávat, nebo děti, by se dalo říct, by mělo být specializované, takže by to mělo být oddělené od klasického.
0: Říkáte, že to je téma, určitě k diskusi. Byla byste teď spíš pro nebo ne?
1: Spíše ano.
0: Senát letos slaví 30 let své existence, tak jak jste vedli kampaň. Setkávali jste se s názory, že by bylo dobré Senát zrušit, a pokud ano, co jste na to odpovídali, kandidátka hnutí ANO?
1: Ano, já jsem se setkávala s tím, že lidé nedostatečně vlastně chápou to, jakým způsobem jim Senát může pomoci, nebo co řeší, proč
0: co
1: řeší, k čemu ti senátoři jsou dobří. Já jsem se snažila odpovídat v tom smyslu, že v tuto chvíli není na pořadu dne jakékoliv rušení nebo měnění Senátu, protože to máme zkrátka ústavně zakotveno, ale já si myslím a mám výhrady v tom, že Senát nedostatečně vlastně komunikuje vůči lidem a nevysvětluje jim. A je to těžká, je to jako opravdu velmi těžká disciplína, protože je to poměrně
0: takže
1: odborná
0: téma. Z vašeho
1: témata.
0: Pohledu by se nám měl zůstat,
1: tématu,
0: ale lépe komunikovat.
1: Ano, jako já v tuto chvíli určitě nebudu otevírat téma na jakékoliv jeho zrušení. Na druhou stranu ale si myslím, že tady má velké rezervy jako orgán i senátoři samotní, aby lépe komunikovali, co vlastně v Senátu dělají.
0: Ondřej Šimetka, kandidát ODS, Lidovců a dalších opozičních stran, setkával se s takovými názory v kampani a co odpovídal na to, že by se měl zrušit Senát?
2: V podstatě nesetkával. Lidi berou Senát velmi dobře. Konec konců se ukazuje, že za těch 30 let se Senát stal právě jednou z nejvíce důvěryhodných institucí. Má teďka důvěru 43% a je to jedna z nejlépe hodnocených institucí. Má svůj význam, lidé to chápou. Bez pochyby jsou i lidé ve společnosti, kteří by chtěli zrušit Senát a naskakují na ta laciná populistická hesla. To, jak Senát komunikuje, to skutečně je na senátorech. Já mám pocit, že komunikuji velmi dobře. Já mám dosahy přes milion měsíčně a milion lidí měsíčně a komunikuji velmi intenzivně a je to na každém senátorovi, jak komunikuje, a Senát komunikuje velmi dobře.
0: Otázka na závěr. Máte další aktivity, už jsme o tom částečně mluvili. Pokud budete na konci tohoto týdne zvoleni na 6 let do Senátu, budete se věnovat práci senátora na plný úvazek, kandidátka hnutí ANO?
1: Já už jsem to deklarovala několikrát, protože
0: vy říkáte, že nebudete dělat 3 funkce. To neznamená,
1: ano,
0: jestli
1: tak,
0: to bude na plný
1: tak.
0: úvazek. To mohou být třeba jenom 2.
1: Tak, já už jsem to říkala několikrát, protože se objevily takové spekulace, že budu sedět na X židlích a všichni, nebo
0: bude jedna?
1: Tak já jsem deklarovala, že budu se snažit maximum udělat pro Senát, ale ráda bych ji kombinovala s prací v komunální politice, jakou je otázka, protože jsme čerstvě po volbách.
0: To znamená buď na magistrátu, a nebo v městské
1: části. Neumím v tuto chvíli říct, protože není ani jisté, že budeme v koalicích, takže se může stát, že nebudu mít vůbec žádnou funkci v komunální politice.
0: Rozumím, otázka pro Ondřeje Šimetku. Budete dál fungovat jako lékař tak jako dosud, pokud obhájíte senátorský mandát?
2: Já si ponechám své civilní zaměstnání zcela bez pochyby. Jednak mě to dává do kontaktu s lidmi, jsem schopen přinášet ty jejich problémy do Senátu, jsem schopen to kombinovat. Otázka úvazku v nemocnici možná jednou samozřejmě přijde na přetřes. Já jsem přednostou už 18 let na klinice a dorůstají mladší lékaři, ale teďka samozřejmě budu dál pracovat jako lékař a jako senátor. Je to věc, kterou jsem kombinoval 6 let velmi úspěšně.
0: Tolik duel kandidátů, kteří postoupili do druhého kola senátních voleb v senátním obvodu číslo 72 Ostrava město. Našimi hosty byli Ondřej Šimetka, kandidát ODS, KDU, ČSL, hnutí STAN, Pirátů, TOP 09 a Zelených. Díky, nashledanou.
2: Děkuji za pozvání.
0: A kandidátka hnutí ANO, Lucie Baránková-Vilamová. Díky, nashledanou.
1: Děkuji za pozvání, krásný den přeju.
0: Doplním, že k tomuto duelu, stejně jako k ostatním duelům před druhým kolem letošních senátních voleb, se můžete vrátit na zpravodajském webu iRozhlas.cz. Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
3: Volby 2026. Senátní duel.
4: A 2 minuty po 12:30 už jsou v nočním radiožurnálu připravené krátké zprávy. A s nimi Monika Chmilová.
5: V Hradci Králové po komunálních volbách bude vládnout trojkoalice. Složená bude z koalice Hradeckého demokratického klubu a TOP 09, koalice Pirátů a Starostů a sdružení Změna pro Hradec, Zelení a KDU ČSL. Po jejich jednání to uvedli představitelé HDK a TOP 09. Strany ještě budou řešit, jestli se čtvrtým členem koalice stane ODS. Kandidátkou trojkoalice na primátorku bude dosavadní primátorka Pavlína Springerová z HDK. Tři strany mají 37 členem zastupitelstvu 20 mandátů. Z ODS by koalice měla 24 křesel. Ruská tajná služba FSB zadržela v sachalinské oblasti japonského novináře. Podezírá ho ze špionáže. Napsala to ruská státní agentura TASS. Soud v Moskvě zpravodaje listu Hokkaido Shimbun vzal do vazby. FSB tvrdí, že v rozporu se zákony shromažďoval informace týkající se obrany schopnosti Ruska s cílem předat je japonské rozvědce. Japonsko se spolu s ostatními zeměmi skupiny G7 po invazi na Ukrajinu připojilo k sankcím proti Rusku. Tokio taky bránící se Ukrajině poskytuje podporu. V lázeňském hotelu Praha v Luhačovicích už nepřibývají žádní noví pacienti s gastroenteritidou. Hygienická stanice tam proto odvolala pokyn k dodržování protiepidemických opatření. Dál je ale potřeba důsledně dodržovat zavedené hygienické postupy. Hygienici v hotelu od července evidovali 202 případů onemocnění, které způsobily noroviry. Lidé trpěli křečemi, průjmy a zvracením. V září pak hygienici zakázali zařízení přijímat nové klienty. A ostravská zoo má dvě nová mláďata levharta cejlonského. Narodila se o víkendu. Podle mluvčí ostravské zoo Šárky Novákové je to velký úspěch. Za poslední rok jde totiž o jediná mláďata narozená v evropských zahradách. Celkem tam levhartů cejlonských žije ani ne 60. Ostravská zoologická zahrada chová tento druh od roku 1977.
3: Sport.
5: Házenkáři Karviné ve třetím kole Evropské ligy prohráli doma s Benficou Lisabon 26-35. Na první body v soutěži tak stále čekají. Po polovině základní části uzavírá český vicemistr tabulku skupiny F s dvoubodovou ztrátou právě na portugalský tým. Ten po předchozích dvou porážkách poprvé bodoval.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Zavřená D1 u Ostravy a nehoda na D8 za Roudnicí. Dálnice D1 je u Ostravy uzavřená v tunelu Klimkovice. Po přestavbě dopravního značení se jezdí nově obousměrně v tunelu na Brno. Do rána jsou ale v plánu ještě 4 krátké, asi 10-minutové úplné uzavírky. První začala před chvílí, nemělo by to tedy dlouho trvat. Zatím tedy provoz stojí v obou směrech. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy pozor na nehodu za Roudnicí nad Labem. Na kilometru 23,5 havarovalo osobní auto. Je to s opatrností průjezdné bez zdržení. Na dálnici D6 před Prahou ve směru z Karlových Varů nepřehlédněte odstavené vozidlo. Stojí u nájezdu od Hostivice na druhém kilometru. A v Praze pokračuje uzavírka ve Zlíchovském tunelu ve směru od Barandovského mostu na Smíchov. Jde o noční údržbu, skončit má do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Dnes čekáme zataženo až oblačnou, místy občasný déšť nebo přehánky, postupně místy i polojasno. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď už začíná noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
4: Zaměstnancům na základní škole 28. října v Tišnově se před pár dny nedařilo zavřít okna v tělocvičně. A teď už do budovy nikdo nesmí. Ukázalo se totiž, že ve zdi jsou praskliny. V reportáži prozradíme podrobnosti už za pár minut.
7: Noční radiožurnál
3: a Petr Zajíček.

0: Tak to byly dva pánové z Londýna v nočním radiožurnálu, jmenovitě Neil Tennant a Chris Lowe, neboli Pet Shop Boys a jejich hitovka z 90. So Hard. Děti ze základní školy na náměstí 28. října v Tišnově teď tráví víc hodin tělocviku venku. Jednu ze dvou tělocvičen nesmí využívat kvůli prasklinám, které se objevily ve zdi. O dalším postupu a případných opravách rozhodne vedení školy ve spolupráci s městem na základě odborných posudků. Praskliny se objevují i na dalších místech v okolí.
1: Zatímco v jedné z tělocvičen školy v centru Tišnova se ozývá křik a dupot, tu druhou nechala ředitelka Radmila Zhořová zavřít a zvenčí obehnat červeno-bílou páskou. Na její zdi se rýsují praskliny a jedno okno zůstává pootevřené.
2: Kolegové školníci chtěli zavřít okna, nepodařilo se jim to. Když se potom rozhlídli kolem sebe, objevili praskliny. Šli se podívat zvenku a objevili i praskliny vlastně dole na zdi.
1: Vedení školy situaci řeší s městským úřadem v Tišnově, potvrzuje jeho mluvčí Kateřina.
3: Byl i hned teda zavolán odborný statik, který konstatoval, že nehrozí bezprostřední ohrožení stability. Specialisté zjišťují příčiny poruchy budovy tělocvičny, no a musíme počkat na odborný posudek.
1: Praskliny na zdech si všimla i spolumajitelka rodinného domu naproti základní škole Zuzana Brzobohatá.
4: Právě nás překvapilo, jak to bylo velice rychle, protože na konci července byla nově vymalovaná lékárna. Najednou se objevily praskliny a bylo to během měsíce. Tam jsme během týdne to opravili a ty venkovní praskliny jsme nechali, abychom je dál mohli pozorovat. Nicméně podle mého takového laického názoru dochází ještě k dalším novým a novým prasklinkám.
1: Dům nechá rodina prohlédnout statikem. Jiní vlastníci zase objevili na zahradě domu nedaleko školy posuny půdy, které poškodily sklep. Místní i mluvčí radnice Kateřina Šikulová připouští, že na praskliny na domech jsou v Tišnově zvyklí.
3: Tušíme o tom, že někde nějaké domy jsou popraskané, nicméně obecně se dá říct, že Tišnov je na jílovém podloží, které nějakým způsobem pracuje.
1: Hromadně se lidé na úřad kvůli popraskaným fasádám nebo zdím neobracejí. Z Tišnova Alena Hesová, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I po celou noc.

0: audioknihu Foucaultovo kivadlo.
1: Nač by člověk žil, kdyby bylo všechno opravdu tak, jak se to jeví.
0: Poslechněte si hvězdně obsazenou dramatizaci slavného románu Umberta Eka.
2: Popuste uzdu fantazii, Kazamunde. Popuste uzdu fantazii.
0: Audioknihu Foucaultovo kivadlo na Radiokartě dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
3: Své zástupce na komunální úrovni si Češi zvolili.
4: Teď se začíná hrát o to, kdo města další 4 roky povede.
3: Jak se změní priority velkých měst?
4: Kde už je o nové koalici jasno?
3: A kde se naopak čekají dlouhá vyjednávání?
4: A nakolik se do vyjednávání promítnou vztahy stran na celostátní úrovni?
3: Česko po volbách.
4: Seriál radiožurnálu, který vás zorientuje v politické situaci v zemi.
3: Česko po volbách.
4: Živé shrnutí od našich reportérů.
3: Každý všední den krátce po 8:45.
4: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi. Vinohradská 12.
4: Zpravodajský podcast Českého rozhlasu.
3: Vinohradská 12.
4: Tým v čele s moderátorem Matějem Skalickým pro vás chystá každý všední den jedno aktuální téma.
3: Podrobně a v souvislostech.
4: Vinohradská 12.
3: Předpremiéra v 15:30 na Radiožurnálu.
4: A kompletní textový přepis od 6:00 ráno na webu i rozhlas nebo v aplikaci Můj rozhlas.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
5: Jedna hodina. Další zprávy a Monika Chmilová.
6: Uskupení Kladeňáci zpochybní výsledky komunálních voleb. Evropská unie uvolnila Maďarsku část zablokovaných fondů. České fotbalistky si na mistrovství světa v příštím roce nezahrají a dnes bude zataženo až oblačno s občasným deštěm, postupně až polojasno, teploty do 18 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Uskupení Kladeňáci zpochybní výsledky komunálních voleb v Kladně. Podají žalobu ke Krajskému soudu v Praze. Radiožurnálu to řekla lídrině Anna Gamanová. Podle ní výsledky voleb celkem ve 3 okrscích neodpovídají průměrnému zisku hlasů jinde ve městě.
7: Nevíme, jestli tam došlo k vadnému přepočtu, nebo je to skutečně takový vymykající se výsledek v rámci toho průměru celého města. I to se může stát. V jedné místnosti je potom významně větší počet neplatných hlasů, takže i tam ještě uvažujeme, zda se na tohle to podívat.
6: Kladeňáci by podle Gamanové mohli získat 11. mandát. Vyrovnali by se tak vítězné volbě pro Kladno současného primátora Milana Wolfa. Maďarsku se po více než 4 letech uvolní část evropských peněz, které mu Brusel zablokoval kvůli obavám z korupce. Jde o 4 miliardy 200 milionů eur, tedy zhruba 103 miliardy korun. Evropská unie ukončila řízení proti Budapešti poté, co nová vláda premiéra Pétera Maďara splnila požadované podmínky. Oznámilo to maďarské zastoupení při Evropské unii.
8: Brusel financování omezil ještě za vlády Viktora Orbána kvůli nedostatkům při zadávání veřejných zakázek, střetům zájmů i riziku zneužívání dotací. Nový kabinet Pétera Maďára proto musel přijmout řadu protikorupčních opatření. Ukončení sporu přinese změnu také maďarským studentům a vědcům. Univerzity se budou smět znovu plně zapojit do programu pro studijní pobyty v zahraničí Erasmus+, nebo čerpat evropské granty na výzkum. Další miliardy eur ale Brusel Maďarsku dál zadržuje kvůli výhradám k nezávislosti justice i ochraně základních práv. Bára Vránová, Radiožurnál.
6: Pracovníci demoliční firmy z věží Liblických vysílačů ve středních Čechách sundali světla, aby se před samotnou demolicí nejvyšší české stavby nerozbila. Samotný ostřel provedou v následujících dnech, říká mluvčí českých radiokomunikací Petra Mitterová.
9: Demontáž osvětlení je nezbytným krokem před samotnou demolicí. České radiokomunikace tím předcházejí tomu, aby se při pádu konstrukcí rozbila skla svítidel a skleněné střepy znečistily okolí vysílače.
6: Vysílače jsou 50 let staré a jejich opravy by stály zhruba 170 milionů korun. České radiokomunikace pro ně nemají využití, nabídly je proto k prodeji. Vážného zájemce ale nenašli.
3: Sport.
6: Mistrovství světa fotbalistek bude příští rok bez českých reprezentantek. Ve Skotsku prohráli 2-3 a po dvou porážkách z baráže o šampionát vypadli. Národní tým sice po gólech Veselé a Cahinové vedl, pak ale třikrát inkasoval. A střelkyně Veronika Blažíčková vybojovala na světovém poháru v Káhiře stříbrnou medaili v třípolohové malorážce. Na stupně vítězů se v letním seriálu prosadila poprvé v kariéře. Den před ní navíc triumfoval Jiří Přívratský ve střelbě ze vzduchové pušky. V rozhovoru pro radiožurnál Sport mluvila Blažíčková o tom, že si medaile moc váží i proto, že se v Egyptě potýkala se zdravotními problémy.
10: Při tom finále jsem se jako opravdu necítila dobře, bylo mi zle a byla jsem šťastná, že už to skončilo, ale asi to neovlivnilo. Ale možná paradoxně mi to pomohlo v tom, že někdy třeba ta hlava nebyla tak soustředěná na to střílení, ale na to, že mi není úplně dobře.
11: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Uzavírky Klimkovického tunelu u Ostravy a nehoda v Náchodě. Na dálnici D1 se opět projíždí tunelem Klimkovice u Ostravy a pokračuje tam ale servis a údržba technologií. Nově se jezdí obousměrně v tunelu na Brno. Do 4 ráno jsou v plánu ještě 3 asi 10-minutové úplné uzavírky. Na dálnici D5 z Rozvadova do Plzně počítejte s omezením u Stříbra. Mezi Stým a Stým 11. kilometrem se kvůli opravě vozovky a výstavbě dopravního značení a bude až do víkendu projíždět jen jedním pruhem. Na nehodu pozor na příjezdu do Náchoda směrem z Polska a na silnici 33 v části Bělovez v Polské ulici před kruhovým objezdem u nákupního centra havarovalo vozidlo, průjezd je omezený. A v Praze na městském okruhu dnes v noci neprojedete s Líchovským tunelem směrem od Barandovského mostu na Smíchov. Práce na údržbě mají být hotové do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
11: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Dnes čekáme zataženo až oblačno, místy občasný déšť nebo přehánky, odpoledne postupně ustávání srážek a místy i polojasno. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, na horách kolem 8 a na Šumavě až 12 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
13: Auta bez řidiče nebo třeba humanoidní roboty, tak to teď budou zkoumat a vyvíjet vědci z Ostravské vysoké školy báňské. Mají totiž nové centrum i s testovacím polygonem za 126 milionů korun. Podíváme se tam v nočním radiožurnálu už po písničce.
14: Noční radiožurnál
11: a Petr Zajíček.

0: Vědecké centrum. Jeho součástí je i experimentální polygon, po kterém budou jezdit takzvaná autonomní auta, tedy auta bez řidiče. V centru budou ale vědci vyvíjet i testovat humanoidní roboty.
1: Na polygon právě vyjíždí elektronický vůz. Řidič v něm ale nesedí.
2: Aby zase popojil, možná dopředu, dozadu udělal nějaké manévry.
1: Auto zvládá opravdu na dálku couvání, zatáčení. A zatímco my jsme venku pozorovali auto jezdící bez řidiče na polygonu, uvnitř už sedí Daniel Suchánek, doktorant, který auto ovládá.
3: Náročnost řízení je vlastně v podstatě stejná jako ve vozidle. Tam úplně není jako pro uživatele velký rozdíl. Je potřeba určitě pár minut s tím najezdit, aby člověk jako si zvyknul na ten pohled těch kamer. Trošku jiné třeba, než jste zvyklá na normálně klasického auta.
1: A jak když se dívám, to je vlastně klasický volant.
3: Je to úplně komplet všechno z vozidla Škoda Enyaq, to znamená to, kterým jezdíme.
1: Autonomní řízení spolu s chytrými a robotickými auty jsou ale jen jedna část výzkumu. Vysvětluje mi proděkan Fakulty elektrotechniky a informatiky Petr Šimoník.
4: Další část je oblast digitalizace ve výrobě, zavádění digitálních dvojčat pro vlastně snížení nákladů na elektrickou energii. Pak je to oblast robotiky. My v současné době vlastně budeme tady vyvíjet a testovat určité algoritmy, které budou sloužit pro zavádění humanoidní robotiky.
1: Budova je hned vedle polygonu, přímo na něj vedou v přízemí velká garážová vrata, za kterými se chytré a autonomní vozy skrývají. Zhotovitelská firma použila při stavbě technologie na snížení energetických nákladů. Na budově je například 92 fotovoltaických panelů. Centrum počítá se zázemím až pro 50 výzkumníků. Brigádu chce ale nabídnout i šikovným studentům z Ostravy. Klára Křižáková, Radiožurnál.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Už ve 14 nebo 15 letech běžně porážela dospělé a ještě ve školním věku byla i mistryní Československa. Řeč je o legendární tenistce Martině Navrátilové, kterou si tento týden připomínáme v seriálu o její kariéře. Další díl uslyšíte už za chvíli.

0: Tenisové legendě Martině Navrátilové bude v neděli kulatých 70. V tomto týdnu se proto vracíme k jejím začátkům. Mapovali jsme třeba její první krůčky v Řevnicích i to, jak jako školačka hrála i trénovala ve velkých pražských klubech. Tam začala potkávat i slavné Davis Cupové reprezentanty nebo tehdejší šampiony. Na kurtech v 10 letech procházela třeba i kolem Jana Kodeše.
1: Jsem ji potkal na Klamovce na schodech, když jsem šel trénovat a ona přicházela s Jirkou Parmou, to byl její trenér a bylo jí 10.
2: Vzpomínal před časem Jan Kodeš.
1: Jirka Parma jednokrát říkal, hele Honzo, to je Martina, tu já teďko trénuju, to bude vynikající, to bude výborná hráčka. Tenisová vzpomínka, to jsem byl na Spartě už, mohlo být 68, no tak, když přišel Mirek Navrátil, otec její, a říkal, hele, pojď se pojď na Martinu, pojď se pojď na Martinu, který hraje s Tomanovou, pojď se na to podívat, jak jsem se přišel podívat, jak hraje Martina, no a pak uběhly ty roky a bylo i 15 a šli jsme do rozhodujícího mixa mezi Spartou a NHK Ostrava a porazili jsme obávanou dvojici, Nečas Lendlová, no a Sparta vyhrála, no to jí bylo 15.
3: Jo, no a jsem byla nejlepší debreska, to bylo jasné. Já jsem už v tom 71. jsem se dostal do finále s Jašou Bedáněm, jsme se dostali do finále českého mistrovství, prohráli jsme ve finále, mě bylo 14 let. Jo, jsme se dostali do finále, tak já toho debla vždycky uměla. To jsem vždycky měla radši než single.
4: Do soutěže žen zasáhla i Navrátilová a hladce si vybojovala postup.
2: Tenisový talent Martiny Navrátilové, tak ten byl mimořádný. Vždyť už v 15. jako historicky nejmladší vítězka vyhrála mistrovství Československa v Ostravě a článek v deníku Nová svoboda z 31. července roku 1972 zdobil titulek Mistryně není plnoletá. Jenom týden na to, v pondělí 7. srpna roku 1972, psal tehdejší československý sport o dvojnásobném triumfu Martiny Navrátilové na pardubické juniorce na nejprestižnějším mládežnickém turnaji u nás.
5: Nejvýraznější postavou letošního finále byla bezesporu Martina Navrátilová. Do Pardubic přijela přímo z dějiště mistrovství republiky v Ostravě se zlatou medailí v kapse. Tam se hrála 6 utkání, v Pardubicích dalších 15. Tento maraton zdolala celkem bez potíží, ale v závěrečném mixu se přece jen projevila únava a také slabší výkon jejího partnera Musila způsobil, že si neodnesla ještě třetí titul. Po svém vítězném utkání nám řekla, když jsem přijela do Pardubic, řekla jsem si, holka musíš, byla by to smůla, kdyby se to nepovedlo podruhé, no a vyšlo to. A tak jsem šťastná.
2: Citoval tehdy československý sport Martinu Navrátilovou, která tenkrát jako hráčka VŠ Praha ovládla dívčí single a společně s Hanou Hieblerovou z Dukly i debl. Jistě značně unavená, pak hned v dalším týdnu startovala Navrátilová i na tenisovém mistrovství Evropy v Budapešti. A i z novinových titulků můžeme poznat, jak sledovanou sportovkyní už v té době byla. Navrátilové nevyšel nástup, psalo se na úvodní straně československého sportu ve čtvrtek 10. srpna roku 1972 v narážce na to, že talentovaná levačka podlehla Italce Vidové a po velmi náročném programu vypadla už v prvním kole.
5: Naše výprava dorazila do Budapešti v úterý ráno značně nevyspalá. Rychlík měl 2 hodiny zpoždění již v Bratislavě.
2: Mimochodem na konci evropského šampionátu už redaktoři československého sportu tak velkorysí nebyli a svým čtenářům naservírovali kritickou připomínku.
5: Naši v celkové klasifikaci skončili zásluhou Koželuhové na 4. místě z 16 zúčastněných národů. Příště však budeme muset uvážit, zda máme či nemáme obsazovat mistrovství Evropy stejně silně jako sovětští a maďarští tenisté.
2: Ale mistrovství Evropy silně obsazené výpravami Sovětského svazu či Maďarska nebylo ani v budoucnu tím nejprestižnějším tenisovým turnajem. Největšími podniky byly i v té době Grand Slamy a první takový čekal už brzy i Martinu Navrátilovou. Ale o tom už zase příště. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I po celou noc.

0: Plus.
1: Pořad radiožurnálu o nejčastějších online podvodech,
0: o každodenních rizicích při pohybu na internetu,
1: nebo o tom, jak v kybersvětě chránit sebe, své děti i starší generaci.
0: Antivirus.
1: Pořad radiožurnálu pro každého, kdo se chce na internetu cítit bezpečněji.
0: Antivirus.
1: Bezpečný průvodce v online světě.
0: V pondělí po 11:30 na radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Je 2:30. Krátké zprávy a Monika Chmilová.
3: V Táboře vytvoří koalici Vítězné naše Česko, ANO Společně pro Tábor a z kandidátky Šance pro Tábor Olga Bastlová ze SocDem. Uskupení bude mít 14 ze 27 zastupitelů. Starostou by se měl stát lídr našeho Česka Ondřej Semerák. Podle něj by koaliční partneři mohli smlouvu podepsat v úvodu příštího týdne. Hnutí Tábor 2020, které město posledních 16 let vedlo, bude v opozici. V Písku vzniká koalice stran ANO, naše Česko, Hlas Písku a Starostové a nezávislí. Jejich zástupci už podepsali memorandum o spolupráci. Řekl to starosta Písku a lídr Vítězného hnutí ANO Michal Čapek. Koalice bude mít 15 zastupitelů v 27 členem zastupitelstvu. Ze současné koalice v té nové nebudou Piráti s pouhým jedním mandátem. Vítězné ANO získalo mandátů 7. Papež Lev 14. měl zhoubný nádor plic. Diagnózu potvrdilo vyšetření. Lékaři mu odebrali dolní lalok pravé plíce. Operace trvala asi hodinu a půl a podle Vatikánu byl zákrok bez komplikací. V římské nemocnici Gemelli se bude papeže zotavovat týden. Pro Lva 14. šlo o první větší zdravotní problém od nástupu do čela katolické církve loni v květnu. A lidé ve Znojmě mají možnost prohlédnout si knihu městských práv ze 16. století. Tamní Jihomoravské muzeum ji vystavuje po 30 letech. Kniha obsahuje nejstarší známý dochovaný pohled na Znojmo nebo vyobrazení tehdejšího krále Ludvíka Jagellonského. Knihu, která váží několik desítek kilogramů, muzeum vystavuje do 24. října letošního roku.
1: Sport.
3: Přemožitel fotbalové Slavie Lán prohrál ve druhém kole Ligy mistrů doma se Sportingem Lisabon 0-2. Z dalších soupeřů českého mistra se vedl nejlépe Arsenal, který přehrál Lille 3-0, Villarreal porazil Neapol 3-1 a oslabený Bayern remizoval v norském Stavangeru 3-3. Brankář Matěj Kovář prohrál s Eindhovenem v Lipsku 0-1.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zavřený tunel na D1 u Ostravy a překážka na pražském tunelu na pražském okruhu u Barrandova. Na dálnici D1 je momentálně zastavený provoz před tunelem Klimkovice u Ostravy. Silničáři uvnitř provádějí údržbu, do rána mají kvůli tomu v plánu ještě několik krátkých obousměrných uzavírek. Na pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště na 16. kilometru odbočujte opatrně na Barrandov. Ve sjezdu stojí nákladní souprava, není výrazněji označená. V Náchodě pozor na nehodu na silnici 33 směrem z Polska. V části Bělovec v Polské ulici před kruhovým objezdem u nákupního centra havarovalo vozidlo a průjezd je omezený. A v Praze počítejte s uzavírkou ve Zlíchovském tunelu na městském okruhu. Nedá se projet směrem od Barrandovského mostu na Smíchov. Noční údržba má skončit v 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme zataženo až oblačno, místy občasný déšť nebo přehánky. Odpoledne postupně ustávání srážek a místy i polojasno. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, na horách nejčastěji kolem 8 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
5: A jaké bude další hudební menu nočního radiožurnálu, tak mohu prozradit, že tady bude třeba Xindl X, potom kapela Ugly Kid Joe, ale teď spolupráce. Craig David a Sting.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi. Sometimes.

Jak vypadá Rusko očima člověka, který v něm prožil celý život a potom z něj odešel? Režisér Andrej Zviagincev na to hledá odpověď ve svém filmu Minotaur, který Francie posílá do Oscarového klání. Snímek uvádí i česká kina a více o něm uslyšíte už za chvíli.

0: Z Ruska odešel, ale na tamní poměry nezapomněl. Režisér Andrej Zvjaginsev v dramatu Minotaur ukazuje současné Rusko a dilemata, která jeho obyvatele řeší v době ruské agrese na Ukrajině. Film, který Francie vysílá do Oscarového klání, vstupuje právě tento týden do českých kin.
1: Je úspěšný podnikatel, má obrovský dům, ženu, pubertálního syna. Na krku má ale hlavní představitel filmu Gleb nůž. Kvůli částečné mobilizaci v Rusku musí poslat některé své zaměstnance na frontu. Doma navíc začíná mít pochybnosti, jestli ho nepodvádí manželka. Filmové drama režiséra Andreje Zvjaginceva ukazuje, jak ruská agrese na Ukrajině zasáhla do každodenního života jedné rodiny.
2: Je to film o rodinném dramatu, o situaci, kdy se v rodině objeví trhlina, nebo řekněme, kdy vztahy vychladnou a mění se pouto mezi manželi. To nějak doléhá na oba a tady právě příběh začíná. Všechno, co nazýváte válkou, zní jako kanonáda, kde si daleko za hranicemi filmového prostoru. Nikdy se neocitáme na frontě a v příběhu se o tom prakticky nemluví, kromě jedné krátké epizody.
1: Jinak rozvážný podnikatel Gleb, který má i politické konexe, ale v příběhu postupně dospěje k nečekanému radikálnímu rozhodnutí.
3: Já prožil v Rusii tolik mnoho.
2: V Rusku jsem žil dlouho, prakticky celý život. Vlastně ne prakticky, doslova. Je mi 63. Před 4 lety jsem odjel, bylo mi asi 59. Události září 2022 se podle mě nějak radikálně neliší od mých dojmů z ruského způsobu života, ze vztahů ve výrobě, v rodině, s kancelářskými kolegy a zaměstnanci. Nic se nezměnilo, všechno zůstalo stejné. Ale říkám to s jistotou proto, že jsem viděl reakci ruské části publika na film na festivalu v Cannes. Lidé, kteří tam žijí, říkali, že je atmosféra podána přesně. A z toho jsme vlastně vycházeli.
1: Snímek Minotaur získal už velkou cenu na filmovém festivalu v Cannes. Za Francii, kde režisér aktuálně žije, usiluje drama také o prestižního Oscara. První čeští diváci uvidí film Minotaur v kinech od 15. října. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
6: Well,

0: host radiožurnálu.
1: Rozhovory, které jinde neuslyšíte.
0: Atraktivní a zajímavé povídání.
1: Každý všední den od 9 hodin ráno.
0: A repríza po zprávách ve 22 hodin.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Radiožurnál máme 2 hodiny. Zprávy a Monika Chmilová.
1: ANO a starostové pro Ostravu vytvořili dvojblok a hledají třetího partnera. Rusko opět zaútočilo na Kyjev balistickými raketami. Fotbalisté Slavie prohráli v Baku v Lize mistrů se Sabahem 0-2 a dnes bude zataženo až oblačno s občasným deštěm, postupně až polojasno, teploty do 18 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Vítězné ostravské hnutí ANO oznámilo, že dál bude vyjednávat v dvojbloku se starosty pro Ostravu. Ve dvojici vládnout městu ale nechtějí a budou hledat třetího partnera. Podle lídra ANO Richarda Vereše to může být buď hnutí Ostravak nebo motoristé.
3: Dohromady tvoříme 30 zastupitelů, to znamená máme většinu v zastupitelstvu a naším cílem je v těch následujících dnech a týdnech nalézt třetího partnera, který by tu koalici doplnil. Bude nás zajímat jejich představa o možné spolupráci, jejich priority a jejich představa o zapojení do vedení města.
1: S koalicí Srdcová, složenou z ODS, Lidovců, TOP 09 a Nestraníků, už nově vytvořený dvojblok o účasti v koalici jednat nechce. V Jablonci nad Nisou bude v následujících 4 letech pokračovat stávající koalice starostů pro Liberecký kraj, ODS, Společně pro Jablonec a Pirátů a nezávislých. Včera podepsali memorandum. Primátorem má zůstat občanský demokrat Miloš Vele, přestože jeho strana skončila ve volbách třetí. Volby v Jablonci nad Nisou vyhrálo stejně jako před 4 lety hnutí ANO. To ale opět míří do opozice. Rusko druhý večer za sebou útočí na Kyjev balistickými raketami. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uvedl, že protivzdušná obrana ani tentokrát nedostala od svých západních partnerů informace o vystřelení 4 raket včas.
4: Večer se Kyjevem opět rozléhaly výbuchy. Starosta ukrajinské metropole Vitalij Kličko na sociálních sítích napsal, že Rusko zasáhlo 9podlažní bytový dům a sklady v Desňanském obvodu. Proudové drony zaútočily na nákupně zábavní centrum Adrenalin City v Lucku na západě Ukrajiny. Střecha budovy začala hořet, ale nikdo nebyl zraněný, uvedla lucká záchranná služba. Počet zraněných po včerejším útoku na univerzitu v Rivnem dosáhl 30, oznámila státní služba pro mimořádné situace. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Ulicí 17. listopadu u pražského Rudolfina dnes od 6 do 16 hodin nepojedou tramvaje ani autobusy. Úsek od křižovatky s ulicí na Rejdišti po Čechův most bude uzavřený kvůli filmovému natáčení. Tramvaje linek číslo 17 a 42 pojedou odklonem přes Malostranskou a zastavovat nebudou u právnické fakulty. Autobusy linky 207 objedou uzavřený úsek přes Dvořákovo nábřeží. Sport. Fotbalisté Slavie ve 2. kole hlavní fáze Ligy mistrů podlehli v Baku nováčkovi soutěže Sabahu 0-2. Pražané nenaplnili roli favorita a jsou prvním českým týmem, který v dosavadních 13 pohárových duelech se soupeři z Azerbajdžánu prohrál. S výkonem svých svěřenců nebyl po zápase spokojený ani trenér Slavie Jindřich Trpišovský.
5: Nedokážeme se dotknout nějakého svého maxima a jednoznačně soupeři gratuluju k vítězství, podal jako kvalitní výkon, ale na rovinu musím říct, že to je soupeř, kterého bychom měli porazit a v některých fázích toho zápasu se to jednoznačně ukazovalo a to, že jsme to nezvládli, je naše chyba.
1: V dalším kole Pražané nastoupí příští týden v úterý v Istanbulu proti Fenerbahče. Zelená vlna. Znám.